kouzelnický stolek a teprve pak se vrátil ke studiu. První kapitola byla nazvána Kouzla. Bylo tam popsáno, jak mávat hůlkou a správně vyslovovat abrakadabra. Paddington se postavil a s knihou v jedné tlapce několikrát zamával hůlkou ve vzduchu. Také zkusil říci abrakadabra. Rozhlédl se kolem. Zdálo se, že se nic nestalo. Už to chtěl vyzkoušet znovu, když v tom mu málem vypadly oči z důlků. Sklenice marmelády, kterou před chvílí položil na kouzelnický stůl, byla pryč. Rychle prolistoval knihu. O mizení marmelády tam rozhodně nic nebylo. A co hůř, nebylo tam nic o tom, jak ji vrátit zpět. Paddington dospěl k názoru, že to musí být mimořádně silné kouzlo, když dokáže odčarovat celou sklenici marmelády. Chtěl vyběhnout z pokoje a oznámit to ostatním, ale pak si to rozmyslel. Bylo by to dobré kouzlo na večer, obzvlášť pokud by se mu přitom podařilo přesvědčit paní Ptáčkovou, ať mu dá ještě jednu marmeládu. Šel do kuchyně a několikrát na paní Ptáčkovou zamával hůlkou, aby měl jistotu. Já ti dám abrakadabra, vystrčila ho paní Ptáčková z kuchyně. A dej pozor, ať tím klackem někomu nevypíkneš oko. Paddington se vrátil do pracovny a zkusil říct kouzlo pospátku. Nic se nestalo. A tak si přečetl další kapitolu návodu. Jmenovala se Záhada zmizelého vejce. Myslela bych, že na to ani není potřeba knížka, prohlásila paní Ptáčková, když jim o tom Paddington u oběda vyprávěl. Do toho, jak hltáš jídlo, nikomu nic není. No, dokud neskoušíš někoho rozříznout vejpůl, tak mi to nevadí, prohlásil pan Fousek. Jen si dělám legraci, dodal spěšně, když se na něj Paddington zkoumavě zadíval. I přesto ale, když byli po obědě, odběhl si pan Fousek zamknout nářadí v dílně. U Paddingtona si jeden nemohl být ničím jistý. Shodou okolností se ale neměl čeho bát, protože Paddington měl bez tak dost starostí. Na večeři se sešla celá rodina a dokonce i pan Perich. Přišlo i pár dalších lidí, včetně Fouskovic souseda pana Hněvkovského. Poslední jmenovaný byl nejméně vítaným návštěvníkem. Jenom proto, že se nabízí večeře zadarmo, stěžovala si paní Ptáčková. Podle mě je to nechutné takhle trhat mladému medvědovi jídlo od pusy. Vždyť ho ani nikdo nezval. Musel by být hodně mazaný, aby se mu povedlo sebrat Paddingtonovi jídlo od pusy, zasmál se pan Fousek. Ale popravdě to je trochu nepříjemné, po všem, co jsme od něj v minulosti slyšeli. Navíc se ani neobtěžoval mu popřát hodně štěstí a zdraví. Pan Hněvkovský byl v sousedství proslulý svou lakotou a strkáním nosu do věcí, do kterých mu nic nebylo. Byl bez ustání rozmrzelý a nadával na každou drobnost, která se mu nezdála. Což zahrnovalo i Paddingtona a proto ho Fouskovi původně na oslavu nepozvali. Ale ani pan Hněvkovský si na večeři nemohl stěžovat. Všichni se shodli, že od obřího narozeninového dortu po poslední chlebíček s pomerančovou marmeládou to byla ta nejlepší narozeninová hostina na světě. Paddington měl tak plné břicho, že se sotva zvládl nadechnout natolik, aby sfoukl svíčku. Nakonec se mu to povedlo, ani si přitom neopálil fousky, a tak mu všichni, včetně pana Hněvkovského, zatleskali a popřáli mu všechno nejlepší. A teď, řekl pan Fousek, když se hluk utišil, se všichni pohodlně usaďte. Myslím, že pro nás má Paddington překvapení. Zatímco si všichni přesouvali židle k jedné stěně, Paddington zaběhl do pracovny a vrátil se s kouzelnickým vybavením. Došlo k menšímu zdržení, když stavěl stolek a tajemnou truhlu, ale brzy bylo vše připraveno. Zhasnuli všechno světla až na malou lampičku a Paddington mávnul hůlkou, aby si zjednal ticho. Dámy a pánové, začal, když nahlédl do návodu, nad následujícím trikem musíte žasnout. Ale vždyť si ještě žádný nepředvedl, mumlal pan Hněvkovský. Paddington jeho poznámku ignoroval a otočil stránku. Na toto kouzlo, oznámil, budu potřebovat vajíčko. Propán, lamentovala paní Ptáčková, když běžela do kuchyně, určitě se stane něco příšerného. Paddington položil vejce do prostřed kouzelnického stolu a přikryl ho kapesníkem. Několikrát zamumlal abrakadabra
a pak do kapesníku uhodil hůlkou. Pan s paní Fouskovou se na sebe podívali. Oba se báli o koberec. Kou. Pan s paní Fouskovou se na sebe podívali. Oba se báli o koberec. Alá, hop!

0: byl na sebe pyšný. Uklonil se a sáhl do tajné přihrádky ve stole. Ke svému překvapení našel něco mnohem většího než vajíčko. Vlastně to byla sklenice marmelády. Přesně ta, která mu ráno zmizela. Ukázal jí obecenstvu. Potlesk byl ještě bouřlivější. Báječné, plácnul se pan Hněvkovský do kolen, nechat všechny, ať si myslí, že vytáhne vejce a přitom tam celou dobu má sklenici marmelády. Báječné. Paddington obrátil stránku. A teď, oznámil s červenalý úspěchem, mizející kouzlo. Vzal si vázu těch nejkrásnějších květin paní Fouskové a postavil ji na jídelní stůl vedle tajuplné truhly. Nebyl s tímto trikem tak docela spokojený. Neměl dost času si ho nacvičit, nevěděl přesně, jak truhla funguje a vůbec netušil, kam květiny dát, aby zmizely. Otevřel zadní dvířka truhly a vykoukl ze strany. Malý moment, oznámil a zase zmizel z dohledu. Obecenstvo sedělo mlčky. Trochu zdlouhavé kouzlo, zdá se mi, prohlásil po chvíli pan Hněvkovský. Doufám, že je v pořádku, strachovala se paní Fousková. Je tam tak potichu. No, nemohl se dostat daleko, řekl pan Hněvkovský. Zkusíme zaťukat. Vstál, přešel k truhle, hlasitě na ní zaťukal a zaposlouchal se. Slyším někoho volat, oznámil. Zní to jako Paddington, zkusím to ještě jednou. Zatřásl truhlou a zevnitř se ozvalo zabušení. Vypadá to, že se zavřel uvnitř. Pan Pelich také zaťukal na truhlu a zavolal. Jste v pořádku, pane Fousku?
1: Ne,
0: ozval se vysoký tlumený hlásek. Je tu tma a nevidím na návod. Výborné kouzlo, řekl pan Hněvkovský, když se jim podařilo Paddingtonovu truhlu otevřít kapesním nožem a vzal si několik sušenek. Mizející medvěd, velmi nezvyklé, jen stále nechápu, k čemu jsou ty květiny. Paddington se na něj podezřívavě zadíval, ale pan Hněvkovský byl plně zaujat sušenkami. Na své další kouzlo budu potřebovat hodinky, oznámil Paddington. Víš to jistě? Znervozněla paní Fousková. Nestačilo by něco jiného? Paddington se poradil s návodem. Píše se tu hodinky, potvrdil. Pan Fousek si rychle stáhl rukáv přes levé zápěstí. Na neštěstí pan Hněvkovský, který měl po jídle nezvykle dobrou náladu, vstal a nabídl své. Paddington je s povděkem přijal a položil je na stůl. Tohle je skvělé kouzlo, řekl a vytáhl z krabice kladívko. Přikryl hodinky kapesníkem a několikrát do nich udeřil. Panu Hněvkovskému stuhl úsměv na rtech. Doufám, že víš, co děláš, medvěde. Paddington začal vypadat ustaraně. Když otočil stránku, udeřila ho zlověstná slova. Je naprosto nezbytné, abyste pro tento trik měli hodinky dvoje. Pomalu nadzvedl roh kapesníku. Několik koleček a střepů se rozkutálelo po stole. Pan Hněvkovský zařval vsteky. Asi jsem zapomněl říct abrakadabra, zapotácel se Paddington. Abrakadabra, zuřil pan Hněvkovský. Abrakadabra, zvedl zbytky hodinek. Tyhle hodinky jsem měl 20 let a teď se na ně podívej. Za to někdo šeredně zaplatí. Pan Pelich vytáhl lupu a pečlivě si hodinky prohlédl. Nesmysl, přispěchal Paddingtonovi na pomoc. Tyhle jste si koupil za 3 libry před půl rokem. Měl byste se stydět takhle lhát před mladým medvědem. Hloupost, prskal pan Hněvkovský. Stěžka dosedl na Paddingtonovu židli. Hloupost, já ti... Hlas se mu vytratil a na obličeji se mu objevil prazvláštní výraz. Do něčeho jsem si sedl, řekl. Do něčeho mokrého a lepkavého. Jemine, vylekal se Paddington, to je asi moje zmizelé vejce. Nejspíš se znovu objevilo. Pan Hněvkovský zbrunátnil. V životě mě nikdo takhle neurazil, rozčiloval se. Nikdy. Ve dveřích se otočil a celé společnosti pohrozil prstem. To je naposled, co jsem přišel komukoliv z vás na narozeninovou oslavu. Karle, řekla paní Fousková, když se za panem Hněvkovským zavřeli dveře. Vážně by ses neměl smát. Pan Fousek se vší silou snažil udržet vážnou tvář. Když

0: To nejde, vybuchl smíchy, nemůžu si pomoct. Viděli jste, jak se zatvářil, když se rozkutálela všechna ta kolečka? Zeptal se pan Pelich a po tváři se mu řinuli slzy smíchu. Ale stejně, řekl pan Fousek, když se smích utišil, myslím, že bys příště měl zkusit něco méně nebezpečného. Co třeba ten karetní trik, o kterém jste mi vyprávěl, pane Fousku, zeptal se pan Pelich. Ten, jak roztrháte kartu a pak ji objevíte za něčím uchem. Ano, to zní jako poklidné kouzlo, přidala se paní Fousková, ukaž nám ho. A nechtěli byste raději další mizející kouzlo, zadoufal Paddington. Určitě ne, zlatíčko, řekla paní Fousková. No, dobrá, zalovil Paddington v krabici. Karetní triky jsou složité, když má jeden tlapky, ale pokusím se. Nabídl balíček panu Pelichovi, který si okázale vytáhl kartu, zapamatoval si ji a vrátil ji zpět. Paddington nad kartami několikrát zamával hůlkou a jednu kartu vytáhl. Bylo to pikové eso. Byla to tahle? Zeptal se pana Pelicha. Pan Pelich si přeleštil brýle a podíval se. No vážně, je to ona? Vsadím se, že jsou všechny karty stejné, pošeptal pan Fousek manželce. Psst, napomenula ho paní Fousková, podle mě to udělal moc pěkně. Teď přichází ta těžší část, řekl Paddington a kartu roztrhal. Nejsem si úplně jistý, jestli vyjde. Dal kousky pod kapesník a několikrát na něj poklepal hůlkou. Ale, mnul si pan Pelich stranu hlavy, jako by mi něco vyskočilo za uchem, něco studeného a tvrdého. Sáhl si za ucho. No to je neuvěřitelné, řekl a zvedl nablýskaný kulatý předmět. Zlatá libra? Můj narozeninový dárek pro Paddingtona, jak jen se tam mohla dostat? Jé! Radoval se Paddington a hrdě si minci prohlížel. To jsem nečekal. Mockrát děkuji, pane Pelichu. Totiž, řekl pan Pelich, obávám se, že je to jen malý dárek, pane Fousku, ale moc mě baví vaše ranní rozhovory. Vždy se na ně těším a... odkašlal si a rozhlédl se. Jsem si jist, že vám všichni přejeme mnoho dalších narozenin. Když souhlasné mručení ustalo, zvedl se pan Fousek a podíval se na hodinky. A teď, řekl, je už dávno čas jít spát, obzvlášť pro tebe, Paddingtone. Tak co kdybychom teď všichni provedli mizející kouzlo? Přál bych si, zamyslel se Paddington, když stál ve dveřích a mával všem na rozloučenou, přál bych si, aby mě teď viděla teta Lucie. Byla by na mě moc pyšná. Měl bys jí o tom všem napsat, navrhla paní Fousková a chytla ho za tlapku. Ale až ráno, dodala spěšně. Nezapomeň, že máš čisté povlečení.
1: Ano, zívl Paddington. Napíšu jí ráno.
2: Bojím se, že teď bych inkoustem zamazal celou postel. Mně se takové věci stávají pořád.
0: Víš ty co, Karle? Řekla paní Fousková, když se dívali za Paddingtonem, který vypadal docela ulepeně a ještě víc než jen docela unaveně. Je pěkné mít doma medvěda.
3: Škubánkovi narozeniny. Káťa měla plné ruce práce a plnou hlavu starostí. Škubánek měl zítra narozeniny. Třípatrový dort už měla upečený. Ale to hlavní jí pořád chybělo. Nemohla vymyslet žádný pořádný dárek. Škubánek seděl zrovna u televize a s nosem na obrazovce sledoval finále psího šampionátu v boxu. Svalnatý boxer Mohamed Alík právě knockoutoval v pátém kole bývalého velmistra těžké váhy Bernardína Honzu. Diváci jásali, odnášeli Alíka na ramenou, házeli mu květiny a kolečka salámu. Škubánek vyskočil a předváděl Alíkovi vítězné výpady.
4: Škoda, že nejsi boxer, zasněla se Káťa.
5: Jak můžu být boxer, když jsem čistokrevný vořech?
3: Vzdychnul Škubánek a zhasnul televizi. A v tom se Kátě rozsvítilo. Druhý den se vrátila z nákupu se spoustou krabic a balíčků. Všechno zabalila do papíru s kytičkami a oslavy narozenin mohly začít. Na tuhle chvíli čekal kocour Luciáš. Už dlouho nakukoval oknem a jakmile Káťa vyndala dort z ledničky a zapálila svíčky, zazvonil u dveří. Když Škubánek otevřel, uviděl bujné zelené roští, za kterým bylo Luciáše sotva tušit.
5: Mňaucta! Dovolil jsem si k narozeninám malou kytičku. Uvidíte, jak si s ní užijete. Mňau, trocha zeleně v bytě potěší.
3: Postavil kořenáč na stůl a sám se strategicky usadil k dortu.
5: Slečna sama pekla. To tedy nemohu odmítnout.
3: A valil si na talíř jednu porci za druhou.
5: Než ochutnám to druhé patro. To je ovšem vynikající. Měl by se Škubánek pochlubit, jaké dostal dárky.
3: Škubánek byl poněkud v rozpacích, když v prvním balíčku našel trenýrky a v druhém sportovní obuv na zadní tlapky.
5: Musíš hned vyzkoušet, jak ti to bude. Já bych zatím s dovolením načnul to ořechové přízemí. To je tedy materiál. Škoda, že ten dort nemá ještě suterén.
3: Mlaskal Luciáš.
5: To by se ti hodilo, mrzel se v duchu Škubánek. Já ti budu dělat módní přehlídku, bof, a zbydou na mě už jen ty svíčky.
3: A honem rozvázal další krabici. Ležely v ní boxerské rukavice.
5: Přivoň, není to krása?
3: Kocour cítil, že bude lepší se odporoučet.
4: Vzbuzuješ respekt, Škubánku,
3: jásala Káťa.
5: Rukavice jsem měl rozbalit první, nemuseli jsme přijít o celý dort,
3: vzdychal Škubánek.
5: Co takhle dát si jitrničku?
4: Napřed rozbal ten největší balík, pobídla ho Káťa,
3: ale v balíku byl jen velký vycpaný pytel se dvěma tkanicemi.
4: To je trenažér, vysvětlovala Káťa. Na tom budeš každý den cvičit údery, a já budu tvoje trenýrka.
3: A pověsila pytel mezi dveře. Škubánek se zatím hrnul do ledničky pro jitrničku, ale Káťa mu ji vzala a položila na stůl.
4: Při tréninku se nejí. Půl hodinky cvič, pak budeš mít odměnu.
5: Kvůli tomu trenažéru se snad ani nenažéru,
3: brblal Škubánek pod fousy, protože na své narozeniny nechtěl odmlouvat nahlas. Začal tedy s vervou poskakovat kolem pytle a bušit do něj jako mlátička. Přesně v těch místech pod prahem měla svou dvougarzoniéru myší rodinka. Jedna místnost sloužila jako spižírna a v druhé byla prostorná rodinná postel. Měli právě nejhlubší půlnoc a najednou rány, jako když hřmí. Pod pruhovanou peřinou se probudil táta myš, i máma myš, i synek, který se jmenoval po dědečkovi Zámyš, ale kterému říkali Miky, podle toho slavného filmového herce.
6: Skoč se podívat, co se to tam děje,
3: poslal táta synka.
7: Ten pes ze zhora má narozeniny, tak nejspíš tancujou.
3: Vložila se do toho máma, která vždycky všechno věděla nejlíp. Miky byl v mžiku zpátky.
7: Ten ořech se snad zbláznil. Pere se tam s pytlem. Na zadních má trenýrky a na předních takhle velké palčáky.
3: Třeba mají maškarní, kombinovala máma, ale táta vyskočil z postele a Miky se hrnul za ním.
6: Radši tam nelezte, kluci, co když se ho chytá vzteklina,
3: sejčkovala máma, ale sama pospíchala, aby byla přitom.
6: Ten ořech sedal na box,
3: žasnul táta, když vystrčil hlavu z díry.
6: Tak ho pěkně knokautujem, hecovala máma. Táta vylezl na futro dveří a začal přehryzávat poutko trenažéru. Máma zatím našla v koupelně kus mýdla a namydlila parkety u dveří. Při nejbližším úderu poutko prasklo a pytel praštil Škubánka do hlavy. Ten zavrávoral, nohy mu ujeli po namydlené podlaze a už ležel všechny čtyři nahoře.
5: 8, 9, 10, knockout,
6: odpočítal táta. Jste vyřízenej, tak už dejte pokoj, mějte ohled na ostatní nájemníky, přisadila si máma a všichni vítězně odpochodovali do myší díry.
5: To by pro dnešek stačilo,
6: brblal Škubánek a chtěl se potom mleknutí posilnit, ale na talířku místo jitrničky ležely jen dvě špejle.
5: Uf!
6: Zavil Škubánek a Káťa vystrčila hlavu z kuchyně.
4: Už máš po večeři?
6: Zeptala se líbezně.
5: No, to tedy mám po večeři. Někdo mi jí snět? Nejspíš ty zatracené myši.
6: Žaloval pejsek a tvářil se tak nešťastně, že mu Káťa dala honem novou jitrničku.
5: To vám nedaruju,
6: zavrčel Škubánek do myší díry. Ale když si sedl ke stolu, vytřeštil oči.
5: To snad není pravda! Uf, druhá jitrnička je pryč!
4: Tohle na mě neskoušej, mračila se Káťa. Vyčistit zuby a do postele.
5: Ach jo, to zas byly narozeniny,
6: vzdychal Škubánek, když se s prázdným bříškem ukládal na svůj polštářek. Myši už nešli spát, těšili se, jak vymetou zbytky po narozeninové hostině. Sotva se nahoře zhaslo, už se kradli k ledničce. Táta se rozkročil, máma se mu vyšvihla na ramena, vždyť taky zamlada jezdila s myším cirkusem. Na ní vyšplhal Miky a už vtáhnul největší jitrničku z mísy. V tom, co si zasvištělo vzduchem. Ve světle otevřené ledničky jim nad hlavou prolétlo podivné zelené chapadlo, popadlo jitrnici a zmizelo ve tmě pokoje. Něco mlasklo, pak co si lehonce zašumělo a bylo ticho.
8: Já bych to dál nepokoušel,
6: pobízel táta k ústupu. Jenže v tom Miky zahlídnul, že na okně visí štanglička u heráku a už se šplhal po zácloně. Vedle v pokoji se probudil Škubánek. Našpicoval uši a zavětřil.
5: Káťo, vstávej! Uf, v kuchyni jsou zloději!
6: Káťa přiložila oko ke klíčové dírce.
4: Pojď honem, myši nám kradou salám!
6: Škubánek rozrazil dveře. A teď se to semlelo ráz na ráz. Salám upadl a začal se kutálet. Miky šel po něm, ale v tom se ozvalo zasvištění. Luciášova rostlina natáhla dlouhý stvol se zeleným květem a chramst. Spolkla salám jako malinu.
4: Vždyť je to masožravá kytka!
6: Sotva to Káťa vykřikla, květ se natáhl podruhé a popadl Mikyho za ocásek.
4: Pomoc!
6: Pištěl Miky. Máma myš honem přiskočila a chytla ho za packy. Táta popad mámu a táhli, až se jim podařilo Mikyho zachránit. Všichni naskákali do myší díry, ale v zápětí začali vyhazovat kufry, tašky a uzel s pruhovanou peřinou.
8: Fuj, tak odpornou past jsem ještě neviděl, odplivnul si táta.
5: Vypadali jako slušná partaj a pořídí si takovou potvoru a ještě k narozeninám, sadisti,
6: láteřila máma. Sotva rodinka zmizela, Škubánek se vyklonil z okna.
5: No nazdar, stěhujou se do kůlny ke kocourovi.
4: To se za chvíli budou stěhovat znova,
6: sázela se Káťa. Ale všechno bylo jinak. V kůlně byla tma a myši vlezly oknem kocourovi rovnou do pelechu. Rozespalý Luciáš se posadil a vytřeštil oči. Kocour zíral na myši a myši zírali na kocoura. První se vzpamatoval Miky. Zaťal pěstičky a jak to okoukal od škubánka, elegantním výpadem praštil kocoura do nosu.
5: Mňau, pomoc, myši bijou kocoura, mňau,
6: zaúpěl Luciáš a tak, jak byl, v noční košili vyskočil do zahrady.
5: Mňau, to byl ale sen a to já mám vždycky, když se přejím šlehačky, mňau, vajs, proč já to dělám?
6: Skučel a hnal se stichlou ulicí.
5: Podlehl v prvním kole,
6: chechtal se škubánek.
5: Ještě jsme mu měli hodit na hlavu ten jeho kořenáč.
7: Proč? Ta kytka je docela hezká,
6: hájila ji Káťa.
7: Aspoň si k nám myši netroufnou a nějaká ta jitrnička se pro ní najde.
5: Když je řeč o jitrničkách, teď by nějaká bodla.
6: Olíznul se škubánek. A tak Káťa znovu prostřela. Škubánkovi, sobě a taky jeden talířek pro tu podivnou kytku. A všem náramně chutnalo.

0: V jedné malé vesničce žili dva chudí lidé, kteří neměli děti a velmi si přáli mít alespoň malého chlapečka. Jednou, když odjel hospodář na pole orat, narodil se mu zatím doma synáček, a protože byl tak malinký jako prstíček, začala mu maminka říkat Paleček.
1: Paleček byl čiperný a hned po narození běhal, skotačil a bylo ho všude plno.
0: Selka uvařila oběd a chtěla ho odnést muži na pole.
1: Ale Paleček volal: Maminko, dejte oběd do košíku, odnesu ho na pole tatínkovi sám.
0: Maminka nevěřila, že by mohl někdo tak malinký unést košík s obědem, ale nakonec přece oběd vložila do košíku. Velice se podivila, když Paleček zvedl košík nad hlavu a utíkal s ním na pole. Lidé, kteří viděli košík, nemohli pochopit, jak je možné, že košík sám utíká po cestě.
1: Paleček přišel k potoku a protože to byl chytrý chlapeček, ihned si poradil, jak potok přeplavat. Vzal z košíku dřevěnou lžíci, sedl si na ní jako do lodičky, košík táhl za sebou a tak se lehce přeplavil na druhý břeh. Přišel k políčku, kde tatínek oral a začal volat. Tatínku, tatínku, nesu vám oběd.
2: Že však byl daleko, tatínek ho neslyšel. Až když se Paleček přiblížil těsně k tatínkovi a ten uviděl košík s jídlem, velmi se podivil, kde se tady košík vzal. Začal ho prohlížet a teprve teď si všiml malinkého chlapečka.
1: A ten mu s radostí pověděl, že je jeho synáček, který se mu ráno narodil.
2: Tatínek měl velikou radost, ale velmi se divil, že tak malý, teprve ráno narozený, už mu nese oběd. Sedl si na mes a obědval.
1: Paleček se nabídl, že zatím bude za tatínka pole orat.
2: Jak bys mohl synáčku voli pohánět, když ani bič neuneseš?
1: Nepotřebují bič. Paleček skočil jednomu volovi do ucha a začal hlasitě volat. Hola, hola, hej, hola, hej. Voli se rozběhli a orali takovou rychlostí, že než se tatínek naobědval, bylo celé pole zoráno.
2: Právě šel okolo bohatý sedlák a když uviděl, jak voli sami rychle ořou, velice se podivil. Přistoupil blíž a uslyšel tenký hlásek. Marně hledal, odkud ten hlas vychází.
1: Jsem tady, ve volově uchu.
2: Sedlák se podíval do ucha a uviděl tam chlapečka malinkého jako... Inu, jako Paleček. I hned zatoužil mít takového pomocníka, který by málo jedl a rychle voli poháněl. Ty, maličky, chtěl bys jít ke mně do služby?
1: Proč bych nešel? Musím se však zeptat tatínka. Vyskočil z ucha, přiběhl k tatínkovi a pošeptal mu. Tatínku, jen mě dobře prodejte. O mě se bát nemusíte. Brzy se k vám vrátím.
2: Sedlák přišel k otci a požádal ho, aby mu synka prodal. Ten nechtěl, dělal drahoty, ale nakonec se přece jen dohodli. Tatínkovi sedlák dobře zaplatil, vzal Palečka, strčil ho do torby a šel domů. Tatínek, který na radu Palečka šel za nimi, stále nacházel na cestě dukáty, které padaly ze sedlákovy torby. Ten sedlák byl totiž velký lakomec a vydřiduch a všecky dukáty, o které ošidil chudé lidi, nosil pořád při sobě.
1: Paleček po cestě prokousal do torby díru, dukáty vyhazoval ven a když byla torba prázdná, také sám tou dírou proklouzl a za tatínkem přiběhl.
2: Když přišel sedlák domů, volal už zdaleka na ženu. Ženo, ženo, pojď se podívat, jakého jsem ti přinesl pomocníka. Je malinký jako paleček, ale orat umí jako dospělý chlap.
3: No to jsem zvědavá. Ukáž.
2: Sáhl do torby, aby palečka vytáhl, ale... Co to? V torbě nebyl ani paleček, ani peníze.
1: Selka se mu vysmála, když hledal oráče v tašce a myslela si, že se sedlák pomátl. A zatím paleček už se sbíral drobečky, které mamince upadly na stůl, když krájela chleba, vypil 5 kapiček mléka, protože víc se mu do bříška nevešlo.
2: A pak ho tatínek posadil na lžíci a vozil ho po stole.
1: A paleček se smál a smál, až z toho smíchu usnul. A tak ho maminka položila do košíčku mezi klubíčka vlny. To se to palečkovi spalo.

0: Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko a krušno. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma, pod střechou. Půjdeme do chalupy, kde tkali po domácku na tkalcovském stavu plátno. Od času, kdy se tu vyprávěly pohádky, zbyl jen dědeček, pamětník.
1: Tak jako mají někde ve světě pro štěstí diblíka nebo šotka, tak mají tkalci na horách pro smůlu v chalupě bídu. Je to taková osůbka, tenká jako nit, řídká jako mlha, ale hubu má přenáramnou. Ale abych vám pověděl, jak se takové potvorné stvoření k nám na hory dostalo, toť se ví, že nepřišlo z hůry, kde pak by nám poslali odtamtud takovou daremnost. Nám dávali na hory jen samé pořádné a pevné věci, nejdřív kámen, do něho kosodřevinu a lidi sem naseli taky takové pevnější, aby vydrželi. A taky lidé vybírali z polí ten kámen a dělali všechno proto, aby se v tom kameništi udrželi při životě. Svou prací tak chválili svého stvořitele. Ale to se začalo nelíbit těm dole. Takhle nám na horách pšenice nepokvete, když lidi pracujou a ještě se modlejí, povídá jednoho dne Lucifer na pekelné valné hromadě. My si tam na ně musíme nějak políčit. A kázal rozházet po horách čertí vejce. Však on si někdo nějaké sebere, zachechtal se pekelný kníže pán a měl pravdu. Ani vám už nepovím, který nešťastník ho v lese sebral, jestli to byl Francek nebo Vacek, no byl to jeden z těch, co vysedávají od rána do noci u tkalcovského stavu a stav jim pod rukama zpívá tu tkalcovskou na cukr, na kafe, na dluhy, na daně, zkrátka je kam ty krejcary dávat, mnohdy, aby máti vařila na kamnech v hrnku tmu. Když hubu honí mrsná a přece by jeden rád, aby to v hrnku něčím vonělo, vyjde si s uzlíkem aspoň na houby. Hříbků se ten čas mnoho nerodilo, tak bral milý Francek nebo Vacek všechno, co mu pod ruku přišlo. Podhoubníky, lišky, kuželáky, klousky. A tak se stalo, že sebral do uzlíku taky to zatrachtilé čertí vejce. Ten čas u nich opravdu nebylo co kalého do huby. Tak milá máti vejce nevyhodila, ale postavila do hrnku vařit. Tu se to nevonělo. Nikomu se do toho nechtělo kloubnout, ale máti řekla, přece to nevyhodím, když jsem už osolila vodu. Když vám nejede, nechte být, ohřeju vám to k večeři. Když ohřívala tkalčinka čertí vejce po 7, drobek to luplo a vyklubala se z něj osůbka bída. Vyskočila ven, vylezla si na pec a už ji měli v chalupě. Od té doby se u nich začaly dít divné věci. Brambory jim mizely z misky dřív, než je stačili donést k puse a chasa vstávala od stolu hladová. A kdyby jen to, taková bída pod střechou přivolá všelijakou neporadu. Kůzlata se nevyvedla, o kozu přišli, příze se jim zauzlovala při soukání. Jestli dřív měli tak živobytí, teď se začalo nedostávat. A jestli dřív zpíval stav na cukr, na kafe, na dluhy, na daně, hekal teď vempitel podžebrat, vempitel podžebrat. Čistě jakoby dodýchával a starostí přibývalo. Ono tu mršku bídu nebylo za peci vidět. Bylo to stvoření jako z páry, jako byste zauzličkovali nic, ale oči hladového uvidějí všelijaké věci. A taky tkadlec přeci jen jednou zahlíd, jak se souká z pece a sbírá hubenou prackou škraloup z mléka. I podívejme na potvoru chtivou, křikl tkadlec, popadl, co měl po ruce a už se za milou bídou žene. Přidala se i tkalčinka, bába s dětkem a všechny děti, co jich v té chalupě měli. Ale zkuste honit bídu, takové stvoření je mrštné, jak z hadích ocásku. Hned byla nahoře, hned byla dole. Když už bída nevěděla, kudy kam, vlítla jim do stavu, do tkalcovského člunku a tam se utábořila. Koukali po ní, kam se ztratila. Třeba se protáhla komínem ven, pomysleli si, když ji neviděli, ale ona ne, ta si medila v tkalcovském člunku. Jak tkadlec při tkalcování prohazoval člunkem sem a tam, pěkně se vozila napravo, nalevo, a tak se jí tam zalíbilo, že se tam uhnízdila. Přehryzávala nitě, cupovala přízy a trápila tkalce hruzu let. Až jednou, bylo to před Vánoci, chtěli si přilepšit, aby si mohli koupit mouku na koláče a štědrovnice, a tak pilně tkalcovali a pospíchali s prací. Člunek lítal sem tam jako splašený a tak se stalo, že nic v tom spěchu stáhla milou bídu mezi vlákna. Jen ji tkadlec zahlédl, přirazil bydla a rychle bídu zatkalcoval v plátně. Tkalcoval zrovna ručníky. Tak ji měli krásně zapletenou do ručníku. Teď se nevypleteš, neplecho daremná, houkl tkadlec na bídu a hned volal na tkalčinku. Podej mi ranec, ať to dílo honem zabalím, odnesu ji faktorovi a bude mrcha z domu. Rychle složil natkané ručníky do rance a honem s tím faktorovi do Vrchláb. Takový faktor, nežli vyplatit tkalci od práce, pěkně dílo nejdřív prohlédne. I nasadil ten vrchlapský faktor brejle, bere i lupu a bedlivě prohlíží, neudělali na těch ručnicích tkadlec chybu a kolik za tu chybu strhnout na výplatě. I prach tkalče počítám nitě, počítám a koukám, že máš tuhle na ručníku takovej puflík, takovýhle ty mi odvádíš daremný dílo. Popadl pinzetu a vytahuje to, rozmotává puflik a tu už se mu osůbka bída pověsila na krk. Děkuju ti za vysvobození, pane milej. Já už tě od teďka nikdy neopustím, špitla bída, ale ti dva nic neslyšeli. Ten tkadlec věděl své a tak ani krejcary za ručníky nespočítal a upaloval domů. Byl rád, že se bídy zbavil. Dobrou noc.
2: Omluvícím golfíku.

Pan Honza chystá překvapení. Kluci, mám pro vás nějaké překvapení. Řekl jednoho dne pan Honza, kterého měli všechny děti v okolí rádi, protože směli před jeho domem hrát fotbal a protože je bral občas na výlety. To byl pro děti vždycky velký svátek. Navíc měl stále dobrou náladu a tak dětem ani nepřipadal o moc starší než oni. Občas, když pršelo, tak je dokonce pozval k sobě domů na kakao a na dort, který pekla jeho přítelkyně Helenka. Vždycky měl v zásobě nějakou zajímavou pohádku nebo příhodu, kterou nikdo z dětí předtím neslyšel. A tak tedy, když pan Honza dětem prozradil, že má pro ně překvapení, nemohli se už dočkat a žadonili, aby jim ho prozradil. Řekněte nám to, pane Honzo, škemral zvědavý Patrik, ale pan Honza se jen usmíval a že to říct nemůže, protože pak by to nebylo žádné překvapení. A tak se děti dohadovali, co by to jen mohlo být, ale nikoho nic nenapadlo. A kdy nám to řeknete, nepřestal dotírat zvědavý Patrik. No, možná už zítra, řekl Honza. A protože zítra byla sobota a nebyla škola, nemohli se už někteří kluci dospat, jenom aby to překvapení nepropásli. Hned po snídani řekli všichni doma, že se jdou hrát ven a utíkali se podívat, jestli už pan Honza to překvapení má, ale on nebyl doma. A ani doma být nemohl, protože zrovna to překvapení chystal. A víte, co si koupil? Nové auto. Co tomu předcházelo, to by bylo dlouhé povídání. A tak si krátce řekněme jen tolik, že pan Honza chodil často kolem jedné prodejny aut, kde stál ve výloze krásný Volkswagen Golf. A vždycky, když šel pan Honza kolem, tak měl pocit, že se ten Golf po něm kouká. Ale to je přeci hloupost, vždyť auta nekoukaj, říkal si. A protože už přišel podzim a na kolo, na kterém pan Honza jezdil moc rád, byla zima, začal uvažovat o tom, že si koupí nějaké auto. Nakonec se rozhodl, že to bude právě ten Golf, který po něm každý den tak trochu smutně kouká. Pan prodavač mu dal klíčky a řekl, že si myslí, že pan Honza koupil opravdu dobré auto. A navíc, že teď už mu může prozradit, že jednou večer měl pocit, jako by z toho motoru u Golfa něco mluvilo. A tak, kdyby se vám z něho něco ozvalo u vás v garáži, zavolejte mě, protože mi to pořád vrtá hlavou. Nikdy v životě jsem žádné auto, co mluví, neviděl, dodal. Honza se zasmál a šlápl na plyn, aby byl brzy doma, protože věděl, že už tam na něj čekají kluci a děvčata a že jsou určitě na to slíbené překvapení moc zvědavi. Zrovna se zaposlouchal, jak si ten motor hezky pobrukuje, když najednou uslyšel: to jsem rád, že jsi mě koupil, mě už se tam nechtělo být a bylo mě trochu smutno. Honza se podivil a říkal si: to mám asi nějaké halucinace, to přeci není možné, že to auto opravdu mluví. Ale než to domyslel, už stál doma před garáží a kolem bylo hejno dětí a všichni koukali, v čem že to pan Honza přijel. Co říkáte tomu překvapení, děti? Ptal se Honza. No to je krásný auto, říkal Filip. A Kája to auto nejen okukoval, ale taky hladil rukou. A moc se mu líbila ta jeho barva. A jak tam tak všichni stáli kolem, tak se najednou spod kapoty od motoru ozvalo: já jsem Golfík, dobrý den. A to ještě, děti, nevíte, že se mnou bude legrace. Já totiž umím některé věci, co jiná auta neumějí. Všichni strnuli. A pan Honza se trochu nejistě podíval a brumlal si: tak to bude asi pravda, to auto opravdu mluví. Otevřel kapotu, ale v motoru nic zvláštního neviděl. A Petr, co byl maličko mlsnej kluk, se hned zeptal: a taky něco rád jíš, kromě benzínu? Ozvalo se z motoru. Mám rád taky dort. Se šlehačkou, aby zvěděl ty kluku jeden. No to bylo pozdvižení. Děti volali: Honzo, Honzo, pojedeme rychle koupit dort, abyste mu ho mohl dát. Ale z motoru se ozvalo: nemám teď chuť, až někdy jindy. Všechny děti koukali s otevřenou pusou a ani pan Honza nevěděl, co by řekl. Víte co, děti? Přijďte po obědě, zavolám Helenku, vezmeme obě auta a pojedeme na výlet. Třeba se dozvíme od toho Golfíka víc.

0: Dobře, slyšíš? Krásně vyhrávají.
1: Jakoby vítr ve větvích, jedlí a modřínu. Ale muzikanty nikde nevidět.
0: Podívej tamhle, vysoko nad lesem. Tam na té holé stráni, co Fujavice odvála sníh. Tam, jak cesta stoupá do hor.
1: Nepoznám, jestli tam jdou v řadě lidé nebo ovečky. Tak jsou malí.
0: 12 je jich. 12 vandrovníků. Jednou za čas je tam zahlédnu. Vyhrávají si na cestu a pokaždé je okolo nich hejno sikor, pěnkáv a kvíčal.
1: Odkud asi jdou? A kam? Teď na noc, v ledovém větru a mrazu.
0: Pro pána, já si ani nevšimla, že se začíná stmívat. Už musím jít, Petře.
1: Napřed mě pověz, Maruško, jestli smím za tebou u masopustu přijít s hedvábnými pentlemi, co chlapci nosí pro svou vyvolenou.
0: Až jestli Selka dovolí.
1: Proč? Však nepatříš k ní do rodiny.
0: Ale ustanovili ji mým poručníkem, co umřela maminka.
2: Marušo! Marčo! Kde se zase to máš?
0: Musím domů, už se po mně schání.
1: A když tě nepustím?
0: Musíš. Měla bych tam ještě horší živobytí. Dobrou noc, Petře.
1: Přijď zítra, Maruško. Přijdeš? Budu čekat za ovčínem. Dobrou noc.

0: ty nosíš v hlavě jen své povyražení, Marčo. A práce stojí.
1: Všecko jsem už udělala, paní mámo.
2: Ještě ti mámo odmlouvá.
0: Krávy si podojila.
1: Mléko je dávno ve sklípku.
0: A co ovce?
1: Dostali seno i vodu.
2: Jen ať se přizná, s kým to stála za seníkem.
0: No, proč Holence neodpovíš?
2: Nemusí, mámo, poznala jsem ho.
1: Tak proč se Holeno vyptáváš?
2: Fojtovic z Petra!
0: Co to povídáš, Holenko? Naše Marča, že by se opovážila zvednout oči k mládenci z největšího statku v údolí?
2: Ráda by mu popletla hlavu.
1: Já ho nevolala. Přišel sám.
2: Naposledy. Já tě s ním víckrát nechci vidět.
1: To řekni Petrovi sama.
2: Mámo, ať mi neodmlouvá.
0: Upokoj se, Holenko. A ty si Marčo zapiš za uši. Jestli tě jedinkrát ještě zahlídnu s Petrem, pustím na něj ze řetězu našeho psa.
2: Jak jsi stará, tak jsi hloupá, matko. Vyžeň ze stavení Marušu, ale Petra mi nestráš.
0: Já už na mou věru nevím, co bys vlastně chtěla.
2: Aby chodil za mnou a ne za ní.
0: Marčo, jdi si po své práci.
1: Všecko jsem už udělala.
0: Tak se seber, ať na kutě.
1: Dobrou noc.
0: A ty před ní podruhé nevykládej, že jí závidíš jejího galána. Ještě nad tebou začne ohrnovat nos.
2: Stokrát jsem ti říkala, vyšení z domu.
0: Jo, a kdo tu místo ní bude za děvečku? Aha.
2: Najdeš jinou.
0: Takovou ne, co dře jenom za kus chleba.
2: No jo, jenomže já kvůli ní nakonec přijdu o ženicha.
0: Najdem ti jiného.
2: Já chci Petra!
0: Jenže to bys napřed musela narafičit, aby taky on chtěl tebe.
2: Proč já? Ty se mě musíš postarat o ženicha.
0: Jenže to nesmíš od rána do tmy nemitá a nečesaná vysedávat v okně.
3: Ty bys mě nejradši zapřála jako děvečku. Abych měla ruce jeden mozol a tváře ušlehané praze.
0: Ale no tak, Holenko, co to povídáš? Neplač, děvenko moje. Řekni, co chceš a všechno bude podle tvého. Tak už přestaň prolévat slzy.
3: Já chci Petra.
0: Však my už něco na něj vymyslíme, aby pustil z hlavy Marču a začal se točit okolo tebe.

0: Petře, udělal bys nejlíp, kdybys přestal za mnou chodit.
1: To je z tvé hlavy? Nebo tě navedla Selka s Holenou?
0: Mám to co chvíli na talíři. Ženich z největšího statku a chodí sem za chudou děvečkou místo za Holenou.
1: Tu mi radši nepřipomínej.
0: Co pak se ti nelíbí?
1: Jo, jako strašák vzali.
0: Ale je bohatá.
1: A taky hubatá a svárlivá a líná.
0: A co máš na mě? Jsem chudá jako myška v poli.
1: Ale krásná, že se až hlava točí. A milá, pracovitá. A ještě ti pošeptám.
0: Pusť mě, měj rozum. Jestli nás někdo uvidí spolu, Selka udělá naší lásce amen. Vyžene mě.
2: Mami! Mamo! Pojď se podívat!
3: Co se děje, Holeno?
2: Už jsou zase spolu! Tamhle u vrátek!
3: Ale to se ti snad jenom zdá, vždyť není vidět pomalu ani na krok.
2: A jde domů! Zavři do komory a na dveře zámek!
3: Upokoj se, děvenko! Jen co si hodím přes ramena vlňák. Je tu vítr a mráz, až to pračtí.
0: Slyšel jsi, Petře? Ti už. Pospěš si.
1: Až mi dáš hubičku na dobrou noc.
0: Já nemám na hubičky ani pomyšlení, můj milý. Teď se do mě pustí obě dvě a nebudu mít pokoj celou noc.
1: Tak já už jdu. Ale jen proto, abys neměla kvůli mě trápení. A paní mámě, ode mě věřit, že od tebe neupustím za nic na světě. Hned první den masopustu přijdu k tobě s pentlemi a řeknu si o tebe. A když mi nechceš dát houbičku, vezmu si ji sám.
0: Přestaň. Měj rozum.
1: A ne jednu. Tři si vezmu. Jako jsou tři pečeti na svatební smlouvě. Naschledanou. Maruško má milá.
0: S Bohem, Petře. Radostí má jediná.

0: dobrý večer.
1: Pozdrav pán Bůh, Maruško.
2: Pěknej večer, hezká panenko.
3: Snad ses nepolekala.
1: Takovej průvod uplotl.
2: A rovnou do vrátek.
4: Já nejsem lekavá. Dobrý večer. Cože se vás najednou tolik sešlo?
1: My chodíme pořád spolu. Všech 12.
2: V houfu je nám veselejc, víš?
3: Tak co, krasavice? Pozveš nás do stavení?
4: Pozvala bych a ráda, ale nejsem tu paní.
1: Tak snad aspoň doušek vody, kdybys nám podala.
4: Ráda, dědečku. Hned naberu čerstvou z okovu. Jste asi pořádně ušlí.
1: Však máme za sebou dlouhou cestu. Přes závěje.
3: Až po pás ve sněhu.
2: Teď si chvilku sednem na roubení, jako vosy na perník.
4: Tu je voda. Ta vás svlaží.
3: Každá kapka jako křišťál.
1: Děkujeme ti, děvče.
5: Poslouchej, Marčo, nemyslíš si, že ti dovolím místo práce utrácet čas s nějakým galánem?
2: Má jich tu hned 12, Selka.
1: Dobrý na večer, hospodyně.
5: Já myslela, že vystává s Petrem a ono je tu mužských celé procesí.
1: Jdeme kolem. A tak nás napadlo, že poprosíme o nocleh.
5: To jste na špatné adrese. Tohle není hospoda pro žebravé vandrovníky.
1: No, snad by se našel aspoň koutek závětří.
3: A krajíček chleba s kouskem síra?
5: To rovnou puste z hlavy. Na žebráky pouštím psa.
2: Aspoň ve chlevě nás nechte ohřát. Budou vám líp dojít krávy.
5: Jen si pěkně mašírujte o dům dál, děte. Pouštím na noc vlčáka a s tím je horší domluva než se mnou. A ty, Marčo, všechno pozavírej na petlici, aby se nedostal do stavení nezvaný host.
1: To jsme dopadli, co, bratři?
2: Nakonec budeme rádi, že jsme neschytali vývrask.
3: Žaludek mi kručí skočnou.
6: A já mám nohy jako solova.
1: Marné všechno stejskání. Vyhnali nás, tak musíme dál.
4: Počkejte jen, co paní máma zajde do sínky. Za humny je starý seník.
1: Ty by ses odvážila pustit nás dovnitř.
4: Musíte potichu.
2: Prokrindáčka, to by byla trefa zdřímnout za větre.
3: A k tomu v pelíšku z voňavého sena.
4: Pojďte, zavedu vás tam. Jenže s večeří to bude horší. Mám jen suchý skrojek, na ošatce trochu jablek a zbytek ovčího síra.
1: Dáváš nám ze svého.
4: To málo nestojí za řeč.
3: Hned bych ti dal hubičku, Maruško.
2: A má na hubičkování onačejšího?
3: Já vím. A říkají mu Petr.
4: Jak to víte?
1: Děvenko milá, my víme všecko, co bylo i co bude.
4: Mně hned napadlo, že nejste obyčejní vandrovníci, dědečku.
1: Jak pak si to poznala?
4: No, kolikrát jsem vás viděla putovat po stráni do hor. Zaslechla jsem i vaše muzicírování. Jednou mi z něho bylo úzko, jindy za srtance. Povězte mi, kdo vlastně jste?
2: Abys věděla, koho si bereš na noc?
3: Smíme, bratře ledne?
6: Ať jí to poví sám, ještě pořád má vládu ve svých rukou.
1: Dobrá, bratři. Abys věděla, Maruško, jsme měsíce, ze kterých se splétá celý rok. Já jsem leden.
4: A ty, Smíšku?
2: No přece březen, ty jsi to nepoznala.
4: A ten mládenec s peřím na čapce?
3: Červen, hezká panenko.
2: Náš ohnivák, zpěvák a tanečník. A tady ten ostýchavý nemluva je bratříček Září.
1: Chodíme světem, jak je rok dlouhý. Vždycky na rozhraní dvou měsíců zasedneme okolo ohně vysoko v horách a ten, který po vyměřenou dobu vládl přírodě a přitom z jinocha se časem změnil v starce, odevzdá žezlo dalšímu bratrovi jako následníku. Po mně se ujme vlády únor.
2: A potom já přinesu lidem jaro.
3: To ještě uteče hodně vody, bratříčku.
6: Pojďte radši spát, bratře.
1: Září má pravdu, už je pozdě.
4: Tak dobrou noc.
1: Dobrou noc.
6: Dobrou noc, Maruško.
2: Krásné sny, ať se ti zdá o tom, kterého máš ráda.
4: Dědečku Ledne, vy opravdu víte, co bude?
1: Tak, tak, děvče, co bude i co bylo. Máme dobrou paměť, nezapomenem, jak se z nás ujala. Třeba ti to jednou oplatíme. A teď už jdi spát, my se o sebe postaráme. A neboj se, ráno tu po nás nezůstane ani stopa.
5: Mamo, slyšíš?
0: Co mě pořád budíš?
5: Mládenci se vsidou po chalupách.
0: To je to. Jdou jako loni, předloni.
5: Každý nese 3 hedvábné dlouhé pentle. Oh, pojď se podívat.
0: Nech mě radši dřímá tohle.
5: Jdi na ně zavolat. Pozvi je k nám na besedu.
0: Přijdou sami, jestli se jim zachce.
5: Já chci, aby Petr dal své pentle mně a žádné jiné.
0: Jakoby ve vsi nebyl tucet jiných mládenců na ženění.
5: Oni k nám nejdou.
0: No jo. Zabočili do statku nad rybníkem, no.
5: Proč si na...
0: No jo. Zabočili do statku nad rybníkem, no.
5: Proč si na ně nezavolala?

0: Nemusím. Jde sám.
1: Vždyť sedali všichni podle potoka.
0: Ale jeden míří nahoru k nám. Co pak máš vlčí mohu?
1: Petr! Je to on!
0: To bylo stejskání a nářku. A zatím už si k nám vyšlapuje cestu sněhem ženich s hedvábnými fábory.
1: A co když sem nejde za mnou?
2: Že by se opovážil za Maruškou.
1: Nesmí za ní. Ty mu to nesmíš dovolit.
2: Nemůžu ho vyhnat odstavení jako nějakého pobudu.
1: Ale nesmí tu najít.
2: Mám jí snad vyhnat z domu na sám večer.
1: Petr, už je na půl cesty. Není čas na dlouhé mudrování.
2: Že bych poslala Marču pro něco do vsi.
1: To ne, potkal by jí cestou.
2: Tak bych jí musela vyhnat leda do hor.
1: Jo, poručíš jí, aby něco přinesla. Ale pospěš si, Petr bude za chvilku u vrátek.
2: Ale toho sněhu, co tam je, a vítr, a mráz.
1: Když nechceš ty, postarám se sama. Marčo, kde jsi?
0: Nevím, Holenko, nevím. Ještě bych si to rozmyslel.
1: Nechci své rozmýšlení. Marčo, slyšela jsi? Kde vězíš?
3: Chtěla jsem dát ovečkám sůl.
1: Na to je dost času zítra. Mám pro tebe jinou práci. Obleč se, musíš do hor.
3: Tak pozdě. A co tam?
1: Půjdeš do pustého žlebu pod měsíční horou. A natrháš mi hrst fialek.
3: Fialky na konci ledna. Co tě to napadlo, Holeno?
1: Žádné vyprávání. Jdi se ustrojit na cestu.
3: Vždyť je tam sněhu po pás.
1: Můžeš si vzít matčiny válenky.
3: Holeno, kdo to kdy slyšel, aby pod lednovým sněhem kvetly fialky?
1: Tak ty neposlechneš. Tak abys věděla. Nepřineseš mi jenom fialky, ale taky plnou hrst voňavých lesních jahod. Jinak se nevracej.
0: Holenko, nedává se do tebe horká nemoc, nechytá tě fanta.
1: Ještě ty se s ní punktuj. Buď udělá, co jsem jí poručila, nebo mi víckrát nesmí na oči. Zaveď jí, matko, k brance na humna a dívej se, jde-li opravdu k lesu. Na chodníček do vsi nedovol.
3: Myslíš, Holeno, když mě vyženeš za nimi vrátky, že před nimi přijde k tobě štěstí.
2: Pojď, Marušo, pojď, ať se Holenka nezlobí.
3: Aspoň vlňák mě nechte vzít, paní mámo.

0: Dobré odpoledne přeju. Můžu dál?
1: Že se ptáš, takový vzácný host. Pojď honem do světnice, Petříčku. Jsi celý promrzlý.
0: Maruška je doma?
1: Neviděla jsem ji od oběda. Pojď si přisednout blíž ke mně. Co pak to máš?
0: Vidíš, pentle.
1: Snad ne pro nevěstu. A do našeho domu.
0: Nedělej, jako bys nevěděla, s kým stávám u vašich vrát.
2: Nepustila jsem ji z očí, dokud nezašla do lesa.
1: Matko! Nevidíš, kdo k nám přišel na táčky?
2: Vojtovic Petr? No to je překvapení. Přišel pobesedovat s Holenkou.
0: Jsem tu kvůli Marušce, paní mámo.
2: Takový pěkný mládenec, mohovitý, ten, že by koukal za děvečkou. Holeny si hleď, Petře, to by byla nevěsta pro tebe.
0: No, je mi divné, že to Maruška není. Slíbila, že na mě bude čekat a ona vždycky drží slovo.
1: Kdo ví, kam se poděla, věčně se jen toulá.
2: Pojďte, děti, ke stolu. Holenko, podej Petrovi koláč. Hned vám naleju po sklínce šípkového vína.
1: To já si jen líznu, aby se mi

0: nezatočila hlava? A nebo bys mě podržel, Petře?
1: Řekl bych ti, sedni si na lavici. Ta má čtyři nohy.
0: Ty jsi ale kakabus.
1: Paní mámo, pověste Marušce.
0: Jen jestli se vrátí.
1: Proč by se neměla vracet?
0: Zabloudí někde v závěji a zmrzne.
1: Jestli někam šla, zůstaly po ní stopy ve sněhu. Podívám se.
0: Co máš najednou tak na spěch? Počkej, Petře, nechoď ještě.
1: Já si ji najdu. Holeno.
0: Vem koště, mámo. To pojď honem.
2: Snad nechceš do té fujavice.
0: Musíme zamést šlápoty po Maruši. No tak pospěš si. Tak zametej. Zametej, ať ji Petr nenajde.
2: Tudy šla. Vidíš?
0: Zametej. Pořádně. Dej sem tu metlu.
2: Tamhle za humny už by stěží našla nějakou stopu. A na pláni pod lesem je dávno vítr zaval sněhem.
0: Tak. A teď si Petr může hledat svou žebráckou nevěstu. Třeba do skonání světa.

0: Zahraj mi na píšťalku jarní písničku, zelenáčku březné. Zažeňte fujavici, bratři, ať si můžu zatancovat od zemek.
1: Pomalu, bratře. Ještě si počkáš na své červnové dovádění.
2: Pojďte se honem podívat. Tamhle se poplání kdosi plahočí, vítr s ním pohazuje jako se spadlým listem.
0: Za takového nečasu by se sotva kdo vydal do hor.
3: Snad nemíří sem k nám.
2: Pospíchá do závětří.
3: Že by pytlák nebo pašerák.
0: Bratře ledne, neměl bych rozmetat oheň?
2: Pošli mne za ním, opřu se do něj, že se neme z místa.
1: Nikam, ty poťouchlíku. Radši přilož na oheň.
2: Ale to nás tu najde.
0: Nikdy jsme nedovolili, aby sem přišel mezi nás člověk.
1: Dnes uděláme výjimku, bratři.
0: Ale proč?
3: A kdo to vlastně je?
2: Žádný pytlák, děvče, panenka jak obrázek.
1: Copak jste ji ještě nepoznali?
0: Není to ta děvečka ze statku?
2: Maruška.
1: Posaďte se kolem ohně, jak se sluší a patří. Ještě byste ji poplašili. Pojď blíž, děvče, nemusíš se bát.
4: Dobrý večer. Nejste vy ti vandrovníci, co byli u nás na seníku?
2: Poznala nás.
0: Co tě to napadlo jít do hor v takové slotě?
4: Holena mě vyhnala, abych jí přinesla z hor fialky.
1: Vrať se. V lednu v horách nenajdeš ani jediný zelený lísteček.
4: Však ona to taky dobře ví, ale chtěla se mě zbavit, než za mnou přijde Petr. A ještě pohrozila, že se bez kytičky nesmím vrátit zpátky.
3: No tak se nevracej, stejně tě tam čeká jenom soužení a dřina.
2: Jenže taky Petr, Petřík, Petříček.
0: Dali jste si slovo?
4: Ano, bez něho by mě přestal těšit svět. Chci se vrátit.
1: Musíme jí pomoct, bratři. No co říkáte?
3: Jistě.
0: Rádi
2: uděláme, co budeš chtít.
4: Vy snad víte, kde teď rostou fialky.
2: To ne, ale já mám takovou moc, že na mé přání vyraší z trávníku a hned rozkvetou. Když mi ovšem bratr leden půjčí na chvíli své žezlo.
1: Vem si ho, březne, ale jenom na tu chvilku.
0: Díky, bratře. A ty se, Maruško, dobře dívej. Dokud tohle žezlo držel leden, byla země na kost a závěje se navršily vysoko nad hlavu. Teď se tím žezlem dotknu sněhu. Já? A vidíš, rozplývá se kolem nás jako máslo nad ohněm.
4: Pod sněhem nízonká travička.
2: To jsou lístečky fialek. Dýchneme na ně spolu.
4: Jako malá zelená srdíčka.
2: Ještě jednou dýchneme a pěkně zblízká. A můžeš si přivonět. Proč pak zavíráš oči?
4: Je mě jako ve snu.
2: Tyhle ti budou stačit na pěknou kytičku.
4: Krásnější jsem jak živ neviděla.
1: Měla bys myslet na návrat, Maruško. Z hor je do údolí lán světa.
2: Když dovolíš, bratře ledne, svezuji na sáních. Pojď, pojedeme jako o závod.
1: Ale s rozumem to ti povídám.
0: Maruško, počkej.
1: Co pak má na srdci bratr Červen?
2: Darmo nás zdržuje.
0: Nezapomněla jsi na nic? Nepřikázala ti Holena, aby skromně fialek přinesla ještě něco?
4: Ano, poručila si hrst lesních jahod. Ale já si vám o ně netroufala říct.
0: Jenže když ji nepřineseš, vyžene tě Holena znovu do sněhové vánice třeba o půlnoci. A to už bys k nám sotva našla cestu.
4: Máš pravdu.
0: Jenže my to nedopustíme, bratři. Musíme jí pomoct.
2: Nežárlíš tak trochu na moje fialky?
1: Mlč. Udělal si svoje a teď poslouchej, co radí bratr Červen.
0: Půjč mi své žezlo, bratře.
1: Dobrá, Červne. Ať je po tvém.
0: Podej mi ruku, Maruško, a pojď se mnou. Támhle je pod sněhem palouk, kde se to začátkem léta jahodami jen červená. Necháme sníh roztát právě tady, co dozrávají ty nejsladší.
4: Co pak přežili zimu pod sněhem?
0: To nejsou loňské. Maruško, podívej, zrovna dokvétají.
4: Jejich kvítky jsou jako drobounké sněhové vločky.
0: Ano, už to pod listím růžový. Ještě je ohřejeme v dlaních a můžeš sbírat.
4: Jahody pod závějí, to je jako v pohádce. Jak se krásně červenají.
0: Protože se mi oživil já, Červen.
2: Žádné dlouhé řeči, bratře, začíná se stmívat. Maruško, pojď honem, sedni si na sáně.
4: Počkej, vždyť jsem vám všem ani nestačila poděkovat.
1: Není zač.
4: Je. Přišla jsem nezvaná a vy jste mě přivítali, jako bych patřila mezi vás. Vyslovila jsem troufalou prosbu a vy jste pro mě, pro cizí, udělali neuvěřitelné divy.
1: To jsme ti jen opláceli tvou vlastní dobrotu.
4: Víc, než jsem si zasloužila.
1: Přejeme ti mnoho štěstí.
2: Pospěš si, Maruško.
3: Počkej, Maruško.
2: Co pak má na srdci bratříček Září, ten věčný snílek?
3: Tohle si, Maruško, vem ode mne, na památku.
4: Je, to jsou krásné korále.
3: Kde pak? Je to jen hrozený jeřabin. Ale třeba tě aspoň maličko potěší, když nemáš opravdický náhrdelník.
4: Pán Bůh zaplať.
1: Nasedni do saní. A žádné loučení, kdo ví, jestli se ještě někdy nepotkáme.
4: Děkuju vám, děkuju na stokrát.

0: Maruško.
1: Kde se tu bereš, Petře?
0: Hledám tě od soumraku. Jenže tvoje stopy všude zavál vítr. Volám na všechny strany, ale odpovídá mi jen meluzín. Já myslel, že uschnu starostí o tebe.
1: To je dobře, že jsi šel za mnou.
0: Kde jsi byla?
1: V horách. Holena mě vyhnala.
0: Proč? Kvůli mně?
1: Všechno ti pak povím, Petře. Ale napřed musím odevzdat, co nesu z hor.
0: Co to máš? Fialky?
1: Chceš si přivonět?
0: Kde jsi je našla? A jahody jako opravdické.
1: Ochutnej a uvidíš, že právě dozrály.
0: Nejsou v tom nějaké čáry?
1: Všechno se dovíš. Ale teď musím do stavení.
0: Půjdu s tebou.
1: Ne. Tenhle návrat si chci odbít sama.
0: Tak zítra?
1: Zítra, můj milý. Co je s tebou? Hledíš na mě, jako bys mě viděl poprvé.
0: Jsi krásnější než dřív.
1: To se ti jen zdá.
0: Ba ne. Co se zdá, je snění. Ale ty jsi doopravdy.
1: Někdy člověk nerozpozná, co je pravda a co zdání.

0: Kde se stoulala tak dlouho, Marčo?
1: Sama si mě vyhnala, holeno. A do hory je daleko.
0: To jsou jen výmluvy.
2: Hlavně, že ti přinesla, co jsi chtěla. Teď si oblečeš sváteční šaty a budeš jako princezna, až si připneš kytičku fialek.
0: Já o ně nestojím.
2: Ale, děvče, taková nevídaná krása, voňavé kvítky uprostřed zimy a ty je pohodíš na zem.
0: Taková kytka je dobrá leda tak pro děvečku.
2: Tak aspoň ochutnej lesní jahody.
0: Nemám chuť.
2: Tolik si o ně stála.
0: Nebažila jsem po jahodách, ani po fialkách. Chtěla jsem se zbavit Marči. Přála jsem si, aby navěky zůstala někde pod závějí. Jenže ona se vrátila. A je hezčí, než byla. Chci vědět, proč. Marčo, pojď sem. A ty, matko, přistrč blíž lampu, abych líp viděla. Jo. Přiznej se, děvečko. Kdo tě očaroval? Koho jsi potkala v horách?
1: Dobré lidi.
0: Co to máš na krku?
1: Bobulky jeřabin.
0: Nože. Jsou to vzácné korále. Ať mi je dá.
2: Opatrně, holenko, nitka je tenká.
0: Jsou to drahokamy. Dej mi je. Nedělej drahoty.
1: Opravdu jsou to jenom jeřabiny.
2: Pro pána. Nit se přetrhla. Holenko, nelhala ti, podívej. Jsou to prachobyčejné jeřabiny.
0: Předtím se leskly jako drahokamy. To mi je nějaké kouzlo.
2: Máš asi pravdu. A ty jahody a fialky taky nemohla najít jen tak pod závějí.
0: Pověz, kdo ti je dal, Marčo? S kým jsi měla spolky v horách? Přiznej se.
1: 12 bratrů, 12 měsíců sedí okolo ohně. Březen mi dal fialky, červen jahody a září mi daroval na památku náhrdelník z jeřabin.
0: Oni se vyznají v kouzlech.
1: Vím jenom, že pod jejich rukou taje sníh a všechno rozkvétá jako v pohádce.
0: A co čarovná jablka, po kterých každá žena zkrásní?
1: O tom nic nevím.
0: Nevěřím ti. Vrátila se z hezčí, protože si snědla takové jablíčko. Já je chci taky. A ne jedno. Plný košík jablek, ve kterých se skrývá krása. Zavedeš mě do hor. Chci k 12 čarodějům.
2: Dceruško, kam pak teď v noci? Vzpamatuj se.
0: Dej mi košík a válenky, matko.
2: Marčo, slyšela jsi? Musíš holenu doprovodit.
0: Nechci s sebou. Trafím sama. Ještě se smí dělit o čarovné dárky, to tak.
1: Nechoď, holeno. Je to dlouhá cesta.
0: Nestraš mě. Však já dobře vím, proč mi v tom chceš bránit. Bojíš se o Petra. Ale až se vrátím, budu 100krát pěknější než ty. A tvůj Petr bude mít oči jen pro mě. Po tobě ani nevzdechne. Ještě teplý šátek, matko.
2: Holenko, poslechni mě, nemůžeš se vydat do té hrozné noci sama.
0: Než dojdu k lesům, bude svítat. A ty, mámo, chystej koláče a víno pro ženicha.
2: Nechoď, holenko, vrať se. Nedá si říct, nedám, musím za ní. Ty, Marčo, zatím hlídej ve stavení, nechoď na krok z domu, dokud se nevrátíme.

0: pojdu sama. Nesmím promeškat ani chvilku, když jsem je konečně našla.
1: Podej mi ruku.
0: Vidíš ten oheň nahoře? A kolem jako králové tam sedí.
1: Pojď! Oj, mě neunesou. A ty radši počkej, až tě zavolají.
0: Copak jsem žebračka? Nepřišla jsem prosit o almužnu.

0: Zbuďte se, bratři, jde k nám divný host.
1: Něco se ti zdá, starouško.
2: Že by se vracela Maruška?
1: Ba ne, tahle se nese jako páv.
0: Kdo jsi, děvče?
3: Do toho ti nic není.
0: Proč jsi k nám přišla?
3: Chci kouzelné jablko, co přičaruje krásu.
0: Takové jablíčko není.
3: Nelži, dětku! Však já vím, že ho máte. A musíte mi ho dát. Radši po dobrém, nebo vám rozmetám oheň na všechny strany, že zmrznete jako vrabčáci.
1: Podívejme, to je panečku od rány.
2: Tobě by holka nebyla nic platná ani celá fůra čarovných jablíček.
0: Co pak chceš, bratříčku Září?
4: Půjč mi na chvíli žezlo, bratře. Dostane jablko, po kterém jí na hlavě vyrostou kravské rohy.
3: Tak co? Dáte mi, co jsem řekla?
5: Holenko, vrať se!
6: Dej pokoj, mámo! Já mám jinou starost!
0: Bratře Září, tady je žezlo.
4: A tady hrst jablek pro marnivou Holenu.
3: Počkejte, Holenkové, to ještě není všechno.
5: Dceruško, pojď honem, že nese hrozné mračno.
0: Vrať mi žezlo, bratře. Ozdobím Holenu diadémem z vloček. Zahalím ji do závoje mrazivého větru.
3: Chci drahokamy, perly, diamanty, chci křišťály, ne krupobytí, chci vzácné kožešiny, ne ledový dech, co mě rdousí.
5: Holeno!
3: Se mi najednou

0: Dobré ráno. Maruško.
1: Petře, jak ses k nám dostal v té vichřici?
0: Už dávno stichla. Podívej, obloha je jako z trikysu.
1: Já na ně celou noc čekala, až kránu mě přemohla třímota. Pojď honem do tepla.
0: Kde pak je hospodyně? A Holena?
1: Však povídám, odešli v noci do hor a já čekala, kdy se vrátí.
0: Komu si teď o tebe mám říct?
1: Když počkáš, až se paní máma vrátí.
0: Kde pak už jsem se načekal až dost? Musíš mi dát slovo sama. Přišel jsem k tobě, moje milá, se třemi pentlemi. Ta bílá je čistá jako tvoje srdce, červená je ohnivá jako moje láska k tobě a zelenou ti dávám s nadějí, že budeme spolu šťastní.
1: Děkuju ti, můj nejmilejší. Vem si za pentle šátek vyšívaný hedvábem. V každém kvítečku je myšlenka na tebe.
0: Říkáš, že myslíš jenom na mne a přitom se pořád ohlížíš k oknu. Jako bys čekala jiného.
1: Mám starost, co Holena a paní máma.
0: Nestarej se. Ty jsi je přece nevyhnala v noci do Nečasu.
1: Jestli zabloudili...
0: Koho vede dobré srdce, ten si najde správnou cestu i v nejhorší nepohodě.
1: Nejdou tamhle, podle potoka?
0: To nejsou oni. Vykračuje si tam celá tlupa na masopustní maškarádu.
1: Kolik jich je?
0: 9?
1: 10?
0: 11?
1: 12!
0: Proč otvíráš okna?
1: Zavoláme na ně.
0: Mávají ti jako dobří přátelé.
1: Šťastnou cestu světem, bratři měsíčkové.
0: A všude dost dobrých lidí.
1: Nezapomeňte, u nás jsou pro vás vždycky dveře do kořán.

0: Na trávníku před hospodou seděli tři sestry a pili pivo z velkých korbelů. Byly Velikonoce. Parné Velikonoce to byly. Málo kdo tak parné Velikonoce pamatoval. Lidu bylo v městečku víc než jiná léta, handlovalo se na trhu, už i houby, smrže tam nabízeli báby. Tři sestry vyprodali kraslice už před polednem. Velikonoční žízeň a pěkné počasí ponouklo šenkýře čepovat rovnou ze sudů před hospodou v zahrádce. Jenom kolem krokusků a tulipánku nastavil prázdné basy ocodovek, aby žízníci nepošlapali jarní kytičky. Kolik ti to letos hodilo, povídá Tilda, nejmladší sestra. 8 penízů, spočítala Marie na dlani. Mně taky 8 penízů, řekla Bára. Rozevřela Tildě pěst, mrkla do dlaně a řekla, a tam je taky 8 penízů, to je náhoda, hehehe. A když jsme sestry, ne? No tak si dáme ještě jeden pohár. Korbel, opravila ji Marie. Dali sobě tři další korbele piva. Jak pak ten muž fukuje tu pěnu, dumala Bára. A zkoušela to také dokázat. Sfoukla pěnu Tildě na čelo a pro smích se chvilku žádná z nich nemohla napít. Když se utišili, zajeli nosem do pěny a do samoty vysmolených jeskyní korbelů, zavřeli oči a v tichu a soustředěnosti lokali chlad a pohodu. Marie první obrátila korbel dnem vzhůru a popadla dech. Za ní Bára a pak Tilda. Ani vás ti vaši muži nenaučili pivo pít, řekla zadýchaně Marie. Ten tu je stejně dobrý jako ty naši, co nestojí za moc, pravila Tilda. A nebo naopak, dodala Bára. A když jsou bratři, ne? Tilda vzala od sester korbele a šla přímo k čepu. Ti jejich muži, ti bratři, se jmenovali Hubert, Vilém a Jan, pocházeli z nedokrve a vzali si za ženy tři sestry, Tildu, Marii a Báru, ze všech mastí. Naštěstí všichni lidé nejsou tak hloupí, aby chtěli být za každou cenu chytří. Lépe řečeno, dělat jak blázen a do úmoru dělat, jenom proto, abych se dopracoval zaslouženého odpočinku v pohodlí. To není chytré, ovšem nechtít mít pohodlí k odpočinku. A nepracovat tudíž vůbec, to rovněž není chytré. A být porád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, no to je vlastně hloupost. A největší hloupost zase je chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vůbec největší chytrost. Čili ono se stalo umění už jenom být živ po svém. Tři bratři a tři sestry, tři manželské páry, byli živi po svém, ani ne moc chytře, ale zdaleka ne hloupě. Za legraci uměl jít i 5 mil pěšky. Tilda se vrátila od čepu. Postavila korble do trávy, přehodila je šátkem, jednak aby pivo nesteplalo, a pak přece, co je komu do toho, co se to tady pije, ne? Čas plynul lahodně. No, jak by ne, když každá věděla na svého muže něco, co druhým ještě nedala k lepšímu, a když pivo bralo a k čepu bylo tak blízko. Když už nebylo čemu se smát, ukázali si dlaně bez 8 penízů, trošku nemotorně vstali a svět se s nimi zatočil. Jen co si pomohli jedna druhé dát prázdnou nůši na ramena a dali se na cestu domů. Co pak řekneš mužovi, ptá se Tilda. No, bude binec, usoudila Bára. Holky, nyníčko se něco musí stát, prohlásila Marie. Celou zimu mě můj muž pomáhal kraslice zdobit a já mu chtěla koupit tady na trhu čepici a... No, něco se stane, já doufám, musí, já vám říkám, musí se něco stát. No a co by se mělo stát, zázrak, no a proč ne? Rozmáchla se Marie a pak dodala kroce. Já asi chvilku sednu tady do trávy. Sejmula nůši a hups. Dřepla únavou do vysoké trávy u cesty a vyjekla. No co jsem si to sedla? Sáhla pod sebe, drží v ruce špinavou krabičku. Otevře ji a v ní je druhá krabička, čistá. A v té je prsten. prsten s rubínem velkým jako ringle a lemovaným perličkami. Koukali, zkoumali, zkoušeli na prst. Není pochyby, to je pravý zlato, pravý rubín a pravý perličky. Nepochybně nadpřirozené síly nám dávají náhradu za to, co jsme propili. Jak to ale rozdělíme? Zkoumá Bára situaci. Jak? Povídá Tilda. No já bych to rozdělila na tři díly. No jak chceš, prosím tě, jeden rubín a sedm perliček dělit na tři díly? Moudře upozornila Marie. A když to budeme ve městě prodávat, tak se budou policajti ptát, odkud to máme. No tak řekneme, že se stal zázrak, navrhla Tilda. Jo, a policajti na zázraky věřej? Ptá se Bára. No nevěřej, jsou přece hloupí, uzavřela Tilda. No, protože jim bylo opět do smíchu, napadlo je téměř současně, že prsten by měl připadnout té z nich, která vypeče svého muže nejlepším kouskem. A rozeběhli se domů výskajíce. Marie měla domů nejblíž. Hubert seděl u rádia a sotva kývl hlavou, když vešla. Marie pomalu usedla, ruce do klína a zahleděla se do stropu. Něco novýho? Zeptala se sotva slyšitelným hlasem. No nic. Flandři hrozej vpádem vlámům a vlámové hrozej Flandrům vpádem. Turecký paša se nevozval, jak ho vyzval ten jeho bej, aby se vozval, jinak, že by se vozval on teda. A ten bej, co mysleli, že se utopil, nebo že ho dali utopit, jak jako říkali, že měl zapálit ten minaret, to říkal ten druhej bej, co jak včera vysílali, jak ten turecký paša ho jmenoval, jo, za toho prvního, jo. Tak ten bej se neutopil, ale uhořel. A za to vylovili jinýho beje z Bosporu, utopenýho, ale teďka nevědí, který bej by to mohl být, tedy tenhle ten. No a u nás doma je všecko v pořádku. Marie nic. Hubert by byl poslouchal dál, ale ticho ho mátlo. Něco ti je?
1: Ne, nic mi není.
0: A hned věděl, že něco je. A co je ti? Zvedla oči a podívala se na něj zhluboka. Táhle. Hubert rychle počítal v hlavě, jestli snad něco nevyvedl, nebo něco neskazil, nebo nevyřídil, co měl vyřídit, nebo vyřídil, co neměl vyřídit, ale nic ho nenapadlo.
2: Ty bys jen porád seděl u rádia, začala Marie zvolna. Co se děje ve světě, to je tobě to hlavní.
0: Přezadila na vyšší rychlost.
2: Ale že oko do duše srdce, a totiž okno srdce do v duši, tedy tak mě pomoc, teď víš, co chci říct.
0: Hubert to zprvu bral do slova a nabídl, že doběhne k doktorovi pro borovou vodu, když jde o oko. Ale ukázalo se, že Marie nechápe vlastně. Nejen, že nevytuší, ale dokonce ani nevidí, že je nemocná. Že sotva domů došla a že musela utratit 8 penízů. Že to všecko musela v městečku utratit za to, že jí potulný mastičkář poradil, jak se neduhu zbaví.
3: No tak honem Marie do postele a potit, Hubert měkl.
2: A to právě ne.
3: No jak tedy, co tedy, tedy? Tak tedy, Mařenko, mluv, povídej, Máničko.
2: Neříkej mě, Máničko, sakra.
3: No tak tedy, Mařeno.
2: Abys věděl, neřeknu ti. Ty bys to stejně pro mě nechtěl udělat a já bych to nepřežila.
0: Hubert se dopálil doopravdy.
3: Že ti huba neupadne, víš dobře, že pro tebe všecko udělám a rád mordie. Tak to vyklop, nebo to z tebe vytřepu.
0: No, že prý mastičkář řekl, že když on, jako tedy její muž, si dá vytrhnout zdravý zub, když ten zub ona rozemele a vypije v mléku, bude zdravá jako ryba. Ani nemukl, obrátil se a vyšel z chalupy. Marie stála a poslouchala. Netrvalo dlouho, v nedaleké kovárně někdo zařval. Podle hlasu Hubert. Chvilinka, Hubert se vrací. V ruce drží kovářovi kleště a v nich zub.
3: Moždíš a roztluč to, mumlá.
2: A proč jsi tak zbrklý a nepočkáš? Já ti to neřekla do konce. To měl být přední zub. Hořejší pravá jednička.
0: Zase ani nemůh. zase za chvilku od kovářů zalehlo zabití, delší a smutnější. Krev z něj crčela, když jí podával hořejší pravou jedničku a pravil, aby věděla, jestli pro tebe nic neudělám. Pět ran do čefice. To je bolest. To je bolest. Poradila mu, aby se svlékl do naha a běhal po chalupě, to, že prý každou bolest od zubů určitě utiší. Když rozloukala v moždíři zub, taky napadlo, jestli to tak snad trošku celý nepřehnala. A rozklučenou jedničku potom vysypala do květináče, kde jim kvetlo domácí štěstí. Mezitím Tilda zaběhla do kláštera a tam tak dlouho mluvila do kostelníka, až se jí podařilo z něj vymluvit opatovo parádní roucho i s korunou, berlou a s rukavičkami, načež doma posadila Viléma do necek s horkou vodou a teď, drhnouc mu záda, hbitě hovořila. To by, že si mě musela podplatit. Celých 8 penízů mě to stálo. Ale za to se usnesli, že arcibiskupem budeš ty. No, kdo se usnesli? Preláti, proboští, jáhnové, no.
3: No, to jsi vyhodila peníze, Tildo. Ty přece víš, že já jsem antiklerikál.
1: No, to přece nevadí, blázne. Počkáš, až budeš arcibiskupem a pak vystoupíš z církve. No, to jim zasadíš ránu.
3: No to by byla rána, to by byla, to máš pravdu, ale
1: sakra, ale pozor, vždyť já neumím latinsky, jen tak, že se umím podepsat a se čtením to mám špatný, to sama víš. No to ti přijde samo, oblíkneš se do hábitu, posadíš se v komoře a budeš čekat na Ducha Svatýho. Přijde na tebe a budeš číst, psát i mluvit latinsky. Zavři oči, ať ti do nich nepřijde mejdlo.
3: Já nevím, proč zrovna na mě má Duch Svatý sestoupit. Je tolik vládců a panovníků, na který by měl sestoupit už před 100 lety už bylo pozdě.
1: Na záchranu světa je nejvyšší čas. Tak moc nemluv, oblíkni si roucha, seď v komoře. Ovšem, když nechceš, nikdo tě nemůže nutit.
0: Který pak musí by nechtěl zachránit svět, hlavně když mu na to stačí parádní šaty a špatně umět číst a psát.
1: No a jak najde, povídám, jak mě najde ten duch? No vykřikneš občas o běda, hříchu běda, o, toho upozorní.
0: Dala mu do komory svíčku, starý kalendář a zamkla dveře. Když přišla domů Bára, Jan ještě vláčel na poli. Bára se rychle převlékla do černých šatů, do svátečních, prostřela pro jednu osobu, položila žehlící prkno přes dvě židle, rozžehla svíce a postavila poblíž žehlícího prkna. Jan se zrovna vracel z pole, slyšela, jak bičem prásko, pak něco rozkazoval Prokopovi, to byl ten drzý chlap, co o nich sloužil, a házel po ní nestydatým okem, a slyšela, jak se Jan u pumpy myl a najednou tu byl. Dveře ho byly plné. Tak jak jsme pochodili, halasil a ještě si mokré vlasy dlaní ulizoval. Přikročil k ní a chtěli obejmout. Ucouvla o krok. Dalo jí práci, aby se na něj neusmála. Co to je? Díval se na ní nechápavě. Tak zavadil okem o dvě svíčky, všiml si žehlícího prkna na dvou židlích a povídal, co se to děje. A co ten jeden talíř na stole? Ty sama nebudeš jíst? A pak si začal prohlížet. Slušelo jí to. Denní světlo couvalo za sluncem za obzor a dělalo místo světlu svíček, které ženským, které jsou při těle, znamenitě slušívá. A Bára při těle byla, i když ne moc. Letí zhebkla a v očích jí dvě svíčky dělaly divy. Janovi se najednou strašně zalíbila. Jestli budu jíst, proč bych nejedla? Já budu, já. No tak proč prostřela pro jednoho? No, jak bych ti to vysvětlila, jene můj? Večeřet nebudeš ty, já budu. No, to jsem teda zvědavej, proč? No, protože mrtví nevečeří. Co to vypravuješ, Barunko? Ty jsi byla v kině, viď? Jene, co pak jsi zapomněl?
2: od včerejška, od večera. Už nejsi mezi námi. Včera večer opustil si nás plačící. Umřel si.
0: Umřel. Já jako umřel, jo? Dal se do smíchu. No tak slíkni tu parádu, co máš navrch, a i tu, co máš ve spod, a já ti ukážu, jak jsem umřel. Tak živýho mrtvýho si hned tak neviděla. Nestačila uskočit. Janý držel v náručí sevřenou, sotva mohla vydechnout. Chvilku se nebránila, protože jí kmitlo hlavou, jestli by snad neměla ten kousek, co mu chtěla sehrát, obětovat za ten kousek, který on se chystal sehrát s ní. Jenže ženská si s nás řekne, ono to neuteče, než to umíří s mužský. To si právě řekla Bára a vymkla se mu z náruče. Brr, brr, studíš, hrozně studíš. Šel pomalu za ní. Nepřestala před ním ustupovat. Jene, Jeníku, co tě trápí? Co tě trápí, že nemůžeš klidně spát? Ulehni na lože poslední, Jeníčku můj. Netrap svou vdovu. Vložila do těch slov třaslavý cit i hlas, tak, jak to slyšela v Praze na divadle, když hráli Mahulénu. Jan se podrbal za uchem. Tak dobrá. Dobrá, jsem studenej, nedá se nic dělat. Vnucovat se nebudu, ale mám hlad.
2: Nemáš, mám. Nemůžeš mít. Mrtvý nemůže mít hlad. Ty si jen myslíš, že máš hlad. A jdi naprknu a nezlopěne.
0: Konec pitomostí, tak se podívej.
2: Plácal se do tváří, kotrmelec udělal, postavil se na ruce a hlasitě říhnul.
0: Krucinál, tohle všecko svedu, tak jsem neboštík nebo nejsem.
2: Jdi se zeptat sousedů, když mě nevěříš. Ale opatrně, je neopatrně, abys tě k smrti nevyděsil.
0: A že jdu.
2: Za chvilku byl zpátky. Byl krotčí. Měla spravdu. Šel jsem za bráchou. Seděl v komoře nad knihou a křičel na mě o běda hříchu. Ani jsem nevěděl, že mě má tak rád, kluk jeden zlatá. Posadil se na prkno, Bára se začala převlékat. Nepospíchala, odkládala kousek po kousku a skládala do truhlice.
1: Jene, neboštíku, studíš.
2: Volala varovně, kdykoliv Jan něco chtěl začít.
0: Hrnaj s Bárou, bude to lepší, jdi se převlíknout vedle.
2: Když se převlékla, přinesla z komory tlačenku, posadila se ke stolu a pustila se do ní. Posypala cibulí a zalila octem. Opepřila.
0: Pozorovali ji.
2: Tohle si rád jídával, Jeníku. Až mi to srdce trhá. Pravila a zapila desítkou z lahve.
0: Mě to trhá srdce daleko víc, řekl a natáhl se na prkno. A nač jsem umřel?
2: Víš, že nevím.
0: A byl u mě doktor?
2: Nebylo zapotřebí. Prásklo to s tebou. Ještě si chtěl něco říct. Zmodral si a byla jsem vdova.
0: A nevíš, co jsem chtěl říct? Já si nespomínám, o čem jsme mluvili.
2: Jestli si máme koupit televizi nebo ledničku.
0: Jo, už vím, jo. Jo, hele, já jsem ti chtěl zrovna svěřit, že máme tamhle pod jabloní zakopanou kadečku štyráku, víš? A já si myslím, že by se měla honem za něco utratit. Já jsem slyšel, že prej je budou rušit. Ale vykopej to v noci, prosím tě, jo? Jsou pod zákrskem tam nad Miskrubnou.
2: Ty jsi byl vždycky hodný, Jene. Děkuji ti. Budu mít pro tebe na pomníček.
0: To tě nesmí ani napadnout, pomník. Prodej to tady. A přestěhuj se někam do Lázní, do Poděbrad nebo do Mariánek. Tam můžeš udělat ještě partii s nějakým rekreantem.
2: Jeníku, ani pomyšlení. Tebe mi nikdo nenahradí.
0: No, to jsi mě měla říkat dřív. Teď mrtvýho to nevytrhne. No, ale stejně ti děkuju.
2: Chvilku ještě hovořili, pak dohořili svíčky, hlasy utichly. Než usnuli, Jan se zeptal,
0: kolik je fúnus, abych nezaspal.
2: A to už se tě netýká, Jeníku. Spíš na věky věků.
0: Amen, dodal.
2: A pak zaslechla, jak si povídá.
0: Modná holka. Škoda. Mohla s ní být ještě legrace. A vůbec.
2: Nejraději by ho byla na tu legraci pozvala hned. Ale projevila nečekanou disciplínu.
0: Však ještě bude, Jeníku, neboj, šeptla pro sebe. Ráno Bára vydrhla valník, zapsáhla dvě strakaté krabičky, naložila Jana obaleného do záclony a vyrazila směrem ke hřbitůvku u kostelíka svatého Karla. Jak se krabičky lopotily do strmého kopce, narůstal kolem vozu pohřební průvod, dětkové, babky a děti. Jarní obleva proměnila cestu od hřbitůvku dolů v koryto bystřiny a cestář dodnes neměl čas dát to do pořádku. A tak se stalo, že po několika zastávkách krabičkám došly síly i dech a vůz místo dopředu začal couvat dozadu. Kdekdo nosil kameny, aby založili kola. Neboštík zprvu sledoval všechno z vozu, pak se posadil a ukazoval lidem, kde jaký kámen leží. Křiku a hemžení si toho ani nevšimli. Když však slezl a sám začal podkládat kola, jedna babka se s ním dala do řeči a najednou si všimla, že vlastně mluví s neboštíkem. Vykřikla a leknutím upadla. Tím upozornila ostatní a v zápětí se průvod rozprskl jako kapka rtuti. Děti hned všecko roznesly po chalupách. A tak Vilém se dozvěděl, že bratr Jan je po smrti, popadl peroutku, namočil do vody a utíkal vykrápět bratra. Nezapomněl volat o běda hříchu, aby Duch svatý věděl, kde zrovna je. Z fary za ním vyběh rozuřený farář, protože nesnášel, když mu někdo fušoval do řemesla. Hubert si doma tišil bolest nahotou, leč když se dozvěděl, co potkalo Jana, zapomněl na bolest, zapomněl na nahotu a uháněl ke hřbitůvku. Musel oklikou, ale protože babky mravně pobouřeného začaly kamenovat a kluci šlehat kopřivami. A sešli se. Jeden neboštík, jeden falešný opat a jeden nahatý. Tři bratři pod kopcem u převrženého vozu. Kousek dál seděly jejich ženy Tilda, Marie a Bára. Celá vesnice se smála. Pak druhá vesnice se smála a třetí a čtvrtá a pátá. Až se zasmál jeden z bratrů a pak jedna ze sester a pak už všichni. Smích burácel a lomcoval jim bránicí, smáli se, až je všecko bolelo, až je řehot skrušil a museli si trochu oddychnout. A pak se smáli dál. Tak to v celku skončilo vesele, jenom však není známo, která z těch tří sester, ono se nedá říct, která z nich nejvíc zesměšnila svého muže. Já sám bych se to neodvážil rozhodovat. No, zkuste to třeba vy.
4: Jednou byl Vochomůrka tak zamyšlený, že až chodil do kolečka.
5: Prosím tě, na co pořád myslíš?
4: Povídá Křemílek. Vochomůrka se zastavil a řekl:
5: ale já musím pořád myslet na houpačku.
4: Došli si tedy pro prkínko a pro kus provazu a udělali si z toho houpačku. Pověsili ji na součky mezi dva buky.
5: Tak, a já se budu houpat první, protože poněvadž já jsem těžší,
4: řekl Vochomůrka.
5: Víš, to aby se to vyzkoušelo.
4: Vylezl si na houpačku a nejdřív se houpal maličko a pak víc.
5: Tak dost, teď zas já,
4: povídá Křemílek.
5: Kdo pak,
4: křikl Vochomůrka,
5: teď ti teprve něco ukážu.
4: A zpívá si: houpajdia, houpajda, a rozhoupal houpačku, až lítala k nejvyšším větvím. Jenže ona tam měla hnízdo Kuna Dorinka. Už chvíli jí vztekalo, že se jí Vochomůrka ometá s houpačkou okolo bytu. Ale když letěl kolem po deváté, vystrčila Dorinka drápky, naježila vousy a udělala na Vochomůrku takový kuní obličej, že jen křikl:
5: jehulánka, to jsem se lek.
4: A strachy se pustil pro vazu. A jak se pustil pro vazu, Vochomůrka

0: řekla kuna Dorinka.
1: No, to já mám ještě větší radost,
0: povídá Vochomůrka.
1: Jak se teď dostanu dolů?
2: Co? Já do tebe strčím a bude to,
0: řekla Dorinka.
1: No, to bych se tady ale uhodil, to ne,
0: povídá Vochomůrka.
3: Dole stojí Křemílek s nastavenou čepičkou a volá.
1: Vochomůrko, udělej do ní huperdum a bude to.
3: Vochomůrka se jen poťukal po čele.
1: Jo, a bude to. Jak mám do ní udělat huperdum, ty chytrej?
3: Dorinka s Vochomůrkou se strkali v hnízdě. A Křemílek chodil okolo buku, aby to líp vymyslel. V tom ho někdo zatahá za patu. Křemílek se podíval a on tam pod listem leží hraboš Hrstička.
4: Já už se na to chvíli tajně dívám,
3: povídá Hrstička,
4: protože hraboš musí koukat na kunu vždycky jen tajně. A já bych věděl tajnou radu.
3: Co tak mluvil, vysoukal Hrstička ze svého hrabošího pelechu provaz a omotal ho Křemílkovi kolem pasu. Pak ještě sáhl do pelechu pro kožíšek.
4: Tohle je obnošený hraboší kožíšek. Oblej si ho, Křemílku, a postav se pod buk. Dál už uvidíš.
3: Křemílek se oblékl do kožíšku, zapnul ho na pertličky a stoupil si pod buk. Nahoře v hnízdě se pořád ještě strkají Vochomůrka s Dorinkou. Jak se kuna dostala ke kraji, najednou křikne
2: Je! Hraboš!
3: A už měla oči jen pro Křemílka, co se dole pod bukem vrtěl v hraboším kožíšku. Sjela po stromě dolů, Křemílka popadla a odnesla si ho do hnízda. Pak křikla na Vochomůrku.
4: Už tě mám dost, abys věděl. Nejdřív do tebe strčím bokem, až sletíš rovnou dolů na zem. A pak si v klidu pohoduju na tom hraboši.
3: Rozeběhla se bokem proti Vochomůrkovi, už mu málem tiká poslední vteřinka. V tom se ale Křemílkovi podařilo rozepnout poslední pertličku na kožíšku. Vyskočil z hrabošího kožíšku a křikl.
1: Joho! Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu.
3: Dorinka se tak vylekala, že ji až do 300 nohy nenesly. A Křemílek s Vochomůrkou se po provaze od hraboše spustili dolů na zem. Houpačka se ještě trošku kolíbala a Vochomůrka povídá.
1: Teď se zas můžeš chvíli houpat ty, Křemílku.
3: Jenže Křemílek si jen zaťukal prstem na čelo.

Rybník. Bude tomu letos právě 100 let. Ale u nás na vsi si dosud povídají, jak mlynář Benda vyzrál na vrchního ze zámku. Bendové sedí na kačáku dodnes. Pořídili si turbínu a osvětlují celou ves elektřinou. Nejlepší selská pole jsou u nás v údole na Humeném. Těžká žírná půda, radost na úrodu se podívat. To ostatní, co tehdy patřilo sedlákům, byl úhor. Hotová bída snouzí. Humenné živilo celou ves. Jednou jel vrchní ze zámku na koni podél kačáku a všiml si, že by se z Humenného dal udělat krásný rybník. Ze 3 stran přirozená hráz, stačí vykopat strouhu, zahradit výtok vody a zřídit čap. Sotva dojel domů, dal si zavolat rychtáře a oznámil mu, že vyvlastní selská pole na Humenném a zřídí tam panský rybník. Na vsi bylo z toho pozdvižení. Rychtář si nevěděl rady. Šel se zeptat mlynáře Bendy. Bendův mlýn byl svobodný, měl už tehdy vlastní náhon a své vodní právo. Benda si ze zámku nedal poroučet a leckdy řekl vrchnímu své mínění do očí. Jak viděl jít rychtáře přes lávku, věděl už, kolik uhodilo. Ani nečekal, co mu poví, začal hned sám. Myslím na to už tolik dní, mám ovšem své právo, ale to víš, jaké pak soudy s pány. Nějaká klička se vždycky najde. Leda, že by se nás zastal nějaký vyšší pán proti vrchnímu. Rychtář mínil, že pán od pána nebude, ale mlynář se usmál. Bude to stát peníze, ale snad se přece pomoc najde. Rychtář sliboval, že se dědina třeba zadluží, jen aby odvrátila to neštěstí. Mlynář jen mávnul rukou, doprovodil hosta a šel se podívat k splavu. V neděli zapřáhl mládek do bryčky, mlynář oblékl sváteční kabát, mlynářka hedvábnou sukni. Jeli do města, že navštíví hrob mlynářových rodičů. Šli na Hrubou, potom na hřbitov, ze hřbitova rovnou na děkanství. Stařiček děkan je srdečně přivítal. Měl Bendu rád. Oba odbírali musejník a všecko, co tlačil vlastenec Pospíšil v Hradci Králové. Mlynář oznámil děkanovi, že chce založit fundaci na počest svého patrona, svatého Václava. Bude mi letos právě na můj svátek 60. Děti jsem vybavil, tak bych rád postavil na svém políčku uprostřed Humenného sochu svatého Václava a udělal nadání pro věčnou paměť, aby tam bylo každoročně na můj svátek sloužena polní mše za celý můj rod a všecky věrné Čechy. Děkan měl z toho takovou radost, že pozval a všecky věrné Čechy. Děkan měl z toho takovou radost, že pozval mlynářovic k obědu.

Chlácholil je, že bude dobře, ale neprozradil nic. Vrchní zatím povolal komisi, páni obešli Humenné, všecko změřili a zapsali, sedláků se ani neptali, zajeli jen do mlýna k mlináři, nemáli námitek. Mlinář pohostil komisi a řekl, jaké námitky proti zámeckým pánům, když vždycky prosadí, co chtějí. Ve vsi byl z toho nepokoj. Starý muzika, co nemohl na nohy, rozhlašoval o mlináři, že je zrádce, drží s pány. Mlinář toho nedbal, povolal dělníky, dal na svém políčku právě uprostřed Humenného dolu vysadit dvě lípy, mezi nimi srovnal půdu a podezděl cihlami. Počase složil forman Ulva na císařské silnici několik beden. Mlinářův čeledin je odvezl na pole. Celá ves hořela zvědavostí, co to bude, ale nedověděla se nic. Přes noc bedny zmizely a mezi lipami se objevilo dřevěné bednění. Prášek je hlídal a odháněl kluky, když chtěli nahlížet dovnitř. To bylo den před svatováclavským posvícením. Mlinář oznámil richtáři, že pan děkan je zván o posvícení na zámek k obědu, ale předtím navštíví mlín a povede z mlína procesí, aby se přichystali. Na vsi se divili, každý věděl, že mezi panstvím a děkanstvím je nevůle, proluka na maninách a zádušní les. Ráno byla celá ves vzhůru. Děti v nažehlených šatech, družičky vysypali cestu ze mlýna k Humennému rákosím, muzikanti z nezamyslic od rána vyhrávali v hospodě. Napřed přijala fůra z ministranty a zpěváky, pak kočár s panem děkanem a kněžími. V mlýně se připravili, pak šlo slavné procesí k Humennému, ve vsi nezůstala ani noha, i starého muziku vezli v noci na vozíku sebou. Na mlinářově poli stál přenosný oltář, za ním mezi lipkami vysoká socha svatého Václava s nápisem Léta páně 1830. Svatý Václave, chraň naši zem. Pan děkan sloužil mši, ministranti přisluhovali, zpěváci zpívali, po mši děkan měl řeč, velebil patrona země české, pochválil mlináře, že uctil jeho památku a odevzdal richtáři sochu do opatrování. Prášek se stárkem vypalovali mezitím v rokličce dragounskou pistoli do prázdného sudu, až se na silnici plašili koně. Když bylo po všem, odešel lid do hospody, duchovní se vrátili do mlýna a odjeli na zámek k obědu. Ve mlýně slavili posvícení, že nebylo pamětníka. Každý, kdo přišel, mohl jíst a pít dokola. Chasa roznášela i těm, co přišli k oknům načuměnou. Na zámku zatím vyhlíželi netrpělivě pana děkana. A když konečně přijel, sedli k obědu. Při polévce se mluvili jen líbeznosti a zdvořilosti. Potom pivo a víno rozvázalo jazyky, každý hleděl ostatní pobavit. Pan vrchní se smál sám napřed, když vypravoval o svém rybníku. Vyvlastnění pozemků mám už slíbeno, ale nejvíc mě těší, že jsem skrotil toho rebelanta Bendu. Ani nepípl, když se ho komise ptala, co chce za své vodní právo. Ani se neodvážil žádat náhradu. Pana děkana mrzelo, že pan vrchní nazval Bendu rebelantem. Obrátil se k němu a pravil. Benda je řádný muž. Socha svatého Václava, kterou postavil v Humenném, svědčí, že je ducha v pravdě křesťanského. Vrchní ho jako když píchne vosa. Zrudl až po nákrčník, zakuckal se a pravil. Důstojnost

0: Ráčí žertovat. Na Humenném nemůže přece stát socha, když tam bude rybník. Pan děkan střihl po panu vrchním očima a odpověděl suše: rybník sem, rybník tam. Račte si udělat rybník třeba kolem dokola, ale svatý Václav zůstane stát tam, kde jsem ho dnes vysvětil. Sálem zalehlo ticho, že bylo slyšet mouchy na oknech. Po chvíli počal pan revírní klíčit, jak minulý pátek zastřelil jednou ranou zajíce s kolčavou, ale všichni hleděli si jen jídla. Nikdo neposlouchal. Sotva bylo po obědě, pan děkan se poroučel a pan vrchní se pánům omluvil, že ho bolí hlava. Posvícení v hospodě nestálo za nic. Sousedé neměli ani potuchy, co znamenalo pro ně procesí. Nemluvilo se o ničem jiném, než o panském rybníce. Večer přišel k muzice hajný jelen ze Žďáru a vypravoval, jak se pan revírník chechtal, když přijel odpoledne od zámeckého oběda. Jelen uměl povídat, líčil to sousedům jako divadlo, jak pan revírník volal už z kočáru na paní Málku, paní revírníkovou, co si řekli vrchní s děkanem, jak popisovali celé ranní procesí a mlynářovu chytrost povolat si svatého Václava na pomoc proti vrchnímu. Když byl jelen se vším hotov, zakončil moudře: jo, kam pak se hrabe vrchní na svatého Václava? Už má s rybníkem amen. Dejš to, nebeský pánbu, odpověděli sousedé sborem a pochopili teprv, co mínil mlynář, když řekl richtáři, že se jich ujme vyšší pán než vrchní. Svatý Václav opravdu nad vrchním vyhrál. Stojí na Humenném podnes a chrání selskou zem.
1: O čertíkovi Marbulínovi. Šel kominík po vsi od chalupy k chalupě a vymetal komíny. Nejprve starostu, pak na faře, u lékárníka a v hospodě, a tak to šlo dál, až se ocitl na kraji vesnice. Nedaleko, takhle stranou, skoro až v poli, stálo ještě jedno stavení. Nikdo tam nebydlel, střecha se propadala a komín byl už taky na spadnutí. Dokonce se říkalo, že tam straší. Mohl bych tu barabiznu vynechat, povídá si kominík, ale pak mu to jeho řemeslnická čest přeci jenom nedovolila a tak se tam zastavil. Vyškrábal se na střechu, napřed zašmrdlal v komíně tou svou ježatou štětkou a pak tam hodil železnou kouli na řetězu, aby vyrazil i tu poslední černotu. Dole u dveří se spod prahu zakouřilo, vyvalil se mrak sazí a v tom stejném okamžiku něco zaječelo. Jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Kominík se lekl, sjel ze střechy a hned běžel do stavení, co se to děje. Sotva otevřel dveře, div se nezjevil. Na zemi u pece leželo něco chundelatého, mělo to vyplazený růžový jazyk a z černé kudrnaté hlavy tomu trčely dva malé růžky. A vůbec se to nehýbalo. Kominík chvíli koukal a pak se chytil za hlavu: pánenko, sedmi bolestná, vždyť já jsem přizabil čerta, zakvílel a musel se opřít o futro, aby neupadl. Díval se na tu chundelatou hromádku a v hlavě se mu to přemílalo, co s ním. Moc velký nebyl ten čert. takové nějaké čertí mládě. Když ho tady nechám ležet, přemýšlel nahlas kominík, tak mám za chvíli na krku celé peklo. No, taky jsem to zavinil. Tak mu musím pomoct. Chňapl čerta vzadu za krkem jako králíka a odnesl ho domů. Co to neseš? Kde jsi to sebral? Vyděsila se paní Kominíková, ale pak se raději už na nic neptala. Roztopila kamna, dala čertíkovi na hlavu obklad z čimeřice a přistrčila ho k ohni, aby se ohřál. Snad se ještě probere, brumlal starostlivě kominík, vzal štokrle, přisedl si blíž a pozoroval, jak to vzpamatovávání pokračuje. Sotva se udělalo trochu teplo. Čertík otevřel oči, zapráskal ocasem o podlahu, chvilku tiše poknikoval a pak vzdychl, to byla ale šleha. A opatrně si osahával bouly na hlavě. Já jsem nechtěl, omlouval se kominík, ale co pak jsem mohl vědět, že sedíš v komíně? To bych tam tu kouli neházel tak sprutka. Co jsi tam vlastně dělal?
2: Já tam chodím tajně spát, přiznával se čertík, aby se to u nás jako v pekle nevědělo. Mám tam větší klid, tedy pokud mi nehodí zrovna někdo něco na hlavu, zabručel vyčítavě.
1: Já opravdu nerád, řekl kominík.
2: A aby se ta nepříjemnost nějak zamluvila, zeptal se, a jak pak ti říkají? Já jsem Marbulínus, řekl čertík, nejmladší syn vládce pekel Lucifera.
1: Když to kominík uslyšel, vyděsil se ještě víc a naskákala mu husí kůže jako pralinky.
3: No, potěš pámbu, vyjelo z něj a zrovna Luciferův syn.
1: Marbulín se oklepal, jako kdyby ho někdo kopřivou šlehl, až mu z hlavy uletěl obvaz.
2: To přede mnou neříkejte, to potěš a tak dále, vyjekl. To mi nedělá dobře, dodal skomírajícím hlasem a zase usnul.
1: A tak se kominík rozhodl, že si nechá čerta zatím doma, než se zase vykuríruje. Nadšený z toho sice moc nebyl a jeho žena taky nejásala, ale pořád lepší poloviční čert v chalupě než celé peklo na krku. Největší radost z toho ovšem měla kominíkovic malá dcera Tereska. Když se Marbulínus trochu zdrchal, vyndala z kočárku panenku a místo ní tam strčila čertíka. Přikryla ho vyšívanou peřinkou, do pusy mu vrazila dudlík a vozila ho po dvoře.
3: To se Marbulínovi moc líbilo a samým blahem i hned usínal.
1: Také spolu často dováděli v zahradě. Tereska nejraději hrála hru čerte, čerte, čertičku, schoď mi jednu hruštičku, schoď mi jednu nebo dvě, bacili ho po hlavě. Marbulín přitom třásl stromem a když mu nějaká hruška spadla na hlavu nebo se mu dokonce napíchla přímo na roh, Tereska se tomu smála, až se zajíkala.
3: Kominíková tyhle hry neviděla moc ráda, ale muž jí uklidňoval a říkal, jen nechej, vždyť jsou ještě malí, nic se nemůže stát.
1: Později brával kominík sebou Marbulína taky do práce. Přivázal čerta na provaz a spouštěl ho do komína místo kominické štětky. Z toho měl Marbulín taky velikou legraci. Roztočil ocas jako vrtulí, kominík ho strčil do komína, jednou dolů, jednou nahoru a bylo vymeteno.
3: a večer ho vždycky koupali v neckách. To se čertovi líbilo už méně. Ale nejraději si hrával s Tereskou. Jednou spolu zase tak seděli schovaní v přítmí půdy, chroustali hrušky a vyprávěli si, když tu najednou Marbulínu zpovídá, je mi tady u vás dobře, ale stejně se mi začíná stýskat po pekle.
1: Tak tam napíšeme, řekla Tereska, ať si tě vyzvednou. Ale musíš mě chodit navštěvovat, připomněla rychle. Utrhli kus papíru, vzali žďabek uhlu a sesmolili dopis. Milé peklo, Marbulínus čeká u nás v chalupě, že si pro něj přijdete a pořád nikdo nejde, tak co je. A podepsali to oba dva, ale spíš jenom Tereska, ta už trošku psát uměla. Marbulínus tam udělal jenom takový klikyhák, neboli muří nohu. A hned taky vylezl na střechu a hodil dopis do komína. Prý se takhle dostane to psaní do pekla co nejdříve, tvrdil. A byla to pravda, protože už druhý den večer se najednou z ničeho nic zvedl vítr, kolem chalupy to několikrát zafičelo a v zápětí někdo klepe na dveře. Kominík otevřel a na zápraží stojí nějaký docela pohledný pán v černém rozevlátém plášti, kolem krku červenou šálu a na hlavě cylindr. Smekl a povídá, tak se k nám doneslo, prý je u vás na bytě jistý Marbulínus. Rád bych ho s vaším dovolením viděl. No tak pojďte dál, povídá kominík. Však už tušil, kdo to asi je, a byl rád, že se ta záležitost konečně hnula. Přišli do světnice. Ten pán, teď už bylo jasné, že to je taky čert, kouknul na Marbulína a ještě k němu pro jistotu přičichnul, aby se přesvědčil, jestli je to správně. Hned ale ucuknul a odplivl si, až to řachlo a vyletělo prkno z podlahy. Fuj, tajfl, povídá, vždyť on je vykoupaný. No nic, půjdeme. Ale Marbulín právě učil malou Teresku, jak se dá bez sirek zapálit barák, neměl zrovna čas. A možná ani chuť, nebo si to zase rozmyslel. Zkrátka, postavil si hlavu a že nikam nejde. Ten velký čert do něj horem dolem hučel a přemlouval, ale násilím na něho nemohl. Vždyť byl Marbulín syn samého Lucifera. A tak si nakonec sednul ke kamnům a že prý počká, až si to Marbulínus rozmyslí a půjde po dobrém. A rázem byli v chalupě čerti dva. Ale kominík se ženou ještě ani nestačili začít nad tím pekelným nadělením bědovat, když se venku zvedl ještě větší vítr a přiletěl další čert. Prý si jde taky vyzvednout Marbulína. A už tam byli tři. Ale ani ten s malým čertíkem nic nezmohl. Nedělejte tady průvan, vrčel Marbulín, já stejně nikam nejdu. A venku halasil vítr čím dál častěji a silněji, vyl, skučel a povykoval, strhla se fujavice a krupobytí, hřmělo a blýskalo se a do kominické chalupy přilétal jeden čert za druhým. Bylo to jako čertí manévry. Kominík s kominicí se hrůzou krčili v koutku.
3: Za to malá Tereska nad příletem každého dalšího čerta jásala, výskala, smála se a tleskala a do toho vykřikoval Marbulínus, že nikam nejde, i kdyby se do chalupy nastěhovalo celé peklo. A skutečně. Za chvíli byla chalupa plná čertů, že tam k hnutí nebylo. A v tu chvíli toho měl Marbulínus tak akorát dost. Vyskočil na stůl a křikl, já jsem Luciferův syn, vy mě musíte všichni poslouchat. A ven, a ukázal rukou ke dveřím. Čerti stichli, zamžikali ohnivýma očima, ale nikdo se ani nehnul. Nech toho, zatahala malá Tereska čertíka za ocas, vždyť oni tě stejně neposlouchají. No, to by tak hrálo, aby mě neposlouchali, naježil se Marbulínus. To se ještě ukáže. Zadupal kopítkem po stole a zavřískal, kdo je tady pánem? Já, ozvalo se ode dveří a v zápětí zaburácel hrom. Ve dveřích stál sám kníže Lucifer. Marbulínus chvíli vyděšeně koukal a pak se zcvrknul jako vysušená rozinka. Vždyť já jsem se jenom ptal, tatínku, zašvitořil roztomilým hláskem, však za optání nic. A pak už to šlo ráz na ráz. Čerti vylítali z chalupy jako sršní z hnízda, jenom kouř po nich zůstal. Však taky kominík musel ještě celý příští týden chalupu větrat. A jak to bylo dál? Sotva se to v pekle zase trochu uklidnilo, přilétával čertík Marbulínus za Tereskou a tajně si spolu hráli. A kominík? Ten vymetal komíny tak jako dříve. Ale vždycky, než tam tu svou kouli na řetězu spustil, naklonil se nad komínem a houknul, je tam někdo? A teprve, když se nic neozvalo, tak tam tu kouli hodil.
4: Umělci. Jednoho dne prohlásil Kopito. Jako detektivové jsme kapacity, Mňůku. Nasadit život pro dobrou věc je pro nás úplná maličkost, ale dosud jsme patřičně nevynikli v kultuře.
5: Jak to, že ne? Což pak jsme nehráli s nevšedním úspěchem divadlo? A nepodnikali jsme řadu zájezdů s Big Beatovou skupinou?
4: Ale ano, jenomže to všechno byly akce místního významu. A my se musíme prosadit v celostátním měřítku.
5: No to bych rád věděl proč. Chtěl by se stát filmovou nebo televizní hvězdou? To by tě pak na ulici každý bezpečně poznal. A zločinci by si z nás dělali legraci.
4: Teď se nestarej o zločince, ale o to, k čemu se hodíš. Poznej sám sebe. Podle mého názoru máme nejvyšší čas zauvažovat nad tím, v kterém oboru bezpečně vynikneme.
5: A to je přece jasné. Naše úspěchy...
4: Vůbec nic neznamenají. Četl jsem někde, že mimořádné výkony dosažené v dětském věku nemusí být předpokladem mimořádných výkonů v dospělosti. Co když z nás detektivové vůbec nebudou?
5: Mňouk se zatvářil mrzutě. Tyhle řeči se mu ani trochu nelíbily. Nezapomínej, že jsme sportovní fenoméni, když se pustíme do tréninku.
4: To už jsme mockrát udělali. A jestli z nás někdy budou olympijští vítězové, tak s ním 2 kila formely a zapiju to vodičkou na vlasy. Je třeba urychleně zjistit, v čem se nám opravdu nikdo nevyrovná. Možná, že by z nás byli velcí umělci a my o tom dosud nemáme ani tušení.
5: Nebyl bych proti tomu stát se velkým umělcem, ale nějak se mi to nechce líbit. Jak se takový mimořádný talent vlastně zjistí?
4: No, od toho jsou tady školení odborníci. Probereme obor za oborem a uvidíme, k čemu se vlastně hodíme. Co bys říkal klasickému baletu?
5: No vyloučeno, Já tancuju akorát, když dostávám vejprask. Když si představím, že by mě při Labutím jezeře museli na scéně mydlit.
4: A co výtvarné umění? Učitel pěnička říká, že máme fantazii. Každý namalujeme obraz a půjdeme za akademickým malířem Kneiperlínem.
5: No to by šlo. A taky můžeme ulemtat nějakou sochu. Cihlářské hlíny je všude habaděj.
4: V sobotu a v neděli měli oba žáci plné ruce práce.
5: Kopito namaloval zákoutí potoka Brumbalce a zazelenil si uši tak, že ho maminka půl hodiny drhla rýžákem. Z hlíny vymodeloval jelena, ale jelikož mu ustavičně padaly parohy, udělal z něj posléze divokého vepře.
4: Také Mňouk se snažil. Pokusil se o portrét Jindry Benecké, kterou vyvedl tak, že se nápadně podobala Moně Lize po těžkém boxerském utkání s Cassiusem Clayem. Z hlíny pak vymodeloval něco, co mohlo být voják se samopalem, ale také Jitka Molavcová s kytarou.
5: Navzájem si své výtvory pochválili,
4: pečlivě je zabalili, aby si jich nevšiml Byčiště nebo jiný třídní posměváček,
5: a odvážně se vydali k domu, v němž bydlel akademický malíř Arpád Kneiperlín.
4: Byl to tvůrce četných krajinek z Posázaví a všichni si ho velice považovali.
5: Každý rok vystavoval v místním muzeu a občas mýval výstavy i v Čáslavi, Kutné hoře, Benešově a Havlíčkově Brodě.
4: Byl to zkrátka proslulý umělec, jehož oleje a akvarely měly zcela nespornou hodnotu.
5: Sám pan učitel Pěnička pravil, že tato díla mají svou nespornou hloubku. A jednu krajinu střední velikosti zakoupil svému tchánovi kastelánu Štětkovi k narozeninám.
4: Mistr Kneiperlín přijal žáky Kopita a Mňouka v Lídně.
5: Pozval je do svého ateliéru, ukázal jim svůj nový obraz a pohostil je kofolou. Poté je pozorně vyslechl. Vážně pokyvoval hlavou a chmuřil přitom čelo. Když si prohlédl jejich výtvarná díla, pravil.
6: No, jsem rád, že máte ušlechtilé zájmy a nepatříte chuligánům, kteří mi minulý týden rozbili okno. No já nevím, jak si to představují, zejména když sklenář ochořel a leží se zánětem žil. Jestli nastydnu, nedokončím včas svůj poslední obraz, je z umaštalířů, který ode mne hodlá zakoupit pan Popián, poštmistr ve výslužbě.
4: Žáci mistra politovali a on pokračoval.
6: No, rádi byste znali mé stanovisko k pracem, které vidím před sebou. No, upřímně řečeno, nevím, mohu-li je odpovědně posoudit. Chlapci, umění je velice složitá záležitost. Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Umění musí dát vše a vše jen v sázku. Talent je důležitý, ale bez usilovné práce není úspěchu. Musíte malovat, modelovat, navštěvovat výstavy a zajímat se o vše, co s uměním souvisí. Až namalujete pár stovek dalších obrázků, přijďte opět za mnou, já vám povím, má-li smysl v tom pokračovat.
4: Žáci protáhli obličeje a zatvářili se kysele. Vůbec se jim nechtělo malovat stovky obrázků, aniž měli jistotu, že to bude k něčemu dobré.
5: Když se ocitli opět na ulici, pravil Mňouk ponuře. Tak pro tohle jsem si zkazil celou sobotu a neděli. Jestli se ještě teď chceš stát velkým umělcem, tak to zřejmě nemáš v hlavě v pořádku.
4: Umělec není pouze malíř nebo sochář. Což kdybychom to zkusili třeba s pantomimou?
5: No ani nápad. Jestli něco nenávidím, tak je to pantomima. Kopito, my jsme prostě rození detektivové a nic jiného z nás nikdo neudělá.
4: Ale Kopito se nevzdával. Podívej, kam až to dotáhli Marta a Tena Elefteriadu. A to nejsou žádné stařeny. My máme příjemné hlasy, dobrý hudební sluch, vzorný smysl pro rytmus. Tak mi řekni, proč by nemohlo vzniknout chlapecké duo Kopito a Mňouk? Já bych se o to rozhodně pokusil.
5: Vyhrát bratislavskou liru bys nechtěl? A nekdy plánuješ naše CDčko?
4: Tak daleko nemyslím, ale ničeho se neodříkám. Rozhodně si myslím, že je na čase se do toho pustit. Pochopitelně po poradě s odborníkem.
5: Kam mě toho zase chceš vláčet? Pamatuj si, že mě nikam nedostaneš.
4: Ale v tom se mýlil. Ještě téhož dne navštívili oba žáci profesora Lidové školy umění a bývalého pěvce Šmitouše.
7: Vida, vida.
4: Popotahoval si Šmitouš umělecké kníry, když se mu Kopyto svěřil se svými záměry.
7: Velice mě váš zájem o vokální hudbu těší. Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti. Zapijte mi nějakou národní píseň.
4: Třeba námořnický bál.
7: Nebo rodeo.
4: Profesoru Šmitoušovi se to však příliš nelíbilo.
7: Chápu, že tíhnete k populární hudbě. Ale vše má své zákony a svůj pořádek. Umíte píseň Já mám koně, vrané koně?
4: Žáci se zachmuřili, ale znalost písně popřít nemohli. Ač neradi zanotovali několik taktů.

0: jsou koně mý.
1: Nebylo to nejhorší a leda, co by se ještě dalo zlepšit. Hlasy máte příjemné, intonujete čistě a také váš zjev není odpudivý. Kdybyste měli zájem, připravil bych vás tak, že byste mohli vystoupit na akademii, kterou pořádá naše lidová škola umění.
2: To by bylo prýma, vyhrkl Kopito.
1: Ale Mňauk ho štípl do ruky. Nelíbilo se mu, že by měl před celým městečkem zpívat Já mám koně, vraný koně.
2: Ale ani profesor se nic takového nedomníval.
1: Nacvičím s vámi píseň Sil jsem proso na souvrati. A uvidíte, že budete mít úspěch. Je to píseň svižná a melodická. Dáte-li si záležet, překvapíte nejen ctěné pány rodiče, ale i celé městečko.
2: Zatímco Kopito sršel optimismem,
1: tvářil se Mňouk zarputile a nezastíral, že vyloženě trpí. Sil jsem proso na souvrati? Co pak to je nějaká písnička? Už jsi slyšel, že by něco takového zpívali Marta a Athena Elesteriadu?
2: Každý přece nějak začít musí. A právě první kroky na veřejnosti bývají nejtěžší. Ostatně mohli jsme dopadnout hůř. Profesor Šmitouš nás klidně mohl nechat zpívat Ovčáci čtveráci nebo Halí belí koně vzelí.
1: Tak dobrá, když si myslíš, že s profesorem uděláme díru do světa, tak já se teda podvoluju.
2: Akademie Lidové školy umění se rychle blížila a tak nebylo možno otálet.
1: Naštěstí si profesor Šmitouš udělal pro Kopita s Mňoukem čas a pečlivě s nimi píseň nacvičil. Domnívám se, že vaše vystoupení bude úspěšné, ale dejte si pozor na trému. Dával jsem hodiny jisté slečně Bubencové, která měla krásný a zdravý hlas a mohla to daleko dotáhnout, nebýt ovšem toho, že po každém příchodu na scénu omdlela jako špalek a museli jsme ji 2 hodiny křísit.
2: To se nás netýká. Křísit budou muset spíš obecenstvo.
1: Jsem rád, že jste zdravě sebevědomí. Tak tedy nezapomeňte, v pátek odpoledne je generální zkouška a v sobotu jdeme na ostro.
2: Kopito a Mňouk nezapomněli.
1: Jenomže když se v pátek dostavili do sálu místního divadla, otevřeli úžasem ústa.
2: Účinkujících tu bylo dobře několik desítek a ani o organizátory představení nebyla nouze.
1: Kromě profesora Šmitouše tu rozhazoval rukama režisér Podolanský,
2: učitel Mikvaj
1: a osvětlovač Bolavý.
2: Hudebníci si ladili nástroje,
1: pěvci se rozespívávali
2: a konferenciér Piškurný si sepisoval jednotlivé aktéry na arch papíru.
3: Co tady chcete, kluci?
1: Vybafal Nakupita s Mňoukem.
3: Představení až zítra.
1: Ne, to jsou naše účinkující, naše nové pěvecké duo.
2: Informoval ho Šmitouš.
3: No nazdar. To představení bude trvat nejméně 7 hodin.
1: A ukázalo se, že nebyl daleko od pravdy.
2: Zkouška se protahovala do neúnosnosti.
1: Smyčcové trio,
2: harfenistka Bludná,
1: pianista Křáb
2: a zejména zpěvačka Mahulena Bolavá setrvávali na scéně neuvěřitelně dlouho.
1: Zejména s Bolavou byly značné potíže, protože byla silně nastydlá a vždycky v polovině tragické árie začala otvírat ústa na prázdno.
2: Silně se podobala kapru, kterého vytáhnete z vany a položíte na stůl.
1: Za to Kopito s Mňoukem zaspívali svou píseň snadno a bez nehody.
2: Když zkouška skončila, sešla se umělecká generalita s účinkujícími, aby rokovala o zítřejším představení.
3: Je to dlouhé, je to dlouhé!
1: Lamentoval konferenciér.
3: Něco je třeba vypustit.
1: Pan Křáb by mohl hrát o jednu skladbu méně, navrhl režisér.
4: Nikdy! Mé vystoupení musí mít gradaci.
1: Zkrátit repertoár nechtělo ani smyčcové trio, které dokonce začalo režisérovi vyhrožovat fyzickým násilím. No snad by neměla zpívat slečna Bolavá, je silně indisponována.
2: Navrhl nesměle profesor Šmitouš.
1: Ale Mahulena začala ječet.
5: Buďte bez starosti, vypiju před představením syrová vajíčka a zapij jako skřivánek. Jinak můj strejda nebude svítit.
1: Pan režisér se obrátil ke Kopitovi a Mňoukovi. Nedá se nic dělat, musíte ustoupit vy. Přijďte ale zítra do zákulisí, abyste mohli vystoupit, kdyby někdo neočekávaně vypadl.
2: Žáci vyšli na ulici jako opaření.
1: Tady máš to umění, Kopito. Kolik hodin jsme seli proso a nakonec jsme dopadli jako sedláci chlumce.
2: Kdypak, kamaráde, Tentokrát jsme to pořádně projeli a nikdo na světě nám nemůže pomoci.
1: Přesto se oba žáci dostavili následující den do šatny ve stanovenou dobu.
2: Všichni účinkující se tvářili nadmíru důležitě a Mahulena Bolavá měla na tácku syrové vajíčko připravené k rozklepnutí. Vůbec to nevypadalo, že by se někdo hodlal vzdát účasti na vystoupení.
0: Je mi to velice líto, ale jste mladí a úspěchy na vás teprve čekají.
1: Omlouval se žákům profesor Šmitouš.
2: Potom vypuklo představení.
1: Konferenciér Piškurný uvítal obecenstvo a uvedl pianistu Křápa.
2: Pak následovala harfenistka Bludná a smyčcové trio.
1: Ve chvíli, kdy už většina lidí v sále spala, se začala připravovat na své jedinečné vystoupení Mahulena Bolavá.
2: Vstáhla ruku po vejci a rozklepla jej o tácek.
1: V té chvíli nastala katastrofa. Příšerný puch naplnil šatnu a okolí.
2: Pěvkyně sebou trhla tak nešťastně, že jí část zkaženého žloutku pokapala róbu. Mahulena zaječela. Poté zasýpala. A konečně prchla na zahradu, kde tušila čerstvý vzduch.
1: Právě v té chvíli skončilo smyčcové trio své vystoupení a za chabého potlesku opouštělo jeviště.
3: Kde je Bolavá? Kde je Bolavá?
2: Chrčel Piškurný, ucpávaje si kapesníkem nos.
3: Kde je Bolavá? Bolavá na scénu.
0: Pošli tam ty kluky, ať není trapná pauza,
2: přikázal režisér Podolanský. A tak se Kopyto s Mňoukem přece jen představili hudby milovnému obecenstvu městečka.
6: Sil jsem proso na souvrati, nebudu ho žíti. Miloval jsem krásné děvče, nebudu ho míti.
1: Pro velký úspěch přidali ještě A já jsem synek z Polánky.

0: bylo zřejmé, že se prosadili dva velké talenty.
1: Když o něco později opojení ovacemi kráčeli k domovu, pravil Mňouk. Kdyby to byl řekl kopyto, s tou bolavou jsme měli štěstí.
0: Štěstí? Podivil se kopyto a záhadně se usmál. Prosím tě, kdo si myslíš, že jí sebral čerstvé vajíčko stácku a dal jí tam 100% pukavce?

0: Tak už je únor, měsíc sněhuláků. V únoru vynesou mláďata našich lidí sáňky ze sklepů a půd a jdou dělat sněhuláky. Jak? Vytáhnou sáňky na stráň, spustí se na nich rovnou dolů a dole se pokaždé převrhnou a vyválejí ve sněhu. A tak se z nich stanou sněhuláci. A my psi je máme na starosti. Každý z nás běhá za mláďaty toho svého člověka, každý na ně hafá, aby se nezvrhla, nevyválela, aby nenosila celou zimu u nosu svíčku. A jenže to je jako když kosti na stěnu hází. Jednak je nikdo z nás nedohoní a jednak nepřekřičí. Protože všichni na sáňkách vřeští tak, že ta naše ponaučení stejně nemohou slyšet. Ale to nás nezbavuje odpovědnosti. Běháme tedy za sáňkami jako pominutí a na naše vlastní zájmy nám nezbývá moc času. Taková sáňkovací stráň je například pošlapaná spoustou stop a stopování. To je můj koníček. Podle stopy poznám každého zajíce za naší vesnicí. Kdykoliv mě v čumáku pošimrá vůně zaječí tlapky, mám tisíc chutí si to s nějakým ušákem rozdat. Zajíc to ovšem dovede kalit 70. Zatímco mě to běhá tak 35. Ale já jsem asi ještě v záběhu. A třeba mi to jednou bude šlapat podstatně líp. Když se zajíci přiblížíte na chramst, začnou kličkovat. Všichni ušáci jsou výborní driblézy. Jeden dělá kličky jako Bohumil Veselý, jiný jako František Veselý a další jako Jaroslav Holík. Na kličky jsem bohužel těžkopádnější. A taky do vršku to ušákům táhne líp. Jsou totiž na ty stoupačky líp zkonstruovaní. Zadní nohy mají o hodně delší než přední. A ještě jedním výkonem se mohou zajíci honosit. Nemyslím tedy to, že dobře plavou. Myslím hlavně to, že každý zajíc dovede udělat ze psa jelena. My hafani jsme totiž šampioni v čuchu. Máme čumák deluxe. Mezi ostatními nosí je něčím tak mimořádným, jako třeba Mount Everest mezi horami. Orchidej mezi květinami a olomoucké tvarůžky mezi vůněmi. Vyčucháme kde co a kde koho, ale právě zajíci ušili na náš čumák boudu. Běží, ale do pelechu nejdobrovnou. Před pelechem se vrátí přesně po stopě a ještě udělají pár odskoků stranou. Prostě tu stopu zamotají. My psi tedy jdeme po jejich stopě a ta najednou končí takovou motanicí. A každý z nás je z toho rázem jelen. Moc proto vzpomínám na to, jak jsem toho svého zajíce doběhl. Celé léto na mě dělal dlouhý nos. Pak přišla zima, šlo se sáňkovat a já na kopci najednou nabral do svého čenichu celý škopík zaječí vůně. Nemohl být než 3 přískoky proti větru. A nebyl. Udělal jsem hop a on vystartoval. Včas. Já ho totiž vyplašil. Já totiž při skoku dost žuchám. Vystartoval a začal nabírat tu svou 70. Jenže jsme byli na vrcholku kopce a on mohl pádit jen z kopce dolů. Nemohl uplatnit ty své stoupačkové přednosti. Z kopce mu to nedělá dobrotu, na to se ty jeho dlouhaté zadní běhy nehodí. Však se taky začal kotoulet, až to prášilo a už jsem ho držel v zubech. A mám tě, zařval jsem mu do kožichu psí silou. Mám tě a teď řekni, proč tě nemám zakousnout.
1: Protože
0: jekotal strachy a třásl se, až mi to dělalo masáž dásní.
1: Protože jsem obzvlášť vzácné zvíře.
0: Zval jsem mu do kožichu smíchy, ale ze zubu jsem ho nepustil. Jaké pak vzácné zvíře? Víc než zajíců je snad akorát už jen blech.
1: Ale já jsem vzácný. Jsem totéž, co velbloud. Jenže o mě je to pravda a o něm ne.
0: A co je o tobě pravda a o něm ne?
1: Že nemusí pít. Jenže to není pravda. Na poušti vydrží dlouho bez vody, ale než se tam vydá, musí nějaký ten kbelík vody vypít. Zatímco já nemusím pít třeba půl roku. Mně stačí, když koušu trávu, jetel a pampelišky. Stačí mi voda z rostlinné stravy. A velbloudovi ne.
0: No to byla pro mě novinka. Tak jsem ho pustil ze zubů, že ho jako za tu vzácnost nezakousnu. A v tu ránu měl v nohách 70 a zmizel za kopcem. A nikdy na mě už nedělá dlouhý nos.
2: Jenže já bych ho stejně nezakousl. Ani kdyby toho vypil tolik, co 4 velbloudi.

0: Jak se měli na pouti? Žili byli dva kosí bratři. Žádní svatouškové, starší Josef za 18, mladší Václav přesně bez dvou za 20. A zrovna dnes měli neklidné spaní. Proč? Protože se nemohli dočkat zítřejší pouti, ale dočkali se. To bylo slávy, boudy s perníkem, s frkačkami a houkačkami, kolotoč, houpačky, boudy s kokosovými špalky a tureckým medem. A všude tlačenice jako o pouti.
1: Hele, střelnice, na to se podíváme zblízka.
0: Václav si všiml střelnice a už byl vevnitř. Prohlížel si opatrně jeden terč po druhém. Pak ale přece jen nějak nešikovně zavadil o dva kováře a ti začali bušit do kovadliny jako při zásahu. A samozřejmě, než se chlapík ve střelnici vzpamatoval, Václav byl pryč. Josef zatím dostal chuť na sladkou vatu. Jak se nakláněl nad cukrářovým kotlíkem, najednou se mu z té malinové vůně zatočila hlava a žuch, spadl do kotlíku. A za chvilku byl zamotaný ve vatě na špejli. A Václav měl co dělat, aby ho z té cukrové koule vysvobodil. Když se jako malí kluci vydováděli na houpačkách, potkali Veroniku s balónkem nad hlavou.
2: Nejlepší ze všeho by stejně byl nafukovací balónek.
0: Josef se otáčel za Veronikou a jakoby přitom četl i Václavovi myšlenky.
1: Jasně, s balónkem si užijeme.
0: Fronta před stánkem z balónky nebrala konce.
2: Prosili bychom jeden červený,
0: povídá Josef, když na něj přišla řada. A Václavovi se to nelíbilo.
1: Počkej, počkej, jaký pak červený? Já chci žlutý.
2: Proč žlutý? Červený je hezčí.
1: Žlutý je hezčí.
3: Tak už se laskavě dohodněte, pánové, přerušil je prodavač. Nemám tu jenom vás.
0: A Josef s Václavem se dohadovali.
1: Ty si koupíš červený a já si koupím žlutý a hotovo.
2: Chytráku, jeden balónek je za korunu, dva balónky za 2 koruny. A když máme jen 1 korunu, nevíš, kde seženeme druhou?
1: Vyděláme si ji. Budeme třeba nafukovat balónky.
0: Když se svým návrhem přišli za prodavačem, měl z toho chudák lakomý skoro smrt.
3: Vy, zrovna vy, vykřikoval na celou pouť. Vy takhle odhánět mouchy, nebo šimrat pod nosem.
0: Pak se mu však rozsvítilo.
3: No vlastně, to není tak špatný nápad. Nafouknete mi 100 balónků a potom vám tu korunu slevím.
0: Josef s Václavem se pustili do práce. Jeden balonky nafukoval, druhý zavazoval dlouhým provázkem a prodavač jen prodával a prodával.
3: Já jsem si to, kamarádi, trochu rozmyslel, zachytračil prodavač, když mu kosové podávali poslední balónek. Nafouknete mi ještě 100? A potom se dohodneme.
0: Nafoukli 200 balónků a prodavač měl pořád málo.
3: Ještě 50 a budeme vyrovnání.
0: Jenomže pouť už pomalu končila a balónky z prodavačovy ruky najednou ne a neubývaly.
3: 233, 234, 235.
0: Když mu Josef podával 236, začal se prodavač nadnášet na špičky. Balonky ho vytahovali vzhůru. Při 237. se vznesl z balonky nad stánek.
3: Pomoc! Pomoc! Kamarádi, zachraňte mě, kamarádi!
0: Ale pomoc žádná. Letěl výš a výš.
1: Docela pěkně letí, vy?
2: Co pak o to letí? Ale přece ho nenecháme uletět úplně.
0: Na to se oba kosové zvedli a namířili si to za pestrým hrozném balónku. A klop, klop. Každý jich svým zobáčkem několik propíchl a prodavač se zase snášel zpátky na zem. Pak žbluňkl doprostřed rybníka, Leknutím pustil z dlaně provázky a balónky se rozletěly k obloze. A zatímco se prodavač brodil rybníkem, Josef s Václavem balónky dohonili a každý z nich si chytil takový, jaký si předtím přál. Josef červený a Václav

0: Vyprávění 18. O tom, jak Pepíček Sláma vysvobodí Vojtu a Anešku z babičina domku a jak Káně odletí. Vojta bouchal na dveře, ale ty se neotvíraly. Klíč byl v zámku, jenomže zvenku. Aneška chtěla v babičině kuchyni otevřít okno, ale to se otvírat nedalo, bylo staré, a proto babička přibila rám hřebíky. Děti byly v domku jako ve vězení. Jenomže Vojta musel vrátit letadélko Káně na letiště, než pilot Hejduk nebo dědeček Kozelka spozorují, že je pryč. Ale jak se s Aneškou dostanou ven? Otevřela se vrátka a do dvora vběhl nejdříve Kociánek a hned za ním Pepíček. Kociánek měl vyplazený jazyk a mával zakrouceným ocasem, jako by chtěl babičce taky přát k narozeninám. Pepíček se zamračil, když uviděl, že už letadélko sedí na dvorku. Přece jen je Káně rychlejší než jeho kolo. Otřel si pot, opřel kolo o zeď a šel ke Káněti. Pepíčku, Pepíčku, volal na něj Vojta, bouchal přitom na okno, div se nevysypalo. Co chceš? Pepíček došel k oknu a viděl rozpáleného Vojtu i ustrašený Aneščin obličej. Odemkni dveře. A proč? Zeptal se opatrně Pepíček. Babička nás tady zavřela, volala Aneška. Pepíček se podíval na klíč, na chvíli se zamyslel a pak řekl, já za to nemůžu, že vás babička zamkla. Ale Káně se musí vrátit na letiště, křičel Vojta, až se třásly tabulky v okně. Já poletím s Kánětem sám, prohlásil Pepíček a hned si začal zapínat svůj lehký kabátek. Pepíčku, to nesmíš, hrozil mu Vojta. Vždyť ty bys Káně rozbil, zlobila se Aneška. Ještě jsem nerozbil ani kolo, odpověděl důstojně Pepíček a šel ke Káněti. Neumíš s Kánětem lítat, vřískala za ním Aneška. Na kole jsem taky neuměl jezdit a teď umím, bručel si Pepíček sám pro sebe. Otevřel dvířka kabiny, vlezl dovnitř a posadil se na sedadlo. A taky se Káněte bojíš, křičel Vojta, až zčervenal. Pepíček to zaslechl, protože za sebou nezavřel dvířka kabiny. Bál jsem se, ale třeba se už nebojím, hučel Pepíček a pomalu sahal na řídící páku. Najednou s ní trhl a čekal, že Káně vyletí nahoru. Pro jistotu ještě mrkl na dveře, jestli jsou otevřené, kdyby se mu náhodou udělalo špatně a musel zase vylézt na podvozek. Ale Káně nahoru nevylétlo. Dokonce se ani nehnulo. Pepíček sáhl na jinou páku, ale Káně, jako kdyby chtělo na babiččině dvorku zůstat, nepohnulo ani jedinou vrtulí. Pepíček se chvilku s neposlušným letadelkem mořil, ale pak vylezl ven a šel k oknu vyjednávat s Vojtou. A vezmeš mě sebou? Vezmu, kýval hlavou Vojta, div se o rám okna neúhodil do hlavy. Jen ať Pepíček nezdržuje. A taky mě naučíš lítat? Naučím, všechno tě naučím, sliboval Vojta. Pepíček konečně odemkl dveře a obě děti vyběhly ven. Kociánek jim zaštěkal na pozdrav a olízal Anešce nohy. Vojta skočil do letadélka a Pepíček se vmáčkl za něj. Než se zabouchly dveře, zavolal Pepíček na Anešku. Přivez kolo na naši zahradu! Já vím! Vykřikla Aneška, ale pak se musela schovat v babičině domku. Vrtule se roztočily, vál od nich silný vítr, Anešce odfukoval sukni a psovi přehazoval uši. Kociánkovi se to nelíbilo a proto u Aneščiných nohou tiše vil. Letadélko pomalu šplhalo do výšky, jako by lezlo po neviditelném žebříku. Za chvilku nebylo vidět a za další chvilku nebylo už ani slyšet. Ale to už na dvorek vběhla babička a za ní všichni sousedé, které se jí podařilo sehnat. Tady stálo, zrovna uprostřed, ukazovala babička a prst se jí třásl. A kde je teď?
1: To bylo letadélko Káně, řekla způsobně Aneška. Ale Vojta už s ním odletěl. Na letišti by Káně třeba hledali.
0: Děvenko moje, vykřikla babička, která si teprve teď Anešky všimla. Vzala ji za ramínka a líbala na čelo. To je věc, žasli sousedé. Letadla přistávají na dvorcích jako holuby. To, aby se jeden bál, že mu nějaké z něčeho nic sedne na hlavu.
1: Babičko, my ti přejeme k 70. hodně zdraví a maminka ti posílá bábovku a mák a taky kohoutka, vzpomněla si Aneška a podávala babičce dárky.
0: Děti moje, řekla něžně babička a slzy jí tekly po tváři. Vy jste si vzpomněli na starou babičku. Pytlík máku, bábovku a kohoutka musím mu dát napít chudáčkovi. No jo, letadélko, teď už snad ani nic jiného nelétá, smáli se sousedé.
2: Babičko, počkejte, zavolal na ní jeden ze sousedů. Když už jsme tady, tak vám taky blahopřejeme, ať se v Koníkleci dožijete nejméně 100 let.
1: A všichni babičku obstoupili a podávali jí ruku. Kociánek do toho štěkal, nový babiččin kohoutek skřehotal, jen Pepičkovo kolo stálo u zdi bez hnutí. Na letadélko Káně si v té chvíli nikdo nevzpomněl.

0: Fík tedy přestal růst, aspoň do výšky, ale do šířky to teda zase rostl.
1: Fuj, ty jsi ale otylý, fíku, řekla mu jednou Ája.
2: O co?
1: Otylý, slabikovala Ája. Otylý, to jako, že jsi tlustej.
2: Tak proč to neřekneš rovnou? A stejně to není pravda.
0: Podíval se do okna jako do zrcadla.
2: Nejsem moc olitý, no tlustej, nejsem.
1: A seš, měl bys trochu sportovat.
2: Sportovat? A tak to jo, to by mě bavilo, řekl fík. Třem vás hrát kopanou.
1: Ale fíku, fotbal není pro psy, protože mají moc nohou, řekla Ája.
2: Jak pak moc? 4.
1: No, a to je moc. Ale závodit bys mohl. Závodění, to je pro psy.
0: Fík radostně přikývl.
2: Fajn, tak mě někde přihlás na závody.
1: Neumí se přihlásit sám?
2: Umím, ale oni by se zas divili, kdybych na ně promluvil. A třeba by mě pak ani nevzali, víš? Jakože nejsem správnej pes, víš?
1: Tak dobrá, já tě teda přihlásím, slíbla Ája.
0: Šli spolu za město, tam, co bývají chrtí závody, a Ája řekla panu pořadateli.
1: Prosím, já bych chtěla tohohle pejska přihlásit na závody.
3: Pejska? Vybavil pořadatel a vyvalil oči, jak přišlápnutý žabák. Holčičko, nedělej si z nás legraci, tady jsou závody štíhlých chrtů a ne koňů. Hehe, tohle kůň, jestli se nemýlím, a hezky tlustý. Tady nemá co dělat, běž s ním pěkně do chuchle.
0: Fík začal lítostivě plakat

0: No, skoro. Pane, já bych chtěla přihlásit na závody tohodle tohodle koně, řekla Ája v chuchli. Pán s páskou na rukávě řekl, jo, no dobře, to. Potom si Fíka dlouho prohlížel, obcházel ho kolem dokola a říkal, jo, dobře, no. Tedy, je to trošku divný kůň, holčičko, poškrábal se pak za uchem. Takový nějaký, no, divný, víš? Já vím, souhlasila Ája. Ale když on rád závodí. Jo, no dobře, no, řekl zase pořadatel. No, vyhrát nemůže, no, to tedy ne, no, to ne. No, ale závodit ho necháme, abys nám tady neplakala. A jak pak se jmenuje?
1: Prosím, Fík.
0: Jo, dobře, no, ale to je divné jméno. Jak si se to nehodí pro koně? Víš co? Napíšeme Fikus, ano? Napsali teda Fikus a závody začaly. Fík samozřejmě zmeškal start a když konečně vyběhl, byli už všichni řádní koňové daleko vepředu. Lidi se smáli, ukazovali si na Fikuse a říkali si, podívejte, támhle no, co je támhle za obludu? To je mi teda pěkný kůň, nějaký neohrabaný, že? Ten doběhne tak pozítří. Ale Fík se najednou rozběhl, začal pádit velikým psím během třetí rychlostí a brzy začal všechny koně dohánět. Bariéry jásaly, diváci začali Fíka mocně pozbuzovat. Fikus, Fikus, Fikus. Pak přišla poslední rovinka před cílem. Fík nasadil takové tempo, že ostatní koňové nad tím jen kroutili hlavami. Samo sebou to se jim pak běželo ještě hůř, takže Fík je nakonec všechny předběhl a do cíle už přibíhali vpředu pouze dva. Fikus a jeden pravý kůň. Kousíček před cílem Fík celý udýchaný vyplázl svůj předlouhý jazyk a protrhl jim cílovou pásku.
2: Zvítězil kůň Fikus o délku jazyka.
0: Tak to ohlásil místní rozhlas. V cíli vítěze fotografovali, dali mu na krk krásný vavřínový věnec a nabídli mu hrst ovsa. No, jak se to dělá? Fík tomu čichl a řekl
3: fuj, fuj.
0: Ale všichni si mysleli, že jen tak zafrkal. Ája mu podala za odměnu kus salámu a ten mu ovšem chutnal. Lidé kolem se tomu divili a bylo jim to docela podezřelé, bodejť. Kůň, který žere salám a neloupaný.
4: Kdyby tak ještě zaštěkal, lekla se najednou Ája. To by se to provalilo.
0: Fík však byl rozumný. Vzepjal se na zadních jako pravý kůň a zařechtal. Cestou domů mu potom Ája povídá.
4: Poslechni, Fíku, že umíš báječně běhat, to jsem věděla. Ale jak to, že jsi dokonce i skvostně koňsky zařechtal?
3: No, co? Zahučel Fík. Přece, kolik řečí umíš, tolikrát si zvířetem.

Hrdlička zasahuje. Zatímco pan Majer odváděl asistenta Grosse do svého pokoje, aby si mohli v klidu popovídat o nové koncepci vysílání pohádek pro děti, pan Král sáhl po scénáři, který Gross nechal ležet na stole a namátkou v něm zalistoval. Přečtěte nám něco, veličenstvo, požádal ho pan Vigo. Třeba nás to trochu uklidní. Tak pojď s námi, dobrém. Můžeš se stát muzikantem jako my, četl Král. A ten pes si řekl, proč ne? Uvidíme. Možná, že mě s nimi čeká štěstí. Pan Král zdvihl oči od scénáře a tázavě se zadíval na své publikum. Pokračuj, zaprosila Arabela. To je lepší pohádka než o Rumburakovi. Pan Král by jí byl býval rád vyhověl, ale bohužel se k tomu už nedostal. Právě si slinil prst, aby otočil další stránku, když do haly vlétly dvě veliké zelené

0: té mouchy a proměnili se v Rumburaka a Ježibabu.
1: Je! Paní Majerová, která právě sladila čaroději Vigovi čaj, leknutím málem upustila cukřenku. Rumburak nestratil ani vteřinu. Otočil kouzelným prstenem a pan král, čaroděj Vigo, paní Majerová i jezevčík Pajda rázem skameněli. Vypadali jako přes příliš realistické sousoší.
2: Co si to dovolujete ke králi?
0: Obořila se na Rumburaka princezna Arabela.
1: Okamžitě všem vraťte život.
0: Čaroděj se ušklíbl.
1: Teď jsem králem já,
0: řekl a výsměšně cvrnkl skamenělého panovníka do nosu.
1: A vy se stanete ozdobou mého šatu. Prozatím.
0: Otočil kouzelným prstenem a proměnil princeznu Arabelu v bílou růži.
3: To se vám povedlo, jste pašák,
0: zaskřehotala Ježibaba s obdivem. Rumburak se samolibě usmál, zvedl růži a zastrčil si ji do klopy.
1: Rozhlédněte se po bytě, přikázal čarodějnici. Někde by tu mohl být ještě jeden kouzelný prsten.
0: Pan Majer s asistentem Grossem se už domluvili. Vysílání televizních pohádek se mělo obnovit hned zítra a to panu Majerovi zvedlo náladu.
1: Už je to za námi, Františku, říkal Grossovi, když spolu vstupovali do haly. Ale byli jste na mě safraportsky zlí.
0: Asistent Gross se přátelsky zasmál.
1: Přiznej se, řekl, že jsem ti ležel v žaludku. Co kdybyste panu Majerovi ležel v žaludku dál?
0: Oslovil ho z nenadání Rumburak.
1: Bude to pro něj docela slušný trest za to, co mi zavařil s tím zvonečkem.
0: Vyděšený pan Majer ani jeho přítel nestačili vůbec zaprotestovat. Čaroděj otočil kouzelným prstenem, asistent Gross zmizel a pan Majer měl najednou žaludek jako dospělý hroch. Tak, že mu nepraskly kalhoty.
1: Co jste to s námi udělal?
0: Vykřikl zoufale. V nouzi se obrátil ke svojí skamenělé manželce a teprve teď si uvědomil, že ani s ní a jejími společníky není všechno v pořádku.
1: A co s nima? Věruško, vy chlape, já vás budu žalovat.
0: Ze zbytnělého žaludku pana Majera se ozval asistent Gross.
4: Puste mě ven, tak bude to.
0: Znělo to dutě a dunivě. Rumburak se dal do smíchu.
1: Hezky se tu bavte,
0: pravil a přehodil si přes ramena cestovní plášť. Pak ještě spokojeně přelétl očima své dílo a zapnul ozdobný knoflík.
3: Pane Rumburak, hrgot, on mi uletěl.
0: Ježibaba, která právě vešla do haly, nevypadala právě nadšeně. Pan Majer popadl čajovou konvici a bez rozmýšlení ji po ní mrsknul.
3: Vy babo jedna proradná, už ať jste pryč, nebo...
0: Bohužel se netrefil. Čarodějnice se proměnila v havrana, se zlostným krákáním vylétla oknem do zahrady a čajová konvice z parádního servisu Majerových se rozprskla o těleso ústředního topení. Věž, ve které byla umístěna hladomorna, měla kruhový tvar. Po celém jejím obvodu se nacházela řada temných, zamřížovaných kobek a veliký popravčí špalek uprostřed tomu už bez tak nepříliš luxusnímu prostředí dával ještě pochmurnější ráz.
1: Tahle cela je určena pro osobu zvlášť urozeného původu,
0: obrátil se Rumburak k Petrovi a vhodil do jedné z kobek bílou růži.
1: Pozor, mladý muži, aby vám tohle překvapení neublížilo.
0: Pak otočil kouzelným prstenem a vrátil Arabele její lidskou podobu.
2: Arabelo, Petře.
0: Petr s Arabelou se k sobě rozběhli. Rumburak se ďábelsky zasmál a než si mohli padnout do náruče, zabouchl mezi nimi mříž.
3: Ty mizero!
0: Petr se bleskově otočil a vrazil Rumburakovi takovou, že se překvapený čaroděj zakutálel až kamsi pod kamenné schodiště. I hned se ale otřepal a sáhl po kouzelném prstenu.
3: To ti přijde draho. Zamříže s nimi.
0: Mekota s Pekotou spěchali vyplnit pánův rozkaz. Nastrkali bezmocné vězně do cel a pečlivě za nimi zamkli.
5: Hotovo, pane.
0: Rumburak si oprášil černý kabátec.
1: Zítra, přesně v 10:30, budeš popraven,
0: oznámil stroze Petrovi.
1: A vy, princezno, obrátil se k Arabele, vy se na to budete dívat. a pak vás tu nechám tak dlouho, dokud mě na kolenou neodprosíte za to, že jste mi utekla. Už jste někdy viděl princeznu, aby prosila na kolenou čaroděje druhé kategorie? Odsekla hrdě Arabela, i když neměla daleko k pláči. Rumburak zrudl hněvem. Mýlíte se, princezno, řekl chvástavě. Jsem nejmocnější z mocných obou pohádkových říší. Žádní Vigové nebo Fantomasové mi nesahají pokotníky. Jestli vám to nestačí, zůstanete tady na věky.

0: Pan Majer s asistentem Grossem snídali. A nejen to. Prakticky všechno teď byli nuceni dělat spolu. Existovali takhle teprve druhý den, ale oběma jim už bylo jasné, že to bude o nervy. Chceš meruňkovej džem nebo ementál? Zeptal se pan Majer svého nedobrovolného nájemníka, když usedli ke kuchyňskému stolu.
1: Džem!
0: Zahučelo mu to v útrobách. Pan Majer namazal rohlík máslem a džemem, polkl sousto a zapil je jasmínovým čajem.
1: Au, prosím tě, nepij to tak vařící, nebo mě opaříš.
0: A tak to bylo pořád. Po snídani se vydali do televize, kde měl mít asistent Gross v 10 poradu. Dohodli se, že pan Majer podepíše novou smlouvu jen pod podmínkou, že nejdřív operace a potom pohádky. Alespoň Gross na tom neochvějně trval. Sotva pan Majer s přítelem Grossem vytáhli paty, vlétl oknem do kuchyně černý havran a změnil se v ježibabu.
2: Fuj, tajfl, ty havrani maj ale jídelníček,
0: nadávala čarodějnice a hladově se vrhla na zbytky jídla na stole. Právě dojídala rohlíky a ementál a chystala se provést důkladnou inspekci v ledničce, když před vilkou Majerových zastavila dodávka městské galerie. Z dodávky vystoupili dva uniformovaní zřízenci, vešli do zahrady a zazvonili u dveří.
3: Dobrý den, bydlí tady Majerovi? Jdeme si pro tu sochu.
0: Ježibaba na ně vykulila oči.
2: Jakou sochu? O žádný soše nevím.
3: Na výstavu, bábinko, na výstavu. Doktorka Knoblochová nám řekla, že to máte domluvený.
0: A hrnuli se dovnitř. Hned v hale jim padlo do oka sousoší, které z pana krále, čaroděje Viga, paní Majerové a jezevčíka Pajdy udělal rumburak. Zřízenci stuhli.
2: No, nazdar.
0: Povzdechl si zřízenec rohlíček a posunul si čepici se štítkem do týla.
2: To, aby jsme si na to vzali stěhovací vůz.
0: Přípravy na Petrovu popravu byly v plném proudu. Zbývalo jenom dořešit několik drobných technických problémů. Například ten, kdo bude dělat kata.
4: Já jsem tak malý, že ani neuzvednu sekeru.
0: Vymlouval se trpaslík Mekota, když mu rumburak chtěl svěřit tu odpovědnou funkci.
5: A já zas, jak udělám takhle,
0: naznačil Pekota úder sekerou obou ruč,
5: tak mi spadne hlava s ramenou.
0: Blekota nepřicházel v úvahu a tak rumburakovi nezbývalo, než si kata vyčarovat, což pomocí kouzelného prstenu nebyl zas tak velký problém. Udělal si ho z rozbité sklenice od jahodové marmelády a byl to chlap jako hora, mohutný, svalnatý, do půl těla nahý a s rudou katovskou kápí na hlavě.
2: Popravčí špalek dáš co nejblíž k celé princezny Arabely,
0: přikazoval čaroděj katovi, když spolu probírali podrobnosti popravy.
2: Přeji si, aby tu podívanou měla pěkně z první ruky.
0: Na gotické okno za katovými zády přiletěla bílá hrdlička a začala se procházet po parapetu. Jakmile ji rumburak uviděl, strhl se stěny kuši.
2: Uhni,
0: zasyčel na kata.
2: Já ti dám, potvoro, pořád tu budeš špehovat.
0: Nebýt toho, že kat byl nejen veliký a silný, ale také poněkud těžkopádný, rumburakův dobře mířený šíp by prolétl nic netušící hrdličce hrudí. Kat ale, ve snaze vyhovět pánovu rozkazu, zakopl o židli, vyplašil hrdličku a ostrý šíp z rumburakovy kuše neškodně skončil na cimbuří. Zatímco zklamaný čaroděj zuřil a spílal nešikovnému katovi, bílá hrdlička obletěla věž a usedla na mříž větracího okénka hladomorny, které vedlo do kopky princezny Arabely.
6: Tak rumburak přece jen mluvil pravdu. Tvůj Petr bude popraven,
0: vrkala smutně.
6: Škoda, Arabelo, že mi nerozumíš.
0: Arabela udiveně vzhlédla.
6: Rozumím ti velmi dobře, ujistila hrdličku. Kdo jsi, že mě znáš?
0: Bílá hrdlička se hbitě protáhla mříží a usedla překvapené princezně na ruku.
6: Jsem tvoje maminka, pravila hrdličím hlasem. Rumburak mě zaklel a podstrčil na moje místo mou nevlastní sestru Ježibabu.
0: Tak přece, vykřikla Arabela.
6: Však jsme si všichni říkali, že si najednou nejseš nějak podobná. Pomůžeš nám?
4: Ráda bych, ale nevím jak.
6: Plán na to, jak zachránit Petra a dostat se z Rumburakovy moci, už měla princezna dávno v hlavě. Scházel jí jenom spojenec, který by byl ochoten doručit Fantomasovi její vzkaz. A toho teď právě získala.
4: Petře, prosím tě, nemáš u sebe papír a tušku?
6: Zavolala na Petra uvězněného v sousední cele. Petr se chvíli prohledával. Nakonec nalezl alespoň náplň do propisovačky a prošlý blok lístků do menzy. Prostrčil ruku mříží a podal je Arabele.

0: Teď dávejte dobrý pozor, fantomasi, pravil doktor Frankenstein a hvízdl na šedivého, zdánlivě úplně normálního vlka, který pobíhal sem a tam po fantomasově luxusně zařízené pracovně, ukryté hluboko v kráteru vyhaslého vulkánu. Ke mně, Agrippe! Vlk poslušně přiběhl a posadil se svému pánovi k nohám. Doktor Frankenstein ho pohladil po hřbetě a odklopil dvířka nenápadně ukrytá ve vlkově šedivé srsti. Pod nimi bylo vidět změť drátů, polovodičů a integrovaných obvodů. Gratuluji, doktore, řekl uznale Fantomas. To zvíře je zajisté umělé. Doktor Frankenstein se polichoceně usmál. Umělý člověk se mi moc nepovedl, připustil. Ale tohle bude šlágr. Dejte sem ruku. Jak vidíte, funguje zároveň jako elektrická kaminka. A teď se ho na něco zeptejte. Kdy se narodil Hans Christian Andersen?
1: 2. dubna 1805,
0: odpověděl bez rozmýšlení vlk. Je to i naučný slovník, triumfoval doktor Frankenstein. A dá se použít i jako projektor pro 8 a 16 milimetrové filmy. Je to prostě mnohaúčelový vlk. Fantomas poklepal doktorovi na rameno.
2: Vy jste šílený, Frankensteine, řekl. Šílený, ale geniální. Taky si to myslím, přisvědčil skromně jeho přítel. Pomocí svých technických vynálezů ovládnu jednou celý svět. Stanu se nejmocnějším.
0: Fantomas výstražně zakašlal.
2: Skoro nejmocnějším, opravil se doktor. Hned po vás, samozřejmě. Už jsem se chtěl urazit, mračil se Fantomas. Nejmocnější jsem a budu já. A běda tomu, kdo to neuznává.
0: Za jeho zády zahučel automatický výtah. Fantomas se otočil. V doposud kompaktní skalní stěně se objevilo světlo výtahové kabiny a ocelové dveře se rozestoupily. Kabina byla prázdná, až na malou bílou hrdličku, která přešlapovala na podlaze se svitkem prošlých lístků do menzy v zobáčku. Fantomas s Frankensteinem si ji v první chvíli vůbec nevšimli.
2: Milí Fantomasi, přečetl doktor Frankenstein vzkaz načmáraný na lístcích. Čaroděj 2. kategorie Rumburak prohlašuje, že je mnohem mocnější než vy. Uloupil nám kouzelný prsten a drží nás vladomorně bývalého Chechotova hradu. Prosíme vás o pomoc, princezna Arabella.
3: Arabella? Zamyslel se Fantomas. Kdo to je?
1: Arabella, dcera krále Artura I,
0: automaticky odpověděl umělý vlk.
1: Chytrá a velmi půvabná.
4: To sousoší pochází z mistrova vrcholného období, poučovala doktorka Knoblochová mladého novináře, který si přišel do městské galerie prohlédnout exponáty přichystané na Pimperovu výstavu. Nazývám je muž slinící si prst a jeho přátelé. Všimněte si zejména záhadného gesta levé ruky, o které vedu spor s docentem Jeřábkem. Tvrdím, že představuje jí soucno v jeho intimní podobě.
0: Doktorka Knoblochová byla daleko od pravdy. Pan král, jak víme, se ve chvíli, kdy jej nechal Rumburak skamenět, právě chystal obrátit stránku a slinil si za tím účelem ukazováček. Scénář, který původně držel v levé ruce, ovšem chyběl. Pan Majer s Grossem si jej vzali s sebou do televize,
4: a to učenou kunzhistoričku poněkud zmátlo. Mladý novinář se udiveně zahleděl na bambule na bačkorách paní Majerové. Můžete mi vysvětlit, zeptal se úctivě, proč tolik pimperových soch má na nohou trepky? V tom právě je hluboká symbolika, poučila ho zasvěceně doktorka Knoblochová. Patetizování atributů rodinného krbu hrálo v Pimperově díle primární roli. Mistr byl totiž sirotek. V televizi je nepřivítali právě nadšeně.
5: Myslel jsem, že už jste se umoudřil a vy mi sníte asistenta, pravil smutně režisér Novák a opatrně osahal panu Majerovi jeho obrovité břicho. A to prosím, zrovna když jsme vás už ohlásili v programu. Já ho přece nesnědl, bránil se pan Majer. A klidně můžu vystupovat, snímáte mě stejně jenom od pasu nahoru.
4: Z jeho žaludku se ozval Grossův rozčílený hlas.
6: Já chci ven, musíš na operaci, Karle. Slíbil jsi mi to!
5: Žádná operace nebude. Umění je přednější. Rezolutně rozhodl režisér Novák a zaťukal na nedobrovolný příbytek svého asistenta. Gross, slyšíte mě? Musíte to chvíli vydržet.
6: Ani mě nenapadne.
4: Gross se začal vlnit a kopat tak silně, že pan Majer poskakoval bolestí.
6: Jestli nepůjdeš na operaci, Karle,
4: vyhrožoval,
6: tak vám to vysílání takhle znemožním.
5: Nechte toho, Gross, okřikl ho režisér. To byste se nestyděl pokazit dětem pohádku.
2: Rumburaku, ty vzpurný vetřelče, otevři, zvolal Fantomas a udeřil pěstí na hradní bránu. Brána se ani nepohnula. Fantomas se to však nevyvedlo z míry. Postoupil o pár kroků zpět a namířil ukazováček na předprseň hradu. Prásk, prásk, prásk, ozvala se série výstřelů. Ocelové šipky, vyletující jedna za druhou z Fantomasova prstu, se zasekávaly v pravidelných intervalech do kamenných kvádrů a v okamžiku vytvořily na hradní zdi celkem pohodlný žebřík. Fantomas se zlověstně zasmál a rozběhl se po nich nahoru.
7: Kleknout!
4: Svalnatý kat v rudé kápi srazil Petra na kolena a pro jistotu ještě jednou obtáhl brouskem ostří své katovské sekery. Petr beze slova položil hlavu na popravčí špalek a princezna Arabela si zakryla oči dlaní. Kat zdvihl sekeru.
7: Ani hnout, rumburaku! A ty taky, kate.
4: Tón Fantomasova hlasu způsobil, že kat stuhl jako skamenělý. Ani rumburak neměl žádnou šanci. Pokusil se sice sáhnout po kouzelném prstenu, ale dvě dobře mířené ocelové šipky mu přibyly rukávy kabáce k opěradlu křesla.
5: Zatraceně! Fantomasi, co to má znamenat?
4: Obořil se na vetřelce rumburak, který se marně snažil vyprostit. Fantomas se dutě zasmál.
7: Taková malá lekce, pane,
4: řekl a stáhl čaroděj z prstu kouzelný prsten. Děkujeme vám, pane Fantomasi, ozvala se princezna Arabela. Přišel jste v poslední chvíli.
7: Jak je mým zvykem, pravil Fantomas. Podle vašeho vznešeného půvabu soudím, že jste princezna Arabela a tenhle prsten je váš. Dovolíte?
4: Navlékl Arabele kouzelný prsten a dvorně jí políbil ruku.
7: Mám slabost pro krásné ženy. A vy jste ještě krásnější, než jak mi vás vylíčil mechanický vlk doktora Frankensteina.
4: Petr k němu přistoupil a poklepal mu na rameno.
7: Tak moment, pane, řekl. Zachránil jste mi život. Ale to ještě neznamená, že budete koketovat s Arabelou.
4: Fantomas na něj udiveně pohlédl a pak se dal do smíchu.
7: Líbíte se mi, mladí muži, pravil. Vyřiďte vašemu panu otci, že mu Fantomas gratuluje k takovému synovi.

0: televizním studiu už bylo všechno připraveno k vysílání nové série pohádek pro děti, jenom pan Majer pořád ještě vedl dialog se svým žaludkem. Dávám ti čestný slovo, že na tu operaci půjdeme.
1: Ale kdy?
0: Zítra, hned po zahájení výstavy mistra Pimpery. Režisér Novák už z nich začínal být nervózní. Tak co? Vmísil se do debaty. Už jste se domluvili? Všechno je v naprostém pořádku, ujistil ho pan Majer. Až na to, že nemám text. Ten scénář nějak skameněl a najednou nejdou obracet stránky. Režisér se chytil za hlavu. Člověče, zaúpěl, kdy vy mi už konečně přestanete dělat potíže? Nakonec to ale tentokrát klaplo opravdu na jedničku. Přinesli nový scénář a pan Majer začal vyprávět. Šlo mu to báječně a písničku o brémských muzikantech dokonce zaspívali s asistentem Grossem dvojhlasně. Děti v celé zemi se radovali a dospělí začali o panu Majerovi prohlašovat, že je břichomluvec a génius. Také na bývalém Chechotově hradě bylo veselo. Kata vyhnali, Rumburaka zavřeli do vězení a bílou hrdličku Arabela zase proměnila ve svoji matku královnu.
2: Veličenstvo, je mi ctí, řekl Fantomas.
0: Královna se usmála. Můj královský manžel vám jistě bude chtít osobně poděkovat. Mimochodem, nevíte, jestli by pan doktor Frankenstein neprodal svého mechanického vlka? Chtěla bych ho koupit pro červenou karkulku. Ta pohádka se musí dát do pořádku. To je skvělý nápad, maminko, souhlasila nadšeně princezna Arabela. A pak dáme do pořádku celý náš pohádkový svět. Před hradní branou nastalo veliké loučení. Fantomas vypadal téměř dojatě.
2: A kdy se uvidíme my, princezno? Zeptal se Arabeli.
0: Když o to tolik stojíte, usmál se Petr, můžete nám přijít na svatbu za svědka. Fantomas vážně přikývl.
2: Platí, pravil. Naschledanou.
0: Čekala je dlouhá cesta, tak už raději vyrazili. Odkud si až ze samého vrcholu hradní věže se ozvalo posupné havraní krákání. Fantomas vzhlédl. Velký černý havran zakroužil nad hradem a než na něj stačil Fantomas pořádně namířit, zmizel v nedalekém lese.

0: Zvonečkem to začalo, zvonečkem to končí. Z matků a nepříjemností si už Petr s Arabelou užili dost a dost a byl nejvyšší čas dát zase všechno pěkně do pořádku. Ty teď naprav, co jsi způsobil. Obrátila se královna k Petrovi a podala mu kouzelný prsten. Petr velice rád poslechl. Když proměnil královský mrakodrap opět ve starý dobrý palác, schromážděný dav propukl v jásot. Teď ještě sídliště, továrny a odpadky, připomněla mu princezna Arabela. Petr přikývl, otočil kouzelným prstenem a rázem bylo v říši pohádek zase všechno jako dřív. Koupili Karkulce Frankensteinova mechanického vlka, vzkázali vodníkovi, že už se může vrátit a pak už byl nejvyšší čas vydat se opět na cestu. Trochu se k sobě přitiskněte, nabádala je královna, když jim starý komorník Cyril přehazoval přes ramena cestovní plášť. Petrovi s Arabelou to nemusela říkat dvakrát. Nikdo z nich si bohužel nevšiml, že pod šosy cestovního pláště se nenápadně vplížil i černý havran, který se skrýval za komodou. Vernisáž Pimperovy výstavy byla významnou společenskou událostí a výstavní síň městské galerie byla nabitá k prasknutí. Přišel se podívat kde kdo. Profesor Hromádka, doktor Neumann, učitel Adam, ředitel Dudka, docent Hrach a samozřejmě, že nemohl chybět ani Pimperův kamarád ze studentských let, pan Majer. Bohužel s asistentem Grossem v žaludku. A nakonec se chci ještě zmínit o největším díle Alexandra Pimpery, končila svoji úvodní řeč doktorka Knoblochová. Jejím sousoší, nazývané Muž slinící si prst a jeho přátelé. Geniální dílo, v němž Pimperův realismus zachází do takových podrobností, jako je utržený knoflík či prodřený rukáv. Z tohoto místa mohu odpovědně prohlásit, že takový detail nemá v dějinách umění obdoby.
1: To jsou přece nesmysly,
0: komentoval ze žaludku pana Majera její vystoupení asistent Gross.
1: Karle, buď chlap a řekni jim, že to nejsou sochy.
0: Režisér Novák, který stál hned vedle, ho napomenul.
2: Pst, Gross, teď se to nehodí.
0: Údajná břichomluvecká produkce pana Majera začala budit pozornost. Lidé se po nich otáčeli.
3: Co říká ten těhotný pán?
0: Naklonila se elegantně oblečená stařenka ke svému zhruba 70-letému synovi.
3: Neměla bych ho pustit sednout.
0: Doktorka Knoblochová nervózně zalistovala v papírech. A co tedy můžeme říci závěrem k tomuto sousoší? Položila si řečnickou otázku. Můžeme konstatovat, že představuje vrchol Pimperovy tvorby, neboť vypadá v skutku jako živé. A v tu chvíli Arabela, která společně se svojí maminkou, Petrem a dětmi právě vešla do výstavní síně, otočila kouzelným prstenem. Sochy k úžasu učené doktorky i publika najednou obživly a seskákali se svých podstavců.
3: Karle!
0: Vykřikla paní Majerová a vrhla se manželovi kolem krku.
3: Arabelo, děti!
0: Veličenstvo? Uklonil se čaroděj Vigo královně. Pan král jí dvorně políbil ruku a řekl, jsem rád, že vás opět vidím, choti. Doufám, že jste tentokrát ta pravá. Také obživlý Pajda se nechal slyšet. Radostně vrtěl ohonem a štěkal na celé kolo a šokovaní účastníci vernisáže se nestačili divit. Pan Majer ukázal na svoje mohutné břicho.
4: Arabelo, zaprosil, zbav mě toho chlapa. Je to sice můj přítel, ale jeho humor je naprosto nestravitelný.
0: Arabela mu ráda vyhověla. Vysvobozený Gross udělal několik kondičních dřepů.
2: Od dneška měním povolání, zavtipkoval. Jsem největší žijící expert přes umělcovo nitro.
0: Kruhem okolo stojících diváků se k ním prodrala vyjevená doktorka Knoblochová a zatahala spokojeně se tvářícího čaroděje Viga za rukáv.
5: Prosím vás, rychle zpátky na podstavce, žadonila. Přece mi nezničíte celou koncepci.
0: Klidně, pravil nevzrušeně čaroděj.

0: Setkali se na stromě před vilkou Majerových. Byla už skoro tma a Ježibabě, která poletovala celý den po městě v podobě černého havrana, pořádně vytrávilo. Chystala se usednout na větev rozložité jabloně před oknem do kuchyně a opatrně obhlédnout situaci. Na větvi už ale jeden havran seděl.
1: Jste mi nějaký povědomej,
0: zakrákorala Ježibaba havraní řečí.
1: Nejste vy náhodou pan Rumburak?
0: Čaroděj, neboť to byl skutečně on, na sebe vzal svou lidskou podobu. Jak vidíte, jsem, řekl.
1: Vy jste mě pěkně vypek.
0: Také Ježibaba se proměnila sama v sebe a hned se do Rumburaka pustila.
1: Jak to, že je Arabela zpátky? A kde máte kouzelný prsten a cestovní plášť?
0: Co jí měl na to čaroděj říct? Všechno se proti mně spiklo, paní kolegyně, začal se litovat. Když mi ještě jednou pomůžete, tak vám...
1: To známe,
0: skočila mu čarodějnice do řeči.
1: Uletíte si a mě necháte v brindě.
0: Čestné slovo.
1: Vaše čestné slovo.
0: Nahoře ve vilce se otevřelo okno mansardy a do zahrady vykoukl Petr Majer. Je tu někdo? Rumburak s Ježibabou zmlkli. Honem se zase proměnili v černé havrany a odletěli spolu do noci. Když je svatba, tak to obyčejně bývá velká sláva. Ale také je s tím spousta starostí. Ta Petrova s Arabelou nebyla výjimkou. Všechno už bylo připraveno. Paní Majerová rozdala svatebčanům mirty, na ulici před vilkou čekali krásně opentlené taxíky a v kuchyni voněl svatební dort. Petr vzal Arabelu za ruku, něžně jí stáhl z prsteníčku kouzelný prsten a navlékl jí snubní prstýnek. Samozřejmě, že jí padl jako ulitý. To je nejkrásnější prstýnek, jaký jsem kdy měla, dojatě prohlásila princezna. Petr se na ní vesele ušklíbl. Budeť by ne, řekl. Dal jsem za něj všechny svý úspory. Princeznin kouzelný prsten odložil na mahagonovou skříň u okna. Když chcete někoho obejmout, je vždycky lepší mít volné ruce. Petře, já jsem tak šťastná. Já taky, Arabelo. Tohle si nechte na potom, napomenul je laskavě pan Majer, který se objevil ve dveřích. Tak jdeme, jdeme! Všichni už na vás čekají. Ostatní svatebčané už opravdu čekali ve vozech. Pan Vigo s paní Hermanovou se uvolili, že zůstanou doma a vezmou si na starost přípravu svatební hostiny a tak šel starý čaroděj princeznu vyprovodit alespoň před dům. Pane Vigo, obrátila se k němu Arabela, když nasedala do taxíku ke svému otci. Zapomněla jsem vám vrátit kouzelný prsten, nezlobte se. Je v Petrově pokoji na té mahagonové skřínce u okna. To nic, princezno, usmál se na ně čaroděj. Hlavně, že vím, kde je. To víte. Jistota je jistota. Dva černí havrani, kteří z úkrytu za komínem napjatě sledovali všechno, co se dělo před vilkou, se po sobě podívali. Máme štěstí, paní kolegyně, zakrákoral tiše Rumburak. Až všichni vypadnou, tak se do toho dáme. Do přeplněné svatební síně městské radnice vešla ceremoniářka a rozhlédla se po auditoriu. Budu prosit pány svědky ke stolu. Petr ukázal na doktora Neumana. Můj svědek je tady. Na mého bohužel ještě čekáme, špitla Arabela. Bude tu každou chvíli. Slíbil mi to. Úřednice pohlédla významně na hodinky, zdvihla obočí a usedla ke stolku se svatebními formuláři. Arabela se obrátila k Petrovi. Fantomas možná čeká na chodbě. Půjdu se po něm podívat, řekla. Promiň. Davem svatebčanů a ostatních přihlížejících se ke snoubencům prodírala velmi statná, stará dáma v hedvábném kloboučku. Držela si před očima lorňon a vypadala, jako že někoho nebo něco hledá. K velkému zklamání princezny Arabely Fantomas na chodbě před obřadní síní nebyl. Musíme bezpodmínečně začít, oznámila stroze Petrovi ceremoniářka. Pokud se druhý svědek nedostavil, požádejte laskavě vaši snoubenku, ať si vybere někoho jiného. Nebo snad raději chcete svatbu odložit? Arabela už byla zpátky. Petře, on tu není, vyhrkla nešťastně. Tak co? Jak se rozhodnete? Petr se ošil a pohlédl na Arabelu. Přece to teď neodložíme, když... začal.
2: Není třeba. Jsem zde. Statná stará dáma, která se mezitím prodrala až k nim, odložila lorňon, sundala si hedvábný klobouček a strhla si z tváře plastikovou masku. Byl to Fantomas. Ceremoniářka zaječila a ve svatební síni to zašumělo údivem.
0: Ahoj, pane Fantomas, pozdravil obra Honzík. Přišel jste opravdu v poslední vteřině, oddechla si Arabela.
2: Fantomas se uklonil. Jak je mým zvykem, princezno.

0: Proč tak pracně? Zeptal se s úsměvem čaroděj Vigo paní Hermanové, která usilovně hnětla těsto na svatební koláče. Skočím nahoru pro prsten.
1: Kde pak?
0: Odbyla ho mařenčina maminka.
1: Na linecký těsto žádný finty neplatěj. Radši doneste ze sklepa okurky.
0: Pan Vigo pohlédl z okna. Na nedalekém stromě seděli dva černí havrani a to se starému čaroději ani trochu nelíbilo. Na okamžik zaváhal, ale pak pro ty okurky přece jenom šel. Sotva pan Vigo opustil kuchyni, havrani se zvedli a odlétli na balkón před Petrovou mansardou. Tam na sebe vzali svou lidskou podobu.
2: Dělejte,
0: pobízala Ježibaba Rumburaka.
2: Máte nejvyšší čas tu svatbu překazit.
0: Okno Petrova pokoje bylo zavřené a dveře na balkon také. To však pro pomstychtivého čaroděje nebyla zase tak veliká překážka. Vyrazil loktem sklo u balkónových dveří, odemkl a skokem byl u mahagonové skřínky. Prsten tam stále ještě byl. Rumburak si jej navlékl na prst a rozhlédl se po pokoji. Zaujali ho vysoké skříňové hodiny u dveří a plakát s fotografií alpské krajiny a stádem pasoucích se ovcí. Čaroděj se ďábelsky zachechtal a otočil kouzelným prstenem. Svatební obřad se chýlil ke konci a dojatá paní Majerová tiše poplakávala do kapesníku. Oddávající úředník se zeptal princezny Arabely, jestli si dobrovolně bere za manžela zde přítomného Petra Majera a právě v tom okamžiku se to stalo. Ženich se najednou proměnil ve skříňové hodiny a ubohá nevěsta v ovci. Její ano už zaznělo spíš jako zabečení. Přítomní úžasem stuhli. Všeobecné ohromení však trvalo jen kratičkou chvíli. Sotva si uvědomili, čeho se stali svědky, začali mluvit a vykřikovat jeden přes druhého. Ve svatební síni vypukla vřava.
3: Za těchto okolností je sňatek neplatný,
0: prohlásil odávající úředník a otřel si spocené čelo kapesníkem. Proč? Fantomasova otázka zazněla, jako když práskne bičem. Halas ve svatební síni rázem utichl.
3: Pane svědku, koktal zděšeně oddávající, ovce a hodiny přece nemohou uzavřít sňatek. Odporovalo by to ustanovení občanského zákoníku.
0: I když se mají rádi, zahřímal Fantomas. Úředník se přikrčil.
3: Nejde to, potřásl hlavou a otočil se k odchodu. Hodiny nejsou občan, je mi líto.
0: Stůj, úředníku. Z Fantomasova ukazováčku vyšlehly dva výstřely a ocelové šipky přibyly podrážky bot oddávajícího k podlaze. Já myslím, že by to šlo.
3: Odávající úředník se rozklepal jako osikat. Jak si přejete, pane? Hlesl, pak se obrátil k ovci a hodinám a roztřeseným hlasem pronesl předepsanou formuli. Prohlašuji váš sňatek za právoplatně uzavřený.
0: Měli byste se jít podívat nahoru, upozornila paní Hermanová čaroděje Viga, když se vrátil ze sklepa s okurkami.
3: Zdálo se mi, jako když se tam něco rozbilo.
0: Cože? Starý čaroděj se upřímně vyděsil. Rychle přistoupil k oknu a vyhlédl do zahrady. Větev, na které ještě před malou chvilkou seděli ti podezřelí havrani, byla prázdná. Pan Vigo se rozhlédl po kuchyni. Pořádná šlupka do hlavy dokáže někdy taky dělat zázraky, pomyslel si. Popadl paličku na maso a rozběhl se do schodů.
2: To musí být povedená svatba.
0: Rumburak se chechtal, až se za břicho popadal.
2: Dám na to krk, že to snoubencům moc sluší.
0: Ježibaba otevřela šatník a začala jej prohledávat.
2: Teď ještě najít cestovní plášť a pryč.
0: Mírnila ustaraně čarodějovo nadšení.
2: Je tady pan Vigo? Mohl by nám být nebezpečný.
4: Ten starý paprika, to bych rád věděl jak, ušklíbil se Rumburak. Mám přece prsten.
3: Dveře mansardy za jeho zády se potichoučku pootevřely a na hlavu čaroděje druhé kategorie dopadla kuchyňská palička. Rumburak šel k zemi jako podťatý. Pan Vigo se hbitě zmocnil kouzelného prstenu.
4: Tak, a teď z vás udělám krysy na věky věkův, obrátil se k vyděšené čarodějnici.
1: Nebylo by lepší udělat z nich něco praktičtějšího? Ozval se za jeho zády hlas paní Hermanové.
2: Já bych o něčem věděla.
3: Když se smutní svatebčané vrátili domů, pan Vigo s paní Hermanovou už měli všechno hotovo. Hodiny a ovci vrchní královský čaroděj snadno opět proměnil v Petra s Arabelou a u majerů konečně mohla zavládnout zase ta pravá svatební nálada. Navíc čekalo doma novomanžele malé překvapení. Úplně nová automatická pračka a dvoudveřová lednička, které jim pan Vigo s paní Hermanovou přichystali jako svatební dar. O tom, že pračka byl původně čaroděj druhé kategorie Rumburak a lednička Ježibaba, z pochopitelných důvodů raději pomlčeli.
1: Řekli jsme si, že vám dáme něco praktického, odmítla paní Hermanová skromně jejich díky. Já to vymyslela a pan Vigo to zařídil.
3: Pak se ujala slova královna. Když už jsme u těch darů, obrátila se k novomanželům, my pro vás také něco máme. Vyjďte choti. Pan král sáhl do kapsy a podal Arabele kouzelný zvoneček.
4: Zvonečkem to začalo, tak ať to zvonečkem také končí, řekl. Kdykoliv budeš něco potřebovat, zazvoň. Objeví se můj nový pomocník, ujistil princeznu čaroděj Vigo, a splní vám každé přání.
1: Dovolíš? Pan Majer sáhl po zvonečku. Tak takovejhle zvoneček byl vždycky můj sen, pravil okouzleně. Něco se porouchá, zazvoníš a hned je po problému. Třeba ten náš boiler.
3: Z jídelny se ozvala paní Majerová.
1: Všichni ke stolu, bude přípitek.
4: Přípitek si taky dám líbit.
3: Pan Majer odložil zvoneček na štokrdlátko u telefonu a pobídl ostatní.
4: Račte!
3: V opuštěné hale zůstal jen jezevčík Pajda. Stříbrný zvoneček na štokrdleti ho přímo fascinoval. Zaštěkal na tu neobyčejnou věc. Zvoneček nic. Pajda se opatrně rozhlédl, pak uchopil zvoneček do tlamy a mazal s ním do zahrady.
1: Pajdo, domů!
3: Honzík, který se pro Pajdu vrátil do haly, už zahlédl mezi dveřmi jen pahýl jeho ohánky. Poslechnout Pajdu samozřejmě ani nenapadlo. Mařenka zatáhla Honzíka za rukáv.
1: Nech ho bejt, řekla. Radši pojď zpátky. Za chvilku budou kremrole.
3: A tak se milému Pajdovi podařilo kouzelný zvoneček v klidu zahrabat do tajné skrýše pod lavičkou, kde už měl spoustu jiných zajímavých věcí. I ta nejkrásnější svatební hostina jednou skončí. Skončila i tahle a nastalo velké loučení. Honzík požádal pana krále, jestli by o prázdninách nemohli vzít sebou do říše pohádek kluky a holky ze třídy. Pan král souhlasil a princ Willibald slíbil, že se jako čestný muž a šlechtic o ně postará. Královna plakala, paní Majerové tekly slzy proudem, Arabela měla na krajíčku a zdálo se, že dokonce i princezna Ksenie je trochu dojatá.
5: Měj se tu pěkně, sestřičko, loučila se s Arabelou. Víš, že ti vlastně závidím? Chtěla bych být jednou tak šťastná jako ty.
3: Potom už pan král, královna, princezna Ksenie, její manžel Willibald a pan Vigo nastoupili do cestovního pláště a vrchní královský čaroděj zapnul ozdobný knoflík. Zmizeli dřív, než jim paní Hermanová stačila podat balíček svatebních koláčků,
5: které jim přichystala na cestu.

0: Nevadí ti to rozbité okno? Zeptal se Petr Arabelli, když se konečně ocitli sami nahoře v jeho pokoji. Princezna se k němu přivinula.
1: Ani ne,
0: řekla. Střepy přece znamenají štěstí. Máš pravdu. Zítra prostě zazvoníme na zvoneček. To chceš zvonit pro každou hloupost? Petr pokrčil rameny.
1: Malí starosti jsou taky starosti,
0: řekl. Pak se na svou trochu zamračenou ženu usmál a dodal. Ale my nebudeme mít vůbec žádný starosti. Budeme si zkrátka žít jako v pohádce. Odkud si ze zdola se ozvala hromová rána.
1: Pomoc!
0: Bylo slyšet z koupelny zoufalé volání pana Majera. Petr s Arabelou se mu rozběhli na pomoc. V koupelně byla hotová spoušť. Ve zdi nad vanou zela pořádná díra. 160-litrový bojler se válel po zemi a pod hromadou úlomků, cihel, malty a omítky ve vaně ležel pan Majer. Drápal se ven a hlasitě úpěl.
1: Co si pro boha dělal?
0: Zeptal se otce Petr, když mu společně s Arabelou pomohli na nohy.
1: Ale chtěl jsem demontovat ten zatracený boiler, že potom zazvoním o novej a ono mi to celý nějak vypadlo.
2: Karle, co to vyvádíš?
0: Paní Majerová, která se objevila ve dveřích koupelny, spráskla ruce.
2: Tak tohle nám ještě scházelo.
0: Pan Majer se obrátil k Petrovi.
1: Nekoukej tak na mě a přines ten zvonek,
0: přikázal. Kouzelný zvoneček už ale nenašli. Ani dnes, ani potom. S pohádkami byl konec a Majerovým nezbývalo, než smířit se s tím, že budou zase žít docela obyčejně jako ostatní lidé. Pan Majer ještě pár dní hudroval, za to Arabele se to naopak velmi líbilo. Měli se s Petrem až do nejdelší smrti moc rádi. A to je přece ta nejkrásnější pohádka. Nemyslíte?

jak mizí vodička. Proč tkaničky dělají kličky, snášejí psi vajíčka? Jak jen to je doopravdy, jak já na to přijít mám? Je to fuška pro štěňátko.

jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu. Byl jednou jeden dvorek a na dvorku štěňátko a nad štěňátkem sluníčko. Sluníčko se pomalu kutálelo po obloze a tolik svítilo a hřálo, až mu bylo samotnému horko. A co teprve štěňátku? Marně si chladilo jazyček v misce s vodou, marně z ní upíjelo, proti vedru nepomáhalo nic. A tak se mu ani běhat nechtělo, ani skákat, ani štěkat, jenom zalézt do boudy a spát a spát a spát. Ale co mělo dělat sluníčko? Marně se rozhlíželo po obloze, nikde ani mráček, ani obláček, ani jeden jediný beránek. Nemělo kam hlavu složit. A jak tak se závistí pokukovalo po štěňátku, které si hovělo ve stínu své boudičky, uvidělo misku s vodou. Zaradovalo se. Pošle do ní jeden ze svých paprsků a hned tu bude obláček. Štěně spí, a když spí, vodu nepotřebuje. Jak slunce řeklo, tak udělalo. Z vody se stal obláček, který pomalu stoupal k obloze, a když už byl vysoko, sluníčko si ho chytlo, pěkně si ho načechralo, jako ten nejjemnější péřový polštářek, a spokojeně usnulo. Slunce spalo, spalo štěňátko, jen kytičky si tichounce šeptali a smáli se. Najednou se štěně probudilo. Jazyček se mu lepil na patro. Ach, ta žízeň. Vzdychlo a honem se běželo napít. Ale co to? Kde je voda? Kam se poděla? Vždyť jí mělo skoro plnou misku. Že by v misce byla díra a voda utekla? Ba ne, žádná díra. Někdo mu ji vypil, zatímco spalo. Už je to tak. Štěňátko se moc a moc rozzlobilo a štěkalo na celý dvůr. Až toho zloděje chytím, tak mu ukážu. Podezíravě se rozhlédlo, kdo to jen mohl být. Kolem si to zrovna vykračoval kačer. Důležitý a nastrojený jak na návštěvu. Ha, řeklo si štěně. Kačer má vodu rád, to ví každý. Dobrý den, pozdravilo nejdřív slušně, protože to bylo moc dobře vychované štěně. Promiňte prosím, že obtěžuji, ale tady v té misce byla ještě před chvílí voda. A teď je najednou pryč. Nevíte o tom něco náhodou? Ale na pana kačera zdvořilost neplatila. Jak ten se rozčílil, kdo to kdy slyšel, aby on, pan kačer, se staral o misku nějakého hloupého štěně. Ten se rozčílil, kdo to kdy slyšel, aby on, pan kačer, se staral o misku nějakého hloupého štěněte. Co

0: z hurta, že mu vypila vodu z misky a že by se měla stydět, taková velká, a krade malému pejskovi tu trošku vody, co má. A ještě kouká, jako kdyby za to nemohla. Pořádně zaštěkalo na důkaz, že to všecko moc dobře ví. A hned se samo polekalo své odvahy. Kravička sice jen přežvikuje trávu, ale kdo ví?
1: Bú,
0: pronesla kravička rozvážně.
1: Bú.
0: Štěně navíc nečekalo. Když má někdo tak silný hlas, je lepší se ho na nic neptat. Šup přes plot a zpátky na dvorek. Jenže co dál? Miska prázdná, nikde nikdo. Jen žízeň veliká. Kdyby si nerozlobilo pana kačera, mohlo by k rybníku, ale teď radši. Podívá se, jestli nezůstala troška vody v konývce, co se s ní večer zalévají záhony. Ale konývka byla hluboká a štěňátko malé, na dno jen tak nedosáhlo. Ale vidělo, že se tam na dně něco třpití, a tak nedalo pokoj, dokud konývku nepřevrhlo. Hurá, zajásalo, když vidělo, jak z konývky vytéká pramínek vody. Ještě jednou hurá, ale když si chtělo líznout, zůstalo mu na jazyku jen pár zrnek mokrého písku. Aha, už ví, kam se ztratila voda. Schovala se mu do země, však ono ji chytí. Odstrčilo misku a hrabalo, hrabalo a hrabalo, až písek létal na všechny strany. Ale voda pořád nikde. Až najednou něco zašimralo štěňátko na tlapce. Podívá se a co to vidí? Nějakou tkaničku? Tkanička se kroutí. Ale to je přece žížala. Že by mu vodu vypila žížala? Přiznej se, uf, přiznej se, křičelo na ní, a než mohla žížala zmizet, už ji táhlo ven. Ta z toho radost neměla, kroutila se a prskala, ale že byla malá, štěňátko se jejímu hubování jen smálo.
2: My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, uslyšelo štěně najednou za sebou.
0: Otočilo se a nikde nikdo, jen pár kopretinek ševelilo ve větru.
2: My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, ozvalo se znova.
0: No to už se štěně opravdu rozlobilo. Nikdo si z něj nebude dělat legraci. Kdo tu něco ví, ať to honem poví. Ať to řekne, nebo se něco hrozného stane. Vyhrožovalo.
3: Kopretinky se dál chichotaly a obracely hlavičky k slunci.
2: Sluníčko, sluníčko jí má, zaspíval skřivánek zvysoka.
3: Dobře si všiml, jak sluníčko přišlo ke své peřince.
0: Štěně se velice podivilo. Je to možné, že by sluníčko?
3: Rádo by se ho zeptalo, ale jak se k němu má dostat? Když zavolá, sluníčko ho neuslyší. Když vyskočí třeba i z toho nejvyššího kopečku, spadne zase dolů.
2: Kdyby umělo létat jako skřivánci, nebo kdyby bylo lehonké jako semínko z pampelišky, to by byla jiná.
0: Sluníčko, sluníčko, vrať mi mou vodičku, šeptalo nešťastně, nebo tu žízní docela uschnu. Ale sluníčko spalo a o jeho prosbách nevědělo nic.
3: Na plotě byl přivázaný červený balónek. Děti ho tam zapomněli. Škubal sebou jen uletět.
0: Zkusit se má všechno, řeklo si štěňátko.
3: Zatáhlo za provázek. Provázek se rozvázal, štěně ho chytlo, vítr zafoukal a už se vznášelo nad dvorkem, nad loukou, nad celou vesnicí vzhůru ke sluníčku. Ale když se podívalo dolů, kravička byla docela malá a z rybníka zůstalo jen zrcátko. Teď tak spadnout. Ale za to slunce bylo veliké, velikánské.
2: Sluníčko, sluníčko, haló, nespí,

0: tady návštěvu.
1: Sluníčko si protřelo oči a překvapeně koukalo.
2: Odkdy pak se vznášejí štěňátka po obloze? Skřivánek proč ne, ale štěňátko? Co tady děláš? Zeptalo se.
0: Hledám svou vodu. Nezlob se, ale skřivánek říkal... Já vím, skřivánek se asi mýlil, povzdechlo si. Vždyť tady žádná voda není, kam by ji taky sluníčko schovalo.
2: Ale sluníčko se smálo a přistrčilo ke štěněti obláček. Tady ji máš.
0: Ale to přece není voda,
1: fňukalo štěně, kterému v té výšce bylo trochu úzko.
2: Jdi domů, řeklo slunce laskavě. A já ti vodu hned vrátím.
0: Jenže jak? Jak dolů?
1: Nahoru to šlo těžko, ale dolů ještě hůř.
0: Pustit se a skočit? Nikdy.
1: Štěňátko zatáhlo za provázek.
0: Nic.
1: Slunce zkusilo zafoukat, ale balónek jen povyskočil výš. Pomohl teprve ten nejšpičatější sluneční paprsek.
3: Pane, to byl let, až vzduch hvízdal kolem uší.
1: A když štěňátko přistálo u své boudičky,
2: spadla mu na nos první velká kapka. A za ní druhá a třetí a ve chvilce byla miska plná.
1: Štěně se podívalo vzhůru, mráček zmizel. A na obloze viselo jen rozesmáté sluníčko.
0: Kačere, krávičko, žížalo, jestli pak jste viděli, kde jsem až bylo.
1: Už vím, kam se mi ztratila voda. Volalo štěňátko a honem, honem se běželo napít. Co kdyby se slunci zase chtělo spát?

0: Jednou šli Mach a Šebestová ze školy a viděli před domem stěhovací vůz a kolem plno všelijakých krámů, věšák, fíkus, ledničku a kýble a taky postele a obrazy a paní Kadenošková volala z okna. Poslyšte vy dva, dneska si s Jonatánem běžte hrát kousek dál, spadne na něho skříň a co potom? Ale stěhováci byli moc hodní lidé. Jeden hned drbal Jonatána za uchem a říkal:
1: To je ale milej pejsek.
0: Jak pak se jmenuje? A Šebestová řekla: To je prosím Jonatán, náš kamarád. Lepší pes na světě vůbec neexistuje. A druhý stěhovák řekl:
1: No tak, Jonatáne, hezky háčni na tu bohovku, my tě vyneseme do třetího patra, nejlepší pes na světě přece nebude běhat po schodech pěšky.
0: A opravdu ho do toho třetího patra vynesli a Mach řekl: Člověče, Šebestová, to jsou nějací strašně prýma lidi. Mají to tak těžký a ještě se držou s Jonatánem. No řekni. A Šebestová řekla: No tak jim to trochu ulehčíme. Co říkáš? A vytáhla z kapsy sluchátko a v tu ránu byl nábytek jako pírko. Stačilo jen tak servírovat jako při volejbale a skříň letěla do třetího patra sama. Stěhovákům se to samo sebou strašně líbilo a když si potom udělali přestávku na svačinku, tak si jen tak pro legraci pinkali s gaučem, na kterém seděl Jonatán, a celý dům koukal, jak jim to jde, a pan Krupička, který zrovna cvičil na klarinet, se vykláněl z okna a volal: No ne, to tu ještě nebylo, tomu říkám vítězství ducha nad hmotou. Ale najednou přijelo auto a z toho auta vystoupil pán, který se strašně mračil, a paní, která strašně voněla, a ten pán povídá:
2: Počkejte, počkejte, co to s tím nábytkem děláte? To je porušování přírodních zákonů, to vám přijde draho.
0: A ta paní povídá: Nějaký pes si bude hrát s naším gaučem, ještě chytíme blechy. A ten pán povídá:
2: A vůbec, jak to, že si tady hrajete? To si myslíte, že budete brát peníze zadarmo, nebo co?
0: A lidé v oknech se na sebe koukli a mysleli si: No, nazdar, to budou pěkní nájemníci, s těma bude radost žít. A paní Kadrnošková řekla nahlas: Poslyšte vy dva nafoukanci, nejste tady ani 5 minut a už kde koho urážíte. Jonatán žádné blechy nemá, ten je možná čistotnější než vy. A zavřela okno, ale pan Krupička jen mávl rukou, že se s takovými lidmi nebude bavit, a cvičil dál. Jenomže ten pán začal křičet:
2: Tak to ne, to břískání na klarinet vám tady trpět nebudeme, v domě bude klid.
0: Ale paní Cibulková, která držela v náručí kočku Micku, řekla: Opatrně, to je pan Krupička, ten vám bude dobrý, až vám prasknou pojistky. A ten pán řekl:
2: Milá paní, my nikoho nepotřebujeme a ta vaše kočka bude rozhodně z domu, smrad ze zvířat nesnáším.
0: A potom se obrátil na tu paní, co tak vonila, a řekl:
2: Matildo, to bude hrůza žít s takovými lidmi pod jednou střechou.
0: A Mach mrkl na Šebestovou a potom řekl: Ale pane, vy přece s námi vůbec nemusíte žít pod jednou střechou, jestli chcete. Můžete žít pěkně na čerstvém vzduchu, aby vám nikdo nesmrděl. To se dá zařídit. A Šebestová řekla cosi do sluchátka a najednou všichni úplně užasli, protože ten pán se vznesl jako vzducholoď a paní Jakbysmet a taky všechny jejich židle, postele a kýble. Všichni se tomu museli smát a paní Kadnošková volala:
3: No ne, to tu vážně ještě nebylo.
1: A ten pán volal z té výšky. No počkejte, to vás bude setsakramensky mrzet. To je absolutní porušování přírodních zákonů.
0: Jenže pan Krupička přestal cvičit na klarinet, zasmál se a řekl. No jo, to je fakt. Ale račte si všimnout, že ty zákony porušujete vy a ne my. A potom přišla noc. Na nebi svítily hvězdy a nad městem plula postel s těmi novými nájemníky, jenže ta paní ne a ne usnout. Nemohla ani číst, byla celá nervózní a říkala, proboha, Huberte, co s námi bude, co kdyby začalo pršet? A ten pán řekl, jen klid, Matildo, zítra podniknu rázná opatření. Ale v tom ho ťukla do nosu papírová vlašťovka, na které bylo cosi napsáno, a ta paní se podivila. Huberte, je to možné, někdo nám píše. A ten pán si nasadil brýle a četl. Tak abyste věděli, dokud se všem pořádně neomluvíte, zůstanete tam, kde jste. Mach a Šebestová 3B. A ráno, když šli Mach s Šebestovou do školy, všichni lidé si zacláněli oči proti slunci a koukali nahoru, jak se těm dvěma vede, a jedna paní povídala. Neměl by se tam poslat aspoň někdo z pekařství, mají třeba hlad? Ale jeden pán řekl, pokud jsem informován, prohlásili, že nikoho nepotřebují. A pan Krupička, který si šel pro noviny, to zaslechl a řekl, tak, tak, slyšel jsem to na vlastní uši. A ve škole řekla paní učitelka dětem. Milí žáci, naše město je svědkem zajímavého úkazu, jak známo. Přírodní zákony nás nutí žít na zemi a hezky pohromadě. Ale vyskytli se jedinci, kteří žijí ve vyšších sférách a tvrdí, že nikoho nepotřebují. Je to pozoruhodné a my s panem ředitelem jsme zvědaví, jak tento experiment skončí. Zavřete prosím okna, dělá se vítr. A opravdu, dělal se vítr a ta paní nahoře nad městem se chytala za hlavu. Proboha, Huberte, podívej se, ta postel s námi pluje někam pryč. A ten pán řekl, to je tím, že se dělá vítr. Měl by se něco podniknout, nechce se mi to líbit, kdo ví, kde skončíme. A ta paní řekla, taky bychom měli snídat, je 9:30 a vůbec, jak to bude s vařením. Ale představte si, měli štěstí. Uviděli komíníka, jak stojí na továrním komíně, ani ne 30 metrů od nich, a ten pán začal křičet. Haló, nemohl byste pro nás něco udělat? A komíník se divil. No ne, to jsem blázen. U vás se říká, že nikoho nepotřebujete. Ale ta paní volala. Pane, moc vás prosím, nenechte nás tak. Buďte tak strašně moc laskav. A tak se ten komíník objevil najednou ve třídě a ptal se, jestli je to 3B a jestli jsou přítomní žáci Mach a Šebestová, že kolem něho pluli ti lidé v posteli a že se prý rozhodli přistoupit na podmínky obsažené v dopise. A odpoledne, když se Mach s Šebestovou vraceli ze školy, viděli před domem plno lidí, kteří sledovali nové nájemníky, jak sedí na posteli a veslují rukama ve vzduchu, aby se dostali blíž, a když se jim to podařilo připlout až úplně blízko, řekl ten pán. My se vám s mojí ženou strašně moc omlouváme, hlavně protože jsme řekli, že nikoho nepotřebujeme. A ta paní řekla, my bychom s manželem hrozně rádi žili s vámi pod jednou střechou i s kočkou Micinkou i s tím roztomilým pejskem Jonatánem, kteří jsou opravdu čistotnější než my, protože jsme se dnes ráno ještě nemili. A všichni všichni lidé zatleskali, jakože tu omluvu přijímají, a Mach mrkl na Šebestovou a Šebestová řekla do sluchátka: prosím, my myslíme, že to stačí. A postel s novými nájemníky přistále na trávníku a židle, věšák, fíkus, lednička a kýble taky, a všichni si s chutí odechli, že přírodní zákony už zase fungují.

ocasný oštěp. Je to divná báje, ta, kterou vypravují příslušníci kmene Bajombé. Tak podivná, jako jsou všechny zkazky a báje kmenů žijících v kraji Sankur. Báje o mosazném oštěpu dědí se na děti už od dávné doby a ozývá se v ní naděje a víra v lepší zítřek těžce zkoušeného národa. Je tomu už dávno, kdy přišli do kraje Sankuru. Usadili se v kraji a přečkali ty nejhorší doby, které na národ žijící mezi pralesy mohly přijít. Stateční Bajombové viděli mnohou zkázu národů okolních, kteří tonuli v bohatství a zapomínali pracovat. Žili dlouhou dobu spokojeně a od té chvíle, kdy porazili statečné bojovníky kmene Mongo, což bylo v době, kdy se poprvé za noci objevila na obloze tvář Boako, stal se národ Bajombé naprosto šťastným. Jeho štěstí však netrvalo dlouho. Začaly proskakovat pověsti, že národ Bakubů se dává na pochod, aby si přivlastnil bohatá stáda patřící pracovitému lidu Bajombé. Tenkrát po několik nocí zněly bubny do pralesního ticha a svolávali bojovníky na obranu proti nepříteli. Sešlo se mnoho statečných mužů. Bylo jich tolik, že stín jejich oštěpů zakryl tvář samotného slunce. Když měsíc zářil na obloze nejvíc, vydali se bojovníci Bajombé na pochod, aby se setkali s nepřítelem. Kráčeli po mnoho dní, až dosáhli povodí řeky Sankuru. Ženy a starci kmene Bajombé se radovali v přetuše vítězství svého národa. Všechny tváře byly veselé, kromě jediné. V hlavním městě žil mladý muž, na jehož tváři se od doby jeho narození neobjevil úsměv. Ingola, syn mocného kouzelníka Dombiho, byl smutný, že nepatřil mezi statečné bojovníky, protože místo pravé nohy měl pouze pahýl. Nemohl chodit jako ostatní a nemohl proto statečně bojovat. Té noci, kdy se bojovníci vydali na cestu, ležel Ingola v chatě svého otce s tváří položenou do prachu, naříkal a hovořil přitom k samotnému Ndoguginovi. Proč ty, právě tak jako Ntogini a samotným Gurim Gori, jste mi odepřeli být statečným? Všichni muži šli do boje, jen já, Ingola Chromý, musím zůstat na posměch ženám. To není spravedlivé. Byla to rouhavá řeč a Ingola sám se otřásl strachem, když uslyšel svůj hlas. Té noci se přehnala pralesem strašná vichřice Bola Bola a Ingola byl ještě smutnější. Od odchodu bojovníků uplynulo 3x5 dní, když se Ingolovi Chromému zjevil samotný Ndogugin. Hovořil a byla to řeč, která v uších Ingoly zněla podivně. Ingolo, udělej si oštěp, který nebude ze dřeva. Až bude oštěp hotov, jdi k bažinám tope, kde žije Daga hroch. Není to obyčejný hroch, protože jeho kůže je bílá. Posadíš se na hrocha a ten tě donese k řece Sankuru, kde bojují tvoji krajané. Přijedeš právě včas, abys pomohl svému národu k vítězství. Ty sám se však z boje nevrátíš. Ingola vyslechl divnou řeč mocného Džudžu a zajásal radostí. Vstal ze svého lůžka a začal z mosazných prutů kout oštěp. Druhý den, když slunce stálo nejvýše na obloze, vydal se k bažinám tope. Byla to cesta únavná, ale za 3 noci dosáhl svého cíle a prvé, co spatřil, byl Daga hroch, jehož kůže byla bílá. Ingola se na něho vyšvihl a jen dosedl, pustil se Daga v běh. Po 7. dní jízdy uslyšel Ingola hluk bitvy. Čím více blížil, tím více prchajících bojovníků národa Bajombé potkal. Ti zírali s údivem na Ingolu sedícího na hrochovi a třímajícího v ruce oštěp, který nebyl ze dřeva. Bitva je prohrána, volali na ujíždějícího Ingolu. Ten však nedbal a spěchal vpřed. A právě v okamžiku, kdy Bakubové začali jásat nad porážkou národa Bajombé, přihnal se Ingole jako vichřice na řady nepřátel. Byl to strašný boj, kterého v kraji Sankuru nebylo pamětníka. Mosazný Ingolův oštěp zabíjel nepřítele v celých řadách a Daga bílý hroch zadupával jejich hlavy do země. Ještě dříve než slunce ten den skončilo svou pouť,
prchali Bakubové přes řeku Sankuru do svého kraje. Zbylí bojovníci národa Bajombé, kteří přihlíželi statečnému boji, viděli, jak Ingola zastavil na břehu řeky u vysokého stromu, který byl dutý, a vstoupil do něho, v ruce mosazný oštěp, následován Dagou Hrochem, jehož kůže byla bílá. Když bojovníci Bajombé přiběhli ke stromu, nenašli žádný otvor. Ingola chromý, který zachránil národ, zmizel. Od těch dob, rok co rok, vydávají se mladí muži národa Bajombé, kteří se mají stát bojovníky, na cestu, aby hledali otvor do stromu, ve kterém zmizel statečný Ingola. Tento zvyk se udržuje už po dávnou dobu, ačkoliv dneska už nikdo neví, kde záhadný strom stál. Národ Bajombé je však přesvědčen, že až mu bude nejhůř a jeho porážka bude neodvratná, otevře se strom stojící kdesi na břehu řeky Sankuru a z něho vyjede Ingola sedící na Daga Hrochovi, jehož kůže bude bílá. Ingola bude přijímat v ruce oštěp, který není ze dřeva. Vyjede, aby pomohl svému národu k vítězství nad jeho nepřáteli.

0: Kája a Zdeňa jdou na kočičky. Ve čtvrtek před květnou nedělí se Kája se Zdeňou vydali na kočičky. Zdeňina maminka jim předtím dala snídani v hrnečkách s jeleny a se zlatým pruhem a řekla: uvařila jsem vám kakao, pěkně se najeste a do 11 ať jste doma. Na talíři, který měl okraj propletený podivnými kvítečky, ležely do výšky narovnané malinké koláčky. Kája si vzal jeden, dva, čtyři a protože se ostýchal vzít si jich víc, tak pil raději jen to samotné, jak si v duchu řekl, kako. Zdenčina maminka si ho všimla. Proč pak si nebereš, Kájo?
1: Já se přece jen stydím, je to jako nic. Já bych toho moc snědl. Nedělejte si škodu, vzácná paní, rádo se stalo.
0: Paní lesní polkla smích. Maminka dělá větší, byť?
1: No co pak naše maminka? Ta peče koláče jen o posvícení, ale myslím, že z jednoho maminčina by se víc než 10 těhle mrňavých udělalo. Já bych se třeba doma zeptal, jak to maminka dělá a vyřídil bych vám to. Jako ty vaše se nerozplíznou, ale víc se člověk nají. A hrnečky máme taky větší, ale my v nich máme polévku a ne kako. Tenhle hrneček je tak malý, že mám strach, abych ho nespolkl.
0: Paní lesní se dovtípila a přinesla z kuchyně objemný hrnek. Zmůžeš tohle, Kájo?
1: Jako nic, prosím.
0: A teď si teprve jak náleží pochutnal.
2: Zdeňa jen tak udrobovala z koláčků. Víc drobtu měla v klíně než v puse.
0: Jen tak usrkla z toho hrňoulku, jak si Kája myslel.
1: Paní lesní, Zdeňička má asi moc malý žaludek. Nic víc než žížala. Musí víc jíst. No, my se teď proběháme a ona dostane chuť. Umíte, paní lesní, dělat rozpíčky?
0: Obrátil oči po paní lesní. Ta zavrtěla hlavou, neumím, Kájo.
1: A to je škoda, řekl. To naše maminka je umí tuze dobře. Vevnitř jsou trnková povidla a jeden je velký jako talíř. A když někdo umře, tak už nikdy nemůže jíst rozpíčky. Já bych moc nerad umřel, tak pojď, Zdeňo.
0: Kája se Zdeňou vyšlapovali cestičkou a zašli do březového lesa.
1: Kájo, neškrábou.
0: Kdo? Ptal se Kája.
1: No kočičky. Řekl jsi, že půjdeme na kočičky a naše minda mě včera škrábla, hele.
0: A natahovala prst, na němž teprve po důkladné prohlídce našel Kája malou stopu mindy na drábku.
1: Dal se do smíchu. Tak ty jsi myslela, že jdem chytat koťata? No to je vidět hloupý holkovský rozum. Každý kluk ví, že jít na kočičky je jít na jivové pruty. Já nevím, Zdeničko, jestli tě vychovám podle svého. Jehleď, tady už máš pruty kočiček.
0: Čerstvé jehnědy se leskly jako stříbro a jak je Zdeňa prstem přijela, byly hebké jako maminčiny parádní šaty.
1: Tak to jsou kočičky, no kdo by to byl řek?
0: Kája opatrně lámal pruty, složil je pod keř a řekl: půjdeme ještě dál, tamhle pod strání jistě už najdeme podlešky. Šli a našli. Drobné kvítky srovnal Kája v kytičku, svázal je a podal Zdeně.
1: To dáš mamince. Tvoje maminka je taky moc hodná, ale neumí rozpíčky a to je škoda. Ty vaše koláčky, víš, ty jsou tuze dobré, ale ty je neumíš jíst. Kousneš do něj, rozdrobí se ti a nic ti na jazyku nezůstane. Máš je jako já, strči do pusy celé. Necháš koláček na jazyku, on se začne rozplývat a potom ti sám sklouzne do ledvin. Jenže já bych jich snědl k tomu kako aspoň 50.
0: Zdeňa zatrnula nad těmi ledvinami.
1: Kájo, odvážila se namítat. Tatínek říká, že co s ním přijde do žaludku a ne do ledvin.
0: No jo, ohrnul Kájarty. Bramboračka, česnečka, loupané brambory, to přijde do žaludku. Ale rozpíčky a jahelník a ty vaše koláčky, no ty jdou ještě níž do ledvin, protože je to tuze dobré.
1: Když jednou naše maminka stonala, řekl pan doktor, to je níž než v žaludku, to bude v ledvinách. A od té doby vím, že všechny dobroty jdou žaludkem rovnou do ledvin.
0: A hele, špačky bys chtěla vidět?
1: Jo? No to chtěla, usmála se Zdeňa radostně. Tak jo, ale buď sticha.
2: Vrátili se k polednímu, když už je vzácná paní vyhlížela a Kája hned hlásil.
0: Zdeničku jsem v pořádku dovedl. Kočičkových prutů jsme přinesli dost, tak opatruj pámbu. Maminka asi bude pomalu doma. Máme dnes jarskou s bramborama. To je moc dobré. Ale do ledvin to nejde.
2: A mrkl přitom na Zdeničku.
0: A mléko? Mléko bys nechtěl?
2: Určitě máš žízeň.
0: Rádo se stalo, ale to bych prosil.
2: A jaké chceš? Teplé, studené, svařené, syrové, sladké nebo kyselé?
0: A to prosím je mi jedno. Já doma, co mamince zbyde. Tatínek říká, mléko půl živobytí, chléb půlka druhá.
2: Kája dostal hrnek nezbíraného sladkého studeného mléka a začal pít. Když paní lesní viděla, že bez přestávky pije, řekla, Kájo, ne najednou, mléko se ti srazí v žaludku a bude ti škodit. Ale Kája už dopil, utřel si pusu čistým šátkem a řekl,
1: je, tak tohle šlo také rovnou do ledvin. To bylo moc dobré. Kde pak taková dobrota, paní lesní, že by mohla uškodit?
2: Zdeňa sebou zavrněla.
0: Maminko, já chci taky mléko.
1: Ty, Zdeňo, vždyť je nikdy nechceš, divila se paní. Ale když Kájovi tolik chutnalo.
2: Paní lesní přinesla i jí. A ku podivu, Zdeňa se neušklibovala jako jindy, ale vypila naráz celou sklenku.
1: Opravdu. To mlíčko šlo rovnou až do ledvin.
3: V malé chaloupce u velikého lesa žil chudý drvoštěp se ženou a s dvěma dětmi, které se jmenovali Jeníček a Mařenka. Otec chodíval do lesa dobývat pařezí a v létě, když bylo hezky, brával děti s sebou. Jeníček a Mařenka v lese sbírali jahody a vždycky jich mamince přinesli plný čbánek. Jednou měl otec práci daleko v lese a nechtěl, aby s ním děti šly, protože by je bolely nohy. Ale Jeníček s Mařenkou slíbovali, že je nohy nebudou bolet a prosili, až je tatínek přece jen sebou vzal. Šli dlouho a dlouho po lesních pěšinkách, až přišli na paseku. Otec napomenul děti, aby daleko nechodili, že by mohli zabloudit, a dal se do práce. Jeníček s Mařenkou šli na jahody. Nebáli se, že zabloudí, protože stále slyšeli tatínkovu sekeru, jak buší do pařezů. Když nazbírali plný čbánek a snědli chléb, který jim maminka dala na cestu, sedli si pod veliký strom, aby si odpočinuli. Přece jen je po cestě bolely nohy. Ale za chvíli jim únava zavřela oči a Jeníček s Mařenkou tvrdě usnuli. Když se probudili, už se v lese stmívalo. Děti se lekly a honem za tatínkem volali, křičeli.
4: Táto! Tatínku! Táto! Táto!
3: Ale tatínek se neozýval. Jen kukačka si někde v lesní houštině povídala a síček zahoukal. Tma houstla a Jeníček s Mařenkou marně hledali cestičku k domovu. Zabloudili. Byli sami v lese a noc už nastávala. Šli houštinami a báli se. A když už nevěděli kudy kam, řekla Mařenka celá nešťastná Jeníčkovi.
4: Jeníčku, vylez na strom, jak nejvýše můžeš. A podívej se na všechny strany. Snad někde zahlédneš světélko z naší chaloupky. Nebojíš se?
5: Nebojím, Mařenko. Jen počkej, hned budu nahoře.
3: Jeníček vylezl na strom, dlouho se rozhlížel a najednou zahlédl v dálce malinké světélko. Rychle slezl se stromu a pověděl Mařence, co viděl, a hned se dali tím směrem. V tu chvíli se také protrhly mraky, ukázal se měsíček a posvítil jim na cestu. Přišli k veliké louce, na které stála pěkná chaloupka. Došli až k chaloupce a podívili se, byla celá z perníku. Chvíli se na ní dívali a potom si Jeníček z chaloupky ulomil. Ach, to byl sladký perníček. Mařenka si ulomila také kousek, v tom se ale otevřela dvířka a z chaloupky vyšla ošklivá babice. Děti se ulekly a než se vzpamatovali, už je babice pevně držela za ruce a skuhrala.
6: Chutnal dětičkám perníček, chutnal. Jen se nebojte, u mě se budete mít dobře, moc dobře.
3: A zavřela je oba do chlívka. Ach, jak jim bylo smutno. Babice měla radost, že je chytila a jen se smála. Ráno vytáhla Mařenku z chlívka, ale Jeníčka tam nechala. Mařenka jí musela pomáhat a babice vařila dobrá jídla a krmila Jeníčka, aby brzo stloustl. Byla to zlá čarodějnice a chtěla děti sníst. Stále si pomlaskávala a denně zkoušela, jak Jeníček tloustne.
6: Ukáž, Jeníčku, prstíček, ukáž, podívám se.
3: Chtěla zkusit, zda už je Jeníček dost tlustý, ale Jeníček byl chytrý a nastrčil bábě vždy jen kousek dřívka. Babice nic nepoznala, řízla nožem do dřívka a brůčela, že Jeníček je pořád hubený. Ale jednoho dne ráno nakázala Mařence, aby nanosila hodně dříví, že dnes upeče pečení. Potom zatopila v peci, připravila si velikou lopatu a když byla pec rozpálená, řekla.
6: Teď si přineseme pečínku.
3: A šla do chlívka a přivedla Jeníčka. Bylo zle a babice už drží lopatu, otevírá pec, šklebí se na Jeníčka a říká mu.
6: Pojď, děťátko, sedni si hezky na lopatu a podívej se do pece, zda už je dost teplá. Upeču vám koláče.
3: Ale Jeníček si sedal schválně jen na kraj lopaty a hned zase spadl. Čarodějnice se zlobila a hubovala. A tu Mařenka dostala dobrý nápad a řekla.
4: Tak nám, babičko, ukáž ty, jak se sedí na lopatě.
6: Ukážu, děťátka, ukážu, jen hezky podržte lopatu.
3: Děti přiskočili, podrželi lopatu, babice si na ní pěkně sedla a Jeníček s Mařenkou, šups, strčili čarodějnici do pece a zavřeli dvířka. Tak, to bylo kříku. Babice lomcovala dvířky u pece, až se celá chaloupka třásla, ale o to se děti už nestarali. Vyběhli z perníkové chaloupky a pryč do lesa. Utíkali po první pěšince, kterou uviděli a ani se neohlédli. A byla to naštěstí zrovna ta pěšinka, která vedla až k ním domů. Jeníček a Mařenka přiběhli do chalupy celý udýchaní. Tatínek s maminkou tam smutně seděli a plakali a najednou děti tady. To bylo radosti. A perníková chaloupka i se zlou čarodějnicí zmizela někde v lese a už o ní nikdy nikdo neslyšel.

Pohádka psí. Pokud vůz mého dědečka, toho mlynáře, vozil po vesnicích chleba a zpátky do mlýna pěkné zrní, znal voříška kde kdo. No, voříšek, řekl by vám každý, to je přece ten pejsek, co se dá na kozlíku vedle starého šulitky a kouká, jako by řídil celý vůz. A když to jde do kopce nějak pomaličku, začne vám štěkat a hned se kola zatočí rychleji. Šulitka zapráská, Ferda i Žanka, totiž oba koně našeho dědečka, zaberou a teď celý vůz slavně běží do vsi a vytřásá ze sebe samou krásnou vůni božího daru. Takhle děti jezdil voříšek nebo štík po celé farnosti. Ba za jeho času nebyly ještě žádné tyhle splašené automobily. Tehdy se jezdilo pomalu, pořádně, aby to bylo slyšet. Žádný šofér na automobilu neumí tak krásně práskat bičem jako neboštík Šulitka, dej mu pán Bůh věčnou slávu, nebo tak zamlaskat na koně, jako to uměl on. A vedle žádného šoféra nesedí moudrý voříšek, nekočíruje, neštěká, nepouští hrůzu, nic. Takový automobil jenom přeletí a zasmrdí a teď koukej, kde už je, ani ho vidět není pro samý prach. Inu, to voříšek, jezdil důkladněji. Na půl hodiny předem lidé nastavili ucho, začichali a řekli. Aha, to už věděli, že k ním jede chleba a postavili se na práh, aby mu dali dobrý tro. A Nýčko už tedy opravdu běží dědečku vůz do vesnice, Šulitka mlaská jazykem, voříšek štěká na kozlíku a najednou hup, skočí Žankovi na zadek, však to byl zadek, požehnej pán Bůh, široký jako stůl, čtyři lidé by na něm jíst mohli. A teď tancuje Žankovi po hřbetě, běhá od chomoutu k ocasu, od ocasu k chomoutu a hubu si roztřepit může samou radostí. Haf, haf, kluci sákra, to jsme to sjeli. Já a Žanka a Ferda, sláva! A kluci vyvalují oči. Denně sem přijede chleba a vždycky taková sláva, pane Bože, jako by sám císař jel. Ba jak říkám, tak důkladně se už dávno nejezdí jako za časů voříškových. A štěkat uměl voříšek, jako když z pistole střílí. Prásk! Napravo, že támhle husy samým lekem běží, běží a zastaví se až v polici na rinku, celé udivené, kde se tu vzali. Prásk nalevo, že holuby z celé vesnice vyletí, zakrouží a snesou se až někde na Žaltmanu a Neřkuli až na pruské straně. Tak silně uměl štěkat voříšek, psisko mizerné, a div mu pak ocas neuletěl, jak jim švihala radostí, když tohle natropil. Inu měl být načpišný. Tak silný hlas nemá ani generál, ba někdy ani poslanec. A přece byl čas, že voříšek neuměl ani trochu štěkat. Třeba, že už byl výrostek a měl takové zuby, že rozkousal dědečkovi nedělní holinky. Totiž musíte vědět, jak přišel dědeček k voříškovi, či spíš voříšek k dědečkovi. Šel jednou dědeček z hospody pozdě domů. A že byla noc a že mu bylo veselo, snad i proto, aby zahnal zlé duchy, si cestou zpíval. Najednou ztratil po tmě dobrou notu a musel se zastavit, aby ji hledal. Ale co jí tak hledá, slyší nějaké vrnění, pištění, kničení na zemi u svých nohou. Pokřižoval se a hmatal po zemi, co to jako je. Nahmatal huňaté, teplé klubíčko, do dlaně by se mu vešlo a bylo to měkké jako samet. A sotva to vzal do ruky, přestalo to vrnět a cucalo mu prst, jako by byl z medu. Na to se musím podívat, pomyslel si dědeček.
a donesl to sebou domů do mlýna. Babička chudera čekala na dědečka, aby mu mohla dát dobrou noc. Ale dřív, než se mohla jak náleží ozvat, řekl Filuta dědeček. Koukej, hele, no co ti nesu. Babička si na to posvítila a heleme, vždyť to bylo štíně, můj ty tondo, psí miminko, ještě slepé a žluté, jako vyloupnutý oříšek. Koukejme, podivil se dědeček. Ale pejsánku, čí pak vlastně jsi? Pejsánek, to se ví, neřekl nic. Třásl se na stole jako hromádka neštěstí, až mu krysý ocásek poskakoval a pištěl přežalostně a tuhle i prachku Jone se pod ním udělala loužička a rostla jako špatné svědomí. Karle, Karle, zakývala vážně babička na dědu hlavou, kde pak snechal rozum. Vždyť to štíně musí pojít bez mámy. Toho se dědeček lekl. Honem, Heleno, povídá. Ohřej mlíčko a uchystej houstičku. Babička všechno uchystala, dědeček namočil měkkou střídu do mléka, omotal jí cípem kapesníku a udělal tak dobrý cumel, že se z něho štěně nacucalo, až mělo bříško jako buben. Karle, Karle, zakývala zas babička hlavou. Kde pak snechal rozum? Kdo pak bude to štíně hřát, aby nepošlo zimou? Ale kdeže dědeček? Tomu něco namítat. Sebral štěně a rovnou s ním do stáje. A panečku, tam bylo teplo, co ho Ferda a Žanka nadýchali. Oba koně už spali, ale když přišel hospodář, zvedli hlavu a točili se po něm moudrýma, laskavýma očima. Žanko, Ferdo, řekl dědeček, ať tomu voříškovi neublížíte, víme, já vám ho dávám do ochrany. A s tím položil malého voříška předně do slámy. Žánka si čichl k tomu divnému tvorečkovi a cítil z něho dobré ruce hospodářovi. I pošeptal Ferdovi, je náš. A bylo to. Tak rostl voříšek ve stáji, krmen cumlíkem z kapesníku, až se mu otevřeli oči a mohl se napít sám z misky. A teplo mu bylo jako u mámy. A tak se z něho brzo udělal takový malý uličník s hloupou hlavou i nuštěně. Neví ani, kde má zadek, na který si má sednout. Sedne si na vlastní hlavu a diví se, že to tlačí. Neví, co s ocasem, a protože umí počítat jen do dvou, plete si všechny své čtyři nohy. Nakonec sebou údivem plácne a vyplazuje jazejček pěkně růžový jako lísteček šunky. Ale vždyť každé štěně je takové. Zkrátka, jako děti. Víc by vám řekli Žanka a Ferda. Řekli by vám, jaké je to trápení pro starého koně dávat pořád pozor, aby nešlápl na to bláznivé psisko. To víte, lidičky, kopyto není bačkora a musí se stavět pomaloučku, polehoučku, aby něco na podlaze nezačalo bolestně kvičet a žalovat. Ba je to kříž s dětmi, řekli by vám Žanka a Ferda. A byl už z voříška celý pes, veselý a zubatý, jako každý jiný, ale něco na něm nebylo v pořádku. Nikdo ho neslyšel štěkat ani vrčet. Jenom pištěl jaksi a skučel, ale štěkání to nebylo. Řekla si jednou babička, copak, že voříšek neštěká? Přemýšlí, tři dny chodí jako tělo bez duše a čtvrtého dne povídá dědečkovi. Copak, že voříšek nikdy neštěká? Přemýšlí dědeček, tři dny chodí a pořád vrtí hlavou. Čtvrtého dne povídá Šulitkovi, kočímu. Copak, že náš voříšek nikdy neštěká? Šulitka to vzal důkladně, šel do hospody a přemýšlel tam tři dny a tři noci. Čtvrtého dne se mu už chtělo spát. Nějak se mu mátla hlava a zavolal hospodského a tahal z kapsy čtyráky za outratu.
Počítal, ale sám čert se mu do toho pletl, že se ne a ne dopočítat. Inu šulitko, povídá hospodský, co pak tě maminka nenaučila počítat? V tu chvíli šulitka nechal outraty, plácl se do čela a běžel k dědečkovi. Hospodáři, křičel ve dveřích, už to mám. Voříšek proto neštěká, že ho tomu jeho máma nenaučila. Na moutě, řekl dědeček, to je pravda. Mámu voříšek nezná. Ferda ani Žanka ho štěkat nenaučili, pes žádný v sousedství není, a tak voříšek ani neví, co to štěkání je. Víš, šulitko, povídá, musíš ho naučit štěkat. Sedl si šulitka ve stáji k voříškovi a učil ho štěkat. Haf, haf, vykládal mu. Dávej pozor, jak se to dělá. Nejdřív vrrr, tadyhle v krku a pak to najednou pustíš z huby. Haf, haf, vrrr, vrrr, haf, haf, haf. Voříšek stříhal ušima. Tohle byla muzika, která se mu jaksi líbila, ani sám nevěděl proč. A najednou ze samé radosti zaštěkal sám. Bylo to štěknutí trochu divné. Kviklo to, jako když nůž po talíři sjede, ale každý začátek je těžký. Však vy jste také hned na poprvé neuměli abecedu. Ferda i Žanka poslouchali, cože starý šulitka štěká. Konečně nad ním pokrčili rameny a nikdy si už šulitky nevážili. Ale voříšek měl k štěkání náramný talent. Učení mu šlo rychle a když poprvé vyjel s vozem, šlo to prásk nalevo, prásk napravo, jako když z pistole střílí. Však do nejdelší smrti se voříšek nenabažil svého štěkání a štěkal celý boží den. Takovou radost mu to dělalo, že se tomu pořádně naučil. Ale jezdit se šulitkou a kočírovat, to nebylo to jediné, co měl voříšek na starosti. Každý večer obešel mlýn a dvůr, jeli všechno na své místě, usápl se na slepice, aby už nekdákali jako tetky na trhu, a pak se postavil před dědečka, vrtěl ocasem a díval se bystře, jako by chtěl říci. Jen už jdi spát, Karle, já dám na všechno pozor. Dědeček ho tedy pochválil a šel spát v bázni boží. Ve dne však dědeček často obcházel po vesnicích a městečkách, aby kupoval obilí a ledacos jiného, třeba jetelové semínko, čočku nebo mák, a tehdy běžel voříšek s ním. A když šli v noci domů, nic se nebál a trefil i tehdy, když se samotnému dědečkovi zmátla cesta. Jednou tedy kupoval dědeček někde semínko, ale vždy to bylo tuhle ve zličku. Koupil a stavil se na skok v hospodě. Voříšek chvíli čekal před hospodou, tu však mu přišlo do nosu cosi dobrého. Inu, taková krásná vůnička z kuchyně, že se tam musel podívat. A na mou duši, jedli tam domácí lidé jetrnice. I sedl voříšek a čekal, nepadne-li pod stůl nějaké to rozkošné střívko. Zatímco čekal, zastavil se před hospodou vůz dědečkova souseda. Jak pak se honem jmenoval? No, třeba Joudal. Joudal našel dědečka v šenkovně, slovo dalo slovo, a už se oba sousedi hrnuli do vozu, že se jako svezou domů společně. Vyjeli a dědeček zapomněl na voříška jako na smrt, zatímco voříšek v kuchyni panáčkoval před jitrnicemi. Když domácí lidé dojedli, hodili kůžičky z jitrnic kočce na pec. Voříšek utřel hubu a teprve teď si vzpomněl, kde nechal dědečka. Hledal, čichal po celé hospodě, ale dědeček nikde. Voříšku, řekl hostinský, tvůj pán jel támhle tam, a ukazoval rukou. Tohleto voříšek pochopil a pustil se domů sám. Nejdřív šel po silnici, ale pak si řekl,
To bych byl blázen. Tadyhle přes kopec si nadběhnu. Pustil se tedy přes kopec a lesem. Byl už večer, byla už noc, ale voříšek se pranic nebál. Mně, myslel si, nikdo nic neukradne, ale hlad měl jako pes. Byla už noc a vyšel měsíc úplněk. A když někde se stromy rozestoupily v průseku či na pasece, zjevil se měsíc nad korunami a tu bylo tak krásně, tak stříbrno, že voříškovi úžasem tlouklo srdce. Les šuměl tichounce, jako by na harfy hrál. Teď běžel voříšek lesem jako černočernou chodbou. Ale najednou se před ním dělalo stříbrné světlo. Harfy jako by hrály hlasitěji a na voříškovi se zježil každý chlup. I přikrčil se k zemi a koukal jako omámený. Byl před ním stříbrný palouk a na něm tančili psí rusalky. Byli to krásní bílí psi, ale načisto bílí, zrovna průhlední a tak lehýncí, že ani rosu z trávy nestřásli. Inu psí rusalky to byly, to poznal voříšek hned, protože jim scházel ten jistý, zajímavý zápašek, po kterém pes pozná pravého psa. Leží voříšek v mokré trávě a oči si může vyhledět. Rusalky tančí, prohánějí se, zápasí spolu nebo se točí do kolečka za svým ocasem, ale všechno tak lehce, tak vzdušně, že se ani stébelko pod nimi nepohnulo. Voříšek dával dobrý pozor. Začne-li se některá z nich drbat nebo si zakusovat blechu, pak to není rusalka, ale bílý pes. Ale žádná se nedrbala ani blechu nezakusovala. To už je tedy svaté, že to byly rusalky. Když byl měsíc hodně vysoko, zvedly rusalky hlavy a začaly jemně, krásně vít a zpívat. Kdepak, ani orchestr v národním to tak nedovede. Voříšek plakal pohnutím, byl by zpíval sebou, kdyby se nebál, že všechno pokazí. Když dospívali, lehli si kolem jakési vznešené psí stařeny. Byla to asi nějaká mocná víla nebo kouzelnice, celá stříbrná a vetchá. Povídej nám, prosili všechny rusalky. Stará psí víla se zamyslila a povídala pak. Budu vám vypravovat, jak stvořili psi člověka. Když Pán Bůh stvořil celý svět a všechna zvířata, postavil jim v čelo psa jako nejlepšího a nejmoudřejšího. Všechna zvířata v ráji žila a umírala a zase se rodila šťastně a spokojeně, jen psi by na zvířata v ráji žila a umírala a zase se rodila šťastně a spokojeně, jen psi byli čím dál smutnější.

Zrovna sama by byla ráda spatřila ty divné lidi, u kterých je jejímu synovi tak dobře. Tak se konečně za ním jednou sama vydala. Ale zděsila se, když ho spatřila umazaného brodice v rybníce a stavět mlýnky na struze. Volala úzkostí, že se princ topí, ale princ, jak spatřil maminku, skočil do vody, přeplaval k ní a vylezl jí, jak byl mokrý na klín a jamníci hned za ním. Císař konečně ženu uchlácholil. Dovolila, aby jí dali chleba s máslem a s medem a smetanu na čerstvé jahody. Císařovna se divila, proč takhle dobrá jídla nemají v paláci. A když se císařovna vrátila domů a vypravovala svému lékaři, čím jí ti lidé častovali, lomil lékař rukama a tvrdil, že to císařovna nepřežije. Ale přežila. A tak jí chutnalo, že počala také jezdit do obory, tu na švestkové knedlíky, tu na škubánky s tvarohem a s perníkem i střeným mákem. Takže se konečně celá císařská rodina div nenastěhovala na statek do obory. Královna všecka zrůžověla, prince by byl nikdo od sedlákových vnuků nerozeznal a císař byl šťasten. Seděli jednou se sedlákem na zápraží. Hleděli na děti, jak si hrají. A nad nimi visela vlaštovčí hnízda. Staré vlaštovky krmily mladé. Princ přiběhl k otci. Chvíli se díval, jak mladé otevírají zobáčky a jak jim rodiče cpou do hrdélek potravu. A prosil otce, aby mu takového ptáčka chytil. Císař se podíval na sedláka, usmál se a řekl synovi. Těch ptáků se nikdy nedotýkej. Kde ten pták sídlí, tam je štěstí. Ale je tak svobody milovný, že raději zemře, než by se dal chovat v zajetí. Právě proto je to pták štěstí, že je svobodný. Bez svobody není štěstí. Sedlák pohlédl na krále a pravil, a což tvoji poddaní, můj pane? Král se zamlčel, pak vstal a řekl. Máš pravdu, sedláče. A od toho dne se změnila vláda v zemi a poddaní byli svobodní.

0: Slunce bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkně jí spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak jsi směl dát pozor.
2: Ale když ne, to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty, Broučku, už pláčeš, sotva z oči proloupl? Ale když já jsem se tak udařil a tatínek chce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umejeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme s lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a

0: V tom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček třeba, že všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř a maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku a teď Broučku pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli, ba letěli a hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zase letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
1: Kmotřičko, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli Broučku. A Beruška také.
2: Budejť bych nebyla Broučku, co pak nám neseš?
3: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku. Ale dal se mu, jak si nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a leze ze střižky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí. Vidíš ty škaredý, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout, co pak by z tebe bylo. Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi, jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
3: Beruško, to jsem se vykoupal.
1: Jestli pak ty umíš také plavat?
2: I ne, kdy pak bych já uměla plavat?
3: Páne, já umím plavat.
2: I ne, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
3: Kde pak je kmotřička?
2: Seká na dvorku chvojí. Pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a vy něco máte, kmotřičko? Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu. Pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl šťakličky pěkně dorázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
2: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
3: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
2: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
3: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
4: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého.
0: Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný.
4: I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí.
0: Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned zpozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. No tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. To si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři, Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí, a Brouček, aby šel už domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotřičky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký. No dobře, Broučku, jestli pak sposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidélka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosila, slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku, ani nás nevzkázala kmotřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu a budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl a to jim ta polívčička zase chutnala, byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. A pak se jim chtělo spát, Brouček dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo, a tak broučci, že už nikam nepoletí. Jen musel tatínek Motříčkovi slíbit, že se k ním přijde s maminkou a s broučkem ještě jednou podívat, a to hned zítra, dřív než udeří zima. A tak druhý den po snídaní, že půjdou ke Kmotříčce. A šli, však už na ně čekali. Ale byl tam ještě někdo. Janínka. Tu brouček ještě neznal. Sedli kolem kamen a začali si povídat, ale Kmotříčka šla do síně k almaře a už nesla plný talíř koláčů a všichni si brali. Ale broučkovi se to jaksi nehezky sedělo.
1: Pojď sem, Beruško, já ti něco povím. Kdo pak je to ta Janinka?
2: I to je Janinka.
1: Čí pak je?
2: I ona není ničí, ona je sama svá.
1: Co pak nemá žádného broučka a tatínka?
2: Ne, ona je sama.
1: A kde pak zůstává?
2: Tam u lesa. Takovou má krásnou chaloupku v mechu.
1: Ale když se pořád tak moc nám nedívá.
2: Jdi hloupí, vždyť ona je hodná.
0: Tu však volala Kmotříčka Berušku. Šli do síně a brouček honem za nimi. Kmotříčkovi ještě něco máte, co pak máte? Počkej, to se podivíš. Pojď, pomůžeš nám. A brouček, že pomůže. A šli, ale ne do almary. Dozadu na dvůr, kde byla ještě komora. Jú, tam stálo celé zrnko vína, jak se z hroznu utrhlo, takové krásné modré až do červena. A teď se ho Kmotříčka s Beruškou chopili a nesli je celé tak, jak bylo do světnice, a brouček jim pomáhal. Postavili je na stůl, Kmotříček vzal kladívečko, vyrazil stopku, nasadil kohoutek a Kmotříčka už držela křišťálový koflíček, aby do něho Kmotříček natočil. A Kmotříček do něho natočil, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. A teď si zavdala nejdřív maminka, pak Janínka, potom Kmotříčka, po ní tatínek, pak Kmotříček a broučkovi a Berušce také dali, ale jenom líznout. A všichni si to velmi velice chválili, takové to bylo sladké. A tak si seděli a povídali. Povídali a povídali, až už bylo pozdě a počalo loučení. Už bylo skoro chladno a tak spěchali. Janínka tam k lesu do vřasy, brouček s tatínkem a maminkou tam do stráně pod jalovec. A hned se dali do práce. Nejdřív, aby měla maminka na zimu všecko pohotově. A tak jí přinesli z komory všecko do kuchyňky, hrách a kroupy, i jáhly a krupici a mouku, také trochu čočky a pak ještě jiskřičku másla. Na to se hned pustili do dříví. Měli je tam na dvorku pěkně složené na výsluní a tak ho nanesli do kuchyňky, co se tam jen vešlo. A k tomu ještě plnou síň až po samé dveře. A teď chodili kolem chaloupky a kde byla jaká skulinka, dobře ji ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout. Pak zavřeli dveře na petlici a celé dveře zarovnali dřívím, aby jim v síni nezavazelo. Naposledy vycpali mechem okna a dobře je prkénkem zabednili. Světla měli dost a dost. A teď ať si třeba mrzne. Však už venku burácelo. Pak se ještě pomodlili. V podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. Pac a pusu, Pán Bůh s námi a zlý pryč, a lehli a spali a spali a spali.

0: A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotřiček, a kmotřička, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janince taky stály slzy v očích a i broučka by byly málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nizoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se zdálo víc do běla, hodně jasný. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. A letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řežavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. I ne, broučku, toto, co pak by si doma pomyslili? Kmotřička a Beruška a Janinka. To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje, vypravuje a pořád vypravuje a už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo. Zima uběhla a bylo zase jaro. Všechno, všechno kvetlo, ale pra všechno. Tráva popás, rosa jako granáty. A ty včely tolik bzučely, a ti cvrčci tolik cvrčeli, a tam dole u potoka slavík v křoví klokotal. Kmotřička a kmotříček byli s tatínkem ve světnici a něco si povídali. Beruška pomáhala mamince v kuchyni. Brouček byl první venku, povznesl se do výšky. A už letěli. Brouček letěl napřed, tatínek a kmotříček za ním. Ale broučku všude plno. Jen se to míhalo. A zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh. A tak brouček také letěl a svítil a svítil. Ale kránu se mu už jaksi znechtělo svítit. Už ho taky jakoby křidélka bolela, a takže poletí pomalonku domů, všakže ho tatínek a kmotříček dohoní. A letěl. A už byl v lese, už byl za lesem, a tu slyší takový usedavý pláč. Poslouchá, odkud to a co to, a byl to pláč. Tam někde dole v trávě, a tak si letěl na to posvítit, ale opatrně zdaleka. A když si tak na to svítí, tu vidí, a co on nevidí? Takový hezonký, kulatý brouček sedí v trávě, celinký červený se sedmi krásnými černými puntíky, a ty oči, ty krásné černé oči, a ty oči tolik plakali, a teď se na broučka upřeně dívali. Broučkovi jich bylo líto.
1: Kdo pak jsi? A co pak se ti stalo?
2: Já jsem Virunka. Já jsem byla u tetičky a když mě už bolela křidélka, tak jsem si drobátko sedla, že si odpočinu a já jsem usnula. A teď je tma a já nevím cestu a bojím se a maminka pláče, že jsem se jí ztratila.
1: Ty jsi Verunka, i nepláč. Kde pak zůstáváte?
2: My zůstáváme v Růžce.
1: V Růžce? Viď, to je tam před potokem na mezi. Já vím, kde to je. Pojď, já ti tam zavedu a nepláč.
0: Však Verunka už neplakala. A letěli. Brouček letěl napřed, aby Verunka viděla na cestu, ale mohl na ní oči nechat. Pořád se ohlížel. Když byla taková krásná, celinká červená se sedmi černými puntíčky a ty oči, ty krásné oči, a už neplakali. A letěli a neříkali nic. Brouček se díval na Verunku a Verunka letěla za broučkem. Už byli na vrchu, už letěli z vrchu, už byli nedaleko potoka, po potoku vzhůru, už počínala mez, už bylo vidět Růžtku a u Verunků, vždyť oni celou noc nespali, pořád Verunku hledali a teď, když viděli blížit se jakési světlo, letěli naproti. Verunku hned poznali a to bylo radosti. Brouček se však otočil a když se po něm ohlíželi, byl už ten tam. Druhý den letěl zas a svítil, na nic nedbal, ničeho si nevšímal. Ale za nějakou chviličku sedne si na hrušku na samý vrcholek, na nic nedbá a ničeho si nevšímá a počne mudrovat, proč by musel tady svítit. Ať svítí, kde svítí, jen když svítí. A tak sletěl z hrušky a frrr, vzhůru mezi vinohrady k lesu, přes vrch podle potoka, tu je ta mes, tu je ta Růžtka. A tu se brouček zastavil. Ohlížel se, chodil kolem a tu k němu vyběhne z Růžtky Verunka.
1: Broučku, však já vím, že jsi brouček. Také plývám říkají svatojánské mušky. Ale vždyť nejsi muška, ty jsi brouček. Viď, broučku?
2: Ale jak pak ty víš, že já jsem brouček?
1: I tatínek mě to povídal. On se po tobě včera ohlížel a ty jsi už byl pryč. A povídal, že to byl brouček a že jste hodní. A viď, vy lidem i jiným broučkům svítíte. Já bych hned chtěla být takovým broučkem.
3: A poslouchej, Verunko, co pak děláte vy?
1: My povídáme lidem, kam se dostanou. jestli do nebe nebo do pekla.
3: A jak pak to víte vy?
1: I to my už víme. Když letíme nahoru, tak se dostanou do nebe. Když letíme dolů, tak se dostanou do pekla.
3: A poslouchej, kam pak se dostanu já a maminka a tatínek a Janinka a kmotřička a kmotříček a Beruška?
1: Kam? To já nevím. Počkej, já se zeptám tatínka, až přiletí domů.
0: A Brouček už letěl. Doma byl jako zařezaný, neříkal nic, ale druhý den to bylo zas tak. Zase letěl za Verunkou, vyběhla mu naproti, ale to najednou přiletí od potoka takový mladý rozlobený Verunek, celinký červený jako oheň a ty černé oči se mu jiskřily a už se sypal na milého Broučka. Ty kluku, ty darebo, ty tuláku, ty jsi špatný chlap, víš, ty kluku, však jsem tě tady už kolikrát viděl, ty kluku, co ty tu máš? Verunka se lekla a utekla domů. Brouček se také lekla, počal couvat, ale Verunek za ním. A tu se tam u potoka vyskytne ještě jiný Verunek. Pojď sem, tady je ten kluk. A on přiletěl a pustili se z obou stran do nebohého Broučka. Ty kluku, proč ty si nejdeš po svých? Co ty tu máš, ty kluku? A jeden ho mlátil z pravé strany a druhý ho mlátil z levé strany. Brouček couval a jak se tak bránil, ale za jednu dostával dvě a to pořádně, až byli dole u potoka. Tomu ten první Verunek takovou jednu dal, že se Brouček horem pádem převalil. Pak už ho nechali a Brouček honem vyskočil a jakoby nic, ale ono nebylo jakoby nic. Tu levou zadní nožku za sebou jenom vlekl. A moc ho to bolelo, ale styděl se plakat. Co si počít? Ještě bylo brzy a tam do té zahrady tak daleko. Zalezl do trávy a chladil si nožku v rose, až hvězdičky počaly blednout. Pak vrávoral domů. Ještě byl na cestě, když ho tatínek s kmotříčkem dohonili. Co pak ti je, Broučku, vždyť se motáš? Tatínku, já jsem upadl a udeřil jsem se. Ty žes upadl? Kdo pak to kdy slyšel? Ano, já jsem padl na zem a udeřil jsem se tady do levé nožky, ani ji nemohu hnout. A když to tatínek viděl a slyšel, bylo mu Broučka líto a šel a trochu mu pomáhal. Ale kmotříček kroutil hlavou, neříkal však nic. Maminka je viděla z okna a byla hned všechna poděšena. Co pak se stalo? I Brouček povídá, že upadl a že se udeřil. A tak s Broučkem honem domů, a když nechtěl pranic večeřet, a tak, aby si šel lehnout, že do rána bude dobře. Ale Janinka už spěchala a nesla sebou olejíček z mateří doušky. Neříkala nic a neptala se nic, ale pěkně Broučkovi celou nožku namastila. Teprve, když byla s Broučkem sama, začala. Viď, Broučku, ty jsi byl neposlušný, viď? Ale Brouček ani necekl. Inu, když si to chceš nechat na svědomí, je mě tě líto, ale já tě nutit nemohu. Však víš, kde zůstávám. A s takovou Janinka odešla. Brouček mlčel, ale byl mrzutý. Druhý den však byl zas na nohou a třetí den, že zas s tatínkem poletí. A letěl jakoby nic. A svítil a tak celou noc až do rána a druhou noc zase tak a tak celý týden a tak celý měsíc. A dne už hodně ubývalo a noci hodně přibývalo a Brouček býval hodně mrzutý. Až jednou už zase k podzimku Drobátko zvečera svítil, pak si sedl na hrušce na samý vrcholek a potom sletěl z hrušky a frrrr vzhůru okolo lesa přes vrch vedle potoka, tu je ta mes, to je ta růžtka. Ale Brouček se už hned dole pod mezí pozastavil a poslouchal. Co pak to? Tam z růžtky se ozývá tolik zpěvu a hned zase tolik jásotu a lomozu, co pak to? A když se Brouček ohlížel, tu viděl tam výš na mezi malinkého Broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na břiše se založenýma rukama a díval se a poslouchal. Brouček se k němu přikradl. Zlatohlávku, co pak to tu je? Ty nevíš? Verunka z Růžtky má svatbu. i pro pána, že má svatbu? Arcič, že má. Bere si mladého Verunka támhle na druhé straně z šípku. Toho? Vidí, je takový rozzlobený a oči se mu jiskří. Ano, když se zlobí, ale on se dnes nezlobí. Vidíš, však jdou z růžky ven. Vpředu Verunek s Verunkou, vedle si ji za ruku. Jakmile to Brouček spatřil, ach, v něm se všecko obracelo a jako by mu hlava hořela a hned pryč a pryč letěl a letěl, až se octl u háječku. Pod skalou vysoká vřasa a v té vřase mech jak samet a v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. Brouček vrazil hned do chaloupky, ani nepozdravil, klesl na stoličku a dal se do pláče a plakal a plakal, že se kámen mohl ustnout. Broučku, Broučku, co pak se ti stalo? Ptala se Janinka. Ale Brouček nemohl ze sebe ani slovíčka vyrazit a plakal a plakal. Cože se ti stalo, Broučku, co? Tak mě pověz. Ach, ona má svatbu. Kdo? Verunka. Která Verunka? Ta z růžky? Vždyť já jsem si to tak myslela. Ano, a bere si toho Verunka. To on mne tenkrát tak stloukl. To on? On. Já jsem tam byl u Verunky, ale jen chvilinku a ptal jsem se jí, jestli by chtěla být také takovým Broučkem a ona mě jednou povídala, že by chtěla a tu on přiletěl a začal mne tlouci a zavolal si ještě jednoho a pořád mne tloukli, až pak mnou praštili o zem. Od té doby jsem tam nebyl a když jsem se tam dnes letěl podívat, oni mají svatbu. Ach, ach, Broučku. Vždyť já jsem se toho pořád bála. A ty ne, ne, že budeš poslouchat, pamatuješ se? Který pak poslušný Brouček opustí své místo a letí, kam nemá letět? A pak, Broučku, Broučku, kdo pak to jak těživ slyšel, aby si Brouček dělal známost s Verunkou a aby si snad dokonce na ní myslil? Ne, ne, to není poslušnost. A co mne nejvíce na tebe mrzí, to je, Broučku, že statínka a maminku obelhal. Vždyť ty jsi řekl, že jsi tenkrát upadl. To máš lež na svědomí. Ale vždyť já jsem nelhal, já jsem spadl na zem. Ano, ale lhal jsi. Oni si to jinak mysleli a ty jsi to chtěl. Nic se nevymlouvej, tím to děláš jen horší. Teď honem ještě leď a pěkně sviť, a pak to všechno vyznej. A Brouček si dal říci. Letěl a pěkně svítil, až se tatínek s kmotříčkem pro něho stavili. A letěli a nemluvili nic ani slovíčko. A když se měli rozcházet, počal se Brouček zpovídat. Prosím vás, tatínku a kmotříčku, když jsem měl tenkrát tu vymknutou nohu, já jsem neupadl na zem. Dva Verunci se na mě zběhli a stloukli mne. Verunci? A proč by tě oni tloukli? Já jsem byl několikrát tam u té růžky. Prosím vás, odpusťte mě to, mě je toho líto. No tak, já ti to odpouštím. S maminkou to bylo také tak. Dala se do pláče, ale že mu to odpouští, jen kdyby už upřímně poslouchal. A bylo zas jako dobře, ale Broučkovi nebylo ještě dobře. Svítil, svítil, upřímně svítil, ale vždy byl jako opařený a skoro nic nepromluvil. Jednou už hezky pozdě, když všichni ulehli, myslila maminka, že Brouček spí. A začala tatínkovi potichoučku vypravovat. Tak zde byla Janinka. A povídala, že už bude čas, abychom Broučka oženili. Brouček však nespal a slyšel to. Ne, ne, ne, maminko, já se nebudu ženit. I mlč. Proč by ty ses neženil? Ne, já se nebudu ženit. I však ty se budeš ženit. Ach, maminko, já se nebudu ženit. No tak nechť. Ale teď jen spí. Dlouho to pak již netrvalo a počínalo býti zima. A tak Broučci, že už nikam nepoletí. A potom zas všecko uchystali na zimu a spali a spali a spali. Dobře se jim to spalo.

0: a bylo jaro. Všechno kvetlo, ale maminka byla trochu nemocná. Milé dítě, nesmíš s tím ženěním odkládat, vidíš, já už nikam nemohu. A tatínek už měl plán hotový. Dozadu do dvora, že přistaví její světničku, tam, že se oni dva odstěhují, a ti mladí, že budou hospodařit. Ale prosím vás, maminko, koho pak bych já si vzal? Vždyť já nikoho neznám. I vždyť ty někoho přece znáš, jen když bude hodná a poslušná. Janinka ti to poví. A tatínek už ani nečekal. Noci se jim zdály být ještě chladné, a když nemohou letět, že budou stavět. A stavěli. Kmotříček jim pomáhal a brzo byla světnička hotová. Taková krásná, jako malovaná. Brouček zašel za Janinkou.
1: Tak Broučku, teď za tou nevěstou. Vždyť vidíš, že maminka už nikam nemůže.
2: Ale když já žádnou neznám.
1: I kdybys jen chtěl, však ty bys znal.
2: A koho pak bych já znal?
1: Koho? Co pak neznáš Berušku?
2: Berušku? Tu. Ona se vždycky se mnou vadila, vždycky se mi smála a nic mne nemá ráda.
1: I bodejť by tě neměla ráda a teprve bude mít, až jen si ji vezmeš. A je hodná a poslušná. A maminka a tatínek by tomu také byli rádi, kdyby si ji vzal. Pomysli si, že by si vzal jinou a ona by maminku jen hněvala. My bychom ji pak nemohli mít rádi a tebe by to mrzelo.
0: A tak Brouček neříkal nic. Letěl a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal, ale svítil a svítil a myslil přitom na Berušku. Druhý den přiletěl Brouček o něco dříve. Pěkně se umyl a vykoupal a že poletí na námluvy. Pod dubem ho viděli z okna a kmotříček mu vyšel naproti. Vítám tě, Broučku, tak pojď dál. A Brouček šel dál. Berušku jen tak zahlídl, jak šla do kuchyně, ale kmotříčka mu podávala ruku. Vítám tě, Broučku, co pak nám neseš? Milá kmotřičko, maminka je jaksi churava a chce, abych se oženil. Já bych vás tedy prosil, jestli byste mě nechtěli dát vaši Berušku. Kmotřička se na Broučka tak hezky dívala, jako by tomu byla ráda. Ale tu do toho vpadl kmotříček. Milý Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také, ale tebe také jsme mívali rádi. Ale víš, že máme jen Berušku a že bychom zůstali sami, proto si to musíme rozmyslit. Víš co? Přijď si ode dneška za týden a my ti to povíme. A Brouček se už nezdržoval. Dal s pánem Bohem a šel domů. Myslil, že je všecko v pořádku. Ale maminka se jaksi zarazila. Ona myslila, že hned řeknou ano. A skoro jí to mrzelo, že se chtěli rozmýšlet. A když týden uplynul, přiletěl Brouček o něco dříve domů, pěkně se umyl a vykoupal a šel pod dub ke kmotříčkovi. Viděli ho z okna, ale vstříc mu nepřišli. Berušku nebylo nikde ani vidět, kmotřička se jaksi smutně na Broučka dívala a kmotříček začal. Broučku, my máme tvého tatínka rádi a maminku také a tebe jsme také mývali rádi, ale víš, že máme jen Berušku a my se bojíme, že budeš neposlušný a že by se Beruška měla s tebou zle. A tak my ti ji nemůžeme dát. Brouček byl jako omráčený. A jednou po slunce západu si Janinka tam u cesty na kmotříčka počkala. Kmotříčku, tak vy nechcete Broučkovi Berušku dát? Proč pak? Že byl Brouček neposlušný? On toho lituje a přeje si už poslouchat. A kmotříčku, jestli pak vy jste byl vždycky poslušný, podívejte se mi do očí. A co pak vy chcete s tou vaší holkou vyvádět? Jen si dejte pozor, aby vám nezůstala sedět. Tak, to jsem vám chtěla říci, s pánem Bohem, kmotříčku. Motříček byl všecek spletený, letěl a svítil, a když už měl letět domů, povídá tatínkovi: řekněte tomu vašemu broučkovi, aby se k nám zítra přišel podívat. A druhý den přiletěl brouček o něco dříve, pěkně se umyl a vykoupal a šel ke kmotříčkovi. Kmotříček ho viděl z okna a šel mu naproti. Vítám tě, broučku, tak pojď dál. Já jsem si to rozmyslil a když vidím, že toho lituješ a že si už přeješ poslouchat, já bych proti tomu nic neměl, kdyby si tě Beruška vzala. Musíš se jí zeptat. A tak šel brouček za Beruškou do kuchyňky.
1: Vítám tě, broučku, co pak mě neseš?
2: Milá Beruško, oni chtějí, abych se ženil. A kmotříček mě řekl, že by proti tomu nic neměl, kdyby si mě vzala. Abych prý se tě zeptal, tak Beruško, nechtěla by ses mne vzít?
1: Já, víš, broučku, já jsem tě mívala ráda, ale já víš co, já se to rozmyslím, přijď za zítra.
0: A s takovou brouček odešel, zatím už toho Beruška litovala. A když brouček druhý den zas přišel, byla Beruška zas v kuchyňce a vařila brambůrky a všecka červená až hořela, buďže jí do obličeje plamen sála, nebo že byla uplakaná. Vítám tě, broučku. A co pak, že Beruško pláčeš? Ach, odpust mě to, broučku, že jsem se chtěla teprv rozmýšlet. A chtěla by si mne vzít? I bodejť, že bych chtěla. A vzala broučka okolo krku a měli se rádi. A tak maminka, aby prý se svatba neodkládala, ale asi týden to přece ještě trvalo. A byla svatba, to bylo hostů. A když byli všichni pohromadě, šli ven pod dub, brouček a Beruška, tatínek a kmotřička, kmotříček a maminka, Janínka a ten starý brouček z roždí a pak ti ostatní. Tak si podejte ruce a ty, broučku, vyznej, chceš-li mít Berušku vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A brouček vyznal, že chce mít jí vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A ty, Beruško, vyznej, chceš-li mít broučka vždycky ráda a dobře poslouchat. A Beruška, že ho chce mít vždycky ráda a dobře poslouchat. A šli do chaloupky a jedli a pili a zpívali a povídali a zase zpívali a byli rádi a měli se dobře.

0: A bylo jaro, všecko kvetlo a broučci zase svítili a svítili a když brouček jednou celou noc pěkně svítil a ráno letěl domů, najednou za potokem ve stráni u samého jalovce slyší tatínku, tatínku. A takový roztomilý malonký brouček batolil se mu naproti. Tatínku, tatínku, copak mne neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. Tatínek byl všecek vyjevený a Beruška stala ve dveřích u chaloupky a tolik se smála. A tatínek si hned sedl, vzal broučínka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlasy jako tatínek a tolik toho napovídal. Ach, to byla radost. A dlouho to netrvalo, když tatínek jednou letěl zase domů a když byl za potokem a už ve stráni, tu mu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, tatínku, máme malinkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A tatínek už ho má v rukou, zdvíhá ho a tolik se směje. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. Ach, to byla radost. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zase domů a byl už za potokem, tu mu běžel i broučínínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme Berušku takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A ta malá Beruška šla tatínkovi naproti a povídala, tatínku, jak pak mě budete říkat? Maminka řekla, že se budu jmenovat Janinka. I ty má zlatá Beruško, vždyť ty máš očka jako Janinka a nosíček jako Janinka a všecko na vlas jako Janinka, to ti musíme říkat Janinka. A dlouho to netrvalo a měli zase maloučkého broučka a zas to dlouho netrvalo a měli malonkou Berušku a tatínek měl radost a mamince srdce plesalo. A potom ještě měli broučíčka a měli Janouška a měli Janinka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 Berušky. Broučci se učili létat se střížky až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky a Berušky se dívali, který dál. Ale to pak býval hlad. Ty malé hrníčky na vaření musela maminka všechny dát pryč a koupila takové veliké hrnce. Za to jí Berušky v kuchyni pomáhali a když dělala dříví, tak jí všichni pomáhali. Jedni sekali, druzí odnášeli a jiní rovnali. A když se už dost napomáhali, běželi se proběhnout. A pomalu byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo a tak tatínek, že už nikam nepoletí, jenomže se u Janinky všichni sejdou. A sešli se všech 10 broučků i s tatínkem a s maminkou a také všichni broučci z roždí. To jich tam bylo. Seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali, jak to bývalo za starých časů. Starý brouček z roždí prorokoval, že letos nebude zlá zima, že to pozoroval na mravencích. To byli rádi. Ještě se pomodlili, dali si pac a pusu a už leželi a už spali a spali a spali až do nového jara.
1: Jak šel vodník na houby. Bylo to jednou takhle v neděli ráno po dešti. Vysvitlo slunce a z kopců se začala zvedat bílá pára. Z blízkého lesa přinesl vánek k rybníku vůni hub. Vodník Žblabuňka seděl zrovna na vrbě a podřimoval, když ho ta vůně hub pošimrala v nose. Začichal, zahýbal nosem, otevřel oči a rázem dostal na ty houby chuť. Vzal havraní brko a napsal na stavidlo přijdu hned a pod to do závorky nejsem daleko, vidím všechno. Tím myslel hlavně malé půlce, aby nedělali v rybníku zase nějaké rošťárny. Popadl prádelní koš a už pelášil do lesa. Chodí lesem, sem a tam, hlavu skloněnou a kouká po zemi. Po houbách to tam sice vonělo, ale houba ani jedna. až nakonec přeci jenom jednu našel. Opatrně ji položil do prádelního koše, ale pak o kus dál v roští zakopl o kořen a houbu zase ztratil. Chvilku ji hledal, ale pak mávnul rukou. A stejně byla malá, řekl a šel zase dál. A jak tak šel tím lesem a pořád se jenom díval na zem, dostal se do míst, kde už dlouhou dobu nebyl. Co? Abych tak ještě zabloudil, řekl si a rozhlížel se kolem sebe. Nedaleko před ním, mezi staletými smrky, kde bylo lesní houští trochu řídčí, prosvítalo nějak víc slunečního světla. Vodník se tím směrem vydal a za chvíli vyšel na paseku. A ejhle, na pasece stojí chalupa, ale žádná obyčejná chalupa to nebyla. Stála vám na kuří noze. Žblabuňka to podivné stavení obchází a okukuje, něco takového ještě neviděl a nikde ani živáčka, ale z komína se kouří. Chvíli nesměle přešlapoval před dveřmi a nakonec přeci jenom zaklepal. Nic. Zaklepal ještě jednou, trochu hlasitěji, ale když se ani teď nikdo neozval, otevřel dveře. Dveře táhle zavrzaly a vodník nakoukl dovnitř.
2: Brekeke, přeji krásný deštivý den, řekl úctivě do pološera.
1: Ale nikdo mu neodpověděl. V ohništi plápolal oheň, nad ním visel na řetězu měděný kotel a v něm se něco vařilo. Bublalo to a syčelo a z kotle se táhla hustá pára. Na trámu u stropu seděla sova a u ohniště ležel černý kocour a spal.
2: Kdo pak to tady asi bydlí? Řekl si žblabuňka.
1: A jak se tak rozkoukával, najednou zaslechl, jak to v povětří zahučelo a nad chalupou něco s hvízdáním přeletělo. Vodník vykoukl z chalupy ven a vykulil oči. Na pasece právě přistávala čarodějnice na létajícím koštěti. Ale nějak si to špatně vyměřila, proběhla i s koštětem kolem chalupy a zmizela v lese. A ozval se praskot lámaných větví a hrozný krach. A do toho bylo slyšet, jak čarodějnice odněkud z lesa nadává. Žblabuňka nevěděl, jak se v takové situaci zachovat. Ještě nikdy totiž nezdařené přistání čarodějnice nezažil. Ale to už se čarodějnice hrabala z houštin. Vypadala ještě o něco hůř než před chvilkou. Její roztrhané šaty byly ještě víc roztrhanější a z rozježených havraních vlasů jí trčely zbytky větví, listí a trávy. Na zádech měla ruksak a na nohou gumáky. Žblabuňka, jak tam stál ve dveřích chalupy, si rozpačitě odkašlal a uklonil se.
2: Klaním se, milostivá, řekl. Neračte se zlobit, že jsem vám vlezl do chalupy, ale bylo otevřeno.
1: Čarodějnice nebyla z vodníkovy návštěvy, ale ani trochu překvapená.
2: I to nic, řekla.
1: Pročísla si hřebenem ze sový kosti rozcuchané vlasy a vyklepala z gumáků jehličí. Nakonec ještě rychle přepudrovala dlouhý zahnutý nos.
2: Kdyby to byl někdo cizí, tak bych se zlobila, ale my se přece známe.
1: Vodník se předklonil, aby lépe slyšel. Pardon.
2: Vždyť jsme se viděli teď nedávno u paní hraběnky, když pořádala na sový hůrce ples. Je to asi tak, 250 let. To ještě na sový hůrce stával hrad. Dneska jsou z něj už jenom rozvaliny a pokud mě paměť nemýlí, bydlí tam teď lesní duch.
1: Žblabuňka se rozzářil.
2: Jistě, jistě, už si také vzpomínám,
1: řekl a byl rád, že se potkal se starou známou.
2: Vy jste měla tehdy na sobě krajkový límec z pavučin, krásné černé šaty z netopířích křídel a ve vlasech vraní péro. Moc vám to slušelo.
1: Zasnil se vodník.
2: Mohl jsem na vás oči nechat. I vy jeden lichotníku,
1: zapířila se čarodějnice.
2: To byl ještě čas, že?
1: Vzdychla a sundala si ruksak.
2: Ale co vás ke mně přivádí k motře, smím-li se zeptat?
3: Ale šel jsem jenom tak náhodou kolem,
1: řekl vodník.
2: Tedy vlastně jsem na houbách.
1: A ukázal na svůj prádelní koš. A aby svou neohlášenou návštěvu nějak zamluvil, zeptal se,
2: to je prosím létající koště.
3: Jo, poslední model,
1: řekla čarodějnice pyšně.
2: Nebylo to laciné, ale postaru se strašit nedá. Jenom to přistáváním ještě nějak moc nejde, jak jste právě teď viděl,
1: dodala s omluvou v hlase.
2: Ani jsem si nevšiml,
1: řekl galantně vodník. A jen tak ze slušnosti povídá,
2: taky bych něco takového potřeboval.
1: Čarodějnice ožila.
2: A nechcete si to vyzkoušet? A vy byste mi to půjčila?
1: Řekl vodník a v duchu zakvílel.
2: Ježišmarja, do čeho jste to zase hrnu? Půjčila, co by ne,
1: řekla čarodějnice.
2: Je to pojištěné u velice solidní firmy. Vlkodlak a spol. Nemůže se nic stát. I kdybyste tomu něco udělal, dostanu to zaplacené.
1: Žblabuňka se podíval na to létající koště a mimoděk ustoupil o krok dozadu.
2: Jednou jsem už na takovém přístroji letěl.

0: Stalo. No tak, kmotře, vyzkoušejte to. A než se vodník nadál, seděl na koštěti. Ani nevěděl, jak se na ten létající smeták dostal. Ještě zaslechl, jak čarodějnice za ním vzadu povykuje. Musím vás roztlačit, kmotře. Ono to koště špatně startuje, ale jinak je to opravdu poslední model. A už to zahučelo a vodník se vznášel nad pasekou. Jenom, aby mě nikdo neviděl. Strachoval se a držel se pevně koštěte, aby nespadl. No vidíte, jak vám to jde, vykřikovala dole čarodějnice. No jo, no, ono to lítání na koštěti opravdu nic není, dodával si žblabuňka kuráže. Přeletěl opatrně paseku a když letěl zase zpátky, už mu otrnulo a začal jásat.
1: Ono to skutečně funguje.
0: A v tom se to stalo. Zafoukal vítr, vodník se i s koštětem ve vzduchu zakymácel a začal nabírat výšku. A jak se tak lekl, asi tam na něco špatně šáhnul a koště začalo svištět a letělo čím dál rychleji. Žblabuňka zakroužil nad pasekou, pak se vznesl vysoko nad stromy a letěl rovnou k rybníku.
1: Jajaj, teď mě ale určitě někdo uvidí,
0: bědoval.
1: Kdo to jakživ viděl, aby vodník lítal na koštěti? Vždyť je to ostuda celého hastrmanského řemesla. Je já na ten smeták vůbec sedal.
0: Ale koště nedbalo vodníkova bědování a ať s ním žblabuňka kroutil jak chtěl, už se snášelo k rybníku. Žblabuňka zavřel oči, aby ho jako nikdo neviděl a pro všechny případy, že by ho přeci jenom někdo zahlédl, křičel na celé kolo.
1: To prosím nejsem já, ale to vůbec nejsem já. Já tady vůbec nelítám. Já jsem na houbách.
0: A to pometlo, jako by to slyšelo, že se za něj vodník stydí. Zakroužilo ještě jednou nad rybníkem a pak si to zamířilo přímo do vsi. Když vodník poznal, kam že to letí, zbledl a začal vřískat.
1: Tisíc látel potápníků tam ne, všude jinam, jenom tam ne.
0: Ale koště už kroužilo po vsi. Žblabuňka poletoval mezi chalupami, potom kolem staré lípy na návsi a nakonec obzvláště dlouho přímo nad chalupou starosty. Ještě štěstí, že nikde nikdo nebyl. Celá ves byla totiž zrovna v kostele na mši. Ale to čarodějnické koště jako by to vědělo. Žblabuňka s ním sice cloumal, seč mu síly stačily, aby ze vsi zase odletěl, ale ten čertovský smeták nechtěl poslechnout. A tradá rovnou ke kostelu. Pan farář právě končil kázání a zrovna když řekl amen, lidé v kostele zahlédli, jak kolem velkého klenutého okna něco zvenku přeletělo a v zápětí se ozvala nahoře na věži hrozná rána, až zaduněl kostelní zvon. To vodník přistál na střeše. Nastal zmatek a lidé se tlačili z kostela ven. Žblabuňka stál nehybně na římce kostelní věže, v ruce držel koště a dělal, že je socha svatého Hastrmana. Lidé se shromáždili před kostelem, dívali se nahoru a potom někdo v davu vykřikl:
1: ale vždyť je to náš vodník.
2: A co tam děláte, kmotře?
0: Křikl nahoru starosta. Žblabuňku nenapadla v tom okamžiku žádná lepší výmluva, než že křikl:
1: já tady zametám, prosím, kostelní střechu.
2: No vidíte, to by určitě nikoho z vás nenapadlo, vykřikoval starosta, aby šel zamést kost

0: telní střechu. Tady se podívejte, náš vodník, to je panečku Kabrňák. Ten se stará o všechno. Žblabuňka tou chválou pookřál a byl rád, že z toho maléru vyšel nakonec opět velice slavně. Jenom venkovský policajt se nechal slyšet, že nikdo neví, jak to vlastně bylo. A kdo ví, jaké hastrmanské kejkle tam na té střeše s tím smetákem vodník prováděl. Jestli prý na tom smetáku třeba nelítá. Ale všichni se mu vysmáli. Haha, kdo to jakživ viděl, aby vodník lítal na koštěti? Žblabuňka se rozloučil, přehodil si smeták přes rameno a šel domů. Ale nešel přímo. Napřed to vzal přes les, aby to koště zase vrátil. Přišel na paseku, kde stála ta čarodějnická chalupa na kuří noze, ale ještě než zaklepal na dveře, opatrně se rozhlédl, jestli se nikdo nekouká, a pak s tím pometlem praštil o pařez. To máš za to, že jsi neposlouchal. Potom čarodějnici pěkně poděkoval, ale o tom, co zažil, ani nemukl. Popadl svůj prádelní koš a upaloval pryč.
1: Až se budete chtít zase proletět, tak přijďte,
0: volala za ním ještě čarodějnice. Když to žblabuňka zaslechl, utíkal ještě rychleji. A jak si to tak peláší přes les, byl už skoro u rybníka, zahlédl na zemi v jehličí houbu. A vedle stojí další, a tamhle zase jedna, a tuhle pod smrkem hřib jako deštník. Najednou byl les plný hub. Žblabuňka se plazil v mechu, sbíral houby a přitom hudroval.
2: Kde jste byli schovaní, vy houby houbovatý? Kdybyste tu byli už ráno, nemusel jsem lítat na smetáku.
0: A za chvíli si už doma v rybníku smažil houby na plotně. Po večeři si sedl do křesla z rašeliny a zapálil si fajfku. A jak tak odpočíval, však toho měl za ten celý den tak akorát dost, povídá si sám pro sebe.
1: Jak já to jenom dělám? Šel jsem na houby a skončil jsem na kostelní věži.
0: A najednou vyskočil, popadl své staré obyčejné koště, co tam stálo za kamny, otevřel dveře a vyhodil ho z chalupy ven. A pak spokojeně zabafal z fajfky a povídá.
1: No, jistota je jistota. Jeden nikdy neví, kdy to s ním začne

0: Ahoj, děti. Tak už nás tady máte.
1: Koho?
0: No přece mne, kocoura Vavřince, prasátko Mojmíra, psí holčičku Otilku a kozlíka z Pitihněva. Žijeme hned na začátku jedné hezké vesnice, která vypadá skoro jako městečko a která od vás není ani daleko, ani blízko. Možná, že jste o nás četli knížky. Jestli ano, tak víte, že máme malý domek a zahrádku, o kterou pečuje kozlík zahradní. Až si poslechnete naše příhody, sami rozhodnete, kdo z nás je největší hrdina, kdo strašpitel a smílek, kdo je vychloubačný a trochu nafoukaný, kdo je mrzout a škarohlíd a často s celým dvorkem na válečné noze a kdo má zase pro strach udělán. Ale nejdřív vám musím říct, jak to všechno začalo. To bylo tak. Loni k Vánocům jsem jako dárek pro své přátele koupil gramofon. A pak jsme několik dní nevyšli z domku. Poslouchali jsme hudbu a pohádky a hudbu. No, třeba takovou.

0: Moc se nám to líbilo. Ale najednou řekla Otylka.
1: A teď nám, Vavřínče, zahraj pohádku o mně.
0: Jakou pohádku o tobě?
1: To je jedno. Hlavně, abych se z ní dověděla, jaká jsem krásná a chytrá, jak všechno umím a jak mě každý obdivuje.
0: Kozlík z Pitihněv se jí začal hned pošklebovat.
2: Ona si myslí, že je gramofonová hvězda.
1: Vavřínče, ať se mi z Pitihněv neposmívá. Já nejsem žádná hvězda. Já jsem psí holčička Otylka a chci, aby všichni věděli, že jsem krásná a chytrá.
0: Ale Otylko, já přece gramofonovou desku o tobě nemám.
1: Taky kup. Hned zítra ano? Už se nemůžu dočkat, až na vlastní uši uslyším, jaká jsem krásná.
2: No jo, to je pořád chlubení. A kdo umeje nádobí? Kdo uvaří? Kdo odstrojí stromeček? No, Otylko.
1: Já bych umila nádobí, uvařila oběd i večeři a odstrojila stromek, dokonce bych i uklidila, protože jsem nesmírně pracovitá. Ale právě teď nemám čas. Jsem hrozně moc zaměstnaná. Přemýšlím, co bude zítra, až Vavřinec přinese tu desku o mně.
0: Prasátko Mojmír tedy umyl nádobí a rozbil přitom 3 talíře a 2 hrnky. Spitihněv uvařil oběd, ale musím přiznat, moc nám nechutnal. A já odstrojil stromeček a uklidil vánoční ozdoby. Ani jedna mi nespadla na zem. A Otylka zatím snila s otevřenýma očima. O čem? Samozřejmě o sobě. Raději jsem gramofon honem zamkl do skříně a Otylka na desku zapomněla. Alespoň prozatím.
3: Snědli lišky, pampelišky a kočičky kocouři. Kdo z vás tomu neuvěří, ať jen oči zamhouří. A když oči otevřete, jestli chcete, všude bude jaro. Jaro. Vavřinče, co se rýmuje na jaro?
0: To nevím, Mojmíre, nejsem básník, ale pojď se podívat. Spitihněv nějak podezřele brousí na dvorku kolem Otylčina míče. Co pak má asi za lubem?
4: Hele, mese, míček, to si správně zakopu.
5: Já nejsem míč na kopání, já jsem jenom míč na pinkání.
2: Jen se nevymlouvej. První útočník Spitihněvovi 11 se pěkně rozeběhne a čut. Přihrají levému křídlu Spitihněvovi, křídlo vrátí míč Spitihněvovské obraně a už je tu znova střelec Spitihněv. Sám běží na branku.
5: Nech toho. Já patřím Otylce a nikdo do mě nesmí kopat.
2: Ha, zbabělče. Bojíš se mé dělové rány? Tak dávej pozor. Teď tě nakopnu, že si to budeš do smrti pamatovat. Kop! Hurá! Gól! Přesně do branky v ohradě.
5: Au! Už toho mám právě dost.
2: Spitihněv vede 1-0. Spitihněve přihraj. Spitihněve kličkuj. Spitihněve hlavičku. Spitihněve piš. Jestli byla první rána jako zděla, tak druhá bude jako z houfnice. Kop! A! Spitihněvovo mužstvo vítězí 2-0. A co to je? Míči uhni! Au, to bolí!
0: Však jsem si to myslel. Viděl jsi to, Mojmíre? Otylčin míč se odrazil od ohrady a Spitihněv dostal gól rovnou do nosu. A teď poskakuje po dvorku a naříká.
5: Já ho varoval. Já mu říkal, že jsem jenom na pinkání. Teď to má.
2: Slavnostně prohlašuju, že ode dneška jsou všechny míče mý osobní nepřátelé. Jak nějaký zahlídnu, načutnu ho tak strašně, že vypustí duši. Pokud ovšem nebude na blízku ohrada. Otylko, dej mi obklad na čumáček. Ano.
3: Šeptá rákos u rybníka, zeptejte se u vodníka. Kdo mu pořád vodu čeří, kdo tu kuňká, když se šeří.

0: Kdo? Hádejte, hádejte, než přejde léto. Léto. Vavřinče, co se rýmuje na léto?
1: A je to. Pořád přemýšlím, kdo z nás by se měl přihlásit na ty plavecké závody.
2: Já ne. Voda není můj živel, je moc mokrá.
3: Já teprve ne. Namočil bych si vous.
1: No, já taky ne, protože kocouři vodu nesnášejí. Takže zbývá jediný, kdo může obhájit naši sportovní čest.
0: Kdo to je, Vavřinče?
1: No přece ty, Mojmíre.
0: Já.
1: No, máš odvahu.
0: To jo, jenomže...
1: Jsi z nás nejtlustší.
2: Takže tě voda pěkně ponese.
0: Zhubl jsem za poslední měsíc o 2 kila.
4: A máš nejhezčí plavky.
1: Tak se připrav, Mojmíre. Věříme ti.
0: Prý, věříme ti. No, odešli. Ani se nezeptali, jestli umím plavat. A já plavat neumím, ani čubičku. Co teď? Utopím se, nic jiného mi nezbývá. Jsem sice sportovec, ale takový utajený, radši si skládám básničky. Ach, ouvej.
2: Pomoc!
0: Jakoby tu někdo volal? Nebo je to mámení smyslů? Třeba mám horečku a slyším volání, když nikdo nevolá.
2: Pomoc, zachraňte mě, kdo můžete!
0: Pane, teď slyším docela zřetelně, že někdo potřebuje pomoc. Kde jsi a kdo jsi?
2: Tady v jámě. A jsem žába, kva.
0: Žabko, jak ses do té jámy dostala?
2: Jen jsem si tak skákala a najednou jsem byla dole. A nemůžu se odtud dostat, ať skáču, jak skáču. Pomůžeš mi?
0: Samozřejmě. Počkej, podám ti dřívko. Tak, a vylezeš jako po žebříku. No, vidíš, a už jsi nahoře.
2: Děkuju ti, šlechetný zachránče. Ale jak koukám, si nějaký smutný. Proč pak jsi smutný?
0: Jak bych neměl být smutný, žabko, když mi přátelé nakázali, že se mám zúčastnit plaveckých závodů.
2: Kua? Plavecké závody? To je přece prima.
0: Jak pro koho? Já totiž neumím plavat.
2: To nevadí. Půjdu s tebou a pomůžu ti.
1: Mojmíre, pospěš si! Závody za chvilku začínají! Už jsme tě přihlásili!
0: Hned jsem tam. Žabko, jdeme. Kde jsi, žabko? Žabičko? Zmizel. Sliby, chyby. Jsem zase sám samotinký. Nedá se nic dělat. Jdu se utopit.
5: Závodníci, na místo!
2: Mojmíre, drž se! Plaveš i za mě!
3: Doga, hrt, vlčák. Otylko, jak se tak koukám na sportovní hrudníky ostatních plavců, tak se mi zdá, že Mojmír nemá nejmenší šanci.
5: Připravte se ke startu! Pozor!
0: Zbohem, přátelé. Nechtěl jsem vás zarmoutit, ale...
3: Neříkal jsem to? Mojmír skočil do vody poslední a plácá se tam jako moucha na mucholapce. Dělej tempa, Mojmíre, tempa!
2: Neboj se. Jsem tady, už tě držím. Nadnáším. Už plaveme. Však jim ukážeme. Jú, Mojmír předhání chrta. Teď dogu a teď jim vlčáka. Ten plave. Přesně takhle bych si počínala já, kdyby mi to Vavřinec dovolil.
3: Tvrdila si, že voda není tvůj živel.
2: No to sice není, ale určitě bych vyhrála.
3: Koukej, Otylko, Mojmír se blíží k cíli. Všichni jsou daleko za ním.
5: V plaveckých závodech zvítězil Mojmír.
1: Blahopřeji, Mojmíre. To jsem nevěděl, že jsi takový plavec.
2: Hurá!
5: Hurá! A žije Mojmír!
0: Kdyby věděli, žabko, jak to doopravdy bylo.
2: Kua, příště taky vyhraješ.
0: Ty mě zase poneseš?
2: To ne, ale hned zítra tě čekám v rybníce na první hodinu plavání.
0: Ne.
2: Uvidíš, jak nám to půjde. Kua, kua.

0: Přátelé, Mojmír se proslavil a my pořád nic.
1: No.
0: Nezdá se vám, že bychom měli všichni víc sportovat?
2: Já tě chci jenom upozornit, že voda není můj živel.
0: Milá Otylko, můžeš se věnovat sportu i na souši.
3: A ty myslíš, že souš je Otylčin živel? Dost o tom pochybuji.
2: Tebe strčím do kapsy kdykoliv, Spytihněve. Při běhu, při pingpongu, při šachu.
3: Už se zase vytahuje.
0: Jen klid, Spytihněve, klid. Hned uvidíme, kdo z nás je nejlepší sportovec. Zkusíme si třeba skok vysoký.
2: Moc vysoký.
0: No, napřed si můžeme dát laťku nízko.
2: Je, to je pro mě hračka. A hop. Dívali jste se, jak jsem se ladně přehoupla?
0: No prosím, tak tady dáme laťku o kousek výš.
3: Jedu na to. Hopla. To byl skok. Co?
2: Co?
1: Na stělu doufám nezáleží.
0: Ovšem, že ne. Každý se přes laťku dostane, jak umí. Chceš skákat, Mojmíre?
1: Až později. Tohle ještě není žádná výška.
0: No prosím, posunu laťku tedy hned o dvě příčky a skáču sám. Elá, hop! Laťka je dole.
3: Dej ji tam znova. Tohle přece musím zdolat. Hopla!
0: Laťka spadla. Kdo by to byl řekl?
2: Jste břídilové. Otylka vám ukáže, jak se skáče. Pozor. Teď. Hop. Proč jste laťku dávali tak vysoko? To jste mi udělali na schvál. Takovou vysokánskou výšku nezdolám ani já.
0: A co ty, Mojmíre? Ty nebudeš skákat.
3: Ten každou překážku raději obejde, než přeskočí.
1: Víte co? Dejte laťku úplně nahoru a chvilinku počkejte, hned sem zpátky.
2: Kam šel?
3: Třeba se šel posilnit, aby se mu líp skákalo.
1: Už jsem tady.
0: Co budeš dělat s peřinou, Mojmíre?
2: A proč neseš ty štafle?
1: Hned uvidíte. Peřinku položím na doskočiště, tak po štaflích si pěkně vylezu nahoru, přežoupnu se a žuch. Už jsem na druhé straně, a laťky jsem se ani nedotkl.
0: No tohle...
2: Je, Mojmíre, ty snad můžeš jít rovnou na olympiádu.
1: No, Vavřinec říkal, že na stylu nezáleží, že se každý může přes laťku dostat, jak umí. Tak jsem si vymyslel svůj styl se štaflemi a s peřinou. A vřele doporučuji.
4: Dívejte se kolem sebe. První lístek padá z nebe, ba ne, padá z jabloně, napodobil větroně. Napodobil dětské draky, chce uletět mezi mraky. Foukněte mu do tváří, schválně, jak se zatváří. Jak tak všelijak, jak podzimní počasí, zavolejte podzime. Podzime, podzime, Vavřinče, co se rýmuje na podzime?
0: Snad Jemine, Jemine, já mám nápad.
5: Je, už zase, ty s těmi nápady nedáš pokoj a nedáš.
2: Co to neseš, Vavřinečku?
0: To je drak.
1: A nekousne mě?
0: Jak by tě mohl kousnout, Mojmíre? To je přece papírový drak.
2: A k čemu je takový drak dobrý?
0: No, bude lítat. Vítr ho ponese. Takhle ho vyhodím do vzduchu. Vidíš?
2: No?
0: A už letí. A jak stoupá?
2: Já budu draka pouštět sama.
0: No, ty jsi ještě malá, ty bys ho neudržela.
2: Já chci draka.
5: Nepůjčuj ho, Vavřinče. Vítr je dneska moc silný.
2: Když já toho draka vážně chci a jestli mi ho nedáte, tak budu brečet.
5: Tak breč, to je toho.
2: Bé, bů, já chci držet draka. Bé, ale ne, bů.
0: Otylko, ty jsi ta nejvzteklejší psí holka, jakou znám.
2: To byla zatím jenom brečlavá rozcvička. Upozorňuju vás, že umím bulit mnohem hlasitěji. Asi takhle. Bé!
0: Otylko, no tak si ho vem, no, co mám s tebou dělat?
5: Neberu za nic odpovědnost. Já vás varoval.
2: Ten krásně lítá, když ho držím já, co? Ale vy o mě pořád pochybujete. Myslíte si, že jsem mrňavá a já zatím... Co se to děje? Já se vznáším.
5: Otilko!
2: Já letím, nebo co? Držte mě! Nepouštějte mě!
0: No pozdě, už je příliš vysoko.
5: Já to tuším. Já to věděl. Já to říkal.
1: No jo, ale co budeme dělat?
2: Mama! Proč jste mi toho nevychovaného draka dávali? Teď mě unáší jako psí princeznu a někde mě sežere.
1: Oni vážně sežere?
0: Ale to ne, ale bojím se, že... Že se Otilka pustí provazu a že spadne.
1: A bude po Otilce. Otilko, jak my bez tebe budeme žít?
5: Taková hodná psí holka tobě. Učiněné dobrotisko.
0: Já vím, že za to můžu. Já jenomže, já... Žán, já prostě nesnáším ten její brekot a vždycky... Vždycky povolím, i když vím, že bych to neměl dělat.
2: Platím si docela pěkně. Jenom patky mi umblévají. Nesmím se pustit, nesmím. Haló, vy tam!
5: To křičíš na mě?
2: Ovšem, že na vás, černý pane na komíně. Co kdybyste mě chytil?
5: No, zkusím to. Takhle natáhnu ruku. A já už tě mám. To byl taky nápad dávat draka takovému malému pejskovi.
2: Já jsem, prosím, psí holčička Otilka a takové nápady má kocour Vavřinec, to on mi draka vnutil. Mohl byste mě donést zpátky k Vavřincovi?
5: To víš, že tě zanesu. Chceš mu vyložit, jakou hloupost provedl, co?
2: No, vyložit, jak se to vezme. Spíš se bojím, že mi všechno vysvětlí on a důrazně.
5: Aha, tak ono to bylo jinak. No nějak už to dopadne. Spustíme se dolů komínem a honem se vydáme za tím tvým Vavřincem.
4: Ach jo, kdybychom aspoň věděli, jak Otilka dopadla.
0: Spíš kam dopadla.
5: Bez Otilky tu není žádná zábava.
0: Ale truchlením nic nespravíme. Půjdeme ji hledat. Já budu uprostřed.
5: Já budu na dohled napravo.
4: A já budu
5: poslyšte,
4: kousek...
5: přátelé... Neuletěl vám náhodou tenhle pejsek?
0: Pejsek nám sice uletěl, ale ten byl celý bílý, tenhle je černý, ten není náš.
2: Co mě nepoznáváte, já jsem Otilka a jsem trochu odsazí, no.
3: Tak, trochu odsazí. Otilko, já osobně tě hodím do vany a budu tě drhnout, až se z tebe bude kouřit. Jak já tě budu drhnout? Jak já tě budu drhnout?
4: Poskládejte dvě sněhové vločky, velké jako čočky. Zakulaťte z nich meruňkový knedlíček a zaspívejte sedm písniček o sněhu, který sněží. Na smutné střechy věží, o klouzačkách, jež se dlouží, na pokličkách zmrzlých louží, o sánkách, které z půdy spadly, o dárcích, které děti neuhánku se třpitivou hvězdou na čele, a o Vánocích, které budou veselé. Nakonec o zmrzlé fujavici, právě se snesla na vesnici. To všechno přinesla k nám zima, přišla a spadla do komína. Vavřinče, já jsem vymyslel rým na slovo zima.
0: Jo, to je dobře, ale přiznej se, že jsi vzpomněl, jak Otilku komíník protáhl továrním komínem.
4: A proč ne? My básníci přece skládáme verše o všem, o komínech, o zimě, o lyžích a sněhulácích. O stříbrném lese, co se chladem třese.
2: Krásný vzhled je na ten zimní svět, tralala, ty modravé hory, to mám starosti. Já mám takové starosti, že jsem celá ustaraná.
4: Co se stalo, Otilko?
2: Co se stalo? Vánoce jsou za dveřmi a my nemáme na dárky.
0: Tak něco musíme vymyslet.
2: Já už myslím hodinu. Já myslím 2 hodiny a na nic nemůžu přijít. Už to mám.
5: Co máš?
2: Mám ještě mouku, tak upeču vánočku.
4: Otylko, ty dáváš do té hromádky mouky takovou hroudu kvasnic? Není jich nijak moc?
2: Kvasnic není nikdy dost. Pomozte mi šťouchat a mísit a šťouchat a zase mísit. To se musí dělat pořádně.
0: Počkej, vystřídám tě. Mám větší sílu. Raz a dva a raz a raz.
2: Už je to. A teď necháme těsto vykynout. Přikryju ho peřinkou, aby bylo pěkně teple.
3: A zatím si můžeme na chvilku schrupnout. Doufám, Vavřinče, že proti mému nápadu nic nenamítáš.
0: Ani ne. Tak si zdřívne.

0: Co se tak nám netlačíš? Nech toho! Vždyť mě udusíš!
1: Co je? No jak jsem kocour, tak jsem z toho jelen. Vždyť já jsem se ani nepohnul. Tak rozsvěť, ať se podíváme, co se vlastně děje.
2: To je nadělení. Ale že vám těsto vykynulo. Jeho plná světnice.
1: Utíká z mísy jako kaše v pohádce hrnečku vař. Ale to je vlastně výborné, Otylko, Mojmíre, vstávejte. Dáme se hned do práce. Naděláme vánočky, prodáme je a hned budou peníze na dárky.
3: Každý na své místo. Velkovýroba vánoček právě začíná.
4: Vánoček jsme měli, že jsme mohli zásobit celou vesnici. A dárků, těch bylo pod stromečkem taky hodně. Po večeři jsem otevřel skříň, kde odpočíval gramofon, a Otylka slavnostně nasadila jehlu na novou gramofonovou desku, kterou dostala k Vánocům. Ozvalo se.
5: Ahoj, děti! Tak už nás tady máte.
4: Koho? Přece mne, kocoura Vavřince, prasátko Mojmíra, psí holčičku Otylku a kozlíka Spytihněva. Otylka se tvářila spokojeně, jenom Spytihněv reptal.
2: Teď s ní teprve nebude k vydržení. Ona si snad vážně myslí, že je gramofonová hvězda.
6: No, ale já si stejně radši pískám.
7: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili. Tohle přece není kuře, zakoukali slípky pohoršeně. Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky. Ani u holoubků krtek nepochodil. Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník. Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
6: Tak to teda ne, kocoure.
7: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhle tou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření? Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
8: Neboj se, pejsku! Já jsem u tebe.
7: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád. Děkuju, krtku, já ti to oplatím. A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil Krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky Krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl Krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
6: A s tou vítrnicí.
7: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že Krtek mohl vyskočit a za řetěz ji vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky Krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.
9: Štaflík a špagetka se zařizují. To máme pěkný domek, řekli si psíci, když ráno prohlíželi své dílo.
10: Pozmeme kamarády z lesa a pochlubíme se.
9: Zvířátka byla zvědavá na nové psí obydlí a tak přišla všechna. Veverky, zajíci, myšky, dokonce i starý bručoun jezevec, který jinak nikam nechodil. Je, máte to tady moc pěkné, chválili všichni opřekot. Divili se, že v domku není žádný nábytek, ale raději nic neříkali. Seděli na zemi a všechno je tlačilo. Až jezevec řekl to, co si všichni mysleli.
11: Jsem už celý otlačený. Kde máte nějaké židle a kanape? Kde by si mohl na chvilku zřímnout?
9: Brblal starý bručoun a hladil si otlačená záda.
11: Příště, až nás pozvete, tak si vezmeme židle sebou.
9: Jezevec má pravdu, špagetko. Nemáme stůl, židle, postele ani skříně. Jak jsme na to mohli zapomenout?
11: Neříkej, štaflíku, všechno nakoupíme v bazaru,
9: utěšoval kamaráda špagetka. Ale jak to všechno odvezem? Strachoval se štaflík. Jako vždycky, když si psíci nevěděli rady, pomohla jim vrána. Ať ti nevděčníci vidí, jak se o ně stará. Mám pro vás auto. Stojí u lesa. Můžete jet pro nábytek, oznámila jim. Auto opravdu u lesa stálo, ale byl to nepojízdný vrak, kterého se tam nějaký kluk, chytrák, zbavil. Kromě toho v autě bydleli dvě myšky, které se nechtěly svého obydlí jen tak vzdát. Raději to vyřešíme po dobrém. Myšky se hned perou, doporučoval štaflík.
10: My vám auto zase hned vrátíme. Když nám ho půjčíte, tak vám ho opravíme a budete moct cestovat,
9: sliboval špagetka. Myšky už dávno sněly o tom, jak pojedou k moři, a tak souhlasili. Štaflík se špagetkou obcházeli vrak a přemýšleli, jak auto opravit.
10: Já se v autech vyznám.
9: Holedbal se špagetka.
10: Doma jsme přece taky měli škodovku a vždycky, když ji tatínek spravoval, tak se mu držel nářadí.
9: Já se taky vyznám. Nechtěl štaflík zůstat pozadu. Pomáhal jsem Petrovi. Ten měl pořád spoustu rozbitých autíček. Ale ve skutečnosti neuměli nic. Jen se vytahovali. Auto sice rozebrali, ale už ho nedali dohromady. Když se vrána na psíky přiletěla podívat, uviděla jen hromadu součástek vedle kostry auta a bezradné psy celé umazané od oleje. Vy jste mi ale opraváři! Zase vám musím pomoct z brindy, chechtala se. Měla kamaráda, stoletého moudrého papouška, který bydlel v opravně aut. Sedával opraváři na rameni a všechno okoukal. Už toho věděl víc než jeho pán. Když chtěl někdo poradit se zvlášť obtížnou opravou, šel raději za papouškem. Musíte za papouškem, nejraději má semínka slunečnic, poradila psům Vrána. Dejte mu jich raději celý pytel. Takovému daru papoušek neodolal. Pejskové ho dovedli ke svému autu a ukázali mu tu spoušť. To je pro mě legrace. To opravíme raz, dva. Papoušek poskakoval Štaflíkovi a Špagetkovi po hlavách a radil jim. Dej tam ten šroubek, nasaď tam to kolečko, promaž hřídel. A psíci se snažili, co mohli. Najednou auto zaprskalo, zabručelo a rozjelo se. Jen tak tak do něj stačili naskočit a už si to drandili k bazaru. Ani nestačili papouškovi poděkovat. Vente si, pánové, sedací soupravu a pokojovou stěnu. To je teď moderní, radil psům prodavač. Štaflík a Špagetka si ale vybrali postýlky, jako měli Pavlínka a Péťa, a stůl a židle, jako měli doma maminka a tatínek. K tomu si Špagetka poručil hodiny s kukačkou a Štaflík věšák se Stojanem na deštníky. Úplně zapomněli na kamna a tak se museli vrátit. Když Štaflík a Špagetka dovezli náklad k domku, zjistili, že s nábytkem neprojdou dveřmi. Hned si ale věděli rady. Vybourali dveře a nábytek byl uvnitř jedním rázem. Ale co to? Na vysoké židle psi museli šplhat, nad stolem koukali Štaflíkovi jenom uši a Špagetka nebyl vidět vůbec. Když to spatřila Vrána, dostala záchvat krákoravého smíchu.
12: Tulpasové, máte přece nábytek pro lidi. Musíte ho upravit na tři rozměry.
9: Když se Vrána dost nasmála, poradila nešťastným psům.
12: Poproste jezevce, je to kutil a rád doma truhlaří.
9: Jezevec vzkázal, že by rád přišel, ale od návštěvy u nich ho bolí záda a nemůže se narovnat. Přesto se nakonec přišoural. Brašnu s nářadím měl na ohnutých zádech.
11: Křeček mi sliboval, že mě napraví, ale je to čím dál tím horší,
9: stěžoval si jezevec. Pak vytáhl metr, přeměřil nábytek, Štaflíka i Špagetku a pokyvoval šedivou hlavou.
11: Jeden jste delší pajda, druhý krátký čahoun. Co s vámi? Jak mám nábytek opravit, aby vám byl na míru?
9: Řezal a pyžlal. Dřevěné nohy nábytku byly kratší a kratší, ale stále nebyly stejně vysoké. Jezevec si zoufal a psi se radovali.
12: To je prýma. Židle jsou jako houpací a stůl a postele jako skluzavky.
9: Štaflík a Špagetka se houpali na nerovně uřezaných židlích a po šikmém stole si posílali talíře.
11: Kdy máte hodiny?
9: Rozhlížel se po psím obydlí jezevec.
11: Slíbil jsem paní jezevcové, že budu do oběda doma. Jestli je už pozdě, bude doma mazec.
9: A raději pelášil domů. Záda ho najednou docela přestala bolet. Psi našli v bedně hodiny a pověsili je na zeď. Marně však čekali, až zakuká kukačka. Cestou ji totiž někde ztratili.
10: Co s hodinami bez kukačky?
9: Ptal se Špagetka.
12: Řekneme Vráně. Nastěhuje se do hodin a bude nám kukat.
9: Těšil se Štaflík.
12: No dovolte,
9: urazila se Vrána.
12: Nejsem žádná hloupá kukačka.
9: Odletěla a hodiny zůstaly bez kukačky. Pejskům to ale nevadilo. Houpali se a klouzali až do večera.

Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemu si se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků. Čáry máry fuk, ať jsou z vás knírači. A smečka knírачů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky. Čáry máry fuk, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za ním ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje: čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

0: a Bobek, hvězdy reklamy. A bylo ráno a obloha byla modrá, nikde ani mráček, jen černý klobouk se pohupoval a plul po nebi.
1: Bobe, letíme?
0: Letíme, Bobku, letíme a přímo si medíme, odpověděl Bob spokojeně. Rozhlížel se z klobouku po nebi jako námořník po nekonečném oceánu. Jenže klobouk se najednou začal točit a propadat. Bob ustrašeně vykoukl.
1: Ty, Bobe, myslíš, že pořád letíme?
0: Ne, já už ne, kamaráde, padáme! A opravdu, klobouk se zvolna snášel a když byl asi tak metr nad zemí, vyklopil králíky do trávy a hned zase nabral výšku a zmizel v oblacích.
1: Bobku, náš klobouček je pryč a my nevíme, kde jsme.
0: Já když nevím, tak se kouknu, řekl Bobek. Dobrá rada, Bobku. Koukneme se oba dva. A tak se koukali oba dva a viděli krásnou modrou vodní hladinu a slyšeli šplouchání vln. Tak krásné to bylo, že z toho Bob začal básnit. Bobku, my jsme u moře, tamhle vidím úhoře a rád bych ho ulovil. Pane, je to krokodýl. Bob sice básnil, ale nelhal. Z té modré hlubiny se opravdu vynořil krokodýl a byl zvláštní. Předstíral, že je nafukovací. Králíci vzali nohy na ramena a prásk málem se přerazili o lehátko, na kterém spočívala dlouhatánská slečna v plavkách. Huberte! Huberte! Ječela a hnala se k bazénu, protože to moře nebylo moře, nýbrž obrovský bazén.
1: Paní, počkejte, nechoďte tam, paní, tam je krokodýl!
0: Varoval jí Bob, ale slečna nedbala. V jednom kuse volala nějakého Huberta a snad by i do vody skočila, kdyby jí Bob a Bobek každý z jedné strany nestáhli zpátky. Stalo se to na poslední chvíli, protože
1: pozor! Bobe, hroch! Hroch leze! Křičel Bobek.
0: No dovolte, jaký hroch? To je přece Hubert!
2: Hubert. No, jsem Hubert. Hubert jméno mé.
0: Řeklo hroším hlasem něco, co se vynořilo z bazénu a bylo to zvláštní. Mělo to tělo, na těle plavky a v puse doutník.
2: Hoši, vy jste mi spadli rovnou z nebe.
0: Z klobouku, opravil ho Bob.
1: A z nebe taky,
0: připustil Bobek.
2: Já vás beru, hoši. Hubert skákal radostí tak mocně, až se voda v bazénu vzdula. Vy jste zvláštní. Teda vás pozoruju, vypadáte skoro jako králíci. A to já právě potřebuju. Chcete si zahrát mládenci v reklamě? V televizi?
1: To se ví,
0: jásal Bobek. Ale moudřejší Bob se raději zeptal.
1: A v jaký reklamě, pane Huberte?
2: No, hned vám to předvedu, řekl Hubert.
1: Soničko, Soni, no, prosím tě, kost.
0: Slečna Sonička podala panu Hubertovi velkou umělou kost. Hubert jí třímal nad hlavou jako vítězný pohár.
2: Tak, tohle je náš výrobek. Pochoutka pro psy plná vitamínů. My jsme jí dali jméno Hafantrisk. Dobrý, co? A teď dávejte, hoši, pozor, protože tohle, co vám teď předvedu, budete v té reklamě říkat a hrát vy dva. Jasný? Tak pozor, začínám. Pan Hubert se nafoukl, Nafoukl jako, no, vy víte asi jako co, jako neuvěřitelná mičuda a spustil. Máte psa, co neho psá. S naší pochoutkou Hafantrist váš pes i králíka prožene.
1: Tak to teda ne, protestoval Bobek.
2: Ano, ano, ne, že ne, římal Hubert. Ale Bob se rozkročil, změřil si pana Huberta po šířce i po dílce a řekl,
1: to nepůjde. V reklamě pro psy my hrát nemůžeme. My přece svojí čest králičí zradit nemůžeme.
2: Tak vy máte králičí čest, zamračil se Hubert. Slyšíš to, Nero? A na to slovo Nero se před Bobem a Bobkem zjevil pes. Ovšem vzláštní. Vypadal jako chrt, afgánský chrt, ale cenil zuby jako pes baskervilský.
1: Pane, pane, my v té reklamě pro psy, prosím, hrát budeme. Jsme si to rozmysleli, řekl Bob zkroušeně. A rádi,
0: dodal Bobek ještě zkroušeněji. No a pak už to šlo všecko ráz na ráz. Slečna Sonička klapala klapkou, kameraman se vozil na kolejničkách za kamerou a chudáci králíci se do té kamery museli culit a panáčkovat a volat máte psa, co neho psa, a tak dále, dokud pan Hubert nezavrčel.
2: Dost, stačí, díky Joši. A tu kostičku si můžete nechat.
1: Děkujeme, pane Huberte, ale my kosti neradi. Takhle mrkvička, kdyby byla. Nebo zmrzlina,
0: olízl se Bobek.
2: Slyšíš to, Nero? Tak on králíčkům náš Hafantrisk není po chuti. Ale na závod našeho šampiona se snad podíváte rádi. Nebo ne?
0: Co si budem povídat? Kdyby se na vás od ucha k uchu potměšile zubilo něco, co vypadá jako hroch, a cenilo na vás tesáky něco, co vypadá jako pes baskervilský, taky byste přikývli. No a tak za chvíli seděli naši králíci vedle Huberta a slečny Soničky na tribůně kousek od závodní dráhy, kde se právě měl zahájit závod o mistra světa v chrtích dostizích. Na startovní čáře se už třásla smečka chrtů a mezi nimi samozřejmě Nero. Rozhodčí vystřelil z pistole a smečka vyrazila.
1: Bobe, za čím se ti hloupí chrti tak ženou?
0: Chechtal se Bobek. Ale Bob se nesmál.
1: No, vypadá to jako kůže, zašeptal. Bobku, vypadá to jako kůže, ovšem z králíka.
2: A co když je to opravdický králík?
1: No, tak toho musíme zachránit,
0: křikl Bobek a rovnou skočil na závodní dráhu. A byl poprask. A bylo po závodě. Psi se zastavili. Kůže, kterou před nimi táhl na ocelovém lanku motocyklista, je přestala zajímat. Chvíli se jen tak hloupě rozhlíželi, čučeli, ale pak se všichni jako jeden chrt pustili za Bobkem. Je takové české přísloví, které říká mnoho psů zajícava smrt. Možná nelže, ale na chrty a na králíky to rozhodně nesedí. Protože chrti sice divoce za králíkem vyrazili, ale vráželi do sebe, jeden druhému se pletl do cesty a králík z toho chumlu lehonce snadno vykličkoval. Bobek oběhl stadion a prvním východem ven rovnou na ulici. No jo, ale co Bob? Bob využil zmatku a popadl tu kůži, za kterou se měli cvičení chrti honit. A pak druhým východem pelášel za Bobkem. Na hlavní třídě za stadionem se setkali.
1: Bobku, Bobku, podívej. Není to kůže. A není z králíka. Ukazoval. Bobku, Bobku, podívej. Není to kůže. A není z králíka. Ukazoval Bob svůj úlovek.

0: Bylo, ale teď je zlé. Kam se schovat? Naštěstí tamhle na rohu má svůj stánek zmrzlinář.
1: Pane, pane, zachraňte nás,
0: volá Bobek. A pan zmrzlinář, který se rád dívá na reklamy, hned králíky poznává. A jo, zas něco natáčíte, že jo? Nějakou novou reklamu, co? To bude nějaká psina zase, ne?
1: Depák, pane, tohle je doopravdy,
0: křikne Bob a skočí po hlavě do nádoby s vanilkovou. Zmrzlinář ho přikryje poklopem a Bobek udělá totéž, ale vybere si malinovou, protože jí má radši. No, tohle bylo teda obsí chlup. Směje se zmrzlinář, když se chrti přeženou kolem. A ještě si povzdechne. Teda, mají to ale těžký život, ty televizní hvězdy. Oni fanoušci by je samou láskou sežrali. A když jsou psi pryč, nadzvedne poklopy a řekne, mládenci, tak račte ven, už je čistý vzduch. Těšilo mě. A tady máte gratis kopec malinový a kopec vanilkový zmrzlinky. A králíci si pochutnávají a lebedí, protože taková malinová a vanilková je pohoničce ta nejlepší dobrota. Jenže kolem teď běží vlastně dupe a heká pan Hubert. A řve Nero! Nero! A před očima má Rudo, vůbec si nevšimne, že mu Bobek přišpendl na záda bleskovým pohybem tu chlupatou čepici. Ani nevím, proč to Bobek udělal. No, buď jen tak z legrace, anebo proto, že má pod čepicí. I když osobně dává přednost klobouku.
1: Jo,
0: a co klobouk? Představte si, že je najednou tady. Na správném místě a ve správný čas. Snese se na chodník, přistane jako létající talíř, stačí do něho jenom nastoupit.
1: Hodnej klobouček,
0: raduje se Bobek jako děcko. Tak nasedej, zavelí Bob, protože je starší. A klobouk z králíky na palubě se roztočí a stoupá k nebi, které už není modré, ale spíše tak trochu do šeda. Ale tma ještě není, to ne. Například je docela dobře vidět, jak pan Hubert obíhá stadion a za ním smečka chrtů s Nerem na vedoucí pozici. Jenom z té výšky se dá těžko odhadnout, jestli se psi štvou za Hubertem nebo za tou chlupatou kůží, co mu visí vzadu na tričku.
1: Docela bych rád věděl, kdo vyhraje,
0: povídá Bob.
1: Ale asi to nedokoukám. Bobku, mně se ti chce najednou tak spát. Třeba to bude zítra v televizi.
0: Zívne Bobek a usne.
1: A jo, škoda, že ji v klobouku nemáme, viď? Řekne Bob a už spí taky.

0: Ano!
1: Zahradníku, kde jsi? Co pak neslyšíš?
0: Nekřič, kuchtičko, nejsem hluchý. Co pak chceš?
1: Vrchní kuchař se zlobí, že jsi neposlal do královské kuchyně mrkev a saláty, nejmíň 6, a taky pažitku.
0: Teď nemám čas, vezmi si je sama. Za chvíli přijde princezna Karin na kontrolu zahrady. Víš, co to znamená?
1: Aha, princezna Karin, jistě, že vím.
0: No.
1: Ale nesmíš se jí tolik bát. O hřebíčku zahradní.

0: O růžičko voňavá.
1: Jo, jen se mi posmívej. Počkej, až si zasedne i na vás. Tak, cože si to říkala, mrkev?
0: Ano, a 6 salátů.
1: No, jak si panstvo přeje. A co ještě?
0: Pažitku. A tě všechno 6.
2: Český rozhlas uvádí pohádku Poslední slovo,
3: kterou na motivy Hanse Christiana Andersena napsala Jarmila Turnovská.
2: Dramaturgie Václava Ledvinková.
3: Hudba Zdeněk Zdeněk.
2: Produkce Jana Knapová.
3: Zvukové efekty Josef Plechatý.
2: Mistr zvuku Radek Veselý.
3: Záznam a střih Jana Fischerová.
2: Natočil režisér Jaroslav Kodeš.
0: Zahradníku?
1: Ano.
0: Zahradníku, zaléval jsi ten salát sladkou vodou s octem? Říkala jsem ti to už nejméně 100krát.
1: Ano, jasnosti, ano, ale já si myslím,
0: nemáš co myslet, ale poslouchat. Tedy zaléval jsi?
1: Obyčejnou vodou.
0: Jak to? Když něco poručím, poslechneš. I kdybych ti přikázala lít na něj krupičnou kaši.
1: Ovšem.
0: A co ty růže? Zase není ani jedna modrá. A přitom stačí přidat do konve s vodou lahvičku inkoustu.
1: Jak poroučíte, jasnosti?
0: Slyšel jsi? Někdo se tu směje.
1: To bude Jens. Každý den nosí čerstvé mléko na zámek. Nejspíš je tamhle. U mřížových vrat do zahrady.
0: Poslyš, ty tam?
4: Ano.
0: Pojď blíž. Pojď, ať si tě prohlédnu. Co je tady k smíchu?
4: Možná jen to, že kdybych se nezastavil u nesprávného vchodu, nikdy bych se nedozvěděl, jak se mají pěstovat saláty a modré růže.
0: No, kdyby se zastavil častěji, můžeš se poučit mnohem víc.
4: Což o to, princezno, já bych si s vámi povídal docela rád, ale nemám na to čas.
0: A myslíš, že já ho mám na zbyt? Musím se tu o všechno starat. Beze mne by si tatínek ani babička nevěděli rady.
4: Takové hezké mladé děvče a už na zámku kralujete místo pana otce?
0: Zatím ne docela, ale až to nastane, budu připravená.
4: Aha. A co když se vdáte?
0: No a
4: váš manžel bude chytřejší než vy? Co potom?
0: Nebuď drzý, nebo tě tady už nechci vidět.
4: Vidět mě přeci nemusíte, stačí zavřít oči.
0: Proč bych je zavírala? Poručím strážím a ty tě odtud vyvedou na to tata. Zahradníku, zařiď to!
5: Jensi, kde jsi byl tak dlouho? Tví bratři tu budou každou chvíli a pec je studená.
4: Až bude cesta na zámek míň hrbolatá, stihnu to o hodinu dřív, otče. Ale i tak jsem dobře vydělal. Podívej.
5: Víc než včera? To tě chválím, synku.
4: Když se teď vrátí Knut se Svenem, budeme na hospodaření 3. Koupíme ještě jednu kravku a za mlíko utržíme 2x tolik.
5: Snad si nemyslíš, že jsem je poslal na studie, aby honili krávy na pastvu. To je tvoje práce. Pospěš si s obědem a koukej upéct i jablkový koláč na přivítanou.
4: Až se budu vracet ze studií já, pochutnám si klidně na suchém krajíci.
5: To jsou nápady. Ty na studie nemáš hlavu.
4: A jak to víš? Podíval ses mi někdy do ní?
5: Prosím tě, co to žvaníš? Jen si. Ještě, že se mi ze 3 synů povedli aspoň 2.
6: Králi Olafe, kam pak se poděla ta příjemná lavička ze zahrady?
7: Pojď se posadit sem ke mně, maminko. Venku by ti stejně bylo horko.
6: Chci odpočívat v zahradě a ne v královských komnatách.
7: Řeknu to Karin. Doufám, že nám dovolí dát lavičku zpátky.
6: Poslyš, Olafe, jestli s tím děvčetem hodně rychle něco neprovedeme, zakáže nám i dýchat.
7: Nešuti tak přísně. Která princezna v jejím věku je tak rozumná a chytrá?
6: Já tomu říkám rozmazlenost a bohužel za to můžeme i my dva.
7: Královna by na ní byla pyšná.
6: Kde pak pyšná? Zlobila by se.
7: Je to báječná dívka. A tyhle sušenky jsou taky báječné, vezmi si.
6: Jenom to zamlouváš. Ale jednu bych snad ochutnat mohla.
8: Pozor! Karin!
6: No a co?
9: A tady jste. Vy už zase jíte. Ve vašem věku příliš jídla škodí.
6: Ty s námi ale máš starostí, Karin.
9: Na to jsem zvyklá, babičko. Kdybych se nestarala já, kdo by to asi dělal?
6: Svatá pravda.
9: Tatínku, když už musíš svačit, neměl by sis u jídla číst královského hlasatele.
7: Ale píší tady o tom, co jsem včera celý den dělal.
9: Raději přemýšlej, co budeš dělat zítra. Co takhle prostudovat si dějiny námořních bitev? Jinak nikdy žádnou nevyhrajeme.
7: Ale Karin, žádnou vyhrát nechci. Ani ve snu by mě nenapadlo s někým bojovat.
9: Dejme tomu, že válčit nebudeme. Ale něco hodně důležitého by se tu mělo přihodit.
7: Ale holčičko, přece...
9: Přece. Přece nechceme být jen bezvýznamným královstvím. Potřebujeme něco. Nějaký velký čin, kterým se zapíšeme do dějin.
6: Nepochybuji, Karin, že už si něco vymyslela. Ostatně jako vždycky.
9: Tak to si uhádla, babi. Samozřejmě, že jsem za vás všechno vymyslela. Rozhodla jsem se...
6: Ano?
9: Rozhodla jsem se... Ne. Včas se to dozvíte. Ať rádcové se zvou novináře. Já si jdu všechno ještě jednou důkladně promyslet.
7: Božínku, nějak se mi to nezdá. Neměli bychom jí ty nápady raději rozmluvit?
6: Jí něco rozmlouvat? Olafe, před chvílí si tvrdil, jak je rozumná.
7: Ale teď mám strach, s čím zase přijde. Aby z toho nebyla královská ostuda.
5: Tak povíte mi už, chlapci, co jste se naučili?
10: Já znám všechny noty, otče. A kromě toho, jak vidíš, umím vyšívat nádherné šle.
5: To tě chválím, Knute. A co znamenají ty barevné kuličky, které jsi vyšil?
10: No, přece noty. Aha. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jsou to hudební šle. No, to je něco, to tu ještě nebylo.
11: Poslyš, Knute, a není to trochu nepraktické? Když budeš chtít zaspívat podle not, tedy podle šlí, spadnou ti kalhoty.
10: Je vidět jen si, že ničemu nerozumíš.
5: A co ty, Svene, co ses v těch školách naučil?
12: Umím naspaměť všechna cizí slova od A, od B, C i D, skoro až do konce abecedy.
5: Ty jsi ale hlava otevřená, synku.
11: Jen jestli víš, co ta slova znamenají.
12: Proč? Když to budu potřebovat, podívám se do slovníku.
11: A co takhle podívat se do stodoly?
10: Cože?
11: No visí tam kosa a hrábě. Než uvařím oběd, mohli byste vy dva posekat louku.
10: Přece si neudělám na rukou mozoly, bratře. Nemohl bych vyšívat další noty.
12: A já musím nastudovat ještě cizí slova od K. Sekat louku. To ode mě nemůžeš chtít.
5: No samozřejmě, že ne. Jen si, to je přece tvoje práce.
10: Tak.
11: Ano, jak jinak... Jens, děvečka pro všechno.
13: Co vy tady, kolego?
14: Jsem tu na pozvání královské rodiny.
13: Upozorňuji vás, že královský hlasatel má právo zveřejňovat zprávy z královského dvora jako první.
14: Ale děte. Důležité je, které noviny lidi čtou. A to jsou třesky plesky.
13: Všichni víme, kdo vás kupuje.
14: Mluví z vás závist, kolego. Jen bledá závist.
15: Dámy a pánové, stište se. přichází královská rodina. Princezna Karin chce učinit významné rozhodnutí.
9: Správně. Všechno, co teď uslyšíte, bude velmi významné.
7: A vy jste tu proto, pánové, abyste své čtenáře podrobně seznámili se vším, co se dozvíte.
13: Spolehněte se, veličenstvo, vytiskneme zprávu o princezníně rozhodnutí tím nejtučnějším písmem přes celou první stránku. Zajistím dvojnásobný náklad. Postarám se o vylepení královského hlasatele na všech místech.
16: Slibuji přinejmenším stejnou péči zveřejnění zprávy s tím rozdílem, že třesky plesky nebude třeba vylepovat na kdejakých rozích. Naše noviny se prodávají sami.
6: Karin! Neměla bys už raději začít, než si páni redaktoři vjedou do vlasů?
9: Dobře. Znamenejte si.
16: A jistě.
9: Já, princezna Karin, no. Jediná dcera krále Olafa II. Jsem se rozhodla vyhlásit velkou královskou soutěž. Zúčastnit se jí může každý, kdo je nadán krom obyčejnou výmluvností. Slovní souboj mezi mnou a mými protivníky rozhodne o tom, kdo je v tomto království nejchytřejší. Tečka.
13: Tečka.
16: Tečka?
13: Nádherná soutěž, vaše jasnosti, velkolepá. Mohu se také zúčastnit?
9: Jako soutěžící?
13: O, nikoli, to bych si netroufl. Jako zástupce veřejnosti. Napsal bych o té historické události reportáž do královského hlasatele.
9: Samozřejmě, je to jenom žádoucí.
16: Měl bych dotaz.
9: Ale rychle, co chcete?
16: Jak hodláte jasnosti odměnit toho, kdo vyhraje?
9: Nechápu, jak se můžete takhle ptát. Samozřejmě, že ho odměníme.
16: Jistě jasnosti, ale čím?
9: Čím? To jsem ještě...
6: To princezna nemůže vědět, pane redaktore, protože cenu pro vítěze uděluje král. A princezna Karin je jen soutěžící, že Karin?
9: Ano, je tomu tak.
16: Jistě to bude nějaký významný úřad u královského dvora. Že, pane králi?
7: Bez pochyby.
9: Správně, tatínku. A vy, pane redaktore, přestaňte už s nesmyslnými dotazy a pište si dál. Zájemci o soutěž? Nechť se dostaví v pondělí ráno do královského zámku.
10: Ten, komu bude patřit v rozhovoru s princeznou poslední slovo, stane se nejchytřejším v království a bude odměněn významným úřadem u královského dvora.
12: Soutěž jako dělaná pro mě.
10: Jak jsi na to přišel, Svene?
12: Znalost cizích slov mne přímo předurčuje k tomu, abych vedl hovory s hlavami států, přijímal vyslance a velvyslance z celého světa.
10: Ale, a co když ti nějaký velvyslanec předá od své vlády notu? Ha? Budeš v koncích, protože na noty jsem odborník já.
12: Nebuď směšný, ty do re mi fa sol la si do. Nejde o notu, ale notu.
10: No a není to jedno? Mnohem důležitější je, že já mám vybraný vkus. A navíc umím vyšívat šle.
12: Šle. Co bys tak s nimi na zámku dělal?
10: Zavedu řád vyšívaných šlí. Pampada, pampada, pampada, pom! Na tu soutěž prostě pojedu já a vyhraju.
12: Já prasknu. Pojďte už, pane ministře Klute, zasedá královská rada. Teď mě nezdržujte, vyšívám.
10: No.
12: Blázne. Na tu soutěž musím jet já. Jsem nejchytřejší.
10: Já jsem chytřejší.
12: Já? A nestrkej do mě, Knute.
10: To ty do mě strkáš.
5: No tak hoši, jděte od sebe. Ještě si ublížíte. Na tu soutěž můžete jet přece oba. A ten, který vyhraje, se o bratra postará a zajistí mu další výnosné místo u dvora. Chce to jen trochu šikovnosti.
10: Člověče, Svene, že nás to nenapadlo, taky se divím.
5: A ty jen si jim na cestu vyper košile.
11: Pampara, pampara, pampara, pá, samozřejmě. No. Jenom bych rád věděl, která bude ta ministerská. Dal bych si na ní obzvlášť záležet.

0: Co pak to píšeš, Olafe?
1: Pořadová čísla, maminko. Karin si to přála. Každý soutěžící dostane jedno, aby nevznikl zmatek. 998.
0: A tak.
1: 999. Tisíc. Tak.
0: A ty si myslíš, že jich přijde tolik?
1: Nevím, možná ještě víc.
0: Prosím tě, přestaň. Tohle mohla vymyslet jen Karin a ty si na to skoč.
1: Já? Na co?
0: Kdo se asi do soutěže přihlásí? Jedině stejní jako ona. A těch nebude mnoho, protože ostatní se nám leda tak vysmějí.
1: Myslíš?
0: Nemyslím. Já to vím.
1: No, asi máš pravdu. Mně se to taky nezdá.
0: Vidíš? A co uděláš, pokud nechceš, aby z celé té slavné soutěže byla jen ostuda v novinách?
1: No, nevím. Ale už mám těch princezněných nápadů dost. Nejradši bych ji provdal.
0: To je nápad.
1: Ať si ty její rozmary užívá někdo jiný.
0: Ano. Jenže...
1: Jaký jenže?
0: Přece nechceš, aby její ženich a budoucí král byl stejně povolný jako ty?
1: Maminko?
0: Neprotestuj. Je to tak. Teď jsi ještě král, ale co potom, až tu neomezeně bude vládnout Karin, a?
1: Dobře. Tuším, že máš něco za lubem. Nechceš mi to prozradit?
0: Milý Olafe, my té soutěže musíme využít. Už víš, jaká bude cena pro vítěze?
1: Myslel jsem třeba úřad nejvyššího komořího, nebo tak nějak...
0: Ne. Musí to být mnohem víc. Jen tomu, kdo bude opravdu chytřejší než princezna, nabídneš Karin za nevěstu.
1: Proboha! Ale co když s tím nebude souhlasit?
0: Ale. Odměnu pro vítěze určuje přece král.

0: páni, jste jeden hezčí než druhý. Co je s vámi, ztratili jste řeč? Ale tu budete právě dnes potřebovat.
1: Nemůžeš být chvilku sticha, jenci. Nevidíš, že se hoši soustředí?
0: Už jsem jako pěna, otče.
2: Kde je můj slovník? Nechal jsem ho v chalupě.
0: Tady je. A tady jsou zas tvoje šléknuté.
1: Kde je sem?
0: Tak se nezlob.
1: Jenci, ty se ale nějak nastrojil. Doufám, že je to jen na počest tvých bratrů.
0: Samozřejmě. Musím je dovést až do zámku. Nemohu jít přece pěšky a předstoupit před princeznu v zaprášených botách. To se nesluší.
1: Ach tak, ale vrať se brzy, ať stihneš podojít naši stračenu.
0: Žádný strach. A teď, bratři, dáte si skleničku na kuráž? Nazdar vašeho vítězství.
2: Co to bylo?
0: Báječná věc. Rybí tuk na promazání, aby vám dobře jeli pusy.
3: Omlouvám se za zpoždění, vaše veličenstvo. Musel jsem ještě narychlo napsat článek
4: Chápem. A co vy, pane? Také jste musel narychlo psát článek?
5: Nikoliv. Čekal jsem na druhé vydání našeho listu, v něm jsem opakovaně zveřejnil unikátní podmínky dnešní soutěže.
6: Přestaňte s tím klábosením. Začínáme.
7: Pořadové číslo 1.
8: Do re mi fa sol la si do.
5: Klaním se, princezno.
6: Tak ty chceš soutěžit? Eh? Jak tě říkají?
8: Já jsem Knut.
6: Zpíváš hezky, ale nač máš ty kšandy?
5: To je dárek. Dárek. Pro vás, jasnosti.
6: Ale princezny kšandy nenosí.
5: Ne. Ne?
6: Ne.
5: Jenže tyhle nejsou obyčejné. Jsou to hudební šle.
8: Hudební.
6: Ani tak je nosit nebudu.
5: Ne.
6: Já si raději povídám, než zpívám. No, pověz mi něco o sobě.
5: Promluvím rád. Jenže je tu příšerné vedro. V tom horku se vůbec nedá přemýšlet.
6: Ano, je tady trochu teplej. No. Můj otec, pan král, si totiž právě peče kohouta.
1: Karin, co to říkáš?
6: A musí se hodně přikládat, protože je to pěkný tvrdolín.
5: Neděláte si legraci?
1: Nedělá si ta holka legraci.
4: Nebuď stejný tvrdolín jako ten kohout, Olafe. Začíná mě to bavit.
6: Dvakrát do smíchu mi z tebe není. Ale dejme tomu, že si dělám legraci. Co se podle tebe upeče dřív? Kohoutí ocas? Nebo kohoutí vejce?
5: To náhodou vím. Kohoutí vejce se upeče na to tata.
8: Na to tata.
6: Výborně. Tak víš co? Běž domů a nevracej se dřív, dokud vám kohouti nezačnou snášet vajíčka.
3: Kohoutí vejce, to tu ještě nebylo. Bude to nádherná reportáž.
5: Třesky plesky, kolego, třesky plesky.
6: Zavolejte dalšího.
7: Pořadové číslo 2.
9: Abdikace, aberace, abiturient, abnormální, abonent, absolutní, absurdita, adaptace, adept, adjektivum. Mám pokračovat?
4: Úžasné, velkolepé. Pán je zřejmě cizinec.
9: Adjunkt, adorace, adopce, adolescence.
6: To by stačilo. Nemohl bys mi radši říct něco o své zemi? Je abnormálně malá nebo absurdně veliká? Sluná nebo deštivá? Rovinatá nebo hornatá? A jaké má klima?
9: Klima? Klima? Musel bych se podívat do slovníku.
6: Klidně to udělej. A taky tam najdi, co se v tvé zemi pěstuje. Takový vzácný slovník a ty ho upustíš. Teď budeš muset přemýšlet sám. No tak, co u vás pěstujete? Říkáš b. Badian? Bazalka? Brambory?
9: Ano, ano. Badian, bazalka, brambory, bandita, baroko, baron.
6: Stačí? Stačí. Vidím, že jsi velmi vzdělaný. A tak budeš jistě znát odpověď na moji otázku. Kdo umí všechny řeči světa?
9: No přeci... Přeci... Ten, co...
6: Dost. A ven. Všechny řeči na světě umí jedině ozvěna, ty blábolile. Odveďte ho. Ven.
10: To se povedlo.
6: Čemu se směješ, babičko? Vždyť byl jeden horší než druhý. Vypadá to, že snadno vyhraju.
3: To můžeme také zapsat, jasnosti?
5: Smíme?
6: Samozřejmě.
5: Podívej.
6: Zapište všechno, co se tu stane. Ať přivedou dalšího.
11: Možná jsme přece jen měli uspořádat ples.
10: Ale Olafe, nezapomeň. Karin musí vejít do dějin.
6: Tak co je? Řekla jsem další.
7: Je mi líto, jasnosti, ale v předsáli už nikdo není.
6: Chceš snad říct, že přišli jenom dva?
5: Tři.
6: Kdo si to dovoluje?
5: Všeho všudy.
0: Tři, princezno.
6: Tebe já znám. Ty jsi ten nosič mléka.
0: Ano, jmenuji se Jens.
6: Co tu chceš?
0: Co asi? Soutěžit, princezno.
6: Cože? Ty?
11: Není ti dobře, Karin? Můžeme všechno ukončit.
0: Stačí, když si přestanete péct toho kohouta, pane králi. V takovém vedru musí jít na princeznu mdloby.
11: Co všichni mají s tím kohoutem? Žádného si přece nepeču.
10: Řekla bych, že nás ten mládenec chce doběhnout.
0: Ovšem, já vám, veličenstvo, mohu teď tady na místě upéct lahutku, jakou princezna v životě nejedla.
6: Takové jídlo není.
0: Ale je.
6: A v čem bys ho chtěl upéct? Není tu pec a ty ani nemáš pekáč.
0: Mám, to jenom vy ho nevidíte, protože nechcete. Co byste řekla pečené vráně?
6: No dovol, ochutnat bych ji nedokázala.
0: Počkejte, až bude hotová, jen se olíznete. A už se to chystá, už to bublá, už se to peče.
11: Olivo, přiznám se, že nevím, jak zaznamenávat průběh toho podivného dění. Není tu ani pec, ani pekáč, ani vrán. Co mám psát?
5: To je váš problém.
10: Tak přestaň tě opisovat.
11: Já že opisuju? Já?
0: Princezno, pozor, chytli vám od pece šaty.
6: Mě nedoběhneš.
0: Plamen je sežehnou.
6: Nevadí, stejně byly moc dlouhé, vidíš? Zkrátím si je.
0: Už nehoří jen šaty, hoříte vy celá. Jste rozpálená, sáláte láskou ke mně.
6: Dost! Co si to dovoluješ? Už s tebou nepromluvím ani slovo.
0: To znamená, že to poslední bude patřit mně. A já říkám, prohrála jste.
6: Ne, to neplatí. Ještě jsem chtěla něco říct.
0: Leda byste pověděla, že se vám líbím. To bych slyšel rád. Ale je pozdě. A poslední slovo si vzít nenechám.
6: Ale ne, takhle jsem to přece nechtěla.
11: Milá Karin, věru zapsala ses do dějin. Gratuluju ti.
6: Byla to jen soutěž.
3: Nádherná soutěž, princezno. A ten překvapivý výsledek, který nikdo nečekal.
5: Čtenáři budou nadšeni.
10: Schází ještě odměnit vítěze. Tak tedy, Olafe, nenapínej nás. Jakou cenu jsi přichystal?
11: No, milí Jensi, odměnou za tvoje vítězství ti budiš udělen úřad nejvyšší a spolu s ním i ruka princezny.
6: Tatínku!
0: Pane králi, jste opravdu velkorysý. Být králem by se mi líbilo. I vaše dcera se mi líbí. Je hezká, spanilá, ovšem...
6: Co? Já, že mám být odměnou? To nikdy!
0: Ovšem je taky dost rozmazlená a panovačná. A proto mi dovolte, abych si všechno náležitě rozmyslel. Vaše veličenstva, poroučím se.
6: To je domýšlivec. Náfuka. Protiva.
10: Nač ty slzy, děvenko. S tímhle mládencem by ses rozhodně nenudila.

0: Královský zpravodaj oznamuje. Svatba na spadnutí.
1: Třesky plesky, svatba odložená.
0: Královský zpravodaj byl přitom.
1: Budoucí král princeznu vypekl, upekl, vypekl a utekl.
2: Co jste to do toho vašeho plátku napsal, kolego?
3: Pravdu, jenom pravdu.
2: Vždyť se na zámku nic nepeklo.
3: A přesto to bylo pro princeznu peklo. Ovšem proslavila královský rod.
2: Jak tohle všechno dopadne?
3: To se ukáže za 3 dny, kolego, až se Jens na slavnostní hostině vyjádří.
2: Aha.
3: 3 dny zbývají do rozhodnutí.
0: Poslední slovo patří vítězi. Královský zpravodaj byl přitom.
1: Třesky plesky.
4: Ti pisálkové. Už nikdy nesmí překročit práh zámku.
5: Proč pak?
4: Jak vypadám? Jako ten, kdo prohrál.
5: Ty jsi přece prohrála, Karin. A oblékej se. Hosté už čekají a ženich tu bude co nevidět.
4: Já vím. Vzkázal, že přijde a že se vyjádří. Vyjádří. Jako bych byla nějaký kus papíru.
5: Dost už. No, kdybych já byla mladá, radovala bych se z toho, že se provdám za vtipného a roztomilého mládence.
4: Vždyť mi neřekl jediné vlídné slovíčko.
5: Za to ty jsi k němu byla vlídnost sama.
4: Já vím. Najednou mě to nějak mrzí, babičko.
5: Vida, vida.
6: Maminko, Karin, tady jste. Ukaž, dcero, jak ti to sluší. Vypadáš dobře. Ale nejsi nějaká bledá?
5: Každá nevěsta je bledá. Už je tu ženich?
6: Zatím ne. Asi ho budu muset poučit o tom, že přesnost je předností králů.
5: Tak mě napadá, neznamená to, že nepřišel jeho odmítnutí? No, možná bych se mu ani nedivila.
4: Ty, co to říkáš, babičko? Víš, jak bych vypadala? Byla bych za největšího hlupáka v celém království. Ne, to ne!
6: Karin, Karin, holčičko, kam běžíš? Tohle si nemusela, maminko.
5: Musela, nemusela. Jenom, abych neměla pravdu.
4: Zahradníku.
7: Co pak je jasnosti?
4: Zaléval jste šaláty.
7: 3x denně octovou vodou, jak jste poručila.
4: Tak už to nedělej.
7: Ne.
4: A na inkoust taky zapomeň.
7: Taky?
4: Nebyl to chytrý nápad.
7: No, vida. Vida, vida,
4: kdo se tu směje? Jensi, to jsi ty?
8: Ano. A musím říct, že to ale trvalo, než jste tu svou hloupost přiznala.
4: Ty.
8: No co já?
4: Ty nevíš, že na zámku na tebe všichni čekají? Zmeškal jsi hostinu?
8: Nezmeškal.
4: Zmeškal. Na takové způsoby nejsem zvyklá.
8: A já zase nejsem zvyklý na ty vaše. O žádnou hostinu nestojím. Jsem tu vlastně jen proto, abych vám bez vší slávy a zvědavých cizích očí i uší vrátil poslední slovo.
4: Ale já ho nechci zpátky.
8: Neříkejte. Všiml jsem si, jak těžko se s ním loučíte a že byste mě už nejradši ani neviděla.
4: Ale to ne. Promiň, Jensi. Chovala jsem se hloupě. Je mi to líto. Stačí?
8: No.
4: A teď bys mi mohl dát hubičku. Proč ne? Co pak ty mě opravdu nechceš za ženu?
8: To neříkám. Vezmu si vás, když jinak nedáte, ale hubičkovat se budeme, až se odstěhujeme na náš dvůr. Máme tam kravku, přikoupíme další.
4: Cože? Ale já patřím na zámek a ty se staneš králem.
8: No, kde pak? Já už své království mám. Tak přeju hodně štěstí, princezno.
4: Počkej, počkej, prosím tě. Možná bych to na pár dní mohla zkusit. A kdyby se mi to líbilo?
8: Žádné kdyby jasnosti. Ano nebo ne?
4: Já nevím.
8: Dobře. Já jsem měl 3, vy máte 1 den na rozmyšlenou. Dnešní hostinu zrušte a zítra přijdu s otcem na zámek. Když od vás uslyším větu, udělám všechno, co si bude můj manžel přát. Vezmu si vás za ženu.
4: Takže teprve tohle je tvé poslední slovo?
8: Ne, kdepak. To úplně poslední můžete mít přece jen vy.

0: Stát! Kam se hrnete, pánové?
1: Královský zpravodaj musí být u každé královské události.
2: Třesky plesky musí zapsat každé slovo.
0: Tentokrát je mi líto, musíte si počkat venku.
1: Ale no, to
0: třeba v královské zahradě. Princezna vás zavolá sama.
2: Sam.
0: Ano, tak prosím.
1: No,
0: prosím, pán.

0: Nevěděla jsem, že ti dva mládenci, kteří se zúčastnili soutěže, jsou také vaši synové.
1: Nechal jsem je vystudovat. To víte, Jens na učení nikdy neměl hlavu.
0: Ach, ano, učenci to jsou, to nám předvedli.
2: Už se to nese, lahůdka nad lahůdky. Pečenou vránu princezna Karin prý ještě nikdy neochutnala. Jasnosti dáte si křídílko nebo stehínko.
1: Proboha, Jenci, co to vyvádíš? Vždyť máš prázdné ruce.
2: No, víc toho ke královskému dvoru taky přinést nemůžu. Tak co, princezno, odmítnete můj dárek?
3: Udělám všechno, co si bude můj manžel přát.
2: Opravdu všechno?
3: Ano.
2: Ano. Pak tedy prosím, podívejte se mi do očí. Milá Karin, rád bych vás pojal za ženu a proto se vás ptám. Chcete se i vy stát mou ženou?
3: Moc ráda, Jenci.
1: Sláva! Sice s jednodenním zpožděním, ale přece. Co kdybychom tuhle krásnou chvíli oslavili přípitkem?
0: Výborný nápad, Olafe.

0: Jen si počkej. Nechtěl jsi mě náhodou hubičkovat, až s tebou půjdu chovat kravky na váš venkovský dvůr?
1: To byla jen malá zkouška. Zůstaneme na zámku.
0: No, aha. Pak ale já zas nevím, jak to bude s tím líbáním.
2: Kolego, vidíte to, co já?
3: Vidím, slyším, zapisuji. No, vy neustále neopisujte.
2: Vždyť nepíšu vůbec nic, jen špicuji uši, aby královský zpravodaj mohl...
3: Přesky plesky, nečte.
4: Co pak už nepatříme k sobě?
0: Kde pak? Ještě ne. Až zítra, až nás pan farář oddá. A teď poběž. Chci udělat prohlášení do novin.
4: Proč?
0: Aby se všichni dozvěděli, jak jsem s tebou šťastná a jak jsem ráda, že jsem tu soutěž díky tobě prohrála.
1: Ne, ne, stačí, že jsi to řekla mně. Ostatní nemusí nic vědět.
3: Co? Cože?
0: Ale o poslední slovo bychom se mohli vždycky rozdělit. Co říkáš, Jensi?
1: Neříkám nic.
0: Znamená to, že souhlasíš?
1: Mhm. Ale v novinách. V novinách o tom nebude ani slovíčko. To mi musíš slíbit.
0: Slibuju.
2: Tak to je konec, kolego.
3: Úplný a definitivní konec.

0: Já vám nešťastná, sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo. Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
1: S tím si asi musím poradit sama, řekla malá čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
0: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat.
2: Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
1: Dobrá, řekla malá čarodějnice. Vezmu tě sebou. Ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
0: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
1: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
0: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
1: Tak a teď se jde na dříví
0: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
2: Hoho, hoho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
1: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
0: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože už taky neměli kouzelnické knihy, nemohli se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc.
1: Tak, spokojeně zvolala malá čarodějnice, a dáme se do toho. Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc.
0: A podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s havranem Abraxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc,
0: jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc, je Filipo Jakubská.

Nejstarší české pohádky. Hadí přirozenost. Jeden člověk si jednou zašel do lesa a tam uviděl hada přivázaného za ocas ke stromu. Slitoval se nad ním, odvázal ho a dal si ho za ňadra. Když se had v záňadří ohřál, začal muže kousat. On mu řekl, co to děláš, proč zlým odplácíš dobré? Had odpověděl, co je dáno od přirozenosti, žádný nemůže změnit. Tak i já si počínám, jak mě má přirozenost káže. I vyhledal ten člověk mudrce a pověděl mu, jak se všecko přihodilo. Mudrc se zamyslel a řekl, v té vaší při nemohu rozhodnout jenom podle toho, co jsem slyšel. Nejdřív ze všeho chci, aby byl had přivázán jako prve. A teprve pak vás rozsoudím. Tak se také stalo. Potom řekl mudrc, můžeš-li hade, uteč. A ty, milý příteli, nesnaž se hada osvobodit, protože on vždycky dělá jenom to, co je mu dáno od přirozenosti. Mluvící keř. Byla jednou jedna žena, kterou její muž napořád byl. Ona pak ve svých modlitbách prosila Boha, aby manžel co nejdřív zemřel. Muž to tušil, ale nijak mu to nevadilo. Myslel si, že má aspoň o důvod víc, aby jí tloukl. Žena mu totiž neustále nadávala a hádala se s ním a tím víc toužila po jeho smrti. Nakonec měla žena takového života až po krk i vypravila se k sousedce, aby si postěžovala. Povídá jí, buď tak hodná a poraď mi, co mám dělat. Můj muž mě pořád bije. Sousedka na to, kdo ví, možná si tím sama vina, ale poslechneš-li, věděla bych radu. Mám v zahradě veliký keř. Zítra ráno před východem slunce, ještě za tmy, zajdi k němu a řekni třikrát. Slyš mě, milý kři, můj muž mě bije. Žena samou dychtivostí sotva přečkala noc a časně ráno přišla k sousedce do zahrady. Ona ji tam však ale předešla a ukryla se za tím keřem. Když žena řekla, můj muž mě bije, odpověděla sousedka, proč pak mu nadáváš a modlíš se, aby zemřel? Potom ta žena navštívila sousedku a řekla jí, keř mi odpověděl tak a tak. Na to sousedka, tak vidíš, neříkala jsem ti, že si vším sama vina? O spolku člověka s hadem. Člověk a had jednou uzavřeli spolek. Dohodli se, že člověk bude denně dávat hadovi do misky mléko a had, že ho na oplátku obohatí. Když pak člověk skutečně zbohatl a nabyl na vážnosti, šel se ze slušnosti hadovi poděkovat za to, že teď jeho přičiněním oplývá majetkem a důstojenstvím. I vyslechl dík a řekl, to máš se mnou tak, já se mohu zachovat dobře nebo špatně podle toho, jak se mi zrovna hodí. Zamlouvá-li se mi kdo, zahrnu ho bohatstvím a přestane-li se mi zamlouvat, zase ho majetku zbavím. Když pak muž pověděl o té rozmluvě své ženě, nemusel se jí ani ptát, co ona na to. Spustila totiž sama. Je-li tomu tak, jak říkáš, zdá se mi lepší, abys ho zabil, dokud jsi ještě bohatý, než aby ses dočkal toho, že se na tebe rozhněvá a uvrhne tě zpět do chudoby. Muži se ta rada zalíbila a když jednoho dne nesl jako obvykle hadovi mléko, pokusil se mu sekerou useknout hlavu.
Ale chytrý had se nedal překvapit. Včas se stáhl do své jeskyně, takže rána zasáhla jenom kámen a kus ho odštípla. Kdo by se divil, že had, rozlícený tím zrádným činem, hned přikročil k pomstě. Napadl sedlákovi ovce a většinu z nich zahubil. A den na to mu zabil v kolébce synka. Když sedlák uviděl tu pohromu, řekl ženě, ta tvá slavná rada nestála za nic, nezbývá nám, než abys přišla s něčím lepším. Ona odpověděla, nemůžeš, myslím, udělat nic rozumnějšího, než že se pokusíš, bude-li to ještě vůbec možné, obnovit s ním spolek, jak jste se na něm prve shodli. Muž s tím byl srozuměn a vypravil se k jeskyni uraženého druha, aby mu zkusil nabídnout mléko a tak si ho usmířit. Zavolán k snídani, had se neobjevil, jenom se z jeskyně zeptal sedláka, co chce. Ten řekl, jako obvykle nesu mléko a snažně tě prosím, abys mi vrátil svou přízeň. Na to se had dal slyšet. Sotva obnovíme přátelství, aby bylo jako dřív. Ale bude snad možné zachovat z něho aspoň něco. Víš co? Přinášej mléko, jak bylo zvykem, postav je před jeskyni a odejdi. Já se ti za to odměním. Tak můžem, chceš-li, udržet navzájem dobrou vůli. Věřit si ale plně jeden druhému už nebudeme nikdy. Protože kdykoliv uvidím šrám na kameni, vždycky si vzpomenu na sekeru. A kdykoliv se ty podíváš na kolébku, připomeneš si hada. Poslové smrti. Byl jednou jeden člověk a ten uzavřel se smrtí dohodu, že si pro něho nepřijde, leda, že by k němu napřed vyslala 3 nebo 4 posly. Za nějaký čas se stalo, že ten člověk onemocněl horečkou i zavolali k němu lékaře. Ten ho prohlédl a poradil mu, aby pamatoval na duši, protože našel v jeho tepu i v moči smrtelné příznaky. Sám nemocný se přiznal, že ztratil všecku chuť k jídlu a když už něco sní, že to zase zvrátí. Hned potom k němu vešla smrt a volala ho sebou. Nemocný řekl, ještě nepůjdu, protože napřed nevyslala posly, jak bylo domluveno. Smrt na to, ale vyslala a všecky, jak jsem slíbila. Ten první posel přišel tenkrát, když tě roztřásla horečka. Druhým jsem se ohlásila, když ti lékař řekl, že jsou v tepu a v moči zlé příznaky. Po třetí jsem tě varovala, když si ztratil chuť k jídlu. Stěžuješ si tedy neprávem. Jenom hezky vstaň a pojď se mnou.

Vítám vás, ano, vítám vás na místě činu, dámy a pánové. Ano, prosím, právě tady se to všechno stalo, nebo tedy alespoň to tady všechno začalo. Račte se dobře rozhlédnout, tedy vlastně spíš rozposlouchat, že ano, protože vy samozřejmě nic vidět nebudete, vy budete pouze slyšet, ale to je vlastně ještě lepší, protože vy můžete přitom klidně zavřít oči a představovat si to všechno tak, jak se vám to bude líbit, takže vy si tu krásnou krajinu můžete vlastně představovat ještě krásnější, než ve skutečnosti je. Tamhle zrovna před námi je to místo, kde došlo ke klíčovým událostem našeho pozoruhodného příběhu. Všechno to vlastně začalo tím, že... Copak, že jste mi vůbec nerozuměli, neračte se prosím znepokojovat, to je naprosto přirozený jev, že lidskému hlasu není rozumět, když padá sněhová lavina. Ano, velice správně z toho usuzujete, že se nalézáme v horách, ba ve velehorách, protože sněhové laviny opravdu padají obvykle pouze v horách. Dosud nebyl zaznamenán ani jediný případ sněhové laviny, ku příkladu v Polabské rovině. Ale abych se vrátil k našemu příběhu. Všechno to začalo tím, že spadla ta... Ano, no ano, ta lavina. No prosím, to nebyla druhá. To je zatím pořád ta první lavina. Jenom jsme vám ji pro pořádek zopakovali ze záznamu, jako se třeba v televizní kopané opakuje vstřelený gól. A teď si o ní ovšem můžeme povědět podrobněji. Lavina spadla ze zhora dolů, to je naprosto běžné, že ano, a na malé planině zavalila dva ještě menší stany. Z jednoho toho strženého stanu vyběhl vousatý profesor a začal honit listy. Z jednoho toho strženého stanu vyběhl vousatý profesor a začal honit listy rozváté knížky.

0: horskou špicí a potěšeně se chechtal. Takže jim ovšem nedošlo, že ta lavina nespadla jen tak sama od sebe. No, a sotva se profesor a docent dali trošku dohromady, shodil na ně ten ježatý obr další lavinu. Takže tohle už byla opravdu druhá lavina. Za takovou malou chvilku.
1: Hrome, tady ty laviny padají nějak často.
0: Podivil se vousatý profesor.
1: Řeknu vám, nepředstavoval jsem si, že studovat život svišťů bude tak obtížné a nebezpečné.
0: Inu, vědecká práce si vyžaduje celých mužů. Srdnatě řekl maličký docent. Ten větší se na něj podíval a poznamenal.
1: Nebo aspoň tříčtvrteční, buďte.
0: Myslím, že je na čase, abych vám oba vědce představil. Ten maličký plešatý je docent Goliáš a větší vousatý je profesor David. Jestli náhodou znáte tu písničku o Davidu a Goliášovi, tak možná budete namítat, že přece David má být malý a Goliáš veliký. No, to je fakt. V písničce to tak je. A až se později ve škole dozvíte o té bitvě Davida a Goliáše, bude to tam taky tak. Goliáš je obr a maličký David ho chrabrostí přemůže. No dobrá, jenže tohle není ani písnička, ani vyprávění o pradávném boji Davida s Goliášem. Tohle je vyprávění o podivuhodných příhodách vědecké výpravy, která v Himaláji studuje život svišťů a v té výpravě je docent Goliáš maličký a profesor David o dost větší. Ještě mnohem větší je ovšem ta chechtající se ježatá potvora, která na ně schodila už dvě laviny. Jenže o té zatím nemají věci ani tušení a tak oni nedbají a starají se o to, kvůli čemu do Velehor přijeli. Neviděl jste mého sviště? Zeptal se plešatý docent a hledal sviště ve stanu, za stanem, ve spacáku i pod sněhem. Byl to zatím jediný sviště, na kterého přišli, a tak byl velice vzácný.
2: Hrome, někdo mi ukradl sviště.
0: Zanaříkal docent po chvíli marného hledání.
1: Třeba sněžný muž?
0: Už klíbil se vousatý profesor.
2: Nesmysl! Žádný sněžný muž není!
0: Rozčiloval se docent Goliáš.
2: Nikdy jsem žádného neviděl.
1: Já jsem zase nikdy neviděl žraloka. A přece žralok je.
0: Namítl profesor David.
2: Ale sněžný muž není popsán v žádném přírodopise. Takže nemůže být. Takovým povídačkám věří jenom blázni a malé děti.
0: Horlil maličký docentíček.
1: Tak se nevztekejte,
0: konejšel ho profesor.
1: Vždyť já přece vím, že žádný sněžný muž není, že je to zrovna takový lidský výmysl, jako třeba vodník.
0: Ježatá hlava na vrcholku to zaslechla a dala se tomu do smíchu. Smála se tak srdečně, že to znělo jako hřmění hromu. Profesor natáhl uši a vstyčil prst.
1: Ha! Bouřka.
0: Sotva hřmění ustalo, ozval se do toho ticha, kde si nedaleko nich sviští hlásek.
2: Uí, uí, můj svišť,
0: zajásal docent a vydal se spěšně za hlasem.
1: Náš svišť,
0: zdůraznil profesor a vydal se za kolegou. Svišť před nimi kličkoval, jako by si chtěl hrát. Skákal ze skály na skálu, schovával se za kameny a potom se dokonce zaryl do sněhu. Jak pod tou bílou pokrývkou běžel, bylo na povrchu vidět jenom vlnící se boule, jako když kličkuje tenisák pod kobercem. Docent i profesor se udatně vrhali na zem jako brankáři za balónem, ale dopadli vždycky tak, jako když kluci honí zajíce. To jest,

0: do prázdna. Konečně se svišť unavil. Vyskočil na špičatou skálu, zapanáčkoval a řekl: "Uí! No tak, pojď dolů," domlouval mu docent. "Nekaž nám vědeckou práci, musíme tě přece studovat. Víš ty vůbec, co je to studovat?" "Uí!" řekl svišť.
1: "To znamená," vysvětlil mu profesor David, "že ti musíme přesně spočítat všechny nohy, uši, chlupy, blechy a tak vůbec."
0: Ale svišť se jen smál. Vrátili se tedy do tábora a zase byl malér. "Hrome, kdo mi sežral půl spacáku?" láteřil docent Goliáš.
1: "A kdo mi ukrad dva nejlepší svetry?"
0: zlobil se profesor David. "Jo, a někdo nám rošlapal vařič," všiml si docent. "Hrome, to přece nemohl udělat svišť."
2: "No, to tedy asi nemohl. Svišť není o nic větší než zajíc a žádná zpráva žádné vědecké výpravy ještě nikdy nezaznamenala, že by jim zajíc rošlapal vařič." Chvíli o tom uvažovali a potom si konečně všimli velikých ťápot ve sněhu. Vypadali docela jako lidské, jenomže byly dvakrát tak veliké a dokonce třikrát větší než stopy docentovi. Docent na to vykulil oči. "Já snad nakonec přeci jen začnu věřit na sněžného muže."
1: "Ale dejte pokoj," smál se profesor. "Sněžný muž je pustý výmysl."
0: "No jo, jenže to už vedle nich stála velikánská chlupatá noha. A když vzhlédli po té noze vzhůru, spatřili celou tu mohutnou příšeru. Stálo to na dvou jako člověk, hubu to mělo jako opice a škelebilo se to jako obrovský klaun. Na každé přední tlapě to mělo navlečený jeden profesorův svetr jako rukavici. Docent a profesor se parádně rozklepali.
1: "Sněžný muž,"
0: vybrepl holohavý docent. Obluda souhlasně přikývla a řekla: Profesor se hluboce uklonil, tak hluboce, až si nabral do nosu trochu sněhu a řekl huhňavě:
1: "Já jsem profesor David a toto je můj kolega docent Goliáš."
0: Řekl ježatý obr a znělo to jako, že ho těší. Docent tedy také řekl: "Těší nás," a napřáhl ruku k podání, ale hned jí zase pěkně rychle schoval za záda, když viděl, jak se k jeho útlé dlaničce napřahuje ta ohromná tlapa.
1: "Je nám velikou ctí, že jsme vás objevili, pane sněžený muži," znovu se uklonil profesor. "Budete se nyní nazývat sněžný muž dle docenta Goliáše."
0: Souhlasil sněžný muž. Docent však nesouhlasil, ale pane kolego, namítal, vždy to zní jako nějaká specialita šéfkuchaře.
1: No jo,
0: uznal profesor, ale potom mávl rukou.
1: "No, nevadí, nějaké jméno už vymyslíme, rozhodně vám musím dát jméno."
0: A docent řekl: "Dovolíte, abychom vás studovali, pane sněžný muži?" Přikývl obr.
1: "Zdá se, že nám rozumí,"
0: usoudil z toho profesor. "Mluvit však bohužel neumí," mínil docent.
1: "Ne, říká stále jenom hu."
0: "Nebo huhu."
1: "Ale většinou hu."
0: "Což kdybychom mu tedy říkali Hugo?"
1: "Ano, výborně. Sněžný muž je příliš dlouhé. Můžeme vám říkat Hugo, pane sněžný muži?"
0: "Hu." "A můžeme vám tykat Hugo?"
1: "Hugo,"
0: řekl Hugo a zase nabízel ruku ke stisku. Oba věci však nesměle zavrtěli hlavami a ruce hezky schovali za záda.
1: "No jo, ale studovat ho stejně nemůžeme,"
0: uvědomil si najednou profesor. "Proč ne?"
1: "Nemáme sebou žebřík, jakož ani štafle či zdvižnou plošinu."
0: Docent se škrábal na holé hlavě tak dlouho, dokud mu neuklouzl prst. Potom řekl: "Co kdybychom ho vzali sebou domů? Jel by se s námi domů, Hugo? Budeme ti dávat dobře jíst."
2: Hugo zřejmě rozuměl. A v očičkách se mu mlsně zablízko.
1: Ale jak ho dopravíme dolů z hor?
2: Staral se profesor a zamyšleně se prohrabával plnovousem, až z něj vylítly i poslední moly. Hugo jen mávl rukou, že jako aby to nechali na něm. Vzal je oba do náruče a vykročil.
1: No jo, ale co náš svišť, kolego?
2: Vzpomněl si profesor.
1: Přijeli jsme sem přece kvůli svišťům. Sněžný muž Hugo je jistě znamenitý objev, avšak jak zdůvodníme, že jsme se neřídili plánem výzkumu?
2: Pravda, pravda. Jak to uděláme s tím svištěm? Hugo však zase jen tak ledabile mávl rukou, že to jako není žádný problém, pronikavě zapískal a kamarád svišť hned přihopkal a vyskočil si Hugovi na rameno.
1: A jeden!
2: Nadšeně vykřikl profesor, když si dal Hugo trošku rozběh a mistrně pak sjížděl do údolí. Neříkám na lyžích, prosím, to ne. No ale zkrátka sjížděl a jak? Perfektně. Dokonce i obří slalom, který se mu připletl do cesty, prokličkoval přesně mezi praporky. Kdyby tam byli rozhodčí, museli by ho jistě hned prohlásit mistrem světa v obřím slalomu bez lyží. No to víte, na horách se zkrátka sněžný muž vyzná. Horší to bylo pak pod horami. Tam ty trampoty s cestováním neskončily, nýbrž naopak teprve pořádně začaly. Jen si to zkuste představit, jak obtížně se cestuje se sněžným mužem v civilizovaných dopravních prostředcích. Tohle například je letadlo. Poznáváte, že? A tohle byly ty schůdky. Co po nich nastupují cestující? Jenže pod Hugem samozřejmě praskly. Dopravní letadla prostě nejsou zařízena na dopravu sněžných mužů.
1: Zkusíme ho vysadit do letadla jeřábem.
2: Vtipně navrhl profesor. No, zkusili a docela to šlo. Musíme přiznat, že jeřáb sněžného muže unesl a vysadil ho až ke dvířkům, ale stejně to nebylo nic platné. Víte přeci, jak nízké jsou dveře do letadla. I důstojní a vážení pánové se musí trochu sehnout, když chtějí nastoupit i s hlavou. Hugo ovšem nemohl nastoupit, ani když sehnul hlavu až ke kolenům. Profesor z toho logicky vyvodil odvážný vědecký závěr.
1: Letadlem to nepůjde.
2: Zkusíme to autobusem. Navrhl docent Goliáš další pokus. Napřed se šli slušně zeptat a řidiče hned odmítl.
1: Vyloučeno, autobus je plně obsazen.
2: Profesor se usmál.
1: Jen se nebojte, za chvíli bude prázdný.
2: A taky, že byl. Sotva se obrovský chlupatec objevil u dveří, všichni cestující velmi spěšně vystupovali i místy k tomu neurčenými, tedy okny a střechou. Vystoupili všichni. Zůstal tam jen jeden, kterého ušlapali. Ale z cestování opět se šlo. Ani autobus totiž nemá dveře stavěné pro nastupování sněžných mužů.
1: Že nás to nenapadlo hned.
2: Tukl se profesor do vědeckého čela.
1: Nejvýhodnější je přece lodní doprava. Tam nemusí Hugo používat žádných dveří. Může cestovat na horní palubě.
2: Ovšem, nadchl se i docent. Může si tam třeba i lehnout do záchranného člunu. To všechno je sice pravda, avšak nejprve by musel Hugo přejít z pevniny na loď. A k tomu účelu, jak známo, se používá lodního můstku. Upřímně řečeno, lodní můstek není o mnoho pevnější než schůdky k letadlu, A navíc vede nad vodou. Hugo odmítl na můstek vůbec vstoupit, neboť se velmi bál vody. No, nedivte se. Sněžný muž se jak těživ nekoupal, tak mu to nemůžeme mít za zlé.
1: Zbývá jedině železnice,
2: řekl profesor a vydali se na nádraží. Když přijel ten vlak, co jel správným směrem, svišť radostně zapískal, a vlak zase hned odjel.
0: Kdo to tady pískal? Zlobil se pan výpravčí. Kdo mi to tady pískal a splašil mi vlak?
1: To jsi nějaký ptáček, pane výpravčí, řekl profesor.
2: Ale sotva výpravčí odešel, zlevičnil svišťovi a přísně mu přikázal, že na nádraží nesmí pískat. Pro jistotu mu ještě zalepil pusu náplastí, což pokládal zřejmě za účinnější než vysvětlování. Po chvíli samozřejmě přijel jiný vlak, protože žádný vlak nikdy není úplně poslední. Už se chystali nastoupit a zase se na ně rozkřikl průvodčí.
0: Stát! To zvíře do vlaku nesmí.
2: Ne, on neukazoval na Sviště, ale na Huga, malého Sviště, úplně přehlédl.
0: Vlakem, přísně vykládal průvodčí, se smí vozit jenom psi, kočky a husy a žádná jiná zvířata.
1: Ale to není zvíře, pane průvodčí,
2: namítal profesor.
0: Co? Chcete snad říct, že tohle je člověk?
2: Divil se průvodčí.
0: Pak je to všem chuligán, je hrubě neupravený a řekl bych i nečistý. A takové osoby lze vyloučit z přepravy.
2: Člověk to taky není, mírně řekl docent Koliář.
0: Že ne? Tak člověk to není a zvíře taky ne.
2: Ne, to je prosím sněžný muž.
0: Tak to už je tedy úplně vyloučeno, aby nastoupil. Máme předpisy na přepravu osob a zvířat, ale nemáme žádné předpisy na přepravu něčeho jiného. Žádné sněžné muže, vodníky, rusálky a podobné stvůry nevozíme.
2: No, co se dá dělat? Předpis je předpis a je samo sebou důležitější než věda.
1: Co se dá dělat, řekl profesor David. Pošleme ho jako u sobou zásilku.
2: Na hodinku se vzdálili a pak přijeli na nádraží s velkou bednou a řekli.
0: Tohle je prosím vědecký materiál, neklopit.
3: A co v tom je? Chtěl vědět přednosta přesně.
0: Vždy to váží 2 metráky.
1: Ovšem, uvnitř jsou studijní živočichové.
2: Kolik? Chtěl vědět přednosta? 50, řekl docent s jistotou. No a dostali povolení naložit bednu do nákladního vozu. Když už jeli, řekl profesor docentovi.
1: Poslyšte, pane kolego, tohle od vás není hezké, že lžete. Jste přece vědec.
2: Jaké pak lhaní? Divil se docent.
1: No, řekl jste mu, že je v tom 50 živočichů.
2: Ovšem, řekl docent, mám to přesně spočítáno. Jeden Hugo, jeden svišť a 48 blech.

0: docentovým domem na Starém Městě bylo pěkné pozdvižení, když stěhováci vyložili na chodník ohromnou bednu s nálepkami a nápisy. Hlíte se, jako si docent koupil velikánskou ledničku. Závistivě si šuškali všímavé dámy. Jenže ta bedna se nevyšla do dveří a tak ji museli otevřít na chodníku. Hugo se vyvalil ven a začal si procvičovat stuhlé údy.
1: Je, fuj, ona je to v opice.
0: Odplivla jedna jedna všímavá dáma. Žádná opice, ohradil se docent. A Hugo řekl. Dámy se zděšeně rozprchly. Hugo se poctivě snažil vejít do domu, ale opravdu to nešlo. Ten staroměstský dům měl tak malé dveře a okýnka, že to bylo sotva tak pro docenta. Nejde to, uznal docent, když si Hugo udělal už třetí bouli. Musíte si ho vzít k sobě, profesore. Ostatně vy máte děti, že aspoň si s ním něco užijou. A tak se Hugo odstěhoval k profesoru Davidovi do paneláku. Obešlo se to celkem bez nesnází až na to, že se s Hugem utrh výtah. Ale on už stejně nejezdil, takže se zas tak moc nestalo. Profesorovi dětičky se nejdřív pořádně vylekaly a malá Verunka se dokonce strachy zavřela do skříně. Větší Dany vyskočil jenom na skříň a tam odtud hrdině volal na otce. Říkal si, že přiveze sviště. Co pak tohle je svišť? Svišť vykoukl z huňaté Hugovy hřívy a udělal. Tady máš sviště, řekl otec profesor. A co je teda tohle za zvíře? Ukazoval Dany na obra.
2: To není zvíře, to je Hugo.
3: Hugo.
0: Radostně přisvědčil Hugo.
2: Sněžný muž, dodal profesor. Bude u nás bydlet, zkusíme, jestli se dá zcivilizovat.
0: Otráveně řekl Dan. Bude si muset mít krka uši. Veruno, polez ven, máme novýho bráchu. Mluvit neumí, ale vypadá, že by s ní mohla být nějaká hlína. Dany sleze ze skříně a šel se podívat na bráchu zblízka. Večer ale stejně musel zase na tu skříň vylézt, protože mu tam udělali lože. A Verunka spala v zavěšené síti, protože jinám už se nevešli. Když se Hugo na zemi pořádně natáhl, zabral celý pokoj. Všichni už usnuli, jenom profesor trpělivě čekal za dveřmi s notesem v ruce a naslouchal. Když se konečně ozvalo to, na co čekal, radostně si zapsal důležité vědecké pozorování. Sněžný muž chrápe zrovna jako člověk. Ale sousedi by s takovým tvrzením rozhodně nesouhlasili. Žádný člověk přece nechrápe tak, aby se otřásal celý panelák.

0: Když se ráno Verunka a Dani myli, Hugo je sice se zájmem pozoroval, ale sám se k mytí neměl. No, vždyť už jsme si řekli, že sněžný muž není na mytí a koupání zvyklý, kde by taky vzal ve Velhorách koupelnu. Umýt se ovšem nezbytně potřebuje, shledal profesor, když mu zevrubně prohlédl uši. Má tolik špíny, že mu tam roste pošvorec a čilimník. Marně zkoušeli Huga nacpat do vany. Panelákové vany rozhodně nejsou dělané na velikost sněžných mužů. A pod kohoutek umyvadla se ta ohromná ježatá hlava taky nevešla, pokud nechtěli odmontovat umyvadlo, a to teda nechtěli. Já bych něco věděl, řekl Dani, ale radši to tatínkovi pošeptal, protože se bál, že Hugo porozumí a bude se vzpouzet.
1: Já jsem přečkal,
0: Ale to si klidně mohl říct nahlas, usmál se otec profesor. Hugo přece stejně neví, co je mycí tunel. Hugo to skutečně nevěděl a bez protestu se nechal dovést až do autoservisu. Zvědavě nakukoval do mycího tunelu, vypadalo to tam slibně, tak trošku jako sníh. Hugo se bez pobízení a docela radostně hrnul dovnitř, ale zřízenec ho zarazil. Opět se nemyjeme, ostře křikl na profesora. Dani se to honem snažil nějak zachránit. To není opice, chlácholil zřízence. To je takový úplně nový dopravní prostředek. Koukněte. Vyskočil Hugovi na záda, zařadil mu uchem rychlost, šlápl mu na packu jako na plyn a Hugo opravdu vyrazil vpřed jako poslušný a dobře seřízený dopravní prostředek. Párkrát obkroužil nádvoří a zabrzdil zase před tunelem. No dobrá, no, tak ho teda umyjeme, svolil řízenec, ale bez záruky. A potom si ještě pro sebe vrčel. To jsou mi podánovoty, takovéhle model, to jsem teda ještě neviděl. Bál se v cucli Huga a Hugo si lačně cucl toho sněhu uvnitř. Hned ale začal zoufale prskat, protože šampon přeci jen chutná o hodně jinak než sníh. Pak popojel mezi ty chlupaté otírací válce a to bylo taky zlé, protože těch chlupů tam bylo najednou trošku moc. Chlupaté válce a ještě chlupatý Hugo. To se pak ovšem špatně leští. Nějak se to všechno do sebe smotalo a stroj se porouchal. Když Huga konečně vyprostili, vypadal jako zmoklá slepice, nebo spíš zmoklá opice. Ze splihlých lupů mu kapala voda a v uších se mu ještě dělaly bobliny. Chtěli ho vstrčit do sušicího boxu, ale tam Hugo nechtěl. Sotva ucítil ten horký dech, odsásil se odporem a vycouval tak rychle, že porazil trabanta. Zkusili to tedy doma s fénem. Sušili ho pěkně kousek po kousíčku a profesor mu přitom stále domlouval. Hezky drž, Hugo. Když budeš hodný, dostaneš potom lép. Lép, rozumíš? Hugo kývl, že rozumí a statečně držel, jenom se přitom trpitelsky šklebil. Teplý vzduch je ovšem pro sněžného muže strašná věc. Za odměnu mu potom profesor otevřel ledničku a Hugo směl sníst všechen led. No, tak moc ho tam zase nebylo a tak Hugo snědl i nanukový dort, dvě polárky a jedno chlazené pivo i slahví. Chudáček, ono mu tady u nás bude pořád horko. Litovala ho Verunka. Netrvalo dlouho a Daniel přiběhl se stížností. Tati, on mi sežral vlastivědu. A Verunka to vysvětlila. Byly tam namalované rampouchy. Otec profesor začal vědecky uvažovat, ale než k něčemu dospěl, přiloudal se z vedlejší místnosti Hugo, hubu plnou listů z jakési knížky a jak je tak žvíkal, najednou z ničehož nic žalostně zamručel.
2: Horko, Hugo, moc horko.
0: Je, on se naučil trochu mluvit. Zaradovala se Verunka. Dany hbitě vyškubil Hugovi jeden napůl rozžvíkaný list, podíval se na ně a řekl, no jo,
1: protože on mi sežral nic.
0: Profesor hned napomen.
2: Ne, sežer, sně. Neříká sežer, co šumí mluvit, tak se nežere. Teď opravdu člověk, člověký.
0: No papa, podotkla Vera. Říkat Hugovi papa, to bylo opravdu velice směšné.
2: Hugo, herka.
0: Knučel bez přestání sněžný člověk.
2: Zatracená vedro, Hugo chtít sníh.
3: Herome, co s ním uděláme,
0: dumal profesor.
3: Takovou velkou lednici nikde neseženu.
0: Kožich, řekla Berunka.
3: Ale dej pokoj, kožich je proti zimě, ne proti teplu.
0: Ale ne koupit, kožich ostříhat, vysvětlila Berunka.
3: Aha,
0: pochopil vědec.
3: Ostříhat správně, to by se ovšem muselo k holiči, že?
0: Holiči. Hugo opatrně usedl do třetího křesla, první i druhé pod ním prasklo a řekl.
2: Holit a stříhat.
0: Kde prosím? Tázal se zmatený holič.
2: Všude, všecko.
0: A tak ho ostříhali a oholili úplně dohola. Holič a tři učedníci, aby to šlo rychleji. Potom už vypadal Hugo méně mohutně a více směšně.
3: No jo,
0: zděsil se profesor.
3: Ale to, abychom teď sehnali kalhoty, nemůže přece chodit takhle dočista nahý.
0: Kalhoty pro něj samo sebou nesehnali ani v prodejně těch nejnadměrnějších velikostí. A tak to nakonec nejlíp vyřešila Verunka. Uděláme mu sukni. To je jednodušší.
3: No, proč ne?
0: Souhlasil otec profesor.
3: Když můžou ženské chodit v kalhotách, proč by nemohl sněžný muž chodit v sukni?
0: Udělali mu parádní sukně ze tří prostěradel.
3: Teď už můžeš mezi lidi.
0: Rozhodl profesor a Dany s Verunkou hned vzali Huga na dětské hřiště. Heč, my máme novýho brášku, chlubila se Verunka. Ale dva rozívení kluci se dali do huronského smíchu a tropili si posměch z podivného bráchy v sukních, až se Verunka dala do pláče. Hugo se rozlobil. Vzal ty dva posmíváčky za zadky, zatřepal jimi ve vzduchu a houkl jim do ucha.
2: Já Hugo.
0: A Dan jim ostře nařídil. Teď říkejte pěkně po mně. Verunka a Dany mají senzačního bráchu. Oba vyděšení kloučkové to poslušně opakovali, jak nejhlasitěji uměli. Ten jeden dokonce ještě z pilnosti dodal. Hugo je nejsilnější kluk z ulice.
2: Jo,
0: řekl Hugo a konečně je oba postavil na zem.
2: A vy už nikdy nikomu neposmívat.
0: Ne. Slibovali posměváčci a upalovali s prekem domů.

0: Na závěr naší prohlídky, vážení přátelé, vstupujeme do hradní mučírny. Zde po pravé straně vidíte nástroje, jimiž se z obviněných vynucovalo přiznání.
1: Horvíku, netlač se tam!
2: Musím vidět.
1: Ale já chci taky vidět, Horvíku.
0: Toto je pověstná železná pana, do které se provinilci zavírali.
1: Jú, železná pana?
0: Španělské boty na mačkání palců, skřipec a žebřík. Kruh ve stropě byl určen k zavěšování vyšetřovaných, kterým se navíc na nohy přivazovalo závaží.
2: Mohli to vyset jako salám.
0: Dnes už se pochopitelně takových nástrojů neužívá, náš hrad se nezvaným návštěvníkům brání poplašným zařízením. Aby se tak předešlo krádežím vzácných památek v hradu se nalézajících. Klid, prosím, klid, klid, klid. Tím je prohlídka hradu skončena. Podstupujte k východu. Nevzdalujte se prosím od skupiny, aby někdo náhodou nezabloudil a v labirintu hradní chodem. Jeden turista z Benešova zde tak obloudil celé 4 dny. Byl už celý zábý, když jsme ho našli.
3: Uchvatné, uchvatné, postujte, ano. Stujte děti. Pane Spejble, postujte.
4: Proč pak?
3: Zamyslete se.
4: Jak?
3: Vždyť tudy kráčeli dějiny.
4: Ano.
3: Jsem přesvědčena, děti, že návštěva zdejšího hradu vám bude nadmíru užitečná, protože přispěje k dalšímu rozšíření vašich vědomostních obzorů. Kam hledíte, pane Spejble?
4: Koukám na tu železnou panu.
3: Aha.
4: To je ale záhadný instrument. Moment, to se asi takhle nazdvedlo, pak to sklaplo.
3: Opatrně, pane Spejble, co když to spustí?
4: Co vás nemá, to už dávno nefunguje.
3: Vidíte to?
2: Ruti, co to vyvádíš?
3: Ale no tak se pustíte, drahý příteli.
4: Kote, já bych se pustil, ale ona mě drží.
1: No ne.
4: Nemůžu dostat ruku ven.
2: Jepero, to
5: tady...
4: To si vám řekne, zavíráme. Šmangude, dělejte, honem.
1: Je.
2: Co je?
4: Zavírají.
1: Ale kdo zavírá?
4: No ty, co tu byli.
1: Je.
4: Ten průvodce.
2: Čeprsk.
4: Hrnaj, pomůžte mi někdo, ať mě pustí.
2: Ale jak, jsi tam zaklíněnej jako dudlík v puse?
1: No právě.
3: Snad kdybychom někoho zavolali.
4: Koho chcete volat?
3: Instalatéra, ne?
2: No co instalatéra?
4: Tak dělejte něco, vždyť už mají jistě zavříno.
1: Instalatéři!
4: Žádný instalatéři, hrát!
1: Jú.
4: Že už mají zavřený hrát a my tady trčíme.
2: A tím pádem to začíná být napínavé.
1: Já nechci být zavřená, bábinko!
3: Ale no tak neboj se, dítě!
1: Jo, neboj se!
3: Ale tak, pane Spejble, přece by nás tu nenechali jen tak!
4: Se pak nás mají spočítané jako slepice?
1: No právě!
2: Tak ukaž, tatí, to chce klid.
1: No,
2: já tě vezmu za ruku.
1: No.
4: To bolí.
1: No.
2: Takhle se vzepřu.
3: No ne.
2: Je to.
4: Jo, a rukáv je na cucky. No ale, aspoň můžu, počkejte chvíličku. Haló, haló, my jsme ještě tady, haló.
1: My tady zemřeme, hladem a žízní.
2: Nestráš. Mám sebou piškoty.
3: No, ovšem je-li skutečně zavřeno, tak... pan Spejble se už vrací.
2: Tak co je, tatí?
4: No, jak jsem říkal, vrata na dva západy.
3: A co teď?
1: Je.
2: Máni, nebo.
4: Autobus pryč, průvodce pryč.
1: No vidíš.
4: Neděle večera, v pondělí je tu zavříno. Tak si spočítejte sami, jak dlouho to bude trvat, než nás tu najdou.
3: No jo.
1: Moc.
2: Koho se chceš dovolat? Hrad je vysoko nad řekou, do vesnice dobré 2 kilometry. To by chtělo nejmín cukrák nebo vysílač střední Čechy.
4: Nejméně do úterý do rána se nikoho nedočkáme.
3: No,
4: no. No tak to nám teda...
3: Co pak, přítel?
4: To nám tedy, paní Kateřino, to vaše tiché zadumání nad dějinami... Přišlo sice krminsky draho.
3: No, dovolte, kdybyste nesahal na tu železnou panu.
4: Co tam, já že sahal na panu, notabene železnou?
1: Počkejte.
2: Nechte to, prosím vás. Teď musíme držet pohromadě.
1: Právě.
2: A především si to tu musíme důkladně prohlédnout.

0: A dost. Nohy už necítím. Tohle už je nejmíň 13. komnata. Zařízený to tedy mají náramně. Ale kde by člověk hlavu složil, na to nepamatovali.
1: No, musíme to všechno důkladně promyslet.
0: Že to říkáte právě vy, paní Kateřino. Jestli mají náhodou dovolenou, můžeme tu taky trčet třeba 4 neděle. No prosím, venku se už smrklo, noc na krku, bouřka nad Cimbuřím a my tady strašíme.
2: To by náhodou bylo docela fajn.
0: Co by bylo fajn?
2: Potkat nějaké strašidlo.
3: Jo, venku.
2: No, venku rozkacené živly. A tady?
3: Venku na stráž.
2: Já ne, od toho jsou tu jiní. Například bezhlavý rytí. Přízrak hradního pána se skrvavenýma rukama. Duch Matyáše z Koloděj, popraveného pro zločin hrdelní.
0: Tak už toho nech, Hurvínku, prosím tebe.
1: No tak, Máničko, Hurvínek jen žertoval, pravda?
2: Vždyť jsem tolik neřekl.
3: No.
2: Tak co je, vždyť mlčí?
3: Podívejte se tam, za tím oknem.
2: Co to je?
0: Šmankote.
1: Co je to za podivné přízraky?
2: Mně se zdá, paní učitelko.
1: No, tam někdo je, nějaké přízraky. Poletují ve větru, jako by nám kynuli.
2: Půjč, půjč.
0: Hurvajs, nech toho.
2: Tati, vždyť přece.
0: Cože?
1: Co se smějete?
0: Tak se na to podívejte líp, paní Kateřino. Prádlo.
1: Prosím?
0: No, paní Kastelánová tam na šňůře na Cimbuří suší prádlo. A vy hned duchové? Strašidla jsou přece jenom v pohádkách.
3: A já jsem se tak bála.
1: No ano, zajisté. Každý jev se dá zcela přirozeně vysvětlit, že?
0: Ano, paní Kateřino, že jste si na to nevzpomněla dřív. Radši mi řekněte, co budeme dělat. Kloudnou ložnici tu nenajdete.
1: Právě.
0: Na spižírnu taky zapomněli.
1: No jo.
0: Co tu vlastně mají? Když se tak dívám kolem sebe, pár pokroucených židliček, koberec, stůl, pár parohů, telefon a tím to hasne. Moment!
2: Co křičíš, tati?
0: Co jsem to říkal? Podívejte se!
3: Telefon!
1: Jsme zachráněni!
2: To je škoda, já se už těšil.
0: Počkat, no jo, ale jaké číslo?
3: Co myslíte, jaké číslo?
0: Já tě neskouším, Máničko, já si jen tak ptám.
3: Aha.
0: Jaké číslo volat?
1: No a seznam tu není?
0: Šmanko, to bych se neptal.
1: Ano jo.
2: Vždyť to máš jedno, tati, prostě nějaké číslo zkus a někdo se ti už ozve.
0: No jo, to je pravda, tak já to zkusím. Čekaj, 6, 7...
2: Tati, co děláš?
0: Ale na těch parkétách mi nějak podjeli dřeváky, když to tak bouchlo a...
2: Sluchátko máš v ruce.
3: No.
0: A kdyby ho měl podle tebe mít?
2: Tak se podívej, kde je šňůra.
1: Pane Spejble, co jste to učinil?
3: Vy jste přetrhl šňůru od sluchátka, pane Spejble.
0: Vážně?
3: No.
0: No tak to tedy...
2: To tedy máš po telefonování.
3: Ano.
2: Definitivně.
0: Tak co teď?
2: Hele, taťuldo, nechte to na mě. Počkejte tady a my se s Máničkou...
3: Ano?
2: ...podíváme ještě jednou, kde co je.
3: Kde co je, tak.
0: Když myslíš, tak prosím, ale nechoďte daleko.
2: Jen se neboj, taťulíne. Do rána se určitě shledáme. Máni, žerý, jdem.
4: Král kamenné srdce. Jsou země hojnosti a země prázdných míst. A jsou i králové se srdcem na dlani, a jsou i králové se srdcem jako kámen. Poslyšte pohádku o jednom takovém. Nedarmo poléta ho kdekdo v království, kde léta panoval, zval král kamenné srdce. Kdo ví, snad jako dítě taky se vlídně smál. Mnozí v tom království dneska už šediví. Prý někdy vzpomenou, jak kdysi po dvorech teklo i vínečko a z pytlů pšenka hrnula se proudem. Kdo ví? Snad jen to neštěstí, co krále potkalo, je tomu na vině, že tu dnes o strach žít a kde kdo z cizinců se této krajině raději kruhem vyhne. To bylo před léty. Král bloudil po parku se svými dcerami, měl 4 mladičké, šli v řadě za sebou, jak schody ke chrámu. Když u bran zaklepal pohrblý sivý kmet a prosil o kus chleba. A sotva domluvil, už druhý přicházel a třetí po chvíli a čtvrtý jako naschvál. Král celý zbrunátněl. Což vládnu nuzotě a samým žebrákům? Jděte si vydělat, práce je víc než chleba. Jsme staří vladaři, vzdychali dětkové. Však král už neslyšel a volal z ohrad psy. Žeňte je otrapy, ať neuráží oči mojich dcer taková líná cházka. V tu chvíli dědové pozdvihli berličky a 4 kletbami stíhali raní sad, až staré jasany a mladé topoly v trávničku za fontánou stichly. Buď teskno dcerám tvým po všem a po ničem, volali žebráci. A sadem znělo to jak jeden hněvný hlas, ať lidská radost navždycky jim cizí. A to už z hradních bran vyběhli vzteklí psy a chtivě štěkali a chtivě čichali v polehlé trávě stopu. Však starci z čista jasna na to tata zmizeli. Nikdo je neviděl ubíhat křovinou, nikdo je neslyšel vykřiknout o pomoc. Náhle se ztratili, jak by je odvál vítr. To bylo před léty. Dnes dcery královské jsou jako nevěsty. Krásné a bělostné, jak růže ve skleníku. A přece královna ani sám velký král z nich zatím nemají přes příliš radosti. Spíš samé soužení. A samou tichou strast. Neb od té příhody se 4 žebráky jsou jako bez ducha. Nepřou se, nesmějí a skoro celé dny proleží na loži. Nebo je prochodí bez cíle zahradou, nebo je propláčou v komnatě u zrcadla. Mlčí, jen vzdychají a nepřejí si nic, jak by, Bůh odpust mi, nebyli ani živé. Král, ten už smířil se. Ano, když hromoval a volal doktory a za trest věšel je, když celý zmatení krčili rameny. Dneska už nekřičí. Jen jakoby se žalem celý zatvrdil, je denně krutější na všechny na blízku. Soudí a týrá zem a plní vězení. Nedarmo poléta ho lidi v království, kde takto panuje, zvou král kamenné srdce. Vždyť žádná nevěsta, která má tolik let, co dcery královské, nesmí se nikdy vdát a nesmí děti mít a nesmí tancovat. Dokud i princeznám prý nevrátí se smích a z divné nemoci je někdo nevyléčí. Ach, lidská krutosti. Jako bys neměla dost svého neštěstí, musíš je přes moc rozdávat i druhým. Kolik už ženichů hrozilo strašnou mstou. Kolik jich uprchlo do dálné ciziny, aby tam hledali, co doma odepřeno. A všechno nadarmo. Nevěsty zestárly a krutost královská den pod ní jak by rostla. Jednou, hned na jaře, odvedli byřici do zámku Barborku, nejhezčí panu v kraji. Bude prý komornou u samých princezen a nesmí na krůček vzdálit se ze zámku. Co má kdo vyzvídat na prosté holčici, rozkázal panovník. Kdo nemá komu, nevyzradí nic. Ta dívka Barborka měla však ženicha, Ondru, už sirotka, co slouží v hájovně u dědy Plamínka a byl mu vlastně vším. Vždyť spolu střehli les bezmála 20 roků. Ondra byl mládenec se srdcem čistotným a dobrým. Pán Bůh ví, kdo mu byl přítelem, mohl na něm dříví štípat. Jen trochu hrdý byl a vzpůrný. Jediná potupa v něm zažehla hned požár. Když se ta smutná zvěst o paně Barborce blížila k hájovně, zavřel ho plamínek na 4 západy a v jednom kuse skrz dveře mu domlouval. Měj rozum, Ondřeji. Co zmůžeš? Moc je moc. Darmo se vzpouzet. Darmo tlouci hlavou. Co svede chudák proti vůli krále? Týden ho střežil, týden konej šel. A když ho 8. den propustil z komory, Ondra už nemluvil. Jenom tak povzdechl si. Pusťte mě, dědečku. Vydám se na zámek a slušně požádám, zda můžu uzdravit ty panovnické dcery. Uzdravit princezny? Hrozil se plamínek. To nikdo nesvede. Víš, kolik doktorů je v panském arestu? A kolik panáčků na hradním hřbitově? Nechci tě, synku, takhle brzy ztratit. A skoro poklekal a skoro žadonil. Však s Ondrou nebyla už řeč. Jen jaký tichý hněv mu temně planul v podmračených očích. Šel. A když pak zabušil na mříže u zámku, zprvu ho nechtěli ke králi ani pustit. Jdi po svých nuzáku. Buď rád, že jsi naživu. Nemluv a otevři ty prázdná holínko. V tu chvíli, jako by to osud chtěl, šel okolo sám urozený král. Co je tu? Vykřikl. A strážný skameněl, jak by byl tesán z žuly. Ten klouček výsosti, že prý chce uzdravit jasnosti vaše urozené dcery. Co? Nerozuměl král. Uzdravit princezny? A jak by nevěřil svým uším, zval ho dál. Pojď, kdo pak vůbec jsi? A nevěřícně šeptal jeho jméno. Ondřej? A jak pak to chceš, holobrátku, udělat? Vyzvídal jízlivě a ani neviděl, jak v koutě u schodu ta nová komornička zbledla. Chci jim jen splnit, co si budou veličenstvo přát. Tak navrátím jim najisto i zdraví. Král hleděl tázavě. Že všecko vyplníš? No dobrá, zkusme to. Však věz, že tvoje kostřička se do mých hladomoren vždycky ještě vejde. A smál se zlověstně a vedl ke dveřím, kde Ondra potají zamával Barborce a úzkostně si vzdychl. Pojď, řekl přísně král. Přespíš tu v mašteli a zítra pospíšíš k mé ze všech nejstarší. Princezna Dita už ti prozradí, co by na světě nade vše potěšilo. A smál se na novo, hrubě a posupně, až svíce na chodbách se ve svícnících třásly. Pak už ho Ondřej uviděl až po ránu. Šli dlouhým schodištěm až kamsi do nebe, kde v těžkých závěsech, jak skryty před světem, tonuly temné dveře. Král zlehka otevřel a Ondra na prahu skoro až ztratil dech. Takovou nádheru neviděl za život. Křišťál a koberce a křehké nádobí. A v koutě u okna na nízké lenožce ležela princezna, krásná jak Madonna. Ondra se uklonil a bál se zdvihnout oči. Vedu ti, dceruško, zde toho mládence. Pověs mu, o čem nejvíc sníš. Splní prý každé přání. Znělo to výsměšně, ale i tesklivě. Princezna vzdychla si, jak by jí na prsou ležel a tlačil kámen. Chci 1000 krápníků z ledové jeskyně. Aby mě hladili, aby mě studili. Hoří mi celé tělo. Tichonce plakala. A král ji konejšil a už pospíchal s Ondřejem na chodbu. Slyšel jsi? Tak už jdi. V kůlně je prázdný vůz. A kůň, co s ním jezdil, taky snad ještě živ. Tak zapřáhni. A s Bohem. Za 7 dní tě čekám s plným vozem. a zhurta zabouchl, až otřásl se dům. Ondřej stál na dvoře, skoro se zalikal. Pro pána svatého. Je horko, slunce žhne, že potí se i zem a já mám hledat krápníkový led. Pak vešel do kůlny. V rohu tam stál na kolech vedchý vůz a kůň, co po boku pil z teplé vodičky, se sotva držel na svých slabých nohou. Ach bože, Vraničku, ty jsi na tom hůř než já. Pojď, pomůžu ti táhnout. Vzdych Ondra za branou a hned se zapřáhl po Vraníkově boku. Šli zvolna. Jak by ne. Sluníčko pálilo a chudák vraný kůň se v horku celý třás. Ne, Ondra nezoufal. Jen pořád nevěděl, kudy se vlastně dát. Jet jen tak bez cíle bylo, jak jezdit v kruhu. Už sotva vlekli se. Když náhle v lesíku na pustém rozcestí mával jim zdaleka nějaký pantáta, sivý a shrbený. V pravici pahýl hole. Dobrý den, dědečku, přibrzděl Ondřej vůz, znaven už žárem a úpornou žízní. Kam pak se ubíráte? A chlapče, asi ke hrobu. Mířil jsem k domovu, však nohy nechtějí už vůbec poslouchat. Tak tady asi umřu, zavzdychal stařeček bílý jak od sněhu. Vlasy i plnovou smu bledě svítily a v čirých očích plavala mu lítost. I kde pak, dědečku, jste jenom umglený. Kdo pak by myslel na nejhorší? Vzal Ondra staříka jak dítě do rukou a posadil ho do prázdného vozu. Tak. A teď řekněte, kudy se máme dát. Stejně tu bloudíme už skoro den jak slepí. Děkuji, mládenče, usmál se stařeček. Tu máš. Zde vezmi bič. A podával mu hůl tlustou a sukatou. Darmo se Ondřej smál, že bič mu k ničemu. Vždyť kůň je rád, že šlape. Jen práskni, Ondřeji, zavolal stařeček. A Ondřej zdvihl hůl a vůz v tu vteřinu se rozjel po cestě, jak by ho vzala smršť. A kůň byl najednou čerstvý a divoký. Ondřej mu vyskočil za jízdy na hřbítek a vychry hvízdali a lesy prchaly. Vsi mezi stromovým jakoby utíkali s nimi. Stůj! Vzkřikl zezadu mohutný cizí hlas. A Ondřej zmatený se za ním otočil a skoro spadl z koně. Na místo dědečka seděl tu statný muž, stepilý, obrovský. Sotva se do vozu skryt v kožešinách vešel. Kdož jsi? Vyhrkl mládenec. A sivý člověk vstal, až rozhoupal se vůz. Jsem Sever, odvěký vládce jedné čtvrti světa. A podal Ondrovi ledovou pravici. Děkuji, Ondřeji. Máš u mne velký dluh, který ti brzy splatím. A zlehka poplácal po zádech Vraníčka a vedl ho i s vozem k černočerné skále. Pojď, řekl Ondrovi. A vešli do sloje, hluboké, široké, kde k zemi visely i vzhůru trčely mohutné krápníky, z nich sem tam kanula bělostná, těžká krůpěj. Nalámej jich, co chceš, usmál se Sever král. A sám hned strhl jich snad 20 najednou a nakládal je do Ondrova vozu. Ondřej, jak zmámený, se pustil do práce. Křehce to zvonilo. A jak se tříštil led, studená jeskyně se celá rozpívala. Za chvíli vyjel přetížený vůz a Ondra nevěděl, jak honem děkovat. Koktal a zajíkal se. Neděkuj, Ondřeji. Tu máš, zde je bič, kterým to stačí zapráskat. A za chvíli si doma. A Sever objal ho a podal mu svou hůl. Ondřej pozdvihl, aby mu zamával. A tu se znenáhla kůň opět rozletěl. A Ondra za jízdy vyskočil na kozlík, div, že mu povoz neutek i sledem. Letěl jako smršť. A už v daleku kmitla se hranice. A už zahlédal Ondřej i rodnou zem, když náhle sperto ďas. kde s nízko u země to temně dutě prasklo. Prr! Křikl mládenec. A nebe žehnej mu, že to tak udělal. Vždyť jedno z velkých kol, to pravé na zadku, se skoro poroučelo k zemi. To je mi nadílka, láteřil mládenec. A hned se rozhlížel, kde je tu blízko ves, udřený, spocený, neb slunce stoupalo už vzhůru. Ještě mi krápníky v tom teple roztají, hrklo to v Ondrovi. Ale už stavěli před nízkou chalupou, z které se vyvalil obtloustlý venkovan a hleděl s úšklepkem na polámané kolo. Viď? Chtěl bys kolečko? A kolik zaplatíš? Chechtal se jízlivě. A v milém Ondrovi se zastavilo srdce. Pro pána z Milána má pravdu. Nemám nic. Však pyšně rozhlíd se a mávl pravicí. Buď klidný, koláři. Mohu si koupit kol třeba na 10 vozů. A trnul úzkostí, jaký ta spupná řeč udělá na chastníka dojem. Ten jenom zamžikal a dvakrát přešlápl a třikrát potáh si pod pasem kalhoty, než obrátil se do tichého dvora. No dobrá, zabručel. A než bys řekl švec, byl tu i s kolečkem a lezl po zemi a vzdychal náramně, až vůz stál po chvíli na 4 jako předtím. Tak... A teď pěkně plať. Ondřej se s úsměvem vyhoupl na kozlík. Tu máš. A hodil mu svou čarodějnou hůl, co tvoj chlapík stačil chytit v letu. Co je to? Vyjekl. A hněvem porudlý zdvihl ji nad hlavu. Snad, aby Ondrovi na místě vysvětlil, že není na žerty či na nevděčnost zvyklý. Ale v té vteřině se vraník rozběhl. A vůz se rozletěl, až kola skřípala. Nežli se nadáli stavěli před zámkem, kde koníček byl doma. Král na ně z balkónu pohlížel pátravě. Zvláště když uviděl bystrého tahouna, jenž tomu prvnímu byl podobný, jak podobá se vlašťovička orlu. Ale když druhý den se Dita princezna začala nahlas smát a svěží vstávala z dlouhého smutnění, král kázal Ondřeje bohatě pohostit. A šít mu šaty dal honosné, vznešené, a zval ho k turnajům a už vyzvídal, kdy Ondra uzdraví i jeho druhou dceru. Jsi takřka kouzelník, teď už tě nepustím, lichotil, sliboval, však srdce takřka kouzelník, teď už tě nepustím, lichotil, sliboval, však srdce z kamene v něm asi vzápětí.

Zita už čeká, kýval panovník a už vedl ho tím strmým schodištěm do tichých pater věže. I druhá princezna ležela v polštářích a ač jí sluníčko hledělo do oken, civěla přesmutně po zdech a po stropě, jak hledala by světlo. Přines mi, Ondřeji, hvězdu, co nehasne. Hvězdu? Ano. Ať rozsvítí se věčná tma nad tím mým teskným světem. Tichounce plakala. A král div neběžel s Ondřejem ze schodů a honem loučil se a bránu otvíral. Ani si nevšiml, že mladík zamával do oken v přízemí, neboť tam zahlédl stín ze všech nejněžnější. Sotva však zabouchla mu vrata za zády, hned zase Ondřej zakabonil tvář. Hvězdu. Ach, štěstíčko, co jsem ti udělal, že se tak urputně ode mne odvracíš. Kde se já dostanu k nebeským pokladům? Na zemi neleží a lítat nedovedu. Usedl na koně a jel zas bez cíl, jak tehdy poprvé. Svět byl jak bez ducha, jen vítr hvízdal se vysoko nad zemí a burácely stromy. Dojel až do města, kde právě končil trh. A jak tak procházel od kupce ke kupci a jak tak prohlížel hedváb a prsteny, které jen svítily na sněžných ubrusech, stanul až na konci uzunkých uliček, kde z křehkých pohárů a lesklých svícínků si muští nějací co zlouze vybírali. Kolik chceš střízlíku za tuhle konvici? Vykřikl nejmladší na starce za stolkem, jenž celý zlekaný promlouval tichounce, jako by jeho řeč tlumily dlouhé, plavozlaté vousy. 40 zlaťáků, odvětil bázlivě. 40 zlaťáků, vypískl Hromotluk, jíkavě se smál. Straší ti ve věži? Tady máš 2, a s Bohem. A chlap vzal konvici a hodil na stolek 2 lesklé zlaťáky. A ať si obchodník plačky je zaklínal, ať si je svolával pro všecko na světě, hnali se všichni 3 obsekot pryč jak voda. Stařec se za nimi zoufale rozběhl a k nohám padl jim a prosil, naříkal, až jeden z trojice ho hrubě odkopl a povalil ho na zem. Ondřej už nečekal. Stůj, křikl na lesy a skočil před muže a zastoupil jim cestu. Vrať, co si ukradl. A honem popadl prvního u krku, až ten jen zasýpal a vytrhl mu spod paží nádherně blízkající konev. Nastala velká řeš, leč Ondra vyučen byl porvat se i s medvědem. Vždyť líhal v doupatech a rostl po lesích, takže, ač v přesile, ti 3 se po chvíli po jednom ztráceli. Až v prachu na zemi sem tam i krvavém ležela nakonec jenom ta konvice a sem tam cár a klobouk. Ondra ji podával přes stolek dědovi. Však ten se usmíval. Jen pij, jsi unaven. Jak to, chtěl Ondra říct, vždyť konvice je prázdná. Ale nic neřekl, neb náhle pocítil, jak v pravici mu křehká konev stěžkla. Mok chutnal jako med. A sotva dotkl se Ondrových poraněných úst, jako by se stal zázrak. Dokola kolem na zemi začalo se sivě šeřit, jak by se na město snášela valem tma. Celé se zatmělo a všechny uličky, parky a náměstí se v jedné vteřině najednou vyprázdnily. Neboj se, řekl kdosi a Ondřej ohlédl se za sebe a spatřil staříka, jenž, jak by omládnul, stál na pár kroků ramenatý, stepilý. V lehunkém větírku povlávali mu plavozlaté vousy. Ondřej se zarazil. Kdo jsi? A muž se uklonil a domy kolkolem, jak by se toho pozdravení ulekli, rázem se srazili do úzkostného kruhu. Jsem Západ, odvěký vládce jedné čtvrti světa. A podal Ondrovi studenou pravici. Děkuju ti. Máš u mě velký dluh, který ti brzy splatí.

0: a zlehka poplácal koníčka po zádech, takže ten zamířil k dlouhému schodišti, jež se tu z ničeho nic prostřed náměstí, slabounce rozsvícené, kam si na nebesa zdvihlo. Šli dlouho, výš a výš, a když už byli na sám dosah krajkovaným oblakům a zlatistému prachu mléčných drah i nekonečným souhvězdím, rozhořela se před nimi ta podvečerní nebesa jak boží klenotnictví. Zde vezmi, kterou chceš, poručil Západ král. A oči Ondrovi svým rouchem zaslonil, by ze hvězd snad neoslepl. Ten se však kolem sebe ani nedíval, jen vstáhl pravičku a první hvězdu, kterou nahmatal, vzal do třaslavé dlaně. Hřála jak něčí dech, jak živý pták, jak slza. Ondra ji zasunul v raníku pod sedlo a náhle nevěděl, jak nejlíp děkovat. Koktal a zajíkal se. Neděkuji, Ondřeji, a tu máš konvici. Ta je ti souzena. Stačí ji pozdvihnout a na svět padne dlouhatánské šero. A jak pak rozednít? Napadlo Ondřeje. Král se jen usmál. Pak zvolna přiklopil konvici pokličkou, co vysílají podle třpitné stěny. A pravda pravdoucí. Po domech, po stromech začal se zvolna šířit světle oranžový třpit. A okna zableskla tisícím pableskem. A park i uličky se zase zalednily. Jen starce nebylo. A tak si Ondra přitáhl oddaného koníčka, vyskočil do sedla, v němž bylo teploučko, jak doma na kamnech, a dal se cestou zpátky. Jeli a jeli dnem, jeli a jeli nocí. A jednou za jitra se Ondřej rozhlédl a vykřik radostí, že vidí povědomou zemi. Jsme doma v Raníčku, už vidím naše hory. A začal zpívat si a kůň mu v odpověď třaslavě zařechtal. Šli tmavým hvozdem z lehoučka a z vesela, jako by ani nebyl za nimi ten obšírný lán cesty. Tu se však travičkou, co skřivě prosmíklo a co si v patách zlověstně jim hvízdalo, až kůň se zděšením postavil na zadní a stál a nechtěl z místa. Ondřej se ohlédl a viděl přibíhat chlapy jak strašidla, chlupaté, fousaté. Sem tam jim za pasem zablízkal křivák nůž a sem tam visel provaz. Jede jak na svatbu, chechtal se kuckavě ten ze všech nejstarší. Ukáž, máš najisto i slušnou výbavu. A už sahal mu zvídavě do kapes a už hmatal mu po bocích, po botách a devět ostatních se na celý les smálo. V Ondrovi byla pramaličká dušička. Vezmou mi hvězdu. A sedlo najednou pod ním, až hořelo. Tu nahmát v záňadří kouzelnou konvici. A hned se rozpínal a hned ji podával starému Lapkovi, jenž celý úžaslý ji v rukou převracel a spokojeně funěl. No vidíš, panečku, jsi člověk rozumný. A zas se hrubě smál a všichni Lapkové po něm jak ozvěna. Když v tom se náčelník jakoby nevěřil, podíval z blizoučka až ke dnu nádoby a breptal blaženě. Ona je plná hrom a blesk a voní to jak víno. A zvedl se smíchem konvici nad hlavu a přihýbal je labužnicky kertům. Buď žehnán Západ král. Nepsotva první doušek rozlil se mu po hrdle. Už na všem okolí po travách po hvozdě leželo husté šero. Ani si neviděl nos mezi očima. Tu Ondřej nelenil. Pobídl vraníka a ten se rozběhl uzonkým průsekem, kde tušil blízkou zem, kam ho to nejvíc táhlo. Snad ještě zaslechl kletbu či vzteklý křik. Snad ještě stihlo ho zoufalé zaržání, jak slepé kobily do sebe narážely. Ale proč navracet se kamsi k mrzutosti naspátek, když vpředu čeká radost? Zámek byl dokořán. Ondřej hned za branou zahledl Barborku. Oba až vykřikli a v mžiku padli si přešťastní kolem krku. Jen na půl vteřiny, neb už se hrnul král. Tak kde pak dneska přespíš, Ondřeji? V komnatě pro pány, anebo ve vězení? V komnatě pro pány, šel mu vstříc mládenec. A smál se upřímně, když král si před hvězdou, již Ondřej pokládal mu opatrně do dlaně, zaclonil staré oči. Ať zitě princezně rozsvítí celý svět, chtěl ještě Ondra říct. Však to už vladař zmizel kdesi ve věži a všichni na dvoře čekali s napětím, s jakou se vrátí zpátky. Čekali předlouho. Pak z oken nejvyšších ozval se šťastný smích a zita princezna mávala na Ondru a pak mu poslala větrné políbení. Pán zaplať. Vzdychli si v kruhu ustaraní podaní. Třeba ten malý zázrak trochu obměkčí to zatvrzelé panovnické srdce. A tiskli v řadě Ondřejově ruce. Leč král kamenné srdce brzy zase ochladl. A všechny rozehnal. A pak si Ondřej odváděl do zámku, kde zazdal připravit velikou hostinu a zase lichotil a zase sliboval i plezdal vyhlásit na Ondřejovu počest. Však bez Barborky, jaký to byl ples. A jaké veselí, když ještě čekala dvě nesplněná přání. A tak už druhý den stál Ondra s vladařem na prahu komnaty, odkud se neslo tiché naříkání. Ach, otče, pomoz mi. Svět je tak šedivý, jako by ztratil všechny svoje barvy. Ondřej i panovník jen hlavy klonili. A Vita, princezna, krásná jak úplněk v ledových oblacích, poklekla před nimi a zalomila ruce. Pomoz mi, Ondřeji. Z duhy, co vychází po dešti nad světem, přines mi, prosím tě, alespoň vřetínko. Ať ti mám barevné celý den na očích, ať mi svět nešediví. Duhu. Ach, princezno, najdu ji žádný strach. Usmál se mládenec, ať šel pak naspátek z té raní návštěvy skoro jak náměsíčný. Přijď brzy, Ondřeji, říkal mu ještě král. Leč Ondra neslyšel, jen koně odvázal a kývl na pozdrav oknům i podloubím a tápavě se vypotácel z brány. Jeli a mlčeli, i kůň, i mládenec. Krajina voněvá, jak kořenářský krám, táhla se kamsi k obzoru a nikde nekončila. Nebesa bez mráčku. Jen sem tam sluníčko vykouklo přes oblak a zas se přikrčilo. Když ani neprší, duhy se nedočkám, stýskal si mládenec a koni poklesla hřivnatá hlavička, jako by v chůzi svému pánu kýval. Nikdo jim nemával. A nikde po městech trh ani jarmárek. Jen sem tam v hospodě anebo pod tvrzí hrál šumař na skřipky, či babka s kořením jim nabízela mátu. Jeli a mlčeli. A Ondřej celý umořený začínal závidět dětem a štěňátkům, které si v jedné vsi tiše a bezstarostně hrály. Jeden z těch drobečků měl v ruce zrcátko. A vždycky počkal si, až slunce vyhlídne, a pak si pouštěl po oknech a po zahradách prasátka, zlatá a kulatá, čemu se všichni v širém kruhu smáli. Však náhle událo se, co klučina nečekal. Jedno z těch prasátek běželo přes cestu a jak ten klučina zahýbal zrcátkem, skočilo ke dveřím a padlo do očí jednomu ze žebravých lidiček, kteří tu seděli a čekali, kdo vyjde. Co děláš, nemehlo? Rozkřik se pobuda, který když povstal z kamenové lavičky, sahal až po okno na prvním poschodí a rozběhl se k dětem. Začali se po jednom vytrácet do křoví. Jen viník stál a stál, vedl ní zrcátko a hleděl zděšeně do tváře dlouhána, jak by mu byly skameněly nohy. Žebrák ho udeřil a pak mu vykopl z prstů to zrcátko. Letělo obloukem do kupy kamení, kde to v něm stokrát křehce zapraskalo. Chlapec se rozplakal a dlouhán odcházel ke dveřím hospody, kde zhýbl se a zmizel. Chlapec byl jeden pláč. Ondřej ho pohladil dobrácky po hlavě, byl celý ryšavý a kudrny měl hebké jako peří. Nepláč a neboj se. Zrcátko spravíme, těšil ho přátelsky. A honem sbíral z kameníčka střípek po střípku a skládal po kouskách bliskotný obraz dne, v kterém se slunce, trochu rozbité, zase už zlatě smálo. Dalo to starostí víc, než by pomyslel. Tu chyběl čtvereček, tu úlomek jak vlas. Rovnal je, sunul sem a tam 20krát, 30krát. A když se pak už narovnával a když chtěl vykřiknout, že všechno hotovo, chlapec mu náhle hmátnul do dlaně, pozdvihl zrcátko a dlouze do něj dýchl. Celé se zamžilo a světe div se, nebylo na něm ani poskvrny, jen kolem dokola se náhle v kruhu vytrácela tma a z bledé oblohy kapička po kapce začal se řinout vytrvalý déšť, teplonký, stříbrný, jak by kdo napínal od země do nebe hedvábná, hebká lana. Co je to? Povzdechl si zmatený Ondra. A stichl zděšeně, neb místo dítěte stál před ním velikán, ryšavá vousiska a vlasy ryšavé, jako by celý hořel. Neboj se, řekl. Jsem východ, odvěký vládce jedné čtvrti světa. A sotva domluvil, ozval se v povětří nad jejich hlavami tajemný táhlý šum a k nohám vládcovým se snesl z oblaků obrovský skalní orel. Koně tu chvíli nech, usmál se ryšavec. A pojď, zde usednem. Pokročil k orlovi a sedl si mu do hustého peří. Srdce se v Ondřejovi rozbušilo jako kladivo. Vzal koně za úzdu a šel s ním k javoru, přimklému ke studni, kde rostla nízká tráva. Pak vsedl za krále. Ten dlouze pohladil orličí perutě a cosi tichého vlídného zašeptal, a Ondřej v úleku chytil se na bocích dlouhého třepivého peří. Letěli pomalu. Však brzy stanula jim nad hlavami nebesa a hejno skřivanů, jak by se propadalo k zemi. Pršelo míň a míň. A východ král se smál a v dlani zase pozdvihl to zrcátko a otřel si je o zřasený kabát. V tu chvíli, jaký div, déšť, jak by na nebesí kdo si přestřihl. Ustal, jen sem tam kapička ukápla z orlých per a v modrých oblacích od kraje do kraje se táhle vzdula přenádherná duha. Páničku, křikl omámený mládenec. Však to už orel pták se v bodě nejvyšším na nebi zastavil a peří na těle mu v pruzích tenunkých duhově zářilo tu červeně, tu zeleně, tu modře. Vezmi si, Ondřeji. Máš u mne velký dluh a já ti ho hned splatím. A král se postavil na hřbetě orličím a z duhy blizoučké táh nitku po niti červenou, žlutou, zelenou a modrou. Kladl je Ondrovi po jedné do klína. A ten je zaplétal ve slabé vřetínko, které mu po chvíli začalo nabývat, až byl z něj provázek a potom silný cop, jak by ho ztratila nějaká paní v nebi. To stačí, vzdychl. A jenom nevěděl, jak nejlíp děkovat. Koktal a zajíkal se. Neděkuj, Ondřeji, promluvil východ král. Zde vezmi zrcátko, které si zachránil. Dýchni a zaprší. Otři je, vyjde slunce. A jak se navrátím, chtěl ještě říci Ondřej, ale neřekl. Neboť stál náhle zase přede dveřmi hospody, sám, nikde nikdo, jen kde si vysoko to temno temně šumělo, jako by táhlo celé hejno ptáků. Soukal si vřetínko hluboko pod kabát, do kapsy, na srdci, kam nikdo nevidí. A hledal svého koně, měl by tu někde být, vždyť je to chvíle, co ho vázal pod strom. Hledal a nenašel. Jen javor hrašil svým suchým listíčkem a voda ve studni mlčela jako němá. Vraničku, vraničku, rozkřik se mládenec. Však darmo. Nikde nic. Jen ze vrat hospody vykročil kdosi zachumlený v kabátě a když se Ondra zeptal, krčil rameny a rozlobeně bručel. Já? Optej se, zlodějky. Ta ví, co se kde šustne. Zlodějka? Potichu podivil se mládenec a honem zamířil ke dveřím hospody, odkud to hlaholilo desaterým hovorem a devaterým smíchem. Však než vzal za kliku, obešel ještě zvolna celé stavení. Dvůr, sad a stodolu i pobořený seník. U brány do dvora se naskok zastavil a chvíli poslouchal zavraty na řetěz, neb se mu zdálo, že v tom pleskotání řemenu a v temném dupotu kopyt a kopejtek zaznělo jakés povědomé ržání. Slabounce zapískal a ržání sílilo. A čtyři kopyta, jak začala by tančit. Vraničku, rozesmál se mládenec a už hrnul se do dveří hospody a už otvíral a hnal se k hospodské. Když náhle povšiml si, že tu sedí 7-8 podsaditých pacholků, na které sám by troufl si jen blázen. A tak šel pokojně k jednomu ze stolů, sundal si raneček a poručil si víno. Tak to je zlodějka, říkal si pro sebe a hleděl s úsměvem do očí hostinské, která ho laskavě, úctivě měřila, neboť měl drahý šat a způsoby jak hrabě. Pak zvolna vytáhl z ranečku zrcátko a dýchl zhluboka, až se mu zamžilo a za okny se spustil hustý liják. Paní hospodská, Ondřej se usmíval a ptal se rozšafně, zda by tu mohl přespat. Pakli by onen nenadálý lijavec nechtěl snad brzy přestat. Božínku, jak by ne, zpívala sladounce milounce hospodská. Leč, pane, neboj se, zde prší vždy jen chvíli. A honem běžela do patra ustýlat, kdyby prý přece jen tu musel pan host zůstat. Pršelo celý den. A potom celou noc. A pak už pacholci běhali po dvoře, kalhoty u kolen a hbitě snášeli zděšené slepice a promáčené husy. A paní hospodská lomila rukama, že jim to určitě i střechu promáčí. A ať prý i ten pán jim probůh pomůže, vždyť takhle dobytek i drůbež zahyne a oni, hromskej svět, tak přijdou na mizinu. Konce to nemělo. Však Ondřej nemeškal. Vyběhl ze dvora, kde vodní hladina pozvolna stoupala a pozotvíral stáje. Stálo tam koníčků snad pro 5 kočárů. Však v koutě, v raničku, se bystře rozhlížel ten ze všech nejdražší, co div, že nevyrval i řetěz ze stěny a vzpínal se a dupal. Ondřej ho odvázal. Už se hnali spolu do vody a do bláta a Ondřej ulehl vraníku do hřívy. Buď 100krát s Bohem, potměšila zlodějko, a pobídl ho k trysku. Jen ještě za jízdy hmátl si pod kabát, aby se přesvědčil, zda vřetínko je v bezpečí, jak bylo. Měkounce schoulené leželo na srdci. Jeď, volal mládenec, však tu se z nenadání déšť, jak lekl by se, přetrhl. A vyšlo sluníčko a po nebi se rozklenula duha. Pro pána, strnul Ondra a sáhl si darmo na rameno pro svůj raneček, kam ukryl zrcátko, dar od východu krále. Byl pryč, zůstal tam někde na židli a paní hospodská, jak pak by taky ne, musela přece přesvědčit se, co v něm je. Nemá své jméno jen tak pro parádu. A co, vzdych mládenec a pobít koníčka k ostrému kalupu. Za malou chvíli stáli před samotným králem. Tak co, tázal se jízlivě, ty ještě chodíš s hlavou na krku? Já mám svou hlavu rád, usmál se Ondřej. A to už panovník utíkal ke věži, vřetínko v náručí a schody podvoubral, jak by mu bylo z polovice roku. Ondřej ho nechal jít a honem vběhl na přízemí do jizbiček pro sluhy, kde pana Barborka kropila drahocené prádlo. Div neshodila hrníček. Ondřeji, vykřikla a už mu přešťastná visela kolem krku. Snad by tak byly stály nekonečné hodiny. Jenže se brzy ozval rozpustilý smích. Netřetí princezna hledala po nádvoří hrdinu, jenž jako zázrakem vrátil jí klid a štěstí. Trubači troubili táhle jak o svátek. A král kamenné srdce, rudý po uši, vychválil Ondřeje až do nebe. A potom chystal ve dvoraně hostinu a po hostině hon a po honu, buď sláva mu, pasován bude Ondřej na rytíře. Trvalo to pár dní. Však jednou k večeru přiběhla za vladařem princeznička Rita, ze všech nejmladší, a dlouze plakala a dlouze prosila, aby i jí ten mládenec z nemoci vysvobodil. Vše dělo se jak dřív. Vladař šel za Ondrou a znovu hrozil oprátkou a hrozil vězením, nesplnili i poslední svůj úkol. A co by, pane princezničce, pomohlo? Tázal se rytíř Ondra a v duchu modlil se, ať osud k němu vlídnější než dosud. Slečna, když za ní přišli, kryla si ouška bělostnými dlaněmi. To ticho strašlivé mě jednou zahubí. Ondřeji, rytíři, chci krále slavíků. Ten ptáček prý si zpívá, jak to nikdo neumí. Ondřejovi se zatmělo. Krále slavíků? A už klekal si a už chtěl začít s úzkostlivým prosíkem, když král kamenné srdce objal princeznu a svatosvatě přísahal, že Ondřej splní, oč ho prosila. Jinak prý, ať se domů raději nevrací. Taková moje vůle. Ondra se uklonil a hnul se ke vratům. Nešťastný, znavený, jeho kůň Vraníček šel za ním krok co krok a skoro nedupal. Neb nechtěl rušit pomlklého pána. Šli dlouho, mlčky. Co si povídat? V co věřit na cestě, kde ani človíčka? Marno je vyhlížet náhodné pocestné. Marno je procházet trhy a jarmarky. Marno se u hospod ohlížet po dětech. Všechny ty zázraky dějí se za život jen jednou jedenkrát. Kdo ví, kde už jim konec. Koupili v městě klec a schlíple vykročili stezkou do lesa, kde se snad slavíci, jak lidé vyprávěli, nejvíc houfují a nejvíc zpívají si v temných půlnocích nad toky řek a nad hřímotem jezů. Šli dlouho. Ať se však dívali a chtěli, nikde nic. Jen sem tam holoubek či potutelný vrabec. Došli až k přívozu. Kam jedeš, rytíři? Vyzvídal převozník, mladý a urostlý, pár vesel u nohou a za kloboukem peří. Za králem slavíků, pozvedal Ondřej klec a smutně klad je do prohlubně ve člunu, jenž odvážel je ke druhému břehu. Pán s tebou, smál se muž. O tom jsem v životě nic neslyšel a že můj děda neboštík byl ptáčník nad ptáčníky. To už se blížili se člunem ke břehu a to už chlapík vyváděl je z kapradí a srdečně se loučil. Dej pozor na panstvo z Černého zámečku. Sem tam sem někdo přijde zastřelit si zajíce, anebo srnečka. Ať ti v té kleci nepřibude díra. Smál se až zčervenal. A voda za ním dutě šplouchala, jak by si spolu zvyklí na sebe, co stiše povídali. Lužní les houstl. Tráva sykala a v temných houštinách tichounce byly pokroucené větve. Ondřej se po chvíli zastavil v březině a koně přivázal k suchému pahýlu a věšel klícku na nejnižší větev. Počkej tu, Vraničku, brzy se vrátím zpátky. A zašel ještě hloub, když v tom se nablízku ozvalo troubení a větve praskaly a dříví sténalo. Ondřej se propletl proutím a břízkami a vběhl do hvozdu, jenž hustým stromovým i tmou i vývraty mu připomínal prales. Tam v hrůze zůstal stát. Parohy vklíněný do spleti borovic zmítal se v křovisku veliký krásný jelen. Ondřej se zarazil a uši nastražil, neboť kde za kopcem zapraskly výstřely a hurtem zrušeně se sem tam ozvaly i tiché lidské hlasy. Neboj se, popoběhl chlapec k zvířeti, nějak ti pomůžu. A stoupal na špičky a zlehka pozvedal z hustého porostu jelení těžkou hlavu. Ale nešlo to. Zmatené zvíře rozechvíval strach a les se nepohnul. Suky a haluze svíraly paroží, až sypala se z hladkých kmenů kůra. Pomoz mi, šeptal Ondřej. A sotva stál, hlína a mech mu podrážely nohy. Tu jelen utichl a jak by rozuměl, poklesl v kolenou a jeho hlava prosmíkla se hložím. Ondřej až vykřikl, jsi pašák, jelínku, a znaven usedl do zdupaného mechu. Hlasy a výstřely za kopcem umlkly. Děkuju, Ondřeji, hlesl kdos na blízku. A Ondřej vyskočil, jak by mu z nebe do kapsy sjel blesk. Pro pána Jána, co je zase tohle? Pod mocným javorem stál velký hřmotný muž. Vlasy měl plavé jako pšenice a vousy zrovna tak, jak by byl celý vytepaný z mědi. Laskavě usmíval se. Nic se neboj, Ondřeji. Měl měkký sametový hlas, jako když do vody dopadá po jednom divoké kačenkové peří. Kdo jsi? Hles mládenec a darmo vyhlížel v křoviskách jelena. Byl pryč, jen lesy na blízku si cosi přísně šeptali a v korunách se houfovali ptáci. Jsem jich, odvěký vládce jedné čtvrti světa. A jak to dořekl, houf stromů na blízku se skácel do trávy a kolem dokola skvěla se mítinka. Jen sem tam pařezy a čerstvé jahodení. Máš u mne velký dluh a já ti ho teď splatím. A jich svou ruku napřáhl a sejmul Ondrovi z nejnižší větve klec a postavil ji na zem. Pak sáhl do větru a náhle držel v ruce čistobílou plachetku. Stříbrně vyšitá třásla se v povětří a pak se pozvolna snášela ke kleci, až celičkou ji skryla. V tu chvíli stalo se, co Ondřej nezažil. Houf ptáků v povětří se prostřed letu zastavil a myši blízko děr byly jak z kamene a v křoví zajíčci strnuli prostřed skoku. Ondřej se pokřižoval. Však vládce jich se smál, jen žádné strachy. Pohleď, tam v jeřábu na té nejvyšší větvi, to je král Slavíků. Chyť ho a pospíchej k nejmladší vladařově dceři. Vy znáte krále, žasl mládenec. Jich přivřel oči, jak bych ho neznal. Jednou, už je to kolik let, hnali nás jeho feny ze vrat jako ovce. Hlas mu zněl zostra. Ale za to ty nemůžeš. Usmál se po chvíli a lehce postrčil mládence k jeřábu, jak by chtěl zahnat chmurné vzpomínání. Ondřej byl v koruně, nežli jich domluvil. A ruku natáhl k jeřabí haluzi a ptáčka polapil. Byl celý hebký. Heboučky, jak by byl z teplé vaty. Ani se nepohnul. Až teprv na zemi, když jich ho poručil posadit do klece a když z ní pozvedl tu bílou plachetku, Slavíček zase ožil. A nejen Slavíček. I myši v kapradí už zase běhali a siví zajíci se mezi pařezy proháněli jak diví. Jaká to plachetka, pomyslel mládenec. A náhle nevěděl, jak nejlíp děkovat, koktal a zajíkal se. Neděkuj, Ondřeji, promluvil vládce jich. Zde vezmi plachetku, ať je ti k užitku. Však víc než tento dar střes svoje dobrotivé srdce. To v čase budoucím, ať čisté zůstane. A budeš s Barborkou do samé smrti šťasten. Vy znáte Barborku? Vykřikl mládenec. Však náhle postřehl, že stojí v lese sám. Jen stromy kývaly těžkými hlavami, jako by vládce jich, v nich skrytý, odpovídal. Ondřej se rozhlédl po šerém stromoví. A pak se do čtyř světa stran přehluboce uklonil. Na sever, na východ a na západ a na jih. Vyjeli s veselou. Slavík si notoval a cesta najednou zdála se kratičká. Ani si mládenec nestačil vydechnout a stáli na skalách pnoucích se nad přívozem. Hej, křičel převozník. Už jedu, rytíři. Máš krále Slavíku? Slyším tak krásný zpěv, že se až srdce směje. Mám, volal mládenec a hleděl s úsměvem na řeku pod sebou, co před ním vězu třpitně poklekala. Převozník dorazil. A když už Ondřej stál i s klecí ve člunu a vraník ve vodě brodil se za nimi, lodník si stýskl. Máš štěstí, rytíři, budeš teď bohatý. A já? Co čeká mě? Musím tu jezdit do nejdelší smrti. To už se blížili pozvolna ke břehu. Kůň už se zmáčený procházel v rákosí a řechtal divoce, až ve skalách to hřmělo. A co když bych tu klícku do zámku dones já? Vykřikl najednou hněvivě převozník a skočil k Ondrovi a chtěl ho přehodit přes zábradlíčko člunu. Ondřej se, zaskočen, už řítil do řeky. Však ještě v pádu vytrhl z kazajky tu plachetku a ještě stačil ji přetáhnout přes klícku. V které tu chvíli Slavík naráz stichl. A nejen Slavíček. I kůň se na břehu zarazil ve skoku. A ryby ve vodě stály jak z kamene. A převozník už rozpřažený strnul. Jediný Ondřej, surově postrčený do vody, svalil se přes bok člunu. Honem se zase vynořil a honem přitlačil lodičku k mělčině, kde zdvihl ode dna zastřenou tichou klec a odnášel ji na břeh. V tu chvíli přeletělo nad řečištěm povětří a bílá plachetka smekla se po drátech a odlétala k veslům. Vraníčku, volal Ondřej a už utíkal. Nep ještě zahlédl, jak převozník se hnul a ryby myhly se třpitavě ve vodě. A kůň se v rákosí začal zas divě vzpínat. Stůj, ječel převozník, stůj, však tě dostihnu. Však to už vraníček uhánil k domovu a Ondřej koleny nutil ho ke spěchu a král všech Slavíků si přespaněle zpíval. Dojeli před ránem. Však brzy bylo na zámku, jak v poledne. Z věže se ozýval šťastlivý rytin smích a tlukot slavičí, při kterém všichni na nádvoří zmlkli. Vyhrklo vínečko, duněly salvy z děl a výskly fanfáry a dvůr se roztancoval. Jsi vítěz, Ondřeji, ozval se starý král, když všechno utichlo a poklekalo v kruhu. Vyber si z princezen, která ti nejbližší a uč se býti králem. V hlase měl slzy, takže si podaní potajmu šeptali, že snad ty zázraky, co Ondřej vykonal, uzdravili i krále. Ondřej však v rozpacích pokrčil rameny. Odpusť mi, vladaři, já nevěstu už mám. A už se rozbíhal do hloučku sloužících, odkud si přiváděl líbeznou Barborku, co třikrát klopítla, než doběhla s ním zpátky. To pro ni šel jsem, pane, na čtyřikrát do světa. Pro ni a pro všechny, co měli zůstat na dosmrti sami. Stichlo to kol dokola jako v kostele. Však král kamenné srdce, náhle bezbraný a náhle zahanben vším, co kdy vykonal, přistoupil k Ondrovi a s gestem vznešeným podal mu barborčinu ruku. Je tvoje, rytíři, a dovol mi být na tvé veselce do smrti vděčným kmotrem. Ano, jsou země hojnosti a země prázdných míst. A jsou i králové se srdcem na dlani, a jsou i králové se srdcem jako kámen. Někdy to upřímné počase zkamení, někdy to kamenné počase zhedvábení. Záleží na lidech, co na blízku jim žijí.
1: Naráz ucítili pevno pod nohama. A když otevřeli oči, uviděli svůj koš bramborák. Čekal na ně v prosluněném lese mezi babkami a suchohříbky. Prostě najednou tu byli a nevěděli jak. Ale přišla na to Fifina.
2: Kdybyste vyprávěli pohádku, co byste řekli na závěr?
3: No, že zazvonil zvonec a byl konec.
4: Nebo taky, jestli neumřeli, žijí dodnes.
5: Ale jakou to má souvislost?
2: Vůbec žádnou.
1: Smála se Fifina.
2: Musíte říct, byla tam papírová zem a my se propadli až sem. A teď kdo chce omáčku, ať kouká rychle sbírat, nebo ji nestačím udělat.
1: No a tím pro ně pohádka skončila. Ta omáčka už do ní nepatřila, i když pohádkově chutnala. Byla to ta voňavá a smetanová, jakou umí vařit jen Fifina. A nakonec se ozval i ten zvonec, když ve vesnici vyzváněli poledne.

je konec. Když si ale najdeš čas, až se vrátíš z hřiště, Čtyři lístek tě pozve zas. Naschle, naschledanou.

0: Jednou si Křemílek a Vochomůrka nesli domů borůvkovou větvičku. U potoka si chtěli trošku odpočinout, ale horké léto už potok málem vypilo. Mezi křemínky se lesklo jen pár kalužek a v tom Křemílek povídá:
1: Je, chudák rybička!
0: Ležela tam rybička a ne dosáhnout k vodě. Vochomůrka si nabral z kalušky do čepice a rybku polil. Co se stalo, stalo se a z rybky je najednou vodník.
1: Taková nepředloženost, povídá. Chtěl jsem si užít rybí veselosti, jenže jsem si trochu víc poskočil a padl jsem na sucho. Mé jméno je, promiňte, Krapítko.
0: A co prý je dlužen? A začal v dlani přepočítávat rybí penízky. Křemílek s Vochomůrkou jen mávli rukou, zvedli borůvkovou větvičku a šli dál. Doma borůvky otrhali a dali je na talíř. V tom se ale všecko zatřese a borůvky se rozkutálely po světnici. A aby bylo ještě hůř, od rohu k rohu pukla podlaha. A v puklině se něco vyne a přikrucuje.
1: Co to je? Vypadá to jako kořínek, povídá Křemílek. O, nebo by to mohl být provázek,
0: hádá Vochomůrka. Nakonec za to popadli, táhnou a vytáhli z pukliny draka. Měl tři hlavy a trojím hlasem povídá.
2: Byl to dračí ocásek, vy chytráci.
1: Nechtěl bys radši zpátky.
3: No celej,
0: řekli Křemílek a Vochomůrka.
2: Ticho,
0: zamračil se na ně drak.
2: Nejdřív si musím všecko přeskoušet. A pak se uvidí.
0: Hlas měl jako tři parní píšťaly. Rozškrtl se do červena, vypustil kouř a křikl:
2: A teď bych něco snět.
0: Křemílek a Vochomůrka se tiše jako myšky rozběhli po světnici. Sezbírali rozházené borůvky na talíř a přistrčili to drakovi. Drak borůvky očichal, zobl si první, druhou i třetí hlavou a ošklíbl se.
1: Brrrr! Jenže my nic jiného nemáme,
0: povídá Křemílek. Jen dopověděl, dala se první hlava do smíchu a pošeptala druhé.
1: Ha, prý nic nemají.
0: Druhá to řekla třetí, a tak si chvíli spolu šeptali a najednou vykřikli.
2: I mají!
0: První se mlsně olízla a očichává Vochomůrku. Třetí polkla slinu a očichává Křemílka. Druhá, ta prostřední, se navstekala a povídá.
1: A co já? Já nic?
0: A začali se prát. Rozškrtli se do červena, šel z nich kouř a byli do sebe jako železem. Křemílek a Vochomůrka už na nic nečekali. Vyběhli z chaloupky, přirazili za sebou dveře a utíkají přes paseku. Byli od pořezové chaloupky už pěkný kus cesty, když se Vochomůrka ohlídl. Co vidí, to vidí. Jedna dračí hlava se za nimi dívá dveřmi, druhá oknem a ta třetí se protáhla komínem. V tom všecky tři křičeli.
2: Tamhle běží!
0: A drak div nerozbořil chaloupku, jak prudce se z ní vylámal. Vznesl se do povětří a letí rovnou za Křemílkem a Vochomůrkou. Ti dva běží, až se jim třesou ouška. Chtěli přes potok, ale potok je hluboký a voda se v něm divoce žene. Křemílek s Vochomůrkou si jen vzdychli.
1: To je naše poslední vteřinka, Jovaj. A just není.
0: zavolal na ně vodník Krapítko, co tam seděl na vrbě nad potokem.
1: Teď do toho řeknu slovo já. Pořádně si držte nosy.
0: Seskočil z vrby, nabral si na dlaň Krapítek vody a foukl jí přes potok. Potok zahučel a stoupil ještě o 6 kolíků a ihned je všecko jedna jediná hladina. Když přiletěl drak, nikde nikdo, jen voda tam leží jako zrcadlo. Drak níž i výš, ale pořád nikoho nevidí. Udělal na vodu 3 tak vzteklé obličeje, že se vylekal sám sebe. Otočil se a odletěl. No a pak šla zas voda dolů. Za chvíli Křemílek s Vochomůrkou stáli na suchu. Vodník Krabítko každému dal ještě pentličku ze zelené řasy na čepičku a ukázal jim cestu domů do pařezové chaloupy.

0: Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá táta, Jozífku?
1: Právě chtěl jíst, ale když vás viděl za humny, vstal a nechal jídla být,
0: odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak?
1: Inu, táta povídal, že byste nám mnoho snědl. A máma to musela se stolu všecko uschovat.
0: A kam pak to schovala, Jozífku?
1: Huzdala na pícku, kýtu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchty na mysník a dva džbány piva pod lavici.
0: Kmotr Matěj se neptal dále. Usmál se a v okamžení vešel přes práh ke kmotrovi Jírovi.
2: Pozdravte, Bůh, vítal ho Jíra, ale že pak si nepřišel o chvílku dříve, mohl si s námi jíst. Právě dnes nám od jídla nic nezbylo, čím by jsme tě uctili.
0: Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě něco neočekávaného.
2: A co, povídej?
0: Zabil jsem ti hada. A ten had měl hlavu tak velikou jako ta kýta, co máte na kamnech. Tlustý byl jako ta hus, co je na pícce. Bílé masíčko měl jako ty buchty, co jsou na mysníku. Dlouhý byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. Krve ale bylo, co piva v těch dvou džbánech, co tamto pod lavicí stojí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost zastyděl, žena musela jídlo a pití na stůl postavit a oba teprv hosta častovali.

Jednou byl v jižních Čechách rok, kdy se velmi rychle střídalo počasí. Nad rybníkem Brčálníkem se jeden den objevilo nebe modré jako šmolka a druhý den se po něm válely černočerné mraky. Jindy bylo zase všude plno mlhy a pak zčista jasna jasno. Zkrátka bylo to počasí bláznivé a nikdo z něho neměl ani prospěch, ani radost. Když pavouček běžník potřeboval větrné povětří, aby se trochu proletěl na pavučině babího léta, nezafoukal ani vánek. A když si ještěrka Terka přála teplo, usadilo se nad Brčálníkem jako naschvál studené počasí. Kdo ví, jak by to všechno dopadlo, kdyby se neobjevil Rákosníček a nepostaral se o nápravu. Že nevíte, kde je rybník Brčálník a kdo je Rákosníček? Tak tedy, Brčálník najdete někde za Kozími horami a Beránčí Roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka. Není to ovšem rybník ledajaký, protože na jeho břehu už léta letoucí bydlí skřítek jménem Rákosníček. Je to velký neposeda, ale jinak dobrák, vždycky ochotný pomoci každému, kdo to právě potřebuje. No a pak se začnou dít věci nevídané, nad kterými zůstává rozum stát.

0: jak rákosníček nezahnal mráz. Na brčálník ještě nestačila padnout sněhová peřina a už ho přepadla pořádná zima. Rybník zamrzl od břehu ke břehu a led byl tlustý na 3 rákosníčkovy palce.
1: Kolik pak asi studeného povětří přinese dnešní předpověď?
0: Klepal se skřítek a netrpělivě čekal, co ohlásí meteoroložka Rosnička Anička.
1: Pozor, pozor, čekají nás takové mrazy, že se i hvězdičky budou klepat, varovala Rosnička. Cože? Co to říkáš, ty předpovídalko?
0: Ptal se vystrašený rákosníček.
1: Říkám, že bude veliká zima, odpověděla Anička. Dokonce převeliká. Tak to je zlé, posmutnil skřítek. To mě asi zamrzne i tvoje předpověď počasí. No, a co teprve mě?
0: Ozval se vyčítavě kapr Matěj.
1: Mně zamrzne i poslední přívod vzduchu, co já bych dal za pořádnou oblevu. A ty to nevíš, že se v takovém případě máš obrátit na rákosníčka,
0: řekl skřítek.
1: Tak já se teda na tebe obracím,
0: stačil ještě zahouhlat Matěj, než se nad ním zavřela ledová tříšť.
1: A dobře činíš, neboť úspěch je předem zaručen,
0: dal se slyšet rákosníček.
1: Já totiž zavedu do rybníka elektrické topení. A jelikož ho povedu přímo mezi nebem a zemí, budu tomu svému vynálezu říkat přímo top.
0: Na nic nečekal a dal se do práce. Nejdříve vyrobil papírového draka, k němuž přivázal tenký drát. Potom draka vypustil k obloze a rejdil tam s ním tak dlouho, dokud ho neomotal kolem bouřkového mraku, který v sobě ukrýval nejvíce blesků. Za chvíli ta nebeská elektřina síla po drátě dolů, rozpálila ho do červena a z toho tepla začala v brčálníku obleva. Pak ale na obloze něco bouchlo, z mraku vyletěly jiskřičky a s elektrickým vytápěním byl konec.
1: Je. Asi jsem tam nahoře možná vyrazil pojistky,
0: strachoval se rákosníček.
1: Podívej, ať děláš, co děláš, počasí depředěláš,
0: prohlásila Rosnička Anička nastydlým hlasem.
1: Tady jde po bůže, ať kdyby se stavěl na hlavu. Dokud se obloha nezatáhne dízkými braky, tak brazy nepovolí. Co? Mě tvoje předpovědi už nezajímají,
0: ohrnul skřítek nos.
1: Totiž, abys věděla, já si oblevu opatřím jinak, neboť mám své metody. Ostatně, jak jsi to říkala, že mrazy nepoleví, dokud mraky nebudou nízko nad brčálníkem, tak s tím já si určitě poradím.
0: Když to říkal, dobře věděl, že řeči sami ještě nikdy nic nezařídili, ale nevěděl, co dělat. To by však nepřiznal nikomu na celém světě. A protože věřil, že ho něco napadne, netrpělivě čekal, odkud ten nápad přiletí. A jak se tak rozhlížel kolem, všiml si, že mraky rády pozorují svůj obraz v ledovém zrcadle zamrzlého rybníka a všelijak se přitom nakrucují.
1: To je ono, zaradoval se skřítek. Teď už vím, jak je dostanu dolů. Když jsou takový fintilové, pomůže mi k tomu jejich veliká ješitnost.
0: a první, co udělal, bylo, že na led setřásl z větví stromů jinovatku a z hráze nafoukal zbytek sněhu. Obraz plujících mraků zmizel.

0: Aby mraky zjistili, proč se najednou v ledovém zrcadle nevidí, klesli nad rybník a přesně tohle Rákosníček chtěl. Nyní nastalo to, co Rosnička předpovídala. Obloha se zatáhla nízkými mraky a mrazům nezbylo nic jiného, než polevovat. No prosím, prosím, vytahoval se skřítek. A pak, že neudělám oblevu? A co pak na to teď řekne naše předpovídalka? Řekne, že žádný podfuk dlouho nevydrží, ozvala se Rosnička. A také řekne, že bys měl dělat něco rozumnějšího, než marně předělávat počasí. Třeba díry do ledu, aby se Matějovi lépe dýchalo. Všechno, co řekla, bylo pravda. Mraky se za chvíli znovu zvedly a mrazy se vrátily.
1: No prosím, prosím, no, jestli to opravdu jinak nejde,
0: sleboval skřítek.
1: Tak já přenechám oblevu klidně přírodě. Ona, když se pro něco rozhodne, tak stejně vždycky prosadí své. A s tím asi nic nepořídí, ani Rákosníček.
0: Jedno ale přece jenom zařídil. Do zamrzlé hladiny brčálníka vysekal tolik otvorů, že kapr Matěj bude mít pod ledem vzduchu dost až do jarní oblevy.

0: Kdybyste děti viděli tu roztrhanou chalupu, co se to v ní stalo, to byste se asi smáli. Okna nemá, střecha je děravá, prší do ní, vítr fouká a k tomu všemu všude zaschlá kaše. Ale o tom vám chci vyprávět. Kdysi, a je to už dávno, žila v té chaloupce chudá vdova s dcerou. Tenkrát ale byla chalupa ještě celá, alespoň do ní nepršelo, ale stejně se tam říkalo u roztrhané chalupy. Matka s dcerou pracovali na poli i v lese, pomáhali při žních, měli také nějaké slepice a tak se jakž takž živili. Někdy ale nemývali co dát do hrnce. Jednou v létě se stará roznemohla a mladá šla do lesa na jahody, aby měli alespoň něco k jídlu. Vzala si džbán a kus chleba a šla. Jahod bylo, že měla džbán brzo plný až po okraj, a tak už jen chodila a hledala houby. A pomalu došla k lesní studánce, sedla si, bylo právě poledne, a bere si chleba. Ale tu se najednou před ní odstla nějaká stará žena, kde se vzala, tu se vzala. Vypadala skoro jako žebračka, v ruce držela hrnec, ani veliký, ani malý, ale prázdný, a povídá.
1: Ach, má zlatá panenko, to bych jedla. Už dávno jsem neměla chleba v ústech, nedala bys mi kousek.
2: I proč pak ne? Třeba celý, však já domů dojdu, jen aby pro vás nebyl moc tvrdý.
1: I nebude, panenko, ale jak pak já ti jen poděkuju, když jsi tak hodná? Počkej, já ti dám tenhle hrneček.
2: Ale babičko, do čeho byste trhala jahody? Jen si ho nechte.
1: Ne, ne, panenko, jen si ho vezmi za své dobré srdce. To není jen tak obyčejný hrnec. Když ho doma postavíš na stůl a řekneš, hrnečku, vař, navaří ti tolik kaše, co budeš chtít. A když uvidíš, že už máš kaše dost, řekneš hrnečku dost a hned přestane vařit. Jen si dobře pamatuj, co máš říct.
0: A podala děvčeti hrnec, tak chce poděkovat, ale nemá už komu. Babička jako by se jí rozplynula před očima.

0: Snad je za těmi smrčky, nebo támhle v tom doubí? Ne, ne, je pryč, zmizela. No co, hrnec je tu? Tak ať ukáže, co dovede. A děvče jde lesem, v jedné ruce džbán plný jahod, v druhé podivný hrnec a už stromy řídnou a tady je pěšinka domů. Když přišla do chalupy, povídá matce, co se jí v lese přihodilo.
1: No tohle, no to musíme, holka moje, hned vyzkoušet. Ukaž, dáme ho na plotnu. Tak, a jak se to říká?
2: Ne na plotnu, maminko, na stůl. A teď se řekne, hrnečku vař.
0: A hrneček poslouchal. Hned se začala ode dna kaše vařit, jen to bublalo a bylo jí pořád víc a než by někdo napočítal do 10, už byl plný a přetékal.
2: Hrnečku, dost
1: je, už přestal. No tohle, holka, pojď jíst. To jsem ještě neviděla. To ti dala jistě nějaká lesní žínka. Je. A jak je ta kaše dobrá?
2: Takovou se, maminko, ještě nejedla.
0: No, najedli se a teď už nikdy nebudou mít nouzy. A všem dětem ve vsi dají a každému, kdo bude mít hlad. A tak si povídají a mladá najednou, že půjde do města na trh prodat vajíčka. Vzala si košíček a šla. Do města bylo dost daleko a na trhu vejce nešla zrovna rychle na odbyt a tak se mladá dost spozdila. Stará se jí nemohla dočkat a už se jí chtělo také jíst. No co, hrneček je tady, ať vaří. A hrneček začal vařit. A už je plný vonavé kaše s máslem a s medem.
1: Tak, hrnečku, jen vař. Ale kde pak má misku a lžici, že ta holka uklidila nádobí do komory?
0: A jde si pro misku a lžici, ale než se vrátí, už teče kaše po stole a hrneček vaří a vaří. Ale hrníček vařil a nic nedbal, že stará se křižuje a pokřikuje, že už nechce. No, to byla spoušť. Matka zapomněla, co má říct, aby hrneček přestal vařit. Už nevěděla, co dělat, popadla po klici, chtěla hrnek přikrýt, ale šlápla do kaše, uklouzla, vykřikla. Kaše byla horká a hrneček vařil a vařil a kaše tekla proudem. Už jí bylo v sednici tolik, že stará musela utéct, vylezla na půdu a naříkala, co to ta nešťastná holka přinese. A zatím se horká kaše valila už ze sednice a z chalupy dveřmi a oknem na náves, kouřilo se z ní a ve vsi mysleli, že snad chalupě hoří. Ale to se mladá konečně vracela a když viděla horu kaše, už z dálky vykřikla... A hrneček poslechl. Ale chalupa už byla celá v kaši a na návsi byl takový kopec, že lidi ze vsi museli projíždět cestu traktorem. Ale kde je hrneček, to už dneska nikdo neví. Snad si ho ta babička z lesa odnesla zase do pohádky. Ano, tak to asi bude.

Vyprávění 13. O Vojtově letu se psem Konciánkem a o tom, jak se pes dostane domů. Děti chodili na letiště s obědem každý den. Babičku Kozelkovou píchat v nohou nepřestávalo. Byla ráda, že může dědečkovi aspoň vařit. Jednou poslala rajskou omáčku, po druhé placky z povidly a po třetí nákyp. Mezitím bývaly často škubánky, protože ty jedl dědeček nejraději. Na děti byl dědeček stále velmi přísný. Nepouštěl je ani k hangáru, ani na letiště. Nevěřil jim. Byl nejraději, když se vraceli s černým kastrůlkem zpátky na pekla. Tohle všechno Vojtu mrzelo. Pořád šilhal po letadelku Káněti. Byl by se k němu rád přiblížil, ale pokaždé se mu něco postavilo do cesty. Nejčastěji děda Kozelka nebo pilot Hejduk, který teď létal s Kánětem každý den, nebo vrata hangáru, kde se letadelko občas skrývalo. Jednoho dne dědeček hned po obědě usnul. Nákyp ho tak zmohl, že ještě ani pořádně nedojedl, hlava mu už klesla na prsa, lžíce vyklouzla z ruky a dědeček spal jako o půlnoci. Anežka na něho mluvila, ale děda neslyšel. To bylo něco pro Vojtu. Vyskočil, jako když do něho střelí, a hnal se ke Káněti. Letadélko stálo uprostřed letiště docela opuštěné. Pilot Hejduk odešel a dědeček spal. Za Vojtou běžela Anežka a v patách jí byl Pepíček Slámů. Jen Kociánek se trochu opozdil, musel sežrat zbytek nákypu z dědečkova kastrůlku. Když už v hrnečku nic nebylo a také lžíce byla dočista olízaná, upaloval Kociánek za dětmi k letadelku Káněti. Doběhl tam ještě včas. Vojta už seděl uvnitř a rukama zkoušel páčky. Anežko, křičel, já tě svezu. Tváře už mu hořely rozrušením a ruce a nohy mu jen hrály. Už chtěl s letadelkem vzlétnout. Ať jde nejdřív Pepíček, volala Anežka, já půjdu až po něm. Ale Pepíčkovi se do letadelka nechtělo. Bál se i pouhého pomyšlení, že by se měl vznést do takové výše. Co kdyby se něco stalo a letadelko spadlo? Pak by se třeba odřel ještě víc, než kdyby spadl z kola. A to by zase bylo doma křiku. Pepíček si vzdychl a řekl nahlas, ať jde první Kociánek, já půjdu až po něm. Tak se stalo, že do kabiny za Vojtova záda vskočil Kociánek. Nejdřív všechno očichal a pak si sedl. Byl docela spokojený. Seděl přece za Vojtou. Jen ho mrzelo, že má pokroucený ocas. Když se rozvrčel motor, začal vrčet i Kociánek. Rychle se rozhlížel, kde je ten nepřátelský pes, který na něj takhle vsekle vrčí. To se rozumí, že žádného nenašel. Letadelko Káně se začalo mírně otřásat, pak už se měkce pohupovalo a nakonec je neviditelná síla vytáhla do výše. Vojta napětím sotva dýchal a Kociánek štěkal. Nevěděl, co se s ním děje, jeho psí bouda s ním nikdy nelétala. Potom se uklidnil, vždyť před ním seděl Vojta. A s Vojtou se nemohlo Kociánkovi nic stát. Jednoduchým pohybem ruky sklonil Vojta hlavice vrtulí a Káně se rychle hnalo kupředu. Vojta to stočil směrem k domovu. Chtěl se podívat, jak vypadají pekla zhora. Uviděl je za malou chvíli. Letadelko se řítilo vzduchem jako opravdové Káně. Vojta opět napřímil hlavice vrtulí a letadelko se s tichým broukáním snášelo k Tomešovic chalupě. Nevysoko nad ní se téměř zastavilo. Vojta se podíval dolů. Uviděl dvorek za hranicí dříví a vozík přichystaný k odjezdu. Maminka pojede na trávu, pomyslel si.
Na střeše si hověl kocour rozum a blízkavé oči otáčel po letadelku káněti. Chvilku nevěděl, co má dělat. Číhal právě na nějakého ptáčka, ale ten, který se zrovna snášel dolů, se zdal kocourovi rozumovi přece jen trochu velký. Kocour si nebyl zcela jistý, jestli by ho dokázal zakousnout. Kromě toho tenhle velký pták protivně vrčel. Kocour rozum se tedy raději zdvihl, přeběhl střechu a zmizel v půdním vikýři. Hůňatý ocas za sebou táhl jako královskou vlečku. Při tomhle útěku přes střechu ho zahlédl kociánek. Rozštěkal se, protože se s kocourem rozumem neměli rádi. Kociánkovi připadal moc černý. Kociánek chtěl dokonce vyskočit z letadla na střechu a kousnout rozuma do nohy. Ale to dost dobře nešlo. Stěna kabiny byla sice průhledná, ale ven nechtěla kociánka pustit. Na dvůr vyšla Vojtova maminka. Zastínila si oči a dívala se na letadélko, které viselo ve vzduchu jako ozdoba na vánočním stromku. Vojta dostal strach, aby ho snad nepoznala, a proto se raději vznesl o něco výš. Ale maminku Tomešovou ani ve snu nenapadlo, že by mohl být uvnitř letadelka Vojta a dokonce se psem kociánkem. Jen se podívala, pak popadla vozík a jela pro trávu. Vojta byl šťastný, jak krásně létá a jak všechno dobře vidí, ale kociánek spokojený nebyl. Štěkal a chvílemi vil, uviděl Tomešovic chalupu a chtěl domů. Už se mu v letadelku nelíbilo. Chtěl mít pod nohama obyčejnou pevnou zem. Kociánku, okřikoval ho Vojta. Nebylo to nic platné. Kociánek si stále mlel svou. Mermo mocí chtěl dolů a domů. Vojta tedy poodlétl zastavení a přistál s kánětem na louce. Pootevřel kabinu a kociánek z ní vyrazil, jako by mu za ocasem hořelo. Upaloval k domovu a ani jednou se neohlédl. O létání už asi nestál.

0: krtek a paraplíčko. Cestovat chodbičkami v podzemí je jako napínavá hra. Krtek totiž nikdy předem neví, kam ho zavedou. Jestli vykoukne na hřišti, nebo v brambořišti, v lese u studánky, nebo na záhoně mezi tulipány. A tentokrát...
1: Já tady jsem ještě nebyl!
0: Rozhlížel se kolem dokola a moc se mu tu líbilo. Tolik věcí na jedné hromadě. A jedna hezčí než druhá. Malované džbánky, korálky... A starý mlýnek na kávu, rourou od kamen se dalo prolézt jako tunelem. A pérové matrace, to je přece trampolína. Teprve, když se krtek do sytosti vydováděl, všiml si, že tu cosi nehraje. Ani jedna z těch krásných věcí nebyla celá. Byla otlučená, děravá, sprohýbaná, zkrátka rozbitá. A právě proto skončila tady, na smetišti, na skládce.
1: Co pak se nic nedá spravit? To by se na to podíval.
0: Krtek si mezi rozbitými věcmi vyhlídl pruhované paraplíčko a dal se do práce. Sprohýbané dráty narovnal, látku přes ně přetáhl, vypnul a pořádně ji k drátům přivázal. Dost se u toho zapotil, ale nebylo to zbytečné. Paraplíčko najednou vypadalo zase jako nové. Však se taky Krtkovi za to odvděčilo. Když zafoukal vítr, plulo s krtkem povětřím jako vzducholoď. A když vítr foukat přestal, snášelo se k zemi jako padáček. Krtek byl nadšením celý pryč. Krtku, pozor! Dívej se, kam padáš! Zaštěbetali do Krtkova radování tři ptačí bráškové. A bylo to varování v pravý čas. Krtek přistával rovnou do potoka. Prout mu už olízl levou zadní tlapku. Ani teď ho však paraplíčko nenechalo na holičkách. V poslední chvíli se obrátilo rukojetí nahoru a byla z něj rázem lodička. Rychlá a bezpečná, že ji mohl Krtkovi každý závidět. Jenomže, když je někdo doopravdy šťastný, vůbec netouží, aby se mu závidělo.
1: Pojďte se taky svést. Uděláme si lodičkový výlet.
0: Tři ptačí bráškové ochotně nastoupili, přidali se i žabky, okounějící u břehu, a nejspíš by se jim lodičkový výlet náramně vydařil, kdyby... Kdyby nejmladší z ptačích brášků neměl ten hloupý nápad, že klovne do knoflíku na rukojeti paraplíčka. Klovl a paraplíčko sklaplo. Co jiného mohlo dělat? Bylo totiž odjakživa naučené, že se tímhle knoflíkem zavírá. A žádné zavřené paraplíčko už nemůže dělat loď. Rychle klesá, klesá ke dnu. Tři ptačí bráškové se leknutím rozprchly na všechny strany. Krtek se však rozhodl zachránit pruhované paraplíčko stůj co stůj. I žabky mu vydatně pomáhaly. Na neštěstí však vším tím povykem a šploucháním probudili pod břehem kapra Jikrnáče. Byl to dobrák od kosti, ale měl nemožný kapří zvyk. Sotva protře oči, honem, honem něco spolknout, honem, honem něco sníst. Chňapl po paraplíčku a v mžiku z kapří uslintané tlamy koukala jen rukojeť.
1: Co teď?
0: Krtek samu sebou paraplíčko bránil, nechtěl je dát. A jak se o ně s kaprem tahali, cvakl knoflík, kterým se otevřené paraplíčko zavírá. Ono to však platí i naopak. Zavřené paraplíčko se v kapřím těle otevřelo. A kapr najednou vypadal jako podivná cizokrajná ryba. Velice se tím vyděsil. Začal rejdit jako bez rozumu od břehu ke břehu, tam a sem, až konečně narazil o kámen.

0: Svak!
1: Udělal knoflík na rukojeti a paraplíčko se poslušně zavřelo. A kapr je s chutí vyplivl. A už víckrát o žádném parapleti nechtěl ani slyšet. Za to krtek? S tím se samou radostí zatočil svět.
2: Paraplíčko, to jsem rád.

0: vylovil paraplíčko z potoka, prohlídl je, jestli si neublížilo, a radoval se jako, no, jako krtek, když dostane zpátky svou nejmilejší věc. Pruhované paraplíčko, které vlastnoručně spravil a které se mu za to odvděčuje, protože si dovede moc krásně hrát. Tentokrát se rukojetí chytilo stromu a udělalo krtkovi houpačku. Nejdřív se spolu houpali na nizonké větvi, pak na vyšší větvi, až nakonec na té nejvyšší. Odtud byl rozhled, panečku, až na zelenou loučku za vsí. Ale, co pak se to tam děje?
1: To se mi snad jenom zdá.
0: Uprostřed zelené louky za vsí, věřte, nevěřte, stálo pruhované paraple. Jakoby tomu krtkovu z oka vypadlo. Jenomže bylo veliké. Velikánské. A pod tím velikým parapletem pán v placaté čepici prodával melouny.
2: Kupte si melouny, kdo je koupí, neprohloupí. Mám nejlepší melouny na světě.
0: Krájel je melounovým nožem na úhledné dílky, za korunu, za dvě, za deset, a dětí kolem něho bylo jako smetí. A všechny si kupovali zelené půlměsíčky s červenou dužinou a všechny si náramně pochutnávali.
1: Ach, mít taky takový krám, aby si tam ke mně kamarádi mohli chodit pro meloun.
0: Krtek počkal, až pán v placaté čepici pod velikým parapletem zůstal na chvíli sám. A pak se k němu nesměle přiloudal.
1: Podívejte, pane, mám stejné paraple jako vy.
2: Prodavače melounů to rozesmálo. Máš stejné paraple, ale nemáš melouny, viď? Tak pojď, krtku, já ti jeden dám.
0: Což byl úplně nejlepší nápad. Zvlášť, když mu pán v placaté čepici půjčil taky melounový nůž, kterým si krtek mohl meloun rozkrájet na zelené půlměsíčky s červenou dužinou. Odnesl si dílky melounů pod své paraplíčko, pěkně je srovnal do řady a pak už stačilo jenom pořádně zahvízdat, svolat kamarády. A hostina mohla začít. V minutě tu byly tři ptačí drážkové i žabky z potoka. Dokonce přihopkal i zajíc, který na zelenou louku nikdy nechodil. Moc dobře totiž věděl, že tu za bukem číhává pejsek Brok. Postrach zajíců. Dneska však udělal výjimku a krtkův meloun šel zajícovi k duhu. Jako myšce, jako Ježkovi, jako všem krtkovým kamarádům. Jenomže pejsek Brok, postrach zajíců, byl na stráži ve dne v noci a na 100 honů ucítil každý zaječí chlup. A tak právě ve chvíli, kdy bylo hodování na zelené louce v nejlepším, hup, a skočil mezi zvířátka. Hup! A šel rovnou po zajíci. Zajíc však nebyl dnešní a upaloval do lesa, co mu nohy stačily. Možná by pejsek Brok zajíčka dohonil, ale ostatní mu schválně mátli stopu. Ježek a žabky a myška. Nejlíp se to však dařilo krtkovi s pruhovaným paraplíčkem.
1: Broku, tady jsem.
0: A pejsek Brok se dal nachytat.
2: Už tě mám,
0: zaňafal vítězně. Odklopil paraplíčko? Jenže marná sláva. Krtek se mezi tím stačil zahrabat a pod paraplíčkem zbyl jen kopeček hlíny.
1: Halo, tady! Tam ne, přece tady! Tady!
0: Když se pejsek Brok takhle spletl už nejmíň po desáté, mávl tlapou a radši to nechal být. S čumákem až u země odtáhl domů do vsi. A Krtek se svými kamarády? Ti se honem utíkali schovat podpruhované paraplíčko, protože právě začínalo pršet. Ale paraplíčko je ochrání. Na paraplíčko je spolehnutí. Inu, vlastnoručně spravená věc se každému odvděčí. A tím dneska končíme, Krtku. Tak se s posluchači pěkně rozluč.
1: Já vím, nemusíš mi napovídat. Ahoj, děti!
0: Ahoj všichni. A někdy možná naschledanou.

0: Byla jednou jedna stařičká matička a ta měla hejno bílých hus a žila v chaloupce na samotě v horách. Každé ráno vstala, vzala svoji berličku a vydala se do lesa, který se tu rozprostíral všude vůkol. Na svůj věk to byla docela čiperná matička. Celé dny šmejdila po lese, kosila trávu pro husy, trhala divoké lesní plody a vše to pak nosila domů v nůši. Člověku se nad tím tajil dech, jak těžká břemena zvedala zlehka ze země a pak s nimi z čerstva cupitala k domovu. Když někoho potkala, měla pro něj srdečné křesťanské pozdravení.
1: Dobrý den, milý pane. To máme dneska krásné počasí. Divíte se, že vláčím tolik trávy? No, každý si musíme nést své břímě.
0: Přesto jí lidé moc rádi neviděli a raději obešli, než by ji potkali. A když už nebylo zbytí a do cesty jí přišli třeba otec se synkem, tu mu otec pošeptal.
2: Před touhle stařenou se měj, synku, vždy na pozoru. Ta má za ušima, jistě je to čarodějnice.
0: Jednoho rána do toho lesa zavítal krásný mladý muž. Sluníčko jasně svítilo, ptáci zpívali a skrze listí vál svěží větří. A to vám bylo člověku k radosti. Cestou nepotkal ani živáčka, až najednou zahlédl nějakou stařenku, jak klečela na zemi a žala srpem trávu. Vedle ní ležela travnice a opodál stály dva koše, plné planých jablek a hrušek.
3: I toto,
0: řekl.
3: Matičko, jak to chcete všechno odnést?
1: Inu, musím, synáčku, musím. Křivá záda nám sedlákům přidávají na kráse.
0: Odvětila.
3: Mohu vám nějak pomoci?
0: Zeptal se mladí.
1: Nu, holenku, máte dosud rovný hřbet a mladé nohy. Pro vás to bude lehké a moje chalupa není daleko. Stojí na pasece, tam nahoře. Vy tam vyskáčete jako kamzík.
0: Mladík se nad stařenkou slitoval.
3: Můj otec není žádný sedlák.
0: Odvětil.
3: Je to bohatý hrabě a já jsem jeho syn. Ale myslím, že to, co dokáží sedláci, s tím si taky poradím.
1: No, uvidíme.
0: Řekla stařenka.
1: Jedna hodinka čerstvé chůze, co to pro vás je? Ještě tady ta jablka a hrušky, mladý pane.
0: Ta hodinka chůze přišla mladému hraběti trošku podezřelá, ale stařenka mu nedala čas na dlouhé rozmýšlení, na záda mu naložila travnici a do rukou strčila oba koše.
1: Vidíte, je to docela lehké,
0: řekla.
3: Kdepak, není to lehké,
0: řekl hraběcí syn a zašklebil se.
3: Ta trávnice mě tíží, jako kdyby byla plná kamení. A ty jablka a hrušky váží, jako kdyby byly z olova. Sotva popadám dech.
0: Měl chuť všechno to zase položit, ale stařenka ho nenechala.
1: Podívejme se.
0: Pronesla výsměšně.
1: Mladému pánu se nechce nést, co stará ženská vláčí každý den. Hezkými slovy se k člověku přitočí, ale pak najednou otočí a bere se k Vaňkovi o radu. Co pak tu tak stojíte?
0: Pokračovala ve své lamentaci.
1: A otálíte? Hýbněte kostrou, nikdo vám ten ranec už nesundá. Teď to byla lehká cesta, holenku, a po rovné cestě se jde dobře. Ale připrav se, čekají nás docela velké kopce.
0: Povzbuzovala stařena. Začali stoupat vzhůru a kameny pod nohama uhýbali a uskakovali, jako by byly živé. To už bylo na Dinochovi síly. Na čele měl krupěje potu. Chvíli mu bylo horko, chvíli zase zima z toho, jak mu ten pot stékal po zádech.
3: Matičko,
0: řekl.
3: Nemohu už dál, musím si trochu odpočinout.
1: Nic takového,
0: odpověděla mu stařena.
1: Až tam dorazíme, můžete si odpočívat do aleluja, ale nyní musíme jít dál. Kdo ví, třeba vám to přinese štěstí.
3: Ty jedna čarodějnice,
0: zvolal mladý hrabě a chtěl zhodit travnici dolů, ale snažil se zbytečně. Visela mu na zádech pevně, jako by mu přirostla. Otáčel se a kroutil sebou, ale zbavit se jí nemohl. Stařena se mu smála a zvesela poskakovala o berličce kolem něj.
1: Nezlobte se, milý pane.
0: Smála se.
1: Jste v obličeji rudý jako kohout. Neste to břemeno trpělivě. Až dorazíme domů, dostanete dobrou odměnu.
0: Co mohl hraběcí synek dělat? Musel se podrobit svému osudu a trpělivě se vléci za stařenou, která vypadala s každým krokem čilej a svěžej, zatímco jeho břemeno bylo čím dál tím těžší.
1: Synku, nohy už mi přestávají sloužit. Budeš mi muset trochu pomoci.
0: Řekla a v tu ránu mu vyskočila nahoru na záda a usadila se na travnici. Stařenka byla sice vyschlá jako tyčka od plotu, ale vážila víc jako tlustá selská děvečka. Mladý hrabě poklesl v kolenou, ale když mu nebylo do kroku, tak ho měla ke skoku a k ruce si vzala prut a kopřivy, kterými ho šlehala po nohách.
3: Ta cesta je nekonečná, matičko. Melu z posledních sil, je to ještě daleko.
1: Blizoučko, synáčku, blizoučko. Tamhle mezi těmi stromy,
0: ukázala stařena do dálky. Přesto dorazili ke stařenčině chalupě, kde by se nejraději rovnou poroučel k zemi. Když husy uviděli stařenku, roztáhli křídla do stran, protáhli krky dopředu a běželi jí s radostným kejháním naproti. Uprostřed hejna kráčela nestará nemladá děvečka, silná a velká a ošklivá jako noc.
4: Matko,
0: řekla stařeně,
4: co pak se vám stalo, že jste byla tak dlouho pryč?
1: Zaplať pámbu,
0: odpověděla.
1: Nic se mi nestalo. Naopak, tento milý pán mi pomohl nést moje břemeno. Díky tobě, panáčku. Když jsem byla unavená, vzal mě dokonce na záda. Takže cesta nebyla dlouhá, ubíhala mi vesele a zažili jsme spolu spoustu legrace.
0: Konečně stařena se skočila dolů. Vzala mladému pánovi s ramenou travnici a s rukou koše a přátelsky řekla.
1: Teď si sedněte na lavici přede dveřmi a odpočiňte si. Svoji odměnu jste si poctivě vysloužil a bude tu hned.
0: A pravila k husopasce.
1: Běž do domu, moje dcerunko. To se nehodí, abys tu byla sama s mladým mužem. Člověk nesmí přilévat oleje do ohně. Ještě aby se nám do tebe zamiloval.
0: Hrabě nevěděl, má-li se tomu smát nebo plakat.
3: No, to je mi věru pokládek.
0: Pomyslil si.
3: I kdyby byla o 30 let mladší, zůstalo by moje srdce v klidu.
0: Ta žena zašla s dcerou do chalupy. Hraběcí syn se natáhl na lavici pod divokou jabloň. Vzduch byl čerstvý a svěží. Kolem dokola se rozkládala zelená louka, posetá petr klíčí, divoký tymiánem a tisícem jiných květin. Opodál curčel potůček. Jehož voda se na slunci třpitila jako křišťálová a něžný venkovský kolorit dokreslovali sněhobílé husy, které se špacírovaly sem a tam, nebo se čvachtali ve vodě.
3: Je tu opravdu překrásně,
0: pomyslel si mladý hrabě.
3: Ale já jsem tak unavený, že už neudržím oči otevřené. Trochu se prospím, snad mi vítr na trout vyschlé nohy neodnese.
0: Zdálo se mu, že spal sotva chvíli, když přišla stařena. Staňte, a probudila.
1: Tady nemůžete spát.
0: pravila mu.
1: Arci, jsem ti život trochu přikyselila, ale důležité je, že jsi ho nestratil. Teď dostaneš odměnu. Peníze a jiné bohatství nepotřebuješ. Tady máš něco jiného.
0: A strčila mu do ruky krabičku, která byla zdobená jediným smaragdem.
1: Dobře ji opatruj.
0: Kladla mu na srdce.
1: Přinese ti štěstí.
0: Mládenec vyskočil a cítil se najednou úplně svěží a při síle. Tak stařeně poděkoval za dárek a vydal se na cestu bez toho, že by se rozloučil s její úchvatnou dcerkou. Už měl hodný kus cesty za sebou, ale stále slyšel z dálky veselý husí křik. 3 dny bloudil hraběcí syn v divočině, než konečně našel cestu ven. Přišel do velikého města. A protože tam byl cizí, popadla ho stráže a předvedla na královský zámek, kde seděli na trůnu král a královna.
5: Vaše veličenstvo, dovolili jsme si předvést tohoto podivného cizince, který dorazil do našeho města.
6: Kdo jsi a odkud přicházíš?
0: Zeptal se král.
3: Jsem pocestný a bloudím 3 dny, než mě cesta přivedla do vašeho města.
5: Měl u sebe tohle.
0: Řekl velitel stráží a ukazoval královně smaragdovou krabičku.
5: Asi ji někomu ukradl.
7: Povstaň, hochu, a podej mi tu krabičku.
0: Řekla královna. Sotva ji však otevřela a podívala se dovnitř, sesunula se jako mrtvá k zemi.
6: Stráže, chopte se ho.
0: Zvolal král. Na hraběte se rázem sesypali královské stráže a chtěli ho odvést do vězení. Tu královna otevřela oči a vykřikla.
7: Okamžitě ho puste a nechte nás tu o samotě.
0: Když osaměli, počala královna hořce plakat a pravila.
7: Na co je mi sláva a bohatství, kterým jsem obklopená, když se každé ráno probouzím do trápení a bolesti? Měla jsem 3 dcery. Ta nejmladší byla nejkrásnější. Takový zázrak bys na celém světě pohledal. Byla bílá jako sníh, růžová jako jabloňový květ a její vlasy zářily jako sluneční paprsky. Když plakala, nepadaly jí z očí slzy, ale čisté perly. Když měla 15 let, nechal si ji můj muž spolu se sestrami zavolat před trůn. Měl byste vidět, jak se lidé tvářili, když předstoupila ta nejmladší, jako kdyby vyšlo slunce. A můj manžel řekl.
6: Mé dcery, nevím, kdy přijde moje poslední hodina, a tak chci určit už dnes, která z vás se stane královnou. Všechny mne máte rády, ale ta, která mne má ráda nejvíce, té bude náležet trůn.
7: Každá ho ujistila, že ho miluje. Nejstarší řekla.
8: Miluji tě, otče, jako nejsladší cukr, protože mi děláš můj život nejsladší na celém světě.
7: Ta druhá pravila.
9: Já tě miluji jako své nejmilejší šaty. Jsou vzácné, krásné, stejně jako ty jsi pro mě, můj otče.
7: Ale ta třetí mlčela.
6: A ty, moje nejmladší, moje dítě nejmilejší, jak ty mne miluješ?
10: Já nevím. Nic podobného tomu, jak tě miluji, mě nenapadá.
7: Odpověděla.
6: Přece mě musíš nějak milovat.
7: Naléhal otec, až konečně pravila.
6: Co je ti sladší a vzácnější, jak si mě ceníš?
10: I to nejlepší jídlo mi nechutná bez soli. Miluji tě tedy jako sůl. A soli je všude potřeba, stejně jako tvé vlády, otče.
7: Když to král uslyšel, velmi se rozhněval.
6: Když mne miluješ jako sůl, obyčejnou sůl, kterou má každý, já ti tedy tvou lásku zaplatím solí. A tak jsem rozdělil říši mezi ty 2 starší, ale ten nejmladší jsem nechal naplnit pytel solí a pověsit jího na záda. 2 pacholci pak museli zavést do hlubokého lesa. Má žena za ní prosila a žadonila o milost, ale byl jsem tak rozhněván, že se mnou nic nepohlo.
7: Když nás opouštěla, plakala a celá cesta byla pokrytá perlami, které jí padaly z očí.
6: Za nějaký čas mě hněv přešel a nechal jsem dceru hledat.
5: Vaše veličenstvo, Celá naše armáda pročesala les křížem krážem, ale po princezně ani stopy, ani jediné perly. Musela ji nejspíš roztrhat divá zvěř.
7: Já ale nepropadla smrtelnému zármutku, neboť jsem se ve skrytu duše utěšovala nadějí, že je ještě naživu. Že se ukryla v nějaké jeskyni nebo našla přístřeší u dobrých lidí. Ale vězte, když jsem otevřela vaši smaragdovou krabičku, tak jsem uvnitř uviděla perlu úplně stejnou jako ty, které vyplakala má dcera. Umíte si jistě představit, jak se v tom okamžiku zachvělo mé srdce. Můžete mi říct, jak jste k té perle přišel?
0: Hrabě ji vyprávěl.
3: Dostal jsem ji od jedné stařeny, které jsem pomohl hluboko v lese. Ale určitě to musela být čarodějnice, protože mě vystavila kruté zkoušce. Bohužel vaši dceru jsem u ní neviděl ani neslyšel.
6: Škoda,
0: řekl král.
6: Doufali jsme, že kde bude perla, může být i naše dcera. Musíme vyhledat tu stařenu. Třeba bude o naší dceři něco vědět. Musíš nás k ní zavést.
0: A tak se vydali na cestu. Plese se rozdělili. Mladík dorazil k jednomu prameni, u kterého stály 300leté duby. Kulatý měsíc se vyhoupl nahoru a byl tak jasný, že by při tom světle člověk mohl hledat na zemi špendlí. Tu si všiml dcery husopasky.
3: Hej, tady jde jedna, ta druhá nebude daleko.
0: To, co se ale stalo, mu vyrazilo dech. Žena si pojednou stáhla kůži, kterou měla na obličeji. Sehnula se k prameni a začala se omývat. Když byla hotová, ponořila do vody taky kůži a pak ji položila na louku, aby se na měsíčním světle vybělila a usušila. Ale jak se ta děvečka změnila, to by člověk ještě neviděl. Šedivý cop odpadnul a vyvalila se záplava zlatých vlasů, která jí zakryla celé tělo jako zlatý plášť. Jakoby vyšlo slunce a její oči se rázem leskly a třpitily jako hvězdy na nebi. Tváře byly v jemném rumněnci, podobný jabloňovým květům. A ta překrásná dívka byla smutná. Posadila se a hořce plakala. Jedna slza za druhou se jí drala z očí a koulela na zem. Mladík se zatajeným dechem vykukoval skrze listí, aby na tu krásu co nejlépe viděl. A protože se natahoval moc daleko, tu pod ním nečekaně praskla větev. Dívka vyskočila jako postřelený jelínek. Měsíc zrovna zakryl černý mrak. A v tom okamžiku si natáhla dívenka ošklivou kůži a všechna ta záře zmizela. Jakoby jí sfouknul vítr, třásla se jako osikové listí, když běžela zpátky domů. Stařena stála před dveřmi a dcera jí chtěla vypovědět vše, co se jí přihodilo. Ale stařena se přátelsky usmála a řekla:
1: všechno vím, děvenko.
0: Zavedla jí do světnice a přiložila další polínko do krbu, ale už si nesedli ke kolovrátku. Stařenka popadla koště a dala se do zametání a smíčení.
1: Musí to tu být čisté a uklizené,
0: řekla děvečce.
4: Ale matičko,
0: zeptala se,
4: proč pak v této pozdní hodině uklízíte?
1: Jestli pak víš, co je za hodinu?
0: Odvětila jí stařena.
4: Ještě není půlnoc,
0: odpověděla dívka.
4: Krátce před 11.
1: Co pak si nevzpomínáš?
0: Pokračovala stařena.
1: Je to právě 3 roky, co si ke mně přišla. Tvůj čas vypršel. Musíme se rozloučit.
0: Děvečka se polekala a zeptala se.
4: Oh, milovaná matičko, chcete mne vyhnat? Co si počnu? Nemám žádné přátele, žádný domov. Kam se podíji? Vždyť jsem udělala, co jste si přála a byla jste spokojená. Neposílejte mě pryč.
0: Ale stařena jí o tom, co s ní bude dál, neřekla ani slůvko.
1: Já tu končím,
0: řekla jí.
1: Než ale odejdu, musí být dům a světnice čisté, proto mne nezdržuj od práce. Kvůli sobě buď bez obav. Přístřeší najdeš a s odměnou, kterou jsem pro tebe připravila, budeš také spokojena.
4: Ale řekněte mi, co se děje?
0: Zeptala se dívka opět.
1: Ještě jednou ti říkám, neruš mě v práci, už ani slovo. Jdi do své komůrky, sundej si z obličeje tu kůži, obleč si hedvábné šaty, jaké jsi měla, když jsi ke mně přišla, a pak čekej, než tě zavolám.
0: Mezitím mladý hrabě nelenil a pokračoval v cestě. Nešel dlouho, když uviděl ve tmě dvě postavy, jak pospíchají přes louku. Byl to ztracený král a královna, kteří zahledli v dálce světýlko a spěchali k němu.
3: Viděl jsem vaši dceru u podivuhodného pramene. Měla krásné zlaté vlasy a plakala perly.
6: To bude naše dcera.
0: Nezapochybovali oni. Radostně spěchali za světýlkem a brzy přišli k lesní chalupě. Všude kolem leželi husy, hlavy měli schovány pod křídly a spali. Žádná se ani nepohnula. Podívali se dovnitř oknem a uviděli stařenu, jak mlčky sedí u kolovrátku a přede. Pokyvuje hlavou a ničeho si nevšímá. Světnice byla čistě uklizená a vycíděná, ale svoji dceru neviděli. Nějakou chvíli tam jen tak stáli a koukali. Ale nakonec dostali odvahu a zaklepali na okno. Stařena, jako by to byla čekala, vstala a zavolala na ně přátelsky.
1: Jen pojďte dál, už vás očekávám, vaše královská urozenosti.
0: A když vešli do světnice, stařena pravila.
1: Tu dlouhou cestu jste si mohli ušetřit, kdybyste svoje dítě, které je tak dobré a láskyplné, před 3 lety nevyhnali. Tady u mne pásla po ty 3 roky husy. Nic zlého se tu nenaučila. Vedla jsem ji k dobrotě a čistotě srdce. A vy jste byli strachem o její život dostatečně vytrestáni.
0: Pak šla do komůrky a zavolala.
1: Pojď ven, moje dcerunko.
0: Tu se dveře otevřely a ven vyšla královská dcerka. V hedvábných šatech, se zlatými vlasy a zářícíma očima. Padla jim kolem krku radostí a políbila je. Hrabě stál vedle a když ho spatřila, zrůževila jí tvář, sama nevěděla proč. Král řekl.
6: Milované dítě, svoji říši jsem již rozdal, co pak dám tobě?
1: Ona nic nepotřebuje,
0: řekla stařena.
1: Já jí dám slzy, které kvůli vám vyplakala. Jsou to čisté perly, krásnější, než jaké kdy člověk nalezl na mořském dně. A mají daleko větší cenu než celá říše. A jako odměnu za svou práci dostane moji chaloupku.
0: Když to byla stařena řekla, zmizela a bylo to na věky. Tuto trochu zapraskalo ve stěnách a když se rozhlédli, místo chaloupky tu stál překrásný zámek. Byla prostřena královská tabule a sem a tam běhali sloužící. Říkalo se, že ta stařena nebyla vůbec žádná čarodějnice, nýbrž sudička, která napravuje vše zlé. Možná to právě byla ona, kdo dal při křtu princezně dar plakat perly místo slz. A princezna s milým hrabětem žili šťastně až do konce svých dnů.

0: Ah, to je úpal, to je parno. Žár jako v peci.
1: Co jiného byste chtěla o žních, paní mámo?
0: Ale podívejme, na královském poli se pachtí ženci a tuhle mládeneček si libuje v chládku pod olšemi.
1: Pěkný libování. Když panu králi nenachytám v tůni k večeři košík raků, čeká mě výprask.
0: To už toho starého korunovaného morou se zase honí mlsná.
1: Pozor na jazyk, tetka. To můžete říct leda o podruhovi, že má mlsnou hubu. Vznešený pán je labužník, neboli gurmán. Potrpí si na delikatesy.
0: A to já bych vzala za vděk mý souzelňačky.
1: Tak si zajděte na zámek do kuchyně pro čeleď. Ale až si král po obědě půjde shrupnout, aby vás nezmerčil.
0: Proč pak? Je snad takový lakomec?
1: To smíte říct o nádeníkovi, že by si dal pro šesták vrtat koleno, ale ne o potentátovi. Ten je vždycky jen prozíravý a šetrný hospodář.
0: Co je to vlastně za patrona, ten tvůj král? Je mladý?
1: Bejvával, když vám se začal klubat první zoubek.
0: Ale jistě je pohledný, že?
1: Jako škaredá středa.
0: Tak má aspoň dobrý srdce.
1: To jo, jako rarach.
0: Tak se mně zdá, že ho upletl Ciáš, když měl špatnou náladu.
1: A co vy se mě, teta, v jednom kuse vyptáváte?
0: To je taková ženská zvědavost.
1: Co jste vlastně zač?
0: Vidíš, ne? Obstarožní bába, chodím po světě, sbírám všelijaký bejlí, tu hledám obklad na bolest, jinde připravím odvar proti usknutí, pomůžu, kde je potřeba, poradím.
1: Nejste vy nakonec čarodějka nebo něco na ten způsob?
0: Každej tomu dává jiný jméno. Já bych spíš řekla, že jsem kmotra všech dobrých lidí. A na tu polívku si přijdu, když si mě pozval, Jiříku.
1: Počkat. Odkud víte, jak se jmenuju? Kdo vám to řekl? Já to... Hej, kmotra! To jsem blázen. Kam se poděla? Ani slechu po ní, ani dechu.

0: S jakým pak úlovkem se vracíš, Jiříku?
1: Chytl jsem tucet klepetáčů, pane králi.
0: To je podle mýho dost bídná kořist. Ach, mám já to ale služebnictvo. Lenoši, darmojedové poťouchlíci. Kuchtík potají už dibuje z mého koláče, komorník nedbá, že mám opelichaný plášť, páže vykládá klevety, že v noci chrápu, jako když pilou řeže. A to nevím, co o mě na dvoře kokrhá kohout a v ovčárně bečí beran.
1: Nač pak by to dělali, jen tak, pro nic za nic?
0: Protože jste všichni stejná potměšilá slota. Ale já vám ukážu, zač je toho loket. Jen co se mi podaří někoho přistihnout při nějaké darebnosti. Dávno bych s vámi byl zatočil, jen kdybych vám viděl do žaludku.
2: Na to, pane králi, ani nemusíš mít kdo ví jakou moc.
0: Co je to za osobu, Jiříku?
1: Co vás to napadlo, kmotra? Povídal jsem, abyste přišla, až bude pan král dřímat po obědě.
2: Nedělej si z toho hlavu. Já už si s ním budu vědět rady. Však nejdu s prázdnou a docela ráda si s ním porozprávím.
0: Co jsi mi přinesla, osobo?
2: Zrovna to, po čem nejvíc bažíš, urozený pane. Tuhle v košíku mám cosi, co ti umožní nahlédnout lidem pod kůži, ba až do ledví. A řeči, kde jaké němé tváře budeš rozumět.
0: To by se mi docela zamlouvalo. Ukaž, odklop víko. Nedělej tajnosti s tím zázrakem.
2: Žádný zázrak, podívej se.
0: Fuj, vždyť je to potvorný had.
1: Pojďte radši k motra, než se ještě víc rozčertí.
2: Nekvaltuj na mne, tvůj pán si to třeba ještě rozmyslí. Tohle není had, pane králi, úhoř je to, vzácný úhoř. Když z něho pojíš třeba jen sousto, budeš rozumět, o čem cvrlikají vrabci na střeše. Co si vykládají koně v maštali, ba i mouchy, tamhle na stropě.
0: Jen jestli mi nevěříš bulíky na nos.
2: Nevěříš, nech bejt, neubude.
0: Jestli je pravda, co říkáš, kmotřičko, tak bych o toho úhoře docela stál.
2: Aby ne, o takovou vzácnost.
0: Bylo by to terno vidět svým poddaným až do žaludku.
2: Jako v zrcadílku.
0: A ještě rozumět povídačkám zvířecí havěti. Kolik bys chtěla za tu nevídanou kouzelnou delikatesu?
2: Stříbrňák.
0: To je moc.
2: Jinde mi rádi dají zlaťák nebo i dva, co bych smlouvala s pánem Bohem.
0: Počkej, osobo, vrať se. Kam pak najednou takový kvalt? Jiříku, dej bábě stříbrný penízek, ale ten nejmenší, co najdeš v míšku. Zaveď ji do kuchyně a dohlídni, ať mi tu čarovnou lahůdku uchystá na víně. A ty si zapiš za uši, kdyby někdo uždibl z toho úhoře třeba jen docela malé sousto, je s ním amen.

0: Vždyť se mu nemusíš chlubit, že jsi mlsal z jeho pekáče. A já na tě žalovat nebudu.
1: Voní to jako na posvícení. Co bych zapíral, že mám laskominy?
0: Tak si už divni. Nikdo nepozná, že jsi mlsal.
1: Je, to je dobrota. Jako mandle.
0: Tak ještě kousíček.
1: To je blaho.
2: Jiříčku, nech mi štíbeček. Mě taky kousek. Aspoň odrobinku. Tady někdo škudlí až hamba.
3: Jiřík, ne.
2: To král je lakomec. Jiříčku, ukápni nám té voňavé omáčky.
4: Tamhle si oberte kůstky, ale potom hajdy se stolu.
1: Kmocičko, ono je to dočista tak, jak jste povídala. Já slyšel, co bzučí mouchy.
0: Takhle teď budeš rozumět každému tvoru. Ale nedávej to na sobě znát. Zle by se ti vedlo, kdyby ses prozradil. Podej mísu, naložím panu králi vrchovatou porci a dej pozor, ať cestou nezakopneš.
1: Vy se mnou nepůjdete k panu králi?
0: Podívám se trochu kolem a pak dám vašemu zámku s pánem Bohem.
1: Přichystám vám raneček na cestu.
0: Děkuju ti.
1: Není zač. Tak s pánem Bohem.
0: Třeba se ještě někde ve světě potkáme.
1: Co vás napadá? Já cestuju leda mezi kuchyní a maštalí. Nejdál s králem na lov do obory.
0: Co není dnes, může se stát zítra. No, jdi už, jdi, Jiříku, aby tě král nehuboval.

0: Kde je ubrousek?
1: Pod vaší bradou, milosti.
0: Co nám necivíš jako na strašidlo?
1: Ráčíte mít drobeček na kníru a kapičku u nosu.
0: Tak mě jůci. A knír uveď do parádní podoby. Pečínka delikátní, už na pohled. Ale když si pomyslím, že jsem za ní dal stříbrňák, to je hrůza. Ta osoba mě ošidila, utíkej za ní, ať ho vrátí.
1: Už myslím, odešla.
0: Stejně je to tvoje vina. Měl jsi smlouvat. Dělej něco, mezulán. Zaskočilo mi, udusím se.
1: Na to je jenom jeden recept.
0: Vždyť mi přerazíš hřbet. Takhle bouchat krále dozad.
1: Ale drobeček je chvála Bohu venku. Jestli smím radit, lepší je jíst pomalu a ne se cpát jako hladový forman.
0: Co to povídáš? Ty jsi nějak moc troufáš. Nelíbíš se mi, panošíku. Jsi hubatý, kukuč máš potutelný, však já ti šáhnu do svědomí. Ganco spocívám kouzelného úhoře.
2: Kač, kam račte, velevážený strajičku housere?
3: Ne, na vizitaci do ječmene, jestli už nám úroda dozrává, kačenko.
2: Přeju vám šťastnou cestu a dobré pořízení.
3: A neráčila byste mě doprovodit, slečno kačenko, ne?
2: Kač, račte prominout, pane housere, já už dala slovo kamarádu Kačerovi, že se s ním půjdu vyráchat k jezu.
3: Dejte si pokoj s takovým namyšleným frajerem.
1: Podívejme se na starého záletníka.
0: Co pak to povídáš, Jiříku? Ty jsi jim rozuměl?
1: Kde pak, milosti, to jen, že se houser před Kačenou nadnášel jako ženích.
0: No, nalej mi do poháru víno. Vrchovatě až po sám okraj. Ale běda, jestli přeleješ jen kapku. Co to tam cvrliká?
1: Ptáci, nařím se.
4: Pojď honem zpátky sem, nesmíme tady máhnit do král. Leď si sám, když se bojíš.
5: Až mi vrátíš ty zlaté vlasy.
4: Nevrátím, jsou moje.
5: Není pravda, já je pozbírám.
4: Ale já je zahlíd, jak zlaté vlasy upadly, když se česala.
5: To je aspoň dva.
4: Ani jeden.
5: Tak je, seberu. Ty se chceš prát?
4: Dej po dobrém, nebo tě klobnu.
5: Nedohoníš mě, au.
4: Pozor, spadnou na zem.
0: Čáha věti. Jiříku, ty jsi přelil.
1: Jenom kapku.
0: Proč ses ohlédl?
1: Ani nevím, zaslechl jsem, zdálo se mi...
0: Poslouchal jsi, jak se hádají ti malí operenci. Ty jsi jim rozum.

0: měl, protože si nedbal na můj zákaz a okusil z čarovného úhoře. Zaplatíš to životem.
1: Pane králi, vzal jsem si jenom docela malý kousek.
0: Však já ti za to dám srazit hlavu docela malým mečem.
2: Pane králi, nechci se plést do tvého mudrování, ale možná bych věděla lepší radu, než Jiříka připravit o hlavu.
0: Podívejme, paní máma s košíkem. Já myslel, kdo ví, kde už je ti konec?
2: Chtěla jsem se jenom poptat, jak jsi spochutnal na kouzelném úhoři.
0: Znamenitě. Jenže tuhle panoš mi kus pečinky ujet, ale zaplatí to životem.
2: Nevím, já bych to rozsoudila jinak. Mrtvý panoš by ti nebyl k ničemu. Jiříku, podej králi ten zlatý vlas.
0: Opravdu je zlatý?
2: Co pak nerozeznáš ryzí zlato od kočičího? A teď považ, co takových kadeří má na hlavě zlatovláska.
0: Oči mi přecházejí, jen si na to pomyslím. Stačilo by pozbírat, co těch zlatých každý den zůstane na jejím hřebenu. Jenže kde tu zlatovlasou panu hledat? Kdo pak to ví?
2: Já o ní ledaco zaslechla. Mezi lidma se nic neutají.
0: Je krásná?
2: Až oči přecházejí.
0: Jistě, i bohatá.
2: Nad všechno pomyšlení. A mladá, roztovilá. Vedle takové by omládl možná i ženich v letech.
0: Panečku, to by byla nevěsta jako stvořená pro mne. Jenže, jak se jí dostat na kobylku?
2: Co takhle? Poslat pro ní Jiříka.
0: Ten pomaširuje do katovny.
2: Tam ti nebude nic platný. Ale kdybys ho poslal do světa a poručil mu, aby ti ji přived.
0: Takový prach obyčejný pano.
2: Já být na tvém místě v Turánu mu poručím zbalit si raneček na cestu.
0: To se mi moc nezamlouvá.
2: Dělej si podle svého královského rozumu, když nedáš na dobrou radu s pánem Bohem.
0: No, když se to vezme kolem a kolem, tak z jedné strany to není hloupý nápad. Jenže z druhé zase, nevím. Poslouchej, ženská, kde je?
1: Vytratila se jako pára nad hrncem.
0: A já nakonec přece jen udělám, co mi radila. Dám ti milost, když mi přivedeš zlatovlásku.
1: Napřed byste mi měl říct, kde ji hledat, pane králi.
0: To už bude tvá starost. Nejde o mé živobytí, ale o tvoje. Chystej se na cestu.
1: Smím si osedlat koně?
0: To by to hrálo o věci v sedle jako pán. Jen si mašíruj pěkně po svých. Ale abys neřekl, že jsem tě poslal do světa s prázdnou, dám ti tuhle měďák.
1: Na takové jmění, abych si vzal truhlu.
0: Však ono tě přejde chuť na špásování. Teď mi tu svatosvatě slíbíš, že zlatovlásku najdeš, kdyby tě to mělo stát krk.
1: Však mi nic jiného nezbývá.
0: A přivedeš ji sem se vší péčí a starostlivostí.
1: Ať mě pán Bůh potrestá, jestli to nesvedu.
0: A teď už se bez meškání vydej na cestu.

0: Slunko se usmívá, ptáci prospěvují, větřík hladí. Milo pohledět na svět, že i já, stará osoba, bych si z chutí poskočila. A tady zatím na rozcestí? Kdo to straší? Špatně vyřezaný svatý? Ale kdež? On je to Jiřík. Co tu stojíš jako nahý v trní?
1: Nevím, jestli byste si vejskala být v mé kůži. Bodky nad ranc, lokty se tlačí z rukávů, šilhám hlady a široko daleko nevidím živou duši, aby mi poradila cestu.
0: To je zbytečně velká fůra lamentací kvůli tak malé hromádce neštěstí.
1: Na co si mě pořád dobíráte?
0: Však jsme dobří známí. Nebo jsi už zapomněl?
1: Kmotřičko, to jste vy. Já vás hned nepoznal. Kde jste se tu vzala tak zčista jasna?
0: Abych ti promluvila do duše.
1: Já bych teď potřeboval spíš moudrou hlavu, aby mi poradila, kde hledat zlatovlásku. Na kterou stranu se dát tady z toho rozcestí? K horám? Do skal? Nebo do údolí?
0: Samá voda.
1: Tak zamířím na opačnou stranu.
0: Tam je zase pustina bez konce. Já bych se být tebou vydala tam, kde slunce zapadá.
1: Ale vždyť odtamtud se valí mračno kouře. Vypadá to na hrozný požár, nejspíš hoří les. Tam mě nikdo nedostane, abych se vrhl do plamenu.
0: Nemůžeš myslet jenom na sebe, Jiříku, na své bezpečí. Co když třeba právě tam potřebují chudáci pomoc a čekají, kdy se objeví, kdo by je zachránil? Dej si poradit a podívej se trochu blíž k té doubravě.
1: Hrozná podívaná. Takové dopuštění.
0: Bědováním nikomu nepomůžeš.
1: Co mám dělat? Postavit se samojediný proti té spoušti?
0: Zachraň aspoň ty mravence, aby neuhořeli. Podívej, pobíhají sem tam, nevědí si rady u božátka, potřebují pomoc.
1: A já nepotřebuju.
0: Že ti není hanba myslet pořád jenom na sebe. S takovou se daleko nedostaneš.
1: Jenže když se budu starat víc o jiné, tak se vůbec nehnu z místa. Spláču nad vejdělkem.
0: A to se moc mejlíš, Jiříku. Já bych řekla, že cesta k vlastnímu štěstí vede přes soucit s druhými.
2: Lidičky, pomoc!
1: Co se stalo, mravenečkové?
2: Pasáci si tu rozdělali oheň a když bylo zle, utekli.
3: Jiříku, prosím tě, zachraň nás.
2: Bez té pomoci zahyneme.
3: Děti nám uhoří.
2: Ohořelý strom spadne zrovna na nás do mraveniště.
1: Schovejte se pod kameny. Já ten strom vyvrátím na druhou stranu, ale napřed musím oheň v trávě utloust kabátem. Schovejte se, chvíli tu budou lítat jiskry.
3: Děkujeme ti, že jsi nám pomohl.
2: My ti to jednou oplatíme.
1: Vy mě? To bych rád věděl jak.
2: Jen si nemysli, můžeš nás jednou potřebovat.
3: Postačí, když se na nás rozpomeneš.
1: No, dobrá. Teď už jste z nejhoršího venku a já povandruju dál.
0: Vidíš a neubilo tě.
1: Ale musím si přichvátnout k motřičku, abych dohonil, co jsem promeškal.
0: Poradím ti, jak si nadejít.
1: Napřed rozbalím raneček, od rána jsem nejedl.
0: Dobré chutnání.
1: Mám už jen suchý skrojek, ale když vezmete za vděk, rozdělíme se na polovic.
0: Děkuji za pozvání, ale tady nedaleko má kdosi stokrát větší hlad než my oba dohromady.
1: Tady? Kam dohlédnu nevidět živou duši?
0: Tamhle se podívej, na ten vysoký modřín, vidíš?
1: No co? Staré opuštěné hnízdo po krkavcích.
0: To se ti jen zdá z té dálky, že je opuštěné, jenže není. Choulí se tam dvě mláďata, staré zastřelil pytlák a neopeření siroci jsou napůl mrtví hladem.
1: Proč je neuloví hraboše?
0: Neumí lítat, jsou ještě moc malí, ale ten tvůj krajíc by je možná zachránil.
1: A co já?
0: Utáhl by si z opasek.
1: Zase já. Proč mám pořád jenom já pískat kudlu a poslouchat, jak mi kručí v břiše?
0: Tak si jdi za něčím lepším, necito. Já o tvůj skrojek nestojím. Pochutnej si sám a hladová mláďata pusť z hlavy. Co bys myslel na druhé, když máš rád jenom sebe?
1: Vy ale umíte spustit bandurskou kmotra až toho jednomu zatrne.
0: Dělám to jen pro tvé dobro. Radši bys mi měl poděkovat a ne se mračit. A pospěš si.
1: Musím si zout boty. Líp se tak poleze na strom.
0: Kabát si pověs na větev.
1: Ach, bože, rozbože. Ti jsou zbědovaní.
4: Neubližuj nám, člověče.
2: Máme hlad.
4: Dej nám jíst.
2: Zachraň nás, ať neumřem hlady.
1: Tak otevřte zobáčky.
4: I...
1: No tak nedorážejte, spadl by mi raneček.
2: A...
1: Hned vás nakrmí. A... No tak nestrkejte se, dostanete stejným dílem. Můj skrojek postačí pro vás oba.
4: Jsi hodný, my ti to nikdy nezapomenem.
2: Odvděčíme se ti, že jsi nás nenechal zahynout.
4: Až budeš v tísni, vzpomeň si.
1: A co z toho?
4: Přiletíme ti na pomoc.
1: Víš, že byste mě mohli pomoct?
4: Nevíš, co tě ještě čeká, tak nezapomeň.
1: Já dobře vím, co mě čeká. Když nenajdu zlatovlásku, udělá se mnou král krátké pořízení.
0: Tak už zase nelamentuj a nehřeš. Nevíš, kdo by ti mohl být zítra užitečný.
1: Krkavčí mláďata sotva. Spíš převozník by mi pomohl, jestli to, co se leskne mezi lesy, je voda.
0: A tam v dálce, na protějším břehu, je někde cíl tvé cesty. A my dva se tu spolu na čas rozloučíme.
1: K motřičko!
0: Však já ti dám o sobě vědět, bude-li potřeba.
1: A jak se dostanu na druhý břeh?
0: Zeptej se rybářů.
1: Pozdrav, pán Bůh.
5: Dejš to, pán Bůh.
6: Ještě kdyby nám tak nadělil zítra lepší úlovek.
5: Bože, dneska to byla bída s nouzí, jediná ryba v síti za celý den.
1: Ale krásná, jako na obrázku. Dost velká pro vás oba.
6: Pro oba. Tahle ryba je moje.
5: Nepovídej hlouposti. Je má, ulovili jsme ji na mé loďce.
6: Ale vytáhli jsme ji mou sítí.
5: Povídám, je má a nepovolím.
6: A ty myslíš, že já tobě ustoupím. Rozpůlíme rybu na dva díly.
5: Dobrá, přinesu nůž.
6: A já špalek.
4: Jiříku, zachraň mne.
1: Ale jak, rybičko?
4: Ujmi se mne.
1: Rybáři se nedají uprosit.
4: Teď zrovna se nedívají, pust mne do vody.
1: A oni mě hodí za tebou.
4: Prosím tě, nenech mě zahynout.
5: Mladenče, podej nám tu rybu.
6: A ty ji dobře drž, ať se ti nevysmekne.
5: Opatrně s tím tesákem. Ať nepřijdu o prsty.
1: Počkejte. Prodejte mě ji živou.
5: Co za ní dáš?
1: Tenhle krásný lesklý měďák. Pan král mi ho dal na cestu.
6: Co říkáš? Není to málo?
5: Na jarmarku nám nedají ani polovic.
1: Tak co? Plácnem si?
5: Dobrá, je tvoje. Máme ti zabít a vykuchat.
1: Ne, ne, to ne. Ať si pluje, kam se jí zlíbí.
4: Děkuju ti za svůj život, Jiříku. Až budeš v nouze, vzpomeň si na mne a já se ti odsloužím.
6: To si mohla rovnou hodit do vody ten penízek.
5: Takhle ho prohospodařit.
6: Odkud jsi přišel?
5: Kam pak máš namířeno?
1: Sám nevím.
6: To je mě mudrc. Koupí rybu a hodí ji do jezera. Putuje a neví kam. Hledá a neví koho.
1: Ale to já dobře vím. Hledám zlatovlásku.
5: Tak to máš po čertech štěstí, že jsi potkal zrovna nás.
1: Vy o ní něco víte?
6: Něco? Všecičko.
5: Vidíš tamhle ten zelený ostrov?
6: A na něm uprostřed bílý palác?
5: Tak v tom paláci přebývá tvoje zlatovláska. Když si ráno rozčesává vlasy, jde od nich záře po nebi i po moři.
6: Jestli chceš, my tě tam zavezeme.
1: Ale já už nemám ani groš.
5: Ale však si nám dobře zaplatil za rybu. Pojď, vyplujem.

0: Kdo jsi? Odkud jsi přišel? Co tu děláš? Kdo ti dovolil do zámecké zahrady?
1: Brána byla do kořán.
0: Ale ne pro nezvané hosty.
1: Já volal na všechny strany, ale nikdo se mi neozval. Tak si povídám, třeba potkáš někoho z panstva a poprosíš...
0: Zrovna teď si potkal.
1: Myslíš tebe? To je mi ale pěkné panstvo. Děvče s hlavou zachumlanou v šátku, bez vlečky, bez hermelínu. A kde máš atlasové střevíčky a prsteny a perly, když mi chceš namluvit, že patříš mezi panstvo. Jo, to já dobře znám od nás. Děvečky si taky rády hrajou na urozené slečny, když je páni nevidí. Jenomže já hledám opravdickou princeznu. A k tomu se zlatými vlasy.
0: Heleďme, ty nejsi dvakrát skromný. Kdo ti o mě, o ní pověděl?
1: Vrabci už si o ní cvrlikají na střeše.
0: Kdo ti sem ukázal cestu? Celá léta se tu neobjevil cizí člověk. A proč si vlastně přišel?
1: To by bylo dlouhé povídání, děvenko.
0: Neříkej mi tak.
1: Proč sem radšíš, holka?
0: Čím dál tím líp, holka.
1: No a co? Tak pověz, kdo jsi?
0: Hádej.
1: Podle oblečení bych řekl služebna nebo kuchtička. Čemu se směješ?
0: Tak mi ještě nikdo neřekl. A kdo jsi ty?
1: Hádej.
0: Podle oblečení bych řekla tulák.
1: No vidíš, a já zatím jdu požádat o zlatovlásku.
0: Cože? Řekni to ještě jednou.
1: Čemu se divíš?
0: Tak ty bys chtěl zlatovlásku. A neměl by ses napřed zeptat jí, jestli by ona chtěla tebe?
1: O mne tu nejde.
0: Tak o koho?
1: To je zamotaná historie, ale ne pro tvoje uši. Vyložím ji vašemu panu králi, otci zlatovlásky. A ty bys mohla být té lásky a poradit mi, kde ho najdu.
0: Proč bych ti to povídala?
1: Však tě to nic nestojí.
0: U nás je dobrá rada drahá.
1: No jo, jenomže já mám jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou.
0: S takovou nechoď na námluvy, ani za kuchtičkou.
1: Tak ty chceš říct, že bys mi dala košem.
0: To jsi uhádl.
1: No dobře. A jak bych to měl zaonačit, abych nepohořel?
0: Musel by se začít s namlouváním docela jinak.
1: A jak pak asi? Takhle?
0: Co to bylo?
1: Hubička.
0: Ty ses opovážil? To je neslýchané.
1: Jestli se ti nelíbila, dám ti štípanou.
0: Ty! Vždyť jsem vidět.
1: Schováme se za keř jasmínu.
0: To je ale neslýchané. Přijde si bez pozvání, rozdává hubičky a ani nepoví, jak se jmenuje.
1: Jiřík. A ty?
0: Zlatovláska.
1: Tak už dost, děvče, žerty stranu. S tebou šlo jen o dvě hubičky, ale se zlatovláskou mi půjde o život. Pověz mi, kde najdu krále?
2: Tak ty bys chtěl za ženu mou dceru.
1: Ale kdež, milosti, poslal mě můj král, já jsem jenom jeho panoš.
2: Pověděl ti tvůj pán, kterou z mých 12 dcer by chtěl?
1: Pro pána, ono jich je 12 a všechny mají zlaté vrkoče?
2: Tu ne, zlatovlasá je jenom jedna.
1: Tak tu já si odtud musím odvést.
2: Napřed bys musel splnit, co ti po 3x uložím. Zlatovlásce se na břehu jezera přetrhla šňůra perel a rozkutáleli se ve vysokých travinách. Ty musíš perly najít, pozbírat a přinést. A ani jedna nesmí chybět. rovná 100.
1: To je nadělení. Těžší věc byste mi stěží mohl poručit.
2: Jen si nemysli. Druhý úkol není o nic lehčí. Když se Zlatovláska koupala v jezeře, ztratila tam zlatý prsten a ty jí ho musíš najít.
1: V hlubině plné bahna, mezi kořeny a lekniny, to není v lidských silách.
2: A i kdybys i po dvakrát obstál, Zlatovlásku by si směl odvést, jen když jí přineseš živou a mrtvou vodu.
1: Živou a mrtvou vodu? Ale kam pro ní jít? Kde ji hledat?
2: To ti nikdo nepoví. Ale když nesplníš 3 úkoly, půjdeš odtud sám, s hanbou. Tak co, jak se rozhodneš?
1: Jaké pak rozhodování? Nemám na vybranou. Král poručil a já mu dal slovo. Musím zkusit štěstí.

0: co pak se to krčí nad vodou? Vykotlaná vrba nebo strašák? Kde pak? Vždyť to je Jiřík. Vypadáš jako bludná duše, co tu hledáš včerejší den?
1: Kmotřičko, milá, kde se tu berete?
0: Sbírám na mokřině přesličku.
1: Objevila jste se jako na zavolanou.
0: Co pak tě trápí?
1: Hledám perly, co tu postrácela zlatovláska, ale ještě jsem v té husté trávě nezahledl ani jedinou.
0: Proč si nezjednáš pomocníky? Když budou drobní, čiperní a celý houf.
1: Mravenci.
0: Taky tě to mohlo napadnout dřív.
2: Tady jsme, Jiříku, co potřebuješ?
1: Vyhledat pro zlatovlásku postrácené perly.
2: Slyšeli jste, bratři, pospěšte si. A ty je hned navlíkej na šňůrku, Jiříku, a dobře počítej.
3: Ještě táhle pod bezem.
2: A dole v rákosí.
3: Ještě se skutáleláš k vodě.
2: To je poslední, Jiříku. Můžeš zavázat šňůru.
1: Mockrát vám děkuju, mravenci. Bez vás bych tentokrát pohořel já.
2: My ti jen oplatili, co ty jsi udělal pro nás.
3: S Bohem, Jiříku.
0: A máš vyhráno.
1: Kde pak, kmotřičko, co vás nemá? Ještě musím v jezeře najít ztracený prsten.
0: Třeba by věděla tvoje ryba.
1: A kde to je konec?
4: Tady jsem, Jiříku. Potřebuješ pomoc?
1: Kdybys tak věděla o prstenu zlatovlásky.
4: Však já vím, kde ztratila ten skvost.
1: Prosím tě, najdi mě ho.
4: Počkej chvilku. Pojď za mnou na Mělčinu. Vynesu ti z hlubiny. Pozor, ať neupadne.
1: Budu ho opatrovat jako oko v hlavě. Děkuji ti za velkou pomoc, rybko.
4: Ty jsi mě pomohl víc, Jiříku. S Bohem.
0: Vidíš, vidíš, jak je moudré navzájem si pomáhat. Teď už jen živou a mrtvou vodu.
1: To bude největší svízel. Nikdo prý neví, kde jsou ty dva čarovné prameny.
0: Třeba by poradili ptáci. Ti toho za boží den nalítají.
1: Moji krkavci! Ach, kéž by mě slyšeli.
5: Čekali jsme, až zavoláš, Jiříku.
1: Mám starosti s živou a mrtvou vodou.
6: K té se člověk nedostane, leda by měl křídla.
5: Přinesli jsme ti ji. V zelené tykvici je mrtvá voda.
6: A tady ve žluté živá.
5: Ne, aby jsi si spletl.
1: Připadám si jako v radostném snu.
6: A my jsme rádi, Jiříku, že jsme ti mohli oplatit tvoji dobrotu.
5: S Pánem Bohem.
6: A hodně štěstí.
0: To bylo úzkosti, to bylo lamentací. A vidíš, je vystaráno.
1: Já si to ani nezasloužil.
0: Milý zlatý, kdo v pravou chvíli umí pomoct jiným, nezůstane se svým trápením sám.

0: Ty už se vracíš, Jiříku. Tak brzy. Ostrouhal si, viď?
1: Ba ne, podařilo se mi všechno, co poručil otec Zlatovlásky. Teď už jen ji posadit na koně a můžem se vydat na cestu k nám domů.
0: Netěš se. Ještě nemáš vyhráno. Napřed si musíš Zlatovlásku vybrat mezi ostatními sestrami.
1: Podle zlatých vlasů ji poznám třeba po tmě.
0: Nepoznáš. Bude mít hlavu zahalenou v hustém závoji. Pomáhej ti, pán Bůh. Já už musím jít.
1: Počkej chvilku. Chci ti něco říct. I když všechno dobře dopadne, nepojedu odtud s lehkým srdcem. Bude se mi po tobě stýskat. Kdyby bylo po mém, odvezl bych si tebe.
0: A k čemu by ti byla? Kuchtička.
1: Hodili bychom se k sobě. Tak mi aspoň dej hubičku na rozloučenou. Počkej, neutíkej! Zmizela, jako by měla křídla. Kdybys tak muško doletěla za ní a vyřídila ji ode mne... Pozor, pozor, malička, pod lupenem na tebe číhá pavouk. Šc!
2: Bzz, děkuju, Jiříku. Nebýt tebe, skončila jsem v jeho síti. Nezůstanu ti dlužná, že jsi mi zachránil život.
3: Jiříku, před tebou stojí 12 mých dcer. Dobře si je prohlédni, ale promluvit na ně nesmíš. Když neuhádneš, která z nich je Zlatovláska, odejdeš odtud s prázdnou.
1: Tohle bude těžká volba. Jsou k nerozeznání jedna jako druhá, až se dělají mžitky před očima. Která by to mohla být? Na mou věru, teď by mi přišel vhod nějaký kouzelný pomocník.
2: Bzz, postačí, když se budeš dívat, kam poletím.
1: To jsi ty, muško.
2: Jdi pomalu podle řady a pak ukáž na tu, které sednu na závoj.
1: Děkuju ti na 100krát.
2: Bzz, a budeme vyrovnáni.
3: No, Jiříku, proč jsi zůstal stát?
1: Tahle to není. Tahle taky ne. Ani tato, ani tamta. Tuhle chci. To je Zlatovláska.
3: Uhádl si. Zlatovlásko, odlož závoj.
1: To jsi ty.
0: Čemu se tak divíš?
1: Ty jsi Zlatovláska.
0: Mrzí tě, že nejsem kuchtička?
1: Snad ses neurazila, že jsem s tebou mluvil jako se služkou. Aspoň víš, že tě mám rád, i kdybys nebyla princezna. Ba, to by mě bylo o moc líp.
0: Proč? Copak nejsem tvoje nevěsta?
1: Moje ne. Jsi mého pána.
3: Mně si řekl, že si jdeš pro Zlatovlásku.
1: Jenomže ne vysloužitý sobě, ale svému králi.
0: Já tvého krále nechci.
1: Nic o něm nevíš. Ještě si ho neviděla.
0: Nechci ho. Mám ráda jiného.
1: Slyšíš, jak troubí tobě na uvítanou? Musíme popohnat koně, vyhlížej nás. Podívej ten zástup, všichni tě chtějí přivítat.
0: Jiříku, já tam nechci.
1: Nemáš se čeho bát.
0: Ujedeme spolu někam do světa.
1: To nejde. Já dal králi slovo, že tě přivedu.
0: Tak dobrá. Když jsi poslušný panoš, musíš poslechnout, co ti poručí nevěsta tvého pána.
1: Co poručíš?
0: Dal jsi mi u nás na zahradě hubičku. A já už o ní nestojím. Poroučím ti. Vem si ji zpátky.
1: Tady. Všem na očích.
0: Tenkrát ti bylo jedno, kdo nás vidí. teď na tom nezáleží mně.
1: Zlatovlásko, král se na nás dívá.
0: Tím líp. Aspoň uvidí, jak jsi neposlušný. Když si své políbení nechceš vzít zpátky po dobrém, vrátím ti je sama. A neuhýbej. Nepustím tě.
4: Co to má znamenat? Já nevěřím svým očím.
1: Královská milosti, přivedl jsem princeznu Zlatovlásku.
4: Ty meč!
5: Krásná pano, tebe vřele vítám a děkuji ti, že přijíždíš, co moje nastávající.
0: Za to poděkuji poslušnému Jiříkovi.
4: Tomu dám srazit hlavu za to, že se opovážil tě políbit.
0: Tu hubičku jsem dala já jemu.
4: Měl tomu zabránit. Zneuctil můj majestát. A bude líp, když ho nebudeš mít zbytečně na očích.
0: Odpusť mu, králi. Udělej mi to kvůli.
4: Já nic neodpouštím, to si pamatuj. Jiříkovi zbývá čas už jenom na oče náš. Kate, odveď si ho!
6: Už neplač, Zlatovlásko, slzami Jiříka nevzkřísíš. K tomu nám poslouží živá a mrtvá voda. Vem si tyhle dvě tykvice, Jiřík je opatřil na rozkaz tvého otce. V tykvici zelené barvy je mrtvá voda. Omýj Jiříkovi ránu, aby se zacelila, a hlava, aby srostla znovu s tělem. Teď mi zelenou tykvici vrať, a vem tu žlutou. Naber pár kapek živé vody a smoč Jiříkovi ústa, čelo, oči.
0: Probuď se, můj milý.
1: To byl ale hluboký spánek.
6: Však je to div, že ses vzbudil. Nechybělo moc a byl bys víckrát neotevřel oči.
0: Za tvůj život. Děkuju kmotřičce.
4: To je zázrak. Já nevěřím svým očím. Zlatovlásko, jak se mohlo stát, že Jiřík obživl?
0: Omila jsem ho živou vodou.
4: Je hezčí než dřív. To musím zprobovat taky. Dej mi tu žlutou tyket. Kate, ty mi srazíš hlavu a pak mě hojně pokropíš živou vodou. Já omládnu, budu statný, krásný, dokonalý ženich pro krásnou Zlatovlásku.
6: S čím se ještě pachtíš, popravčí mistře? Kropíš živou vodou na vše strany a ono pořád nic. To je ale chyba, nešiko. Od jak živa je potřeba nejdřív tělo pokropit mrtvou vodou. Tuhle je v zelené tykvi. Ta zacelí každičkou ránu každý šrám. A teprv pak musíš krále vzkřísit živou vodou. Jestli ti arci zbyla ve žluté tykvi aspoň kapka. Nezbyla? Tak už panu králi můžeš leda vystrojit funus a popřát lehké odpočinutí. Toho ses nenadála, Zlatovlásko, jak dopadne tvůj urozený starý ženich, viď? Máš poveselce. Co teď?
0: Vrátím se domů.
1: A nemohla bys být doma tady?
0: Doma je člověk tam, kde ho mají rádi.
1: Však já tě mám.
0: A kde on sám má někoho rád.
1: A ty mě nemáš.
0: Hádej.
6: To je mi podívaná. On se choulí jako nahý v kopřivách a ona má na čele mráček a v očích potopu. Člověk by čekal, kdy začnou vyzvánět a plesat, kdy uslyší bouchat moždíře. A ono je ticho, jako když se je mák. Koukejte se vy dva z čerstva dohodnout a smířit. Kuchař už má zaděláno na svatební koláč.
1: Zlatovlásko, moje nejmilejší, nechceš zpátky tu hubičku, co jsi mi prve vrátila?
2: Ale jednu přidáš nádavkem.

Bílý had. Před dávnými časy žil jeden král, který po celé zemi proslul svojí moudrostí. Věděl o všem, co se kde šustlo, o všem, co se kde událo. Nezůstalo mu utajeno ani to nepatrné, takže se zdálo, že mu všechny ty zprávy nosí po větru nějaké tajemné síly. Ten král měl prazvláštní zvyk. Každé poledne, když mu prostřeli k obědu, přinesl jeho sluha, nejvěrnější ze všech věrných, ještě jednu mísu. Ta mísa byla vždy přikrytá a ani ten sluha nevěděl, co je uvnitř. A nevěděl to žádný člověk, neboť král ji otevřel vždy o samotě. Tak to šlo po dlouhý čas, až přišel den, kdy sluha Tóma opět králi nesl tu tajemnou mísu a tu ho popadla tak nesmírná zvědavost, vždyť ho to mohlo stát život, které neodolal a mísu zanesl nejprve do své komory. Pečlivě zamknul dveře, zvedl víko a uviděl, že na míse leží bílý had. A jak na tu pečínku koukal, dostal na ní chuť tak strašlivou, že jí kousek uždibnul a strčil do pusy. Sotva se Tómovi maso rozplynulo na jazyku, dolehlo mu k uším ptačí štěbetání. Vyhlédnul z okna a uviděl vrabčáky, jak jeden druhého překřikují, aby si vypověděli, co viděli na poli a v lese. A světe div se, Tóma té jejich ptačí řeči rozuměl. Tu pochopil, že to kouzelné nadání má z toho jediného sousta hadího masa. I událo se jiného dne, že se králi ztratil drahocenný prsten. A protože Tóma měl jako nejvěrnější z věrných přístup kamkoliv, padlo na něj podezření, že jej ukradl on. Král si Tómu předvolal a podrobil ho zlému vyslýchání. Hřímal na něj, že pokud nenajde do rána viníka, bude za zloděje považován on a jako zloděj pak také souzen. Tóma svoji vinu statečně popíral, ale bylo mu to pramálo platné. Nebylo mu doskoku, když od krále odcházel. Vyšel na dvůr a přemýšlel o tom, že mu není pomoci. Tu uviděl dvě kachny, jak se cachtají ve vodě. Zobáky si čistí peří a rozprávějí spolu. I zaposlouchal se do toho jejich kejhání o dobré pastvě, když tu jedna pravila dosti rozmrzele, že jí v krku tlačí králův prsten, který v chvatu spolkla, když se pásla pod královským oknem. Tóma na nic nečekal, kachnu popadl za krk a běžel s ní ke kuchaři, aby mu namluvil, že kachna je již dosti vypasená a že by se už měla zabít a upéct. Kuchař nebohé zvíře znalecky potěžkal v rukou a dal Tómovi za pravdu. No a za pár minut byl na světě i králův prsten a Tóma mohl dokázat svou nevinu. Vděčný král mu za ten nález nabídl výnosné místo u svého dvora, jen ať si jeho věrný služebník vybere. Ale Tóma dávno toužil po dalekých krajích, tak si vyprosil jen koně a trochu peněz na cestu. Král mu dal žádané a on se vydal na cestu. Jel a jel, až přijel k rybníku, kde uviděl tři ryby, které uvízly v rákosí a už polikaly andělíčky. Ať se říká, že ryby nemluví, ty to přesto tichounce naříkali, že tu bez cizí pomoci bídně zahynou.
Toma měl dobré a slitovné srdce. Sesedl z koně a ryby hodil zpět do vody. A když sednul na koně, slyšel, jak mu ryby radostně děkují a slibují, že mu taky jednou pomohou. Ale kdo by si co dělal z rybích slibů? Toma jel dál, když tu uslyšel tenký hlásek. Zaposlouchal se a tu uviděl dole v písku mravenčího krále, jak naříká a světu si stěžuje na lidi a ty jejich neohrabaná zvířata s těžkými kopity, která dupou, kde si chtějí, a jeho mravenčímu lidu neustále způsobují škodu na majetku i na životech. Když Toma vyslechnul tu mravenčí lamentaci, pobídl koně a přešli na postranní cestu. Vděčný mravenčí král se neznal radostí a volal za nimi svoje slibování, že jednou ten dobrý skutek splatí. Ale kdo by si co dělal z mravenčích slibů? Cesta zavedla Tomu do lesa a tam spatřil krkavčího otce a krkavčí matku, kteří seděli na hnízdě a se zlostným pokřikem vyháněli své děti. Spílali jim do zatracených šibeničníků a darmožroutů, o které se odmítají dál starat. Ať si sami děti nehodné jdou do světa za obživou. Nebohá krkavčata spadla pod strom, kde bezmocně tloukla křídly o zem a naříkala na svůj neveselý osud. Neboť jak si mohla schánět obživu, když ještě neuměla létat? Tu se jich Tomu vyzželelo. Sesedl, vytáhl dýku a zabil svého koně, aby měla krkavčata co jíst. Ta mu za ten šlechetný skutek děkovala a slibovala odplatu. Ale kdo by si co dělal z krkavčích slibů? Dál už musel Toma pěšky. Putoval dlouho, předlouho. Až jednoho dne došel do velkého města, kde bylo převeliké srocení lidu, neboť zrovna vešlo ve známost, že královská dcera hledá ženicha. Ale každý, který se chce o ní ucházet, musí nejprve splnit dost těžký úkol. No a komu se to nepodaří, ten skončí bez milosti na popravišti. Takové to byly královské námluvy. Ale když Toma královskou dcerku spatřil, byl její krásou tak okouzlen, že se o ní přesto rozhodl ucházet. Nejprve Tomu zavedli k moři a tam král před jeho očima hodil do vody zlatý prsten. Pokud mu ho Toma přinese zpět, bude princezna jeho. Ubohý Toma zůstal na mořském břehu a přemýšlel, co si teď počne. Když tu uviděl, jak se k němu podvodní hladinou hrnou tři ryby. A můj ty světe, to jsou ty ryby, které zachránil. Jedna z nich nesla v rybích ústech mušli a hodila ji na břeh k jeho nohám. Toma ji otevřel a našel uvnitř králův zlatý prsten. Upaloval za králem a očekával, že teď dojde k tomu slíbenému ženění. Ale k tomu bylo ještě daleko. Pyšná princezna, když slyšela, že zadaný úkol splnil takový budiš k ničemu, který jí není roven, trvala na tom, že musí splnit ještě jeden úkol, který vymyslí ona. Vyšli spolu na královskou zahradu a tam princezna nechala rozsypat do trávy 10 pytlů prosa. A Tomovi poručila, aby do rána to proso sezbíral a nesmí chybět ani zrnko. Sic přijde o hlavu.
Ubohý Toma si sedl smutně do trávy, neboť mu bylo zřejmé, že není v lidských silách takový úkol splnit. A tak tam celou noc seděl, ponořený do chmurných myšlenek na smrt. Ale s prvním ranním paprskem uviděl, že vedle něj stojí 10 pytlů a jeminkote, byly plné prosa, ani zrničko nechybělo. To vděčný mravenčí král a jeho podaní celou noc pilně po mravenčím způsobu pracovali a pytle naplnili. Princezna se šla osobně přesvědčit a viděla, že mladík i druhý úkol splnil. To bylo ovšem tuze nemilé překvapení. A její pyšné srdce to neobměkčilo, naopak chladně mu pravila, že sice ty dva úkoly splnil, ale jejím mužem se nestane dřív, dokud jí nepřinese zlaté jablko ze stromu života. Ubohý Tom však věděl pramálo, kde má takový strom hledat. Tak se rozhodl jít, kam ho nohy ponesou, třeba na samý konec světa. Stejně neměl žádnou naději, že úkol splní. Přešel už 3 království a jednoho dne přišel do temného lesa. Sedl si pod strom, aby se tam trochu prospal. Tu najednou uslyšel v hnízdě nad sebou šramot a do klína mu spadlo zlaté jablko. A pak dolů sletěli 3 mladí krkavci, které kdysi zachránil. Sedli si na jeho kolena a řekli mu, že přišel čas, aby mu splatili jeho čin, že slyšeli o jeho putování za zlatým jablkem a tak pro něj sami zaletěli přes moře na samý konec světa a přinesli mu je. Šťastný Toma se vydal na zpáteční cestu. A protože zlaté jablko ze stromu života je kouzelné, sotva princezna ochutnala malý kousek, její chladné srdce roztálo a probudila se v ní láska. A tak byla velká svatba. A pak spolu žili ve štěstí a radosti až do konce svých dní.

0: Včera jsme se seznámili se slečnou Mrazilkou. Tahle podivná ledová panenka se z nenadání objevila mezi mrazíky, kteří se s podzimem hlásí k zimě do služby. I Mrazilka se přihlásila, nenabídla však jen tak ledacos. Slíbila, že pomůže zimě ke kráse. Mrazíkům sice byla ledová slečinka i se svými nápady k smíchu, ale zima se přece jen chytila na vějičku. Proč ne, řekla si. Proč by mohlo být krásné jen jaro a léto? Dokonce i podzim, který umí čarovat s barvami, má právo na krásu. Tak proč by ne zima, ústa hromů? Jak si zima usmyslela, tak také udělala. Přijala Mrazilku na zkoušku a aby ji, jak se patří, vyzkoušela, dala jí za úkol zmrazit klouzačky. Důrazně však poručila, aby každá klouzačka byla jako pravítko. A jak to dopadlo? O tom si dnes budeme vyprávět. Po celý den Mrazilka pilně pracovala. Sotva dokončila poslední klouzačku, jako vítr vlétla do kanceláře paní Zimy. Protože zapomněla zaklepat, udělal se zase průvan a ten zpřeházel znovu důležité listiny. Zima se snažila oběma rukama pochytat, co se dalo, a už otvírala ústa, aby Mrazilce za její divokost řádně vyčinila. Mrazilka byla ale rychlejší. Hotovo! Ohlásila jedním dechem. Je to hotové a všechny klouzačky jsou jako pravítko. Zima nechala chytání účtů za dodávky sněhu a honem se zadívala na zem. Co se to děje? Vyjekla po chvíli a honem si přeleštila brýle. To, co uviděla, bylo však tak hrozné, že se jí ledové brýle úlekem znovu zamlžily. Kam až oko dohlédlo, byly samé klouzačky. A na těch klouzačkách děti. Ale neklouzali se. Ani nejezdili jako blesk, kdepak. Všechny ty děti jedno po druhém padaly na nos, na bříško i na zadeček. Támhle si jeden capart, tře bolestivě naražené kolínko, a ten mrňous hned vedle drží v dlani natlučený nos a poliká slzičky. Co jsi to provedla, uličnice? Zalkala Zima nešťastně. Nic, prosím, odvětila Mrazilka nevinně. Splnila jsem pouze tvé přání. Každá klouzačka je jako pravítko. Mrazilko, jí mám nepodezření, že si ze mne děláš legraci. Začala se Zima dostávat do varu. Proč potom ty děti padají? Proč se ani jeden kluk nedokáže pořádně sklouznout? No jen se podívej. Jejda, bum. A už leží další na nose. Zdá se, jako by o něco škobrtnul. Tak vysvětlíš mi to konečně, změřila si Zima přísně Mrazilku.
1: Jestli ono to třeba nebude těmi čárkami, špitla Mrazilka jako nevinátko.
2: Jaké čárky? O jakých čárkách to mluvíš, nezbednice? Vykulila Zima oči údivem.
1: Mluvím o čárkách na pravítku. Ty mrňavoučké značí milimetry, další označují centimetry, no a ty nejdelší decimetry, copak ty to, Zimo, nevíš? Podivila se Mrazilka.
2: Vím, co bych nevěděla, jenže to je pravítko. Teď mluvíme o klouzačkách.
1: Ano, prosím. Chtěla jsi klouzačky jako pravítko?
0: Chtěla. Tak je tedy máš. Vyrýt přes klouzačky spoustu čárek do ledu mi dalo fůru práce, to mi věř. Ale jak tak koukám, klouzat se po těch pravítkových klouzačkách doopravdy nedá. Nejdál dojel tamhle Fanda jedlíčku, praštil se mu až na druhém decimetru.
3: Zima se dívala dolů na zem a nemohla uvěřit svým očím. Mrazilko, Mrazilko, jak tě to jen mohlo napadnout? To je mi nadělení. A to jsi mi slibovala krásu, že prý o mě budou lidé skládat básně. No to určitě, víš, co řeknou, že nejsem normální.
1: Proč já si jen s tebou začínala?
0: bědovala zima. To se ví, že tohle Mrazilka nechtěla. Bylo jí zimě líto a hned ji také začala utěšovat.
1: Tak už si z toho nic nedělej. To se přece může stát každému, že něco poplete. Bylo to vlastně jen nedorozumění, tak co?
0: Nejspíš máš pravdu, uznala nakonec zima. Ale u každé práce by se mělo také přemýšlet. Copak nemáš vlastní rozum? Udělat klouzačky jako pravítko, kdo to jakživ slyšel?
1: Prosím, vlastní rozum to mám, ale hlavně mám nápady. Zrovna teď mě napadlo...
0: Zima Mrazilku rychle zarazila. Milá zlatá, jeden tvůj nápad za den mi úplně stačí. Ještě teď z něho mám pořádně pocuchané nervy. A už taky nejsem nejmladší. Jestli to mám s tebou zítra znovu zkusit, musím se na to pořádně vyspat. Jak si zima neodpočine, je celá nanicovatá, to bys měla vědět.
3: Po těch slovech zamkla zima kancelář na veliký klíč a zamířila ke své ložnici. Mrazilka v patách za ní.
0: Zima si ji ale už nevšímala. Nejdřív si uložila do pouzdra své ledové brýle. Potom natáhla budíka, ale už nevšímala. Nejdřív si uložila do pouzdra své ledové brýle. Potom natáhla budíka, naklepala sněhovou peřinu,

0: ozývalo se z postele hluboké, mrazivé pochrupování. Ono je to totiž tak, když zima spí, všechny teploměry dole na zemi klesnou pod nulu, mrzne až praští a ledové oddychování paní zimy napravuje všechny škody na zimní přírodě. Tak se stalo, že i klouzačky byly do rána znovu hladounké, jako dětská tvářička. To zima je svým dechem uhladila, aby se děti zase mohly klouzat podle chuti a nikdo z nich nespadl na nos ani na zadeček. Cože? Že na klouzačce přece jen někdo upadl? Ale co vás nemá, holenkové? Za to už paní zima nemůže. Ono se totiž i to pořádné sklouznutí musí umět. A kdo to neumí, ten se to zkrátka musí naučit. Dobrou noc.
1: To byla veselá pohádka, řekl Martínek, když dědeček pohádku dopověděl. Frantík zapomněl počítat sám sebe, vy dědečku. Aby ukázal, že umí počítat, začal Martínek počítat lidi na nástupišti. Ale nenapočítal jich ani pět a už mu dědeček ukazoval pána v modrém stejnokroji. Pán měl v ruce takovou lopatku, no jako plácačka vypadala. A na ní byl v zelené barvě namalován bílý kříž. Sotva pán plácačku zvedl, někde pod podlahou zasyčelo, zarachotilo a zavrzalo, lokomotiva vpředu si odfoukla a vlak se rozjel. To dobře, pochvaloval si Martínek, že sedíme u okýnka, všechno uvidíme. Nejdříve viděli jen domy. Martínek je počítal, když jich napočítal 10, začal znovu od jedničky. Ale domů bylo stále méně a méně a počítání ho omrzelo. Pak už domy nebyly a pak zas jeden dům nebo dva a zase žádné. Jeli kolem ohrady s dřívím, kolem zahrady s houpačkou, to by se to houpalo. Kolem továrny s vysokánským komínem a kolem pole, na kterém jel traktor a táhl za sebou pluh. Martínek poslouchal, zdali uslyší, jak traktor vrčí, ale okno bylo zavřené a tak slyšel jenom, co si povídala kola vagonu, v kterém jeli. Chvíle mi to vypadalo, jako by kola bubnovala, chvíle mi, jako by říkala, tramtarata, tramtarata. Co pak si vláček povídá? Zeptal se Martínek dědečka.
2: Co si povídám? Každý vlak si říká něco jiného. Poslouchej dobře. Náš si říká do Turnova, do Turnova, do Turnova. Když jsem jel do Pardubic, povídal si vlak Pardubice, Pardubice, Pardubice. A když jsem jel pro tebe do Prahy, povídala si kola vlaku až do Prahy, až do Prahy.
1: A teď vláčku rozumím, usmíval se Martínek a poslouchal, jak si kola brumlají do Turnova, do Turnova. A tak jeli a dívali se ven, až přijeli na nějaké nádraží, kde bylo vedle sebe hodně kolejí a mezi nimi stály sloupy. Sloupy měly nahoře ručičky a některé ručičky byly zvednuté do výšky a jiné ručičky se jen tak napřahovaly.
2: Podívej, Martinku, to jsou semafory.
1: Semafory, opakoval si Martínek. A proč pak těmi ručičkami cvičí?
2: Když je na semaforu ručička napřáhnutá, nesmí vlak jet dál. Vlak se musí před takovým znamením zastavit. Když se ručička zvedne, jsou koleje volné a vlak může jet.
1: A Martínek si prohlížel semafory a říkal si, po téhle koleji nesmí vlak dál jet, semafor napřahuje ruku a rozkazuje stát. Po tamté koleji smí vlak jezdit. Dědečku, semafory cvičí, jako cvičíme my ve školce. Raz, dva.

0: Vlak se rozjel a semafory se jen myhly kolem oken, ale Martínek na ně musel stále myslit. Dědečku, povídej mi ještě o semaforech. Nějakou pohádku, víš, ale ať je veselá.
1: Pohádku o semaforech? Počkej, povím ti jednu.
0: A začal vyprávět.

0: Jednou odpoledne, když už jsou návštěvníci pryč a skončí tělovýchovná půlhodinka, sejdou se členové party v prázdné kleci po panu Pásovci a hned se začnou domlouvat o tom, co se dneska podnikne. Až se konečně ujme slova Žovka a navrhne, aby mezi sebou uspořádali kuličkový turnaj, načež řekne Květoslav Slon.
1: Správně, to je ono.
0: A tak, protože každý nějakou tu kuličku má, udělá se v zemi důlek a začne se. A sotva se začne, ukáže se, že největší šanci má Květoslav, který ťuká do kuliček svým prstíkem na konci chobotu tak jemňounce, že všichni žasnou. Ale Karolina ho dohání, začíná to být napínavé a teď si představte, že když je hra v nejlepším, tak se do toho nerváku začne v důlku cosi klubat, objeví se díra a z té díry vystrčí černou hlavu malý krteček a tím pádem je po legraci. No výborně, řekne Žovka, ty jsi nám tu chyběl. Ty jsi se strefil na to správné místo, to teda jo, ani nevíš, jak jsme ti vděční. Aby tě husa kopla, krucina, teď aby jsme dělali novej důlek. A ten malý krtek řekne takovým tenounkým, smutným a udiveným hláskem. Pardon, já jsem něco provedl. Jestli jo, tak mi to promiňte, já o tom nemám ani ponětí. A Karolina Myšová, která sežrala fůru knih a časopisů, řekne, no jasně, jak by mohl vědět, co proved, když je od narození slepý jak patrona. Napsal to o něm už jistý Aristoteles a ten nikdy nelhal. A Žovku mrzí, že na toho malého krtka tak věla a proto řekne úplně jiným tónem. Ale chudinko malá, tak ty nevíš, co si proved, to asi proto, že nehraješ kuličky, viď? Načež se to malé slepé zvířátko zeptá. A co jsou to, prosím, kuličky? A všem je v tu ránu jasné, že ten malý kluk, který se jmenuje Ctirad Krtek, je ten největší chudák na světě. Nejen proto, že mu tatínka nedávno sežral pan Tchoř, ale hlavně proto, že v životě neviděl ani sluníčko, ani kočku nebo dromedára, ani motýla bělázka, ani motýla žluťázka, že neví, jak vypadá zubní pasta nebo kartáček, že neví dokonce ani to, jak vypadá jeho vlastní maminka. A Žovka s Emilem a Bořivojem, Karolina s Květoslavem a Standou si říkají, to je fakt příšerný, nikdy nic nevidět a tím pádem nevědět. Aspoň se mu pokusíme vysvětlit, že bělásek je úplně bílej, žluťásek světle žlutý a dromedár je hnědej. Vysvětlíme mu, že svět kolem dokola je plnej veselých barev. Ale o jeho mamince radši mluvit nebudeme. Jeho maminka je celá černá. A to je ta nejsmutnější barva na světě. Ale představte si, že jim to vysvětlování není vůbec nic platné. Ctirad neví, co je to bílá barva, žlutá barva a hnědá barva. Kdo je slepý, ten zná jenom černou tmu. A parta je z toho celá nešťastná. Je to vážně hrozné, když někdo žije na světě a neví, jak ten svět vlastně vypadá. Ale představte si, že Žovka se najednou vesle usměje a řekne. Tak abyste věděli, já mám nápad. A když se k ní všichni obrátí ušima, povídá Žovka. Večer zavedeme Ctirada k nám. Já půjdu v 8 hodin spát, a na celou noc mu pučím svoje oči, ať vidí aspoň hvězdičky a měsíc. Tak co? Jaká jsem? Jenže večer se ukáže, že to není tak jednoduché. Paní Orangutánová o tom nechce ani slyšet. Kdepak, kdepak, povídá Žovce. Nic takového, oči máš jen jedny, nikomu je pučovat nebudeš, něco se stane a co se slepou holkou. A pan orangután kývá hlavu. Správně, správně, maminko, opatrnosti matka moudrosti. A parta si smutně říká, takže máme utrum, to se dalo čekat. A všichni přemýšlejí, co dál, jak Ctiradovi pomoct. Je to ale divný, říká Bořivoj, to je přece vyložená nespravedlnost. Někdo nemá žádné oči a jiný jich má tolik, že ani nespočítá, jako třeba pan Páv na svým chvostě. Co tak s nima asi dělá, no tak má jich nejmín 50, ať mi nikdo netvrdí, že je všecky potřebuje. A když tohle Bořivoj povídá, Žovka povyskočí půl metru vysoko, To je přece ohromná možnost. Což takhle požádat pana Páva, aby dal svý dvě oči Ctiradovi, té malé chudince. A tak se jde okamžitě za panem Pávem, jenže máte ho slyšet. Ani nepozvedal a hned začne tím svým skřehotavým hlasem. Co je mi do toho, že nějaký krtek nemá oči? Kdyby nebyl trouba, mohl si to zařídit. Oči má dneska kde kdo a vůbec. Já jsem pan Páv a žádný dobročinný ústav. Proč bych měl někomu něco darovat? Jo, kdybyste ty oči chtěli půjčit, to by byla jiná. Zadarmo by to všem nebylo. Zrovna scháním bílé rukavičky, takže něco za něco přineste a uvidíme. Bílé rukavičky, to není rohlík nebo žvejkačka. Bílé rukavičky stojí fůru peněz a kde je vzít, no to mi teda řekněte. Povídá Karolína. Zatímco se Květoslav drbe zamyšleně chobotem za uchem, ale v tom Žovka řekne. Tak panstvo, abyste věděli, už vím jak na to. Penízky budou na to tata. A navrhne, aby se vystupovalo jeden večer v cirkuse. A proč ne? Plno zvířat umí něco zajímavého. Pan chameleon umí měnit barvu, pan rak hodí kliďánko pospátku, pan jelen s panem kolegu vám předvedou perfektní souboj, že jenom mrkáte a navíc k tomu ještě troubí. Zkrátka je toho hodně, co se dá divákům ukázat a tak se Žovka domluví se zvířaty i s hodným panem Veverkou a navštíví ředitele cirkusu Srasány, který ve městě zrovna hostuje. Smůla je, že ředitel cirkusu je škrobený panák, v jednom kuse si hladí vlasy nad uchem, upravuje si vázanku a říká. Tak počkat, kde máte nějakého impresária neboli agenta? S nějakou obyčejnou opicí se bavit nemíním. A tak se parta sejde znovu, je to už vážně o nervy samé potíže, Karolina Mišová zná naštěstí kdejaké smetiště v okolí a ví, že se na jednom povaluje vyhozená figurína z výkladní skříně, vyleze do ní dírou v patě a začne jí řídit levá, pravá, figurína mašíruje a Žovka s ní. Zde je náš impresário, neboli agent, pane řediteli, říká Žovka a ředitel cirkusu nabídne Elegánovi cigaretu, což Karolina vděčně přijme, však ji známe a pak se sepíše smlouva o tom, které zvíře ze zoologické zahrady bude hostovat v dnešním večerním představení, jaký za to bude honorář a tak dále. A už je tady večer. Hudba vyhrává, praporky vlají nad šapitem, obecenstvo přichází, usedá na svá místa, šustí papírky od bonbonů, ale hlavně všecko stichne, když se v manéži objeví Žovka s prapodivným zvířetem, které vypadá jako koza, jenže má na sobě nějaké divné fleky. A Žovka řekne, dobrý večer, vyvážené publikum. Račte se pokusit uhádnout, co je to za zvíře, které vidíte zde v manéži po mém boku. A diváci se smějí. To je ale otázka, no, co by to mělo být za zvíře? To je přece jasně jako facka, že je to obyčejná flekatá koza. Jenže ta koza je nějaká divná koza. Její krk se začne natahovat a natahovat. Napřed je dlouhý půl metru, pak metr a nakonec 2 metry. Není to prosím žádná flekatá koza, ale paní žirafa. Tady aspoň vidíte, co dokáže síla vůle. Paní žirafa to trénovala celé odpoledne, uklání se a obecenstvo nadšeně tleská, ovace neberou konce. No tak tohle, to jsme teda v životě neviděli, volají lidé a ředitel cirkusu je spokojen, hladí si vlasy nad uchem, upravuje si vázanku a říká Žovce.
1: Tak tady jsou ty peníze a zítra přijďte zas.
0: A Standa Klokan ty peníze přepočítá, shrne je do své velké kapsy a řekne, tak si myslím, že by to mohlo stačit. A příští den ráno se parta s pomocí hodného pana Veverky sebere a jde do obchodu s koženým zbožím, aby koupila pro pana Páva bílé rukavičky. Jsou pěkně drahé, co vám mám povídat, jsou to nobly jemné rukavičky pro pravého elegána. Standa vysype z kapsy všecky peníze vedle pokladny, ale ouha, ouha, Desetník chybí. Je to malér. Obchodník se mračí. Všechno svědčí o tom, že se paní žirafa namáhala úplně zbytečně, ale Květoslav Slon se pokusí zachránit situaci a řekne.
2: Vážený pane obchodníku, jsem ochoten vám něco pěkného zatroubit. Neříkejte, že nemáte nějakou svou oblíbenou písničku.
0: A obchodník koženým zbožím se zamyslí a řekne. Tak dobré, zahrajte nějakou píseň z oboru kožedělného průmyslu. A Květoslav Slon ani nemrkne a hraje. Je to přece tlustokožec. Písniček o kůži zná nejmíň pět a tak zatroubí píseň Svou kůži nesu na trh pro svého kamaráda. Je to hezká píseň, má pěknou myšlenku. Květoslav jí troubí s citem, obchodník je dojat, přestože osobně nosí na trh kůže výhradně cizí, zamáčkne slzu v oku a sleví desetník, takže si parta rukavičky přeci jen odnáší. Pan Páv je rukavicemi doslova okouzlen. Hned je před zrcadlem zkouší, perfektně mu sednou, vypadá v nich naprosto senzačně, teď už je opravdu nad slunci jasné, že je tím největším elegánem v zoologické zahradě, točí se před zrcadlem a přitom říká. A zážití, musím uznat, že jste odvedli dobrou práci. Rukavičky jsou tip-top, takže rád splním, co jsem slíbil. Pane, máte dvě oči, ale na nejvýš na pět minut. Tomu krtkovi, to musí bohatě stačit. A pan Páv se obrátí k svému ohromnému chvostu, vezme dvě oči, podá je žovce a žovka běží, co jí nohy stačí. Pět minut je povážlivě krátká doba. Nesmí se zbytečně ztratit ani vteřinka. Žovka běží za ní celá parta a všichni křičí na celé kolo. Rychle, rychle, všichni za námi. Začíná slavnostní představení Proctirada Krtka. Bude mu poprvé představeno sluníčko, Bělásek i Dromeda. Rychle, rychle, máme na to akorát pět minut. A tak, než bys napočítal do tří, je celá zoologická zahrada kolem malého ctirada, který vůbec netuší, co se děje, že za chvíli uvidí něco úplně jiného než černou tmu, ale žovka mu řekne, stůj a nevrť se. A nasadí mu oči, jsou ctiradovi trochu velké, ale to nevadí, velkýma se vidí víc a žovka řekne, tak a teď se dívej. Dívej se pořádně, ať všecko uvidíš. To, co právě zapadá, je sluníčko. Vidíš, je nádherné. A tohle je paní žirafa, pan Hroch. Tohle je náš hodný pan Veverka. To není zvíře, ale člověk. A tohle je kopretina. To je zas květina. Víš, ale bělásci a žluťásci tu nejsou. Je už na ně pozdě. Ti jsou dávno v limbu. Ale tohle je pan Dromedár. Vidíš, jak je krásně hnědý. To koukáš, jak ten svět krásně vypadá, co? A ctirad Krtek se rozhlíží kolem sebe. Nestačí se divit. Vidí, že svět je plný květin, zvířat a lidí. Vidí cestičku a keřík bezu a obláček na nebi. Je celý úžaslý tou prapodivnou podívanou. Je to nádherné, ale co si mu chybí? Chtěl by vidět něco, na čemu záleží ze všeho nejvíc. A chtěl by vidět svou maminku, což je pochopitelné, ale současně i velice složité, protože paní Krtková pracuje touhle dobou buchví kde pod zemí. Je to škoda, taková příležitost se už nikdy nenaskytne. A ctirad Krtek volá tím svým slabým, tenonkým hláskem. Mami, maminko, chtěl bych tě vidět. Ale představte si, že není sám, kdo takhle volá. Všem to okamžitě dojde, jak je to pro ctirada důležité a tak volají spolu s ním. Maminko, mami, maminko. I pan Veverka volá maminko. Dokonce i pan Lev volá svým hlasem jako hrom. Mami, kde seš? A představte si, místo maminky přichází pan Páv v bílých rukavičkách a říká.
3: Tak, budeme pomalu končit. Podmínky jsou podmínky, ty se musí dotržet.
0: Ale zrovna, když tohle říká, objeví se paní Krtková, slyšela volání pana Lva, který má hlas jako hrom, vyleze ze země a říká. Promiňte, někdo mě volala, nebo se mi to jenom zdálo?
4: a malý ctirace může zbláznit radostí. To jsem byl já, maminko. Chtěl jsem tě vidět, maminko. Teď tě vidím, jsi krásnější než sluníčko, krásnější než pan dromedár. Jsi nejkrásnější na celém světě, moje zlatá maminečko. A teď ti pučím oči, ať vidíš chvilku zase ty mě.
0: Ale to už pan Páv v žádném případě nedovolí.
3: Čas uplynul, podmínky se musí dodržet, pořádek musí být, to jinak nejde.
0: Pan Páv si bere ty dvě oči, dává si je dozadu na chvost, dává si ty své oči mezi svých 50 očí a malý ctědat krtek je v tu ránu zpátky v černé tmě. Ale víte, že už není tak smutný jako dřív? Nejen proto, že viděl svět plný veselých barev, ale hlavně proto, že ta tma kolem něho se mu teď docela líbí. Je tak černá jako jeho maminka a jeho maminka je přece to nejkrásnější, co na světě vidí.
5: Býval v lesích za rukapání takový malý rybníček jménem Kaňka. Ať jej tak okřtil, kdo chtěl, to jméno bylo dobře vymyšleno. V zeleném rouně lesů a luk se musel jevit luňákům, jestřábům, ale i kukačkám a jiné havěti, přeletující tiše nebo s křikem ze smrčí nad černými blaty do dubiny nad Květnou, jako malá modrá Kaňka, porušující nekonečnou zelenou plochu. Dnes už na tom místě sejí žito a sázejí brambory, ale jméno se udrželo a dodnes se tam říká Na Kaňce. V těch dobách, kdy Kaňka byla rybníkem a ne brambořištěm, tehdy, když v rukapání drahná léta po zlopověstném Pandrholovi sládkoval neboštík Karas, byl jednou o masopustním úterku ve vsi Kardavci slaďácký bál. Kardavecký pivovar byl takový krcálek, všeho všudy, tři slaďáci tam mlátili kopy s těmi do kádě, míchajíce sladovou tluč, ale na čest si tuze potrpěli. Pozvali proto na svůj bál a na pohřbívání Bakusa, které se v ten den odedávna konávalo, i přes polního pana starého, rukapáňského sládka Karase. Zpívalo se tam zvesela, jak se o masopustním úterku na slaďáky patří. Neviděli jste toho pána, děravého džbána, je tlustý jako žebřinový vůz, chybí mu nosukus a říkají mu pan Bakus. Pak toho nejtlustšího sladovníka pošili hrachovinou, aby představoval Bakusa, naložili ho na hnojná nosítka, opentlená papírovými fábory, a co sil v hrdle měli, zaspívali nad ním smuteční. Rozlučme se s tímto tělem, zařval pan otec Karas a slaďáci mu trojhlasně odpovídali. Dejme mu jednu korbelem. A už to šlo dál, ráz na ráz. Dona nobis pacem, kam pak mí s ním plácnem, ať odpočívá v pokoji, dejme mu místo na hnoji. Když se jim drahně po půlnoci podařilo Bakusa zahrabat dohromady sněhu na pivovarském dvoře, vypil rukapáňský pan otec na rozloučenou ještě 4 holby, skočil si šotiš, třasáka, sladovnickou a cibulku a pak, odmítnuv bričku, kterou mu nabízeli, pustil se pěkně rozehřátý přes Haramici, Černá blata, 7 zabitejch a Květnou do rukapáně. Noc byla jiskrná, hvězdy se třepetaly jako živé, ale jinak bylo pokojno a ticho. Jen snížek pod nohama vrzal jako cín. Když scházel příkrou, umrzlou a posněženou cestičkou od černých blat dolů ke Kaňce, popadla pana otce žízeň. Strašná žízeň, která stáhne hrdlo jako šňůrkou a přilepí jazyk na patro, že sotva můžeš promluvit. Žízeň, při níž houstnou sliny tak, že jich už nepolkneš. Samou žízní se musel u té Kaňky zastavit, aby alespoň trochu svlažil čípek. A protože byl ve stavu, kdy chmelka rozvazuje jazyk, začal splna proklínat ten osud, který ho nutí pít bahnitou vodu. Najednou, když byl uprostřed toho láteření na vodu, ozval se za ním hlas. Co mi plašíš, ryby, zrzoune? Byl tě Alois Karas zrzavý jako liška, i když měl přitom srdce ze zlata. I obrátil se, nemile dotčen, a spatřil na kraji díry prosekané v ledu sedět zeleného ohyzdu. Holínkami šplouchal ve vodě, hubu měl holou jako žabí koleno, za to za ušima vlasy dlouhatánské, sknocené a zaneřáděné bahnem. V levém koutku křivých úst mu visela stará fajfka, celá žabincem polepená. Co je ti do toho, zeleňoure? Nevrle se utrhl pan starý na Hastrmana. Já si můžu proklínat, já mám morniánskou žízeň. To byl i provodníka dobrý důvod. Poskočil z ledu na zmrzlou trávu na hrázce, přiblížil se ke Karasovi a zaskřehotal žabým hlasem. Ty jsi sládek z ruka, páně, tebe já znám. To tvý pivo s tím, aby lumpy trestal, šelmo zrzavá. Jednou jsem ho vyzum k bandičku ženským, když tu na louce sušili seno. Fuj, tajbl, hotový patoky, vařený ze starých březových košťat. Alois Karas hned věděl, že má co dělat s Hastrmanem Mátalou, o kterém na pivovarské šalandě vypravovávali všichni hajní vůkol. Sem tam, pravda, vymáchal nějakou tu babku, když mu přišla krást puškvorec na kořálku, nebo vylékal kluky, kteří se z holého nerozumu zapletli do vodních šlahounů. Ale ani ti nejvousatější fošti nepamatovali, že by byl Mátala někoho doopravdy utopil. Šla o něm pověst, že je to Hastrman, celkem dobrosrdečný, žádný nelida. Proto nebral Alois Karas jeho urážky vážně. Řekl mu jenom, ty můžeš se svými moudrostmi dopadou smátalo, aby svěděl. Ty dřizdo jedna, astrmanská, nečesaná, ty rozumíš té své rybniční špíně, žabinci a bahením bublinám, ale ne pivu. Mátala zaskřehotal tence jako rosnička. Nejspíš to byl ten jeho hastrmanský smích a povídá, tak pojď ke mně domů na skleničku, ty rozumbra dosladovnická, já ti ukážu, jaký já si vařím pivo, když na to přijde. To jako myslíš tam dolů? Ukázal Alois Karas na černou díru v ledě. I toť se ví, že tam, kam pak jinam, jen se neboj, drčko sladovnická, já to mám dole outulný. Kdyby byl býval Alois Karas při chladném rozumu, tak by byl nešel. Ale protože měl v hlavě a protivilo se mu Hastrmanovo troštování, beze všeho hupl dírou v ledu rovnou do Hastrmanova království. Ale jak je pak ostatně království? Mátala tam měl při hrázi starou barabiznu, okna zasklená rybími měchýři, místo záclon potrhané rybářské sítě. Za to kamna měl pěkná, kachlová a hučelo to v nich jedna radost. Před kamny stál starý dubový stůl s dlouhou lavicí a na té se rozvaloval velikánský vousatý sumec. To byl Mátalův nejlepší kamarád a vyhříval si u Hastrmanových kamen regma. Sotva se Alois Karas za stolem uvelebil, Mátala zatleskal a tu máš čerte kropáč, dvě štiky jako polena, přikutáleli zubatými hubami soudeček, čtvrtňáček, jakému se v pivovarech říká štěně. A jedna kapří krnačka, už postarší a přitloustlejší, honem pospíchala na stůl s třemi uchatými sklenicemi. To jste měli vidět toho sumčího dětka, jak celý obživl, sotva uviděl pípu. Mátala narazil štěně, natočil do tří sklenic, tu jednu strčil sumci do širokánské tlamy, aby si ji podržel piskem, tu druhou přitočil uchem ke Karasovi a teď pěkně. Vyvát, clnkli si všichni tři, až pěna vystříkla. A sotva vytáhli jednu, Mátala honem natočil druhou, Zas ji přistrčil sumci pod vousy, zase si cunkli s karasem a tak to šlo pěkně do kolečka dokola, až se z toho Alojsu Karasovi po osmé holbě hlava drobátinko motala. Matičko sedmi rana, to bylo pivo, že před ním musel každý sládek smeknout. V celém kraji bys mu rovna nenašel. Na pohled to sic vypadalo jako černá břečka, žádné zlátnutí a světelkování, na kterém si Alojs Karas doma zakládal, ale mělo to říz i sladkou lahodu. Byla to hořkost kořená a zároveň voňavoučký med. Chuť tak podivně krásná, že se jí pan otec ani nabažit nemohl. Poslouchej, mátalo, ty kolčavo jedna, z čeho to vaříš? Kněžně vzal Hastrmana okolo krku a div mu nedal za ucho hubičku. Tak teda začnu u ječmene. Ten kradu, abys věděl, na pivovarských polích, zakřenil se mátala. No dobře, krať si, dokud ti hlídač hnáty nepřerazí. A co dál? Nedočkavě naléhal na Hastrmana pan otec Karas. Ta voňavá hořkost, co tak pěkně sládne, víš? Jo, milej Karasi, to je právě to tajemství, rozchechtal se mátala, až měl tu žabí hubu od ucha k uchu a samou rozpustilostí dál sumce za vousy. Na popeleční středu se po celé rukapání trousilo, že prý se sládek Karas ještě nevrátil z Kardavce, ačkoliv odtamtud odešel po třetí po půlnoci, ale ve čtvrtek popolední se pan otec objevil v rukapání živ a zdráv, jen ve vlasech měl nějaký ten lísteček zeleného okřehku, co se prostírává po rybníce jako hastrmanské sukno. Tím okřehkem měl mátala nadité své hastrmanské peřiny. Od té doby se začaly dít v rukapáňském pivovaře divné věci. Do jednoho sklepa natahali bednáři 10 velikých kádí, napustili je vodou a potom přišel takový podivný slaďák v zeleném fráčku, věčně urousaný a drobátko jí usmrkaný, který se ze začátku hodně stranil lidí. Za to u těch kádí, odkud se měla brát voda na várku, seděl věčně. Od rána do večera, snad taky od večera do rána. A do vody pořád něco přisypával, něco v ní louhoval a něco máčel. Co? To nikdo v celém pivovaře nevěděl, protože ty tajemné špecie mu přinášíval sám pan sládek Karas ve velkých kornoutech z přespolních apatik, aby se to tajemství neprožbleptlo. A snad taky od babek kořenářek. Rukapáňský pivovar přestal vařit světlé, které stejně ničím nevynikalo, a dal se do vaření černého. Kdo k němu sedl, nemohl odtrhnout sklenici od pisku. A na šalandě to večer co večer znělo zpěvem a výskáním, jako kdyby tam denodenně byla nějaká vydařená svatba. Kdo vypil jednu, dobrá nálada ho popadla. Kdo dvě, od srdce se rozveselil. Po třetí se chtělo do zpěvu a po čtvrté se rozum každému tak osvítil, že si připadal stokrát chytřejší než rukapáňský burgmistr. Pivovarská chasa věděla, že ten zázrak má na svědomí ten urousaný slaďák v zeleném fráčku, co připravuje vodu na várky. Mezi slaďáky se začalo šuškat, že to není samo sebou. Ten třasonožka, že je vlastně Hastrman mátala z rybníka Kaňka. Sám pan podstarší ho jednou na večer tajně pozoroval, jakž bluňkl ve sklepě do veliké kádě s březňákem a hodnou chvíli se tam převaloval nic jinak než jako kapr v rákosí. Potom vyplul na povrch s očima vyvalenýma jako skokan a blahem kuňkal, až panu podstaršímu sluch přecházel. Ale že Hastrman nikomu nic zlého nedělal a pivovaru prospíval, zvykli si na něj všichni slaďáci a po nějakém čásku se s ním skamarádili. Sobotu co sobotu, jak jen se trochu smrklo, obul si mátala hastrmanské faldovačky, strčil do kapsy krajíc chleba a uháněl domů na kaňku podívat se, jak tam hospodaří ten starý vousatý sumec, kterého udělal na kaňce svým zástupcem. I bývalo prý ho tu noc ze soboty na neděli často vidět, jak sedí na stavidle a spravuje při měsíčku to, nač neměl mezi týdnem čas, košile, kabátek nebo ty měkké, ze žabí kůže šité hastrmanské boty. V pondělí ráno, kdyby trakaře padaly, byl mátala zpátky v pivovaře a ještě vždycky přinesl slaďákům nějakou tu výslužku, okouny, raky, mřínky, líny nebo jinou rybí žoužel. K smrti rád smažil ryby a v pondělí večer jimi šalanda jen voněla. Když byli slaďáci mezi sebou, pokoušeli mátalu a tím zaspívá nějakou hastrmanskou. Ze začátku se styděl, ale potom přece spustil s křehotavým hastrmanským hláskem a zpíval s takovým citem, že všem tekly od smíchu slzy z očí.
6: Podhrází rák, nahrází pták, ve vodě rybička, za vodou děvečka, tu já bych rád.
5: A tak to nějaký čas v rukapáňském pivovaře klapalo jedna radost a pan otec vesele hromadil zlatníčky za to své proslulé černé pivo. Ale že nikdy není dobře, aby zas nemohlo být zle, stala se taková věc, která ten klid a pokoj docela rozmetala. Pan otec Alois Karas měl dceru Julinku a ta byla jako tatínek tuze zrzavá a ještě navíc chudák, strašně pihovatá, takže se jí kluci darebáci ve škole smávali, že se opalovala skrze maminčin cedník. A ta Julinka přišla zrovna do těch kvetoucích let, kdy děvčata začínají myslit na lásku a jejich paní mámy na vdávání. Paní stará začala Julinku vozit po bálech v širém vůkolí, ale tanečníků bylo pro ní všude málo a nápadníků ještě míň. Julinka byla nešťastná a třeba, že za dětských let to bylo veselé, ba někdy až divoké děvče, stala se z ní smutná a unilá pana, která jen vzdychala a často pro nic za nic měla plné oči slzí. Chodívala za teplých letních večerů sedat na pivovarskou zahrádku, čučela do hvězdiček nebo na měsíc a snila s otevřenýma očima o tom, kdyby nějaký ten upřímný milý přece jenom přišel. A tu Julinku, zrovna když byla jednou v takovém sladkobolném rozpoložení, uviděl na zahrádce při měsíčku hastrman Mátala, který se tam tajně chodil brouzdat do večerní rosy. Suď Bůh, jak k tomu došlo. Snad, že se takové osamělé duše navzájem přitahují, ale Mátala se do Julinky zamiloval, až mu z toho v uších zvonilo. A jak se rázem tou láskou proměnil? Dal si u holiče zastřihnout své dlouhé hastrmanské vlasy, koupil si hřeben a každý den se česal a dokonce tu svou prozelenalou koudel nějakou pomádou přimašťoval, aby mu držela za ušima. U krejčího Vondry si dal ušít nový kabát, takový trošinku myslivecký, trošinku hastrmanský, a koupil si na jarmarce nový klobouk s brčkem. Pak chodil za Julinkou večer co večer, jakmile jen se na zahrádce objevila, vzdychal a zamilovaně kroutil očima. Julinka, jak se říká, nezůstala k tomu jeho vzdychání lhostejná. Když tak jednou vedle sebe seděli na lavičce, stiskla Julinka Mátalovi jeho hastrmanskou ruku a pranicí nevadilo, že je taková rybí, studená. Pane Mátala, já jsem strašně nešťastná, šeptala přitom, ale vy jediný mě chápete, vidíte. Já vám jistě nejsem protivná, vidíte, že ne. Slečno, Julinko, vzdechl na to Mátala,
6: Kdybyste věděla, jak já jsem nejčkon šťastný, že můžu takhle pěkně sedět vedle vás, že si mě neošklivíte pro mou škaredost. Já, zapípala Julinka tichonce, co vás vede, pane Mátala? Mně se líbíte takový, jaký jste, hlavně, že máte takové zlaté srdce. Vy vůbec nevíte, co to je světská faleš. Mátala byl od těch čas jako vyměněný. Už nenosil skaňky, okouny a mřenky, ale toulával se po nocích bůh ví kde a ráno před slunce východem dával Julince pod okno krásné běloskvoucí lekníny a takové malinkaté, jasně zelené rosničky, které típaly vysokým hláskem, jako by to byly spíš ptáčkové než žáby. A netrvalo to dlouho, Julinka s Mátalou si při úplňku slíbili věčnou lásku a odpřisáhli si, že je žádná zloba světa od sebe neodtrhne. Zatím si však u sládků podávali dveře do hazovačky. Po rukapáňském pivovaru se začali ohlížet všelijací ti zkrachovaní a zadlužení kavalíři, kteří mysleli jen na to, jak by si Julinčiným věnem osladili život. Jeden takový statkář, nedostatkář, nějaký pucherna, zdušník, oblomil srdce pivovarské paní maminky, která už by byla ráda viděla svou dceru pod čepcem a tomu tedy Karasovi Julinčinu ruku slíbili. Děvenko, buď s ním šťastná, chtěla paní Sládko a Julince pohladit zrzavou hlavičku, když jí tu novinu zvěstovala. Ale Julinka se jí vytrhla jako uštknutá. A já ho nechci. Ne a ne a ne. Ohyzdu plešatého, ničemného. Stejně se chce oženit jenom s mými penězi, příživník jeden. Ale holčičko, někoho si přece vzít musíš, abys měla nějakou mužskou ochranu, až my tu s maminkou nebudeme. Začal Julinku chlácholit pan otec Karas, kterého celý život pálilo, že Julinka zdědila po něm tu zrzavost. Já už mám ženicha, zavzlíkala Julinka dojatě. Ten není jako ostatní. Má mě upřímně rád. Pan otec i paní máma spráskli ruce, jednak překvapením, jednak strachem, jestli ta holka nešťastná nefantazíruje. A koho, proboha tě prosím, ptal se výjeveně pan otec. Pana Mátalu. Kdyby byl doprostřed rukapáňského pivovaru uhodil sedmeronásobný hrom, nebylo by to sládkem Karasem tak zatřáslo, jako tato dvě slovíčka. Dítě nešťastný, zahlkal zdrceně. Co tě to jenom napadlo? Proč? Pan Mátala je přece pořádný člověk, hájila se rozhodně Julinka. Ale vždyť on vůbec není člověk. Ať, mně je to jedno, ale pořádný je. Paní Sládkovou zachvacovali střídavě mdloby a srdeční křeče, když pochopila, že její dcera si vybrala Hastrmana. Co jsme si to v tobě vychovali, bědovala, že by se byl kámen ustrnul, ale Julinčino srdce zůstalo pevné. Mátala jí má rád, ona jeho taky, on jí nikdy nebude vyčítat zrzavost a ona Mátalovi také ne tu hastrmanštinu. Ty jsi tím vším vinen, vrhla se paní stará na svého muže. Ty ohavo, ty darmošlape, ty pivní žoku, ty s nám tu příšeru zavlekl do stavení. Pan otec Karas byl dobrák od kosti, ale to lermo paní Sládkové mu nějak hnulo osrdím. Popadl hůl Břinkovici a běžel ke kádím, že si to s tím lumpem hastrmanským na místě sedsakramensky vyřídí. Já ti dám odloudit mi dítě. Mátala zrovna namáčel ty své špécie, když pan starý na něj tak zhurta vpadl. Leknutím pustil ty plátěné pytličky do kádě, ale než stačil ruce na obranu zvednout, pan starý lup a lup, už mu je nemilosrdně sázel na úzká záda, až se Mátalovi z fráčku kouřilo. Pane starý, pamatujte se, vykřikl úpěnlivě, ale když sládek nepřestával, proměnil se Mátala v zoufalství ve velikého kapra, mrskl sebou do kádě a bleskem sjel až někam dolů ke dnu. Tak, potvoro hastrmanská, ulevil si pan otec. A v tom rozkurážení pak zaběhl domů a křikl na pobledlou Julinku. Máš po ženichovi, plácá se tam v kádi, dočista skaprovatil, sotva se mu jednu holí šoupnul. A ty nebreč, nebo... Julinka němně zalomila rukama a pak se jako poťatý kvítek sesula na zem. Od té chvíle nebylo po Mátalovi v rukapáňském pivovaře ani ponětí. Jen za Julinčiným oknem, byl tě právě měsíc červenec, ráno co ráno ležela veliká kytka bělostných leknínů, kterým se u nás říká nekstěňátka, a které musel Mátala schánět bůh ví kde po dalekých tůních. Pan otec Karas Mátalova zmizení neželel. Věděl už dávno, v čem byl asi hlavní vtip toho znamenitého hastrmanského piva. Ve vodě kaňky se máčel po dlouhá léta puškvorec a voda z něho vytáhla hořce kořennou chuť a vůni. I domníval se pan otec, že to s tím puškvorcem trefí sám, bez hastrmana. Ale běda. Sotva Mátala zmizel, voda v kádích se začala kalit až do běla, a třeba, že kádě vypařovali vratičem, libečkem, chebdím, tolitou, laskavcem i devěcilem, s vodou nemohli spravit nic. Až nakonec poručil pan otec kádě rozsekat, i když si byl vědom, že bude rázem po rukapáňské chloubě. Zatím Julinka každé ráno zdvíhala ty leknínové kytice a ukládala je na tajná místa, aby jí tatínek na tohle tajemství nepřišel. Celé dní do ní maminka se šesti tetami hučela, aby si vzala pana Puchernu, ten, že ji bude na rukou nosit. Ale ty lekníny, které ráno co ráno nacházela, dávaly Julince sílu vzdorovat. Leč přestal čas leknínů, na lukách byly už jen fialové naháče. Věrný Mátala však nosil alespoň ty ocůny. Jedenkrát za měsíčné noci ho však sladovničtí shlédli, jak s nimi šplhá po okapu k Julinčinu oknu. Když se to dověděl Alois Karas, bez ohledu na své dobré srdce, slíbil Mátalovi strašnou pomstu. Příští noc nalíčil na to místo, kudy šplhával veliké oko zlíčeného provazu a nebohému Mátalovi je zadrhli kolem krku. Ocunová kytka mu vypadla z rukou a rozsypala se na zem. Příštího jítra nenašla Julinka za svým oknem nic a trošinku jí bodlo u srdce, že snad na ní pan Mátala zapomíná. A tak čas utíkal a listí padalo se stromu a Julinčina rozhodnost se pod tou palbou ženských jazyků vyklala a vyklala, až se jednoho dne sesula jako ten poslední lísteček z javora. Příštího dne se rozkřiklo po celém městečku, že Julinka Sládkovic slíbila ruku panu Puchernovi a příští neděli, že budou najednou všechny tři ohlášky. A kdeže byl chudák Mátala po celou tu dobu inu, seděl přivázán líčeným provazem v zadním koutě pivovarské bednárny blízko pece, kde se rozehřívala smola na požahování sudů. Aby ho tu nikdo nespatřil, poklopili na něj starý, rozeschlý sud. Tam jej hlídal starý bednář Měchura a trápil Mátalu suchem. Usuším ho jako makovici a pak ho roztušu v moždíři, dušoval se pan starý Měchurovi a obyčejně mu přitom podstrčil zamlčenou nějaký ten šesták. A Měchura mlčel jako hrob. Julinčina svatba byla slavná. Pan starý dal zvonit všemi zvony, kolik jich rukapáň měla, a družiček v bílém vyrukovalo půl třetího tuctu. Do kostela jela svatba na valnících, tažených pivovarskými voli, a ti měli kolem nabronzovaných rohů věnce z ječmene a chmelu. Jen nevěsta a ženich jeli v zavřených kočárech. Ženich prý proto, aby ho povětří neofouklo, protože byl jako pára nad hrncem, a nevěsta zas, aby nebylo vidět, jak je uplakaná. Za to pivo teklo v pivováře i všude kolem proudem. A tak se stalo, že jeden rozpustilý mládek na večer za tmy, když už měl sám pěkně pod čepicí, načepoval na spilce velikou konev březňáku a přiběhl s ní do bednárny k starému Měchurovi, který tam věrně hlídal hastrmana pod sudem. Píte, otče, proč pak tu sedíte tak na suchu? To jste kostelník a ne mistr bednářky, pijte sakra, ej chuchu. Spustil mládek na měchuru a břinkl těžkou cínovou konví zrovna na ten starý rozeschlý sud, co pod ním usíchal Mátala. Tím nárazem vypadlo horní dno a konev s chmelovinou, jako by jí šotek stáhl, se propadla dovnitř sudu. Pomoc! Vykřikl měchura zoufale a chtěl ještě konev zachytit, ale v tom vám to proti němu vyšplíchlo, jako když čep vyrazí, dužiny sudu se rozkočily na vše strany a Hastrman, který tou vodou nabil sílu, s příšerným chechtotem vyrazil z bednárny jako bílý kůň. Přítil se na pivovarský dvůr, zařechtal, až se okna zatřásla a všichni hosti od svatebního stolu vyskočili. Tma byla, že jí mohl na černidlo prodávat jenom ta bílá skvrna. Ten hastrmanský kůň se v ní míhal kol dokola dvora. Rozehnal všechny báby, které tu stály na čumendě pod okny, prošlápl buben muzikantům, co přišli zahrát nevěstě do ouška, nakonec s hrozným zařechtáním přeskočil zeď a byl ten tam. Od těch dob je rukapánské pivo zase takové, jako bývalo dřív. Aby s ním lumpy trestal.
7: Já havrám nešťastná, sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo. Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
8: S tím si asi musím poradit sama, řekla malá čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
7: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat.
9: Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
8: Dobrá, řekla malá čarodějnice, vezmu tě sebou, ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
7: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
8: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
7: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
8: Tak a teď se jde na dříví
7: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
9: Ho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
8: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
7: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože už taky neměly kouzelnické knihy, nemohly se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc.
8: Tak, spokojeně zvolala malá čarodějnice, a dáme se do toho. Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc.
7: A podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi.
8: Malá čarodějnice tančila sama s Havranem a Abraxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
10: Hopsa hejsa, hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc!
8: Jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
10: Hopsa hejsa, hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc! Je Filipo Jakubská noc!

Kdo chce v horách užít, nesmí mít hlavu na poli narostlou. Toho nevženeš v kožichu do vody. Chudobný život na horách tomu lidi naučil. Tam se věru měl hospodář co ohánět, aby uživil sebe a rodinu. Není proto divu, že u Henkajů na Kotárech nebylo valné radosti, když se jim narodil tuším 10. Ozéfek. Tatík byl namrzutěný, protože co s takovým ogarcem? Hledí jak bože můj a myslí si na mou dušu, slůvko nevydá. To už opravdu místo něho metr dřeva, hudroval tatík. Však i to poleno, když s ním šikovně břinkneš, dá hlas.

Ogar rostl a z ozevka se stal ozev. Však co ten snědl? Opravdu na co přišel? Jednou hlídal sad a tolik trnek sám spolikal, že nemohl najít vlastní čagan, jak si ho peckama zaházel. Jenže vidět na něm nebylo nic onačejšího. Kdyby člověk jak chtěl sojku krmil, sádla na ní nenaroste, naříkala nad ním mamka. Pravda, ani léty Ozefovi rozum nepřibylo, za to síly nadměrně. U muziky tancoval se zabitou sviní na hřbetě a když praštěl do stolu, ulomil třísku jak ruku tlustou. Ale důvěřivý zůstal jak dítě, poschnilé niti bys ho na radhošť vyvedl. Nejraději ze všeho naslouchal vyprávění o zbojnících. Horal má už zboj od pradávna v krvi, však nespravedliví páni sami do toho lid vháněli. A Ozef Henkaj všem těm bohatýrským chýrům o zbojnicích uvěřil. S každým, kdo by jeho bratry osočil do krve, by se popral. A také na zbojnické poklady věřil, co je horalé do země zakopali. Zrovna ho rozpalovalo pomyšlení, že možná po těch pokladech denodenně chodí. A že bral povídačky o zakopaných penězích doopravdy, dál se ty poklady hledat a vykopávat. Ach, co se nahledal, co nakopal, ale nikde nic. Štěstí mu nepřálo. Kdysi se doslechl o jednom místě v pustém žlebu vysoko v horách, prý tam měl předčasy zbojník Gerlich zakopat velikou nůši dukátů, pravili staří lidé. To místo našel a dal se do kopání. V hoře byla tma jako v měchu, všady ticho, jen motika chvílemi skřekla obřidlici. Důry přibývalo pomalu a upachtěný Ozef musel odpočívat. Náhle zaslechl od dědiny ránu, jako by někdo strom podrubával. Pomyslel si, že to najisto někdo krade dřevo v Modřínovém lese. Ale za chvilku zas to bůchání se ozývalo z druhé strany, jak z prázdné bečky. To se mu už nezdálo. A tak se začal motit.

asi kolem uší, jak kdyby se kudla zapíchla do buka, jenomže to nebylo v té tmě vidět. Jak se to zlověstné bouchání kolem Ozefa stahovalo, skočila na Ozefa taková hrůza, že už nedbal, vylezl z jámy, motyku zahodil a ten tam letěl žlebem k dědině. Rozbil si hubu, jak ve tmě narazil na suk starého smrku, pak ke všemu ještě ztratil botu, ale což bota, však ho ještě nezebe a na podzim si bude tu zbylou přezouvat z jedné nohy na druhou, jen aby si život zachránil. Sám nevěděl, jak málo živý doběhl k prvním chalupám. Trvalo několik dní, než se Ozef Henkaj po té příhodě vzpamatoval. Ale s hledáním pokladu stejně nepřestal. Jednou zas přišel do šenku, oči na vrch hlavy, jaký, že se mu zdál sen. Zjevil se mu zbojnický kapitán a přikázal mu, aby šel o půlnoci na loučku, co je pod lesem, a tam pod osamělým stromem, aby kopal. Také ten strom Ozef ve snu dobře viděl, byl to buček. Ohýnek tam poskakoval, to jak se pod stromem poklad přesoušel. Ozef přiskočil a pod bučkem naschrabal kloboučkem tolary. Tak to břinčelo a blištělo všude po zemi samé peníze. Ale naraz bum, bác, peníze zmizely v jámě. Poklad se propadl ještě o 100 roků hlouběji, než byl předtím. Takový podivný sen se Ozefovi Henkajovému zdál. Však to mi stačí, pravil Ozef Henkaj pokojně, když se mu smáli, kdeže má ty tolary, co pod bučkem naschrabal kloboučkem. Kde se hrabeš v papučách na bál, Ozefe, posmívali se mu, ale on jim odpověděl. Což málo pokladů v zemi poostávalo? Zbojnících dost ve skalách, v truhlách nebo v hrncích pozakopávali, jenom je najít. A že ten sen byl pravý a že podle něj ty peníze zaručeně najde a vykope, jenomže sám to nesvedl. Jestli prý by někdo šel s ním a pomohl mu kopat, že by se o peníze rozdělili. Dorážel na chlapy a tlačil na ně, ale ti se vymlouvali, že shledači pokladu nejsou žádné špásy a že by jim to mohlo přijít draho. Ale on tak dlouho zaváděl řeč, až starý Zakopčan a mladý Žingor přislíbili, že s ním zítra večer půjdou ten poklad vykopat. Jak se na druhý večer setmělo, chlapi se sešli do šenku, že se musí nejdříve na ten strach posilnit. Než si dodali dostatek kuráže, bylo k půlnoci. Pozbírali motyky a lopaty a že půjdou. Loučka nebyla daleko, ležela mezi dvěma svahy. Ozef Henkaj cestou strýci Zakopčanovi a mladému Žingorovi vykládal, jak se mají při kopání držet. Že nikdo nesmí povědět ani slovíčko, ani ohlédnout se nesmí, kdyby nevím co. Došli na místo a buček snadno nalezli. Stál tam jen jeden takový osamělý. Ozef zapálil svíčku a chlapi začali kopat. Bylo ticho, jenom potůček jim za zády žbluňkal na kamenech a kdesi daleko houkala sova. Chlapi pospíchali, až z nich teklo a jámy přibývalo. Najednou cink! Kdo si nešikovně, jako naschvál, udeřil krumpáčem po lopatě, až se to daleko rozlehlo. Ozef Henkaj se hrozně ulekl a jak vyskočil z jámy, schodil a zhasil svíčku. V té tmě vidí vrchy nad loučkou naráz jako v ohni. A z kopců, co si zvonilo jak řetězy, a z obou svahů se valila dvě ohnivá kola rovnou na loučku. Ozef přeukrutně zařval. O, běda! A dal se úprkem k dědině.
letěl, ani dechu nemohl pochytit a jen chrčel, ale strašlivý hluk za ním se blížil a blížil. Slyšel za sebou dupot, jako by někdo koně hnal, a už se mu zdálo, že ho někdo kudlou lechtá pod

0: žebry. Na lavičce přes potok, když se už sotva plantal, ho to dostilo. Až víc po hřbetě, že chudák spadl do vody a zle se vymáchal. Do hospody se sotva dobelhal. Tam už plno smíchu, všecko se vysvětlilo. Právě, že znali Ozéfa, jak je na ty poklady, chtěli ho chlapi vytrestat. Na kopce nad loučkou vytahali stará kola od povozu, obalili je slámou a čekali, až strýc Zakopčanů křesne krumpáčem o lopatu. Na to znamení zapálili a kola pustili dolů po svahu. A aby to vypadalo ještě strašidelněji, řinčeli řetězy a utíkali za Ozéfem Henkajovým až k dědině. To tím řetězem ho tak švácli, že spadl do potoka. Ozéfa z toho jeho poblouznění za poklady skutečně vyléčili. Už se pravda nevydával do hor hledat zakopané zlaťáky. Víc si hleděl roboty na poli a na večer chodíval raději k muzice.
1: Krásně je na horách. V neděli večer otočila Káťa kalendář a tam uprostřed příštího týdne stálo černé na bílém. Pololetní prázdniny. Hurá, pojedeme na hory, lítala Káťa po pokoji jako meteor. Já už se šíleně těším, taky se už tak šíleně těšíš. Škubánek seděl na koberci a drbal se packou za uchem.
2: Na horách jsem ještě nikdy nebyl, tak nemůžu vědět, jestli se mám těšit nebo ne.
1: Než se vrátím zítra ze školy, připrav seznam, co si vezmeme sebou. Když se druhý den Káťa vrátila domů, podal jí Škubánek hrdě velký list linkovaného papíru. Stálo na něm: seznam potřeb na hory. Za prvé špekáčky, za druhé špekáčky, za třetí špekáčky.
2: Nic jiného tě nenapadlo? Ještě bychom měli mít lovecký salám, kdybychom se setkali s medvědem, a trvanlivý salám, kdyby nás zasypala lavina.
1: A co takhle třeba lyže?
2: Úplně jsem zapomněl. Ty musíme koupit nejdřív.
1: Škubánek si hrdě vykračoval domů s červenými lyžemi na rameně. Na plotě ležel kocour Luciáš a hned byl samý zájem.
3: Mňaucta, snad nejedete na hory, mládeži, mňau.
1: Zítra ráno pošlem ti pohlednici se sněhem, slibovala Káťa. Konečně seděli ve vlaku a Škubánek hned rozbalil první špekáčky.
3: Dobré chutnání, sportovci, mňau!
1: Ozval se v rohu kupé za novinami známý hlas. Nebyl to nikdo jiný než kocour Luciáš osobně.
3: Mňau, rozhodl jsem se, že pojedu taky. Mňau, co v Praze o prázdninách, že?
1: Cesta rychle uběhla a už tu byla zastávka, kde se z vlaku vysypali všichni lyžaři. Sluníčko svítilo a sníh jiskřil, až to přivíralo oči.
4: Krásně je na horách,
1: zahalekala Káťa a Škubánek se radostí rozštěkal. A co teprve, až si vzali lyže, Káťa už byla na horách potřetí, ale Škubánek se nestačil divit. Vůbec nemusel běžet, ani zvedat, ani střídat tlapky a přitom se řítil z kopce rychlostí přímo kosmickou. Chyba ovšem byla, že ty lyže byly naprosto neposlušné a jezdili si, kam se jim chtělo. Nejraději si to namířili rovnou do lesa nebo do potoka. Jednou dokonce na střechu horské boudy. Ještě štěstí, že to byla bouda záchranné služby. Za oknem stál strejda Bernardín a dalekohledem pozoroval svěřený úsek. Jak viděl Škubánka, který zahučel ze střechy rovnou do závěje, pověsil si honem na krk soudek s rumem a běžel dávat první pomoc. Vyhrabal ho a dovezl na svém skibobu přímo ke Kátě.
3: Toho pejska si radši hlídejte, slečinko. Hory mají svá nebezpečí, která nesmíme podceňovat. A zvlášť letos, neslyšeli jste, že tu řádí jety?
2: Co je to za zvíře? Zajímala se Káťa.
3: Kde pak zvíře? Jety je sněžný muž. Něco mezi krakonošem a lavinou, vysvětloval Bernardín. Minulý týden zboural dvě horské boudy, překousl na silnici sněžný pluh i s řidičem a nakonec spolknul motor od lanovky. Teď strašně vrčí, ale to je štěstí, můžete ho aspoň slyšet. Dřív se totiž připlížil nepozorovaně a bylo po vás veta, poroučela se horská služba.
1: Druhý den ráno někdo zaťukal na dveře pokoje. Na prahu stál vepřík, koza a husa. Vepřík, který tříčlenou delegaci vedl, se zdvořile uklonil.
3: Vážená slečno, jménem karnevalového výboru spolku drobného hospodářského zvířectva na rekreační boudě Jitřenka, dovoluji si vás požádat, abyste přijala funkci rozhodčí při volbě nejlepší masky lyžařského karnevalového odpoledne.
1: Káťa přijala jmenování důstojně, ale když za zvířátky zapadly dveře, nebyla k zadržení.
2: Teď se musíme ukázat, Škubánku. Uděláš si nejkrásnější a nejvtipnější masku.
3: Tak dost, zlobil se Škubánek. Já jsem tu kvůli serióznímu sportovnímu tréninku a nebudu nikomu dělat maškaru. To je zábava leda pro kočku.
5: Já ti dám pro kočku, šklebil se Luciáš pod fousy.
3: To bude zábava pro kocoura a kapitální. Miau, to si piš.

0: Nadešlo sobotní odpoledne. Na cvičné louce byla malá tribuna a na ní pod girlandami a lampiony trůnila Káťa po boku předsedy Vepříka. Káťa byla ve špatné náladě. Doufala, že přece jenom Škubánka přemluví, ale ten se nedal. Hudební skupina Ledňáčci začala hrát a na louku vjela první maska. V Kátě hrklo.
1: Vždyť je to Škubánek!
0: Ale byl to jen křeček za Škubánka maskovaný. Předváděl všelijaké krkolomné pády a komické jízdy pospátku. Diváci se smáli a tleskali originalitě nápadu. Jen Kátě to nepřipadalo příliš vtipné a tvářila se kysele. Vepřík už ohlašoval další masku. K úžasu diváků to byl zase Škubánek. Měl sice nepřiměřeně dlouhý krk a na nohou kopítka, což svědčilo o tom, že je to nejspíš kozel. Kozel Pepa. Ještě nestačil obět kolo a už se na louce objevil další Škubánek. A další. Malý, velcí, tlustí, tencí, samí Škubánci. Publikum už ani netleskalo a někteří dokonce pískali. Ačkoliv bylo 10:00, Káťa se spotila hrůzou. Jen kocour se šklebil. Plán se mu zdařil. Každý mu sedl na vějičku, že jako Škubánek bude mít u Káti jedinečnou šanci na výhru. A to už se ozval Vepřík.
2: Prosíme rozhodčí, aby vyhlásila nejlepší masku.
0: Káťa upadla do rozpaku.
1: Co mám dělat, když jsou všichni stejní?
0: V tom se ozvala fanfára a na louku vjelo 7 maličkých trpaslíků zapřažených do saní s rolničkami. Na saních seděla Sněhurka a posílala polibky na všechny strany. Ledňáčci začali pohotově hrát. Hej ho, hej ho, a trpaslíci jdou. Diváci propukli v jásot a volali: první cena, první cena. Sněhurka si nadzvedla masku a rošťácky mrkla na Káťu.
1: Vždyť je to Škubánek,
0: vykřikla Káťa a Vepřík mu slavnostně pověsil na krk věnec špekáčků. Škubánek si musel znova nasadit masku, všichni ho fotografovali a za zvuků pochodu jel čestnou jízdu po louce. Každému z trpaslíků hodil jeden špekáček a ti jej spolkli jako malinu. Bodeť ne, vždyť to nebyl nikdo jiný než maskované myši a to bylo něco pro ně. Vítězství je tak rozjařilo, že se pustili z kopce tryskem. Ale to byla chyba. Saně nabrali takovou rychlost, že myši před nimi nestačili utíkat, pustili opratě a ducha přítomně naskákali do závějí u cesty. Jen Škubánek Sněhurka se řítil sám na saních rovnou se sjezdovky. Náhle uslyšel podezřelé vrčení, jako by proti němu za nejbližší zatáčkou supěl traktor. Vrčení sílilo, Škubánek zavřel oči a čekal náraz. V tom ho něco měkce zachytilo, jako by byl jenom míček na hraní. Bylo to silné a chlupaté, funělo to a vrčelo.
2: To nebude strejda služba Bernardín, pomyslel si Škubánek. To bude něco většího.
0: Opatrně otevřel jedno oko, ale honem je zase zavřel. Nad ním se zubila tlama jako vrata plná bílých tesáků.
3: Já jsem Yeti, jak Yeti,
0: prohlásila tlama. A následovalo cosi, co mělo být nejspíš smích, ale znělo to jako cirkulárka.
3: Po tomhle pozdravu už obvykle každého slupnu, ale ty jsi taková miloučka, pěkňoučka, tebe hned nespapám, nejsi ty náhodou Sněhurka.
2: Jsem. A opravdu náhodou.
0: Špitnul Škubánek.
3: O, to je můj sen,
0: rozářil se Yeti.
3: Sněžný muž a Sněhurka, my dva se k sobě báječně hodíme. Odnesu si tě do svého domečku a budeš moje nevěsta. Budeš mi štípat dříví a pusinky. Štípané mám totiž nejradši.
0: Yeti si hodil sáňky se Sněhurkou pod paží a dali se na cestu. Co krok, to 4 metry. Za chvilku byli doma. Vypadalo to tam jako v obrovské psí boudě. Byla tam zima, všude plno pavučin a na zemi kupa polen.
3: Tohle teď bude naše království, sliboval obr. Když budeš hodná, Sněhurka, ulovím ti k večeři nějakého turistu.
2: Musím vás zklamat, pane Yeti.
0: Osmělil se Škubánek.
2: Ale já byl Sněhurka jen pro dnešní karneval. Jinak jsem pes z Prahy 6 a říkají mi Škubánek.
3: Tak ty jsi mě chtěl napálit.
0: Začal vyvádět Yeti.
3: Já chci Sněhurku, já jsem tak nešťastný, já jsem tak rozzuřený.
0: A mlátil kolem sebe tlapami, popadl ohromnou sekiru a zaburácel.
3: Teď se těš, nadělám z tebe sekanou.
0: Škubánek nečekal, uskočil stranou a sekira dopadla jen na borové poleno na zemi. Rázem bylo na 2 kusy. A když se chlupatec proti němu znovu napřáhl, rychle mu podstrčil další špalek. Hop sem, hop tam, Škubánek přeskakoval polena a dříví jen praštělo. Než Yeti ho přešel první nával zlosti, měli naštípáno na týden.
2: Sněhurka sice nejsem, ale když chvíli počkáš, můžem spolu povečeřet.
0: Nabídl mu Škubánek a zapálil v krbu. Yeti mu tím vstekem tak vytrávilo, že ho zmínka o večeři zaujala. Škubánek sundal z krku špekáčky, napíchal je na vidle a začal je opékat. Linula se z nich taková vůně, že se Yeti mu zbíhaly sliny.
3: Mňám, mňám, to je dobrota. Něco takového jsem ještě nejedl. Mňám, to je báječné. Dej mi ještě.
2: Takový velký a neumí poprosit,
0: napomínal ho Škubánek a předvedl Yetimu, jak se panáčkuje. A tak jedli a jedli, a než dojedli celý věnec, uměl Yeti i lehni a sedni a dávat pac. Když špekáčky došly, obr zesmutněl.
2: Víš co? Navrhnul Škubánek. Odnes mě na Jitřenku, já jim řeknu, jak jsi mě zachránil na sjezdovce a za odměnu dostaneš špekáčků, kolik budeš chtít.
0: A tak běželi, co skok, to 10 metrů. Na Jitřence zatím všechna zvířátka hledala Škubánka, ale že byli všichni oblečení za Škubánky, pořád se pletli a toho pravého ne a ne najít. Bernardín už posté propátral okolí. Najednou uviděl, jak se blíží od lesa cosi obrovského. Zamířil na to dalekohled a omdlel jako špalek.
1: Pomoc! Zachraňte záchranou službu!
0: Volala Káťa.
2: Už běžím!
0: Halekal Škubánek, který seděl Yetimu na ramenou.
2: Tohle je můj kamarád Yetík. Neboj se, už je ochočený.
0: Bernardínovi dali loknout z vlastního soudku a když se probral, myslel, že si přihnul víc, než bylo třeba. Před ním panáčkoval Yeti a dával mu pac.
2: Přivedl jsem vám nového člena horské záchranné služby,
0: oznamoval Škubánek.
2: Lepšího nikde nemají. Platit ho můžete ve špekáčkách, ale to ti povídám, Jetíku, turisty už necháš na pokoji.
3: Abych se přiznal, já turisty stejně moc nerád.
0: Omlouval se Jety.
3: Ty sjezdové boty strašně tlačí v žaludku. Špekáčky jsou mnohem lepší. Mňam, mňam.
0: A tak, než nadešel poslední večer na horách, všechno dobře dopadlo. Káťa našla Škubánka, Jety dobře placené zaměstnání a záchranná služba nového strážce hor první velikosti.

0: час! Вау-вау-вау! Не прийма час!
1: Kterak Krakonoš překazil čarodějnické rejdy. Od takových čertů k čarodějnicím není zas až tak daleko, jak by se na první pohled mohlo zdát. Mnohdy si totiž čerti a čarodějnice navzájem pomáhají a proti lidskému pokolení kují pikle společně. Jak se úspěšně chránit proti čertům, již tušíme. Ale jak na takové čarodějnice? Tak to se dozvíte právě teď. Jako nejdůležitější se jeví správné načasování a příprava. Nejlepší čas pro boj s čarodějnicemi je odpradávna takzvaná Filipojakubská noc. Tuto noc známe pod různými názvy. Nejčastěji jako noc, kdy se pálí čarodějnice. Filipojakubská noc připadá na noc z 30. dubna na 1. května a je považována za nejmagičtější noc v roce. Kdysi dávno lidé věřili, že se na vrcholky kopců a hor slétávají čarodějnice na temné sabaty, kde čarují a odávají se svým rejdům. Lidé v dřívějších dobách byli velice pověrčiví a věřili, že zlé čarodějnice jim mohou ublížit, proklít je i jejich dobytek, či způsobit různé neduhy, strádání a choroby. A jejich obavy byly na místě. Vezměte si třeba takový Hexenschuss, což je zapeklitá záležitost, kdy vám bolest zad vystřeluje všemi směry tak, že už se nemůžete ani pohnout. No a teď dobře poslouchejte. Jde vlastně o složení dvou německých slovíček. Die Hexe, což znamená čarodějnice, a Der Schuss, což je zase výstřel, nebo také rána. No a když se chcete takových čarodějnic zbavit navždy, nebo je vyhnat z určitého místa, tak se bez ohně prostě neobejdete. A právě proto lidé v kopcích této noci zapalovali a dodnes vlastně ještě zapalují ohně, při nichž byla pálena proutěná košťata, která se vyhazovala do výšky. Tyto ohně měly vyhnat čarodějnice z kopců a překazit jejich sněmy. Museli jste si ale dávat dobrý pozor, aby na vás nepadla jiskra z vyhozeného a zapáleného koštěte. To by nad vámi čarodějnice získaly moc, nebo by se vám přihodilo během roku něco opravdu moc zlého. Lidé také věřili, že když přeskočí tento oheň, budou po celý rok zdraví, či že se této noci otevírají jeskyně, ve kterých jsou ukryté poklady. Za takzvané čarodějnice byly někdy považovány ženy, které po nocích sbíraly bylinky, nebo nedělali rozdílu a léčili lidi i dobytek zaříkáváním. A protože jejich počínání lidé moc nerozuměli a vždy se jich tak trochu báli, tak je měli za čarodějnice. A nejinak tomu bylo i v Krkonoších. Ale pozor, neboť také zde, v našich nejvyšších horách, se nacházely čarodějnice skutečné. Beze všech pochyb šlo o čarodějnice pravé a neuvěřitelně zlé, které páchaly různé zlomyslnosti a neřádstva a trápily tak místní horáky, jejich dobytek a dokonce i zvěř lesní. Ještě ke všemu byli ve spojení s místními čerty, ďáblovými tovaryši a různými běsy a dalšími temnými bytostmi, které v Krkonoších přebývaly. Nejvíc ze všeho však čarodějnice rozběsnilo, když onehdá Krakonoš vyhnal čerty z Krkonoš, protože ničili a plenili tamní přírodu. Vzhledem k tomu, že čerti byli jejich kumpány a napáchali společně spoustu neřádstev, tak je to strašlivě užíralo a od těch dob Krakonošovi nemohli přijít na jméno.
2: Tomu Rýbrcoulovi Rýbrcoulskýmu musíme připravit takové strádání a kruté bolesti, že bude litovat toho dne, kdy vyhnal čerty z Krkonoš. Myslí si, že mu celé hory patří ale to se, panáček, teda pěkně plete. Kopce a hory patří od nepaměti nám, čarodějnicím a dalším ďáblovým tovarišům. A komu to není jasné, ten se se zlou potáže. A i kdyby měl hromadu kuráže, proti temným silám těžko něco dokáže.
3: Baba,
1: přitakala druhá baba.
3: Požádáme o pomoc i všechny čarodějníky z okolí. Znám jednoho v koniklé u Jilemnice a v horní Štěpanici a brané jsou další dva. Už se těším, až si ten rýbrcou samým vstechem fajku překoucne.
1: A společně s ostatními čarodějnicemi zabořila Frňák do čarodějnické knihy, aby našla to pravé kouzlo proti Krakonošovi. Ale najít nějaké kouzlo proti pánu hor není vůbec jednoduchá věc. A tak po několika denním hledání a bádání v knihách kouzel a za pomoci temných sil se čarodějnice shodly právě na Hexenschussu, nebo také ústřelu, či jednoduše bolesti zad, kterou Krakonošovi za pomoci kouzel přivodí a které se už nikdy nezbaví.
3: Magickém kruhu čarodějných bab za pomoci temných sil a starých rad přejeme ti, Krakonoši, věčnou bolest zad. Od těchto chvíl klidných nocí nebudeš jí znát. Z Hexenschussem každý večer budeš usít.

0: Druhého dne se Krakonoš chystal na každodenní obchůzku hor, ale nemohl vylézt ani z postele, natož aby po horách chodil. Celé dopoledne přemýšlel a ani zamák neujeděl, kdo by mu mohl chtít ublížit a kdo na něj mohl tuto ukrutnou bolest seslat. Ať mi fajfka vyhasne, jestli v tem nemají pařáty ty čarodějné babizny kvůli o něm zpropadeným čertiskám, který jsem před časem vyhnal v úteří a daremným povětřím z Krakonoš. Však také do kraje metošili jak zajíci. Jo, po ušem přemítání počítám, že už tomu tak bude. No toť to vám poudám, babizny, když vy na mě s takovou, tak to já vás rovnám stejnou měrou. Však vy se ještě s prosíkem přihouráte.
1: Nechal poslat pro ponikelskou babu, aby mu mazání a čarovné bejlí donesla, protože sám se ani pohnout nemůže, natož aby si bejlí natrhal a mazání připravil. Ponikelská bába byla s Krakonošem vždy za dobře, a protože to byla baba čemersná, neváhala ani na chvilku a Krakonošovi hnedka jí donesla ty nejlepší lektvary a masti, co uměla udělat. A ještě navrch několikrát oběhla Krakonošovu chatrč a mumlala překotně stále dokola. Vyčerti, jděte pryč honem, my vás tady nepotřebujem. Vyčerti, jděte pryč honem, my vás tady nepotřebujem. Vyčerti, jděte pryč honem, my vás tady nepotřebujem. Poté položila na práh překřížená stébla slámy, na futra pověsila větvičku a odkvačila domů. A skutečně druhého dne ráno Krakonoš vyskočil z postele jako Jura a již se žene na véršky. A protože právě dneska jí bude Filipo-Jakubská noc, tak se chystá oplatit čarodějnicím vše zlé, co oni mu přichystali. V duchu si pro sebe spokojeně poudá. Však mě již jenou červánky a melha v domnění, že jde ohnivého kohouta, posloužili a pomohli vytrestat nenechavce, co na mých loukách seno kradl a do svýho seníku jej pěchoval. Však ještě uvidíme. Poté do nůše pozbíral všechny červánky, co jich jen na obloze bylo, přidal trochu toho slunečního svitu a špetku mlhy a to vše roznesl po všech vérškách, vyhlídkách a návrších, co jich jen v Krakonoších najdete. A tak se stalo, že večer, když lidé zapálili hranice, aby zahnali všechny čarodějnice, najednou se mimo tyto ohně rozářilo také zlaté návrší, plešivec, ptáčinec, vysoké kolo, dívčí a mužské kameny, studniční hora a dokonce i čertovo návrší a spousty dalších vrcholků. Ono vám to najednou vypadalo, že jsou celé Krakonoše v plamenech. Všeci člověci stáli hnedle jak vyřezaný a neuvěřáli svým očím. No a co teprve potom čarodějné babizny? Ty byly ze všech těch ohňů vystrašené tak, že si některé nestačily zbalit ani čarodějné knihy, popadly košťata, nechali chatrče chatrčema a mažou si to kalupem pryč z Krakonoš směrem k hrubému jeseníku a Petrovým kamenům. A to, že většinou nejde o skutečné ohně, ale červánky a mlhu, tak to je v té hrůze a schonu ani nenapadlo. To, aby vás přešla chuť ubližovat člověčímu pokolení, zvěři a mě samotnýmu, vy babizny čarodějné, zvolal Krakonoš, až se ozvěna nesla celým labským dolem. A rozjařená chasa na kopcích zase jí zvolala.
2: Z našich veršků pryč honem, my vás popravdě nepotřebujeme. Z z našich veršků pryč honem, my vás tu opravdu nepotřebujeme.
1: A tak se stalo, že Krakonoš mimo čerty vyhnal Skérkonoš i čarodějnice. I když na nějakou tu můžete přinatrefit ještě dneska, ono totiž čarodějnicí se nerodíte, tou se můžete i stát. Tak si na to dávejte pozor.

Kutchanův herbář. O sedláku Kutchanovi se říkalo, že zapsal svůj život ďáblu, protože tady na tom světě má se tak dobře a shromažďuje peníze. Ale nebylo tomu tak. Sedlák Kutchan měl po svém pradědu velkou knihu švabachem psanou, které u Kutchanů říkali herbář, ale všude jinde čarodějná kniha. Vyprávěli si lidé, že praděd nynějšího hospodáře dostal jí darem od mocného obraze Mětoče za to, že mu pověděl, kam strašný čaroděj Čertichvost odkládá na noc svou čapku, v níž leží všechna jeho ohromná moc. Obr Zemětoč se čapky zmocnil a Čertichvosta zavřeli na Pankrác. Obr našel v těžké železné truhlici silnou knihu, jejíž vazba vsazena byla do zlatého rámce, a daroval ji sedláku Kutchanovi. Ten ji odkázal svému synu a ten konečně tomuto Vítovi Kutchanovi, který ji měl v dubové truhlici ve přístěnku na několik západů zamčenou. Kdykoliv ji potřeboval, uzavíral dřevěné okenice, rozsvěcoval dvě vysoké silné svíce a otvíral knihu. Sotva odvezli lidé poslední snop z polí a poslední otavu z luk, začali sít. Také měla jejich pole živnou prst, také práškovali, pěkné zrno na semeno vzali, ale kdepak jejich úroda a úroda Kutchanova. Tomu rostla obilná stébla hned z 10, 20 klasy, protože on, jak zasíval, pořád drmolil. Dej more, fábere, kozí chlup, neříkej nikdo ani muk. Čertichvost volá, brázdo dej, tisíckrát tolik zrn vydej. Sanže po manžeto sový dráb, nad bavou vstává černý mrak, a to je ťáblů přední voj, hned budou v brázdách holahoj. Kvíčere věrtele z klasu dej, ďáblíku malým místa přej, pekelné mají semeno, tisíckrát vzroste zeleno. Zabělý stvrdne v pšenky klas, slyšíš ty hlasy zas a zas? Od brány pekel divý jak. Kutchan se někdy sám ulek a začal ještě říkání. Vrinkule, vrinky, chejdy, čáp, drimbu, boule, cipky, kšáft, koblihy, krupky, mouka, chléb, sardone, sardele, dobrý chléb. Pantáta Kutchanů osíval jen za měsíčních nocí, protože se bál, aby ve dne někdo neslyšel jeho mumlání. Ale marně se bál. Ani ve dne, ani v noci nikdo za ním nešel. Jen jedenkrát strýc Křampulovic ho sledoval, ale přiběhl za chvíli domů celý udýchaný a vyjevený. Tohle není samo sebou. Mumlá, drmlá, kdož ví, jakou řečí. Já zrovna viděl, jak od baby se ohnivě rozsvěcuje. Jak by pece rozpalovali, i dupot jsem slyšel. Víckrát za ním nepůjdu. Pro mě za mě, ať si sklízí třeba zlaté dukáty. Mně je milejší metrák třeba špatné pšenice, než fůraté jeho. Pán Bůh nás zkouší neúrodou nebo jinou pohromou, ale zase požehná bez toho Kutchanova vrinkule, primkule, bumkule, anebo co to tam breptá. Než přece jen, když už všichni dávno měli obilí vymláceno a jen ze dvora Kutchanova celé dny bylo slyšet mlátičku hubovat, proč jej dávají takové těžké snopy zpracovat, když jeden vůz po druhém a všechny plné obilí výjížděli od Kutchanů do mlýna nebo na trh, přece někteří vzdychali závistivě. To bychom také dovedli prodávat a peníze ukládat. Na každý druh obilí bylo zaříkávání jiné. Kutchan učíval se mu po ránu a tenkrát, kdy všichni odcházeli do kostela v neděli ráno.
přišla neúroda, časné nebo pozdní mrazy, velká voda, sucho, spousty myší, ale z Kutchanových polí nestačily odvážet těžké snopy, nestačily nasýpat do zavřených vozů spousty brambor, zelí, řepy. Na jaře sotva pupence prokoukly na holých větvích, chodil Kutchan o půlnoci velkým sadem. Hrumkyli, trenkyli, jap, jap, hup, švenkyli, blumkyli, hej, šup, rup, broskvili, vinkyli, líz, líz, hoj, bohatou sklizeň, sade, stroj. Pačoty, patoky, vrůnky, ťas, zabit buď každý, kdo by třás. Čvíker, helmy, planže, ráz, ďáblici přijdou zas a zas. Donutí stromy v květy hnát, tisíckrát tolik, co jinde snad. Hřinkyli, mečkyli, babí hněv, pinkyli, vyřkyli, ptačí zpěv. Stromy se zachvívaly teskným šepotem. Zas nás zaříkává, zas přijdou ďáblíci, pod kůru dají kouzelné, pekelné injekce a naše ubohé větve budou se lámat pod metráky těžkého ovoce. Nestačí mu, co jiným pán Bůh nadělí a má už přece v živnobance 20 spořitelních knížek na ohromné částky peněz. Kutchan se prochází mezi záhony zeleniny. Celerle, petržele, češ, češ, cíp, mrkvičí, poříčí, bruk, bruk, dřík, karfílí, špenátý, špark, špark, hoj, zahrado velké hody stroj, pimprle, šnekrle, šunčí kost, ať je tu bělásek řídký host, hromkule, bleskule, fleky, flek, brembule, primkule, heky, hek. Z Kutchanova sadu odváželi krásné ovoce na fůrách do města na prodej. Na fůrách krásnou zeleninu. Kutchan snad ani sám nevěděl, kolik peněz má už uloženo. U Kutchanů se plýtvalo vším. Z pecny chleba kutálili děti po světnici. Nikdo jich křížkem nepřežehnal. Nikdo chleba nenakrojil. Namáčeli jej kachnám a drůbeži. Pro sebe pekli jen samé koláče a třené bábovky, samé piškoty a dorty. Ale už těmi koláči děti po sobě házeli, šlapali po nich i dospělí a Selka Kutchanova se jen smála. Máme všeho habaděj, u nás na tom nezáleží. Zapomněla, že u nich doma maminka každý drobeček chleba se stolu spadl, honem jej sebrala a říkala. Je to dar boží, je hříchem po něm šlapat. Zapomněla, že i o pouti a posvícení na prvním místě ležel pecen domácího chleba. Řekla dokonce, už jsme se přejedli i koláčů, teď je budeme házet drůbeži a chleba už vůbec péci nebudu. Zapomněla se i modlit, protože jinak by to nebyla řekla. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes, je v modlitbě, a ne třenou bábovku, dej nám dnes. Vždycky byly u Kutchanů plné trouby dobrot. Ať už tam byla holoubátka, kachničky, mladá vepřovinka, vajíčka na špeku. Když je paní máma dětem udělala, vyhodili je hned slepicím a sáhli po masu. Jestli vešel žebrák do dvora, jen hvízdl hospodář na psi a ti už ho vyprovodili z branky. Naděl pán Bůh, volával za ním hospodář. Nemáme tu ničeho pro vás, chleba nepečeme, je nám sprostý. Koláče leda drůbeži dáváme a dorty, vy asi neumíte jíst. Lakomí byli všichni. Lakomé byli i děti. Plné sáčky různých lahůdek do školy nosili, ale ani drobečku nedali. Když si hráli po dešti na dvoře, dělali rybníčky a málo písku měli,
donesli si ze spíže mísy plné mouky a stavěli hráze. Paní máma vařila hovězí polévku hned z několika kil masa, že byla mastná jako olej. Jak v ní nebyly játrové knedlíčky, děti ji nechtěli. Šunkou krmili kočky, z dortů slízali polevu, vyjedli nádivku a ostatní zahodili. Kutchan pil nejdražší vína a nejzácnější likéry. V neděli odpoledne, když lidé do kostela chodili na požehnání, seděl u stolu s paní mámou, po stole rozkládal spořitelní knížky, zlaté peníze, papírové bankovky v celých svazcích a říkal honosivě: už toho bude plná truhla, musíme si dát udělat novou. A lidé říkali: pýcha předchází pád. Děti najednou začaly postonávat. Bledly jim tváře, žaludky měly zcela pokažené, stonaly, ztrácely se zrovna před očima. Umírali jedno za druhým. Pět pohřbů v krátku, odkud chanů vypravili, ale hospodář, když poslední uložili na hřbitově, řekl doma ženě: aspoň nám všechno jmění zůstane. Nemusíme nikomu nic dávat. To bylo zrovna, když se měli sázet brambory. Hospodář šel do přístěnku přečíst a zopakovat si zaříkávání. Ale co to? Je přece bílý den a nějak špatně vidí. Protírá si oči, zase mu vše před očima míhá, kmitá, jako by vlčí mlhu měl. Staví se k oknu. Běda, vidí ještě hůř. Musí to odložit na zítřek. Ale druhého dne je ještě hůř než včera. Už ani písme nerozeznává. Zlostně odhazuje knihu a říká: však já si vzpomenu, jak dopole přijdu. Jde, začne jednou, po druhé, ale co se to děje? Co to drmolil, že plevel hbitě vyrůstá na úrodném poli? Kopřivy, podláčí rostou mu před očima. To si popletl formuly. Vzpomíná, na čele vyvstává mu pot, zase něco drmolí, ale hrůza. Bodláčí a kopřivy vyrůstají už i na okolních polích. Kutchan utíká domů, naříká, před očima se mu dělají kola, ani bránku nemůže zachytit. Doma je bědování. Paní máma se dusí. Dělala si holoubátka, třeba že byl pátek. Hltavě jedla, kostička jí v krku uvízla. Přijíždí lékař, ale ona modrá a umírá. Na tenhle pohřeb Kutchan už jít nemohl, protože oslepl. Všichni ho opustili. Čelátka polekaná těmi divnými věcmi, které se tu teď děly, dala výpověď. Kutchan zůstal sám. Dokud byly v domě zásoby, potom je přece našel a jedl. Ale když dojedl poslední sousto, sedl si na truhlici plnou peněz a naříkal. Marně. Nikdo k němu nepřišel. Báli se trestu božího. Z hladu ohryzával plesnivé kůrky, kousky koláčů, které kdesi našel. Ohryzával už i dřevo. Po paměti otevřel truhlici, vytáhl spořitelní knížky, chtěl již víkat, ale nemohl. Sáhl dohromady zlatých peněz, kousl, zuby si vylámal, ale hladu neukojil. Volal oknem: pojďte, pojďte, dám vám peníze, přineste mi alespoň kůrku chleba. Ale nikdo nešel. Kdo by vzal peníze, řekli si lidé, které ďáblové pomáhali schánět. A tak seděl vychrtlý Kutchan na truhlici, slábl
až duše mu z těla vyletěla. Teprve tenkrát přišli sousedé, pochovali ho, ale podivno, ani zem ho nechtěla přijmout. Pořád rakev se vzpínala, ke dnu hrobu padnout nechtěla. Když konečně dopadla, hned kopřivy a bodláčí vyrůstalo kolem ní. Tak skončil boháč, lakomec a neznaboh Kuthan.

0: Jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla: zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomalu, pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní.
1: To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla, divil se v duchu orel.
2: Ale v nemocnici si se vším vědí rady. Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel na vlas podobných těm orlím.
0: Navlékla si je na paže a řekla: tak, můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička.
3: Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se nestačili divit.

0: Pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem: křídlo je v pořádku. Pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.
1: La,

Park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dni a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo objímání.

0: Přáli si to oba dva. A tak orel zvedl krtka a letěli.
1: Vyprávění osmé, v němž děti zásluhou pilota Hejduka poznají dvě větší letadla, a to Čápa a Sokola. Mladý pilot dovedl děti nejprve do hangáru. Vrata byla otevřená a děti tam vstoupili. Jen Pepíček Slámů se ve vratech zastavil. Letadla stála v hangáru tak jako před 14 dny. Nejbližší z nich mělo vysoký podvozek a dívalo se na děti i na pilota Hejduka velmi přísně. Nic se na něm nehnulo. Ani vrtule, ani kolečko u podvozku. Tohle je Čáp, ukazoval pilot. Říkáme mu ještě postaru, i když je to letadlo nového, hodně vylepšené. Pilot Hejduk mu pohladil křídlo. Má nohy jako Čáp, vykřikla Aneška. Skutečně jí tohle letadlo připomínalo Čápa. Vojtovi taky. Jen Kociánek v něm nic Čapího necítil a také Pepíček měl pochybnosti. Opravdový Čáp je přece o moc menší. Pepíček neřekl nic, protože se musel zastavit ve vratech. Je to dříč, pokračoval pilot. Létá pomalu, ale hodně unese. Unesl by nás všechny? Zeptal se Vojta. Tmavé oči mu zářily a nohy ho táhly k letadlu, co možná nejblíž.
2: To se ví, odpověděl pilot a smál se.
1: I Pepíčka? Ptala se Aneška.
2: Pepíčka taky.
1: I Kociánka? Zeptal se Vojta, protože mu na psovi záleželo.
2: Kociánka taky, řekl pilot Hejduk.
1: A tento přece musel vědět. Kociánek uslyšel své jméno a rychle se vrátil z nějakého tmavého kouta.
2: Zaštěkl hav a povyskočil, aby bylo vidět, že je tady.
1: To víš, že s námi poletíš, řekl Vojta a pohladil Kociánka po hlavě. Spokojený pes odběhl do jiného kouta a hledal tam nějakou potvůrku, do které by se mohl zakousnout. Měl na něco velkou chuť.
2: Tohle je Sokol,
1: řekl pilot Hejduk a zastavil se s dětmi u druhého letadla. Bylo o moc nižší. Všude oblé, jako vajíčko, a jeho podvozek se dal zatahovat do trupu letadla. Co je to? Křičel odvrat Pepíček, který jméno letadla nezaslechl.
2: Proč tam stojíš? Zeptal se pilot.
1: Můžeš jít přece k nám? Pepíček se bojí, šeptala Aneška a chichotala se.
2: A proč se bojí?
1: Aby dědeček nezavřel vrata, odpověděla Aneška, ale v zápětí dostala od Vojty dloubanec dozad, až vyjekla. Hned věděla proč. Tohle se přece před pilotem nemělo říkat.
2: Ale ne. Proč by je měl dědeček zavírat, divil se pilot. Pepíčku, pojď sem.
1: Pepíček se zdráhal, ale pak se přece jen k dětem přiloudal. Hangárová vrata však podezříval dál. Co kdyby se zase zavřela? Pepíčkovi se už oknem lézt nechtělo.
2: Sokol unese jen dva lidi, vykládal pilot Hejduk, ale létá rychleji než vítr.
1: Pánečku, divil se Vojta a sáhl si na vrtuli. Ta se asi točí. Jejda, rychleji než vítr, kroutila hlavou Aneška. Pochyboval Pepíček, copak letadlo může létat rychleji než vítr?
2: Náhle se v rohu hangáru ozvalo hrabání, dupání a pištění, jako kdyby se tam pralo celé klubko psů.
1: Co je to? Vydechl Pepíček a hnal se ven. Hangáru nevěřil. Děli se tam podivné věci a Pepíček Slámů s tím nechtěl nic mít. Posledně se zavřela vrata a teď se v jednom koutě přihodilo něco hrozného. Pilot Hejduk i Tomešovic děti stáli na místě a čekali. Klubko psů se v koutě hangáru pochopitelně nepralo. To jen pes Kociánek chytil krtka. Klubko psů se v koutě hangáru pochopitelně nepralo. To jen pes Kociánek chytil krtka a nechtěl ho pustit.

Zelkovi, který seděl v trávě za malým domkem. Stále ještě nebyl se škubánky hotov. Jedl schválně pomalu, aby mu jídlo dlouho vydrželo. Pes přinesl krtka a položil ho dědovi k nohám. Dědeček se na černé zvíře podíval, spolkl sousto, vykulil oči, naježil vousy a rychle odtáhl nohy, aby se mu snad do nich krtek nezakousl. Ba sama heligon, vykřikl dědeček, takovou potvoru mi neseš, když jím, jeleš s tím pryč. Kociánek se tak lekl, že krtka pustil. Kociánek i krtek zůstali malou chvilku zděšeně stát, ale pak se přece jen vzpamatovali, krtek vběhl do nejbližší díry a kociánek odpelášel k dětem, které v té chvíli kráčely po boku pilota Hejduka do středu letiště. V hangáru se už dál nezdržovali, protože další letadla byla podobná těm prvním. Stálo tam ještě několik čápů a sokolů.

0: Ještě ten den k večeru uspořádal krátký průvod.
1: Napřed půjdu já, za mnou ty, mamo, nakonec strýček. Trumpetu máš, mami, a taky to lepidlo poneseš. Tady máš ty, strýčku, čineli, tak pěkně, jeden dopředu, druhý na záda. Plakát máš?
0: Na plakát ovšem Vasil nezapomněl. Nesl jej svinutý před sebou, oběma rukama, jako svátost. No ano, uhodli jste, to byl ten papír, co včera tak pracně pokaňkal.
1: Tak a já ponesu buben a paličky a taky ještě štětku.
0: Buben měl Míša zavěšený na krku, přikrýval mu celé jeho bříško. Štětka byla přivázána na dlouhátánském bydle, třikrát delším než Míša sám. A jak jí nesl přes rameno, narážel jí do větví stromů, div s ní v celé své slávě neupadl. Chvíle mi udeřil několikrát paličkami na buben a zaspíval.

0: všichni ven. To jste lidi neviděli, co chystáme na neděli. Hola, hola, hej, nikdo nezmeškej.
1: Okamžiku byl kolem průvodu velký houf vesnických kluků, děvčat i dospělých. Naši kumštýři však na nikoho ani okem nepohlédli a důstojně kráčeli rovnou k návsi. Když docházeli k obecní tabuli, zavolal Míša tiše na mámu a Vasila. Já sám. A namočil Štětku do lepu. Přelepil Vasilovým plakátem celou tabuli se všemi jejími vyhláškami o dražbě a o svatbách a hned také hezky hlasitě vyvolával, co stálo na plakátě.
0: Jediné představění. Je to známý krotitel Vasil s jeho rezírovanými medvědami a šelmami s veškerou úctou. Vasil, ředitel cirkusu a zkoušený medvěd.

pak zavelel raz, dva a uhodil na buben. Barbora zavřískala na trubku a Vasil do toho rámu se zčinil.

0: buch, buch, buch. Ozývalo se v neděli po obědě z louky za ohradou posledního statku. Barbora s Vasilem zatloukli do země v kruhu kolíky, spojili je provazem a cirkusová aréna byla hotová. Vasil se majestátně postavil nahoře na schůdkách a zařval tak, že sebou nejblíže stojící škubli. Vylictění páni a dámovi, jako první číslo našeho senzačního programu předvede se vám nedorostlé mládě bengalského medvěda. Má na jeho věk strašlivou sílu a po celé Evropě i po širém okolí je mu proto nazýváno silný ctibor. Ten samotný silný ctibor vám představí jeho ukrutnou medvědí sílu přetahováním námořnického lodního kotevního lana. Vy samý, velectěné publikum, ho můžete vyzkoušet a táhnoutí na jednom konci třeba 17 siláků na jednou. Barbora zatím rozvinula od vozu provaz, na jeho prostředek navázala červenou stužku a pod ní na zemi vyrila čáru. Míša v zápasnickém postoji očekával soupeře. Začali se pomalu hlásit. Nejdřív výrostci, pak i muži dospělí, až jich bylo na druhém konci provazu celé klubko. Na Vasilovo znamení se vzepřeli nohama o zem a všichni táhli, až lano napětím drnčelo. Míša se však jen usmíval.
1: Papírové, na vás mi stačí jedna ruka.
0: A opravdu? Opravdu si druhou opřel furiansky v bok a přesto se stužka nad rýhou ani nepohnula. Celý ten roj mužů na Míšovu sílu nestačil. Najednou rup! Provaz prudce povolil a klubko na konci se svalilo na jednu hromadu. Když se obecenstvo vzpamatovalo zleknutí, spatřilo Míšu zasypaného hromadou prken z ohrady, mezi prkny pak trčel kolík s uvázaným koncem lana. Tak ne, Míša, ale ohrada držela provaz na Míšově konci a pak se i ona sama pod náporem tolika paží poroučela. Vasil rychle vyvolal druhé číslo tajúplné zmizení medvíděte před zraky celého vylectěného publika za rozprostřeným prostěradlem. Ale ani to se nepovedlo, když Vasil zvolal čárý márý fůk a spustil prostěradlo. Míša s naježenou srstí ustrašeně seděl před vraty a dírou ve vratech, kterou měl tajúplně zmizet, se na něho zle dobýval rozzuřený hlídací pes. Posměch a nadávky z publika nebezpečně zesílili a utišili se teprve, když Vasil rychle vyvolal třetí číslo, zlatý hřeb svého programu, právě andaluské bíčí zápasy. Zašel do vozu a za chvíli se vrátil, měl červený hadr přes ruku a v druhé třímal plechový meč. Odkud si zezadu se přihnal strašlivý tvor, který měl být patrně andaluským bíkem. Na hlavě měl sice rohy, ale spíš kozí než býčí. Mezi nimi se ježila černě nabarvená koudel, pod ní místo tlamy trčel jakýsi kornout pomalovaný divokýma očima. Tělo místo čabraku bylo pokryto pruhovanou cíchou a spod ní čouhalo čtvero jakýchsi baňatých škrpálů. Vasil se proti býkovi začal ohánět červeným hadrem a plechovým mečem, ale tak neopatrně, že mu hned po rozběhu schodil kornoutovou masku a pod ní se objevila vyjevená tvář Barbořina. Míša hned poznal, že je zl.
1: Mažem.
0: A pelášil pryč, co mu nohy stačily. A na jeho hřbetě se rozplesklo několik schnilých bramborů. Barboře naskočila na hlavě boule po úderu dojačkou a Vasilovi krásně červený plecháč nechal na čele krásně modrou modřinu. Míša letěl. Barbora a Vasil měli co dělat, aby ho nestratili z dohledu. Prchal stále jako štván, ačkoliv již bylo jisto, že vesničanům unikli. A teď už nehonilo pohněvané obecenstvo cirkusáky, ale Barbora s Vasilem honili Míšu, aby jim nezmizel docela. Běželi cestou necestou, až Míša zahlédl v dálce před sebou nějaké stavby a světla.
2: Čekají nás stránky na Dobrou noc. Podruhé v tomto týdnu nás zavedou do dávných časů rozkvětu Majské říše. Vyprávěč příběhů František Bureš poznal tyto příběhy v autentickém podání. Pobýval totiž delší dobu v zemích, kde vznikly. Jsou to příběhy přinášející svědectví o dávné tradici majských předků a jejich moudrosti. Dnešní díl je nazvaný Lesní holub. Přečte nám ho Vladimír Brabec.

Před dávnými časy, v době rozkvětu Majské říše, žil v jednom z velkolepých majských měst mladý válečník. Byl to statečný a udatný bojovník, velmi oblíbený u dívek. Kudy šel, všechny se za ním otáčely. Měl za sebou už mnoho vítězných bojů a o jeho hrdinných činech se vyprávěl po celém území Majů. Na prsou nosil ozdobu ve tvaru hlavy jaguára jako znak divokého válečníka. Mladý bojovník se často vydával do okolního pralesa, aby se tam pocvičil ve střelbě z luku. Někdy jen tak pro zábavu, jindy zas, aby ulovil nějaké zvíře jako potravu. Jednou, když celý den pronásledoval krásného srnce a vystřelil už po něm 3 šípy, zjistil, že se nachází hluboko v pralese v místech, kde ještě nikdy nebyl. Uvědomil si, že se ztratil a nevěděl, kterým směrem se má vydat nazpět. Napadlo ho, že by měl zjistit směr podle dráhy slunce na obloze. Slunce však bylo korunami stromů téměř neustále zakryté a tak se stalo, že špatně odhadl, kam slunce směřuje a vydal se na cestu opačným směrem než ke svému městu. Brzy se začalo stmívat a mladého válečníka překvapila nečekaná tma. Musel si nějak poradit. Vzpomněl si, jak ho jeho učitelé, majiští kněží, naučili pozorovat hvězdy. Zastavil se náhodou na místě, kde mohl vidět část oblohy. Ke své velké radosti spatřil na obloze jasný svit planety Venuše, jejíž dráhu majiští astronomové pozorovali po celá staletí. Věděli, že Venuše v tomto ročním období sleduje dráhu slunce. Mohl se tedy vypravit domů správným směrem. Brzy se ocitl na břehu jezera. Před jeho očima se otevřel překrásný pohled na klidnou hladinu, rozprostírající se před ním v září měsíce. Pojednou uviděl, že po jezeře pluje kánoe. Když se přiblížil ke břehu, spatřil v ní mladík ženu s pádlem. Překvapením se mu málem zastavil dech. Ve svitu měsíce rozeznal, že je to krásná dívka. Hlavu jí zdobila čelenka z dlouhých ptačích per. Přes ramena jí splývaly dlouhé tmavé vlasy. Na sobě měla překrásně vyšívanou újpíl, bílou tuniku a mladík si všiml, jak se na ní třpití mnoho šperků, náhrdelníků a náramků. Úzká, dlouhá kánoe proplula před očima mladého válečníka a pomalu se ztrácela uprostřed jezera. Mladý bojovník se šťastně vrátil domů. Obraz krasavice však nosil neustále ve svém srdci. V příštích dnech se rozhodl, že se k jezeru vrátí. Nemohl se dočkat, až zase spatří záhadnou krasavici plující v loďce po jezeře. Brzy se za noci opět vypravil k jezeru, ale dívky se nedočkal. Řekl si, že se určitě objeví příští noc, ale ani tehdy ji mladík nezahledl. Jeho touha spatřit krasavici byla tak silná, že zůstal na břehu jezera celé další dny a noci. Avšak záhadná krasavice se neobjevila. Celé týdny strávil u jezera, aby krásnou dívku znovu uviděl. Obyvatele slavného majského města náhlá změna chování mladého válečníka zarmoutila. Báli se o jeho život, ptali se, co mohlo způsobit takový zvrat v jeho chování, a zdali se nepomátl. Nikdo nemohl tušit, co je opravdovou příčinou jeho stavu. Ani jeho nejbližší spolubojovníci důvod neznali, dokud se jim mladík sám nepřiznal. Když si vyslechli jeho příběh, dlouho se mezi sebou radili. Potom se jeho nejbližší přítel osemělil a řekl: znám jednu ženu, která umí léčit a je znalá i kouzel. Myslím, že uděláš nejlíp, když se jí se vším svěříš. Mnoha lidem už pomohla a věřím, že tě z toho vyléčí.
Ale já se nechci léčit, odpověděl mladý bojovník. Nepřeji si nic jiného, než tu záhadnou dívku znovu spatřit. Chci ji zbožňovat, i kdyby to bylo jen na dálku. Vím dobře, že je to nadpřirozená bytost a já, i když jsem ze šlechtické rodiny, jí nejsem hoden, ale což pak je to zcela nesplnitelné přání moci se na ní jen dívat? Ach, kdybyste ji viděli, jak je krásná. Když skončil, v očích se mu zaleskly slzy. Zastydil se, že tím dokazuje svou slabost, a tak si hned oči utřel. Nakonec svolil, že příštího dne ženu, která umí léčit, navštíví. Ve stanovenou dobu se k ní všichni vydali. Bedchá stařena je už očekávala, mladíkův příběh se k ní už donesl. Když ho pozvala do chýše, řekla mu vážným hlasem: přeješ si moc těžkou věc, ale na tom nezáleží. Já tě zbavím toho smutného stavu, který prožíváš. Na chvíli se zamyslela a potom pokračovala. Záhadné nadpřirozené bytosti, jako je ta krásná dívka, kterou si viděl u jezera, spatří lidé jen velmi zřídka. Ale zvířata je mohou vidět vždycky. Zvláště se těmto bytostem líbí zpěv ptáků, kterému naslouchají s velkým potěšením. Chceš, abych tě proměnila v lesního holuba? Ano, chci, zvolal válečník. Ale už nikdy se znovu neproměníš v člověka, pokoušela se ho ještě naposledy přemluvit stařena. Tvá skvělá budoucnost válečníka se rozplyne toho dne, když začneš létat jako pták. Přijímáš tuto proměnu? Přijímám, zvolal mladík rozhodně. Stařena se došourala do kouta chýše a chvíli tam postála. Mladík slyšel, jak drmolí podivná slova, kterým nerozuměl. Potom se otočila a ve svých stařeckých prstech svírala velký trn z nějakého keře z okolí. Zítra večer bude měsíc v úplňku, řekla. A v noci potom budou vycházet božstva, aby se za svitu měsíce pokochala pohledem na krásy přírody. Jestli opravdu chceš spatřit svou krasavici a potěšit se společnou láskou, řekni znovu, že souhlasíš s proměnou. Ano, souhlasím, zvolal mladík nadšeně. Stařena přistoupila k mladíkovi a zapíchla mu trn hluboko do šíje. V tom okamžiku stál vedle ní místo statného bojovníka krásný lesní holub, který po chvíli zamával křídly a vyletěl.

Druhého dne, když se setmělo, byla noc ještě kouzelnější než tenkrát, kdy se bojovník ocitl u jezera poprvé. Na obloze se nad vrcholky vysokých stromů pralesa vyhoupl zářivě bílý kotouč měsíce, který na hladinu záhadného jezera spouštěl paprsky jemnější než hedvábí. Najednou se na hladině jezera objevila dlouhá kánoe. Byla to tatáž loď, kterou válečník pozoroval na jezeře první noc. V tu chvíli se z větve stromu nad jezerem ozvalo sladké, holubí vrkání. Kánoe se zastavila a krásná žena s rozkoší poslouchala holubí hlas, který byl plný čarovného půvabu a citu. Když vrkání lesního holuba umlklo, krasavice máchla pádlem a odplula s lodí doprostřed jezera. Od té doby se tak stávalo za všech nocí, kdy byl měsíc v úplňku. Jednou pak, když holub vrkal ještě procítěněji, záhadná dívka k němu natáhla ruku. Holub okamžitě přilétl. Usadil se v přední části kánoe a znovu začal vrkat. Krasavice vzala holubka do dlaní, přivinula ho k sobě a mazlivě mu čechrala peří. Na šíji mu nahmatala tvrdý předmět. Byl to zelený trn. Sevřela ho mezi prsty a vytrhla. V tom okamžiku se krásný holub proměnil v urostlého muže a skácel se na dno lodi. Dívka uviděla, že je to mladý válečník. Byl však mrtvý. Náhlou přítomností urostlého těla se úzká kánoe začala naklánět a hrozilo, že se převrátí. Aby se loď nepotopila, mladá žena na poslední chvíli vykonala rozhodný čin. Zelený trn, který ještě svírala mezi prsty, si sama zapíchla do šíje. V okamžiku se proměnila v holubici a vznesla se do výšky. Od té doby uplynula celá staletí. Přece však za nocí, když je měsíc v úplňku, vyplouvá na jezero kánoe, která veze mrtvé tělo mladého válečníka. Vždycky zastaví na stejném místě u břehu a z větve stromu, jež se vypíná nad vodou, se kolem rozléhá smutné vrkání holubice, která lká nad smrtí svého milého.

0: Trocha toho strašání. Kdysi dávno jste v Kerkonoších mohli potkat podivného horáka v bílé mlynářské čapce. Pokaždé, když se dal s někým do řeči, spustil jako flašinet jednu a tu samou poudačku. Mlynář tedy nejsem, to vám poudám, ale ta čapka popravdě mlynářská je. No a Jářku, protože vypadáte vesměs jako člověčí lidé, tak poudačku bych pro vás jednu cměl, jestli se teda ráčej zajímat. A zrovna o tej čepici. Víte, já tu čapku vyštrachal na dně starej truhly, když jsem takhle jenouc šacoval půdu našej roubenky. Pobývám totiž v horách, přesněji v Kerkonoších, tam, co je Krakonošovo. Tam, kde se údolím klikatí ta překrásná říčka Jizerka, kterou takto zvou od skelných hutí, kde končí Kozelský potok, a ona dále do podhutí poskakuje a zurčí z Véršku kalupem k Jílemnici. No, a představte si, ona ta mercha mlynářská mi zrovna na kebuli padla jak ulita, jenom vám byla nějaká divná. Chvilku horká, pak zase jít studená a vrtěla se mě na tej makovici jak jevče na vosinách. Všelijaké alotrie mě na vrabčisku vyváděla, jak kdyby venku kdo ví jaká futeř byla. Ani zamák jsem neuvěděl, co počít. Tak se mi mersknul do almary a basta. Ale jenouc, zrovna když jsem dobafal ze svojej fajfky trochu tej machorky, jsem vám najednou krapínek klimbnul a hodil, jak se tak poudá, šlofíčka. No a v tém polospánku zcela zřetelně slyšám.
1: Na tu čapku se voptej starej tej farky, tej, co po horách byliny zbírá, ta o něj ví úplně všecko.
0: Proberu se, ale nikde nikdo. Sakra, co je to za divnej sen, co mě v Makovici zvostal? A tak jsem se berzi za tou tejfarkou raději vydal, abych si tu svoji makovici samým špekulírováním nepřehřál. Chvíli jsem u ní pobyl a všecko jí to rovnou vyklopil. Ona je to baba divná, ale čemersná, ví, co se kde šustne, leco zná a hory má křížem kráž prochozené od horních bud až po Jílemnici. Baba se podrbala na perdeli a poudá. Heleď prťousu, tak ona totiž poudá každýmu. Že ona ta čapka je celá bílá a z manše strušitá. Jářku, no bá, pravda. A hýmbaš, jak vy to víte? O tem přece ani slovíčko nepadlo. Meleš, pan Téma, meleš. Hlavně dávej pozor, abys nedopadl stejně, jak mlynář Krapátko. To kdysi stála u říčky Jizerky, hnele naproti Tomasovu mlejnu, kde se dneska je říká u zajíců, hospoda Košel Hanes, která patřila Johánu Holmanovi. Kupila se tam chasa z celého okolí, dřevaři, povozníci, tkalci, budaři i skláři. Hnele nad vchodem byl ve štítu vyvedený nápis: co užijem, mít budem, za 100 let tu nebudem. No, dobře tam bejvávalo. A jenou takhle v podvečír rozrazil dveře mlynář Krapátko z horního mlejna. Mraky tenkrát ležály na samejch verškách a lilo a cedilo kalounem. No futeř hrozná a vůbec daremnej čas. Krapátko měl, jak se na mlynáře sluší, krásnou bílou čapku, která byla ale celá tak zmáčaná, až mu voda po ksiftě stékala. Prašil s ní pozem a na místo pozdravení huláka zatracenej krakonoš. To je dozajista jeho robota. Já ho tak dostat do pazouru, tak s ním praštím, jak s tou čapkou. A v tej mintě zářmělo a vprostřed sednice stál samotný krakonoš a poudá.
1: Tak tady mě máš, mlynářskej. Nikdá jsem ti, krapátko, ani jen krapínek neublížil. O jízerku se starám, vodu do náhonu tobě posílám, dokonce i přehlížím, že mi pstruhy z řeky taháš a na dřevo do mého chodíš. A nemyslí, že nevidím, jak přimletí z každého pytle všem hospodářům krapátko odsypáváš pro sebe. A ty takhle? Inu, jak je ctěná libost. Tak dobře poslouchej, mlynáři. Po klekání v nočním čase a každého dne zas a zase děsuplné strašání tvému spánku zabrání. Volám mocné horské síly, co mne slyší v této chvíli, ať se zlému mlynáři od zítřka nic nedaří. Sám dojde zakrátko, že to přehnal krapátko. Trocha toho strašání klapat mlýnu zabrání.
0: Potém se znova ozval hrom a krakonoš zmizel stejně, jak se objevil. A od té doby mlýnské kolo klapat přestalo, neboť náhonu se voda vyhýbala, jak čert kříži. A v nočním čase v tom mlejně strašálo tak, že oka nešlo zamhouřit, natož tam spať. No a tak mlynářskej musel někam do kraje za prací odejít a v horách ho už nikdo víckrát neviděl. No a ta čapka, co snašel na dně tej truhly, je jistě ta stejná, která vlastně tenkrát mlynáři vše spískala a kterou hádám v tom kalupu zanechal v krčmě. A proto ona je taková neposená ještě dneska. A Holmanovic hospodu po Johanově smrti vedla vdova Berta, příslušná do Vítkovic. Po ní ji vzala do pronájmu nějaká Marie Poseltová a nakonec v 37., jak k tomu často v horách bývá, celá bůda lehla popelem potem, co ji zachvátil ohnivej kohout. No a od té doby už ji nikdy znovu nepostavili. Ale něco málo kamenů z té věhlasnej hospody tam stále ještě ležá. Však přijďte pobejt a já vám to místo, kde se to událo, ukážu. Akorát do krčmy potom budeme muset šlapat až do Jeruzaléma. Jdu v horách, halt, všecko daleko. Ale nebojte, tenhle Jeruzalém je hnele na resku a to zase jít tak daleko nejní. A když to vezmem hájem přes mé valdu v kopec, hnedka i kolem kančí bůdy a potem kolem památnej lípy, tak tam budem co by dub. No a hospodskej fraunterka nám dozajista připraví takou hostinu, že by nám ji záviděl i štěpanický barón. To vám, pánové, zasejc na oplátku melduju já. Neboť to už je tam u nás v horách takovej prastarej člověčí zvyk. No a abyste věděli, tak od té doby mám tu čapku na kebuli, aby mě v ní jedna myšlenky udržala a taky, aby mě hlavně připomínala, že rozčilovat se pro nic za nic se rozhodně nevyplácí.
2: Na kraji mlází, kde se protínaly lesní cesty, rostla mladá jedlička, hezká jako panenka, a všem pro potěšení voněla. Kolem ní se pořád něco dělo. Srnky přeběhly na pastvu, veverka cvičila skoky z větve na větev, přešel hajný a při něm šmejdil jeho pes s nosem jako vysavač a nasával všechny pachy. Někdy taky přejel lesní traktor a ten neměla ráda. Trochu se ho bála. Rachotil jako hromobití, vykuřoval, ačkoliv se to v lese nesmí, a nestydatě páchl. Nikomu neuhnul. A co mu stálo v cestě, na to šlápl. Za to jedlička měla ráda červeného ptáčka Křivku. Křivka si nejraději pochutnávala na semínkách ze šišek. Pořádala jednu za druhou, až se jí z vytahování semínek skřivil zobáček, že vypadal jako pokažené nůžky. Křivka zrovna přilítla s novou šiškou a usadila se s ní na jedličce, když se zpovzdálí ozvalo rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof. Ach, už zase jede rufuflák, vzdychla jedlička. A táhne klády. To zase rozryje celou cestu, řekl červený ptáček. Traktor supěl přes kořeny, přes kameny a čoudil. Za ním šel hajný a volal na něj, na křižovatce si nadjeď, ať při zatáčení neodřeš stromky. Ale kde pak traktor? Do křižovatky vjel jako Formule 1 a řízl jí nejkratším směrem. Dej pozor, vykřikla Křivka a leknutím pustila šišku. Ale bylo pozdě. Klády už dřely jedličku, ozvalo se prasknutí a jedlička zasténala. Její dvě nejdelší větve vláčel traktor za sebou. Nemehlo, takový krásný stromek zmrzačíš, zlobil se hajný, ale sebevětší zlobení neštěstí nenapraví. Moc to bolí? Ptala se jedličky Křivka. Přišly srnky i veverka a všichni ji litovali, dokonce hajného pes, který spíš na každého vrčel, jedličku litoval. Rány jedličku bolely, ale daleko víc jí bolelo, že je z ní mrzáček. Trápilo ji to pořád a snad by se utrápila, kdyby nebylo červeného ptáčka. Neber si to tak, podívej se, jaká já jsem šereda. O nic z toho nedělám, řekla Křivka a pitvořila se a nastavovala jedličce k podívání svůj křivý zobáček zprava zleva. Nejsi žádná šereda. Jsi krásný červený ptáček. A ty jsi pro mne zase moje hezká jedlička. Čas obracel listy kalendáře a jednou ráno bylo všude bílo. Blížily se Vánoce a děti se těšily na stromeček. Vánoční stromečky vybírá hajný a přišel taky k mlází, kde stála jedlička. Tuhle jedličku taky, ukázal na ní, stejně tady jen překáží a pořádný strom z ní už nebude. Já nechci, bránila se jedlička. Prosím vás, já nemohu. Mám tady červeného ptáčka. Málo kdo rozumí řeči stromů a tenký hlas jedličky už vůbec nebylo slyšet. Dřevaři jí podkasali větve, jak se to s vánočními stromky dělá, a naložili ji na nákladní auto. Jedlička tiše plakala a ronila krůpěje pryskyřice. Křivka ji ale slyšela a řekla, nepláč, pojedu s tebou. Mně by tady bez tebe taky bylo smutno. Sedla si na nákladní auto a jeli. V městě čekala jedlička s ostatními stromky. Borovičky, smrčky i jedle rozkládaly větve, aby každý viděl, jak jsou pěkně rostlé a košaté. Jedlička z kraje mlází zůstala však podkasaná, aby nikdo nenašel křivku, schovanou v jejich větvích. Obě se bály chvíle, kdy se budou muset rozloučit. K jedličce ale přistoupil muž, ani ji nerozbalil a rovnou řekl: krásně voníš, tebe si vezmu. Nesl jedličku domů a křivka ve větvích ani nedutala. Doma postavil stromek do pokoje a zavolal: maminko, vybral jsem dětem jedličku, pojď se podívat. Žena přišla do pokoje, rozhrnula trochu větve a napůl zklamaně, napůl s výčitkou řekla: táto, kam zdal oči, vždyť je to mrzáček. To neříkejte, vykřikla rozlobeně křivka a vylétla z úkrytu. Něco takového jsem ještě nezažil, divil se muž. Maminko, otevři okno, ať může ven. Jen si leď, ptáčku, usmívala se žena a otevřela okno. Ale křivka lítala po pokoji a nakonec zase usedla na jedličku. Když chceš, můžeš zůstat, krčili oba rameny a usmívali se. Muž potom usadil jedličku do stojanu, jako by ji obul do střevíčku, a začal ji strojit. Ověsil ji stříbrnými šiškami a skleněnými ozdobami, které byly červené jako jahody, žluté jako pampelišky a modré jako voda ve studánce. Jedlička byla jako lesní princezna. Moc ti to sluší, řekla křivka. Jsem šťastná, šeptala jedlička. Jsi opravdu krásná, řekla křivka. A byla to pravda, protože krása kvete ze štěstí. Když na Štědrý den večer jedličku uviděli děti, měli tak velkou radost, že se nevešla do pokoje. A bylo slyšet až na ulici: máme nejhezčí vánoční stromeček a sedí na něm červený ptáček. A skutečně, nikde jinde neměli stromeček krásný jako lesní princezna s červeným ptáčkem.

0: Příběh druhý. Jak Radovan s Kateřinkou vymysleli psí ukolébavku. Jednou ráno tatínek vstal, otevřel okno do kořán, přehlédl oblohu od obzoru k obzoru a řekl: nebe jako vymetené, nezaprší a nezaprší. Sláva, to budeme muset zalejvat a kropit, zaradoval se Radovan. A hned se vysoukal z noční košilky a vzal si smeták, aby sundal z vysokého věšáku trenýrky a slaměný klobouček. Venku bylo krásně. Včely už byly v plné práci a z květů jim vykukovaly jen zadečky. V koruně lípy zpíval každý pták svou vlastní písničku a přece to šlo krásně dohromady. Pospěš si, zahuhlala hadice. Zalévat se má br... Hadice se zakuckala, jak na ní Radovan šlápl. Brzy ráno a nešlap na mě. Promiň, pohladil jí Radovan po hřbetě, promiň, já nerad. Když chtěl zahradnický chlapeček otočit kohoutem, aby pustil vodu, ukázalo se, že když tatínek něco utáhne, je to skutečně utažené. Radovan musel přibrat na pomoc Kvika. A nevymyslel to špatně. Konec jeho řetězu provlékl kohoutem a pak společně se psem zabrali. Kvik se snažil. Od jeho zadních nožiček lítaly spršky hlíny, jak se snažil, a Radovan se snažil tak, že mu oči lezly z důlků. Takový nápor nemohl kohout samozřejmě dlouho vydržet a tak to vzdal a povolil. Proud vody škubnul hadicí, Radovan zvolal hurá a maminka, která opodál plela záhon, se šla převléknout, protože dostala studenou sprchu rovnou na záda. Promiň, mami, já nerad, řekl Radovan, protože věděl, že když někomu ublížíme a hned se omluvíme, je ta škoda rázem umenčená. Jak hadice pouštěla vláhu na hlávky salátu, občas nespokojeně zaprskala. To je v začátcích kropení normální, protože musí vykašlat vzduchové bubliny. Ale když to nepřestávalo, povídá Radovan, co to s tebou dneska je?
1: Zloděj, řekla hadice. Prsk, fuj, zloděj.
0: Zloděj? Kde?
1: Tady, prsk a tady.
0: Kropí hadice prázdná místa v zeleném záhonu. A je to pravda pravdoucí. Radovan zavře vodu a spěchá tu novinu ohlásit tatínkovi, který právě obsluhuje zákazníka. Tatínek, to se ví, zesmutněl. Tak to vidíte, pane, řekl. Takovou práci nám ten salát dal, než jsme ho v pařeništi ze semínek vypiplali a pak přesadili. Záda jsme od toho měli bolavá, kolena otlačená a pak si přijde takový nenechavec a klidně nám ho ukradne. Ale to je tím, že máme tak mizerného psa. Ve dne lelkuje a v noci spí jako pařez. Kvik asi dobře věděl, že se mluví o něm, poněvadž se schlíple odplížil do boudy a odtud jedním okem koukal a jedním uchem poslouchal. Ten pes musí z domu. Někomu ho dáme a koupíme si pořádného hlídače, rozhodl se tatínek a podal zákazníkovi svazek řetkviček. A ten zákazník vám ho jednou na Kvika tak divně pohlédl a řekl, mně by se ten váš pes líbil, mně by nevadilo, že nehlídá. A při těch slovech se olízl. Tak si ho vemte, vykročil tatínek k boudě. Ale v té chvíli se mu Radovan pověsil na nohu. Tatínku, prosím tě, ještě to s ním zkusíme, zaškemral upěnlivě. On už bude hlídat, viď Kviku, že budeš ode dneška strašně hlídat. Na ta slova Kvik zalezl do boudy celý.
1: Zeptejte se zítra, pane, řekl tatínek. Ještě mu dáme možnost.
0: Dobře, psi já mám moc rád, odpověděl sladkým hlasem zákazník a nejhorší bylo, že se zase olízl. Za plotem zahradnictví se ozvalo slabé brzání a pískání a to už Radovan věděl, kdo to přichází a přijíždí na návštěvu. Kateřinka se svým kočárkem, který by potřeboval namazat. A my si musíme říct, kdo je Kateřinka. Je pihovatá, brýlatá a krásná. Bydlí na sídlišti až v 11. patře věžáku, což je tak vysoko, že ani ptáci tak vysoko nehnízdí.
1: Kateřinka občas sejde sem do zahradnické nížiny, buď aby koupila salát, mrkev či kedlubny, nebo jen tak, aby navštívila Radovana. A když někdo chodí za někým jen tak, aby ho viděl, pak je proto jediné vysvětlení, že ho má rád. Kateřinko, zajásal Radovan, ty mi jistě pomůžeš, protože jsi moje jediná a nejlepší kamarádka. My musíme našeho Kvika ukolíbat, aby se pořádně vyspal a v noci byl vzhůru a hlídal. Tak ho uspíme, řekla na to Kateřinka. A hned vyndala z kočárku svou mrkací panu a uslala jí ve stínu psí boudy. Místo mrkačky uložili děti do kočárku Kvika a přikryli ho peřinkou s krajkami. Znáš nějakou psí ukolébavku? Napadlo Radovana. Neznám, ale vymyslím. Děti strkali kočárek tam a zpátky přes drny, aby to hodně drncalo, protože čím víc to drncá, tím dřív se dítě utrmácí k spánku. A Kateřinka zatím vymýšlela ukolébavku. Spinkej, spinkej, pse, začala. Kvik v kočárku zakňučel. Nekňuč, netrap se, zaspívala holčička a otočila se na Radovana, jestli se mu to líbí. Toho otočení využil pes k tomu, že tiše opustil kočárek a zmizel v boudě. Zavři svá víčka, pokračovala Kateřinka ve zpěvu. Dej si šlofíčka, dokončil ukolébavku Radovan. A máme to. A potom děti posílali kočárek jeden druhému a procítěně to zaspívali v celku. Spinkej, spinkej, pse, nekňuč, netrap se, zavři svá víčka, dej si šlofíčka. Kateřinko, to je tak výborná ukolébavka, pochvaloval si tiše Radovan, že bychom s ní možná uspali i Bernardína. Podíváme se, jak spí. Děti opatrně odhrnuli peřinku. Když zjistili, co my už víme, že po Kvikovi zbylo na polštáři jen pár chlupů, Radovan rozčileným hlasem zvolal: Kviku! Po chvíli váhání vystrčil pes z boudy hlavu, provinilýma očima o chlapečka zavadil a pak se radši díval jinam, jak to dělá každý, kdo nemá čisté svědomí. To je ostuda! Popadne ho Radovan a znovu ho vsadí do kočárku. My se tady s tebou uspáváme, ukolébavku ti složíme a ty se takhle odvděčuješ. Okamžitě koukej spát. Když mu děti znovu přespívali psí ukolébavku a nahlédli do kočárku, ukázalo se, že Kvik okusuje chrastítko. Dobře, jak chceš, řekl Radovan a vyhodil psa ven. V noci budeš ospalej, žádnýho zloděje nechytíš a půjdeš od nás pryč k tomu pánovi, co se olizoval. Ach jo. A měl bohužel pravdu. Ráno byla v záhonech salátu další vykradená místa a Kvik za celou noc nezaštěkal. Tak já se jdu zeptat na toho pejska. Olízl se hned po ránu ten divný zákazník. Tatínek odvázal Kvika od boudy a řekl, tady ho máte, takový pes není v zahradnictví k ničemu. Radovan se na to smutně díval a pak to nevydržel a znovu se tatínkovi pověsil na nohu. Tatínku, dneska v noci toho zloděje chytí, to ti slibuju. Tatínek si změřil závaží na své noze a pak řekl, kvůli tomu dítěti počkáme do zítřka, pane. Psi já mám rád, řekl zákazník. Tenhle vypadá, že je dobře živený. Sehnul se, že si na Kvika sáhne, ale ten se po něm zlověstně ohnal a zalezl do boudy. Vy si jistě říkáte, jak mohl Radovan tatínkovi slíbit, že příští noci ten jejich nehlídač oka nezamhouří. Říkáte si, leda, že by měl v hlavě nějaký důmyslný plán. A taky, že měl. Přímo nad vchod Kvikovy boudy zatloukl hřebík a na ten hřebík zavěsil zvonec. Od toho zvonce natáhl dlouhý provázek a zavedl ho oknem až do své postýlky. Když dostal od maminky pusu na dobrou noc, přivázal si konec provázku k noze a klidně usnul. Věděl totiž, že bude mít jako vždycky živé sny. A ty právě potřeboval. Na Kvika taky šlo spaní. Jak to měl ve zvyku, pohodlně si položil hlavu na tlapky a zavřel oči. Ale zrovna v té chvíli měl Radovan živý sen. Zdálo se mu, že ho chce klovnout obrovská slepice. A jak s ní začal zápasit, mlel sebou na postýlce tak, že zvonek nad Kvikovou hlavou zvonil jako blázen. Ospalý pes zvedl hlavu. Když mu zase poklesla, snesl se na Radovana další živý sen. Byl to sen potápěcí. Chlapeček plaval mezi vodními rostlinami a kopal nožičkama, aby unikl chobotnici s jedním okem uprostřed čela, což mělo za následek, že se zvonek nezastavil. Kvik začal tušit, že se dneska nevyspí a mrzutě zazýval. A v tom se to stalo. Noční vánek mu zanesl do čenichu podezřelý pach. Pes zavětřil a zjistil, že je to pach ostrý a to zlodějský. Okamžitě se rozštěkal na poplach a blesku rychle se rozhodl, že se utrhne ze řetězu. Utrhl se i s řetězem a neohroženě vyrazil na pachatele. Okna v zahradnickém domku se rozsvítila, tatínek v noční košili a s dlouhou baterkou v ruce se vřítil ven a posvítil ptáčkovi do obličeje. A víte, kdo to byl ten zloděj? Hugo. Ano, zlý výrostek Hugo. Že se nestydíš, holomku, řekl smutně tatínek. Zloděj salátu. Zítra to ohlásím ve škole a dostaneš dvojku schování. A kdo ví, jestli ne trojku, poněvadž si tu už po třetí. Když dal Hugovi tvrdou zahradnickou dlaní záhlavec, přehodil ho přes plot a šli spát. Když procházeli kolem psí boudy, řekl Radovan: tatínku, že Kvika nedáme pryč. Necháme si ho, jelikož se osvědčil, řekl tatínek a uznale psa pohladil. Pak zakopl o nějaký provázek. V boudě to zazvonilo, tatínek se usmál, podíval se na svého synka a pohladil ho také. To jsme si zase užili světa, vzdychl šťastně Radovan, když se uložil do vyhřáté postýlky. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: ošklivé kačátko. Na venkově bylo překrásně. Bylo léto, žito zlátlo, oves se zelenal, seno stálo na zelených lukách v kupkách a procházel se tam na svých dlouhých červených nohách čáp a hovořil egyptsky, protože se naučil této řeči od matky. Kolem polí a luk se prostíraly veliké lesy a uprostřed lesů byla hluboká jezírka. Uprostřed sluneční záplavy stál starý panský dvůr s hlubokými strouhami kolem dokola a od jeho zdí až dolů k vodě rostly veliké lopuchové listy. Byly tak vysoké, že pod největšími mohly malé děti stát vzpřímené. Byla to divočina jako v nejhustším lese. A právě tam se uhnízdila kachna. Měla vysedět kačátka, ale začínala toho mít skoro dost, protože to trvalo již dlouho a jen málo kdy ji přišel někdo navštívit. Ostatní kachny se raději proháněly po strouhách, než aby se štvali k ní do kopce. Vysedávali pod lopuchami a štěbetali s ní. Konečně jedno vajíčko po druhém pukalo a ozývalo se z nich píp, píp. Všechny žloutky oživly a vystrkovaly hlavičky.
1: Dli, dli, už, už,
0: pobízela je kačena a kačátka si tedy pospíšila, jak mohla. Rozhlížela se pod zelenými listy na všechny strany. Maminka je nechala rozhlížet, jak jen chtěli, protože zeleň prospívá očím. Jak je ten svět veliký, divila se všechna kačátka, protože teď měla mnohem víc místa, než dokud byla zavřená ve vajíčku.
1: Myslíte si, že tohle je celý svět?
0: Poučovala je maminka.
1: Svět se táhne ještě daleko za naši zahradu, až do farářových polí, ale tam jsem nikdy nebyla.
0: Tak co? Jste tu už snad všichni? Vstala z hnízda.
1: Ba ne, nejsou ještě všichni.
0: Největší vajíčko tu dosud leží. Jak dlouho to ještě bude trvat? Už toho začínám mít věru dost. A znovu se uvelebila do hnízda. Konečně velké vejce puklo. Píp, píp, zapípalo mládě a vyvalilo se ven. Bylo velikánské a ošklivé. Kachna se na ně zadívala. Jaké je to kačátko? Hrozně veliké, divila se. Žádné z ostatních tak nevypadá, že by přece jen bylo krutí. Však se to brzy pozná. Půjde do vody, i kdybych je tam měla sama schodit. Příštího dne bylo překrásné, nádherné počasí. Slunce svítilo na všechny zelené lopuchy při zdi. Kachní maminka se přikolébala s celou rodinkou k strouze. Žbluňk skočila do vody.
1: Ní, ní, volala.
0: A jedno kačátko po druhém žuchlo dolů. Voda se jim zavřela nad hlavou, ale hned byla zas na hladině a pěkně plavala. Nohy jim pracovaly sami od sebe a všechna vesele plula, i to ošklivé šedé káče.
1: Ba ne, to není krocan, říkala si kachna. Jen se podívejte, jak krásně pracuje nohama a jak vzpříma se...
0: Není krocan, říkala si kachna. Jen se podívejte, jak krásně pracuje nohama a jak vzpříma se drží. To je...

dorazili do kachního dvorku. Byl tam příšerný rámus, neboť dvě rodiny se prali o úhoří hlavu a tak ji tedy dostala kočka. Vidíte? Tak to chodí na světě, řekla kachní maminka kačátkům a olízla se kolem zobáku, protože si také dělala na úhoří hlavu laskominy. A teď na nohy, přikazovala. Hleďte si pospíšit a ukloňte se pěkně tamhle té staré kachně. Je nejvznešenější ze všech zdejších. Má v sobě španělskou krev, proto je tak silná. Jak vidíte, má kolem nohy červený klůcek. To je neobyčejně krásné a je to největší vyznamenání, jakého může kachna dosáhnout. Znamená to, že by velmi neradi oni přišli a proto jí má každý, zvířata i lidé, dobře poznat. Pospěšte si a nestavět nohy dovnitř. Dobře vychované káče dává nohy pěkně daleko od sebe, jako tatínek a maminka. Podívejte, takhle. Ukloňte se teď a řekněte pěkně kách, kách. Kačátka udělala, jak jim maminka nařídila. Ale ostatní kachny si je prohlíželi a hlasitě káchali. Vida, ještě tuhle čelátku, jako by nás tu už nebylo až dost. A jak to jedno káče vypadá. Hí, no. To tu nestrpíme. Jedna kachna se hned k němu rozletěla a štípla je do šíje. Necháš ho? Zavolala kachní maminka. Vždyť nic nedělá. Ale je příliš velikánský a nápadný, prohlásila kachna, jež ho štípla. A tak ho musíme štípat. Máš hezké děti, maminko, řekla stará kachna s hadříkem na noze. Všechny jsou hezké, až na jedno. To se ti nepovedlo. Přála bych si, aby si je předělala. To nejde, vaše milosti, řekla kachní maminka. Není hezké, ale má nesmírně dobré srdce. A plave krásně, jako kterékoliv jiné kačátko, ba skoro ještě lépe. Věřím, že vyroste do krásy, nebo že časem bude trochu menší hromotluk. Leželo dlouho ve vejci a proto nemá postavu, jak se patří. Poškubala kačátko za krkem a uhladila ho pěkně na hřbetě. Kromě toho je to kačer, dodala, a tak na tom tolik nesejde. Doufám, že bude hodně silný a že se životem dobře protluče. Tak proběhl první den a později to bylo čím dál horší. Všichni ubohé kačátko štvali. I vlastní sourozenci byli k němu zlí a jen říkali, kdyby tě tak chtěla kočka vzít, ty šredo. I maminka si povzdechla, kdybys raději byl někde za horami. Kachny ho štípali, slepice ho klovali a děvečka, jež dávala drůbeži, po něm kopla. A tak kačátko uteklo. Uletělo přes plot. Ptáčci v jeho křoví zděšeně vzlétli a kačátko si pomyslilo, to proto, že jsem ošklivé. Zavřelo oči a utíkalo dál. K večeru došlo k chudíčké chaloupce. Byla tak ubohá, že sama nevěděla, na kterou stranu spadnout a jen proto zůstávala stát. Vítr kolem kačátka fičel, že si muselo přisednout na ocas, aby odolalo jeho nárazům. A bylo stále hůř. V tom kačátko spozorovalo, že dveře chaloupky vypadly dole ze závěsu a visí proto nakřivo, takže by se mohlo vzniklou skulinou protáhnout do světnice. A hned to udělalo. V chaloupce bydlila stařenka s kocourem

a slepicí. Kocour, kterému říkala synáček, dovedl ježit hřbet a příst. Dovedl i jiskřit, ale toho museli hladit proti srsti. Slepice měla malé krátké nožky a říkali jí proto krátkonožka. Snášela pěkně vajíčka a stařenka ji měla ráda jako vlastní dítě. Ráno hned pozorovali cizí kačátko a kocour začal příst a slepice kdákat. Co pak, řekla stařenka a rozhlédla se. Neviděla však už dobře a myslila si proto, že kačátko je tučná kachna, která se zatoulala. To je mi vzácný úlovek, libovala si. Budu teď mít kachní vejce, jen není-li to kačírek, musíme to vyzkoušet. Kačátko bylo tedy přijato na 3 neděle na zkoušku, ale vajíčka se neobjevovala. Kocour byl pánem v domě a slepice milostpaní. Říkali vždy my a svět, protože věřili, že jsou jeho polovicí, a to lepší polovicí. Kačátku se zdálo, že je možno mít i jiné mínění, ale to slepice nestrpěla. Umíš snášet vajíčka? Zeptala se ho. Neumím. Tak tedy drž zobák. A kocour se ho otázal. Umíš ježit hřbet, příst a jiskřit? Neumím. Nech si tedy své mínění pro sebe, když hovoří rozumní lidé. Kačátko vysedávalo v koutku a bylo mu smutno u srdce. A tu se rozpomnělo na svěží vzduch a na sluneční svit. Přepadla je podivná touha plout po vodě, že nakonec nemohlo jinak, muselo se svěřit slepici. Co je to s tebou? Zeptala se. Nemáš nic na práci, proto dostáváš roupy. Snášej vajíčka nebo přeď a přejde tě to. Ale když je to tak krásné plout po vodě, řekl kačátko, je tak krásné, když se ti nad hlavou zavře voda a potopíš se až na dno. No to je mi opravdu náramný požitek, řekla slepice. Zbláznilo ses? Zeptej se jen kocoura, jen nejmoudřejší ze všech, koho znám, jestli pluje rád po vodě nebo se potápí. O sobě ani nechci mluvit. Zeptej se i naší vrchnosti, stařenky, moudřejšího stvoření, než je ona, není na celém světě. Myslíš, že jí láká plavat a mít hlavu pod vodou? Myslím, že se vydám do širého světa. Inu, tak si jen jdi, odpověděla mu slepice. A kačátko šlo. Plavalo po vodě, potápělo se, ale všechna zvířata je pro jeho ošklivost přezírala. Nastal podzim, listí v lesích zežloutlo a zhnědlo a vysoko ve vzduchu bylo cítit zimu. Mraky visely těžké kroupami a sněhovými vločkami a na plotě havran křičel zimou krá, krá. Ba, člověka mrazilo už jen při pomyšlení na tu zimu. Ubohému kačátku se opravdu nevedlo dobře. Jednou večer, když slunce právě překrásně zapadalo, vyletělo z křoví hejno nádherných velkých ptáků. Kačátko dosud nikdy nevidělo někoho tak krásného. Byli oslnivě bílí s dlouhými ohebnými krky. Byli to labutě. Vyráželi nesmírně podivuhodné zvuky, rozpíjali nádherná dlouhá křídla a odlétali ze studených krajů do teplejších zemí k širému volnému moři. Stoupali vysoko, převysoko a malému ošklivému kačátku bylo podivně u srdce. Otáčelo se na vodě do kolečka,
natahovalo za nimi vysoko krk a vyrazilo výkřik tak hlasitý a podivný, že jemu samému z toho bylo úzko. Nemohlo na ty krásné šťastné ptáky zapomenout a když je ztratilo z dohledu, rychle se potopilo až na samotinké dno. Když zase vyplulo, bylo nadobro jako ztracené, nevědělo, jak se ti ptáci jmenují, ani kam letí, ale přesto je milovalo jako dosud nikoho. Nezávidělo jim však ani trochu, jak by je bylo mohlo napadnout přát si takovou krásu. Bylo by bývalo šťastné, jen kdyby je byly kachny strpěly mezi sebou. Je ubohé, ošklivé stvoření. Zima byla tuhá, nesmírně tuhá. Kačátko muselo plavat sem tam po rybníce, aby nemohl úplně zamrznout. Ale každé noci se otvor v ledu, v němž plavalo, úžil a úžil. Mrzlo až praštělo. Kačátko muselo neustále pracovat nohama, aby se led úplně nezavřel. Nakonec únavou zmalátnilo, zůstalo nehybně ležet a zamrzlo v ledu. Časně z rána šel okolo sedlák. Uviděl kačátko, sešel k němu, rozbil dřevákem led a odnesl je domů ženě. Tam přišlo zase k sobě. Děti si s ním chtěli hrát, ale kačátko myslilo, že mu chtějí ublížit a vletělo v poděšení rovnou do krajáče mléka, které se rozstřiklo po světnici. Selka vykřikla a rozmáchla se a kačátko vletlo do máslenice a pak do sudu s moukou a zase z něho vyletělo. Pane, to vypadalo. Selka křičela a oháněla se po něm pohrabáčem a děti klopítali jedno přes druhé, chtějíc se je chytit a smáli se a křičeli. Ještě štěstí, že byly dveře otevřené, kačátko vyletělo mezi křoví do čerstvě napadaného sněhu a zůstalo tam ležet jako ve mdlobách. Bylo by příliš smutné vypravovat o vší bídě a utrpení, jež kačátko zakusilo za té kruté zimy. Když sluníčko začalo zase hřát, leželo v močále mezi rákosím. Skřivánci zpívali, bylo překrásné jaro. Pojednou kačátko roztáhlo křídla. Zašuměla silněji než dříve a nesla kačátko mocně vpřed. Nežli se nadálo, octlo se ve veliké zahradě, kde kvetly jabloně, kde voněl šeřík a skláněl se na dlouhých zelených větvích k hladině křivolakých průplavů. Jak tam bylo krásně, jak jarně a svěže. Právě proti kačátku se vynořily z houští tři krásné bílé labutě. Zašuměly křídly a pluly nesmírně lehce po hladině. Kačátko poznalo ty nádherné ptáky a zmocnil se ho podivný smutek. Poletím k ním, k těm královským ptákům. Uklovou mne k smrti za to, že já takový šereda odvažují se k ním přiblížit, ale ať. Lépe, když mě oni usmrtí, než aby mě štípali kachny. Klovali slepice, kopala děvečka z drůbežárny a než v zimě zase tak trpět. Vletělo na vodu a plulo k nádherným labutím. Uviděli je a zamířili k němu šumíce křídly. Jen mě ubijte, řeklo nešťastné stvoření a sklonilo hlavu k hladině, očekávajíc smrt. Ale co to v čiré vodě vidí? Uvidělo pod sebou vlastní obraz. Není již nemotorným, špinavě šedým ptákem, ošklivým a všem odporným. Je labutí.
Nevadí, narodíš-li se v kachním dvorku, jen když jsi z labutího vejce. Mladá labuť byla nesmírně šťastná, vzpomínajíc na všechna utrpení a na všechna protivenství, jež zakusila. Dovedla teď ocenit své štěstí, všechnu nádheru, jež jí kynula. A velké labutě pluly kolem ní a hladili ji zobákem. Do zahrady přišlo několik dětí, házeli do vody chléb a zrní a nejmenší z nich zvolalo: je tu nová labuť! A ostatní také zajásali: přiletěla nová labuť! Tleskali a tančili kolem a běželi pro tatínka a pro maminku. Házeli do vody chléb a koláče a všichni říkali: ta nová labuť je nejhezčí, je tak mladá a krásná. A staré labutě se jí ukláněli. Tu se jí zmocnil velký ostych. Ukryla hlavu pod křídla, nevěděla, co počít. Byla nesmírně šťastná, ale ani trochu pyšná, protože dobré srdce nikdy nespyšní. Vzpomínala si, jak ji pronásledovali a jak se jí posmívali. Teď slyšela všechny říkat, že je nejkrásnější ze všech těch překrásných ptáků. Šeříky skláněly větve až k ní na hladinu a slunce svítilo teple a krásně. Křídla mladé šťastné labuti zašuměla, její štíhlá šíje se narovnala a labuť ze srdce zajásala. O tak velkém štěstí se mi ani nesnilo, když jsem byla ošklivým kačátkem.

0: O jablíčkové posteli. Ježeček Bodlinka zabloudil. Seděl uprostřed louky sám a sám a smutně se rozhlížel, nevěděl kudy kam. Vyšel si po obědě na procházku a teď neznal cestu domů. Slunce se koulelo k vršičkům stromů a ptáci už přestali zpívat. Motýli si hledali nejlepší místo ke spaní. Včely a čmeláci zmizeli ze strání. V blízkém lese zahoukala sova, na chviličku stichla a pak začala znova. Dvakrát, třikrát, čtyřikrát celý kraj se chystal spát. V Bodlinkovi byla malá dušička. Seděl v trávě na placatém kamínku, v duchu slyšel starostlivou maminku. Říkala, nechoď nikam daleko, ať se nestratíš, běž jen tam, odkud znáš cestu zpátky.
1: Ale já ji neposlechl, vzdychal. Teď to mám, zavinil jsem si to sám, co budu dělat?
0: Najednou zaslechl věteli pod strání, tichoučké dupání. Než se nadál dupy dup, stál u něj zajíc. A hned se ptal, co pa tady děláš, Bodlinko? Utíkej domů, za chvilku bude tma jako v pytli.
1: Já bych utíkal, až by se mě hlava třásla,
0: zakňoural ježeček.
1: Ale nevím, kudy kam.
0: Snad si nějak poradíme, chlácholil ho zajíc. Kde pak bydlíš?
1: U maminky a tatínka,
0: řekl ježeček a bylo mu málem do breku.
1: To je pro mě novina, smál se zajíc. A kde máte pelíšek?
0: Na pasece, v haldě klestí, pod kopečkem, u rozcestí.
1: Já nevím,
0: vzdychal Bodlinka a přemýšlel. Najednou se ťukl do čumáčku a vyhrkl.
1: Už jsem si vzpomněl, když jsme si hledali nové bydlení, povídal tatínek, nejlepší spaní je pod jabloní. Jablíčka nám budou padat rovnou do postele.
0: No vidíš, jaký jsi chlapík, pochválil ho zajíc. Teď už si poradíme. Rozběhni se kolem šípku a podle příkopu doběhneš až k jabloňové aleji. Tam to dobře znáš. Ježeček si oddechl, poděkoval za radu a běžel. Spokojený, veselý, za chvilku už ležel doma v jablíčkové posteli.

0: Král a tři čaroději. Byli žili tři muzikanti, skoro kapela. Břinkal, spinkal a cinkal. Chodili světem pomaloučku, jak chodívá lidské trápení a bída. Nepospíchali. Jen sem tam vyhlíželi Pánu Bohu do oken, když zazdálo se některému z nich, že kolem přelít pečený holoubek. Ale to všecko býval jenom klam. V břiše jim kručilo pak ještě stokrát víc. Ach, tahle muzika na světě nejsmutnější. Hrávali v hostincích při chudých veselkách. Hrávali u hrobů při chudém pohřbívání. A sem tam po cestě i kousek pro sebe, aby se lehčeji šlapalo po světě v blátě i v plískanicích. Břinkal byl bubeník. Kdo prvně zahlíd ho z vršku či zdaleka, dost dlouho trápil se, co buben a co muzikant. Byl Břinkal kulatý a samý varhánek, takže se spíše kutálel, nežli by kráčel od vsi ke vsi. Spinkal měl trumpetu. Byla jak ze zlata. Kdykoliv vyňal ji z tenkého pytlíku, slepli i rybníky a tuňky ve stráních. A děti v podhradích si zakrývali oči. Ach, a jak vábně hrál. Jenom ho nesměla přemoci dřímota, což se mu stávalo 7x do týdne. To potom prostřed hry trumpetka zmlkala. A Břinkal s Cinkalem museli přítele smyčcem či paličkou budit. Cinkal hrál na housle. Tenouce, cukrově. A smál se celý den zrovna jak zvoneček. Zvláště když Břinkala kolikrát spletl tak, že ten si pletl břicho se svým instrumentem a často tloukl se, až to v něm dutě znělo. Byla to ve spolek přesvatá trojice. Kdo znal je, už se smál. Stačilo zahlídnout je v dálce, jak se kolébají travičkou, jak lelky chytají či kopou zklamaně do děr a do prašivek. Leč muzikantům samým nebylo moc to řeči. Neb smíchem sousedským a tmou či sluníčkem se člověk nenasytí. A v kraji byl ten čas spíš hlad než blahobyt. Kdo pak by z ničeho vyšetřil na muziku? Chodili, táhli se jak popelavý mrak, jak stín. A kleli ukrutně. A láli vladaři Řehoři Vlídnému a tomu prokladci, co mu to jméno dal. Že je to Tululum a z kocoura psí chlup a hlava na věšák a pytel na knoflíčky. A jednou ve strži u vlčí studánky se Břinkal najednou překotil do trávy a teskně zasténal, až v bubnu drnčelo to.
1: Já už dál nemůžu. Já bych tě, Cinkale, snědl i s housličkama.
0: Mankote uskočil zděšený houslista a skrýval za zády své oprýskané skřipky. Dej pokoj, tlouštíku, zaskočil by ti smyčec. A zběsile se ohnal, nepmukol uší, co si zabzučelo. A znova, a znova. Cinkal máchal rukama, jak postřelený pták.
1: Co to vyvádíš, smál se Břinkal.
0: Ale ani ten smích se mu už moc nedařil. Hlad se mu převaloval v žaludku, jak žulový kámen.
1: Ty nerozeznáš Spinkalovo chrápání od čmeláka.
0: Cinkal se ohlídl po Spinkalovi. Vyřídil ku do kořán, ležel mu za patama a hvízdal.
2: Ach jo, holenkové, svěsil hlavu smíšek Cinkal. Teď už je s námi ámen. Teď už nemáme ani drobeček.
0: A rozhlížel se smutně po kraji, jako by po některé z mezí táhnoucích sem zdaleka měl dorazit i zázrak. Ne, nešel nikdo. Jenom vrabčáci a sem tam suchý list přelétli nad zemí. A bylo ticho. Ticho jako v hrobě.
1: Mám v čutoře ještě trochu vína, zabručel Břinkal, jak by chtěl zažehnat tu funusovou řeč.
0: Však Cinkal mávl rukou. Co s vínem? Toho se nenajíš. Spíš ti jen stěžkne hlava. A líně vstal, aby si protáhl kosti. Velebný křivý kraj ležel mu u nohou. Houslák ho hladil tesklivýma očima. A každé křovíčko a každý syrý strom pozvolna vysvlékal z listí a z řídké páry. Co když se někde krčí koroptev? Či divá kachnička?
2: A co když někde čeká mokrý včelí plást?
0: Hleděl a do očí vhrkala beznaděj. Darmo se přemáhal a darmo těšil dech. Lítost ho zalila jak svatojánský liják. Tu se však zarazil. Chvíli civěl na zarostlý pahorek, až dal se do běhu a rozpřáh nad hlavou své dlouhatánské ruce. Břinkal se ani nehnul. Vystrčil břicho ku kopuli nebeské a šeptal:
1: Houslák se nám zbláznil.
0: A už chtěl zadřímat po vzoru Spinkala, když z nenadání rozlehl se křik, až zahučely lesy.
2: Bráškové, neumřem! Řval Cinkal z pahorku a skákal vysoko a smál se jako zvon, když jede slavná svatba.
0: Co trojčí, probral se z dřímotinky trumpeťák.
1: Bůh ví, vzdych bubeník, teď možná začne štěkat.
0: Však oba povstali a táhli k pahorku. Neb naděj ve zdejší má ze všech kořenů a ze všech hořkých šťáv největší moc a sílu.
2: Cinkal tam nahoře klečel jak jezule a hladil nad zemí zelené lupinky a lusky dokulata nadité sladionkým hebkým hráškem.
0: Napůl se modlil, napůl tancoval.
2: Hrachové políčko na 10 obědů, volal. A mazlil se s tou sladkou nádherou a ani neviděl, jak zbytku kapely derou se oči z důlku.
0: Poklekli vedle něj a brali do prstů šťavnaté tobolky a chtivě třásli si do dlaní zrníčka, která jim po jednom zeleně kanula do hladového hrdla.
1: Ach ty můj Cinkale, hlavičko svěcená, hlaholil dojatě blažený bubeník,
0: který se v leže šoupal od úponku k úponku, takže mu libý břich čněl z křehkých hrachovin jak Kunětická hora.
1: Jedli, až nemohli.
0: Však tu se náhle trumpetista posadil a oči na šťopkách a celý spocený rozhlíd se po okolí. Za fraport bráškové, kdeže to vlastně jsme? U vlčí studánky? To potom znamená škytl a poklekl na obě kolena a přežehnal se po zem dlouhým křížem. Že tady na vršku stávala šibenice. A zbledl ve tvářích. A Cinkal s Břinkalem se začali celý třást a divě kroutit se a přenešťastně kvílet. Ach bože, rozbože, odpusť nám hříšníkům. Zem šibeniční je nám víc než svátost.
2: Byli se do prsou. Vzlikali, škemrali. A k hlíně přitisklí čekali boží trest.
0: Leč nic se nekonalo. Jen kdesi na blízku zachrastil suchý keř a kdesi v daleku vykřikla křepelička.
2: Kdo neví, nehřeší, usmál se trumpeťák.
0: A sedl na balvan a vyněl z pytlíku svůj divotřpitný instrument a začal veselou, při které prchajíce se i zajíce na moutě kutě smály. A Cinkal přidal se a Břinkal bum a bum. Znělo to po lesích jak na knížecím bále. Vrabčáci kroužili a ryby v potocích se jenom míhaly. Svět vyzouval se z oblískaných dřeváků a hotovil se k tanci. Tu však to náhle v houslích zaskřípalo. A Cinkal houslista, jakoby usedl sršáňům do hnízda, strašlivě zavřeštěl a smyčet z pravičky mu vylít do výše a zabodl se do nizonké trávy.
2: Ježíšku na křížku, panenko skákavá, pomoc!
0: A štíhlé housličky letěly za smyčcem.
2: Břinkale, Spinkale, kam jste se poděli? Kdeže to hrajete, vždyť vás tu není vidět?
1: Běsnil a bědoval.
0: A to už zmlkala i trubka s bubínkem. Neboť to byla opravdoucí pravda. Z té rozpustilé kapely zbyl tu jen jek a křik a jenom drobounké šustění větýlku. Po těch třech kumpánech, jak by se slehla země.
1: Tak to je boží trest, zahučel bubeník, když z pláče zbylo jim jen tiché vzdychání a z temné úzkosti jen tíseň.
2: Sedíš mi na břiše, zakvílil trumpeťák. Sedíš mi na břiše asi jak plnej sud.
0: To tedy znamená, že jsi se nevypařil.
2: Sedni si kousek dál a bude mi zas dobře. V zápětí žuchlo to, jak by se řítil svět. A na 107 krás se zabořilo pod zem.
1: No jo, kamarádičkové,
2: ozval se houslista, jenž byl z těch zázraků snad nejvíc zoufalý.
1: Au, zařval bubeník, stojíš mi na uchu.
2: A tráva zdvihla se a zase lehala. A Cinkal houslista promluvil o kus dál a strachy skoro koktal.
1: Řekl bych, že ten hrách má čarodějnou moc. My tři jsme, bráškové, nebe mi odpušť tohle rouhání, neviditelní.
2: A bylo tichoučko. Že slyšet byl jen les, jak dýchá v údolí z plných svých černých plic. A vodu na splávku, jak pospíchá až kamsi k svému moři.
3: Takže si nebudem lámat i hlavičku, ozval se trumpeťák.
2: A zřejmě pozvedl z trávy svou trumpetu. Nepta se nad nimi najednou vztyčila a začala krásně troubit. Bylo to k zbláznění. Druzí dva bez těla civěli na ten div a skoro báli se hlasitě promluvit.
1: Pro pána Jánička, jestli to někdo z viditelných uvidí.
2: Trumpeta lítá si v modravém povětří a sama samotinká troubí. Fanfára dozněla. A Spinkal neviděn sklonil se k bubínku a pravil líbezně. Kde máš to vínečko? Trochu si schladím hrdlo. A už se pozvedla k nebesům čutora. A kde si nad zemí to táhle zažbluňkalo.
1: Ach, hrůzo nad hrůzy.
2: V tu chvíli znenáhla udál se ve strži hned druhý, jak se patří, zázrak. Trumpeťák odtrhl od úst tu čutoru a stál tu náhle zas jak prve, skutečný.
1: Druzí dva úzkostlivě vykřikli a už prchali o překot do lesů, když trumpeťáků v smích je dohnal v půlce cesty.
3: Kam jdete? Ach, mám já parťáky, že bys je pohledal.
1: Napijte se a bude se vším ámen.
2: A dupal po trávě, šťasten, že nohy má, co kravál dělají. A Fousy kroutil si oběma rukama, šťasten, že prstů má zas dohromady 10. Rádi ho poslechli. A když se po chvíli objeli zas už 3, hnali se o překot těch čarodějných míst a s pánem bohem prý a nikdá naschledanou. Však skoro u lesa se Cinkal zastavil.
3: Počkejte, bráškové!
2: A běžel nazpátek. A honem poklekl do líchy na vršku a začal loupat hrášek třaslavýma rukama a pod housle ho sypal do pytlíku. Třeba se šikne, mumlal v pospěchu. A srovnal z brášky krok. A táhli úvozem ke královskému městu. Šli jako k odvodům. Psi, které burácivě míjeli, hleděli za nimi s úžaslou závistí. Ti tři se valili jak voda v potoce a hráli na lesy písničku za písničkou. Šli dlouho. Den a noc. A jednou po ránu stanuli strmáceni u královských bran. Nad nimiž ve větru šlehali prapory vztyčené na půl žerdi.
1: Co je to, kapelo, zavětřil bubeník. Snad nemá náš pan král pro pána Jána smutek.
2: Znělo to pravdivě. Neb stráže u vchodu stály jak na pohřbu a koním z plavých hřív visely povadle smuteční černé šerpy.
3: Nad čím tu pláčete?
2: Optal se trumpeťák jednoho kupčíka, který jim nabízel šperky a koření. A jen se křižoval a jen se ulekle ohlížel po zámku ukrytém v černém sukně.
4: Ty nevíš. Princezna Světluška pláče už takřka rok a není k utěšení.
1: Aha, tě v kabátě, vyhrkl bubeník.
2: A Spinkal zezadu ho hebce nakopl, aby byl raději sticha.
4: Ona prý slečinka má ráda lesního, co sloužil na zámku.
1: To víte, náš pan král, měl z toho skoro smrt.
4: Lesníka vyhnali a od těch čas slečinka jenom pláče.
1: I ze sna, optal se dobrácky bubeník
2: a Spinkal podruhé ho nohou pohladil, až to v něm dutě heklo.
4: I ze sna,
1: kývl muž.
4: Byli tu lékaři a mistři učení, herci a šaškové, aby se usmála. Aby ten pláč měl někde konec.
1: Ale kde pak? Všecko nadarmo.
2: A ti tři v půlkruhu účastněně kývali a sborem vzdychali a divné plačící dávali s Pánem Bohem. Teprve za rohem, kde nikdo nechodil, začali se tiše smát. A hlavy u sebe kvůli co z tajemného. Houslista vytáhl pytlíček s houslemi a sypal do dlaně všem v kruhu pohrášku. A celá kapela na třikrát lačně polkla. Pak už to trvalo jen chvíli. Kdo stemně zabušil na vrata paláce, kde sídlil Řehoř král. Muž na stráži se nad tím rámusením rozezlil.
5: Kdo to je, kterého mamlasa sem zase čerti nesou?
2: A hrozně láteřil a blesky svolával.
5: Ty nevíš, tulpasi, že je dům ve smutku. Jestli tě uslyší náš velectěný pán, budeš se kutálet až k městské šatlavě, kde si tě holenci uvaří k přesní dávce.
2: Leč zvědav otevřel. A v tom v něm hrklo, jako v nemaštěných hodinách. Začal se celý třást a co si tichého pro sebe drmolil. Ký div, že flintička, kterou nes před sebou, mu nevypadla z ruky. Vždyť před ním ve vzduchu plavaly housličky a taky bubínek a taky trumpeta a hráli o překot jakousi divnou skladbu.
5: Pomoc!
2: Řval strážmajstr a běžel kalupem přes dvory do zámku a cestou svolával pekelníky i svaté. Co trojčí, Štrumbero? Ozval se v síni král, jenž vyšel náhodou ze dveří komnaty a honem štětil se, jak by chtěl dokázat, že plným právem říkají mu vlídný.
6: Tam, pane, hleďte, tam,
2: drmolil strážný muž. A král, když pochopil, že nedozví se víc, vyhlédl ze dveří a pak se nadurděně rozešel k pootevřené bráně. Co je tu? Zahřímal. Však trubka v povětří, buben a housličky, po nichž se smyčec proháněl jak střeštěný, div, že ho nepřibyli k mramorové zemi.
5: Co? Co to znamená? Vydralo se mu z úst.
2: A tu se ozval křepký lidský hlas a štíhlé housličky, jak by se klaněly. Promiňte, veličenstvo, jsme čaroději z Dolíkových hor. Přišli jsme vrátit smích ctihodné vaší dceři.
1: Král Řehoř vlídný, jak by ztratil řeč. O krůček ucouvl.
2: A teprve po chvilce, když skočná dozněla, pronesl laskavě, leč trochu kuckavě. A ano, pánové, jste u mě vítáni. Následujte mě.
1: Nějak koktá, šeptl bubeník.
2: Však smyčec cinkalův ho brzy zarazil. A všichni rozešli se k dlouhatému schodišti, po němž je vladař doprovázel k vznešenému poschodí, kde měla komnatu Světluška smutná dcera. Tam Řehoř zaklepal. A sotva vstoupili na sametový práh, už bylo slyšet pláč teskný a jímavý, až usedalo srdce. Buben a housličky a zlatá trumpeta stanuli zaraženě ve dveřích. Na bílém koberci plničkem ryb a hvězd a černočerných labutí ležela princezna krásná jak svítání. V očích jí tonuly veliké lesklé slzy. Hleděla k poměnkovým nebesům, však sotva viděla a sotva slyšela. Svět jakby kolem ní byl bez barev a hlasů.
1: Světluško, řekl král, vedu ti kapelu, která tě rozesměje.
2: A o krok ustoupil a kývl ke dveřím, odkud se doticha vznesly jak na křídlech zázračné instrumenty. Princezna ani nevzhlédla. Civěla do záclonu, v kterých se bělala královská korunka, a sem tam motýly třely se měkounce o hedvábovou přízi. Teprve když za hlavou skřípla jí podlaha a břinkal zakopl o perleťový stůl, pozdvihla na chvíli své uplakané oči. Šeravá komnata jak by se točila. Jak by kdo rozsvítil na tisíc bledých svic. Stoly a křesílka a svícny na stěnách lehounce plavaly v synavém příšeří. A řízná muzika se pyšně vzpínala až kamsi ke stropu. A víš, až skoro na nebesa. Král Řehoř vlídný, celý zmatený, usedl v mrákotách do zlaté lenošky. A ústa do kořán zíral v ten divý rej, jako by nevěřil svým starým přísným očím. Housličky se smyčcem se jenom mazlily. A buben koulel se vonavým povětřím a za ním palička bum, bum a bum. Zámek se otřásal. A trubka nad tím vším stoupala na špičky a vzpírala své sólo. Princezna mlčela. Pláč v ní snad usedal, však slzy tekly dál po sněhobílých líčkách.
4: Ta holka nešťastná je jako z kamene, láteřil potichu nešťastný bubeník.
2: A nikým neviděn, byl vztekle do bubnu, až králi Řehoři vstávali na hlavě poslední bílé vlasy. Tu se však trumpeťák přitočil k princezně a že měl pauzičku, tichounce zašeptal do královského ucha. Neboj se, princezno, lesního dostaneš, brzičko bude svatba. A zase troubil dál a běžel dokola za svými kamarády. Princezna vydechla. Úlevně, zhluboka. A tváří spanilou jí náhle přiletěl úsměv jak větýrek. Lehonký, stříbrný. A v očích svitlo jí veliké zlaté slunce.
3: Světluško, jásal král.
2: A zdvih jí z koberce a dlouze objímal. A skoro tančil s ní od okna ke dveřím, jen tak, že nástroje jim v kole uhýbaly. To už se princeznička smála. Skoro výskala. A že byl chudák král už celý uřícen, něžně ho odvedla ke zlaté lenožce a roztomilým gestem utišila muziku, co dosud komnatou lehounce táhle zněla.
7: Děkuji, vydechla. Klekla ke králi. I tobě, tatínku. Však jsem to věděla, že jednou ustoupíš a dáš mě Petrovi. Já ho mám tolik ráda.
2: Znělo to čistounce, jako zní v lesích jez.
4: Však králem škublo to, jak by ho uštkla zmije. Ne, volal hněvivě
2: a vstyčil pravici ze zlaté lenošky, až chudák princezna zlekaně ustoupila. Být se však neřekl, neboť v té vteřině se Břinkal rozběhl a k smrti rozhorčen dřepl mu do klína a rukou jako tác mu zakryl zlobná ústa. Nikdo to neviděl. Však vladař dusil se a lapal po dechu. Ruce mu nad hlavou zoufale vzlétaly a svolávali pomoc. Bubeník seděl dál. Jenom tu ruku svěsil z urozených úst, aby se dozvěděl, zda mu král povděčen, že nechává se od něj takhle chovat.
4: Já, hekal Řehoř král, jsem jaksi unaven.
2: A trochu nejistě pohlédl na sebe a vrtěl hlavou, jak by nevěřil.
4: Mám zrak jak poštolka. Však přesto se mi zdá, že se mi někdo uvelebil v klíně.
2: A rychle zazvonil. A rychle poslal si lokaje pro víno, aby prý svlažil ústa. Bylo tu na to šup. Král po něm dychtivě natáhl pravici. Leč běda. Bubeník, nově roztrpčený slzami, co opět stoupali světlušce do očí, zakryl mu pod nosem ústa jak před chvílí a víno lilo se po bradě, po bříšku do královského klína. Král celý skoprněl a zíral střeštěně na stůl a na pohár, jenž náhle vznesl se a sklonil ve vzduchu, vínečko hrkavě kanulo zvysoka, však neukápla na zem ani krupěj.
4: Pámbíčku v nebíčku, vypískl Řehoř král.
2: A stejně vypískl i v koutě houslista a po něm trumpeťák, ač vidět nebyli. Vždyť Břinkal napil se na čerstvý hrášek vína. Chvíli se nedělo dokola kolem nic. Však náhle panovník vzkřikl jak šílený. Ve vlastním klíně zjevil se mu chlap bachratý jako bečka.
4: Co tady děláš? Řval král strašlivě. Jdi dolů, obludo. Mám nohy dřevěné a břicho na maděru.
2: A svalil Břinkala. Až v nízkých klenutích to temně zahřmělo, jak by se bořil palác.
7: Už se smrákalo. Už to hrozilo krachem a neštěstím. Však Spinkal s Cinkalem se smíkli komnatou a honem pozdvihli taky tu křehkou číž. A honem upili i oni z vínečka, které tu nad stolem zlatavě rozsvěcelo.
4: Král divže neomdlel.
7: Však Spinkal s Cinkalem už před ním klečeli. Jsme čaroději, králi, a dokážem být, kdykoliv nám třeba, zcela nevidění.
4: Král stěžka polikal.
1: Být nevidění, koktal Sinalý.
4: To není špatné, Jářku drmolil
7: a pomalonku přicházel zas k sobě. Břinkal se ohlídl po paní Světlušce. Stála tam v bledé tmě jak divu krásný stín. A tiše plakala a tiše vzlikala, až mu to po kouskách trhalo v prsou srdce.
4: Už zase slzy, volal nešťastně. Dejte jí pro pána už toho myslivce. Vždyť se nám upláče k smrti.
7: Vladař se napřímil.
4: Už řekl jsem a dost.
7: A zvolna šoural se k pobledlé kapele a vousy kroutil si a smál se pod nimi.
4: Ledaže bych jak vy uměl se vypařit, kdykoliv se mi zlíbí.
7: Odkašlal významně. A v kruhu coural se, váhavě sem a tam, a jako dragouni houpal se v kolenou, až lesklá podlaha vrzavě naříkala.
4: Co? Škytl bubeník. Ty vlídná podšívko, chtěl říci z plných plic.
7: Však Cinkal zezadu nevlídně strčil ho a řekl, vše je možné. A ještě zašeptal, jestliže podepíšem smlouvu.
4: Znělo to významně.
7: A Cinkal šoural se váhavě sem a tam a jako dragouni houpal se v kolenou, až lesklá podlaha vrzavě naříkala.
4: Král byl jak na trní.
7: Smlouvu? No proč pak ne, začal se s chutí smát. A honem zazvonil a kázal přinést čistonký pergamen, nad nímž pak sedl si do kruhu s kapelou a nechal Cinkala diktovat písaři, co trojlístek si žádal.
4: Já, Řehoř vlídný, souhlasím, aby mu je nejdražší, princezna Světluška, vzala si za muže lesníka Petra z Luk a v lásce žila s ním zde na zámku. A taky slibuju, že pány čaroděje z Dolíkových hor jmenuju za rádce královské stolice a hned je povýším do stavu rytířského.
7: Písaři od brku se jenom kouřilo. A pana Světluška slzící u dveří celičká zjasněla. A samou radostí objala Břinkala, že ten až zrůžovil od radosti a zmatku.
4: Tak, řekl Řehoř král, a teď už čarujte.
7: A celý třásl se spěchem a vzrušením, když Cinkal z pytlíku vsypal mu do dlaně pár bledých zrnek hrachu.
4: Ty sněste výsosti, špitl mu do ucha.
7: Však to už panovník mlaskavě polikal.
4: A už hleděl si na ruce, na nohy, zvědav, kdy zázrak přijde.
7: Bylo to ve chvilce. Slyšeli jenom smích a jenom plachý zvuk v huňatém koberci, jako by přeběhl hebonkou srstí vítr.
4: Teď si mě hledejte, ozval se králův hlas.
7: A než se stačili po něm jen ohlédnout, co si se na stole překotně posmíklo a smluvní pergamen, snad ještě mokrý, pozdvihl se z perletě a divě ulétal k praskajícímu krbu.
4: Panenko skákává, zavzlikla princezna. Set smazec, chyťte ho, hulákal houslista a jeho druhové vrhli se po hlavě k ušlechtilému ohni. Leč všecko pozdě. Znova se rozehřměl ten triumfální smích a mokrý pergamen krouživě snášel se do horoucího krbu. Splál jako pochodeň. A v jasné komnatě bylo jak po pohřbu. Ticho.
7: Jen nový pláč roztřásal Světlušku, která už věřila, že všechny slzy své, co měla, vyplakala.
4: Král ale neměl dost. Břinkal měl najednou na hlavě přilbici.
2: Darmo jí z uší rval, až brada klapala a zvonil dobrý kov. Nešťastný bubeník jakoby naříkal z předalekého hrobu. A spinkal svalil se princezně k střevíčkům. Neb se mu najednou na hebkém koberci rozjeli obě nohy. Cinkal už celý pryč, chytil se křesílka. Však tomu ukal hod, kdo z knoflík ukroutil. A on si zoufale hmát honem po bocích, neb už hrozilo, že bude obrán o své vlastní gatě. Čert, aby tohle spral. A král se smál a smál, až sklíčka na lustrech zvonivě třeskotala.
5: Všecko jste prohráli, křičel jak posedlý.
2: A asi tancoval dokola radostí. Nepsál se celý chvěl a plašili se svíce.
5: Prohráli,
2: vyhrkl však bubeník, jemuž se právě podařilo vyprostit se zbrnění, takže byl mocen slova.
5: Jděte, výsosti. A jak pak nám teď zase obživnete?
2: Duch dlouze oněměl. Jak to? Hles po chvíli.
5: Já přece žiju.
2: Neslyšíš mě snad? Či jsi snad ohluchl při té hře na rytíře?
5: Žiješ, přisvědčil bubeník. Jak to však dokážeš? Stačí jen rozhlásit, že zprávě dokonal. Co s hlasem? Ten si nech. Bude ti dobrý ledak na říkání.
2: Král stichl. A ti dva do třetice, jak by ožili? Bůh zaplať Břinkale za tu tvou hlavičku. Vždyť my ho máme v hrsti. A paní Světlušce už taky došel pláč. A když pan tatínek chtěl začít s prosíkem, sama ho okřikla. Mlč, otče. Což se nestydíš? Zrada je hanbou chudého i krále. A v očích plálí hněv, že na zdi hodiny se strachem zastavili. Darmo král hrozil. Darmo sliboval. Darmo se zaříkal, že jí dále snímu. Sliby, chyby, vedla svou kapela. A Břinkal dal hned přivolat i myslivce a sotva padli si s princeznou kolem krku. Už volal krejčího, aby jim šaty strojil.
5: Svatební, jak by ne.
2: A sotva propustil ze dveří krejčíka. Už volal kuchaře. A kočí z kočáru. A z kraje zvoníky. A stráž a zahradníky. Pro boha Břinkálku, tak už ho přece půjď. Teď už nám neublíží, prosila Světluška. Neboť jí napadlo, že otec nemůže při hodokvase chybět. Břinkal ji objal.
5: Žádné strachy, holčičko, vše bude, jak má být.
2: A honem strkali do kruhu švadlenek, aby ji vyšňořili. Byla jak na trávničku sníh, jak křišťálový svícen, který kdo z čistou lince rozsvítil vysoko v nebesích nad lítostivou zemí. A ženich patřil k ní, jak patří k lesu stín.
5: Vysoký, stepilý, byl z nich jářků pár, až oči přecházely.
2: Už stáli před chrámem.
5: A kde je náš pan král? Ptala se kolkolem čeleď a poddaní. A taky princezna a taky snoubenec.
2: Bez pana otce, jaká je to svatba? Tu Břinkal s Cinkalem vystoupili spod síně a Spinkal na táce nes zlatou konvici a ulil z vysoka do 6 pohárů studené staré víno.
5: Bylo jich jenom 5.
2: Král nejde, šeptal nedočkavý dav. A pijí bez něho, špitlo to tu a tam.
5: A podiv nebral konce. Však tu se stalo to, o čem se dodneška v království vypráví zrovna jak o zázraku. Král jak by ze vzduchu sestoupil na zemi, stanul tu znenáhla s pohárem nad hlavou a zvonil naštěstí dceři i ženichovi.
2: Žehnám vám, děti, volal dojatý. A hlas měl laskavý, jako by ani nebyl jeho.
5: Byla to veselka, jakou svět nezažil.
2: Kapela Břinkala. A král prý snesl jí za 2 dny zlaťáků, že by to byli všichni 3 snad z hradu neunesli.
5: Kdo ví?
2: Jisto jen, že ti 3 se první loučili. Je prý jim na toulkách líp, nežli na plesích. A hrášek na vršcích prý chutná někdy líp než chřest a divočina.
5: Kdo ví?
2: Jen Řehoř král prý místo vlídný, zván je teď osvícený. Král Řehoř osvícený, teď mu říkají. Jakže? Či padne mu tahle ta přezdívka?
7: Ach ano, proč by ne?
2: Tak asi jak ta první.
8: Slepička a kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku: studánko, dej vody mému kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Studánka jí odpověděla: já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně: ach švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví: já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci: ach mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví: já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti: ach prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví: nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce: kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi, prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví: nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku: ach louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlinářce, mlinářka dá hrách prasátkovi, ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně. Ona dá mléka mlinářce, mlinářka dá hrách prasátkovi, ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce.

a sešle louce rosičku, ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, mlinářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody, kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá kikiriki!

0: Viděli jste už auto, které lyžuje? Na horách za městem napadlo víc než metr sněhu. A tak pan Honza pozval kluky, aby s ním jeli v sobotu golfem vyzkoušet nové lyže a boty, co dostali k Vánocům. Golfík se moc těšil. A hned se Honzi ptal, jestli si také může zaližovat. Kdes to kdy viděl, že by auta lyžovala, říkal mu Honza. A kromě toho, jestli to náhodou nevíš, tak ty bys potřeboval lyže 4, na každé kolo jednu. Golfík byl trochu smutný, ale nic nenamítal. Když přijeli k lyžařskému vleku na parkoviště, jen smutně koukal, jak si Honza s klukama nadávají lyže a hurá na lanovku.
1: Nebuď smutnej, my se na tebe přijedeme občas podívat,
0: volal Patrik. Ale na parkovišti byla pěkná zima a golfík najednou cítil, že asi dostane rýmu. Normální auto rýmu dostat nemůže, ale Honzův golf byl ve všem trochu jiné auto a tak bohužel mohl chytit i některé nemoci, co mají kluci a děvčata. Kluci, mě nějak bolí v motoru, stěžoval si, když ho přišli Patrik a Filip navštívit na parkoviště a vyprávěli mu, jak Kája upadl na veliké bouli a málem zlomil nové lyže. Tak to mi řekneme panu Honzovi, aby se jelo dřív domů a v garáži ti dáme kolem motoru teplej obklad, aby ti bylo dobře. No jo, ale než kluci s Honzou dorazili z posledního sjezdu k autu, měl už golfík takovou rýmu, že se po něm při jízdě všichni otáčeli, když jel, protože spod kapoty se ozývalo až se panu Honzovi někdy zatřásl volant a policista, ten, co už golfíka znal, za ním volal:
1: Ozdrav pánbu, myslím, že patříš do garáže a ne na silnici.
0: A taky jo. Když přijel pan Honza domů, ukazoval teploměr na přístrojové desce už 120 stupňů a golfík měl motor tak horký, že se ho pan Honza ani nemohl dotknout. Kluci přinesli velikou deku, položili ji na kapotu. Honza mu nakapal do motoru 3 citrony, dal mu tam ještě 2 aspiriny a řekl, že bude golfík muset zůstat 2 dny v garáži, aby se vykurýroval. Vždycky, když golfík v noci kýchl, otřásla se s ním celá garáž. Ale otřásla se i postel s panem Honzou, který se pěkně lekl, protože myslel, že je malé zemětřesení. Jak ti je? Ptal se pan Honza golfíka, když přišel druhý den do garáže.
1: Už je mi trochu líp, ale jsem takovej slabej, ani bych žádný kopec nevyjel.
0: No ale koncem týdne už byl golfík zase fit. Pan Honza mu řekl, víš co, mám pro tebe překvapení. Udělal jsem ti ze starých lyží 4 speciální lyže, jen pro tebe. A můžeš to na tom sněhu zítra zkusit.
1: No to byla legrace.
0: Pán s vlekem vytáhl golfíka kus nahoru a ten pak svištěl dolů a snažil se to řídit předníma kolama, protože brzdit to nešlo. Když se ocitl dole, tak byl z toho celý rozčilený, že ani nevnímal, jak si ho tam turisté fotografují a jenom prosil Honzu.
1: Prosím tě, sundej mi ty lyže, ono je mě na té silnici opravdu lépe a čekat na vás na parkovišti mě taky vlastně nevadí.
0: Bál se totiž říct, že na těch lyžích má přeci jen trochu strach.

0: V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá:
1: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat.
0: Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl:
1: tohle jsem našel v zemských hlubinách.
0: A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
2: Co koukáte? Utrhl se na panenku a Emanuela. Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny. Jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
3: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel.
0: Pichpic rozhlídl kolem sebe.
2: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
3: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
2: Jste oškliví, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
3: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
2: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
3: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
2: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
2: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
3: Támhle podmezí modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
2: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosu. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
2: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
1: už tě držím, Pichpici, ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

0: hluboký les a temná tůň. Chaloupka cukrem se vítí, zelená louka ptáčku hlas, chatrč uprostřed kvítí. Malé děti, lačné krky, macechu, kdo zasytí? Tatínek pláče, naříká, do lesa musí jít. Měsíc svítí, rosa zeme, kudy k domovu jít? Jeníček s Mařenkou, dvě malé děti, osudu zanechané. Co pak se asi stane?
1: U velikého lesa, na krásné zelené louce, stála malá chaloupka, která se spíš podobala chatrči, než domku zářícímu štěstím. Bydlil v ní chudý drvoštěp s mladou ženou a dvěma dětmi, které byly to jediné, co mu zbylo po nebožce první ženě. Děti se jmenovali Jeníček a Mařenka.
2: Ach, jaká drahota je v této zemi. Jak mám uživit rodinu a děti? Vždyť už nestačím vydělat ani na chleba.
3: Krájím poslední bochník.
2: Ne před dětmi, ženo má. Děti, běžte honem na kutě, už je čas.
4: Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děti. Dobrou.
3: Ach. Co vzdycháš? Pořád jen vzdycháš.
2: A co si mám počít? Co si jen počneme? Jak se uživíme? Jak uživíme naše děťátka, holátka nebo hárobátka?
3: Těžko. V chalupě není co do pusy.
2: Bába, tady je každá rada drahá.
3: Víš co, muži?
2: Co pak, ženuško?
3: Věděla bych.
2: Vážně? Ženo, ty bys věděla, jak s naší nouze?
3: Vím. Když mi dáš hubičku, povím.
2: Tu máš. A ještě tucet navrch. Ty moje hlavičko nejmazanější.
3: Zítra, časně ráno, zavedeme děti do lesa. Tam do toho hlubokého, hustého, tam, co je nejhustší.
2: Ale ženo...
3: Rozděláme ohýnek, každému dáme po krajíci chleba, víc ostatně nemáme.
2: Ženo!
3: Potom půjdeme po svém, práce máme dost. Necháme je tam.
2: Ženo, žertuješ?
3: Neboj se, hlupáčku, sami cestu domů nenajdou.
2: Nechat děti samotné v hlubokém lese?
3: Máš snad lepší nápad?
2: Ne, ženo, to já nemůžu.
3: A proč bys nemohl?
2: Ne, to já neudělám. Vždyť na ně přijde divá zvěř a rozsáp je. To je hrůza, jen si to představím.
3: Poslyš, mužičku, vezmi rozum do hrsti. Když to neuděláme, pomřeme hlady všichni čtyři.
2: Víš co je v noci v lese strašidel? Je mi dětí tak líto. Vždyť jsou to naše dětičky.
3: Jaké pak naše dětičky? Hladové krky. Ano, tvoje hladové krky to jsou.
2: Ženuško, nekřič. Probudíš Jeníčka s Mařenkou.
3: Tak mi dej hubičku a slib mi, že uděláš, co ti radím.
2: Já nevím.
3: Hubičku.
2: No, snad kdyby...
3: Tak, a ještě jednu.
2: No, tak když myslíš, ženuško...
3: Hodný mužíček.
2: No, tak dobrá, ženuško, dobrá. Ať je po tvém.

0: Mařenko, spíš? Mařenko, proč pláčeš?
1: Protože se bojím.
0: A čeho se bojíš?
1: Ty jsi to neslyšel?
0: Co pak?
1: K čemu navádí macecha našeho tatínka?
0: Jak pak by ne? Hlady jsem oka nezamhouřil.
1: Tak vidíš, co budeme dělat? Já se v lese bojím.
0: Neboj se. Neplač, Mařenko. Však my domů trefíme. Já už něco vymyslím. Uvidíš.
2: Jakmile tatínek s macechou usnul, Jeníček vstal, oblékl si potichu kabátek a vykradl se ven. Měsíc svítil jako křišťál na slunci a bílé křemínky na cestě se třpitily víc než světlušky za svatojánské noci. Jeníček si jich nazbíral plné kapsy u kabátku a pak se potichu vrátil do chaloupky. Vlezl si do postýlky, tichonce, jako myška, a pošeptal Mařence.
0: Nic se neboj, Mařenko, a klidně spinkej. Já se o nás postarám. Dobře to dopadne. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, Jeníčku.
3: Vstávat! Slunce za chvíli vyjde a vy byste ještě vyspávali. Celý den prospat. To by se vám líbilo, to věřím.
4: Pojďte, dětičky, půjdeme do lesa na dříví.
3: Tady máte každý po krajici chleba, ale hospodařte s ním.
4: Nesnězte ho před polednem.
3: Víc už nedostanete.
4: Víc ani nemáme.
2: Mařenka tedy vzala krajíčky do zástěrky, protože Jeníček měl kapsy u kabátku plné kamínků. A všichni i s macechou, která chtěla dohlédnout na muže, aby splnil, co slíbil, se vydali do lesa. Jakmile se začali vzdalovat od chaloupky, zastavil se Jeníček a ohlížel se po ní. Po chvíli zase a tak to dělal pořád. Tatínek si toho po nějakém čase všiml.
4: Jeníčku, proč pak se pořád ohlížíš a zůstáváš pozadu?
3: Neloudej se, Jeníku, máme před sebou ještě lán cesty.
5: A proč pak musíme tak daleko, když všude při cestě jsou tak pěkné soušky?
3: Nereptej a šlapej. Kdo se moc ptá, moc se dozví.
0: Já vás dohoním, tatínku. Dívám se na svou bílou kočičku. Sedí nahoře na střeše a chce mi dát s Bohem.
3: Ty hloupý, to není tvá kočička. To jen raní slunce svítí na komín. Celý táta, takový trouba.
4: No takže no.
3: No. Co? Snad jsem tolik neřekla.
2: Ale Jeníček se nedíval po kočičce. Pokaždé vytáhl z kapsy bílý křemínek a vyhodil ho na cestu, křemínek za křemínkem, po celou dlouhou cestu, až všichni dorazili do hlubokého lesa.
4: Tak, děti, vy teď budete sbírat dřevo a já zatím rozdělám ohýnek, aby vám nebyla zima.
6: Až dřevo nazbíráte, smíte se u ohýnku ohřát a odpočinout si. My s tatínkem půjdeme do lesa kácet veliké stromy a až budeme hotovi, přijdeme pro vás. Můžete sníst i kousek krajíčku. A buďte hodné děti a pěkně na nás čekejte.
3: Pojď, muži.
4: Ano, ano. Buďte hodné a čekejte.
3: Pojď už.

0: tak Jeníček s Mařenkou seděli u ohně a když bylo poledne, snědli své krajíčky. Pořád slyšeli rány sekerou a tak se nebáli, protože mysleli, že je tatínek na blízku. Ale to nebyla sekera. Tatínek přivázal na jednu souš silnou větev a jak foukal vítr, větev se klátila a tloukla o strom. Děti byly ušlé a ohýnek pěkně hřál a jak tak seděli a seděli, pomalu usnuli. Když se konečně probudili, oheň dávno uhasl a byla tmavá noc.
1: Jeníčku, jak se teď dostaneme z lesa ven?
2: Chvilenku počkej.
1: Já se bojím, Jeníčku.
2: Neboj, až vyjde měsíček, pak už cestu domů najdeme. Až bude měsíček dost vysoko, ukážou nám cestu domů křemínky.
0: A tak se také stalo. Měsíc byl v úplňku a křemínky se v jeho světle třpitily jako zlaté dukáty. Jeníček s Mařenkou šli celou noc a za svítání šťastně doklopítali až k chaloupce.
3: To jsou k nám hosti. I vy nezvedené děti, to jste si v lese pospali. My už jsme se báli, že se ani nevrátíte.
4: Jeníčku, Mařenko, konečně jste doma. Samou starostí jsem celou noc ani oka nezamhouřil.

0: Bída zírá ze všech koutů.
1: Ženo, proč rozbíjíš talíře? Na nové nemáme a za naši nuzotu nemohou.
0: Na co jsou talíře, když na ně není co naložit? Prázdné talíře a hladové krky.
1: Ale ženuško, nějak bylo, nějak bude.
0: Baba, bude. Děti, Jeníku, Mařeno, na kutě.
1: Dobrou noc, děti.
2: Dobrou noc.
3: Dobrou noc.
0: Zase není do čeho hryznout. Ze spíže se odstěhovali i myši. V almaře máme půl bochníku a až ho sníme? No, co potom?
1: Ach, nevím, ženo, nevím.
0: Děti musí jít z domu. Zavedeme je do lesa.
1: Ženo.
0: Ještě hloub, aby odtamtud cestu najít nemohli.
1: Znovu chceš pokoušet osud.
0: To je naše jediná záchrana.
1: Rozdělím se s nimi i o poslední sousto.
0: Prosím. A proč?
1: No to je snad přirozené, uznej, ženo.
0: Nic. Nic nechci slyšet, moulo, někoto. Jak jsem řekla, tak bude.
1: Ach, srdce mě bolí, těžké je jako kámen. Nepřivedl jsem svým dětem hodnou matku. Pro každou jinou by bylo samozřejmostí rozdělit se s dětmi i o poslední sousto.

0: jsi ty?
1: Mařenko, jak to, že nespíš?
0: Co pak můžu? Kde jsi byl?
1: Chtěl jsem nazbírat křemínky, ale macecha zavřela dveře chaloupky.
0: Co si počneme?
1: Neboj se, Mařenko. Klidně spinkej a nepláč. Já už něco vymyslím.
0: Tak jo.

0: A tak znovu přišla časně ráno macecha pro děti, aby vstávali, že půjdou do lesa na dřevo. Dostali své krajíčky chleba, ale menší než předešlé. Jeníček ho cestou v kapse drobil, každou chvilku se zastavil a hodil drobeček na zem.
1: Jeníčku, copakže postáváš a ohlížíš se?
2: Žádné loudání, máme před sebou ještě dva lány cesty.
3: Dívám se na svého holoubka. Sedí na střeše a rád by mi dal s Bohem.
2: Ty hloupý, to není holoubek, to jen raní slunce svítí na komín. Vždyť to říkám, celý táta.
1: Ale no takže no.
2: Hloupý kluk.
0: Nevěděla, proč Jeníček co chvíli zastavuje. A on zatím házel drobečky na zem místo křemínků. Macecha zavedla děti ještě hloub do lesa, kde předtím jak těživ nebyli. Tatínek rozdělal veliký oheň a macecha přikázala.
4: Tady zůstanete sedět, děťátka. A jestli jste ušlé, můžete si klidně chvilenku zdřímnout. My jdeme s tatínkem do lesa, kácet veliké stromy a večer, až budeme hotovi, přijdeme si pro vás.
1: Ano, ano, buďte hodné.
2: Muži!

0: poledne se Mařenka rozdělila o chléb s Jeníčkem, který svůj krajíček vydrobil na cestu. Potom je pomalu zmohla únava a zase usnuli a spali a spali. Večer minul, ale nikdo si pro děti nepřišel. Probudila je teprve zima. Byla noc a všude tma tmoucí. Jeníček zase utěšoval.
1: Jenom se neboj, Mařenko. Až vyjde měsíček, uvidíme drobečky, které jsem vyházel cestou. A ty už nám ukážou, kudy domů.
0: Když měsíček vysvitl, vydali se na cestu, ale žádné drobečky nenašli. Lesní ptáčkové je všechny do jednoho sezobali.
2: Jeníčku, co si počneme?
1: Neboj se, Mařenko, však my cestu najdeme.
0: Bloudili celou noc a celý den, ale cestu z lesa ven nenašli. Měli ukrutánský hlad, protože za celý den se posilnili jen hrstičkou jahod a borůvek. Byli tak uchození, že sotva na nohou stáli, a tak si lehli pod strom a usnuli. A znovu je obklopila temná noc.
2: Jeníčku, já se bojím.
1: Já taky, Mařenko.
2: Musíme něco vymyslet. Jeníčku, dokázal bys vylézt na strom?
1: Samo sebou. A proč, Mařenko?
2: Aby ses rozhlédl po kraji, jestli neuvidíš nějaké světýlko.
1: Chytrá holčička, to je nápad. Hned se tam vyškrábu.
0: A opravdu, Jeníček vylezl na strom a malinké světýlko ve veliké dálce nakonec zahlédl. Vydali se s Mařenkou tím směrem, cestou, necestou, a Jeníček musel ještě několikrát vylézt na strom, aby věděli, kudy dál. Šli dlouho, předlouho, až konečně chvíli před svítáním měli malé světýlko na dohled.
3: Medový, krov perníkový, láká, láká zblízka zdáli, marcipánu, cukru hory, z chlebíčku jsou zdité nory. Vábím, vábím, nemluvňátka, hladový, krkneviňátka. Zavřít, zavřít, rychle vrátka, vykrmit, pečínka sladká. Jen pojďte blíž, dobrůdky mám, pod písku svou hned přikládám, ať se to peče až kvíří, kuchaři, netopíři. Ať se to peče až kvíří, kuchaři, netopíři.
0: A tak těsně před svítáním dorazili děti na palouček k malé chaloupce a užasli nad tou krásou. Mohli na chaloupce oči nechat, protože takovou ještě nikdy neviděli. Zdi měla z chleba, střechu z perníku a okýnka cukrová.
1: Panečku Mařenko, teď se můžeme najíst do sytosti. Já si vezmu kousek ze střechy a ty si ulom z okna. Lízni si. Je to sladoučké?
2: To je dobrota. Ňam, ňam, ňam, ňam. Chrup, chrup, chrup, chrup.
1: Co to chrupáš?
2: Cukrová sklíčka. Tu máš, ochutnej.
1: To je sladkost.
0: V tom se zevnitř chaloupky ozval skřehotavý hlas.
3: Chroupy, chroupy, chroupy. Kdo to tu chroupe? Kdo to tu křičí? Kdo mi láme perníček?
4: To obláčku, bratříček, vítr, vítr, větříček.
3: Kousy kous, kdo to je? Kdo se mi sem vlamuje?
4: To jen vítr, větříček, když silněji zaduje.
0: Děti jedli dál a nedali se rušit. Vždyť byly také pěkně vyhladovělé. Jeníčkovi střecha moc chutnala. A tak přestal uštipovat a rovnou strhl celou perníkovou tašku. Mařenka zůstala u okýnka, které bylo vyskládané z barevných kulatých sklíček. Vyloupla si celé jedno kolečko a libovala si, jak je sladoučké.
3: Ajajaj, děťátka, kuřátka. Kdo pak vás sem zavedl?
0: Ve dveřích se objevila stará, prastará baba. Jeníček i Mařenka leknutím upustili, co měli v ruce.
3: No jen račte dál, pojďte dál, já mám dětičky moc ráda. Dejte mi pacičky a šup do chaloupky, mám tu plno dobrot. Hned vám to snesu na stůl. Mléčko a cukrovaný svítek, jablíčka, oříšky, čokoládičku. Po jídle, až se napapáte, vám odestelu dvě bílé postýlky a vy si hajnete, jako v ráji spinkat budete.
0: Jenže baba nebyla tak milá, jak se tvářila. Byla to zlá čarodějnice a tu sladkou chaloupku si postavila jenom proto, aby na ní mohla lákat děti, které pak chtěla sníst. Časně ráno baba vstala, dřív než se děti probudili, a pořádně si je prohlédla. Když zjistila, že Jeníčkovi se tvářičky více červenají, popadla jej, odnesla do chlívku, přibouchla za ním Laťková dvířka a pověsila na ně veliký zámek. Pak vtrhla do chaloupky a zacloumala s Mařenkou.
3: Vstávej, holkalína, vstávej, holota, celý den by prospala.
2: Babičko, co se vám stalo?
3: Babičko, já ti dám babičko. Vstávej, já nejsem žádná hodná pohádková babička. Jsem Ježibaba a nejvíc ze všeho miluju pečínku z malých, buclatých dětí. Nefňukaj, na to není čas. Máme moc práce. Koukej nosit vodu, dříví a hlavně uvař klukovi něco dobrého, vydatného, aby pěkně sílil a tloustl. Musím ho vykrmit.
2: Babičko.
3: Ticho! Kluk sedí v chlívku, mám ho tam na krmníku. Vždyť jste samá kost a kůže, sušinky. No, zbytek chrupu by si na vás člověk vylámal.
2: Jak jen můžeš být tak zlá?
3: Už jsi někdy slyšela o hodné Ježibabě, děvenko? A teď marš po své práci!
0: Žádná pomoc. Mařenka musela zlou čarodějnici poslechnout. Nebohý Jeníček byl zavřený v chlívku, ale stravu dostával vybranou. K jídlu měl to nejlepší. Za to Mařenka dostávala jen samé oškrabky. Baba se každé ráno dobelhala k chlívku, aby zjistila, jak Jeníček přibírá.
3: Jeníčku... Jeníčku, vystrč prstík, ať vidíme, jaký jsi covalík.
1: Babuško, moc veselé to není. Chřadnu a hubnu v okamžení.
0: Šikovný Jeníček nebyl tak hloupý, aby vystrkoval prst. Vždycky Ježibabě nastrčil nějakou kůstku nebo klacík, které našel v chlívku. Baba měla špatné oči a tak nic nepoznala. Jen se stále divila.
3: To jsem z toho blázen. Krmím kluka 3 neděle? A kde nic to nic? Cpu kluka horem dolem. Spoliká toho jak regiment loupežníků, ale nepřibírá. Nepřibírá. Netloustne a netloustne. A mně se tak zbíhají sliny. Mám na něj takovou chuť. A nic. Ať je tloustý nebo hubený, tučný nebo tenký, dále čekat nebudu. Hlady sotva mžourám, mžitky mi skotačí před očima. Ať je tlustý nebo tenký, zítra si ho udělám. Hej, Mařko, poskoč a nanos vodu do kotle, ať máme na zítřek. Bude velké vaření.
2: Ach, Ježibabičko, smilujte se. Vím, co máte v plánu. Vím, co to velké vaření znamená. Ach, já neboha, jak bych jen Jeníčkovi pomohla?
3: Neškuhrej, neběduj a jdi si po své práci. Jak jsem řekla, tak bude.
0: Časně ráno musela Mařenka vstát a nosit vodu. Ubohá sestřička nosila vodu a pro slzy neviděla na cestu. Ale jak Jeníčkovi pomoci, to nevěděla. Pak zavěsila kotel s vodou nad ohniště a rozdělala oheň.
3: Než přijde na řadu Jeníček, budeme péct chlebíček, pěkně křupavý, vonavý, vypečený. Ten mám k pečince nejraději. A taky musím kůrkou vyspravit chaloupku, kterou jste mi pochroumali, vy holoto.
2: Ach, Ježi, babičko, smiluj se.
3: Mlč, nebo půjdeš do kotle první a uvařím z tebe polívčičku pro moje kočičky. Veď, Mindičko.
2: Mňau.
3: Ano, Mindičko, černá kočičko.
2: Mňau.
3: Hodná kočička. Mrni sebou, Mařeno. Jak jsem řekla, nejdřív chleba. Pec je rozpálená, těsto vyválené. Hýbaj, Mařeno, hýbaj k peci, vlez dovnitř a podívej se, jestli je dost žáru, aby se dal chléb sázet.
0: Ježi baba chtěla Mařenku dostat do pece, ze které šlehaly velikánské plameny, a zavřít za ní dvířka, aby se tam upekla. Ale Mařenka poznala, co má čarodějnice za lubem, a řekla.
2: Ale já nevím, jak se tam leze. Vždyť se tam ani nevejdu.
3: Nemluv hlouposti, pec je dost velká. Vždyť i já bych se tam vešla.
2: Opravdu nevím, Ježi babičko. Mohla bys mi to ukázat?
3: Ne, to je pořád starostí a komplikací. To jsou dneska děti. Ani do pece neumějí vlézt. Pak podívej, je to přece tak jednoduché. Takhle, tak, pěkně berličku a jedna nožka sem, druhá nožka tam a šup, jsem tu.
0: Jakmile byla Ježibaba v peci, v té chvíli do ní Mařenka strčila, drc, vrazila do čarodějnice, přibouchla železná dvířka, zašoupla závoru a utekla.
3: Nejdražší, vysvoboďte svou hodnou, pohádkovou babičku. Splním vám každé přání, nač si jenom vzpomenete.
0: Mařenka běžela rovnou za Jeníčkem, aby ho vysvobodila co nejrychleji z jeho vězení v chlívku.
2: Pojď, Jeníčku, Ježibaba nám už nic neudělá, už je po ní.
1: Mařenko, co se s ní stalo?
2: Smaží se v peci místo tebe.
1: Brr, to bude ošklivá pečínka.
0: A Jeníček vyskočil z chlívku jako ptáček z klece, objal Mařenku vší silou, div ji nezadusil. Oba skákali samou radostí, jak malá kůzlátka. Radovali se, že se už nemusejí bát, a hned se začali chystat na cestu domů.
1: Mařenko, rychle se podíváme do chaloupky, jestli tam nenajdeme nějaké šaty. Vždyť já jsem tak baculatý, že mi popraskala košile i kalhoty. A pak si pospíšíme domů.
2: Chaloupka je samá truhlice, určitě se tam nějaké hadříky najdou.
0: A tak šli do chaloupky podívat se, co je v těch truhlách. Když Mařenka otevřela první, vykřikla úžasem.
2: Ježmankote. Vždyť to jsou samé perly a drahokamy, Jeníčku.
1: A tady taky. To jsou určitě lepší kamínky než moje křemínky.
2: ale domů nás asi nedovedou.
1: Neboj se, Mařenko, s kapsami těžkými zlaťáky se nám půjde veselej.
2: Myslíš, Jeníčku?
1: Určitě, sestřičko, nastrkám si jich do kapes, kolik se tam vejde. A ještě do téhle mošničky.
2: Jú, jen aby nebyla začarovaná.
1: Jak by mohla být začarovaná, když čarodějnice vyletla komínem?
2: Tak já taky domů něco přinesu, alespoň plnou zástěru perel.
1: Ale teď už pojď, pospěš si, ať jsme z chaloupky venku.
2: Už běžím.
1: Vezmu si na cestu jednu celou perníkovou tašku. Tak jsem se rozjedl, že už mi zase ukrutánsky kručí v břiše.

0: Velkovítánská řeka. Jak se přes ní dostaneme?
1: Sami se na druhou stranu nedostaneme. Lávka tu není a most také ne.
0: Ani převozník tu není, ani žádnou loďku nevidím.
2: Jú, podívej, Jeníčku, tamhle plave bílá kachna. Když ji poprosíme, snad nám přes vodu pomůže.
1: Kachničko, kachničko, připlav k nám maličko.
2: Měli jsme s Jeníčkem nehodu, pomoz nám prosím tě přes vodu.
3: Znám vaši příhodu, vezmu vás přes vodu. Já, bílá kachnička, budu vám lodička.
4: A kachnička opravdu připlavala dětem na pomoc. První si jí sedl na hřbítek Jeníček a hned začal pobízet Mařenku, aby si přisedla k němu. Ale Mařenka se přece jen trochu bála, zvlášť když viděla veliký říční proud.
0: Já se bojím, že nás kachnička oba naráz neuveze. Raději se rozdělíme, ať nás převeze jednoho po druhém.
4: Kachnička dětem vyhověla a pěkně a bezpečně je převezla na druhý břeh. Pak se s nimi rozloučila a vzlétla k oblakům. V té chvíli se ozvala veliká rána a Jeníček s Mařenkou spatřili myslivce, jak vystřelil po kachničce. Naštěstí netrefil a v dalším výstřelu mu děti zabránili. Nechal se od nich přesvědčit a se zaujetím vyslechl jejich příběh. Nejprve si myslel, že se jim nejspíš něco zdálo, když zdřímli v suchém měkkém mechu, kdesi pod smrkem. Ale když mu Mařenka dala hrst perliček a Jeníček ještě přidal krásný fialový ametyst, hned uvěřil. Chaloupku celou z perníku ale neznal, protože hranicí jeho revíru byla řeka a na druhém břehu nikdy nebyl. Ale za to dobře znal jejich nuznou chaloupku na zelené louce i jejich tatínka. Také dětem pověděl, že tatínek nedlouho potom, co zmizeli v lese, pochoval macechu a od té doby se dává sám na zápraží a doufá, že se mu děti jednoho dne přeci vrátí. A tak je vyhlíží a vyhlíží. Cestu k jejich chaloupce myslivec znal a tak ho děti poprosili, aby je domů dovedl. Myslivec si posadil Mařenku na ramena, Jeníčka vzal za ruku a vesele vykročili k domovu.

0: tamhle za zatáčkou bude naše chaloupka.
1: A já už ji vidím.
0: A já taky. A na zápraží sedí tatínek.
1: Tatínku!
0: Tatínku!
1: Tatínku! Tatínku!
2: Mařenka seskočila myslivci z ramenou, popadla Jenička za ruku a společně se rozběhli k chaloupce, co jim nožky stačily. Na myslivce rázem zapomněli a měli oči jen pro svého drahého tatínka. Ten, jakmile je spatřil, jim vyběhl vstříc a popadl je oba do náručí. Od té doby, co nechal Janíčka s Mařenkou v lese, neměl jedinou pokojnou chvilku a jak jen mohl, chodil je hledat. Není tedy divu, že měl tak obrovitánskou radost, když je spatřil. Děti začaly hned vyprávět, co všechno je potkalo, jak je věznila Ježibaba a jak odtamtud v poslední chvíli utekli. Mařenka vysypala perly ze zástěrky tak prudce, že se rozkutálely po světnici jako hrášky a skotačily jako sněhobílé blešky. Jeníček zase vybral z kapes hrst po hrstě drahokamy a tatínek si ho mezi tím žertem dobíral, jakýže je cvalík. Drahokamy zářily na stole jako žhavé uhlíky a v chaloupce bylo rázem po starostech. Jeníček s Mařenkou dělali tatínkovi jen samou radost a rostly jako z vody. Možná, že dnes už mají každý svou rodinu a možná,

0: Jak sněhulák neroztál, napsal Filip Krejčí. Vítr za oknem roztáčel sněhový kolotoč a malá Jana pozorovala, jak vločky dělají ve vzduchu kotrmelce a přemety. Co to čteš? Zeptala se Filipa, který ležel na posteli, zabraný do knížky. Lovce mamutů, odpověděl Filip, ani nezvedl oči od čtení. Lovce mamutů? Zeptala se Jana. Zabručel Filip a četl dál. Co je to mamut? Chtěla vědět Jana. Odpověděl Filip. Jana přišla k Filipovi a zatřásla mu ramenem. Filipe, jak vypadá mamut? Filip tentokrát oči zvedl a posadil se na postel. No, mamut vypadá jako slon ze zoologické zahrady, jenže má všude chlupy, podívej. Nalistoval v knížce obrázek. Aha, a bydlí taky v Africe? Ptala se Jana dál. Mamuti už dávno vyhynuli, žili v době ledové před mnoha tisíci lety, řekl Filip a chtěl se dát znovu do čtení. Době ledové? Přemýšlela Jana nahlas. Odpověděl Filip. A proč zrovna ledové? Protože byl všude sníh a led, ale už je to hodně dávno. Jak to? Vždyť dneska je taky venku sníh a led, divila se Jana. No jo, jenže předtím byl pořád, celý rok. I v létě? I v létě, zabručel Filip a otočil se na bok. Jana se vrátila k oknu, vůbec jí to nešlo do hlavy. Vločky se pořád točily dokola a Jana se začínala nudit. Filipe, pojď si hrát ven, otočila se na Filipa. Je tam zima, otřásl se Filip. Můžeme si hrát na lovce mamutů, řekla Jana zamyšleně. Filip zpozorněl a posadil se na posteli. Dobře, já budu lovec a ty mamut. Děti se teple oblékly a vyšly na plácek za domem. A co vlastně dělají lovci mamutů, chtěla vědět Jana. No, přece kopou pasti na mamuty a pak je do nich zaženou, zasmál se Filip a začal hloubit past na mamuta. Jana se na něj podívala a pak se zeptala, a co dělají mamuti? No, mamuti nedělají nic, jenom pobíhají a chytají se do pastí. Aha, řekla mamut Jana a začala běhat dokola. Filip vylezl z jámy a vytáhl z plotu uvolněnou plaňku. Na co to máš? Vykulila oči Jana celá zadýchaná. Na mamuta potřebuju aspoň oštěp, řekl důležitě Filip a začal Janu honit kolem pasti. Filipe, já už nemůžu, volala nešťastně Jana. Mamuti nemluví a navíc já nejsem Filip, ale lovec zlomený kel, zamával Filip plaňkou nad hlavou a mazej do pasti, dodal a skutálel nešťastnou Janu do sněhové jámy. Zlomený kele, mě už to nebaví, zaprosila mamut Jana z pasti, zatímco jí zlomený kel dál pošťuchoval oštěpem. Co to vyvádíš, ozvalo se najednou z okna. Zlomený kel zapíchl oštěp do sněhu. Hrajeme si na lovce mamutů, mami, odpověděl mamince do okna kuchyně. Vytáhni Janu z té díry a pojď sem, zavolala maminka na Filipa. Pomohl Janě z pasti a přiběhl k oknu. Kdo tu hru vymyslel? Ptala se maminka podezíravě. Jana? Jana, odpověděl Filip popravdě. Vážně? Maminka se tvářila nedůvěřivě. A ty nemáš rozum. Vždyť si tím klackem mohl něco udělat, pokračovala. Zabručel Filip. Jsi starší, tak bys už mohl trochu přemýšlet, řekla maminka ustaraně Filipovi. Tak jo, přikývl Filip. Hrajte si na něco jiného. A nebo víš co? Postavte sněhuláka. Podala Filipovi velikou mrkev a modrý hrnec. Filip vzal mlčky mrkev i hrnec a vrátil se k Janě. Co ti maminka říkala? Chtěla vědět Jana.
1: Filip zvedl nad hlavu hrnec s mrkví. Máme postavit Sněhuláka, odpověděl rozmrzele a posadil Janě hrnec na hlavu.
0: Prýma, vykřikla Jana, strčila mrkev do kapsy u bundy a začala válet sněhovou kouli.
1: Tak já dojdu na dvorek pro uhlí, zabručel Filip.
0: Když se vrátil, pomohl Janě doválet první kouli a začali s druhou. Za chvíli měli i třetí a společně je naskládali na sebe. Ještě oči, pusu a knoflíky, řekla Jana a vzala ze země donesené uhlíky.
1: Filip nasadil Sněhulákovi na hlavu hrnec a měl se k odchodu.
0: A nos, vzpomněla si Jana, vytáhla mrkev z bundy a zasadila ji Sněhulákovi mezi uhlíkové oči. Ten je hezký. Dobrý den, pane Sněhulák, pozdravila Jana Sněhuláka, který se usmíval uhlíkovým úsměvem.
1: Dobrý den, ozvalo se za Filipovými zády.
0: Filip se otočil a uviděl Janu, jak stojí kousek dál s pusou do kořán. Po sněhu se k ní batolil Sněhulák s napřaženou rukou.
1: Dobrý den, Jano, řekl Sněhulák ještě jednou.
0: Filip vytáhl ze sněhu svůj oštěp a postavil se mezi Sněhuláka a Janu.
1: Jak to, že mluvíš, dloubl Sněhuláka do prostřední koule.
2: Hehehe, to lechtá, volal Sněhulák, protože jste mi udělali pusu ze 7 uhlíků pravého antracitu, haha.
0: Antracitu? Divila se Jana.
2: Antracit je nejlepší černé uhlí, řekl Sněhulák a uhnul dalšímu výpadu Filipova oštěpu.
0: Nech ho, zavolala Jana na Filipa a odtáhla ho za ruku kousek dál, aby je Sněhulák neslyšel. Budeme si s ním hrát, jo? Zašeptala Jana Filipovi do ucha.
1: Řekl Filip zamyšleně.
0: Tak se ho zeptej, dodala žadonivě.
2: Pane Sněhuláku, chtěl byste si s námi hrát? Zavolal Filip.
1: Hoho, zakřičel Sněhulák. Hraní, to je vůbec nejlepší zábava na světě.
0: A zatočil hlavou 3x kolem dokola. Měli bychom mu dát jméno, řekla Jana.
1: Třeba se nějak jmenuje, přemýšlel Filip nahlas.
2: Pane Sněhulák, máte jméno? Zeptal se Filip.
1: Jméno? Podivil se Sněhulák.
0: Potom začal prohledávat prostřední a spodní kouly a prohlásil.
1: Jméno bohužel nemám.
0: To nevadí, my vám nějaké vymyslíme.
2: To by bylo něco, zatleskal Sněhulák, až se mu od rukou zachumelilo.
0: Děti chvíli přemýšleli, pak si něco šeptali a nakonec řekli, budeme ti říkat Martin.
2: To je jméno, Sněhulák se rozesmál a znovu zatočil hlavou 3x dokola.
0: Na co si budeme hrát, zeptala se Jana.
2: Co třeba na koulenou, navrhl Martin.
0: A jak se to hraje na koulenou, chtěli vědět děti.
2: To se vyleze na nejbližší kopeček, řekne se teď a kdo se nejrychleji skutálí dolů, vyhrál.
0: Tak hrajem, rozběhli se na nejbližší kopec. Martin se obdivuhodně rychle batolil za nimi. Když byli nahoře, lehli si do řady a Martin zavolal
2: připravit ke startu pozor, teď.
0: Začali válet sudy. Nejrychleji byl dole Filip. V tu chvíli ale vypadali všichni jako Sněhuláci. Gratuluju, Martine, blahopřála Jana Filipovi.
2: Já jsem Filip, zavolal Filip a začal ze sebe oklepávat sníh.
0: To byla legrace, volala Jana na Martina, který si rovnal hrnec na hlavě. A na co si budeme hrát teď? Chtěla hned vědět. Když ze sebe setřásli všechen sníh, řekl Martin.
2: Kdybychom měli sáňky, mohli bychom si hrát na sobí spřežení.
1: Ale ty přece máme, zavolal Filip a rozběhl se ke dveřím kůlny.
0: Martin se otočil ke staré višni a ulomil dvě uschlé větve. Nasadil si je na hlavu jako parohy. Potom rozepnul uhlíkové knoflíky na prostřední kouli a vytáhl z ní řetěz rolniček. Když se Filip vrátil se sáňkami, Martin se zapřáhl do nich a vozil děti kolem domku. Rolničkami vesele zvonil na cestu. Ale pak už byl večer a děti museli jít domů. Ahoj, Martine, zamávali děti Sněhulákovi.
2: Ahoj,
0: zamával na děti Martin a zatočil hlavou třikrát dokola.
1: Cože nic neříkáte, ptala se u večeře ustaraně maminka.
2: Jindy vám pusa jede a dneska jste jako pěny, podivoval se tatínek.
0: Máme nového kamaráda, řekla Jana tajemně. Kamaráda? A jak se jmenuje, chtěla vědět maminka.
1: Martin, a je to Sněhulák, vyhrkl vzrušeně Filip.
0: Hrál si s náma na sobí spřežení, skočila mu do řeči Jana.
1: Na sobí spřežení? Tatínek se podíval na maminku se zdviženým obočím.
0: Děti dojedli večeři a běželi se dívat na večerníček.
2: Ty naše děti mají ale fantazii, viď, Maruško?
1: Tatínek vstal od stolu.
0: To jo, řekla maminka zamýšleně u dřezu. Tatínek dal mamince pusu na tvář.
1: Za co to bylo? Zeptala se maminka s úsměvem.
2: Já nevím, jen tak, řekl tatínek.
0: To bylo asi tou svíčkovou, byla totiž začarovaná, řekla maminka lišácky.
2: Sněhulák Martin, začarovaná svíčková, podivoval se zase tatínek. Ta byla ale moc dobře začarovaná a dal mamince pusu na druhou tvář.
0: Jana stála s Filipem u okna vedle postýlek a mávali ven a volali: Dobrou noc, Martine!
2: Dobrou noc,
1: usmál se Sněhulák a uvelebil se pod starou višní.
0: Děti zalehly do postýlek a Martin si stáhl hrnec do čela, aby mu měsíc nesvítil do očí.
1: Dobrou noc, Filipe, řekla Jana, když se zachumlávala do peřin.
2: Dobrou noc, odpověděl Filip.
0: Jana se snažila usnout, ale vůbec jí to nešlo. Filipe, spíš? Zeptala se do tmy pokoje.
2: Ještě ne, ozval se ze tmy Filipův hlas.
0: Za týden bude jaro, viď, Filipe?
1: Zeptala se starostlivě.
2: Ano, řekl Filip.
0: A co bude s Martinem? Zeptala se Jana ještě ustaraněji.
2: Asi roztaje, když je ze sněhu, řekl Filip rozpačitě.
0: Roztaje? Polekala se Jana.
2: A třeba ne, utěšoval jí Filip. Zítra se ho na to zeptáme. Dobrou, slíbil jí.
0: Škoda, že není doba ledová,
1: zašeptala ještě Jana a zavřela oči. Raní sluníčko začalo šimrat Martina na špičce mrkve.
0: Zívl, posunul si hrnec do týla a promnul si uhlíkové oči. Dobré ráno, Martine, volali už z dálky Jana s Filipem.
2: Dobré ráno, odpověděl Sněhulák.
1: Neseme ti něco k snídani. Podali Martinovi zmrzlinu a studený čaj.
2: Je, vanilková, tu mám nejradši, zajásal Martin a dal se do jídla.
0: Děti se dívali smutně.
2: Mám nejradši, zajásal Martin a dal se do jídla.
0: Děti se dívali smutně na Sněhuláka, jak si pochutnává.

dvě velké slzy. Nebuď smutná, těšil jí Martin a otřel slzy, které se na jeho ruce proměnily ve dvě ledové perličky. Prostě roztaju a vypařím se jako každý sněhulák, dodal. To ale není vůbec spravedlivé, řekl Filip. Na to nemyslete, řekl Martin zvesela. A dojděte si domů pro brusle. Pro brusle? Divili se děti. Pak ale vzali prázdný hrnek od čaje a vykročili k domku. Martin se roztočil kolem dokola a umetl na plácku za domem kluziště. Potom utrhl z okapu dva rampouchy a nabrousil je o hranu hrnce. Když se děti vrátili, dělal už na ledových bruslích piruety jako krasobruslař. Děti na něj koukali zpoza sněhového mantinelu a tleskali při každé nové figuře. Filip si rychle nasadil brusle a už byl na ledě u Martina. Copak, Jano, zavolal Martin na Janu, které se na led moc nechtělo. Ona to ještě moc neumí, vysvětloval Filip a rozjel se s Martinem k Janě. Neumí, řekl Martin s tajemným úsměvem. To se ještě uvidí. A cvrnkl Janě sněhovým prstem do bruslí. Jana se rozjela po ledu, jako by se narodila s bruslemi na nohou. Martin zatleskal, potom cvrnkl do bruslí Filipovi, vzal ho za ruku a znovu zamířili k Janě. Martine, to je nádhera, volala Jana nadšeně. A teď si dáme slalom, vykřikl Martin a rozestavil na kluzišti sněhové kužely. Kdo projede nejrychleji, vyhrává. A tak závodili. Hurá, volala nadšeně Jana, která prokmitala mezi kužely nejrychleji. A co lyžovat? Lyžovat bys mě taky naučil? Otočila se k Martinovi. Ano, Jano, završoval Martin. Zítra si vemte lyže, připomněl dětem, když se večer loučili pod starou višní. Filipe, musíme vymyslet něco, aby Martin neroztál, řekla Jana Filipovi, když si čistili zuby. Neblázní, jak bys to chtěla udělat, zarazil se Filip. To nevím, vzdychla Jana. Co dát ho na jaře do mrazáku, uvažovala Jana nahlas. To nám maminka určitě nedovolí, řekl rozhodně Filip. Musíme vymyslet něco jiného. Škoda, že není doba ledová, posteskla si znovu Jana. Doba ledová, to je nápad, zajásal Filip a poplácal Janu po rameni. Jana se na něj nechápavě podívala. My přece nepotřebujeme dobu ledovou, ale jenom zimu, pořádnou zimu, usmál se na Janu. Ale jak chceš tu zimu sehnat? Přijde jaro, sluníčko, divila se Jana. Ne jak, ale kde, zvedl Filip ukazováček. Musíme Martina poslat tam, kde je pořád zima. Kam? Ptala se Jana nechápavě. Na severní pól, dodal Filip vítězoslavně, zastrčil kartáček do poličky a šli spát. Ahoj, zdravil Martin Janu s Filipem, kteří nesli lyže. Ahoj, Martine, volali děti zvesela. Martine, už jsme na to přišli, řekla Jana sněhulákovi. A na co pak, ptal se Martin se zájmem. Jak to uděláme, abys neroztál, vyhrkl Filip. Martin se na ně překvapeně podíval. Pošleme tě na severní pól. Martin se rozesmál na celé kolo. No to je ale nápad. A pak zaraženě dodal, ale jak to chcete udělat? Děti odvedli sněhuláka do kůlny a ukázali na velkou krabici od nové pračky, kterou dostala maminka k Vánocům. Do té krabice by ses snad vešel, podíval se Filip tázavě na sněhuláka. Vyjevený Martin mlčky přikyvoval. Je v ní polystyrén jako v chladicí tašce, ve které vozí maminka v létě k vodě zmrzlinu

0: Limonády, vysvětloval Filip. Martin se usmál a pak se zeptal, a kdy mě zabalíte? Co nejdřív, dokud je venku ještě zima, odpověděla Jana a Filip dodal, nejpozději pozítří. V předpovědi hlásili oblevu už na příští týden. Dobře, souhlasil Martin, ale teď se vrhneme na to lyžování. Popadl staré žehlicí prkno, které bylo v kůlně opřené o zeď, a vyšel ven. Filip vzal Janu za ruku a vyšli za Martinem. Společně vylezli na kopec za domkem a Martin vzal do ruky Janiny červené lyže.
1: Nepodkluzovat, domlouval lyžím a pak je pohladil po skluznicích.
0: Potom naskočil na žehlicí prkno a začal sjíždět z kopečka. Po každém obloučku zastavil a načechral sněhovou peřinu, aby byla co nejměkčí. Filip si nasadil lyže a za chvíli byl dole u Martina.
1: Neboj se, pojeď,
0: volal Martin na Janu, která pořád ještě stála nahoře. Jana se rozjela a bác upadla, ani nedotočila první oblouček. Sníh jí ale jako trampolína znovu postavil na lyže.
1: Ha, musíme ještě domluvit hůlkám, zavolal Martin a dobatolil se nahoru k Janě spolu s Filipem, který hned zase sjel dolů. Co to vyvádíte, že se nestydíte, řekl Martin hůlkám, které byly najednou ještě červenější než obvykle.
0: Tak alou, dodal Martin a poslal Janu z kopečka. Janě se povedly tři krásné obloučky a tak s jásotem zastavila uprostřed kopce. Filipe, viděl jsi to? Volala na Filipa, který funěl s lyžemi na rameni kolem ní nahoru.
1: Bájo, řekl uznale, ale chtělo by to vlek. Uf,
0: zabručel a nadhodil si lyže na rameni.
1: Vlek? To nebude problém, zavolal Martin a sjel na prkně až dolů ke stromům, kde měla maminka prádelní šňůry.
0: Pak se vybatolil na kopec, zarazil žehlicí prkno hluboko do sněhu a pohodlně se o ně opřel spodní koulí. Zahákl šňůru za uhlíkový knoflík na prostřední kouli a druhý konec spustil dolů Filipovi. Filip se ho chytil a Martin začal točit prostřední koulí. Jak navíjel šňůru, vytahoval Filipa nahoru. Jana se zaradovala a sjela až dolů pod kopec. Lyžovali až do večera. Druhý den ráno začali děti s přípravou na cestu. Filip napsal cedulku s adresou Severní pól, okres Severní Točna, Arktida. Potom s Janou rozbili prasátka a běželi do obchodu nakoupit zmrzlinu, aby se měl Martin čím po cestě chladit. Zmrzlinu dali do tašky, kterou maminka vozí v létě k vodě, a všechno strčili do krabice od nové pračky. Martin se zkusil poskládat do krabice a když posunul mrkev na stranu, vešel se tam celý i s taškou. Děti ho na zkoušku v krabici zavřeli a měli radost, když víko krabice přesně dolehlo. Martin vylezl z krabice nadšený.
1: Ha, ha, budu první český sněhulák, který na jaře neroztaje, volal vesele a točil dokola hlavou. Pojďme ven, postavíme si iglů jako eskimáci na Severní Točně.
0: Co je to iglů? Chtěla hned vědět Jana. Iglů je dům ze sněhu, odpověděl jí Filip a vyšel z kůlny za Martinem s lopatkou na uhlí. Začali stavět. Filip vykrajoval lopatkou velké sněhové cihly a Jana s Martinem z nich postavili krásné iglů jako praví eskimáci. Potom se sesedli uvnitř a upřesňovali plány na další den. Večer pod starou višní usínal Martin s úsměvem, hrnec stažený do čela. Jana s Filipem se probudili, rychle se oblékli a běželi za Martinem.
1: Dobré ráno, zdravil je vesele Martin. Dobré ráno, Martine, volali děti a vytáhli z kůlny sáňky a krabici od nové pračky.
0: Šťastnou cestu, Martine,
1: loučila se s ním Jana s úsměvem, do očí ji ale vstoupily dvě velké slzy. Martin ji pohladil bílou rukou a proměnil slzy ve dvě ledové perličky. Šťastnou cestu, bude se nám stýskat, řekl Filip a podal Sněhulákovi ruku.
2: Hoho, usmál se Martin, nebuďte smutní, za 3/4 roku jsem tu zpátky,
1: dodal, když zavíral víko krabice. Děti naložili krabici na sáňky a odvezli ji na poštu. Najednou bylo jaro. Maminka zrovna čarovala v kuchyni. Tatínku, kde je ten modrý hrnec na špagety? Zazvonil zvonek u dveří.
3: Co pak já vím, řekl udiveně tatínek a šel otevřít.
1: Filipe, nevíš, kde je ten modrý hrnec na špagety? Otočila se maminka na Filipa.
3: Ne, mami, řekl Filip, který ležel na posteli a četl.
1: Na nebi svítilo sluníčko a u branky stála pošťačka.
4: Dobrý den, mám tu pro vás jedno rekomando a pohled z ciziny pro Janu a Filipa, volala na tatínka.
3: Ukažte, řekl tatínek a podíval se na pohled.
1: Byl na něm Sněhulák s modrým hrncem na hlavě a velkou oranžovou mrkví místo nosu. Vedle známky s tuleněm bylo napsáno černým hůlkovým písmem. Pozdrav ze severu posílá Martin. A pod tím ještě velkými písmeny.
2: Ho ho! Ho ho!

0: proč má plavůňka ve vlasech stříbrné měsíční nitky. Jednou si malá víla plavůňka usmyslela, že se půjde podívat až tam, kde končí les. Jak to tam vlastně vypadá? Vzala si kapku ranní rosy, aby cestou neměla žízeň, a v lese si uždíbla kousek borůvkové vůně, kdyby náhodou dostala hlad. A tak jde, poskakuje z listu na list, z kamínku na kamínek, přeskakuje stébla trávy a klouže se po zvlhlém jehličí a potichu si prospěvuje.
1: Tralalí, tralala, kaprač brčál fiala, tralala, tralalí, brouci vlezli do zelí.
0: A za chvíli byla z lesa venku. Před ní se rozprostírá rozkvetlá louka, zrovna taková, ze které před chvíli vyšla. Ale na téhle louce stojí ohrada ze smrkových kmínků a v ní se pase kůň. A vzadu stojí nějaká chalupa. No, moc velký ten kůň nebyl. Takový koník, ještě hříbátko. Celý bílý, jenom na čele měl tmavou skvrnu. Plavuňka se vyšplhala po jednom z těch smrkových kůlů až nahoru na ohradu a zůstala tam sedět. Koník se přestal pást, zvedl hlavu a zastříhal ušima. Potom se pomalým krokem vydal k ohradě. Zastavil se u kůlu, na kterém se malá víla usadila. Plavuňka sedí na ohradě, hříbě stojí před ní a v té chvíli jsou jejich oči stejně vysoko a dívají se na sebe. Hříbě opatrně natáhlo hlavu a malou vílu očichalo. Plavuňku ovanul horký dech a jemné vousky na koníkově chřípí zašimrali. Vypískla malá víla a rozesmála se.
1: To hrozně lochtá.
0: Hříbě se leklo a uskočilo do strany.
1: Neboj se, já ti nic neudělám,
0: řekla chlácholivě plavůňka.
1: A pojď sem.
0: A vstáhla po hříběti ruku. Koník se váhavě vrátil a malá víla ho polaskala na měkké tlamičce.
1: No vidíš,
0: řekla mazlivě.
1: To já mám rád, když mě někdo hladí,
0: řeklo hříbě a blaženě zafrkalo.
1: Nechceš svést? Jú, to bych mohla.
0: V plavuňce se až zatajil dech.
1: No mohla, co by ne,
0: řeklo hříbě.
1: Já by sem na koníkovi moc ráda jela. Moc, ale hrozně moc.
0: Vydechla nadšeně malá víla a oči se jí zaleskly. Hned v zápětí však posmutněla.
1: Ale jak na tebe vylezu?
0: Snadná pomoc, řeklo hříbě. Chyť se mě vepředu za ty lochtavé fousky. Plavuňka se přilípla hříběti kolem nozder a koník opatrně ji nadzvedl. Otáčel pomalu hlavu a posadil si malou vílu na hřbet.
1: Jupí!
0: Křičela šťastně plavuňka a přidržovala se koníkovi bílé hříby. Hříbě obešlo louku a každou chvíli otáčelo hlavu a dívalo se, aby vílu nestratilo. Potom vzal koník plavuňku za závoj do zubů a posadil jí zase zpátky na ohradu.
2: Až budeš chtít zase povozit, tak přijď.
1: Přijdu, určitě zase brzy přijdu.
0: Zašeptala plavuňka, ještě celá omámená štěstím.
1: Moc se mi to líbilo.
0: Poděkovala, sešplhala z ohrady a utíkala přes les domů. V příštích dnech, jakmile měla jen chvilku času, běžela za hříbátkem a pokaždé mu nosila všelijaké sladkosti, které vyloudila na včelách nebo na kytičkách s obzvlášť sladkými květy. Jednou přiběhla plavuňka k ohradě, ale ta byla prázdná. Malá víla se chvíli zklamaně rozhlížela a pak se vypravila k chalupě, co stála na druhé straně louky. Nikoho nebylo vidět, jenom dveře do stáje byly otevřené. Plavuňka nakoukla přes práh a strnula. Koník leží na trávě, má zavřené oči a boky se mu rychle zvedají a klesají, jak přerývaně dýchá. Plavuňka se mu vrhla k hlavě a sevřela do náruče měkkou, horkou tlamičku.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zašeptala a spod hustých řas jí vyhrkly slzy. Koník pootevřel oči.
2: Je se mnou zlé, plavuňko,
0: zachrčel.
2: Vrazila se do mě zlá nemoc.
0: Malá víla chvíli bezradně stála, ale pak jí něco napadlo. Vyběhla ze stáje a utíkala do lesa. Tam v trnitém křoví, ve věčném stínu zlomocných rostlin, bydlela černá víla čarodějnice. Plavuňka se tomu místu vždycky vyhýbala, ale teď to jinak nešlo. Čarodějnice právě odpočívala pod muchomůrkou ve stočeném zelenojedovatém listu jako ve křesle a na klíně výskala svého oblíbeného pavouka.
2: Co tě ke mně přivádí, plavuňko?
0: Zaskuhrala vyšeptalým hlasem. Malá víla ze sebe překotně vysypala celé to své trápení, že hříbátko leží na zemi, sotva dýchá a že pro něj potřebuje lék.
2: Dám ti kouzelný lék, řekla černá víla čarodějnice. Ale ty mi za to dáš své dlouhé plavé vlasy.
0: Plavuňka se lekla, až jí zamrazilo. Své dlouhé plavé vlasy, píchu a chloubu každé víly?
1: Ne, to nedám.
0: Vyhrkla a vyběhla z křoví pryč. Spěchala ke koníkovi a sama se nahlas utěšovala. Třeba už je mu líp, ale když přišla do stáje, koník se už ani nehýbal. Ani neotevřel oči, když ho obejmula a šeptala mu do ucha něžnosti. Jenom slabě dýchal. A v tu chvíli se plavuňka rozhodla. Utíkala zpátky k černé víle.
1: Vezmi si mé vlasy, jenom když mi dáš pro koníka kouzelný lék.
0: Zašeptala a hlas se jí třásl. Víla čarodějnice ustřihla plavuňce její krásné dlouhé vlasy a dala jí pohárek s nějakou zelenou kapkou.
2: To hledej hříběti!
0: Malá víla vzala lék a utíkala za koníkem. Opatrně mu nalila zelenou kapku do pootevřené tlamičky. V tom okamžiku otevřelo hříbě oči. Zahrabalo nohama, zvedlo hlavu a postavilo se. A potom radostně zařechtalo a vyběhlo na louku. A plavuňka za ním. Když se koník proběhl, sklonil hlavu do trávy, kde stála malá víla.
2: Děkuju ti, plavuňko, že jsi mě vyléčila.
0: Pak se překvapeně zeptal,
2: a kde máš svoje krásné, dlouhé vlasy.
1: No, to je teď taková nová móda mezi vílami,
0: řekla plavuňka a nenápadně si pěstičkou zamáčkla slzu v oku.
2: Oh, to je ale divná móda,
0: zakroutil koník hlavou.
1: Já vím,
0: řekla plavuňka a pokusila se usmát. Pohladila koníka a utíkala domů. Večer, když v doprovodu svých hvězd vyšel nad lesem měsíc, zastihl malou vílu plavůňku, jak smutně sedí na kapradí a hlavu má zakrytou blatouchovým listem. Ty si dneska nehraješ se skřítky? Zeptal se.
1: No, jen se podívej, jak vypadám.
0: Vzdychla plavůňka a sundala list. Já to vím, zaševelil měsíc tichým hlasem. Já to všechno vím. A dobrotivý měsíc seslal dolů všechny své stříbrné paprsky a posvítil na plavůňku. A v tu chvíli se udělala malé víle kolem hlavy jasná záře a v tom samém okamžiku jí ty její dlouhé plavé vlasy zase narostly.
1: Jo, já,
0: vykřikla šťastně plavůňka.
1: Ty jsou ještě krásnější, než jsem měla.
0: Seskočila z kapradí a běžela si hrát se skřítky. Měsíc se za ní s úsměvem díval. A plavunčiny nové dlouhé vlasy byly opravdu nádherné. Jen tu a tam se mezi nimi zaleskla stříbrná měsíční nitka. A když plavuňka pohodila hlavou, tak to vždycky malonko cinklo.

0: O pejskovi a kočičce, jak si mili podlahu. To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale ani to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich drápky. A tak nemohli dělat všechno tak, jako to dělají lidé, a do školy nechodili, protože škola není pro zvířátka. Ba ne, to ne. Co myslíte? Ta je jen pro děti. A tak to u nich v tom bytě vypadalo všelijak. Něco dělali dobře a něco zas ne. A tak tam mívali někdy také trochu nepořádek. A tak jednoho dne viděli, že mají ve svém domečku tuze špinavou podlahu.
1: Poslouchej, pejsku.
2: Povídá kočička.
1: Máme tu nějak špinavou podlahu.
3: Taky se mně zdá, že už je nějak moc špinavá.
2: Povídá pejsek.
3: Jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky.
1: Tuze špinavé je máš. Fuj, to je hanba. Musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemají takovou špinavou podlahu. Ti ji někdy míjí.
3: Dobrá, ale jak to uděláme?
1: To je přece lehké. Ty jdi pro vodu a já obstarám to ostatní.
0: Pejsek šel s hrncem pro vodu a kočička vytáhla ze svého kufříku kus mýdla a položila to mýdlo na stůl. Pak si šla pro něco do komory. Měla tam asi schovaný kousek uzené myši. Zatím přišel pejsek s vodou a vidí něco ležet na stole. Rozbalí to a bylo to nějaké růžové.
3: A to bude něco dobrého.
0: A jak měl na to chuť, tak si celý ten kus strčil do huby a začal kousat. Ale chutnalo to nějak nedobře. Zatím přišla kočička a slyší, že pejsek nějak divně prská. Podívá se na něj a vidí, že pejsek má plnou hubu pěny a z očí mu tekly slzy.
1: I pro pána, co se to pejsku s tebou děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný, vždyť ti kape z huby pěna, co to s tebou je?
3: Ale našel jsem tu něco na stole a myslel jsem, že je to nějaký sýr nebo nějaké cukroví, tak jsem to sněd, ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna.
1: Ty jsi ale hloupý, vždyť to bylo mýdlo. A mýdlo je přece k mytí, a ne k jídlu.
3: Aha, proto to tak štípalo. Jou, jou, toto štípe, toto štípe.
1: Napij se hodně vody a potom to přestane štípat.
0: Pejsek se napil, až všechnu vodu vypil. I štípat to přestalo, ale pěny bylo moc. Tak si šel utřít čumák o trávu a pak musel jít znova pro vodu, protože všechno vypil a už žádnou neměli. Kočička měla jednu korunu a šla koupit nové mýdlo.
3: Tohle už nesním, ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč?
1: Na to jsem už myslila. Však ty máš na sobě takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči, a tak můžeme tu podlahu vydrhnout tebou.
3: Dobrá,
0: řekl pejsek. A kočička vzala mýdlo a hrnec s vodou, klekla na zem, vzala pejska jako kartáč a vydrhla pejskem celou podlahu. Podlaha byla celá mokrá a moc čistá také nebyla.
1: Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít.
3: Tak víš co, já už jsem docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové pěkné měkké chloupky na sobě. To je jako ten nejlepší ručník. Teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu.
0: Vzal kočičku a vytřel celou podlahu kočičkou. Podlaha byla teď umytá a suchá, ale za to pejsek a kočička byli mokří a strašně špinaví od toho, jak jeden druhým tu podlahu myli, jako kdyby pejsek byl kartáč a kočička utěrka.
3: No, to vypadáme.
0: Řekli oba, když se na sebe podívali.
1: Podlahu teď máme čistou, ale za to my jsme teď špinaví. Takhle přece nemůžeme být, to by se nám každý smál. Musíme se vyprat.
3: Vypereme se, jako se pere prádlo. Ty, kočičko, vypereš mne a až budu vypraný, tak zas já vyperu tebe.
1: Dobrá.
0: Nanosili si donecek vody a vzali si na to valchu. Pejsek vlezl do vany a kočička ho vyprala. Drhla ho na té valše tak silně, že jí pejsek prosil, ať tolik netlačí, že by se mu mohly do sebe zamotat nohy. Když byl pejsek umytý, vlezla zas do necek kočička a pejsek jí vypral a tlačil tak silně, že ho prosila, aby jí na té valše tolik nedřel, že jí vydře do kožicha díru. Potom jeden druhého vyždímali.
1: A teď se usušíme.
0: Uchystali si šňůry na prádlo.
1: Nejdřív pověsíš na šňůru ty mne a až budu viset, tak slezu a pověsím za tebe.
0: Řekla kočička pejskovi. Pejsek vzal kočičku a pověsil ji na šňůru, jako se věší prádlo. Ani na to nepotřebovali kolíčky, protože se na té šňůře mohly udržet drápky. Když kočička už visela, slezla zase se šňůry dolů a pověsila pejska. Tak tam viseli oba dva a sluníčko na ně pěkně svítilo.
3: Svítí na nás sluníčko, to brzo uschnem.
0: Jen to řekl a začalo pršet.
1: Prší! Zmokne nám prádlo!
3: Musíme je sundat!
0: Honem skočili oba z té šňůry dolů a běželi domů schovat se pod střechu.
1: Prší ještě?
3: Už přestalo,
0: řekl pejsek a opravdu, už zase svítilo sluníčko.
1: Tak si zas pověsíme prádlo.
0: Tak šli a pověsili se zase na šňůru. Nejdřív pověsil pejsek kočičku a když visela, tak zase slezla a pověsila pejska. Tak tam oba na té šňůře viseli, jako visí prádlo, a libovali si, že zase svítí sluníčko a že jim pěkně uschne prádlo. A zase začalo pršet.
1: Prší!
3: Zmokne nám prádlo!
0: Volali pejsek s kočičkou a běželi se schovat. Pak zase svítilo sluníčko, tak se zase na tu šňůru pověsili. Pak zase pršelo, tak utekli, a pak zas bylo sluníčko, tak se zas pověsili. A tak to šlo až do večera. A to už byli oba docela suší.
1: Prádlo máme suché.
3: Tak je dáme do koše.
0: Tak si vlezli do koše, ale pak už se jim chtělo spát. Tak tam usnuli a oba se v tom koši krásně vyspali až do rána.

0: Ježíšek Jan, poslouchej mé nepřání, právě začíná, právě začíná.
1: Tak to bylo tak. Každý si myslí, že andělé jsou jenom pořád hodní. A že čerti, ti jsou zase pořád jenom zlí. A taky se říká, že čert, ten nikdy nespí. Ale ono to tak, milé děti, úplná pravda není. Jen si vzpomeňte, v kolika pohádkách čerti v pekle nebo v čertovských mínech chrápali, až se hory otřásaly. Čerti, ti si právě rádi pospí. Kdo naopak doopravdy ani v noci, ani ve dne nespí, tak to jsou andělé. Ti bdí nad lidmi, svými ovečkami pořád a pořád a stále. V tom jsou na tom čerti zase líp. Marná sláva, ale i anděl se musí alespoň jednou za rok prospat. Aspoň jeden jediný den. Teď si myslíte, že jsem se spletl. Že jsem měl říct jednu jedinou noc. Ale ono je to tak, když už anděl jednou usne, tak spí celou noc a celý den, aby si toho spánku trochu užil. No a tak jednou za rok, vždycky na Velký pátek, si čert s andělem vymění službu. Anděl spí a čert ten zase bdí. A nejen bdí, on ještě musí celou dobu hlídat poklady. A jaké poklady? Já jsem vám to ještě neřekl. Jsem já to ale ťula ťulovitá. Na Velký pátek se totiž otevírají všechny hory a všechny skály, ve kterých jsou ukryty veliké poklady. A aby je nekradli chamtiví lidé, tak na nich sedí právě ten čert a hlídá je.
2: Vstávej, trepi fajksle, vstávej. Hadry, cucky, kozí, pšouky, okamžitě vstávej. Budeš na zem hlídat zlatý poklad.
1: Slyšeli jste? Tak tohle byl Lucifer, který budil jednoho z čertů, trepi fajksla. To byl moc starý a dobrácký čert. Představte si, je mu už 1455 let. To je věk, co? Tak tenhle Trepifajksl nafoukl své pekelné tváře. Přitlačil chlupaté lokty k tělu a frrrr, už byl na zemi. Přímo u veliké hory, která se jmenovala Výšice. To podle toho, že byla tuze vysoká. A protože byl právě Velký pátek, byla hora otevřená. Víte, děti, jak se taková hora otevře? Že nevíte? Tak já vám to povím. To se dole na jejím úpatí sám od sebe odvalí takový veliký balvan. Za ním je díra veliká, no asi jenom tak, aby se do ní vešel dospělý člověk, tedy když sehne hlavu. Tak do téhle hory si náš čert vlezl. Šel tmavou chodbou, na jejímž konci zářilo veliké světlo. To světlo vycházelo z ohromného zlatého pokladu. A Trepifajksl měl poklad toho dne hlídat.
2: To je zlata. Jakživ jsem ho tolik najednou neviděl. Tak, a jde se spát.
1: On čert měl být vzhůru a hlídat. Ale vy přece víte, jak to s takovými čerty je. Jak jen mohou, tak někoho škádlí, provokují, zlobí. A když nikdo není na blízku, tak se zachumlají do vlastního kožichu a usnou. A náš čert Trepifajksl se zahrabal do zlatých mincí, až mu jen rohy koukaly, a za chvilenku už chrápal a chrápal, jako když pilou řeže dřevo. Dole ve vesničce žila chudá stařenka, která se starala o 4 sirotky. Celý den pracovala na poli a na chaloupce, kde bydleli. Ale dobře se jim nevedlo. Stařenka sama na všechno nestačila a tak se k ním do chaloupky nastěhovali bída s nouzí.
3: Dnes je Velký pátek a já svým vnoučátkům, sirotečkům ani koláč nemůžu udělat. Ani grošík na mouku nemáme. Ale co, půjdu na Výšici a poprosím čerta, jestli by mi pro děti nedal aspoň malý zlatáček. Když mi lidi nepomohou, snad mi pomůže čert.
1: Babička si vzala sváteční šátek a vydala se k hoře Výšici. Když přišla ke vchodu, sebrala ze země kámen a zabušila jím na skálu.
2: Jak sakra, Himlaudon kozí pšouky, kdo mě to budí? Já čichám člověčinu.
1: Trepifajksl se vyhrabal z haldy zlaťáků, ve které se mu tuze dobře spalo. Rozmrzele brblal, ale když viděl chudou babičku, jak se třese strachy, zlost ho přešla. Ale protože to byl čert, tak na babku hukl, až se roztřepala.
2: Čeho si žádáš, že mě budíš?
3: Ale jemnost, pane čerte, já vás nechtěla budit. Já jen, jestli byste neměl pro moje děti, sirotečky, aspoň malý zlaťák na koláčky.
2: Hrnec, kredenc, prdky, brdky, brundy, rundy. Chudák babička stará, celý život se dře na stará kolena, aby chodila žebrotou. A to zas ne.
1: A Trepifajksl se otřepal, až mu z chlupu vypadlo na 10 velikých zlaťáků z toho nejryzejšího zlata.
2: Na, vezmi si a kup dětem po kožíšku.
1: Babička pozbírala to bohatství a když šla dolů, do chaloupky, tak přes radostné slzy málem ani neviděla. Čert si spokojně smotal ocas kolem pasu, zavrtal se do vyhřátého zlatého pokladu a zase usnul. Babička napekla koláče, až to vonilo široko daleko. A tu vůni, tu ucítil i tlustý a lakomý statkář. Ale to byl ten děti, který jak mohl, tak každého ošidil, podfoukl a olakotil.
4: Kde jsi vzala peníze na tolik koláčků, ha? A vidím tady i nové dětské kožíšky. No, to muselo stát peněz jako želez.
3: Od čerta jsem dostala, co v hoře Výšici poklady hlídá.
1: Jak to zachtivený statkář uslyšel, rozeběhl se k hoře, až mu mohutný pupek naskakoval až k baňatému nosu. Jak přiběhl ke skále, tak zavolal.
4: Sakryš, to je kopec. Čerte, vylez. Přišel jsem si pro zlaťáky. Dal si jich babce 10, já jich chci rovnou 100. Ne, 200. Co to povídám? 1000!
1: Čerta to hulákání pochopitelně probudilo a rozčílilo. A jak rozčílilo? Vyhrabal se ven a jakmile viděl tlustého a lakotného statkáře ve zlatem ošívané vestě, tak se rozčílil ještě víc. Naježil chlupy na bradě, vykulil oči a udělal... že se tlusťoch statkář ohromně vyděsil. Otočil se jako na obrtlíku a pelášil z kopce dolů tak rychle, že se ani nestačil zastavit přede dveřmi vlastního domku. Prokutálel se dveřmi dovnitř oknem ven a zapadl do hnojůvky, kterou měl na dvoře pro prasata. Však ta ho taky s kvikotem pěkně přivítala. U statkáře pracovala jedna chudá děvečka. Aninka se jmenovala. Byla pracovitá, hodná a ještě ke všemu pěkná jak obrázek. A té děvečce se tuze moc líbil mladý tesař z jejich vesnice. Moc ráda by šla večer na tancovačku. Tesař by pro ní jistě přišel a pozval ji k tanci. Ale Aninka se styděla a současně i tuze trápila. Chcete, děti, vědět, proč se trápila? Už několik roků měla totiž jen jednu jedinou sukni. A v té už se při tanci ani zatočit nemohla, tak byla pozašívaná. A jak tak seděla smutná ve své komůrce, tak jí napadlo.
5: Půjdu za čertem na výšici a poprosím ho, aby přičaroval mému tesaříkovi takovou lásku, pro kterou by mou chudou sukni vůbec neviděl.
1: A jak děvečka řekla, tak udělala. Vyšla až na samotný vrchol hory výšice k otevřené skále. Vzala do ruky kámen, aby jim zabušila a přivolala čerta. Už napřahovala ruku, když v tom dostala ukrutánský strach. Hrozně se začala bát.
5: Abych tak čerta nepohněvala, ještě by po mně chňapnul svou ohavnou drápatou pařátou a odtáhnul do pekla. Tam to prý smrdí a páchne a čerti jsou chlupatí a škaredí. Ještě by mě třeba chtěli ponořit do nějakého toho jejich pekelného kotle, brr!
1: Milá děvečka zahodila kámen a vrátila se dolů do vesnice. Ostatně byl už podvečer a tancovačka začala před hodnou chvílí. A jeden mladý a hezký tesař se stále koukal po dveřích, jako by někoho čekal. Když Aninka přišla, vyskočil, vzal jí do tance a už jí z kola za celý večer ani na malou chviličku nepustil. A že měla zašívanou sukni, toho si vůbec nevšimnul. Večer pak Aninka seděla se svým tesařem na louce nad vesnicí a měli oči jen jeden pro druhého. A tu Aninku napadlo, jak je dobře, že nepotřebovala čertovské kouzlo proto, aby jí její mládenec měl rád. Tesař a Aninka se tolik zaobírali sami sebou, že si ani nevšimli, že na nebi vysoko nad jejich hlavami prosvištěla ohnivá čára. Víte, kdo to byl, děti? Ano, byl to čert Trepifajxl, který se vracel do pekla. No a to je konec mojí dnešní pohádky.

0: Ahoj, Krtku. Jsem moc rád, že tě zase vidím.
1: Já jsem taky rád. Ahoj.
0: Kde ses tak dlouho toulal?
1: Ve městě.
0: Ve městě? Neříkej.
1: No to bys koukal, co jsem tam zažil. A nebyl jsem sám.
0: Budu hádat. Byli s tebou zajíc a ježek, viď?
1: Jasně, jsme přece kamarádi. Mohlo to s námi dopadnout zle. Už jsem se bál, že se z toho průšvihu nedostaneme.
0: Vám hrozilo ve městě nějaké nebezpečí? Vám zvířátkům?
1: Kdyby jen nám, ale i lidem. Štěstí, že jsme z toho rámusu, čoudu a kouře vyvázli.
0: Tak to si o tom musíme povědět, aby všichni slyšeli, čím město, zvířátka i lidi trápí.

0: Daleko, daleko od všeho hluku, kouře a smetí, v krajině, kde svítilo jasné slunce a ráno padala voňavá rosa, se rozkládal les. Zpívali tam ptáci, poletovali motýly a hrála si zvířátka. Měla zde všecko, co potřebovala k životu. Však také bez nich by byl les smutný a pustý. Když se někde objevil krtek, stačilo malinko počkat a za chvilku tu byli ježek se zajícem. A když se naopak někde objevil ježek, určitě se nablízku potuloval zajíc a krtek. Oni totiž to byli tři náramní kamarádi. Od rána do večera pořád spolu, ničeho se nebáli a bylo jim na světě dobře. Jednou ráno si krtek s ježkem pochutnávali na jahodové snídani a čekali na zajíce. Náhle začal les podivně šumět, větve se rozkývaly, vyplašení ptáci zmateně poletovali sem a tam.
1: Ježku, asi se žene bouřka. Poslouchej.
2: Kde pak, krtku? To musí být něco jiného. Poslouchej, jak se všecko chvěje. Co to jen může být?
0: Ježek si lehl do mechu a přitiskl ouško k zemi.
2: Vůbec se mi to nelíbí. Všecko tak divně hučí.
0: Z mraveniště se vyrojili polekaní mravenci a pokoušeli se co nejrychleji zmizet. Za nimi pospíchal svým hlemíždím tempem loudavý šnek.
3: Utíkejte, honem, honem, volal. Něco se na nás valí, říkala to sojka.
2: My nemůžeme.
1: Musíme počkat na zajíce, bude nás tady hledat.
0: Všechno, co mělo nohy nebo křídla, prchalo odtud na všechny strany. Konečně se objevil i zajíc. Prolédl křovím a zapadl do svého pelíšku v dutině stromu.
2: Co se ti stalo, zajíčku?
1: A z čeho jsi tak vyděšený?
4: Počkejte, hned uvidíte hrůza.
0: Zajíc ukázal tlapkou před sebe.

0: To, co všichni viděli, byla opravdu ošklivá podívaná. Stromy padaly jeden po druhém, jako by je podsekávala ohromná kosa. Kupředu se s velikánským hřmotem drali nějaké stroje a ničili, co jim přišlo do cesty. Zvířátka jako skamenělá hleděla na tu zkázu. Les se před nimi měnil v pustou pláň. Padl poslední strom a Rámus zanikl docela. Náhle ticho připadalo třem kamarádům ještě strašidelnější, než předtím ten ohlušující ryk. Široko daleko bylo pusto a smutno. Všude tam, kde ještě ráno stál les s ptáky, brouky, zvířaty, zůstaly jen pařezy.
1: Zůstali jsme tu sami.
2: I můj strom, kde jsem měl pelíšek, tu není. Možná, že se proměnil v pařez.
3: Přestaň brečet, nemá to cenu. Dokud jsme spolu, nic se nám nemůže stát.
0: Jen se kamarádi trochu uklidnili, přirachotili na pláň další stroje a pokácené stromy odvezli.
1: Kam se teď schováme před deštěm?
2: No, kde si budeme hrát na schovávanou?
3: Kde najdeme stín, až nám bude horko?
0: Z čista jasna se nad obzorem vynořil malý černý bod a zároveň s ním se ozvalo vrčení motoru.
3: Musíme se honem schovat.
1: Co se plašíš? Nemusíš se hned svinovat do klubíčka. Vždyť je to jenom vrtulník.
0: Stroj postál nehybně ve vzduchu a pak dosedl mezi pařezy. Dveře vrtulníku se otevřely. A z nich vystoupili nejprve muzikanti, po nich pak pánové v kloboucích. Nad plání zazněl řízný pochod.

hudba ustala. První pán se tvářil zvlášť důležitě, měl bílý vous a tlačil vozík s čtverhraným kamenem. Druhý kráčel stejně důstojně za ním a v ruce držel naleštěné kladívko. Třetí nesl láhev? No ano, láhev. Krtek, zajíc a ježek je zvědavě pozorovali. To se ví, trošku se taky báli.

0: Pánové složili kámen na zem a jeden po druhém na něj zaťukali. Kladívkem. A ten s plnovousem začal řečnit. Házel rukama, ukazoval kolem sebe, nad sebe i pod sebe. Při jeho posledních slovech muzikanti zahráli fanfáry, třetí pán se rozmáchl a rozbil o ten kámen láhev.
1: Ať žije budoucí město! Ať žije budoucí město! Ať žije!
0: Volali.
2: Tadyže má stát město.
3: Co si ve městě
2: počneme? No, co si tady počneme?
0: Pánové zaslechli pláč. Rozhlédli se a uviděli tři zvířátka, jak se krčí u pařezu. Jak to prosím? V těchto místech nemá už žádné zvíře co dělat, řekl pán s kladívkem. Pán s plnovou sem přišel blíž a začal jim domlouvat.
4: No, tady to pro vás už vůbec není. Pojďte raději s námi. My vás zavřeme do zoo.
0: Tady zůstat nemůžete, říkali postupně všichni tři pánové, ale nic to nepomohlo. Zvířátka se na ně ani nepodívala. Nakonec pánové poznali, že kamarády nepřesvědčí, a tak napsali něco na kus papíru, orazítkovali a podepsali. To je moc cenný dokument. Jestli tu chcete bydlet, nesmíte ho ztratit, řekl pán s kladívkem, podepsal se, podal lístek zvířátkům a dal na to všechno razítko. Velké, kulaté razítko. A odešel za ostatními k vrtulníku, který se za chvíli ztratil za kopci.
2: To tedy nevím, co ty čmáranice znamenají.
5: A proč je tam to razítko?
3: K čemu nám ten papír vůbec bude?
0: Za pár dní probudilo zvířátka opět strašné hučení motorů. Tentokrát to byly nestvůry ještě mohutnější a dravější. Seřadili se vedle sebe a v jediném okamžiku vyrazili vpřed. S řevem rvali všechno, co jim leželo v cestě. Převraceli kopce hlíny a lomcovali každým pařezem tak dlouho, dokud ho nevytrhli ze země. Krtek, ježek a i zajíc na to řádění jen vyděšeně a bezradně zírali. V tom si zajíc vzpomněl na lístek, který dostali od těch vlídných pánů.
3: Počkejte, podívejte, co my máme. Razítko.
0: Stroj, který jel v čele, se skutečně před pařezem zastavil. Jeho řidič úžasle vyskočil a hleděl na zvířátka.
4: Kde jste se tu vzali?
2: No, my jsme tady doma.
0: Řidič si přečetl potvrzení, přikývl a s úsměvem zvířátkům oznámil.
4: V pořádku, všecko zařídím, spolehněte se.
0: Od toho dne se každý stroj pařezu vyhnul. Zvířátka měla klid, to ano, ale krajina kolem ne. Den co den desítky nákladních aut přivážely a skládaly cihly, panely, pytle cementu, všude se roztahovaly bagry, jeřáby, železné stožáry a ohrady. Vedoucí stavby marně hádal, jaký asi význam má ten překážející pařez. Nejraději bych ten pařez odklidil.

Mickey a Pluto už dlouho hledali nějaké tiché a poklidné místečko na venkově, kde by mohli strávit víkend. Konečně ten den nadešel. Přestože byla cesta z města do hor hodně dlouhá, Mickey byl štěstím úplně bez sebe. Zhluboka se nadechl a řekl: jen se nadechni toho čerstvého horského vzduchu, Pluto. No není báječný. I Pluto byl šťastný jako bleška. Vždyť ještě nikdy neviděl tolik stromů pohromadě.

Nedlouho poté Mickey zastavil před útulnou chatičkou, kterou si s Plutem pronajali. Tohle bude nádherný víkend, řekl Mickey, když začal vybalovat věci z auta. Přivezli jsme vše, co potřebujeme. Jídlo? A mou novou videokameru. Můžeme tak filmovat ptáčky a všechna roztomilá zvířátka, co uvidíme. A pak se večer na náš film podíváme na této přenosné televizi. Pluto se usmál, zavrtěl ocasem a předstíral, že chápe vše, co mu Mickey říkal. Brzy nastal čas jít do Hajan. Mickey řekl, raději se pořádně vyspíme, pokud chceme jít zítra prozkoumat les. To ne, Pluto, nemůžeš spát se mnou v posteli. Psi mají spát na koberci. Pluto byl zklamaný. Mickeyho postel vypadala mnohem pohodlněji a tepleji. Jenže v noci uslyšeli Mickey i Pluto za oknem chaty podivné zvuky. Takové zvuky, jaké ve městě bývají málokdy. Například houkání sovy nebo vytí kojotů. A pak si všimli, jak se na ně oknem kouká několik párů cizích očí. Pluto polekaně zavil a skočil do postele k Mickeymu. Mickey a Pluto měli tak velký strach, že leželi v posteli a třásli se jako osiky skoro celou noc. A když konečně usnuli, už téměř svítalo. Samozřejmě, že v tu chvíli začal zvonit ten hloupý budík. Po snídani vyšli Mickey a Pluto z chaty a vydali se filmovat všechna roztomilá lesní zvířátka, co uvidí. Mezitím se nedaleko v horách chystala máma Puma opustit jeskyni a vydat se na lov. Ale dříve než odešla, poučila svého malého syna Pumí řečí, aby zůstal v jeskyni, dokud se nevrátí. Kotě se na ní usmálo a slíbilo, že zůstane. Avšak jakmile matka zmizela, stalo se něco, kvůli čemu nemohlo svůj slib dodržet. Skála, na které kotě stálo, praskla a propadla se dolů. A máma už byla tak daleko, že nemohla tušit, do jakého nebezpečí se mládě dostalo. V tutéž dobu si Mickey a Pluto užívali procházky lesem. Mickey soustředěně filmoval všechna čelá stvoření na obloze, zatímco Pluto soustředěně očichával živočicha, který se pomalu šinul po zemi. Plutovi připadala malá želva mnohem zajímavější než ptáci.

sledoval a nevšiml si, že nechal Mickeyho daleko za sebou. Najednou uslyšeli želva a pluto hlasitý, dunivý zvuk, který vycházel z místa odněkud před nimi. A když se podívali nahoru, zůstali skoprněle stát. Směrem k ním klouzalo na velkém kusu skály mládě pumy. Pluto se obrátil a utíkal, jak nejrychleji dovedl. A totéž udělala i želva. Pluto však brzy útěk vzdal a namísto toho se zkusil ukrýt v dutém kmenu. Jenže kus skály dopadl přímo na strom a převrátil jej. Pluto měl štěstí, že byl ten strom dutý. I kotě mělo štěstí. Přistálo nedaleko v měkkém křoví. Když se pak rozhlédlo kolem, uvidělo, že se ze stromu souká něco podivného. Protože bylo kotě zvědavé jako všechny kočkovité šelmy, přišlo blíž a tu podivnou věc škráblo svými drápky. I když byly jeho drápky malé, byly docela ostré, takže Pluto překvapením vyjekl a vyskočil do vzduchu. Vůbec netušil, kdo ho to poškrábal. Zrovna v tu chvíli dorazil Mickey a začal Pluta hubovat. Přestaň tak vít, řekl Plutovi. Vystrašil si zajíčky a taky ostatní zvířátka.

Jak tak šli lesem, Mickey pořád hledal malé lesní tvory, které by mohl nafilmovat. A Pluto pořád hledal stivá lesní zvířata, která mají ostré drápky. Brzy si Pluto všiml, jak z keře vykukuje něco podivného. Myslel si, že je to nějaký chlupatý had, a začal na něj vrčet a chňapat po něm svými zuby. Ale byl to jen ocas toho malého kotěte. Když se kotě po Plutovi znovu hravě ohnalo a škráblo ho, hned věděl, čí ty ostré drápky jsou. Tentokrát ho škráblo do čumáku. Malá puma ještě nikdy neviděla psa. Ale moc se jí líbilo si s Plutem hrát a tak se rozhodla, že si s ním zahraje na schovávanou. Plutovi to však jako příliš velká legrace nepřipadalo a tak začal vyjít a chňapat kolem keře. V tu chvíli zase dorazil Mickey a začal na Pluta křičet. Přestaň ty hloupý pse, proč útočíš na ten keř? A kotě se zrovna schovávalo za stromem, vykukovalo a velmi se bavilo. Pojď, zajdeme k jezeru, řekl Mickey. A tentokrát buď sticha a chovej se slušně, řekl Plutovi. Pluto si pro sebe něco zavrčel. Nesnášel, když jej někdo káral za něco, za co nemohl. Byl rozhodnutý, že zůstane ve střehu. Nechtěl na svém čumáku už žádné drápky. Ani na ocase. Když dorazili k jezeru, nechal Pluto Mickeyho filmovat pár žab a sám šel na průzkum. Brzy objevil malou pumu, jak balancuje na kmenu uprostřed jezera. Pluto se zrovna chystal zavrčet a chtěl se pustit za kotětem. Když tu náhle kotě ztratilo rovnováhu a spadlo do vody. Ještě nikdy předtím nebylo ve vodě a tak vůbec neumělo plavat. Plutovi bylo malé pumy líto a taky rychle vytáhl z jezera. Mickey byl nadšený. Páni Pluto, jsem na tebe tak pyšný. To bylo moc statečné. Zůstaň stát, ať vás oba nafilmuju. Pluto se opravdu cítil jako velký hrdina a byl na sebe také moc pyšný. Zrovna ve chvíli, kdy Mickey zaostřoval, si všiml, že před ním stojí něco hodně velkého a hnědého. Něco, co má velmi ostré, bílé zuby. Byla to máma puma a přišla si pro své mládě. Utíkej, vykřikl Mickey. Tolik se bál, že úplně zapomněl vypnout videokameru, která visela na popruhu kolem jeho krku. Pluto dokonale pochopil, co Mickey říká. A sám už prchal před tou rozlobenou kočkou, jak nejrychleji dovedl. Jenže máma puma pronásledovala Mickeyho a Pluta až ke stromu, na který vylezli, se svým synem v patách. Kotě mňoukalo a hrozně se snažilo jí vysvětlit, že Pluto mu zachránil život. Ale protože její máma neposlouchala, chytil ji za ocas, aby ji zastavil. Taky se musel vehementně snažit, aby se jeho mámě nepodařilo vyšplhat na strom. Když si máma puma všimla, co jí syn udělal s ocasem, úplně zapomněla na Pluta a Mickeyho a obrátila se na své mládě s tím, že si s ním musí dlouze a vážně promluvit. Mickey a Pluto uviděli svou příležitost a potichu se šplhali se stromu. Potom Mickey i Pluto utíkali zpět do chaty, se čím síly stačily. Uvnitř chaty zatarasili dveře hromadou nábytku, aby k ním nemohli žádní nechtění hosté. Ten večer seděli Pluto a Mickey před televizí a dívali se na video, které nafilmoval Mickey během dne. Skoro celý film byl moc pěkný, ale pak oba trochu znervózněli, když se dostali k poslední části filmu.
Bylo to divné, protože Mickey si vůbec nepamatoval, že by tuto část točil. Ale venku za oknem se máma Puma a její kotě moc bavili. Ještě nikdy předtím nebyli v televizi a byli na sebe proto velice pyšní.

0: Ráno Míša před medvědincem slyšel mluvit Vasila a ještě nějakého mužského. Byl to pán v placaté čepici se zlatým nápisem Zoo. Pán se na Vasila pro něco zlobil. Tak co, dostanu z tebe nějakou kloudnou odpověď? Co jsi dělal v té kleci? Jak se sem vlastně do zahrady dostal? Vasil se celý potil a třásl rozčilením a strachem, lapal na prázdno a nemohl ze sebe slova vypravit. Konečně vykoktal, já jsem, my jsme, on mě, strašidlo mě tam strčilo, papoušek mě honil přes plot, velké ryby házely Míšu. Poslouchej. Nepřišel jsi sem támhle z hora z vrchu, z toho města, co tam lidem uzdravují popletený rozum? Ano, ano, radostně přisvědčil Vasil. Z hora z vrchu jsme sem přišli, já a moji medvědi, ale ne z města, ze žádného města, z cirkusu jsme přišli. Aha, tak je to tedy, ty jsi medvědář, viď? Vasil horlivě zakýval hlavou. A přišel jsi sem s nějakými medvědy. Vasil zase přikyvoval. A kde máš ty svoje medvědy? Vasil se bezradně rozhlížel kolem sebe a mlčky pohodil rukama. No, to se ukáže, řekl člověk v placaté čepici. A ukáže se také, zdali nelžeš. Pojď se mnou. Budeš nám dělat hospodáře v medvědinci. Vzal Vasila za rukáv a vedl ho sebou kolem Míšovy klece kamsi vlevo. Vasil se dal táhnout jako telátko. Zašli do ohrady, pak do stavení. Míša počkal, až člověk vyšel zpátky ven a zašel mezi ohrady. Potom se Míša dal opatrně za Vasilem. A tu se mu naskytla podivná podívaná. Představením klesala dolů na všechny strany skalnatá stráň, dole pod ní byla voda, za vodou okrouhlá vysoká zeď. Nahoře na skále stál bez pohnutí Vasil, s kbelíkem v ruce a díval se na dva podivné tvory na skále. Byly to zřejmě medvědi. Jeden velký a jeden malý. Docela, jako by to byla Barbora s Míšou, ale věc k neuvěření. Oba byli celý bílí. Vasil úžasle a bojácně ze sebe soukal Barbar, Barboro, Mimi, Míšo, co to s vámi udělali, kdo vás to takhle nabílil. Ale bílá Barbora a bílý Míša si ho vůbec nevšímali. Velký bílý medvěd spozoroval pravého Míšu, jak vykukuje nahoře z chodbičky a rozběhl se k němu. Míša se polekal a honem se ztratil ven. Běžel vyhledat papouška, aby tu podivnou věc Míšovi vysvětlil. Vasil zatím v zamyšlení sáhl do kbelíku, zdvihl z něho rybu a prohlížel si ji. S bílými medvědy se v tom okamžiku stala podivná změna. Oba se rázem postavili na všechny čtyři a očima zrovna hltali rybu ve Vasilově ruce. Velký medvěd sebou trhl a rozběhl se po skále k Vasilovi. Řítil se na strýčka tak prudce, že z něho šel strach. Vasil se dal na útěk, ale po hladké šikmé skále neudělal ani dva skoky a už letěl ze svahu rukama napřed. Kbelík mu vypadl z ruky a skákal po skále jako živý. Vasil jel dolů, pořád dolů, až se konečně zastavil nad samou vodou. Ve vteřině byl znovu na nohou a honem se rozhlížel, kde je ta velká bílá šelma. Ta si ho teď vůbec nevšímala a spolu s malým medvídkem si hleděla ryb, které se z kbelíku rozházely po skále a napadaly do vody. V tom spatřil Vasil nahoře u vchodu pravého, skutečného hnědého Míšu. Míša na něho horlivě kýval, aby šel ven. Vasil si teď sám nic jiného nepřál a honem spěchal za Míšou. Když byli v bezpečí, rozesmál se Míša na celé kolo.
1: To jste tomu stříčku dal. To jsou docela jiní medvědi. Lední medvědi. Kam jste to jen dal oči a rozum?
0: No, nemysli si, že jen ty si všechnu moudrost snědl. Jen si přiznej, že jsi teď tak chytrý od papouška.
2: Míša zavedl Vasila k hnědým medvědům. Ti neměli ve svém výběhu strmou skálu, ale rovné prostranství a pod kruhovou zdí také vodní příkop na koupání. Pak tam měli dva holé stromy na lezení, vysutou houpačku, houpací prkno, přibité na kotálivém špalku, velikánský míč a jiné věci na hraní.
1: Tohle to je šofinka,
2: představoval ji Míša Vasilovi.
1: A dala mi meloun.
2: Pak zavedl strýčka k medvědici, která se bavila s Barborou.
1: Tohle je žofinčina maminka, má mě ráda a koupí nám bombony. A tohle je žofinčin tatínek,
2: ukázal na velkého medvěda, který vážně přecházel po výběhu a dělal tu domácího pána.
1: A když žofinka neposlouchá, tak ji nabacá.
0: Na ta slova spustila žofinka náramný nářek.
3: Mně upadne obruč a nechytím láhev, naspadnu z houpačky a tatínek mi nabacá.
2: Míša se přišoural k žofinčině mamince.
1: Pani, je to pravda, co říká žofinka? Nabacá ji tatínek, když ji upadne obruč?
0: No, víš, to je tak. Když se přijdou sem dětičky na nás dívat, tak my si tady pro jejich zábavu jako hrajeme, házíme obruče a láhve, houpáme se a tak. Ale žofinka často nedává pozor a je moc ustrašená a plete to, no. A pak i tatínek, když dětičky odejdou sem tam, vrazí nějakou tu buchtu dozad.
1: Aha, tak je to tedy.
2: A Míša se zamyslil. Pak odvedl žofinku do koutka a něco jí dlouho šeptal. Žofinka ještě tiše vzlikala, ale pak se utišila a poslouchala. Potom zavrtěla hlavou.
3: Kdepak, to nejde, to by se poznalo. Vždyť ty máš bílé bříško a já mám černé bříško.
1: Však já si budu vědět rady, jen počkej a neplač už. Uvidíš, že všechno dobře dopadne a že ti tatínek nenabácá.
2: A Míša vyběhl ven do zahrady. Hledal a pátral vpravo, vlevo, po zemi i na stromech. Najednou se zastavil, očka mu zablískala a Míša zavolal nahoru do koruny borovice.
1: Hej, slečinko, krasavice, veveřičko, pojď sem ke mně dolů na slovíčko.
2: Červená veverka se skočila na nejnižší větev a blízkla v úsměvu bělostními zoubky.
3: Čeho sobě žádáš, krásný princi, zakletý do nevzhledného medvíděte?
2: Míša se trošku zakabonil, ale nehádal se.
1: No, zakletý princ nejsem. Musí ti na mě stačit ta krása, kterou vidíš. Ty jsi dnes v nějaké pohádkové náladě, ale nic takového. Dovedeš vylézt na střechu tamhle toho vysokého domu?
3: No dovol, kdo umí lépe šplhat po výškách než my, veverky.
1: No dobrá, a budeš ochotná si trošku začernit tenhle svůj krásný, hůňatý, hedvábný chvostek.
3: A pustí pak to černidlo. No, tak dobrá, oč vlastně běží?
1: pojď se mnou.
0: A Míša odvedl veveřičku směrem k tomu domu. Za chvíli se vraceli. Ale museli byste se dobře podívat, abyste poznali, že jsou to oni. Veveřička měla učerněný chvost, jako by jej právě z komína vytáhla, a Míša už neměl bílé, bříško bylo teď černé. Při loučení veverka řekla:
3: ale neděkuji mi, pro Žofinku všechno ráda udělám. Ale opravdu teď vypadáš docela jako ona. Uvidíš, že vás vaše vlastní maminky navzájem nerozeznají.
2: A také je v skutku nerozeznali.
0: Když se děti sešly podívat, jak si medvědi hrají, a Míša se rozběhl na houpačku, pravila Barbora k Žofinčině mamince:
4: vidíte, paní, že se Žofinka docela nic nebojí, a s jakou kuráží se houpe a jak vysoko.
2: No opravdu, ani ji nepoznávám, sama se bojím, že spadne.
0: Bála se i skutečná Žofinka, která ze zadu tajně pokukovala, jak to dopadne. Ale Míša nespadl. Když pak byl nejvíc rozhoupaný najednou, hop, z houpačky na strom a tam hned na nejvyšší větev, a v té výšce se postavil jako svíčka na přední tlapky. Pak se jedním skokem přemetl na houpací prkno, nadskočil na dně, odrazil se, udělal ve vzduchu kotrmelec a dopadl na druhý konec prkna. A tam se hned odrazil a doskočil rovnou na veliký míč, který tam stál vedle houpačky, ale nespadl z něho. Rychle, rychle začal cupkat zadními tlapkami, takže se s ním míč kulil dozadu a Míša na něm rychlostí koloběžky objel celé prostranství. Pak si nabral plnou náruč obručí, hrnců a lahví a začal jimi pohazovat. Ale jak? Hrnce, obruče a láhve se točily ve vzduchu jako vrtule a vyskakovaly a padaly přesně tak, jak Míša chtěl a potřeboval. Jakoby křídla měla a na slovo Míšu poslouchali, střídali se mu v tlapkách tak rychle, že tvořili pak ve vzduchu společně celé obrazce, pohyblivé růžence, kříže, kruhy a spirály, zleva vpravo, zdola nahoru, zepředu dozadu. A nakonec je Míša prudce a přesně rozhodil tak, že se láhve napíchaly hrdlem dolů vedle sebe na ty ohrady nad vodní nádrží a hrnce a obruče se navěšely jako čepice a krejzlíky na konce větví obou stromů. Teď Míša skočil ještě jednou na vysutou houpačku, udělal ve vzduchu přemet a elegantním obloukem se snášel k zemi, ale špatně si ten efektní konec vypočítal. Místo na zem žuchl do nádrže, až voda vysoko vyšplíchla. Vysoukal se rychle na zem. Všichni si odechli, že se mu nic nestalo, a diváci mu začali nadšeně tleskat. Volání slávy nebralo konce. Žofinčin tatínek a maminka stále ještě mysleli, že se to tak vyznamenala jejich holčička, a byli na ní náramně pyšní. Ale co to? Vždyť to není jejich Žofinka. Vždyť Žofinka má černé bříško a tenhle medvídek má najednou bílé bříško. No ano, bylo to tak. Ve vodě se Míšovo bříško umylo ze sazí a teď všichni viděli, že je to Míša. Ke všemu ještě přiběhla zezadu sama Žofinka Míšu obejmout z radosti, že to dobře dopadlo. Ale tatínek se na ní nezlobil. Měl radost, že se malí diváci radují, a slíbil oběma dětem, každému, celý veliký meloun.
2: A Žofinka teď byla plná kuráže a umiňovala si, že se tomu všemu naučí jako Míša a že příště budou všecky ty kousky provozovat spolu.

0: Tak už je srpen, měsíc opuštěných baríků. Od září do července mě každou chvíli někdo volá, hladí nebo polepšuje. V srpnu však přirachotí můj člověk s autem až na dvůr a vypukne boží dopuštění. Všichni začnou snášet k vozu kufry, kabely, tašky a jiné harampádí a můj člověk to dovnitř naskládá divné všechno. Pak to vyhází zase na dvůr a naskládá to tam jinak a pak to vyhází po třetí a začne to tam rovnat ještě líp. To všechny zaujme tak, že se houfují u auta a začnou mu radit. A v tu chvíli zalezu radši do boudy. Vím, co bude následovat. Vím, že mému člověku zbrunátní tvář, že se vysouká z vnitřku celý upocený a zježený a začne hafat, až se roztřese komín. Nakonec se dovnitř stejně vejde všechno. Všichni se zběhnou ke mně, balíčku, pá, buď tady hodnej a hezky hlídej. A můj člověk vydráždí své vozidlo. Všichni mi zamávají z okýnek, a já začnu být opuštěný. Okrmení strach nemám, to mají na starosti mláďata naší sousedky. Ale ta odpovědnost, to si neumí představit nikdo, kdo nebyl v kůži opuštěného psa, který má na obojku celé hospodářství. Kluci od sousedky patří mezi ta ošizená lidská mláďata, která nenáležejí žádnému psovi. V srpnu však patří mě a chtějí mě užít. Den co den je tedy vodím k řece, ale až na večer, kdy u vody není nikdo než žáby. V létě jsou žáby k snesení, ale na jaře to bych z nich vyletěl z kůže. Celé noci nezavřou zobák. Žabí zpěv není ovšem žádným uměleckým projevem. Není to něco takového, jako když pes dává pac. Žabí kvákání je něco podobného jako zpěv ptačí. Když zpívá kos, taky nedělá umění. Jeho zpěv je vlastně řetězem vyhrůžek druhým kosům, že tady to není jejich a ať se koukají ztratit. Žabí zpěv je proti tomu jakousi inzertní rubrikou seznámení. Každý žabák totiž vyspěvuje přibližně tohle. Osamělý, inteligentní, charakterní žabák hledá pro společnou cestu životem citově založenou družku. Značka příroda, hudba, porozumění. A věříte, že se vždycky najde nějaká žába, která mu na to naletí? Naklade pak 5 až 10 000 vajíček, ze kterých se ale vylíhne o hodně míň pulců. Protože kde kdo se žabými vejci živí? Žába se totiž nevylíhne rovnou, jako třeba štěně. Vyvine se z pulce, kterému nejdřív naroste ocásek, později přední nožičky, potom zadní a teprve, když mu ocásek upadne, je žába hotová. Když ovšem říkám, že žabáci nezavřou celé jaro zobák, nemám docela pravdu. Jednak nemají zobák, ale co hlavně, oni skřehotají se zavřenou hubou. Alespoň tedy skokaní, jako ten jeden můj. Aportoval jsem jednou asi 10krát z vody klacík a po 11. mě to už nebavilo. Tak jsem dělal, že klacík nevidím, že si prohlížím elektrické vedení.
1: To mrkáš na drát, co?
0: Ozvalo se vedle mě. Byl to ten můj žabák. Co bych mrkal? Nemrkám, namítal jsem. Mně může být každý drát ukradený, pokud není ukradený na našem dvoře.
1: To jsem čekal, povídal vyčítavě skokan. My žáby jsme objevili elektřinu. My děláme pozemně kouli civilizaci. A k čemu to je? Vždyť vás psi to vůbec nepoznamenalo. Vy jste prostě hafani a hafanama zůstanete.
0: A hop, byl pod vodou. Tedy naštěstí pro něho. Já jsem totiž dlouho dobrák, ale když mě někdo takhle rozmerendí, tak se s ním nepárám. To dovedu být ten nejzuřivější zlák, jaký když žil u nás ve vsi. No, zeptejte se listonoše, nebo komíníka. Každý přece ví, jak to s tím objevem bylo. Žáby byly naporcované pro pana Galvániho, protože v Itálii i jinde jsou žabí stehínka lahůdkou. Visely na měděných drátkách, na železném zábradlí a houpali se v průvanu. A kdykoliv se dotkli železa, tak to s nimi cuklo. Pan Galvani si toho všiml a povídal, a heleme se, elektrika.
1: Jestli tedy tenhle objev chcete připsat žabám, tak můžete kocourům připsat vynález písma. A nebo mě vynález konce, protože já už svoje vyprávěnky končím. Končím, protože jsem vám toho napovídal už dost, abyste věděli, jak žiju já a některá zvířátka z mého okolí. Já pochopitelně dobře vím, že žádný živočich není tak význačný jako my psi. Ale já se na to dívám tak, že svět je nejhezčí, když na něm žijeme všichni. Jak my psi, tak čtenáři dětských knížek, tak ježci, srnci, ale i, vem je čert, žáby. Kdyby byl svět obydlen jen baryky, nebo jen čtenáři dětských knížek, nebo jenom ježky, byl by k uzývání. Tak se mějte dobře. A kdyby něco, tak mě najdete v boudě.

0: Lasturová pana. Kdysi dávno žili v jedné rodině tři dcery. Zlatá pana, Stříbrná pana a Lasturová pana. Byly to krasavice k pohledání a široko daleko bys nenašel chlapce, aby nechtěl některou z nich za ženu. Jenže Zlatá i Stříbrná pana nosili nosy vzhůru a myslili na samé bohaté a urozené ženichy. Jenom Lasturová pana v duchu toužila, aby její budoucí muž měl srdce laskavé ke každému. Jednou z rána vzala Zlatá pana zlaté vědro, aby si přinesla vodu. Otevřela dveře a s ošklivostí uskočila. Před vchodem ležel schoulený žebrák, celý zahalený do starých roztrhaných hadrů, že mu ani nebylo pořádně vidět do obličeje. Co tu děláš, špinavče? Rozkřikla se Zlatá pana. Uhni mi z cesty. Pomoz mi trochu, děvenko, hůlal žebrák. Mám staré kosti a špatně se mi vstává. Pomoz si sám, nikdo tě sem nevolal, ohrnula nos Zlatá pana. Otec chce vodu do vína, matka na čaj a já si chci umýt vlasy. Buď tě překročím, nebo na tebe šlápnu, ale vyhýbat se ti nebudu. Vždycky jsem si dělala, co jsem chtěla. Jak řekla, tak udělala. Překročila žebráka a šlápla mu na ruku. Z hadrů zablískaly temné oči a chvíli zachmuřeně pohlíželi za dívkou. Když se Zlatá pana vracela domů, žebrák byl pryč. Druhý den ráno vyšla Stříbrná pana a nesla stříbrné vědro. Přede dveřmi zase ležel žebrák. Dívka ucouvla. Co se tu válíš v těch špinavých hadrech před naším domem? Uhni mi z cesty. To nepůjde tak rychle, děvenko, povzdechl zkroušeně žebrák. Všechny kosti v těle mě bolí. Buď tak hodná, pomoz mi vstát. Zbláznil ses, odtáhla se štítivě Stříbrná pana. Tobě zrovna budu podávat ruku. Odles někam nebo na tebe šlápnu. A už na nic nečekala, překročila žebráka a uhodila ho vědrem do hlavy. Planoucí temné oči se chvíli dívaly za dívkou, pak žebrák zmizel. Třetí den šla pro vodu Lasturová pana. Nesla lasturové vědro a to zářilo všemi duhovými barvami. Když spatřila schoulenou postavu před dveřmi, zarazila se. Prosím vás, mohl byste mi udělat kousek místa, abych mohla projít? Řekla plaše.
1: Rád bych, ale nejde to. Kosti bolí, sám se nezvednu.
0: Pojďte, já vám pomohu, řekla ochotně Lasturová pana. Podala žebrákovi ruku, ale měla co dělat, aby sama neupadla, takovou vahou se o ní opřel. Nesmím mu to dát najevo, pomyslila si dívka. Mohlo by ho napadnout, že mě tím nějak obtěžuje a mrzelo by ho to. Usmála se tedy a řekla, no vidíte, dědečko, jak vám to jde. To jste jenom trochu prokřehl, jak jste tu ležel na zemi. Za chvilku budete zase jako rybička. Málem bych tomu sám uvěřil, když tě tak poslouchám, pokýval žebrák hlavou. Za to ti přeju, aby pro tebe přišel ten nejbohatší ženich v kraji. Bohatý, nebohatý, smála se Lasturová pana, hlavně, aby měl dobré srdce. I takový se najde, mumlal žebrák a pokulhával pořád za dívkou až k prameni. Lasturová pana nabrala sběračkou vodu a chtěla si vzít věderko na záda.
1: Počkej, já ti s tím pomohu,
0: hrnul se k ní žebrák a bums, porazil věderko na zem a voda vytekla. Dívka se zasmála. Z toho si nic nedělejte, já sama už kolikrát vodu vylila. Znovu naplnila věderko a žebrák je pozvedl. Trochu víš, dědečku, jestli to pro vás není moc těžké, prosila dívka.
1: Beze všeho, řekl žebrák
0: a vyzvedl vědro tak vysoko, že dívka za nic nemohla navléknout popruhy. Nezlobte se, dědečku, ale teď k tomu vědru nedosáhnu, omlouvala se.
1: Nevadí, zkusíme to znovu,
0: řekl žebrák a naklonil věderko tak, že jí polil záda.
1: To mě mrzí, že jsem tak nešikovný. Ale vůbec nejste nešikovný,
0: vymlouvala mu to dívka. Každému se někdy něco nepovede. Žebrák na ní zamyšleně pohlédl. Znovu zvedl věderko a najednou prásk, vyklouzlo mu z rukou a rozbilo se na tisíc kusů. Teď už se dívka neudržela a dala se do pláče. Žebrák na ní pátravě pohlížel.
1: Ne, abyste si z toho něco dělal, dědečku, vzlikala dívka. Vy jste to myslel se mnou dobře, jenže naši se na mě budou hrozně zlobit, protože takové lasturové věderko se tak snadno nezíská.
0: Z roztrhaných hadrů něžně zazářily temné oči.
1: Třeba ti to vědro spravím, řekl žebrák tiše.
0: Rychle shrnul všechny úlomky na hromádku, v mžiku složil jednotlivé části dohromady a před úžaslou dívkou stálo lasturové vědro plné čisté vody. Také žebrák jako by se najednou proměnil, křepce vstal, lehce pozvedl věderko, že dívka snadno vklouzla do popruhů a řekl hlasem tak pevným a zvučným, že dívku zamrazilo. Uděláš pro mě ještě něco?
1: Všechno, co budu moci, zvolala ochotně lasturová pana. Nevím, co bych si počala nebýt vás. Matka by mě kvůli tomu vědru pořád hubovala.
0: Požádej tedy doma, aby mě nechali u vás v kuchyni přespat.
1: Já nevím, jestli to matka dovolí, řekla zaraženě lasturová pana. Ona žebráky nesnáší, ale já ji poprosím.
0: Může si za to nechat, co najde na dně tvého vědra, usmál se žebrák. A dívka se podivila. Co může být na dně vědra? Tohle všechno není jen tak. To lasturové vědro přece nešlo spravit a ve chvílce stálo před ní jako nové. Kdo ví, jestli to není nějaký dobrý duch?
1: Odnesla vodu domů a požádala matku, aby nechala přespat v kuchyni starého žebráka.
2: Snad ne toho hnusného špinavého otrhance, co nám tu líhá už 3 dny před dveřmi, rozlobila se matka.
0: Lasturová pana sklonila hlavu a vylévala vodu z vědra do velké měděné kádě. Najednou něco jasně zazvonilo a na dně kádě to zlatě zaplálo. Všichni zmlkli a podívali se po sobě. Matka ponořila ruku do vody a vytáhla těžký zlatý prsten. Lasturová pana si vzpomněla na žebrákova slova. To si máte nechat jako odměnu za nocleh, maminko, řekla.
1: Žebrák a rozdává zlato, podivila se matka.
0: Ať tu tedy v naší kuchyni přespí. Večer jako obvykle se všichni sesedli pohromadě. Otec popíjel čaj, matka předla ovčí vlnu a děvčata si povídala o všeličems. Za chvíli přišla řeč na nápadníky. Já chci přinejmenším indického prince, jinak se nevdám, prohlásila zlatá pana.
3: No, musel by být zrovna z Indie, mně by stačil i náš princ, uvažovala stříbrná pana.
0: A koho bys chtěla ty, obrátila se na třetí sestru. Lasturová pana mlčela. V tom se otevřely dveře a dovnitř vstoupil žebrák. Věděl bych o ženichu pro lasturovou panu, řekl. Samotný Mipam by byl šťastný, kdyby dostal takovou dobrou a krásnou dívku za ženu.
1: Kdo je to Mipam? Zajímaly se první dvě sestry.
0: Je tak mocný a bohatý jako indický princ?
1: Možná, že mocnější a bohatší, řekl záhadně žebrák a upřel temné oči na lasturovou panu.
0: Mipam by si tě rád vzal za ženu a ty s ním budeš šťastná jako s nikým jiným, věř mi, lasturová pano.
1: Až odtud odejdu, jdi za stopami mé hole a ty tě k němu dovedou.
0: Chceš ho za muže, lasturová pano? Dívka si vzpomněla na zázračně spravené vědro a rychle kývla. Žebrák se otočil a vyšel ze dveří. Lasturová pana vyběhla za ním. Kam běžíš, zbláznila se, zvolala za ní matka. Žebrák ti může dohodit za muže zase jenom žebráka.
1: Ale lasturová pana už stála na zápraží a rozhlížela se kolem.
0: Žebrák zmizel. Jenom řada tmavých důlků běžela v měsíčním světle do dálí. Dívka se po ní rozběhla.
1: Jen si jdi, volala za ní rozzlobená matka. Ale domů se mi už nevracej.
0: Celou noc putovala Lasturová pana po stopě žebrákovi hole. A když začalo svítat, dostala se na velikou louku. Pasáček na ní pásl tisíce ovcí. Nešel tudy starý žebrák? Zeptala se ho Lasturová pana. Nešel, ale šel tudy pan Mipam. Všechny tyhle ovce jsou jeho. Dívka šla dál a octla se uprostřed ohromného stáda jaků. Neviděl jsi tu někde starého žebráka? Zeptala se pastevce. Neviděl jsem nikoho, jenom pan Mipam šel před chvílí kolem. Tohle jsou jeho jaci. Kam se poděl žebrák? Vrtalo dívce hlavou. Není to náhodou sám pan Mipam? Asi se vdám za starého žebráka. Šla tedy dál a narazila na veliké stádo koní. Nešel tudy náhodou nějaký žebrák? Zeptala se Honáka. Kde pak, řekl Honák, jenom pan Mipam šel nedávno kolem, tyhle koně mu patří. V tom se vyhouplo slunce nad obzor a dívka v úžasu stanula. Před ní se blištěl a zářil nádherný palác. Před vchodem stál bělovlasý stařeček a usmíval se. To je Budhův chrám? Zeptala se nesměle dívka. Ale kde pak, řekl vlídně stařeček, to je palác pana Mipama. Náš pán už na tebe čeká. Dívka vykročila a kde se její noha dotkla země, vyrážely, rozkvétaly a omamně voněly trsy květů. Když došla k paláci, zářil za ní nádherný květinový koberec a se schodů jí scházel vstříc krásný, urostlý mladík a temné oči mu zářily radostí. Mladík vzal dívku jemně za ruku a řekl: já jsem Mipam, já jsem ten starý žebrák. Vezmeš si mě za muže, jak jsi slíbila? Lasturová pana upřela na krásného mládence oči a nemohla je odtrhnout. Myslela, že se jí štěstím srdce rozskočí. Jako ve snách přikývla a Mipam si ji odvedl do paláce. Tam jí řada sluhů přinášela nádherné dary. Lasturová pana se převlékla do šatů, které zářily duhovými barvami, ozdobila se korály a třpitivými drahokami, usedla na stříbrné křeslo, Mipam na zlaté a vyvolili si šťastný den pro svůj sňatek. A žili pak nekonečně dlouho v samé lásce a štěstí.

0: Že se Krejčí oběsil na pavučině, nebo že ho vítr odnesl až do samých oblak, to je ledakde vědomo. Ale co a jak náš Drobínek neslyšel posavát nikdo. I chcete-li, poslouchejte. Tak byl jednou v nicojedech Krejčí, jmenoval se Drobínek, Kilián Drobínek. A ten sebou víc jen na stolici šil, než aby taky něco kloudného ušil. K tomu stýskal si ale dost. Lidičky, to je práce svíčko lojová. Inu, toť víme, kdo nic nedělá, má vždycky nejvíc práce. A milý Drobínek už se zaskouká napravo a drbe nalevo. No, jehlu, nůžky, cihličku měl on taky, ale víc nic. Leda až na jedno, a tomu mohl i lesterý boháč závidět, u Drobínku se hemžilo děti jako koukolat. Požehnej pámbu. Od rána do večera jiného tam neslyšet. Maminko, já mám hlad, tak si ho hlaď. Co budeme mít k obědu? Hrníček od medu a k tomu mletou lebedu. A kdyby bylo málo píchnutí handru, budeš mít krev. Jednou měli zase u Krejčů rodinnou událost. Matka povila malinké mrňátko. Bylo radosti až. Pojďte se všichni podívat. Jen Drobínek doma přešlapuje, mha se mu dělala v okulích. Budou za chvíli křtiny a my nemáme ani tuhle dost co málo na uctění. Aspoň kapku rosolky, co by si blíz, vidíš, ženo. Nic a nic. Krejčová hodila hlavou, ale bloudku, jak je pak tento? Zaskoč si do města, víš, jak je na myšině ten šenk. Snad ti ten kmotr něco naleje. A to máš, dušinko, nebeský nápad. Podívej, alá, bastr a už jdu. A Drobínek něco na sebe hodil, ohlídl se dokola a ten tam. Jakoby se bál, že něco zmešká. Přijde na myšinu a zrovna povídá, ale stříbrný, zlatý tatínku, nalejte mi panáčka rosolky, máme doma křtiny, víme? Tak jen co by bylo na uctění, ale platit dnes nebudu. No, teď vám neuteču, Kilián Drobínek, tuhle z dolejška. Však víme, inu křtiny na sucho se těžko zapíjejí, to je stará vesta. Tak jen pojďte mistře dál. A myšina mu nalil pěknou butelku. Drobínek ji popat jako vykoupení, poklonil se k zemi a už to upaluje všecek radostný až mnoho. Vida, přece to u nich bude jako u lidí. Růžová hle rosolka. Kilián dychtivě kvapí, ale nedospěl ani kousek tuhle za město, když pojednou zahýkla taková větřice, až se mohl vyjevit svět. A v tom taky rána na ránu nebe se otevřelo a je to cítí jako skádě. Inu slovem čina ukrutná. A ke všemu pytlická tma, že by mohl kapsy vybírat a nikdo nezví co. Ale Kilián nedbal, jenom si myslí, jaké strachy pámbu napřed a kozel na trakas, a jen tu butelku k sobě tiskne, aby mu ji vítr nevyfouk. Ale aniž se nedal co, pojednou to s ním švihlo, div nelíbal zem. Spírá se po čtyřech a přitom huhle, inu na mou pravdu, snad se dál nedostanu. Kdyby byl někde dost malinký koutek, zablízklo, milý Drobínek koukne, i pěkně tě vítám. Byla tam u háje bouda a jako na zavolanou. Krejčí byl v ní jedním hupem, ale jen tam hup. A poznal hned, že se už v ní někdo krčí. A jestli pak se vejdeme, je to čina prach sajraje. Jen dál, však já vás nepokoušu. A tak Drobínek se kapínku přitlačil. A že se taky ptám, kdo pak jsme? Ale jeden, co byl, je a bude, povídá neznámý. A hned navlíkl hovorné přadínko. Aby zvěděl, náš pan tatík má dnes v půlnoci růžovou svatbu. Taková je jednou za tisíc let, abyste věděl. A tak, co je nás rohaté čelátky, každý hnedlinko, všech pět dohromady, čím by ho taky jako uctili. I bylo vám hned nevymýšleností na kopy, abyste věděl. Tuhle kurka, že mu dá celou trafiku k nastru a egyptek, murka zas takový větrník, každá lopata jiné barvy, aby se pěkně fofroval, víme? A co prej ty, Sirkuši, máš za lubem všichni na mě? Ale oho, oho, já se jim nevyjevil. Bodejť, budu vám, holoubkové, předem něco malovat a než se naděju, bude to jiný mít v pácu. V tom se zablesklo, v boudě to zaohnilo a bohadle. Kilián vidí, vedle něho sedí čert, abyste věděli, čert jako valach. Zdrobínka byla mžikou malá, malinká kulička. Ani tam v koutku nedýchá. Ale už zas dokola tma, pytlická tma, a ten vykládá dál. Tak, abyste, sousede, taky věděl, co já. Rozvažuju všechno, až mě konečně napadlo do hlavy, je, hle, nová móda s těmi fráčky, spínavou kalhotkou. Čarda. To by bylo něco pro našeho pantátu. I honem frr do města. K prvnímu krejčímu, abyste věděl, no a že tohle a tohle. A že do svítání musí být celé kvádro hotovo. A ten mi vám sisel povídá, ju, u nás to není jen říct kvádro a Pepíku tancuj. Na takovýhle kvap bych musel mít horkou jehlu.
1: Jášku, cože? Horkou jehlu? No, tu vám alavanty přinesu.
0: A abyste, sousede, věděl, tuhle s ní taky letím. Jen co to přestane nahoře kvákat. Já se těch nebeských kanónů tuze bojím. Drobínkovi zasvitly hvězdičky v očích. Na místě se z chundilku vykulil, bodále. Horká jehla. Až se mu hlava zatočila. Ježíšku táborský, takovou mít. Tohle by byla jednou podara. Ženo, děti, slyšíte? Řekli bychom, adie, paní Nouze, pěkně se ti poroučíme. A Kilián se přitulil bez obavy blíž.
1: No co pak, nechcete venku přestat? Není libent tuhle si kapku pozavdat? Je z prýma sudu. Útroby po ní jenom zavísknou.
0: A Drobínek mu zrovna butelku cpe. Sirkuš něco takového slyšet, už ji drží všemi desíti.
1: I človíčku, že jste nepřišel dřív, abyste byl blahoslaven.
0: A lačně se přichytil, málem byl u dna.
1: No, a teď zas vy. No, no, světit to nebudem.
0: A Drobínek jako by si přihnul, už zas podává sousedu.
1: Tak, jen to doraste, zdrův pecko, vypi všecko.
0: I jaké dlouhé komplimenty, Sirkuš se naváh a rosolka byla v něm.
1: No, dobré bylo, nic nezbylo. Pane, tohle je vynález. Vědět, kdo měl takový nápad, hned bych mu postavil leštěný pomníček.
0: Sirkuš ještě chvilku blabonil, když pomalu klapy klap, hlava se mu poroučela a milý čert byl v limbu. V krejčím se rozlila po těle krev. Jen hmatl a pojď, jehličko. Pojď ty k nám. Už vám ji tiskne jako nevím co. A teď bim, nebim, ceť, neceť. Milý Kilián z boudy ven a co měl páry, ten tam. Ani 10 čertů ho nedohoní, natož jediný Sirkuš. Ten by byl po rosolce, málem prospal poslední soud. Když se probudil, už se mu dávno smálo slunce do boudy a den jasný jako karmazín. Vyletěla, hned ani nevěda, co se s ním děje. Aha, ta růžová svatba u nás. A na Sirkuše jakoby padla hora. To jsem to prohloupil. Hledá bych šel vázat písek do otepí. A oči ještě na hřádě, blížil se domů, aby ho nikdo neviděl. A teď si to někdo rozvaž na dva loty, co se nedělo u krejčů. Horká jehla tam dělá své divy. Jen se Kilián otočí a hati, pati, už je tu kabát, vesta, všechno hotovo. Mistři v celém dílu světa se začali o něj rvát. Páne, tohle je jednou pomocník. Toho nám se slalo nebe. A tak netrvalo ani rok a milý Drobínek měl peněz, mohl se v nich utopit. Hned dal všem mistrům vale a začal svůj vlastní závod.
1: Největší dům ve městě byl jeho a výklady samý křišťál, hrabata, knížata. Kdo chtěl mít do rána čistý obleček, všechno se hrne za drobínkem. Žena jenom si jezdí v kočáře, kde kdo jí ruce líbe a děti taky. Jen mrknout a na místě mají kdejakou nevymýšlenost. U drobínku, chcete-li, nechybí ani hvězdička z nebe. No, dlouho to pěkně chodilo, až jednou se taky zastaví někdo před krámem a jako švarný myslivec. Ohlíží si, jaké nové módy, když tuhle slyší dva sousedy vykládat. Ale má ten drobínek z pekla štěstí, jen si považme. Neměl podlaně ani chlup a teď takové závody. Ať to jenom někdo dokáže. A všecko jehlou, usmolenou jehlou. No, ale musel to vzít horkou jehlou. To nic. Myslivec švihl jen za řeči uchem a věděl dost. V tom víl zevrazlatý kočár a pan drobínek v něm. Inu co jiného, aby mu na oběd dobře chutnalo. Ani nebyl ku za městem a v tom vyskočil k němu už ne jako myslivec, ale opravdový sirkuš. Myslím, že jsi mi ty něco dlužen. Co pak tuhle horká jehla? Ti neuvázla nikdy za nechtem? Drobínek se podíval. Co tu najednou za chlapa? Až ho někde píchlo. Jakáže jehla? Jen se nedělej, však víme, v té boudě. Není mi vědomo, co za boudu. No jaké pak dlouhé jednání tuhle ti čouhá? Sirkuš mu jen sáhl pod kabát. Vidíš, tu je a v celé parádě. Ale počkej, máš doma ty kstiny, na. Tuhle máš svou butelku, co jsem ti vypil. Na drobínka šli až závratě. V tom sirkuš chyt do ruky opratě, švihl po koních a hrc! Milý kočár s ním uletěl a bůh ví kam. Kilián ani nevěděl, jak se tam ocejtil v příkopě. Pomalu se sbírá v té promoklé haleně,

0: zaplesala. Sláva na výsostech. Přeci ten den trochu oslavíme.
1: Vyprávění 15. o Vojtově snu, ve kterém Vojta skácí komín a letadélko Káně spadne do rybníka. V noci se Vojtovi zdálo o Káněti. Vojta seděl v letadélku a chtěl letět. Motor už hučel a kolečka podvozku už se odlepit od země. Náhle se na letišti objevil děda Kozelka a utíkal ke Káněti s holí nad hlavou. Snad chtěl Vojtovi i Káněti nabít. Vojta se jen usmál a pohnul pákou. Vrtule se roztočili, ale Káně sedělo na zemi dál. Vojta dostal strach a přitlačil na páku ještě jednou. Ale ani teď se Káně nehnulo. Vojta už viděl průhledným bokem Káněte dědečkovu rozlobenou tvář. Ústa se mu pohybovala, jako by nadával. Špička hole opisovala ve vzduchu osmičku. Vojta cítil, že bude zle. Přikrčil se, jako by mu dědečkova hůl už měla dopadnout na záda. V tom zavál silný vítr, podebral Káně a zdvihl je do výšky. Dědeček Kozelků zůstal dole jako malinký pidi mužík. Ani hůl v ruce nedržel, byl to spíš proutek. Dědečku, teď už na nás nedosáhnete, myslel si Vojta spokojeně a hnal letadélko dál od letiště. Ale vítr jako by dostal na Káně zlost. Houpal ho na větrných vlnách nahoru a dolů a zase nahoru. Vojta se sotva stačil dívat na zem. Kolébaly se tam střechy domů, ulice, zahrádky a najednou bum! Káně narazilo do vysokého komína. Sypal se tiše dolů, jako by byl postaven z papírových cihel. Vojta se nahnul a roztáhl ruce. Chtěl ho ještě zachytit, ale kde pak komín? Ten už ležel někde dole. Vojta zavřel oči, aby se na tu spoušť nemusel dívat. Jen je otevřel, byla tu nová pohroma. Před Kánětem stála kostelní věž. Červená střecha, nad ní měděná cibulka a nahoře kříž. Řítila se proti Káněti jako divoká. Uhni, uhni, křičel Vojta. Strachem se mu až nadzdvihoval kabát. A věž poslechla. V poslední chvíli se naklonila na stranu a Káně prolétlo kolem ní. Vojtovi se ulevilo, rozhlédl se a žádný komín ani žádnou věž už kolem sebe neviděl. Letadélko Káně přeletělo město a pomalu se sklidňovalo. Tiše vrčelo a mírně se houpalo ve vzduchu jako květ zvonku. Letadélko přiletělo nad rybník. Vojta si usmyslel, že se stoupí až dolů k vodě. Chtěl se podívat, jak tam plavou ryby. Co asi budou dělat, až uvidí Káně? Káně letělo několik metrů nad vodou a Vojta se díval ven. Kdy už uvidí kapra nebo štiku? Ale ryby jako by si dnes nevypluly ani na procházku. Zůstávali někde ve sklepě nebo v přízemí rybníka a nahoře se vlnila jen klidná voda. Ale přece, co se to dole hýbe? Vojta se stoupil s Kánětem trochu níž. Ani to jako ryby nevypadalo. Chlupatá hlava, dlouhé uši, čumák nahoru. Je to pes Kociánek! Vojtu až zabolelo na prsou, jak se o Kociánka bál. Ještě, aby se utopil. Vojta ho musí zachránit, ale jak? Pootevřel dveře kabiny a najednou měl v ruce košík s dlouhým provazem. Spustil ho dolů a zavolal: Kociánku, Kociánku, vlez do košíku. Kociánek zaštěkal na znamení, že o Vojtovi ví a že mu rozumí. Přece nezůstane dole v té protivné vodě, když je Vojta nahoře. Vlezl rychle do košíku
2: a Vojta slyšel, jak kňučí radosti. Kocianku, neboj se, za chvíli budeš v kabině.

0: Vojta vytahoval košík vší silou, ale nemohl s ním hnout. Jakoby v něm byla místo kociánka nějaká veliká tíha. Vojtu už brněly ruce a tváře mu zčervenaly. Tíha byla tak veliká, že táhla Vojtu i s kánětem dolů. Vojta se vyděsil a začal křičet. Kociánku, co to děláš? Vždyť nás vykoupeš. Ale káně se nezastavilo. Spadlo do vody, jako když tam žbluňkne kámen. Stříkance vody se rozlétly na všechny strany.
1: Vojto, Vojto, vzpamatuj se, domlouvala maminka spocenému chlapci. Křičel ze spaní a mlátil sebou, jako by se s někým prál. Vojto, otevři oči, to není pravda, co se ti zdálo.
0: Maminka třásla Vojtou tak dlouho, až se probudil. Posadil se, promnul si oči a začal se rozhlížet. Uviděl peřiny na posteli, židli s přehozenými kalhotami, stůl s ubrusem, maminčin šicí stroj. Za okny se černala tma a ze dvora se ozývalo štěkání psa. Kdo to štěká? Zeptal se Vojta.
1: No přece Kociánek, odpověděla maminka.
0: Aha, usmál se Vojta a znovu položil hlavu na polštář. Všechno se mu jen zdálo.
1: Je doma v posteli a Kociánek štěká u boudy.
0: A káně jistě taky spí na letišti v hangáru. Vojta chtěl ještě říct mamince, že se bál o Kociánka. Brada se mu trochu pohnula, ale jazyk jakoby zdřevěněl. Taky se mu znovu zavřeli oči a Vojta zase spal.

Pohádka muzikantská. Proč má Petr muzikant zelené housle? Jednou se vracel jeden zatoulaný muzikant v noci lesem domů. Říkali mu Petr. Ostatní kamarády muzikanty někde cestou postrácel, však taky žádný div. Vždyť hráli na bále ve vedlejší vesnici a něco popili a najednou se ocitl v lese sám. Sotva to zjistil, zůstal stát a křikl. Kamarádi, kde jste? Ale nikdo mu neodpověděl. Jenom les tiše zašuměl a někde nad hlavou mu zahoukal síček. Ale Petr muzikant měl pro strach uděláno. Mávl rukou a povídá. Ach co, však já se domů už nějak dostanu. Dal si housle pod paži a vykročil. Najednou v dálce před ním mezi stromy zablikalo nějaké světélko. To budou asi moji kamarádi, zaradoval se a hned se za tím světlem pustil. To se všelijak mihotá, chvilku zhasne, pak se zase objeví, zatřepotá se a poposkočí o kus dál. Petr přidal do kroku, ale to světlo ne a ne dohnat. Najednou mu to začalo pod nohama tak nějak divně čvachtat. Vyšel měsíc a Petr vidí, že sešel z cesty, že je uprostřed bažin. Teď také poznal, že to světlo nebylo nic jiného než bludička, co láká zbloudilé pocestné do močálu. A jak se tam tak v těch bažinách motá a hledá, kudy by se dostal ven, zem se mu houpe pod nohama, přišel na takový rozčvachtaný palouk, na mokřinu. A tam, ve svitu měsíce, tancují lesní víly. Petr na ně chvíli koukal a potom zabručel, což o to, tancují pěkně, ale něco tomu chybí. A pak na ně křiknul, a co pak je to za tanec bez muziky? Popadl skřipky a už jezdí smyčcem po strunách a vyhrává, až se prská z močálu. Lesní víly se nejdříve rozprchly, každá na jinou stranu, ale když slyšeli tu muziku, jedna po druhé přiběhly na mokřinu zase zpátky. A Petr muzikant hraje a housle v jeho rukou se chvíli vesele radují, hned na to smutně vzliknou a v zápětí se dovádivě rozesmějí do uličnické melodie. A lesní víly v rozevlátých závojích z noční mlhy a měsíčního svitu ladně tancují a jejich nožky jakoby se ani nedotýkaly země. A tak to šlo až do rána. Když tma začala světlat a mlhy na okolních blatech zprůsvitněly, přitancovali lesní víly k muzikantovi. Ty se nás nebojíš? Ptali se zadýchaně. Proč bych se měl bát? Usmál se Petr. Vždyť jsem vám nic neudělal. Přijď nám zahrát, až bude měsíc v úplňku. Žadonili víly. To tady bude i naše královna. Petr slíbil, že přijde, ale lesní víly ho vyvedli z bažin. Když přišel domů do vsi a vyprávěl, co se mu přihodilo, každý jenom spráskl ruce. A což teprve, když prozradil, že půjde hrát vílám do močálu ještě jednou. To už se všichni hrůzou křižovali a zrazovali ho, aby už tam nechodil. Ale Petr muzikant se jenom smál a povídá, co se slíbí, to se má taky dodržet. Nastal úplněk. Petr naladil housle, přejel šmitec kalafunou a vydal se do bažin. A hned u lesa už poletuje světélko. Asi už tam čekalo. A jako minule vede ho do močálu. Ale tentokrát už nezhasíná a neposkakuje sem a tam, ale letí kousek před ním a pěkně mu svítí na cestu. Petr muzikant dočvachtal na mokřinu. A tam už se veselila celá ta lesní společnost. Těch ale je, myslí si Petr a kouká na tu strašidláckou nobl sešlost. Lehkonohé víly z lehounka tancují a za nimi poletují malí lesní duchové pavoučníčci a galantně jim přidržují dlouhé závoje. Kolem nich dovádějí rozježení skřídci racochejlové a kacafírci
Na dlouhých stéblech trávy ostřice se houpou a chichotají roztomilé víly plavuňky a trpaslíci bahníci a bláteníci se honí okolo strouhnivělého pařezu. V širokých listech lopuchu skotačí skřítci skalníčci a ušatí šotci kapradníčci a na mechových kamenech všude kolem posedávají pidi mužíčci, blatoušníci s dlouhými stříbrnými vousy. A nad tím vším poletují a provádí své lotroviny bludičky a světlušky s malými lucerničkami a všelijaká ta rostodivná světýlka z močálů a blat. Pomáhají pámbů ve spolek. Pozdravil Petr tu divokou lesní chasu. Sundal jednoho trpaslíka z toho strouchnivělého pařezu, sedl si tam sám a začal hrát. Ale jak hrát? Takovou muziku ty pochmurné bažiny ještě neslyšely. Napřed vesele, rozverně a laškovně, potom snivě, zasmušile a teskně. Housle v jeho rukou se chvíli smály a chvíli zase plakaly. A to, co Petr muzikant svou hudbou vyprávěl, to by nikdo ani těmi nejkrásnějšími slovy sdělit neuměl. Víly přestali tancovat, rozprostřeli své závoje a poposedli si do kruhu kolem hrajícího Petra. Když dozněl poslední tón, odněkud se zhora prosvětla stříbrná záře a po měsíčním paprsku se před něj zvolna snesla sama královna lesních víl. Tvá hudba mi učarovala, muzikante, řekla sametovým hlasem. Podej mi své housle, odměním se ti. A v tu chvíli zatancovali měsíční paprsky na strunách Petrových houslí a královna víl do nich v témže okamžiku vdechla celou tu čarovnou lehkost svého bytí. A potom housle putovaly z ruky do ruky a každá z víl, skřítků a šotků do nich svým dechem předali kousek své něhy, půvabu a kouzla. Petr se rozloučil a šel domů. A od těch dob zněly housle v jeho rukou ještě lépe. Pokaždé, když rozezněl smyčcem struny, linuly se z nich čarokrásné tóny, ve kterých bylo slyšet radost i žal lehkonohých víl, rozverná hravost dovádivých lesních skřítků i zvonivé cupitání měsíčních paprsků. Jen ty housle. Za krátký čas úplně zezelenaly. Asi toho kouzelného lesního dechu bylo na ně přeci jenom příliš moc.

0: beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
1: To ti povídám, ovečko, řekl beránek. Nechoď daleko, ať tě nikdo neodnese.
2: Ano, ano,
0: řekla ovečka, ale jak se tak pásla, vzdalovala se od beránka čím dál tím víc. Za velikým bukem číhali tři vlci, únosci. Když viděli, že je ovečka sama, vyskočili spoza buku a ubohou ovečku uloupili. Beránek se chvíli klidně pásl, pak ale zjistil, že se mu ovečka někam zatoulala a rozhodl se jí najít. Nikde ji neviděl, ale došel až k buku, kde si přečetl vzkaz, který mu tam vlci nechali.
2: Chytrý beránku, jestliže nepřijdeš a nepřineseš zítra večer sem k buku pytel opravdických dukátů, upečeme ovečku a sníme ji k večeři. Únosci.
1: Pro pána, povídá si, kde pak já bych vzal pytel opravdických dukátů?
0: Jenomže to by nebyl chytrý beránek, kdyby nevymyslel plán, jak vlky oklamat. Vzal pytel, do pytle nazbíral bukvice a pak se vydal hledat ztracenou ovečku. Když ji konečně našel, byla už hluboká noc. Vlci spali okolo ní, stočeni tak, aby ji nikdo nemohl ukrást. Beránek se potichu připlížil k prvnímu vlkovi a do kožichu mu podstrčil tento vzkaz. Druzí dva vlci tě chtějí ošidit o dukáty za ovečku. Smlouvali se na to dneska v noci a já je dobře slyšel. A podepsal se jako měsíček. Druhému i třetímu vlku napsal to samé a potichoučku odešel.
2: Aha, povídá první vlk, když se ráno přečetl dopis. Aha, povídá i druhý vlk, když si přečetl dopis. Aha, povídá si i třetí vlk. Tak je to tedy, řekli si všichni tři a hrozivě se na sebe zamračili. Začali kout vlčí plány, jak by na druhé dva vlky vyzráli.
0: Přišel večer, vlci jako pěny, měsíček na obloze a ovečka chudák úzkostí bez sebe roní slzy.
2: Des se pro dukáty, řekl první vlk. Zůstaň tu, druhý vlku, a hlídej ovečku. Ani mě nenapadne, zavrčel druhý vlk. A ti hlídá třetí.
3: Ani mě nenapadne, ohradil se třetí vlk. A ti hlídá první.
4: No, ale mě se ani trochu nechce,
0: na to první vlk.
2: A nás hlídání nebaví, řekli druzí dva vlci. No jo, tak co budeme dělat? Zeptal se první vlk.
5: Půjdeme pro dukáty všichni tři.
2: Tak jo,
0: souhlasili všichni. Měsíček jim pěkně svítil na cestu a když dorazili k buku, uviděli pod ním pytel jako dům.
5: Jsem z dukáty,
0: vykřikli vlci a hned si začali valchovat hřbety a vít a vrčet až hanba. A jak se tak rvali, pytel se roztrhl a vysypali se z něj bukvice.
5: Kde jsou naše dukáty? Dukáty nejsou,
0: zabrečeli.
5: Někdo nás ošidil.
0: A už všichni tři pádí a ženou se s jazyky až k zemi, aby se pomstili na ovečce. Ale ovečka nikde. Zatímco se vlci prali, beránek totiž ovečku osvobodil.
5: Kde je ovečka?
0: Zavili vlci.
2: ovečka tu není. Někdo nám ji uloupil.
0: Smál se měsíček, který to všechno zhora pozoroval a měl radost z toho, jak se Beránkovi podařilo vlky přelstít.
2: Měsíček! Měsíček to byl! Já ho na cimpr-campr rozkousám! Já ho na kusy roztrhám! Já ho na hadry rozkubám!
0: Jenomže měsíček byl tuze vysoko, převysoko. A co zatím dělali Beránek s ovečkou? Ti už dávno byli doma a Beránek řekl ovečce.
1: Příště se mi netoulej, nebudu.
0: Slíbila ovečka a oba šli spát a měsíček se na ně zhora pěkně usmíval.

jak to všechno začalo. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl podivné jméno. Jmenoval se Pokustón. A zrovna tak podivně vypadal. Zmačkané kalhoty a na košili samý červený flíček, to proto, že stále jedl špagety s kečupem. Počkejte, ale tohle už asi znáte. I když je to dost dávno, co kouzelník Pokustón tahal z klobouku dva králíky a byla z toho sláva na návsi v Kalhotovicích nebo na náměstí v Třeboni. No ale pak místo Boba a Bobka našel zalíbení v nějaké paní. A té paní se zase zalíbilo, že jí kouzelník každý večer rozseká šavlí na kousky a ona pak vyskočí a je docela živá. Dokonce živější a pěknější než dřív. No, kdo by se jí divil? A kdo by jemu zazlíval, že zapomněl dva bílé králíky někde na mezi? Zamilovaný kouzelník Pokustón prostě odhodil svůj černý širák v dál a oddrkotal ve své maringotce ještě dál. No a když se příští den naši dva králíci v klobouku probudili a zjistili, že jsou sami, do zpěvu jim nebylo, ale do pláče také ne. Každý z nich měl přece kamaráda. Bob měl Bobka a Bobek Boba. A chtěli něco zažít, protože mezi námi nechat se každý večer před publikem táhat za uši, to žádná velká zábava není. A tak začali každé ráno chodit za prací jako každý jiný člověk a naučili se spoustu věcí a vůbec si nedělali hlavu z toho, že jsou králíci a že každý jiný králík umí tak nanejvýš panáčkovat nebo sedět v jamce sám. Ráno si zacvičili a pak vyrazili za prací nebo za dobrodružstvím, večer se vrátili na kutě do klobouku a tak pořád dokola den za dnem. Až jednou...

O bílém hadu. Chudá selka šla do lesa na slaní. Hrabe, hrabe, a tu vidí najednou dokola stočeného hada. I mohla ho snadno zabít, ale ona by to byla pro celý svět neudělala. Vždyť to byl bílý had a ten přináší štěstí. Vzala tedy košík, položila jej až k němu samému a myslila si, kdyby bylo možná, že by ho hráběmi do koše smíkla a sebou domů odnesla. A hle, ono se to jak náleží podařilo. Had vklouzl do koše a do slaní se zahrabal. S radostí nesla ho selka domů a sotva do dveří vkročila, vypravovala muži, že si přináší štěstí. Muž vzal čistý košík, položil do něj podušku a potom hada ze slaní vyndal, na podušku položil a postavil na pec. Od každého jídla, co na stůl přišlo, dostal také had na misku a oba se o nalezence starali jako o vlastní dítě, které ale neměli. Co byl v domě, šlo jim také opravdu všecko podle přání. A brzy si z nouze pomohli. Již měli hada 5 let. Tu se jednoho dne ozve při snídaní z pece hlas. Táto, když jste si mě vzal na starost, tak mě také musíte oženit. No pro mě, já tě ožením, odpověděl sedlák, který si pomyslil, že to hadův hlas. Ale kterou pak bys rád? Žádnou jinou než Bělu, dceru knížete, odpověděl had. Jen tam hned jděte a namluvte mi ji. Sedlák se po snídani ustrojil do svátečních šatů a šel namlouvat nevěstu pro hada. Ale muži, řekla venku selka, kněžna si ho nebude chtít vzít. Ať dělá, co chce, já mu to povůli udělat musím, sice by se nám pomstil, řekl sedlák a ubíral se bez dalších řečí k městu, kde přebýval kníže, jehož dcera byla krásná Běla. Když přišel do zámku, dal se u knížete ohlásit a v malém okamžení byl veden služebníkem do velké síně, kde seděl kníže, jeho choť a krásná Běla, jejich dceruška. Sedlák se knížeti poklonil a beze všeho ostýchání poselství vyřídil. Kníže se zamyslil, kněžna se lekla, ale Běla, která u okna seděla a předla, tenkrát je přádávali ještě i knížecí dcery, zasmála se a řekla, vyříď svému synu, bílému hadu, že si ho vezmu, když přijede na svatbu po zlaté silnici, na granátovém voze se stříbrnými koly a s diamantovými zákolníky. Zapřaženo musí být 4 bílých koní s perlovým postrojem. Když tak přijede, bude svatba. Sedlák si myslel, že to syn jeho nedokáže, než poděkoval knížecí dceři za odpověď a šel domů. Když přišel do sednice, řekl hadu, co mu Běla odpověděla. Děkuju ti, tatíčku, za vyřízenou, pravil had. Ráno se s mamičkou ustrojte, pojedeme na odavky. Sedlák maje pevnou důvěru v slova hadova, opravdu se na ráno přichystal. Sotva pánbů den dal, vstala selka a chystala snídani. Po snídani, když se ustrojili, zaslechnou řehot koní. A když vykouknou okénkem ven, vidí na dvoře granátový vůz se stříbrnými koly a s diamantovými zákolníky. Zapřaženo je 4 bílých koní, jak labutí, s perlovým postrojem. Všechno bylo tak krásné a tak se to lesklo, až oči přecházely. Sedlák vzal hada s košem a když vyšli na dvůr, chtěla selka dozadu na vůz vlézt, protože byl vnitřek samé zlaté polštáře.
Ale had povídal: Mamičko, kam pak myslíte? Sedněte si jen na ty polštáře a mě položte vedle sebe. Tatíček nás poveze. Tu teprv Selka poslechla a na pěkné podušky sedla a položila hada s košem vedle sebe. Sedlák vylezl na kozlík, vzal do ruky opratě a již jeli. Za dvorem se začala zlatá silnice a po takové šlo to až do zámku. Běla se dívala oknem a když viděla, že jede had opravdu po zlaté silnici na granátovém voze, musela se strojit do svatebních šatů. Matka plakala, otec jí lál. Že však tomu chtěla, musela mlčet. Ženich přijel, přijeli hosté a svatba se slavila v zeleném háji. Pili, jedli, byli veselí, jen nevěsta plakala a ženich tiše ležel na bílých poduškách. Přišla noc. Nevěsta musela jít do svatební komory s ženichem spát. Zahrabala se do kyprých podušek a pokrývku stáhla strachem a hrůzou až přes hlavu. Tu prosí ženich: Bělinko, prosím tě, obrať se ke mně. Hlas jeho byl tak měkký, lahodný a pohnutlivý, že Běla jinak nemohla než pokrývku z očí stáhnout a k hadu se obrátit. Ten prosí zase: Bělinko moje, prosím tě, obejmi mě. Běla se třásla, ale obejmula ho. Tu prosí po třetí: Bělinko, ženo drahá, polib mě. S hrůzou zamhouřila Běla oči a políbila hada. V tom okamžení cítí se v náručí a když oči otevře, potká se oko její s láskyplným zrakem krásného muže. Ráno, když se mladí manželé probudili, chtěl muž hadí kůži na sebe oblékat, ale Běla ho prosila, aby to nečinil, a s ní raději ve své podobě mezi hosty šel a rodičům se ukázal. Odpověděli na to muž: Vidíš, Bělo, já jsem zakletý, a kdybych tu hadí kůži na sobě neměl a ona se mi někde ztratila, musel bych v tom okamžení od tebe pryč. A ty bys byla od té chvíle nesmírnými bolestmi trápena a snad bychom se do smrti více neshledali. Proto si to ani nežádej. Chceš-li se mnou ještě déle žít? Nestarej se, srdce moje, já tu kůži někam schovám, kde ji žádný nenajde a odkud se nestratí. Jen ji, prosím tě, na sebe neber. Mladý muž miloval svou Bělu z celé duše své. Nechal se tedy lehko přemluvit a hadí kůži jí odevzdal. Běla jí dala zatím pod podušku a honem se ustrojila, nemohouc se dočkat, co řeknou rodiče a hosté, až si přivede tak hezkého muže. Právě seděli všichni u stolu. Kníže s kněžnou, sedlák se Selkou, a jen nahoře bylo místo ponecháno pro nevěstu a pro ženicha. Tu se dveře otevřou a do nich vkročí Běla s mužem krásným, že mu nebylo široko roveň. Kníže a kněžna ho líbali a sedlák i Selka mu tiskli ruce pravíce mezi sebou. My věděli, že se na něm štěstí dožijeme. Nyní byli svatebčané teprv hodně veselí, jenže to dlouho netrvalo. Najednou cítí Běla horké políbení na levém líčku. Slyší bolný vzdech a ženich byl ten tam. Žádný nevěděl, co se stalo, a každý zůstal na svém místě sedět jako omráčený. Jediná nevěsta tušila, co se stalo. Vyskočila, běžela do komory, prohledala postel
ale kůže se ztratila a nebyla nikde k nalezení. Tu teprv si Běla vlasy z hlavy trhala a bědovala, že je příčinou svého neštěstí. K tomu cítila v srdci takovou bolest, takovou úzkost, že z místa na místo běhala a nikde pokoje nenalezla. Nemohla to déle vydržet. Oblékla na sebe poutnický šat, svěřila rodičům, co jí trápí, rozloučila se s nimi a šla do světa hledat svého ztraceného muže. Chodila se svou bolestí dlouho po světě, schodila si nohy do krve, vyplakala tvář do bleda a přece nenašla svého miláčka. Jedenkrát přijde k malé studánce, nad níž byla rozložená velká vrba, která jako prostovlasá děva, když se do řeky na svůj obraz dívá, v malé studánce se zhlížela. Dlouhé, tenké větve visely jí od hlavy dolů jako pletence vlasů. Pod tu vrbu sedla Běla a usnula. I cítí, jako by ji někdo vzal za ruku. A když se probudí, vidí před sebou paní celou bílou, ale tváře tak spanilé, že se nemohla na ní dost vynadívat a neustále přemýšlela, kde ji podobnou již byla viděla. Vstaň, dcero má, a poslechni, co ti řeknu, pravila paní k Běle. Běla sedla vedle paní, ale divně jí to projelo srdcem, neboť bylo jí, jako kdyby slyšela hlas svého muže. Věz, že jsem matka tvého ztraceného muže. Moje obydlí je v této vrbě, ale mé království je rozsáhlé a bohatství veliké. Já musela svého syna od sebe pustit a umínila si, že ho udělám králem na zemi. Nemohla jsem jej však na zemi chránit, neboť moje moc tak daleko nedosahuje a on od zlé čarodějnice zaklet byl v bílého hada. Sedlák ho vzal do svého domu a tvoje láska jej kouzla zbavila. Nikdy by se byl od tebe neodloučil, kdybys ho nebyla přinutila hadí kůži svléknout. Čarodějnice toho opět použila a kůži, kterou si zapomněla pod poduškou, vzala a spálila. Tu chvíli octnul se princ v svém království, které jsem mu dala. Přitom ale ztratil paměť a vzal si jinou paní, kterou nemiluje a lid jí rád nemá. Město, kde bydlí, není daleko odtud. A miluješ-li syna mého opravdu, dám ti radu, jak bys opět k němu přijít mohla. O matko, řekla Běla a slzy jí tekly po tvářích, ty pravíš, zdali ho miluji. Pro koho snáším tolik bolestí? Pro koho chodím po světě zarmoucená až k smrti? Kdybych nedoufala, že ho přece někde najdu, dávno bych si smrt byla našla. Ale co, nebudu-li se mu líbit, tak strápená, bledá a umořená? O to se nestarej, dcero má, to se nestane, těšila jí paní. Nejdřív se vykoupej v této studánce a potom udělej, co ti povím. Na to paní ve vrbě zmizela a Běla se koupala. Ale jak úžasla, když se ve vodě zhlížela a spatřila na sobě tu krásu, jakou měla v den svatební. Opět se paní vrátila, dala Běle jiný šat a když se ta do něho ustrojila, podala jí ještě zlatou přeslici, na jejím škuželi byl hedvábný len perlami otočen. K tomu stříbrné vřetánko s diamantovým přeslenem a řekla. S tím sedneš na náměstí a budeš příst. Královna půjde kolem a bude to chtít koupit. Ty jí to ale nedávej za žádné peníze, až přivolí, že ti daruje, co si od ní vyprosíš. Zítra přijď opět sem.
Běla poděkovala laskavé matce a šla s radostí do města. Na náměstí se posadila mezi jiné prodavačky, postavila vedle sebe přeslici a začala příst. Lidé se zbíhali a nevěděli, nač mají dříve hledět, zdali na krásnou přadlenu, anebo na její přeslici a vřetánko. Tu jde po městě jako pávice hrdá královna. A když vidí lidi stát v kupě, pošle svého panoše, aby se šel podívat, co tam nového. Panoš se vrátil a vypravoval královně, co viděl. Všetečná královna přistoupila také blíže a když spatřila zlatou přeslici, stříbrné vřetánko s diamantovým přeslenem, hned se jí toho zachtělo. Ptala se přadleny, není-li to na prodej. Ale přadlena, že ne. Dám ti peněz za to, co budeš chtít, řekla zase královna. To není za žádné peníze, milostivá královno, odpověděla přadlena. Co tedy žádáš? Nechte mě jednou s králem spát a je to všechno vaše, pravila přadlena a očekávala s nedočkavostí odpověď. Chvíli se královna rozmýšlela, potom, jako by se na něčem ustavila, řekla, buď si tedy, večer, přijď na hrad. Na to odevzdala Běla královně zlatou přeslici a stříbrné vřetánko a potom čekala s touhou, až slunce zajde, aby směla jít na hrad. Byl večer a ona pospíchala k hradu. Sloužící ji pustili hned ke královně, kteráž vzala Bělu mlčky za ruku a skrze několik pokojů ji dovedla do královské ložnice. Král již spal. Dlouho se dívala strápená žena do milené jeho tváře, ale potom se tiše sehnula a políbila jeho ústa, oči a čelo. Než král se neprobudil, ani když ho těmi nejsladšími slovy volala, ani když naříkajíc slzami lože kropila. Byl den, ona musela pryč, a od krále jediného slova neslyšela. Smutná přišla k vrbě, kde jí paní očekávala. Neplač, dcero, nezoufej, pravila k ní. Ono se ti jistě podruhé podaří. Zde máš košíček květin, sedni opět na náměstí a dělej věnec. Královna ho bude zase chtít, ale nesmíš jí ho dát, leda by ti udělala, co si od ní vyprosíš. Běla vzala košík ze zlatých proutků upletený a s podívením se dívala na květiny. Listy a stopky byly ze zlata a stříbra a květy z barevného drahého kamení. Co svět světem stojí, takového kvítí na něm nevyrostlo. S novou nadějí ubírala se ubohá žena k městu. Opět se na předešlé místo usadila a začala vít věnec. Bylo-li první den diváků, bylo jich druhý den jednou tolik a královna mezi nimi. Jisto, že se jí zachtělo drahého věnce ještě více než zlaté přeslice. Hned se ptala květinářky, co žádá za ten věnec. Milostivá královno, za peníze není. Jestli mě necháte ale s králem spát, dám vám ho. Bez rozmyšlení svolila královna a Bělu na večer do hradu objednala. Ubohá prosila bohy, aby alespoň jedno slovo s miláčkem svým promluvit mohla. Ale když přišla do hradu a královna jí do ložnice královi dovedla, spal král jako předešlou noc. A ani líbání, ani nářek a prosby nebyly z to, aby jej z tvrdého spánku probudili. Zarmoucenější než předešlý den šla Běla k bílé paní, jejíž to laskavá slova ji poněkud potěšila. Chvíli ji nechala matka odpočinout, pak ji položila do klína drahý kment, jako ze zlaté pavučiny utkaný a drahými perlami vyšívaný, a řekla. Ty šaty vezmi na sebe a posaď se na večer k hradu. Královna tě uvidí a opět je bude chtít.
snad se ti tenkrát poštěstí, co si žádáš. Ale třeba bys svého cíle došla, nezapomeň ty ani muž tvůj na tuto vrbu. Mějte ji vždy v uctivosti a dobře se vám povede. Neboť dokud bude strom ten zelený, bude vás matka od zlého chránit. Po těch slovech políbila paní Bělu na čelo a ztratila se. S večerem seděla již Běla u hradu a za malou chvilku šla tudy královna se svou panou. O, jak by nebyla zatoužila po skvostných šatech, když byla tak tuze chtivá. Běla je však jináče nedala, než za jednu noc s králem. Královna jí to i hned dovolila a v srdci se bláhové děvečce vysmála. Komorník králův spával vedle královské ložnice, v níž slyšel po dvě noci usedavý pláč a vzdychání. I nemohl si to nějak vysvětlit a umínil si, že se krále na to zeptá. To také třetí den udělal. Král se tomu velice podivil, ale nechtěl tomu naprosto věřit. Konečně, když se na to komorník zapřísáhl, zamyslel se král a celý den o tom rozjímal. I vzpomněl si najednou, že mu již po dva dny královna sama večerní nápoj strojívá a k pití jej nutí. Tomu bylo jaksi podezřelé. I usmyslil si, že si dá večer dobrý pozor. Tak jako oba ty večery přinesla královna po třetí sama koflík s nápojem. Král ale pořád otálel a najednou zvolal: neslyšíš nic? Mně se zdá, že je na hradě hrozný křik. Královna přiskočila k oknu a král vlil zatím nápoj pod stůl a šťastně královnu ošidil. Na to šel do své ložnice dychtiv, co se bude dále dít. Nedlouho potom otevřeli se dveře, královna přišla až k loži, ale když viděla, že král spí, tiše odešla. Přivedla do ložnice Bělu a dveře za ní opět zavřela. Od stropu dolů visela alabastrová lampa a bledou září osvětlovala tichou komnatu. Král pootevřel malounkovíčka, ale když tak krásnou paní, již to nepoznal, k sobě přicházet viděl, zamhouřil je zase a poslouchal, co bude říkat. A naposled již k tobě přicházím, manželi můj drahý, šeptala Běla hlasem tak bolestným, že se králi srdce zachvělo. Jestli mě i tentokrát oslyšíš, musím se svou bolestí od tebe a smrtí zahynu. Jen jednou pohlédni na svou Bělu, jen jediné slovo k ní promluv, miláčku můj. Tak šeptala a políbila vroucně ústa králova. Tenkrát ten neprosila nadarmo. Jako první laskavé políbení Bělinčino, kouzelná pouta jeho svléklo, jimiž tělo jeho svázáno bylo, tak strhlo i nyní tuhou roušku, již mysl jeho zakryta byla, že nepoznal hned milenou ženu svou. Kdo by se ptal, jestli byli rádi, že se našli? Ráno přišla královna pro Bělu, ale zůstala omráčena stát, vidoucí v náručí králově. Jako vzteklá saň chtěla se na ní vrhnout, ale král chopil se meče a jedním rázem odměnil zlou ženu za všechno. Nejprvnější cesta manželů byla k vrbě, kde děkovali neviditelné matce za její lásku. A vrba se zachvěla, studánka zašuměla, jako by vzdechli bolestně nad tím, že odpovědět nesmějí. Druhá cesta byla k Bělinčiným rodičům, kteří své děti znova narozené k srdci přitiskli. Prodali knížectví a šli s dcerou. Ale Sedlák a Selka také v samotě nezůstali. Ti šli též se synem, kterého si vychovali. Do smrti jim zůstala vrba u studánky svatou.
a Běla nepředla na jiné vřetánko než na stříbrné s diamantovým přeslenem.

0: Druhá loupežnická pohádka. Je tomu už náramně dávno, tak dávno, že ani neboštík starý Zelinka, dej mu pánbu věčnou slávu, se na to nepamatoval. A ten přece se pamatoval i na mého neboštíka, tlustého pradědečka. Tak tedy je tomu už nesmírně dávno, co na horách Brendách panoval slavný a zlý loupežník Lotrando, mordýř ze všech nejukrutnější, se svými 21 pacholky, 50 zloději, 30 zlodějíčky a 200 pomocníky, pašeráky a přechovávači. Tak ten Lotrando vám číhal u silnice třeba k Poříčí, nebo ke Kostelci, nebo i k Hronovu, až kolem pojede nějaký ten forman, kupec, žid nebo rytíř na koni, pak na něj vystoup, zařval a obral ho o všecko, a to ještě ten potrefený mohl být rád, že ho Lotrando nezapíchl, nezastřel nebo nepověsil na stromě. Takový vrahoun a nelida byl ten Lotrando. Ale protože široko daleko nebylo jiného loupežníka, teprve až u Marešova byl druhý a to byl jen žabař proti Lotrandovi, dařilo se Lotrandově loupežnické živnosti tuze dobře, takže brzo byl bohatší než leckterý rytíř, ano i továrník. A protože měl malého synáčka, řekl si starý loupežník.
1: A co, dám ho někam na študie, ať už to stojí pár tisícovek. Já si to můžu dovolit. Ať se naučí německy a francouzsky, ať umí pěkně říkat pitšin a žemuzim a na piano hrát a tancovat šotiš nebo kvadrilu a jíst starýře a smrkat do kapesníku, jak se sluší a patří. Sic jsem jen loupežník, ale můj syn, ať je jako nějakej hrabě. To už jsem to řekl a basta.
0: Řekl to, vzal malého Lotranda před sebe na koně a už uháněl do Broumova. Tam se sadil synáčka z koně před klášterem páterů benediktínů a hrozně řinče ostrohami šel rovnou k páteru Převorovi.
1: Velebnosti,
0: řekl tlustým hlasem.
1: Tady vám nechám tohohle kloučka na vychování, abyste ho naučili jíst, smrkat a tancovat a říkat pitšin a žebuzim. A všechno, co se sluší, když je člověk hold kavalírem. A tady je na to pytel dukátů, luizů, florinu, piastru, rupí, dublonu, rublu, tolarů, napoleondorů, guinejí, hřiven stříbra a holandských zlatek a pistolů a sovrínů, aby se u vás měl jako princátko.
0: To řekl a hajdy do lesů nechávají otcům benediktínům malého Lotranda na starosti.

0: Tak se tedy malý Lotrando učil s mnoha princátky, hrabátky a jinými bohatými mládenečky v takovém tom konviktě u pánů páterů a tlustý páter Spiridion ho učil říkat Pitchin a Gorza Madiner po německu a páter Dominik mu vtloukl do hlavy všelijaké to francouzské Très charmé a s'il vous plaît. A pan páter Amadeus ho naučil všem komplimentům, menuetům a způsobným manírám a pan Regenschory Kraupner ho učil smrkat, aby to zaznělo tence jako flétna nebo jemně jako šalmaj a ne, aby to zatroubilo jako kontrafagot, pozoun, jeliská trouba, piston nebo automobil, tak, jako troubíval starý Lotrando. Zkrátka naučili ho těm nejjemnějším způsobům a delikátnostem jako pravého kavalíra. Však mladý Lotrando byl v černých sametových šatech s krajkovým límečkem, tuze pěkný hoch, a docela zapomněl, že rostl v loupežnické jeskyni v divokých horách Brendách a že jeho otec, starý vrah a raubíř Lotrando, chodil ve volské kůži a čpěl koninou a jedl syrové maso jen tak holýma rukama, jak už to loupežníci dělají. Zkrátka mladý Lotrando vzkvétal vědomostmi a uhlezeností a zrovna když byl v nejlepších studiích, zatřeskla koňská kopyta před broumovským konviktem a z koně skočil jažatý pacholek, zabouchal do vrat a když ho fráter vrátní vpustil, řekl surovým hlasem, že jako jede pro mladého pána Lotranda, že jeho pantáta jako starý Lotrando se chystá umřít a volá k sobě jediného syna, aby převzal jeho živnost. Tu tedy mladý Lotrando se slzami v očích se rozžehnal s ctihodnými otci Benediktýny, jakož i s ostatními mladými panáčky a studenty a jel s pacholkem na Brendy, přemítaje, jakou to živnost mu otec chce odkázat a slibuje si v duchu, že ji povede bohulibě, vznešeně a s příkladnou zdvořilostí ke všem lidem. Tak přijeli na Brendy a pacholek dovedl mladého pána k smrtelnému loži tátovu. Starý Lotrando ležel ve velikánské jeskyni na balíku neviděných hovězin a přikryt byl koňskou dekou.
1: No tak Vinsku, ty loudale,
0: ozval se těžce.
1: Vedeš už mého kluka?
2: Drahý otče,
0: zvolal mladý Lotrando klekaje.
2: Kéž vás Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních a nevýslovné píše vašeho potomstva.
1: Pomalu, hochu,
0: řekl starý raubíř.
1: Dnes pojedu do pekla, nemám mnoho času na tvé cukrování. Myslel jsem si, že ti nechám dost velké jmění, abys byl z toho živ bez práce. Ale hromaby, kluku, jaká teď byla pro naše řemeslo mizerná léta.
2: Ach, otče,
0: vzdychl mladý Lotrando.
2: Neměl jsem tušení, že strádáte.
1: No jo,
0: bručel starý.
1: Víš, mám pakostnici a už jsem se nemohl pouštět daleko odtud. A nejbližším silnicím se kupci Filutové nějak vyhýbali. Nejvyšší čas, aby mou práci převzal někdo mladší.
2: Drahý otče,
0: řekl mladý pán horlivě,
2: přísahám vám při všem na světě, že převezmu vaši práci a budu ji plnit čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
1: Já nevím, jak pochodíš s vlídností,
0: zavrčel starý.
1: Já jsem to dělal tak, že jsem zapích jen ty, co se chtěli bránit. Ale poklony, synáčku, jsem nedělal nikomu. Víš, jak si se to při mé živnosti nehodí.
2: A jaká je, drahý otče, vaše živnost?
1: Loupežnictví,
0: řekl starý Lotrando a skonal.

0: Tak zůstal mladý Lotrando sám na světě, zdrcen do té duše jednak smrtí Pantátovou, jednak přísahou, kterou se mu zavázal, že bude po něm loupežníkem. Po třech dnech k němu přišel ježatý pacholek Vincek, že už prý není co jíst a že prý jářku se musí zase začít s pořádnou prací.
1: Drahý pacholku, musí-li tak v skutku býti?
0: Se ví, odpověděl Vincek nevlídně. Tady, panečku, nám žádný páteříček nepřinese na dívané holoubě. Kdo chce jíst, ať pracuje. Vzal tedy mladý Lotrando překrásnou pistoli, skočil na kůň. Kdo chce jíst, ať pracuje. Vzal tedy mladý Lotrando překrásnou pistoli, skočil na kůň a jel po silnici, no dejme tomu, na silnici.

0: Pak bych vám mohl posloužit.
1: Prosím vás, pane, co nejsnažněji. Mluvil dále Lotrando.
0: Byste se nepolekal. Já jsem totiž loupežník, strašný Lotrando z Brent.
1: Pláteník byl mazaný a nelekl se ani trochu.
0: A hele mi, já jsem totiž taky loupežník. A to krvavý čepelka z Kostelce. Jistě znáte, ne?
2: Nemám tu čest.
1: Omlouval se Lotrando rozpačitě.
0: Jsem tu, pane kolego, dnes poprvé. Převzal jsem totiž závod svého pana otce.
1: Aha, řekl pláteník Čepelka.
0: Starého Lotranda z Brenže, jo?
3: To je stará, renomovaná firma loupežnická. Moc solidní závod, pane Lotrando. To vám gratuluju.
0: Ale víte co? Já jsem byl tuze veliký kamarád vašeho neboštíka, pan táty. Tuhle jsme se potkali a on povídá.
3: Víš co, krvavý Čepelko? Jsme sousedi a kolegové. No, rozdělíme si to po dobrém. Tahle silnice od Kostelce až do Trutnova bude tvá a na ní budeš loupit jenom ty. Tak to řek a na to jsme si plácli. Víme?
0: Ach, prosím, tisíckrát za odpuštění.
1: Omlouval se zdvořile mladý Lotrando.
0: Opravdu jsem nevěděl, že tady je váš revír. Je mi neobyčejně líto, že jsem sem vložil nohu.
3: No, pro tentokrát nevadí,
1: povídal na to Čepelka.
3: Ale váš pan táta ještě řekl, a víš, krvavý Čepelko, jestli jsem já nebo někdo z mých lidí jen páchne nohou, tak mu můžeš vzít pistoli a čepici a kabát, aby si pamatoval, že to je tvá silnice. To řekl váš pan starý partika a dal mi na to ruku.
0: Je-li tomu tak,
1: odvětil mladý Lotrando.
0: Musím vás co nejúctivěji prosit, abyste přijal tuto vykládanou pistoli, můj baret s pravým pštrosým pérem a tento kabátec z anglického sametu na památku a na důkaz mé nejhlubší úcty, jakož i lítosti, že jsem vám způsobil takovou nepříjemnost.
3: Tak dobrá,
1: povídal na to Čepelka.
3: Dejte to sem a já vám to odpustím. Ale víckrát, panáčku, ať vás tu nevidím, tak je koníčky. S pámbíčkem, pane Lotrando.
0: Bůh vás provázej, šlechetný a otcovský pane.
1: Volal za ním mladý Lotrando a vrátil se na Brandy nejen bez kořisti, ale také bez svého vlastního kabátu. Pacholek Vincek mu tak šeredně vyčinil a dal mu naučení, aby příštího dne zapíchnul a obral prvního, koho potká. Tak tedy druhého dne číhal mladý Lotrando se svým tenkým kordiskem na silnici u zbečníku. A za nějakou chvíli jede tudy forman s náramným nákladem zboží. Mladý Lotrando vystoupil a zvolal.
0: Je mi líto, pane, ale musím vás zapíchnout. Prosím, abyste se v rychlosti připravil a pomodlil.
1: Forman padl na kolena, modlil se a přemýšlel, jak by z té šlamastiky vyvázl. Modlil se první, druhý očenáš a pořád ho nic chytrého nenapadalo. Už se modlil desátý a dvacátý očenáš a pořád nic.
0: No tak, pane,
1: zvolal mladý Lotrando, dodávaje si přísnosti.
0: Jste už připraven na smrt?
4: Kde pak?
1: Řekl forman, jak ta je zuby.
4: Já jsem totiž strašně velký hříšník. 30 let jsem nebyl v kostele. Klel jsem jako pohan a rouhal se a hrál ferbla a hřešil na každém kroku.
0: Ale kdybych se mohl v polici vyspovídat, tak by mě snad pán Bůh hřichy odpustil a neuvrh by do pekla mou duši. Víte co? Já honem pojedu do police a až se vyspovídám, vrátím se sem a vy mě zapíchnete.
3: Dobrá,
1: souhlasil Lotrando.
0: Já tedy zatím počkám u vašeho vozu.
4: Jo, a vy mě prosím vás, půjčte svýho koníčka, abych byl dřív zpátky.
1: I k tomu svolil zdvořilý Lotrando. A tak forman sedl na jeho koníčka a jel k polici, zatímco mladý Lotrando vypřáhl koně formanovi a nechal je na pásce na louce. Ale ten forman byl taškář a nejel do police k zpovědi, ale jen do nejbližší hospody a tam povídal, že na silnici na něho čeká loupežník a ještě se v té hospodě na kuráž napil a s třemi čeledíny

0: hnal na Lotranda. A ti čtyři chlapi chudáku Lotrandovi ukrutně namlátili a hnali ho až do hor, a tak zdvořilý loupežník se vrátil do jeskyně nejen bez kořisti, ale také bez svého vlastního koníčka. Do třetice zajel si Lotrando na silnici k náchodu a čekal, jakou kořist mu náhoda přinese. Jede tu jede vozejček plachtou přikrytý a v něm veze trhovník na jarmark do náchoda samá perníková srdce. A zas mladý Lotrando se postaví do cesty a křikne:
1: Člověče, vzdej se, já jsem loupežník.
0: Tak ho to totiž naučil ježatý Vincek. Trhovník se zastavil, podrbal se pod čepicí a pak nadzvedl plachtu u vozu a řekl dovnitř: Stará, je tu nějaký pan loupežník. Tu rozhrnula se plachta a z vozejčku vylezla stará tlustá panička, založila si ruce v bok a spustila na mladého Lotranda.
2: Ty Ancikriste, ty Arcilotře, ty Babinsky, ty Bandito, ty Barnabáši, ty Baši Bozuku, ty Cigáne, ty Čerchmante, ty Čertolokvítko, ty Darebo, ty Darmošlape, ty Ferino, ty Goliáši, ty Hasačerte, ty Herodesi, ty Hrdlozeze, ty Hrubiáne, ty Hříšníku, ty Chakare, ty Indiáne. Co se to opovažuješ takhle přepadat poctivé a slušné lidi?
1: Promiňte, madam,
0: zašeptal Lotrando zdrcen.
1: Neměl jsem tušení, že ve voze je dáma.
2: To se ví, že je, pokračovala trhovkyně. A jaká dáma, ty jeden, ty jedáši, ty kajne, ty kriminálníku, ty kruťáku, ty krvežíznivče, ty lenochu, ty lidožroute, ty lucipere, ty machometáne, ty metlo, ty mezuláne, ty mordíři.
1: Prosím tisíckrát za odpuštění, že jsem vás tak polekal, paní.
0: Omlouval se Lotrando v nejhroznějších rozpacích.
1: Très charmé, madame, s'il vous plaît. Ujišťuji vás svou nejpokornější lítostí, že...
2: Pakuj se, necito!
0: Křičela ctihodná dáma, nebo ti povím, že si nekřesťan, nelida, netvor, nezdoba, neznaboch, úkladník, partikář, pirát, poberta, pohan, postrach a prachkujón, rabiát, raubíř a Rinaldo Rinaldini, satanáš, šlota a sprostopášník, šelma, šibeničník, šidolit, šizuňk, škareda a špatenka, taškář, tatar, turek a tygr a ukrutník. Dále už mladý Lotrando neslyšel, neboť se dal na útěk a nezastavil se až v Brendách, a to se mu ještě zdálo, že vítr za ním nese cosi jako vejtržník, vlkodlak, vražedlník a vyvrhel, zabiják a zbojník, zlej duch, zloděj zlodějská, zlosin, zlotřilec a zuřivec a žhář. Takhle se ovšem jeho živnosti nevedlo. Jeho pacholkové i s ježatým Vinckem se rozutekli a šli raději poctivě pracovat mezi lidi. Sám Vincek se dal za mládka do Hronovského mlejna, co ještě dnes stojí pod kostelem. Mladý Lotrando zůstal sám v loupežnické jeskyni na Brendách a měl hlad a nevěděl si rady. Tu si vzpomněl na pana převora u Benediktínu v Broumově, který ho mýval tuzince rád, a pustil se k němu, aby se ho zeptal na radu, co má dělat. Když k němu přišel, klekl a plakal a vypravoval, že se svému otci zavázal přísahou, že bude loupežníkem, ale že je vychován ve zdvořilosti a laskovosti a že tedy nemůže a nemůže nikoho zabít nebo obrat proti jeho vůli. A co prý tedy si má počít? Pan převor na to 12krát šňupl a 12krát se zamyslil a pak řekl: Milý synu, to ti chválím, že jsi zdvořilý a vlídný k lidem, ale loupežníkem zůstat nemůžeš, jednak proto, že je to smrtelný hřích, jednak proto, že to neumíš. Ale abys vyhověl přísaze, kterou si dal svému pantátovi, budeš přepadat lidi dál, ale v úplné počestnosti. Najmeš si mejto, budeš číhat u silnice, a když tam tudy někdo pojede, vystoupíš na něj a budeš na něm žádat 2 grejcary mejta. No, a je to. A při té živnosti můžeš být zdvořilý, jak jen umíš a sobě žádáš. Pak napsal pan Převor psaní panu okresnímu hejtmanovi do Trutnova, kde se přimlouval za mladého Lotranda, aby mu pan hejtman ráčil svěřit nějaké mejto. A s tím psaním se pustil Lotrando k hejtmanství do Trutnova a opravdu dostal mejto na silnici v Zálesí. Tak se stal zdvořilý loupežník, mejtním na silnici a přepadal vozy a kočáry, aby ve vší počestnosti vybíral 2 krejcary mejta. O hromadu let později jel broumovský pan Převor bričkou do Úpice na návštěvu k panu faráři. Už předem se těšil, že u mejta v Zálesí uvidí zdvořilého Lotranda a poptá se ho, jak se mu vede. A opravdu u mejta přistoupí ke kočáru fousatý člověk, byl to sám Lotrando, a něco bruče natáhl ruku. Pan Převor sáhl do kapsy, ale protože byl trochu tlustý, musel si jednou rukou nadzvednout břicho, aby se druhou rukou dostal do kalhot, a tak to chvilinku trvalo, než vytáhl peníze. A tu ten Lotrando spustil hrubým hlasem.
1: No tak, bude to? Jak pak má člověk dlouho čekat, než dostane ty 2 nový?
0: Pan Převor se hrabal v měšičku a povídá. Ale já nemám krejcary, prosím vás, človíčku. Proměňte mě za šesták.
1: A hrom do vás!
0: Rozkřikl se Lotrando.
1: Když nemáte krejcary, tak co vás sem čerti nosí? Buď to sem dáte 2 krejcary, nebo táhněte naspátek.
0: Lotrando, Lotrando, řekl pan Převor lítostivě. Nepoznáváš mě? Kde jsi nechal svou zdvořilost? Lotrando se zarazil, neboť teď teprve poznal pana Převora. I zabručil něco moc šredného, ale přemohl se a řekl.
1: Velebnosti, nedivte se, že už nejsem zdvořilý. Viděl, kdy někdo mejtného, mostného, výběrčího nebo exekutora, který by nebyl tak trochu bručoun?
0: To je pravda, řekl pan Převor. To ještě nikdy nikdo neviděl.
1: Tak vidíte.
0: Zabručel Lotrando.
1: A teď už si jejte ke všem čertům.
0: To je konec pohádky o zdvořilém loupežníkovi. Snad už umřel. Ale jeho potomky potkáte na mnoha a mnoha místech. A poznáte je potom, že vám s největší ochotou vynadají, i když nemají proč. A to by nemělo být.

Z názorů kočky. Tohle je můj člověk. Nebojím se ho. Je velmi mocný, neboť jí velmi mnoho. Je všežeroucí. Co žereš? Dej mi. Není krásný, neboť nemá srsti. Nemá je dosti slin, musí se umývat vodou. Mňouká drsně a zbytečně mnoho. Někdy ze spánku přede. Otevři mi dveře. Nevím, proč se stal pánem. Snad sežral něco vznešeného. V mých pokojích zachovává čistotu. Bere do tlapky černý ostrý dráb a ryje jím do bílých listů. Jinak si neumí hrát. Spí v noci místo ve dne, nevidí po tmě, nemá žádných rozkoší. Nikdy nemyslí na krev, nikdy nesní olovu a boji, nikdy nespívá láskou. Často za noci, když já slyším tajemné a kouzelné hlasy, když vidím, jak vše ožívá tmou, on sedí u stolu se skloněnou hlavou a stále drápe svým černým drápkem do bílých listů. Nemysli si, že se o tebe starám. Slyším jen tiché šustění tvého spáru. Někdy šustění umlkne, ubohá tupá hlava už neví, jak si hrát, a tu mi ho přijde líto. I ráčím se přiblížit a tiše mňouknu v sladkém a trýznivém rozladění. Tu tedy můj člověk mne pozvedne a ponoří do mé srsti svůj teplý obličej. V tu chvíli v něm na okamžik procitne záblesk vyššího života. I vzdychne blahem a přede něco, čemu je skoro rozumět. Nemysli si však, že se o tebe starám. Ohřál si mne a teď zas půjdu naslouchat černým hlasům.

0: To je nečasto ječína, to je pověcí. To je slivák, to je slota, to je činěnice. To je mi příčas, hrom do toho. Hrom. No proto.
1: Ty tam, slyšíš? Pojď sebou nahoru na jedlí. Nevidíš na cestě formanské světlo? Cože? Nic? Na mou pravdu špičku nosu člověk nevidí. Že se Vincek ještě nevrátil z Číhané. A kde jsou chlapi? Co?
2: Schovali se před plískanicí pod skálou.
1: Zalezli pacholci. Poručil jsem jim, aby zalehli podle cesty.
0: No já vám to, kluci loupežnický!

0: Re, haha, jo, zrovna. A trubíček, a spodeček, a pileček, a esíčko. A jsme v troubičce, že ano. Tak co, ještě jednou dokola?
1: Sakramenské duše elementské, místo číhání masit mariáš. A pěkně u ohníčku, aby vás bylo zdaleka vidět. Marš, polejt, zarupat, rozházet.
2: Šéfe.
1: Ani slovo. Jste karvaníci nebo loupežníci? No co, barabo, nějak ti najednou vyskla míza.
3: Já jenom pro zařátinu, doď jsme na kost.
1: Ty tvý kostičky tak stojí za řeč. Alou nebo...
0: Hele.
1: Co?
0: Vincek.
1: Co?
0: Se vrátil.
1: Tak co, Vincku, jak jsi pořídil?
4: Jo, jen co po...
1: Padnu dech, si chtěl říct.
4: Jo, číhal jsem, pan táto, u hospody pod šibeňákem, jak jste nakázal. Fej, mokrý jsem jak myš.
1: To ti do ženění oskne. A co, formaní, jedou?
4: No, stály tam 3 vozy. 2 jen tak, sedláci vezou trochu ovsa. Za to ten třetí, ten má panečku nafasováno. Jede se zbožím do Trutnova. Samá kvalita, brokát, samet, hedvábíčko, nějaký kožešiny, cukr, sůl, šafrán a všelijaké jinačí vzácné koření a bůh ví co? Nejmíň za 1000, nebo taky za 5. A sám si kočíruje, lakomec, aby nemusel platit formanovi. Vidíte, pan táto? To světílko tamhle v zátočině. 4 koně zapřáh, 2 by s tou fůrou nehnuli.
1: Však my mu ulehčíme, aby do kopce nestrhal kobily. Za mnou, kaso! Arnoštek barbá píšvejc!
2: Ano.
1: Vy se mu postavíte přes cestu. A ke koním, aby se nesplašili. Ostatní se schovají do příkopu, dokud nezavolám. Vincek, jde se mnou.
5: Hije, mrchy. Hije, lenoši. No tak hije. Bojíte se světýlek nebo kýho víra? No, neplač se. Hije.
0: Je to tam.
1: Stůj!
0: Panenko skákavá.
1: Peníze nebo život!
0: Jezusku, Lotrando.
1: Ty mě znáš?
0: Ano, to totiž ne, jenom z doslechu.
1: A co pak jsi slyšel?
0: Jen to nejlepší, pane Lotrando, jen to nejlepší.
1: Tak co se třeseš? Jak pak se jmenuje?
0: Zelinka s prominutím. Zelinka, pláteníček, obchodníček. To totiž ani ne, takový hotový žebráček. Co říkám, žebra?
1: Nelži, Zelinko, kdo lže, ten krade. Přáhněte, chlapci, koně, s tímhle sukonem opatrně, ať to nevyválíte v blátě.
4: Kam to dát, pan táto, nech to ani neunesem.
1: No tak to budeme mít s fůrou, vypřáhněte Zelinkovi toho šimla, pojede si domů na křepečkovi a korytíš.
5: Ty mizero, ty ničema, ty lumpe.
1: Pane Zelinko, nač ty křiky. Vy jste jedinej a nás je 21, když nepočítám sebe, tak bych moc nenadal.
5: Ty lupiči, ty zloději, ty loupežníku!
1: Pane Zelinko, já jsem taky jenom člověk, abych vám nedal stáhnout boty z kalhotama.
5: Ty mordíři, ty...
1: Pane Zelinko, vy se mně se zdá, chcete vrátit pěšou.
5: Ty...
6: Tatínko...
1: Pro pána, Lojzík, kde se tu vzal? Vincku, zakryj panu Zelinkovi drobátko hubu.
5: Ty, Alťovňu!
6: Jste tady!
1: No jo, Lojzíku, kde bysme taky byli, že ano? Co tě to napadlo? Říkal jsem ti, aby se snehnul z domu. Co je to za pořádek tohle neposlouchat tátu? Místo, abys nám navařil kotel guláše?
6: Táto, guláš se nevaří, guláš se dusí. Už je stejně hotový, jenomže mě došla sůl a pepř mám taky jenom špetku, tak jsem si myslel, kdybyste náhodou potkali nějakýho kupce, abyste mi koupil pytlík soli a trochu koření a bobkový list. A... Kdo je to? ten pán?
1: Ale jeden z námi, pan Zelínka. Trochu jsme se zapovídali. A tu sůl jsem zrovna před chvíli koupil, taky šafrán a majoránku.
6: A bobkový líst.
1: No všecko, Lojziku, všecko, ty naše kuchařinko. Všecko jsem to, tohle se slevou.
4: Za pět prstů.
1: Je humoristo. Pan Zelínka je vlíkyš prýmas, Lojziku. Arnoštku, Barabo, doprovoďte ho kousek támhle k zátočině a ukažte mu nejkratší cestu domů.
4: Taškáři, ty
1: zdraví dojeli, pane Zelínko.
6: A proč měl zavázanou pusu? A proč ti nadával?
1: Před chvilkou si přede mnou div neklek, abych mu pomohl tebe, Teše. On už je takový divný patron. Neznáš kupce, Lojziku, šizuňk jeden. Vždyť jsem na tom škodný. Koupil jsem tu fůru hlavně kvůli tobě, aby ti v kuchyni nic nechybělo. Ale abys viděl, že máš tátu kavalíra, já mu přidám. Lojziku, ať prodělám. V Minsku tady je 20, zanesu panu Zelínkovi. A ten bič mu vem taky, to, že mu posílám nádavkem. A tuhle ztratil čepici, doskoč tím za ním.
6: Ten bude rád.
1: No to víš, Lojziku, on bude rád, já jsem taky rád. A ty si vem tuhle sůl a ty šafránovi a popkovice repetičky a seš taky rád, že jo? A máš dodělat guláš.
6: Ale přijďte brzy. Ať to nevystydne.
1: Budem tam cupy dup, co by dup.
6: Tak pá.
1: Pá, ten mi dal Vinsku, ten mi nahnal, ten můj kluk. Víc se to všechno málem před ním propíchlo, celá moje živnost.
4: No, to víte, pan táto, to je hold ta poberta.
1: Co?
4: No, poberta, klukově je 13, toho nepřivážete. Dokud byl batole, to byla jiná.
1: A co mám dělat?
4: No, to je těžká věc, pan táto. A co kdybyste mu všecko řekl a vyučil ho loupežníkem?
1: Ne, to ne, Vinsku, to ne, to ne. Lojzík na to nemá povahu. Točit se s měkačkou kolem plotny, to jo, zbíhrat bylinky, ale loupit a mordovat, kde pak? Na to on není dost mužský. Vyť on se, Vinsku, představ si to, sám od sebe naučil číst. No víš, jak jsme loni přepadli toho zrzavého vévodu, nebo co to bylo? Měl všelijaké obrázkové kalendáře. No a já jsem to dal Lojzíkovi na zatápění. A co myslíš? Ležel v těch knížkách od rána do večera, až se naučil slabíkovat. Dopak, z toho nebude solidní hrdlořec jako já.
4: A co kdybyste ho teda poslal do škol?
1: Do škol?
4: Když se nehodí do živnosti, tak ho dejte študovat.
1: Na mou pravdu, Vinsku, ty jsi hlava. Študovat, to je ono. A kdyby se jednou chtěl dát na raubírnu, tak jim budou školy dobré. Já myslím, že takový loupežník s doktorátem, pánečku, to není jako my, krást pořád po staru, jako za mýho pradětka. Děkuju ti, Vinsku, za radu. Hned zítra Lojzíka seberu a hajdy dobrou mova do kláštera k páterům benediktínům.

0: A jsme tady, Lojzíku.
1: Ano.
0: Roztřás lidi do kosti.
1: Ano.
0: Pěkné stavení, koukení. A ty vrata, no na takový bych si netrouf, jakože jsem lou... Tento myslím, jakože je tu nějak moc ticho. Páni páteři šli nejspíš obědvat.
2: Hele, tati, zvonek, na vrátka.
0: No tak s ním, drubátko, zacloumej. Hej, páni páteři.
3: Laudetur.
0: Cože?
3: Až na věky, co si račte tento?
0: Kdo je tady nejvyšší?
3: Bůh otec, Bůh syn.
0: A já myslím, kdo je tu vůdce kápu neboli pohlavár.
3: Tak to je veledůstojný páter Převor.
0: Mohl bych s ním promluvit?
3: No nejde, je v kapli na modlení.
0: No, že bych to vyřídil s váma. Vedu vám Lojzíka do školy.
3: To já nemůžu. Jsem obyčejný mnich, otec Spiridion.
0: Těší mě, já jsem Lotrando.
3: Cože? Lotrando? Pán Bůh s námi a zlý pryč.
1: Čeho se polekal, táto?
0: Co já vím, nějaká lekavá nátura. Takový se lekne třeba obyčejnýho motýlka. Důstojný otče, já stejně vím, že tisknete ucho tuhle ke skulině. Koukněte, já vám pod brankou šoupnu dukát. A vy mě za to přivedete pana Převora. Nebojte se, jsem tu ročista sám, jenom s Lojzíkem. Čestné loup... Teda, čestné slovo.
3: Ale ten dukátek, to je jen mezi náma.
0: No jak by ne?
3: A já vám hned přivedu starýho.
0: A je to, Lojzíku. Tady vidíš, jak ti poctivě nabitý peníze otevřou každou branku.

0: Kterýže ano, ta věc, pane Lotrando, má jeden háček. V našem klášteře jsou na vychování synové z nejpřednějších šlechtických rodin. Já sám nejsem, prosím, nějak zaujat proti nižším stavům, ale přece jenom se mně zdá, že váš stav, vaše, tedy zaměstnání...
1: Moment! Veledůstojný pane Převor... Elojzíku, běž se mrknout tamhle na ty hezký svatý obrázky. Šupito.
0: Jdi, milý hochu, buď poslušen otce.
1: On totiž, Lojzík, pane Převore, nemá o mém zaměstnání ani páru. Držel jsem ho stranou.
0: To vám chválím, pane Lotrando, neboť je psáno. Nepohoršíte těchto mých maličky.
1: No tak maličky zas, Lojzík, není, je docela slušný úřezek. A jestli vám, pane Převore, vadí, že je to syn od táty loupežníka, tak já vám to zas na druhé straně můžu stonásobně vynahradit.
0: Ale co o něm povím ostatním?
1: No, můžete říct, že to nějaký chudobný urozený siroteček.
0: A jak jste to myslel s tím stonásobně?
1: Aha, já si na řeči nepotrpím. Koukněte, pane Pampáter, tady je pytlík, pravá jelenice, račte potěžkat. Máte tam 150 dukátů, pár luizů, florinu, 12 piastrů, 27 rupí, nějaký dublony, rubly, 60 dolarů, hrz guineji, taky nějakou holandskou zlatku a 33¼ hřivny stříbra.
0: Pámu požehne, já zaplať vám to tisíckrát.
1: No já se přičiním a pámu požehná. A vás bych v důstojnosti prosil, abyste za ten pytel peněz naučil mýho Lojzíka jíst vidličkou a nožem, smrka do kapesníku a taky ho naučte tancovat, čili jako tu modernu, jako šoty, škvadrilu a třasák a hrát karty a na piano, namlouvací holky a...
0: Totiž na to posledním, jak si nejsme zavedeni.
1: Nevadí, to kluk dohoní po škole. A taky jak se naučí drobet německy, nějaké to pičen, agor, samadínr a trochu francouzsky, všelijaký ty pitominky, jako troje šarmy a živu zim a tak, no. Ať je zkrátka pořádně připravený pro život.
0: Tak, pane Lotrando, tak. Dílem pro život časný, dílem pro věčný. To vám chválím, to vás šlechtí.
1: A jsme domluveni, že jo? Lojzíku, pojď sem.
0: My mu ovšem budeme říkat trochu jinak. Uznáte sám, že Lojzík, že ano. Co byste říkal jménu Luis?
1: No s pánem Bohem třeba Luis. Lojzíku, ať na tebe neslyším stížnosti. Poslouchej tady Pampátera. Převorá vůbec. Ty kluku.
2: Naschledanou. Tatínku.
1: No jo, Lojzíku. Tak se měj.
0: Buď smutný, Luizi, máme tu moc takových hezkých hochů, smutno ti nebude. Jen buď vždycky skromný, pilný a pracovitý. Otče Spiridione, to je váš nový žák Luis. Naučíte ho německy, francouzsky, paduánsky a burgundsky. Potom jej zasvětíte do věd matematických, tematických a biblických. Po vás se ho ujme páter Amadeus, který jej vyškolí v muzicírování a v tarokách, v tanci a zpěvu sólovém i masovém, v chování za stolem i pod stolem, ve společnosti pánské, dámské i obojetné a dodám mu společenského lesku. Je vám to jasné?
3: Jo. Nemám vám veledůstojný otče pomoct s tím vakem?
0: Ne, není třeba, nerozptilujte se. Těžké břemeno mi naložil ten starý partika.
3: Tak pojď, Lojzíku, dáme se do toho. Šňupeček, nechceš?
4: Co je to?
3: Tabáček, šňupavý. Pamatuj si, že vzdělaný člověk ani nekouří, ani tabák nežvíká, nýbrž šňupá. Ale aby to neviděl otec Převor, majlíbr.
4: Co je to? Majlíbr.
3: To je po německy. Něco jako milý pane nebo tak, frštén?
4: Co je to frštén?
3: Ty jsi mi, kloučku, náramně zvědavý. To bys byl brzy vyštudovaný. Musíš si vědu šetřit, jo?
4: Jo. A co je to frštén, otče Spiridione?
3: No, to je jako když se řekne basta anebo amen.
4: Aha.
5: Tento hudební nástroj nazýváme my, vzdělanci, fortepiano. Sleduješ mne?
4: Sleduji, otče Amadeusi.
5: Mezi námi děvčaty nechtěl bych otce Spiridiona pomlouvat, ale jeho znalosti matematiky a gramatiky jsou chatrné, až velmi chatrné. Prosím vás, můj milý, vždy to byl docela obyčejný žebravý mnich. Prostáček, žebráček, že ano, to přece víte, ne? Ostatně, můj milý hošíčku, nači vám flámština, burgunština, na co máme esperanto? Jsem v hloubi svého srdce přesvědčen, že Jinochovi s vaším šarmem je potřebnější zběhlost ve vědách společenských, jako je hudba, veršování a konverzace, že ano, můj milý.
4: Ano.
5: Procvičíme si několik speciálních figur mazurky. Prosím, hraj.
4: Tři.
5: Výborně.
4: Dva. Tři.
5: Tak.
4: Dva. Tři.
5: A.
4: Dva. Tři.
5: Raz. Ano, dva.
4: Tři.
5: Bravo.
4: Dva.
5: Tři. Ještě jeden krok. A teď si procvičíme zdvořilý úsměv a několik elegantních poklon.
4: Ano,
5: prosím,
4: ano.
5: Úsměv. Můj milý Luizi, koutky úst výš. Ještě o chloupek výš. Ne, to je příliš kyselé. A šáteček? Šáteček, můj drahý.
4: Ano, šáteček.
5: Podržte zlehka ukazováčkem a prostředníčkem.
4: Prostředníčkem.
5: Malíček pak prosím lehce ohnout. Ohno. Ještě víc. Ještě drobátko, mé milé poupátko. Jako to činí dámy z lepších rodin.
4: Ano.
5: Ano. A teď prosím, smrkání.
4: Ano, ano.
5: Ten šáteček prosím.
4: Ano.
5: Ano, takhle chce posmrknout. Aby to znělo jako šalmaj, jako nejdelikátnější flétna. Och ne, můj drahý, to není šalmaj, to je pozoun, to je heligoun, to je fuga, to je prosím furioso, to je presto, rubato, a nikoliv subtilní andante cantabile, můj milý.
4: Ano, ano.
5: Tak prosím znovu, pro začátek jenom jednou dírkou.
4: Ano, oče Amadeusi, už bude přestávka.
5: On je unavený, on je vysílený, můj malý studiózus. Dobrá, dáme si pohov, ať si hlavinka odpočíne a já mu zahraji k odechu po práci.

0: Veledůstojní otcové, milí žáci, je psáno, hoden je dělník mzdy své. Je také psáno, že konec korunuje dílo. A vy, naši milí svěřenci, žáci naší slavné klášterní školy, stojíte přede mnou, abyste vydali počet ze své píle, abyste podstoupili zkoušku a tak osvědčili, že jsme vás dobře připravili pro život v tomto slzavém údolí. Amen, amen, pravím vám. No tak, uličníci, kdo se to tam strká? Postavte se do řady a jeden po druhém budete odpovídat na mé otázky. Luizi, pověz mi, kolik andělů se vejde na špičku jehly.
1: Přijde na to, veledůstojnosti. Podle toho, jestli je to jehla hedvábnická, nebo ševcovská, či dokonce košíkářská. Dále přijde na to, jestli jmenovaní andělé na té špičce stojí, nebo tancují, či zda se jí toliko dotýkají andělskou peru.
0: Bravo, Luizi, bravissimo. Co to má znamenat? Který pacholek nevycválaný cvála na toto posvěcené místo a notabene s čepicí na palici. Proč jste ho vpouštěl, oče Spiridione?
2: Velednosti, div, že mě ten chlap neporazil.
3: Páni pampáteři, kde pak je náš Luizi?
0: Ven! Tady není žádný Luizík! Tady je klášter svatého Benedikta!
4: Vícku, kde se tu bereš?
3: A že prý tu není! Luizíku, posílá mě tvůj táta, chudák stará, spadl z koně a je na umření, abys prý se hned sebral a jel se mnou domů, chce ti předat živnost.
0: Nic, nikam nepojede! Tady jsou závěrečné zkoušky. Tady nikdo nebude vyrušovat a narušovat.
3: Pane milované, říká se cti otce svýho i matku svou, jestli to náhodou nevíte. A jestli Luizíka nepustíte, tak ho rafnu takhle za límec a posadím před sebe.
0: Protestuji.
3: Prysej čepici, Luizíku, jedem.
0: Já, Himlaudon, abys věděl, pacholku zatracený, a věřit to Lotrandovi, že Luis nesložil závěrečné zkoušky a tudíž nedostane vysvědčení a bez certifikátu nedostane ani penzi, ani místo ve státní službě a dobře mu tak. Ani loupežníkem nemůže být bez vysvědčení, heč.
5: Duše sakramenské, elementské, nedělejte mi tu rámus. Běžte si někam ven do lesa, v tom vašem tartasu člověk ani duši vypustit nemůže. Kde je ten Vince Klouda Loudava?
6: Už je tu?
5: Seberte se. Kasma Maršmen. Ach, tamhle si bývalte soudek s kořalkou, aby vám nebyla dlouhá chvíle. A nedělejte kravál, já tady musím v klidu se svým synkem udělat poslední uch pořízení.

0: To je dost, Lojzíku. Už jsem se bál, že se tě nedočkám.
1: Drahý otče, kéž vás Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti blížních a nevýslovné píše potomstva.
0: Pomalu, pomalu, pomalu. Spat jsem z Valacha a mám na mále. Chystám se do pekla a nemám moc času na tvé cukrování. Myslel jsem, že ti nechám pořádné mění, abys byl živ bez starosti. Ale byly teď pro naše řemeslo mizerný léta.
1: Ach, otče, neměl jsem tušení, že strádáte.
0: No, strádání to zrovna nebylo, ale marná sláva. Teď ke všemu sedla na mě pakosnice, tak jsem nestál za nic. Daleko do kraje jsem si netroufal a téhle silnici se v poslední době kupci nějak vyhýbají. Nejvyšší čas, aby se toho po mně ujal někdo mladší.
1: Drahý otče, přísahám, že převezmu vaši práci a budu ji vykonávat i pilně, počestně a se vší vlídností.
0: Milý Lojzíku, nechci ti nic rozmlouvat, ale nevím, jak to půjde s tou vlídností. No, jsi študovaný, vyznáš se v tom snad líp než já. Připravil ses na školách. Teďkon to budeš mít, jako bys to našel. Všecko jde kupředu. Dneska už se nedá pořád ani krást, když jeden není vyštudovaný. Jestli to chceš zprubnout z vlídností, tak z vlídností s pánem Bohem. Já to dělal tak, že jsem nejdřív zařval. Peníze nebo život. Kdo dal, toho jsem nechal běžet. Kdo nedal, toho jsem pích. Ale poklony jsem, Lojzíku, nedělal nikomu. Já bych řekl, že se to při mé živnosti nějak nehodí.
1: Drahý otče, já vám asi špatně rozumím. Pro všechno na světě povězte mi, jaká je vaše živnost.
0: Loupežnická, Lojzíku.
1: Ach.
0: Loupežnická.
1: Ach.
0: Já ti tu živnost teďkon odkazuju.
1: Otče milovaný, ne, to nejde, to není možné, já to nedokážu. Tatínku.
2: No jo, Lojzíku, toho nevzbudíš. Už je na pravdě boží. Pochováme ho tamhle pod tu jedli. No a zítra bychom měli vyrazit za prací. V Trutnově je jarmark, cesta bude plná vozů.
1: Když já to Vinsku nedovedu.
2: Přiučíš se. No jo, už ti vlastně musím říkat vy, jako pan tátovi. Já vám pro první čas poradím, ale pracovat se musí. Tady nám žádnej páter nepřinese nadívaný holoubě. A co byste se bál, chasa je sehraná. No, on váš tatík byl dobrý pan táta. Měli jsme ho jako oko v hlavě. A vás budeme mít taky tak.
3: Roubířská pejka, ta se nebo stejka, ta se ani mordu dvakrát neštítí. Padnout na lotranda, není žádná. To je páni oživobytí, oživobytí.
4: Pánové, prosím pěkně, kdybyste se laskavě poněkud utišili.
5: Jak vidíte, tady pan kolega Vincek právě přibyl z výzkumné jízdy a jak slyšíte, není tady slyšet jedinkého slova. Prosím pěkně.
2: Holo to hrmská, ticho!
4: Děkuji vám, příteli.
2: No, vypadá to tak, že tamhle od kostelce jede nějaký kupčík, nejspíš pláteník. Fůru má plnou zboží, to by se nám náramně hodilo. Počíháme si na něj na kraji lesa. Arnoštek a Baraba půjdou napřed, aby se mu dostali dozad. A my ostatní vyrazíme...
5: Pardon, odpusťte, že vás přerušuji, ale měl bych skromný protinávrh. Jak vidíte, je mlhavo, deštivo až sichravo s občasnými přeháňkami a já bych nerad vystavoval vaše zdraví této nepohodě. Račte tu prosím maličko posečkat pod střechou a já celou akci provedu sám.
2: Netroufáte si nějak moc, mladý pane?
5: Mám jistý plán. Důmyslný. Velmi. Zaskočím onoho plátínkáře s překvapující lstivostí. Vás pak zavolám až k rozdílení mnou vyzískané kořisti. Prosím, nepřemlouvejte mne. Jsem pevně rozhodnut. Frštén, jen se za mne pomodlete, otčenášek.
2: Nevím, nevím. Ale když jinak nedáte...
5: Díky, vážení pánové. Za důvěru, jakost. Budete překvapeni. Má víc než to. Auf Wiedersehen, au revoir, naschledanou, arrivederci.

0: přidejte do kroku, Vranky, ať jsme do tmy pod střechou.
1: Pochválen pán Ježíš.
0: Až na věky, mladý pane.
1: Máme ošklivé počasíčko, že ano? Zastavil byste laskavě na okamžíček.
0: Brrr. Tak co pak, mladej? Chcete se svést?
1: Doufám, že vás příliš nezdržuji.
0: Ale času dost. Jen si vylezte nahoru. Ve dvou nám bude veselejc.
1: Totiž patrně sotva. Prosím pěkně, nelekejte se.
0: Čeho?
1: Já jsem totiž loupežník. Lotrando mladší. Pardon, ruce vzhůru.
0: Ahele.
1: Oh, nepolekal jsem vás příliš?
0: Ale vůbec ne. Naopak. Já jsem totiž taky loupežník. Nějaký krvavý čepelka z Kostelce. Jistě znáte, ne?
1: Promiňte, neměl jsem dosud tu čest. Jsem tu vlastně nespoprvé. Převzal jsem totiž závod svého pana otce.
0: Aha, starého Lotranda, že jo? No to je stará, renomovaná loupežnická firma. Moc solidní závod, pane Lotrando. To vám gratuluju.
1: Děkuji.
0: Já jsem byl tůze veliký kamarád vašeho nebožtíka Pantáty. Ještě než umřel, jsme se potkali a víte, co mě řek? Povídá, víš co, krvavý čepelko? Jsme sousedi a kolegové. No, rozdělíme si to po dobrým. Tahle silnice od Kostelce až do Trutnova bude tvá a na ní budeš loupit jenom ty. No jo, tak to řek. A na to jsme si plácli, víme?
1: Ach, to je mi líto. Prosím tisíckrát za odpuštění. Opravdu jsem netušil, že tady je váš revír. Mé mužstvo nebylo správně informováno. Je mi neobyčejně líto, že jsem na toto místo položil nohu.
0: Ale váš pantáta ještě řekl. A víš, krvavý čepelko, jestli jsem já nebo někdo z mých lidí páchne nohou, můžeš mu vzít pistoli a čepici a kavát, aby si pamatoval, že tohle je tvá silnice. Jo, tak to řekl váš ctihodný pan otec a dal mi na to ruku, víme?
1: Je-li tomu tak, pane kolego, pak vás musím co nejúctivěji poprositi, abyste přijal tuto perletí vykládanou pistoli, můj baret s pravým pštrosím perem a tenhle kabátec anglického sametu na důkaz mé nejhlubší úcty a lítosti, že jsem vám způsobil takovou nepříjemnost.
0: Ale no tak, dejte to sem, mládenče, a já vám odpustím. Ale víckrát, panáčku, ať vás tu nevidím, tak je koničky. Bambičkem, pane Lotrando.
1: Bůh vás provázej, šlechetný a otcovský příteli.
2: Rautýřská pejna, ta se nepostejná, ta se ani hordu dvakrát neštítí. Padnout na Lotranda není žádná, to je paní o život.
3: Správně, správně, tady jde o holej život.
4: A já se na to?
3: Jo.
4: Já do toho?
3: Jo.
4: Já nemám rád?
3: Jo.
4: Šaškárny.
3: A já toho mám taky dost.
4: Ty jsme světu prosmí.
5: Tady to slyšíte, mladý pane Chasama vstek.
1: Ale proč? Prosím pěkně, já nechápu, proč?
3: Proč?
1: Prosím pěkně, klid.
5: Chlapi, ticho.
1: Račte mne vyslechnout.
6: No to jsem žádostivej.
1: Drazí bratři, pardon, chápu tedy, dámy a pánové, já zcela nechápu důvody vašeho hněvu. Proč se hněváte? Proč? Co jsem vám učinil?
4: Proč? Proč? Co jsem vám učinil? Tak já vám to, šéfe, vytmavím za všechny. Jsme namíchnutý, páč to takhle dál nepůjde, jasný?
1: Prosím spisovně, přitom zda není třeba komolit mateřský jazyk, že ano?
4: Fix rauda.
1: Prosím bez klení a prosím bez rozčilování.
4: No páni, jak nemáme být rozčilení, když jste celou živnost přivedl co grunt, když nemáme co jíst? A vy místo, abyste přines, ještě rozdáváte. Pláteník Čepelka si z vás dělá legraci po celém okolí.
3: Jo, tam ten forman z police. Co jste mu ještě půjčil svýho koně na nás přived sedláky s vidlema? Div nás nepomordovali.
5: A tomu řezníkovi, co ved na jatky krávu, jste vůbec tu krávu neukrát.
7: A ještě jste mu dal 12 dukátů, protože vám nalhal, že má 12 hladových dětí a zatím je to starý mládenec.
4: A tak to nepořád do kolečka. S váma bychom buď umřeli hlady, nebo bychom se šli sami dát zavřít do kriminálu. Není to tak, kamarádi?
3: Je. S tím Čepelkou, s tím Formanem, i s tím Březníkem, i s tou krávou.
1: A co tedy chcete dělat?
4: Ať řekne Vincek.
1: Mám dojem, že jsem si počínal docela solidně.
5: Nic ve zlém, mladý pane, ale vy se na loupežnictví nehodíte. Živnost jde od 10 k 5. Radši si v dobrém dejme s Bohem. Tady Arnuštek s Barabou by mohli na službu do pivovaru?
4: Jo.
5: Já se dám nejspíš za mládka do Hronovského mlejna?
4: Jo.
5: Každý si najde něco podle svých chuti.
1: Prosím. Já vám, přátelé, pochopitelně nemohu bránit v uskutečnění vašich životních snů. O, nikoli věk. Každý je sám svého štěstí strůjcem. Rozloučíme se. Ale já při své práci zůstanu. Splním přísahu danou mému zvěčnělému otci. Jděte si s pánem Bohem, druhové moji milí. Já jdu loupit. Jdu krást, jak mi velí přísaha a čest mého rodu. Amen.

0: Stůj, člověče, stůj! Slyšíš?
1: Co to?
0: Abys zastavil!
1: Co křičíš? Nejsem hluchý.
0: Co to vezeš?
1: Cože?
0: Ptám se, co vezeš?
1: Co bych vezl? Srdcata, perníkový srdcata. Do náchoda na pouť. Chceš si koupit?
0: Já nejsem kupec. Jo, jsem loupežník.
1: Cože?
0: Že jsem loupežník. Vzej se.
1: Aha, loupežník. To musím říct svý paní mámě, aby se podívala. Stará, zvedni plachtu a polez ven. Je tu nějaký pan loupežník.
2: A co to plácáš, dětku, co mě budíš? A podívejme, doopravdy.
0: Ruce z hůru.
2: I s pistolkou. I ty jeden. Antikriste, ty arcilotře, ty babinský, ty bandito, ty čerchmante, ty darebo, ty hrdořeze.
3: Ach, pardon, madame.
2: Já u tebe nejsem žádná madame, ty zprostáku. Já jsem paní Havlíková, perníkářka z Lhotky, ty jidáši, ty kajné, ty kriminálníku.
3: Neměl jsem tušení, že ve voze je dáma.
2: To se ví, že dáma. A jaká dáma? Ty jeden háca čerte, ty lucipere, ty mezuláne, ty mordíži.
3: Prosím tisíckrát za odpuštění, že jsem vás tak vyděsil, milostivá paní Trecharmé, Silvu Plé, že vůzem, fršten.
2: Pakuj se, nebo ti povím, že jsi netvor a nezdoba. Partikář, pirát, pobudá, rabiát a raubíš.
3: Ujiští vás svou nejpokornější lítost.
2: Slota a prostopášník šelma.
3: Smilování.
2: Zločinec.
1: Co jsi mu to povídala?
2: Jeď dál.
1: No jo. Já, že z toho byl hnedle červený a hned zase jako křída. Tak hej!

0: Uklidni se, Luizy. Upokoj se.
1: Já se na to veledůstojnosti nehodím. Vychovali jste mě nikoli věk pro loupežnictví. Já nemůžu nikoho obrat, ani zapíchnout, když mě o to sám nepožádá. Už jsem z toho spitomělý. O, promiňte velebnosti, jsem z toho vedle, jak ta jedle. O, pardon, jsem z toho pav. Pro pána, já už to ani nedovedu spisovně formulírovat. Co si mám počít?
0: Milý hochu, je to těžké, já to chápu. Chválím tě, že jsi zdvořilý a vlídný k lidem, ale loupežníkem zůstat nemůžeš. Jednak proto, že to je hřích, ale hlavně proto, že to neumíš. To je jasné, jak ta boží facka.
1: Jenomže já jsem neboštíkovi tátovi přísahal.
0: Já vím. Podívej, Luizy. Ono je možno okrádat lidi všelijak a ne zrovna s bambitkou v ruce. Tvůj tatík to dělal postarodávnu. Ty svou přísahu splnit musíš, ale bude třeba najít proto nějakou modernější formu, víš? Musíš přepadat a obírat lidi v úplné počestnosti. Ty si najdeš mýto.
1: Mýto?
0: No, budeš číhat u silnice a když tam tudy někdo pojede, zastavíš ho a nepustíš dál, dokud ti nedá dva krejcary mýta.
1: A to se může?
0: Samozřejmě, dokonce musí, když na to máš povolení. A to povolení i s razítkem ti dá pan okresní hejtman v Trutnově. Tady mu to píšu, aby se tě ujal a pronajal ti nějaké pěkné mýto. No, tak vidíš, můžeš lidi obírat a být přitom zdvořilý a vlídný, co hrdlo ráčí.
1: To vám veledůstojný otče do smrti nezapomenu.
0: Ráčí.
1: To vám veledůstojný otče do smrti nezapomenu.
0: Rádo se stalo, milý synu.

0: Matko Boží, to je vedro.
1: Trpělivost, oče Spiridione.
0: To je vedro.
1: Za hodinku jsme doma.
0: To je vedro.
1: Pobídněte hnědku.
0: Jo, kde pak? Sotva pleten nohama. Nemohli bychom odbočit cestou k nějaké faře na hlt vína. Vždyť tom pán Bůh mě netrestej, pekelném žáru leknem jako mřenky.
1: Pravda. Mám tu kdesi známého faráře, tady nedaleko Úpice. To musíme zahnout doprava, oče Spiridione, k zálesí. Podívejte, tam ta závora. Tam prý vybírá mýto náš někdejší žák. To už je roku Luis. Jestli pak mě pozná. Je to on. Dal si narůst fousy, ale jinak se ani moc nezměnil. Pozdrav pámbu.
2: Zastavte, blanďáci. Mejto, dva krejcary.
1: Jen co najdu, kde pak mám drobné?
2: Čerstvějc, bude to. Jak pak dlouho má jeden čekat?
1: Nemám drobné. Prosím vás, človíčku, proměňte mi za 600.
2: Orom do vás, když nemáte krejcary, co vás sem čerti nosej. Vyklopte dva krejcary nebo táhněte na zpátek.
1: Luizi, kulotrando, nepoznáváš mě?
2: Dejte pokoj, co je mi do vás?
1: Ale já jsem...
2: Aha, otec Převor. Tady přejede lidi, kdybych si měl kde koho pamatovat.
1: Kde pak je tvá vlídnost a zdvořilost?
2: To šlo, když jsem byl loupežník. Jenomže teď jsem úředník. A už jste někdy viděl mejtného, mostného nebo exekutora a tak dále, aby byl ochotnej a zdvořilej a vlídnej? Zaplaťte nebo...
1: Peníze nebo život. Přece se to naučil. Tady máš dva krejcary.

0: Venku ohavně pršelo a tak Maxi Pes Fík seděl ve své chalupě a četl si pohádkovou knížku. Přišla za ním Ája a přinesla mu věnec vůřtů, protože měl zrovna narozeniny.
1: Je, co to čteš, Fíku?
0: Byla zvědavá.
2: No, pohádky, řekl Fík.
1: A je tam nějaká pěkná?
2: Jak by ne? Nejvíce mi líbí tahle o hloupém Honzovi, jak šel do světa na zkušenou. A jo, mohl bych jít taky do světa.
1: Vždyť ty nejsi Honza.
2: A nejsem hloupý, zapomněla si říct.
0: Dotčeně se ozval Fík.
2: No, ale stejně, mohl bych jít do světa.
1: Proč ne? Stejně tě sotva uživíme. Aspoň si ve světě vyděláš na živobytí a něčemu se přiučíš.
2: A dostal bych sebou taky ranec buchet na cestu.
1: Ale jo, maminka zrovna pekla.
2: No a
0: ošíval se chvíli Fík,
2: ale ještě bych něco potřeboval.
1: A co pak?
2: Už umíš všechna písmenka, a jo.

0: Samozřejmě, a krasopisně.
1: Tak mi prosím tě napiš tady na bok, pozor, mluví. Víš, abych nebyl tak nápadný.
2: Ája tedy vzala štětku, namočila ji do kolomazy a pěknými písmeny napsala Fíkovi na pravý i levý bok, pozor, mluví. Potom mu přinesla slušný veliký ranec makových buchet. Fík se pěkně se všemi rozloučil a šel do světa. Daleko s tím rancem ale nedošel. Na první mezi si sedl a všechny buchty snědl, protože dostal ohromný hlad, maxi hlad. Jak tak jedl, přemýšlel, že by mohl třeba někde vysvobodit nějakou princeznu a že by za to dostal možná půl království a nebo aspoň plný trakař chleba. Ale dopadlo to všechno úplně jinak. Když snědl tu spoustu buchet, dostal Fík příšernou psí žízeň a musel hned zajít do nejbližší hospody. Pozdravil, sedl si ke stolu a řekl:
1: prosil bych putínku mlíka.
2: Hospodský sice trochu divně koukal, ale mléko nakonec přinesl. Vedle u stolu seděli tři námořníci, vlastně spíš nářečníci, protože se plavili po řece. Seděli, pili rum a povídali si mezi sebou, že jejich kapitán je hrozný pes. Fík to zaslechl a zastřihal ušima.
1: Pánové,
2: řekl,
1: slyším tady, že váš kapitán je pes.
3: No, to teda jo,
2: potvrdili nářečníci.
1: No a nevzal by mě třeba do služby?
2: Zeptal se Fík. Námořníci si ho důkladně změřili a ten jeden povídá:
3: no, proč ne? Sílu máš zřejmě pořádnou a pít, jak koukám, taky umíš. Hele, a umíš taky klít?
1: Prosím ne, řekl Fík. Já jsem slušný pes. No ale vyplazovat jazyk umím.
2: Jednomu hostu na protější straně místnosti porazil tím jazykem sklenici.
3: No, tak to by šlo,
2: uznale řekli námořníci. Můžeš jít s námi. A hned se vydali na loď. Kapitán si poškrábal zarostlou bradu, až to zahučilo a řekl:
3: ano, co s tebou? Umíš aspoň plavat?
2: Maxi pes se místo odpovědi jenom ušklíbl a skočil do řeky. Plaval ukázkově kousek tam a kousek zpátky a kapitán byl spokojený.
3: Dobrá,
2: řekl,
3: budeš dělat plavčíka.
2: No, ale dlouho Fík toho plavčíka nedělal. Moc se mu to nezamlouvalo, protože musel pořád plavat a plavat a to nemohl mít na hlavě tu krásnou námořnickou čepici. A tak, protože se ve službě konec konců osvědčil, povýšil jej kapitán brzy na kormidelníka. Pak už Fík tu pěknou námořnickou čepici se stuhou vůbec nesundával z hlavy. Stál pyšně u kormidelního kola, hleděl pozorně před sebe a byl náramně spokojený, že loď jede tak pomalu a že toho tedy hodně vidí. Nářeční námořníci si teď mezi sebou říkávají:
3: no, náš kapitán je sice pes, ale kam se hrabe do našeho kormidelníka? To je holenku, maxi pes.
2: A kdybyste někdy slyšeli někde vypravovat námořníky, že jejich kapitán je pes, tak se jich zeptejte, jestli náhodou není maxi pes, protože kdo ví, Fík může jistě jednou povýšit i na kapitána, když je tak chytrý a učenlivý. Ovšem zatím ale dělá kormidelníka, kormidluje loď po klidné řece, mává dětem na břehu a občas na ně po námořnicku zahaleká.

0: V malé chaloupce u lesa žila stará koza. A ta měla 4 nezbedná kůzlátka. Koza chodila do háje na pastvu a vždy dětičkám něco dobrého přinesla. Kůzlátka nechávala doma, nebrala je sebou, neboť měla strach, aby se někam nezaběhla. Kůzlátka byla velmi, velmi neposlušná. Vždy, když odcházela, jim říkala: dětičky, buďte tady hodné, neperte se a pěkně si hrajte. Jdu na trávu, brzy se vrátím a něco dobrého vám přinesu. Jednou se vypravila na delší cestu a než odešla, zavolala si kůzlátka a povídá jim: dnes musím odejít a přijdu pozdě večer. Buďte tady hodné a pěkně si hrajte. V okolí se potuluje chytrá liška a proto vám povídám, nikomu neotvírejte, dokud neuslyšíte můj hlas.
1: Kůzlátka slíbila,
0: koza zavřela vrátka na petlici a odešla.
1: Kůzlátka si hrála, honila se, postrkovala a v tom slyší, jak někdo zvenku volá:
0: Kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka, nesu vám křehkou zelenou travičku.
1: Kůzlátka pozorně poslouchala a potom odpověděla: neotevřeme, to není hlas naší maminky, naše maminka má jiný hlásek.
0: Liška odešla, ale nedala se odbít. Za chvilku se vrátila a volala jiným hláskem:
2: Kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka, přinesla jsem vám něco dobrého.
1: Kůzlátka zase chvíli poslouchala
3: a pak volala: neotevřeme, to není hlas naší maminky.
0: Liška odešla, ale slibovala si, že kůzlátka přeci jenom obelstí. Koza se večer vrátila a za dveřmi volala:
2: kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka, maminka přišla a mlíčko vám přinesla.
1: Kůzlátka maminku poznala a pustila ji do světničky. Hned jí vyprávěla, že za dveřmi byla liška, která chtěla, aby ji otevřeli.
0: Dobře jste udělali, že jste neotevřeli. Byla by vás zlá liška odnesla.
4: Liška však byla chytrá. Poslouchala, jaký má koza hlásek a zapamatovala si to.

0: Jednou zase maminka koza odešla, nechala kůzlátka doma a znovu jim nakazovala nikomu neotvírat.
1: Liška čekala a jak stará koza odešla, i hned zavolala za dveřmi maminčiným hláskem.
2: Kůzlátka, má děťátka, otevřte vrátka. Donesla jsem vám křehoučkou travičku.
0: Kůzlátka poslouchala, ale tentokrát nemohla hlas maminky poznat. Jedno řeklo, je to hlas naší maminky.
3: Druhé, není.
0: Třetí řeklo, otevřeme.
3: A čtvrté, neotevřeme.
0: A jak se hádala, co by měla udělat, začala se postrkovat, až vrazila do vrátek, ta se sama otevřela, Liška rychle vběhla do světnice a kůzlátka odnesla.
4: Když se večer koza vrátila domů, našla dveře do chaloupky otevřené a světnici prázdnou. I hned poznala, že její dětičky odnesla chytrá zlá Liška. A moc plakala.
0: Tak skončila neposlušná kůzlátka.
2: Ba ne. Dopadlo to přece jen jinak. Koza věděla, kde má Liška v zemi doupě. A tak běžela a běžela, když tu najednou uslyšela, jak v jedné díře pod silným kořenem pláčou její kůzlátka.
0: Ach, maminko, maminko, proč jenom jsme tě neposlechli?
4: Zadupala kopítky, až se země kolem třásla. Všecko to tu rozdupu a tebe, Liško, udupu, jestli mi hned nevrátíš moje kůzlátka.
0: Co Lišce zbývalo?
2: Od té doby se už nestalo, aby se koza musela zlobit, že kůzlátka neposlouchají.

0: najednou tady byl podzim. Ráno se loučky i pole okolo lesíků Hůrky třpitily stříbrně od penízků, které tu pro ranní chvíli postrácel podzimní mrazík šedivák. Pocukroval také větvičky modřínků a smrčků v lese, ale nejkrásněji ozdobil pavučinky pavoučků lesních, když na každou tenonkou niťku, kterou umějí jenom a jenom pavoučkové, navlékl překrásné perličky korálově, jednu vedle druhé a všechny stejné. K večeru se potom lesík Hůrka vždycky schoval v prstínku upředeném z té nejjemnější mlhy a od potůčku rokyťáku už bylo cítit podzimní zábnutí studené. Bůby by si jistě ještě chvilku přispal, kdyby ho ale nevzbudilo divné volání z polí. Na moutě že nerozuměl vůbec, protože takovou řečí nemluví v lese nikdo a Bůby to musel vědět, protože už bydlel v lesíku Hůrce hnedle celíčký rok a také už chodil do školy přece. Sotva však vykročil z dračí jeskyně na srnčí pěšinu k vodě, srazil se s ježkem Cyrilem.
1: Tak to se povedlo náramně. Já za ním pro bezpečí a on na mě ze skrýše a ze zálohy schované.
0: Hartusil úplně vylekaný ježek, když si srovnal, co zažil.
2: Tu k vodě, Cyrile. Nevíš, které hlasy hluboké volají z polí, co se ozývají pod lesem?
1: No vždyť, to jsou honící psy, abys věděl. A já hned časně za tebou, aby si náhodou nepřišel do cesty.
2: A proč jsou honící, Cyrile?
1: Honící jsou, protože honí. Nejraději zajíce. A tak se bojím, aby nebylo s Kryšpínem dneska ouvej.
0: Věděl na stranu druhou zase pro změnu ježek Cyril. Povídali by ještě hodně dlouhou chvíli, kdo je do trysku více a kdo je do trysku míň, kdyby se to najednou nestalo. Tak nejdřív uslyšeli velikánské dupání a funění. To, když jako vítr podzimní přeběhnul kolem zajíc Kryšpín. Potom chvíli vůbec nikdo a najednou okolo se ženou hafani. Jaké dráče nevidělo, co žilo a tak, že stačilo uskočit zpátky do jeskynky.
1: A jsou pryč.
2: A co Kryšpín, Cyrile?
0: A už to tady bylo zase. První Kryšpín a kousek za ním hafani.
1: Tak to bychom měli na podruhé.
2: A kolikrát ještě musí Kryšpín běžet?
1: To neví ani Kryšpín, ani to nevědí psi honící.
2: A to se psi honící nikoho nebojí?
1: Ale bojí, co by se nebáli. Na ně platí každý, kdo má sílu větší. Třeba jelen Hubert nebo takový Medard.
2: Jenomže Medard už spí na zimu, Cyrile. A nebude ke vzbuzení. Jenom si vzpomeň, jak to bylo, když byly třešně na česání a my budili mokře.
1: Potom už nám zbývá jenom jelen Hubert. Ovšem a jenomže. Hubert má námluvy a potom starosti se ženěním, tak nám asi moc nepomůže, protože nevidí, neslyší, jenom vytrubuje, nakrocuje se, naparuje, ukazuje parohy a zase vytrubuje do lesa. A jestli ještě nemá nevěstu, tak nám taky nepomůže, protože má starosti, kde jí najít na honem, protože je čas jeleního ženění. A když si nepospíší včas, nebude na jelení louce nejhlavnějším a prvním, protože ho jiný jelen předhoní.
0: Mudroval o jelenovi pořád dokola ježek Cyril, jenomže to už pelášil Kryšpín okolo dračí jeskyně po třetí. A bylo znát, že už je hodně slabý od únavy. Také Přiska za ním měla jazyky vyplazené, ale čenichy pořád nízko při zemi a jen chytit, jak hledali Kryšpínovu stopu podle zaječí vůně.
1: Teď honem doběhni pro Huberta. Než poběhnou okolo zase, Krišpín jeho honí schválně kolem nás, abychom pomohli. To je jasné a zřetelné každému, kdo správně přemýšlí. Při nejhorším se zas udělám do klubíčka.
0: A tak dráče vyklouzlo podél žulové branky, kuní pěšinkou nahoru do doubí a potom na jelení louku, kde se obyčejně s podzimkem popásal na zeleném Hubert pro jelení sílu a protože měl právě podzim, po svém důvodu rád. Volalo dráče, sotva dechu popadalo, když doběhlo na jelení louku.
2: S Krišpínem je hodně zlé! Huberta!
0: Jenomže kdepak byl dneska Huberta konec? Na jelení louce ani hlásku, natož milý zlatý Hubert. Dráče ti už bylo do pláče, když se nad ním posadila straka Kristýna a hned se stará.
3: Co pak si ztratil, Bůby? Že máš na krajíčku slzičky.
2: Scháním Huberta, Kristýno. Krišpín utíká o život už po třetí okolo jeskynky. Sám a jediný. Nevíš, kde je Hubert pro spásu a zachránění?
3: Vyspává tamhle za lískovým krhem v dubovém mlází noční namlouvání. Troubil dlouho přes půlnoc. Teď spí od jelení únavy.
0: Prozradila Kristýna, která vždycky věděla o každém v lesíku hůrce. Dráče tedy nás tračí radu do doubí a ono opravdu a jistě skutečně. Ležel tam jelen Hubert v celé své velikosti nadměrné a kráse lesní, jenomže spal a spal.
2: To bych chtěl nejspíš pár žejdlíků z potůčku rokyťáku. Jenomže kde vzít, když je rokyťák dole hned pod pěšinou? Na pěšině psi a Hubert na kopečku v doubí.
0: Ale právě v tu chvíli se Hubert probudil sám a úplně od sebe. Podíval se na malinké dráče velkýma jeleníma očima, jenomže je potom nakrásně pomalu zase zavřel. Asi se mu právě zdálo krásně.
2: Prosím tě, Huberte, moc tě potřebujeme i hned a jinde.
0: A potom se ukázalo, že v doubí není milý, krásný a převeliký Hubert, tak úplně a zase sám. Hned vedle totiž byla ještě laň Alice, kterou znal Bůby od vidění z jelení louky, kam chodila za pastvou ještě se sestrou Týnou a Lucií. A taky, že ano a správně. Za Alicí se ukázali ještě laň Týna a laň Lucie.
4: Pěkně tě vítám u nás doma. Ani jsme tě tady nečekali tak brzo s gratulací. To je moje laní nevěsta Alice a moje nevěsta Týna a moje nevěsta Lucie.
2: Dobrý den, paní Hubertová. A paní Hubertová. A paní Hubertová.
0: Pozdravil způsobně všechny paní Hubertové Buby.
2: Potřebujeme nutně jelení pomoc, Huberte. Krišpína ženou psi honící a já i Cyril myslíme, že už Krišpín nevydrží moc běžet, když už běžel třikrát.
0: A tak se Hubert postavil do své obrovité jelení výšky, zatřepal parohy, které měly letos dohromady 18 výsad, to proto, aby byl Hubert letos už jelen 18. Potom ještě zatroubil silné a dunivé znamení, které troubí jeleni vždycky jenom k boji. Když došli na srnčí pěšinu k vodě pod žulovou brankou k dračí jeskyni, uhlídali ježka Cyrla, jak je celý netrpělivý s vyhlížením.
1: Tak kam jste se poděli vy dva? Krišpín už běžel dohromady pětkrát a nevydrží už to dlouho. Psiska jsou hned za ním o pár skoků.
4: Počkám na ně u potoka. Vy se schovejte tady v jeskyni. Až chytím, ještě zůstaňte. Psi poběhnou i potom párkrát kolem.
0: Tam, kde se pěšina mašličkovou kličkou stáčela k potůčku rokyťáku, takže nebylo vidět od vody nahoru k jeskyni, se Hubert postavil do smrkového mlází. Ani ježek, ani dráče potom vlastně najednou neviděli, kam se zčista jasna milý Hubert poděl. Malé smrčky ho úplně schovaly a veliké jelení parohy se v ten jeden ráz proměnily na větve, jako byly ty smrkové kolem. Ale to už zase běží Krišpín okolo. Jenomže z poslední zaječí síly a malinký kousíček za ním už je slyšet dupání psů honicích. A také už oddychují stěžka z toho utíkání za Krišpínem pořád a dokola. Když zajíc zbíhal s rnčí pěšinou k vodě už po šesté, zakopnul přece jenom konečně o kořen borový. A už se kutálí dolů. Dráče ti i Ježkovi Cyrilovi v tu chvilku napadlo, že až se nebohý Krišpín zastaví, už asi nevstane a bude s ním ámen na dosmrti. Jenomže právě v tu chvíli se na pěšinu snesly obrovské parohy s 18 letošními výsadami novými a chytili koulející se zaječí klubíčko zlehka a opatrně. Nadzvedli Krišpína nahoru vysoko nad pěšinu a schovali ho ve smrčině tajně a rychle. Psiska se ale naštěstí hnala po pěšině dál, dolů přes rokyťák na ostružinovou paseku, na pole pod lesíkem Hůrkou a podle borůvkové paseky zase zpátky na srnčí pěšinu k vodě, dohromady už po sedmé. A protože hafani měli zaječí stopu pořád před sebou od toho ustavičného běhání kolem dokola, ani nepoznali, že už zajíc před nimi neběží dávno a na pěšině a že už není ale vůbec. A tak, když se psiska zase hnala po srnčí pěšině dolů k potůčku rokyťáku, najednou koukají a před nimi stojí v celé své síle obrovitý jelen, hlavu skloněnou z parohy nízko při pěšině, jenom napíchnou. Psi se zarazili a nevěděli a byli u konce s běháním i s rozumem a kdože jim poradí, co teď. Hubert zatroubil na všechny lesy, psi se rychle otočili a že poběhnou zase naspátek na louku pod les. Jenomže se přepočítali náramně podruhé v tu krátkou chvíli a docela. Sotva totiž doběhli nahoru na pěšinu. Stojí proti ním medvěd Medard a bručí, až skála duní, otřásá se, celá jenom puknout.
5: Tak, a už jste v lese doběhali.
0: Psi sklopili uši, ohony si zapletli mezi zadní běhy a dívají se prosebně po psím způsobu, když nevědí kudy kam a co teď. Až když za nimi zatroubil podruhé jelen Hubert vítězně, proběhli kolem Medarda a pelášili na louku pod les a podél potůčku rokyťáku zpátky do vsi, kde ostávali po celý rok s lidmi.
1: Hned tak se neukážou zase.
2: Kde jsi se tady vzal, Medarde? Já myslel, že už dočista spíš na zimu.
5: To víš, že už jsem skoro hnedle spal. Ale najednou mi docházelo povětří pro správné dýchání ze sna. Pak jsem se probudil.
6: Malinko jsem musela Medardovi přikrýt čenich. Jinak by se neprobudil. Viděla jsem z dubu, jak Krišpín utíká. Tak jsem musela honem pro Medarda, aby se měl kdo postavit.
7: Tak teď honem nevím, jak poděkovat hezky a ve správném pořadí.
1: Tak to ti teda můžu říct jasně a hned, Krišpíne. Já vymyslel, Bubi běžel za Hubertem, Hubert tě zdvihnul z pěšiny, Hubert zastavil psy, Tereska budila Medarda za čenich, Medard vyhnal psy a já vlastně dohromady nic.
0: připustil poprvé za svůj ještší život Cyril. A to bylo tedy co říci.
4: Když jsme se tak hezky sešli, zvu vás dnes na svoji svatbu letošní. Jenom nevím, čím pohostím.
0: Slavnostním hlasem řekl Jelen Hubert, ale to už byl zase Kryšpín ve své zaječí kůži.
7: Čím bys hostil, Huberte? Psi jsou ve vsi, pohoštění nechej na mě. Jenom hezky běžte všichni napřed. Za chvíli je hostina na jelení louce pro všechny a ze zaječího.
0: A tak šli všichni. Jenomže než došli na jelení louku, roznesla straka Kristýna tu velikou novinu po celém celičkém lesíku Hůrce a na jelení louce to už zase vypadalo jak o veliké slávě. Byli tam všichni. Ptáčci Přezimáčci, jezevec Adalbert, krtek Čestmír, kmotra Sojka i malá kukačka, sisel Augustín a přihopkal od potoka i žabák Kvído. Když se pod doubím objevila ještě parta bobra Oskara, byli tady úplně všichni až na Kryšpína. Jenomže to už se od Doubravky řítí zajíc Kryšpín a za ním zajíci Spolí, kterým vlastně dneska Hubert zachránil holý život všem. A každý z nich nese, co má, aby pohostil a poděkoval.
1: Tak se podívejme, taková sláva pro trochu toho přeběhnutí.
2: Dneska jsi byl ten nejhlavnější, viď, Cyrile?
1: No, tak trošinku. Vlastně ani moc ne.
0: Zasmál se najednou, protože už věděl, že je lepší, když chválí druzí a ne jenom on sám a jen sebe.
2: Ještě mi prosím tě řekni, Cyrile, prosím tě, jak to přijde, že má Hubert nevěsty tři, když všichni mají skoro nevěstu jenom jednu?
1: To máš náramně jednoduchý, Bubi. U Jelenu už to tak chodí.
0: Bubi si chvíli nechal ještší moudrost proběhnout střepatou hlavičkou, ale mávnul packou, protože tři nevěsty Hubertovi přál. Měl totiž laň Alici, laň Týnu a laň Lucí hodně rád pro jejich krásu a vlídné podívání. Všichni se radovali, že zajíc Kryšpín obstál a Kryšpín byl zase rád, že i když je Spolí, má v lesíku Hůrce tolik opravdických kamarádů.

velké sluníčko se přišlo podívat, ale bylo ho jenom polovička. Sílu tu už nemělo dohromady pražádnou, a tak pobylo jenom chvilku malou a šlo si lehnout do své vybledlé obláčkové postýlky, protože v zimě potřebuje sluníčko síly nejvíc, když je tak daleko od světa. A musí přece hřát alespoň trošinku, proto veliké lesní přátelství všech v lesíku Hůrce, aby přestáli a mohli se napřes rok zase radovat z jara silní a zdraví ve spolek.

0: Pozor, pozor! Důležité hlášení! Všem poslucháčkům oznamují, že jsme v pohádkovém městečku, které se jmenuje Zelení. Oznamují také, že můj pohádkový dalekohled funguje tak dobře, že vidím i do domečků, ve kterých bydlí, a teď pozor, samé holčičky, kterým se říká Malenky. Jenom v jednom domě na kraji městečka bydlí teď 14 malíčků z Kvítečkova, které tu ošetřuje doktorka Medunka. Na schodech před nemocnicí, okamžik, připravím si mikrofon, abych i slyšel, co se tam bude povídat, na schodech před nemocnicí stojí dvě Malenky a mezi nimi Neználek. Slyšeli jste? Ano? Tak je spojení v pořádku, teď právě zacinkali na zvonek u dveří nemocnice.
1: I pro pána krále, snad nevedete dalšího pacienta. Už tu nemám ani místečko na mou duši. Celý rok je nemocnice prázdná, nikdo nechce stonat a nikdo se nechce léčit a dneska mi vedete už 15. nemocného.
2: Ale ne, ne, mně nic není.
3: To je přece ten malíček z balónu, vždyť jste ho u nás ošetřovala.
1: A co tady dělá?
2: Co tady dělá? To je pořád kolem dokola. Přišel jsem navštívit kamarády.
1: Ale já vám nakázala ležet v posteli. Abyste bez lékařského dovolení vstal a chodíte si jakoby nic?
2: Ale já jsem, prosím, úplně zdravý.
1: Od toho jsem tu já. Když já řeknu, že jste nemocný, tak jste nemocný. I kdybyste byl zdravý. Počkejte tady v čekárně. A vy dvě, pojďte za mnou. Dám vám pro vašeho nemocného léky. Držte ho v posteli, aby nám neobrátil město vzhůru nohama.
2: Slyšel jste to? Když mám doma smrt na jazyku, řekne mi náš doktor Pilulkin, abych nešvindloval. A tady křičím, jsem zdravý, zdravý, zdravý, a ona mě posílá do postele.
0: Těžká rada, já pro tebe nemohu nic udělat.
2: Ale já vím, že kdybyste jen trošilinku chtěl, tak byste mi pomohl nějak se dostat dovnitř ke kamarádu.
0: Já ti můžu jen říct. Heleď, Neználku, tamhle visí bílý plášť, tamhle je doktorská čepice a tuhle na stole Medunčiny brýle a tamhle v regálu doktorské naslouchátko. Tomu.
2: To je nápad. Nic říkat nemusíte. Máte to u mě.
4: Ach jo.
2: Vaše jméno, prosím, nemocný.
4: Pilulkin.
2: Odkud?
4: Z Kvítečkova.
2: To jsem si hned myslel. Samé nezbednosti, co? Až tady v Zelení o vás víme až dost. A přitom tam máte tak slavné malíčky, jako je třeba ten velký vynálezce. Pomník byste mu měli postavit. Nebo radši dva pomníky. Jeden na náměstí a druhý ve Zvonečkové ulici číslo 16. Už třeba za to, že vynalezl lítací balón.
4: Jak to, že znáte Zvonečkovou ulici?
2: My tady víme všecko.
4: A jak to, že znáte Všeználka?
2: Kdo tady mluví o Všeználkovi?
4: Přece vy, ten vynalezl lítací balón.
2: Já ale prosím mluvím o Neználkovi.
4: Neználek, ten budíš k ničemu. Ten lajda, ten chlubílek, ten, že vynalezl balón.
2: Hele, když říkáš, že nevynalezl, tak si tu lež vzdychej. Malenkám se s rukou jen tak nedostaneš. Ani ty, ani vy ostatní. A já jdu.
4: Neználek.
0: A teď to začalo. Všichni vyskákali z postelí zdraví a v pořádku, jen jsem tam s nějakým škrábanečkem. A to bylo samé, Neználku, nenechávej nás tu, pomoz, ty jsi naše spása.
2: Co, jaká pak spása? Vždyť sem budíš k ničemu. Já jsem do nemocnice nešel. A jaké já jsem měl zranění. A vy, nic vám není a ležíte v posteli.
4: A v tom právě je naše utrpení. Představ si, Chodit se nesmí, běhat se nesmí, hrát na babu se nesmí, na honinou taky nespívat se nesmí, všem nám sebrali šaty a nechali jenom kapesník. Smrkat se smí.
2: Já jen pořád nerozumím tomu, proč vás dali sem do nemocnice.
4: Včera jsme se vysypali za městem z koše a lehli jsme si, že budem spát. A ráno nás našli malenky. Když jsme jim řekli, že jsme spadli s balónem, hned, že nás musí léčit a že musíme do nemocnice. Rozuměj tomu. Nemocnici mají prázdnou, nikdo tu nestůně a tak chtějí léčit za každou cenu.
2: Jo, nedá se nic dělat. Budete muset dál ležet a smrkat.
4: Ne, jenom to ne, udělej něco.
2: No, když budete říkat, že ten balón jsem vymyslel já.
4: Ale proč?
2: Protože jsem to malenkám nabolíkoval. Já jsem o vás nic nevěděl. Oni mě obskakovali, tak proč bych ze sebe neudělal hrdinu, že? Já vím, že se to nemá. No ale když už se to stalo.
4: Pro mě, za mě, jen nás odtud dostaň.
1: Co je zas?
2: Vysoce vážená paní doktorko Medunko, co kdybychom to udělali takhle? Vypustíte z nemocnice ještě dnes dva malíčky.
1: Ne.
2: Malý moment, paní doktorko. Když se nic nestane, pustíte zítra tři. A když se zase nic nestane, pustíte pozítří čtyři. Prostě na splátky, jak říkáme my, co máme vzdělání, že? Jistě jste to pochopila, jak to myslím, protože vy máte také své vzdělání, že?
1: No, tak to by šlo. Začneme propouštět ty nejhodnější. Řekněte, kdo z nich to je.
2: No tak, nejhodnější jsem já, že? Ale z nich jsou hodní vlastně všichni.
1: No tak to ne.
2: Já za ně ručím.
1: To ne, tomu nevěřím. Malíčci nebývají zrovna moc hodní. A musí se pro ně vymyslet nějaká práce, aby se zabavili a zapomněli na své nezbednosti.
2: Práce? Ano, práce. Jen ať dělají. Jen jim dejte zabrat. Třeba to vaše auto. Ano. Jak to, že v zelení mají auto, ale nejezdí, to je přímo lajdáctví. A Čroubek a Vroubek se okamžitě do toho pustí. Ani o vteřinu déle bych je tu nedržel.
1: Zcela s vámi souhlasím.
2: Že ano, ano. Nebojte se, paní doktorko Medunko. Osud vašeho města je v těch nejlepších rukách.
1: Fuj, ale neumytých, špinavých.
2: Opravujte. Osud vašeho města bude v těch nejlepších rukách, až si ho umyjí.

0: co ty na nás takhle neznal?
1: Ticho, pst. Víte, co jste mi v nemocnici slíbili, jen abych vás dostal ven?
2: Rozkaz, pane mistr.
1: Říkejte mi šéfe, jenom pro teď, před malenka.
3: Ano, šéfe.
1: Tak mládenci, tuhle je garáž.
4: Ne, tamhle je garáž.
1: No vidíte, tamhle je garáž, v ní je auto, které nejezdí. Vy to uděláte tak, aby jezdilo.
0: A jak se to dělá, šéfe?
1: To se vezmou šroubováky, že? Jo.
4: A šimšalabum.
0: Cože?
4: No, šimšalabum, že jsem si to správně zapamatovala. Neználek nám říkal, že auto nemůže opravit, protože nemá šimšalabum. A vy máte šimšalabum.
5: Vidíte, my taky nemáme šimšalabum.
4: A bublinky jste spočítali?
0: K čemu počítat bublinky?
4: Neználek říká.
5: Šéfe, to auto se nedá spravit. Nemáme šimšalabum.
1: Nenechávejte mě v tom. Já vás taky nenechal v nemocnici.
0: Nemáme spočítané bublinky, že, Vroubku?
5: Jasně, Šroubku. Leda, že?
0: Že vlezeme pod vůz, kouknem pod kapot.
5: Prohlídneme motor.
0: Zkontrolujeme řazení a řízení.
5: Zkrátka, budeme pracovat, že šéfe?
1: Ano. Velmi správně. To jsem právě chtěla říct.
0: Jsme rádi, že jste nám to schválil. Tak já jdu pod vůz a ty, Vroubku, koukni na motor. Tak jste si to představoval, šéfe?
1: Přesně tak.
0: Tuhle chybí matice a nádržka teče. Tak přineste pájku, klíč, 14, ale taky 12.
2: Hever, stahovák a...
4: My ale nic takového nemáme.
0: Jak to, že ne?
5: Tak co s tím, šéfe? Bez pájky a pořádného nářadí s tím nehnem.
1: Moment, já si to musím všechno promyslet. Hej, pane... Já jako promýšlím, aby mi poradíte. Prosím vás, já už budu hodný. Já už se ani nebudu hejtelovat.
6: Tak promýšlej.
1: Promýšlím. Já stále ještě promýšlím.
6: Teď se zamrač.
1: Mračím.
6: Teď řekni ach.
1: Ach.
6: A teď řekni, už to mám.
1: Už, já nic nemám.
6: A řekni, dračín.
1: Dračín, a co?
6: Já už ti vážně nic víc napovídat nebudu, mysli. Myslí si přece šéf.
1: Dračín.
0: Šéfe, čarováním to nespravíme.
4: Dračín, to je sousední městečko a bydlí v něm samý malíčci.
5: Novida, a je to, kde jsou malíčci, tam jsou i mašinky, kde jsou mašinky, je i nářadí. Šéfe, měl jste ohromný nápad.
1: Je.
0: Jak daleko je do Dračína?
4: Hodinu pěšky. Mhm.
5: Hodina tam, hodina zpátky, než to seženeme. Tak, vemte hadry, šéfe.
0: Kepelík s vodou, šéfe.
5: A než se vrátíme, ať se auto leskne, šéfe.
1: Kdo chce vidět bezvadně naleštěné auto, ať se dostaví do zelení k šéfovi Neználkovi. Sněžinko, hadr, modré očko, kbelík, já myju, vy oplachujte, já otíram, vy leštíte a ať to jede.
7: Nejede. Ať dělám, co dělám, nejede. Já bych do toho kop.
0: Tak tím byste to auto určitě opravil.
7: Už hodinu se hrabu v motoru a ne přijít na to, kde je chyba. Stojím tady na silnici, ale nikdo nejede, aby mě vzal do vléku.
5: Dovolíte laskavě, my se na to koukneme.
7: Keksík, jméno mé.
5: Ty, keksíku, vždyť ty v té sodovce nemáš skoro žádné bublinky. To byla stará, vybublaná sodovka, kterou si dal do nádrže.
0: A tady zase koukám já, že máš v sirupu vosu. Pak to má jezdit, když ti vosa ucpala přívod. Vezmi větvičku a vytáhni vosu ven.
5: A já bych potřeboval, kdybys vzal kousek stébla a nafoukal do nádrže trochu bublinek.
7: Ano, jistě, hned do sirupu bublinky a do nádrže vosu.
0: Prosím tě, keksiku, jdi od toho, jdi od toho. Vroubku, ty bublej a já vytáhnu vosu.
7: Zázrak, kamarádi, povedlo se. Jak se vám odvděčí?
0: Maličkost, půjčíš nám pájku a nějaké nářadí?
7: Nepůjčím.
0: Tak ty takhle?
7: Počkej, nepůjčím, protože pájku nemám, ale zavezu vás k Nejtkovi, ten má všechno.
5: A kam to jako pojedeme?
7: Do Dračína, nasedat.
0: Přesně tam máme namízeno.
7: A odkud pak jste? Z Kvítečkova. Neznám. To je asi hodně daleko, že?
0: Moc daleko, ale teď jsme v Zelení.
7: A jak jste se z Kvítečkova dostali do Zelení? A jak to vůbec, že vy, maličkové, bydlíte v Zelení, kde jsou samé malenky?
5: Moc otázek najednou. Jeď a my ti to všechno povíme.

0: Tak já jsem Nejtek, povoláním mechanik.
1: A my jsme Šroubek a Vroubek, povoláním mechanici.
0: No ne, kolegové.
2: Kolegové.
0: To je prima náhodička. Trošku si popovídáme, ne?
1: Oni si přišli vypůjčit.
2: A počkej, Keksíku.
0: Konečně si můžu pohovořit se vzdělanými lidmi a ty nám skáčeš do řeči. Tak?
2: Tohle je můj osmikolový automobil se zmrzlinovým chlazením. 4 kola dole, 4 nahoře. Jezdí většinou na spodních kolech. Horní kola jsou pro případ, že by se automobil převrátil. Protože jsou kola posazena šikmo, může auto jezdit i na boku. A dokonce vzhůru nohama. Tím se naprosto odstraňuje možnost jakékoliv nehody.
3: Ale tohle je chytře vymyšlené, to zmrzlinové chlazení.
0: Ano, ano, ano. Tedy zde za kotlem vidíte nádobu na výrobu zmrzliny. Ta zahříváním roztaje, proudí trubičkou semhle a maže a chladí motor. Vůz má 4 rychlosti pro jízdu vpřed, 1 pro jízdu zpátky a 1 rychlost boční. Zde v zadní části auta je umístěno zařízení na praní prádla zvané pračka. Ta funguje i za jízdy. Když auto stojí a zatáhneme za tuhle páku, vysune se zařízení, které může štípat dříví a míchat maltu.
3: Koukám, že kdyby se sem na tuhle osičku přidělali nože, dokázalo by to auto i škrábat brambory.
0: No geniální, geniální, kolego Šroubku, to je nápad. Já škrabu brambory strašně nerad. Hned ano, ano, hned okamžitě se do toho pustím. Říkáte sem na tuto osičku?
1: Ale tu pájku.
0: Tu musíme hledat.
4: Vy 4 sem, vy 4 tam, popadněte tuhleto jablko a pryč s ním. Pozor, tady spadne hruška. Vy tam nahoře pomalu a vy tady dole rychle.
5: Proč tolik křičíš? Snad by to šlo i bez rámusu, ne?
4: Kde pak? Kdybych přestal křičet, práce by zůstala stát. Pozor! Auto! Tak to auto. Co tu má co dělat? Auto. A že by...
6: Šéfe neználku, hlásíme návrat.
4: A čí je to auto?
1: Našeho přítele Keksíka z Dračína.
7: Z Dračína!
8: Pomoc! Zachraňte, kdo můžeš!
7: Jsou tu z Dračína!
1: Nekřičte! Já přijel jen tak!
7: To určitě! Posledně jste nás pozvali na vánoční stromek a jen jsme se objevili před Dračínem, začali jste nás koulovat.
1: No a co na tom? Měli jste nám to oplatit.
7: Když vy jste dávali takové rány a my tak prudce házet neumíme.
1: Nemohli jsme vědět, že se hnedka dáte do breku a urazíte se.
8: My? To vy jste se urazili. Proč jste k nám poslali cvočka? Jestli pak vůbec víte, co tady všecko natropil?
1: Jo, za cvočka my nemůžeme. Ten vyvádí i u nás. Moříme se s ním, ale ne a ne dokázat, aby se polepšil. My jsme ho k vám neposlali. Pracoval tady u vás na vlastní pěst.
7: Pracoval? On tím rošťárnám říká práce? Kdepak, my už s vámi nechceme nic mít. My už vás nepotřebujeme. My máme svoje malíčky.
1: A já s vámi taky nechci nic mít. Co je mi po vás? Jednoduše jsem vám přivezl Šroubka s Vroubkem a teď si sednu do auta a pojedu zpátky.
6: Nikam nepojedeš, Keksíku. Pomohl s nám, vozil si nás a sehnali jsme pájku. A čí auto budeme s vaším nářadím opravovat? Budeme moc rádi, když nám s tím úplně rozhašeným autem těchhle malenek pomůžeš. A basta!
9: Tu, pozor, pozor, pozor! Zkušební jízda!
7: Tohle je přece naše auto.
8: A jezdí.
1: Volit by nejezdilo.
4: I hned s tím odjeďte. My se tu prostě má jablka nemůžeme ani hnout a vy sem ještě s autem, prosím.
6: Právě proto, právě proto.
4: Co jako právě proto?
6: Abyste se mohli hnout, tak jsme přijeli. Budem odvážet jablka a hrušky autem.
4: Je, to je nápad. No, jako bych to vymyslel já. Čup. Zajeďte pod strom a my vám jablka schodíme přímo do vozu.
1: Šup! A auto bude na kusy a jablko taky. Ty máš nápady, neználku.
4: A jak to chci zařídit?
10: My ti to prozradíme, ale jen když už ti nebudeme muset říkat šéfe.
3: Musíš to přijmout, jinak se z té jablkové šlamastiky nedostaneš.
11: Tak co?
4: Tak dobrá. A tak co s tím?
3: Sežeň provaz, ale dlouhý. Ten provaz hodíme přes větev a každé jablko budeme spouštět rovnou na vůz.
10: A aby to šlo rychleji, přijede i Keksík se svým autem. My budeme vozit jablka, on hrušky.
7: To je skvělý nápad.
4: No tak my s Kvítečkova máme jen skvělé nápady.
7: Já vím, neználku.
5: A podívejme se. Slyšeli jste? A to je mi novina. Slyšeli jste, jak to modroočka řekla? To si snad ještě jednou zopakujeme.
7: Já vím, neználku.
5: A začervenala se. A neználek je taky takový nějaký, jak bych to řekl.
4: Řekněte, že v zelení už máme třetí automobil a napovídejte mi o nějakém červenání.
5: A proč o tom nemám mluvit, když Nejtkův automobil je červený?
4: Tak řekněte, že v zelení se to červená Nejtkovým autem.
5: Ano, vážení poslucháčkové, úrodu už sklízejí tři auta. Umíte si jistě představit, jak ta práce letí. Ale co se děje v dračíně, když Keksík je už pár dní v zelení a teď k němu přibyl i Nejtek? V dračíně nemají ani ponětí, co se s ním děje, když se nevrací. Tak já vám teď prozradím, co se v dračíně povídá. Když se Keksík s Nejtkem nevrátili ani druhého dne, začaly se po městě šířit strašné zprávy. Říká se, že se na cestě do zelení usadila Baba Jaga, která prý sní každého, koho potká. A jiní říkají, že to není Baba Jaga, ale zlý obr cinobr. A třetí se zase hádají, že žádní obři cinobři nejsou, ale že je to prý trojhlavý drak, a ten, že se neusadil na cestě, ale přímo v zelení. Každý den prý sežere jednu malenku, ale jakmile se objeví malíček, sežere radši malíčka, protože malíčci jsou přece jen chutnější, to je co. A jakmile se objevily tyhle báchorky, malíčci jsou přece jen chutnější, to je co. A jakmile se objevily tyhle báchorky, nikdo zdračí.

0: Zdechne. To je prý vyzkoušený recept na draky. A pak přijdu do zelení, nejdřív se omluvím malenkám za ta svá darebáctví a pak se kouknu po těch našich. Tak já jdu.
1: Počkej. Nejseš ty cvoček? Ten, co malenkám zelení udělal takové trápení?
0: Ten, ale mě už ty skopičinky nějak nebaví. A tak se jim omluvím, jestli mě předtím nesežere drak.
1: Plivneš mu přece na ocas.

0: Hlásím. Halo, halo, je mě slyšet? Tak já hlásím, že Cvoček se bez překážek dostal do zelení, protože žádného draka nepotkal. A proč nepotkal? Protože víme, že žádní draci nejsou jenom v pohádkách. Jenomže tohle, co si povídáme, je pohádka, takže draci jsou. Ale to jsem se zapletl. Zkrátka, Cvoček je v zelení a vše probíhá hladce.
1: Vidíte, jak je to od vás hezké, že nám pomáháte.
2: Ale slečno.
1: Děláte všechno tak pečlivě.
2: No to víte, slečno.
1: No, ale nám jste tehdy ty dveře zatloukl taky pečlivě.
2: Když něco dělám, dělám to pořádně. Ale jak není co dělat a já nevím, do čeho píchnout, tak to na mě sedne a já začnu dělat zrovna to, co se nemá. Jednu vylomeninu za druhou. A mám z toho jen samé polízanice.
1: Tak vždycky přijďte k nám. Tady se pro vás najde práce, spravit plot, zasklít okno. Ale jen byste neměl říkat ta neslušná slova.
2: Jaká slova?
1: No neslušná. Jako vylomenina, polízanice.
2: Heleďte, slečno, já jdu radši spravovat ty ploty, abych zase nezačal dělat vylomeniny. S prominutím.

0: Tak a co v Dračíně? Musím říct, že je tam poplach, čili pozdvižení. Už třetí malíček zmizel a nikdo o něm nic neví. Ale pozor, jeden malíček do Dračína přibyl. Jeden, který přišel odjinud, pěšky, utrmácený, jak bloudil v polích a lesích, no. Kdo už ví, nechá si to pro sebe, a kdo neví, bude hádat dál. Bloudil, hledal své přátele, kteří letěli, no, balónem, no, dál. Ano, všeználek je v Dračíně a koho potká, toho se ptá na své kamarády s kvítečkou.
1: Dudu! Pozor, cesty! Tutu! Málem jsem vás přejel. To nejde takhle se motat po silnici. Podívejte, jak jsem naložený. To se mi hůř brzdí.
2: Promiňte. Ó, ta krásná hruška vyrostla u vás?
1: Ale kde pak? U malenek v zelení. Ale koukněte tamhle, do druhého auta. To jsou švestky, co? A představte si, to keksíkovo auto jich uveze 5.
2: Ale tohle je nádhera.
1: Myslíte to jablíčko?
2: To taky, ale myslím to auto.
1: Nejtkův vlastní vynález. Veze jablko a hned vzadu z něho lisuje mošt.
2: Úžasné. Něco takového bychom měli v Kvítečkově taky vymyslet.
1: V Kvítečkově?
2: Ano.
1: Vy jste z Kvítečkova?
2: Ano. Všeználek, jméno mé.
1: A jak to, že jsem vás neviděl v zelení? Všichni maličci z Kvítečkova jsou přece tam.
2: Opravdu? A kolik jich je?
1: 15.
2: Řekněte to ještě jednou.
1: No 15.
2: To znamená, že se všichni zachránili. Řekněte mi, kudy se dostanu do zelení.
1: Po téhle cestě, po které jsme přijeli. A víte co? Nasedněte, dovezem tu hrušku do Dračína a já vás pak hodím do zelení. Stejně musím tohle auto vrátit neználkovi.
2: Cože? Neználkovi?
1: On je tam šéfem.
3: Ty jsi to byl neználku, ty se zbál seskočit.
0: A já už to vidím, bál. Už to slyším. Všeználek už je v zelení a teď je tu velké dohadování, kdo vlastně zavinil nehodu balónu.
2: Dal jsem přece rozkaz, aby se skočili všichni. Měli jste se skákat za mnou. Balón už stejně nemohl.

0: daleko doletět, ale vy, toť se vy jste dostali strach.
1: A Neználek se polekal první.
2: Já!
1: To se ví, když Všeználek vyskočil, ty zpovídal, že není potřeba skákat, ty.
2: Tak proč jste mě teda poslouchali, no?
1: Když jsi křičel, já jsem velitel, někdo přece musel být po Všeználkovi velitele.
0: No, vy jste si našli toho pravého. Co pak nevíte, že Neználek je trumbera?
1: A zbabělec a lhář?
2: Lhář! Od kdy pak já jsem lhář, co?
1: A kdo říkal, že vymyslel auto a balon?
2: Nech toho, Čiprko, nech toho, povídám. Žádný balon jsem nevymyslel. Balon přece vymyslel Všeználek.
1: No. A kdo tady vykřikoval, že je teď naším šéfem, náčelníkem a...
2: Já, ale to byla jen taková legrace jako...
1: Tak konec a basta. Teď je naším velitelem zase Všeználek, jasno?
2: Jasno, no.
3: Proč pak jste nás klamal? My vám věřili. Mysleli jsme si, že jste doopravdy chytrý, čestný a odvážný malíček. A vy jste zatím... Obyčejný zbabělec a lhář?
4: Ojojojojoje. S maličky už si to Neználek nějak vyřídí, ale modroočka má v očích slzičky a v celém obličejíčku jednu velikou lítost.
2: To mě nejvíc mrzí. Naši mě už znají a vědí, že často vypustím z pusy nějakou tu hloupost, ale modroočka mi věřila, že...
4: Věřila, Neználku?
2: Tak... Tohle už asi nikdy nespravím. Já jdu pryč a už mě nikdy neuvidí. Kdyby mě někdo hledal, tak jsem v tomhle houští pampelišek. Ale on mě stejně nikdo hledat nebude. Každý teď jen Všeználek.
4: Nežárli, Neználku, zavinil jsi to sám.
2: A nikdo mě tu nemá rád. A každý si o mě myslí, je to nejhorší. Neználek je hlupák, jen ať si to každý přečte, ať to každý vykřikuje, mě to jedno.
3: Neplačte, Neználku.
4: No tak se obrať a nekoukej pořád do toho plotu.
3: Já stejně vím, že pláčete.
4: Co pak tohle se dělá?
2: Dudo.
4: Modroočka tě pohladila po rameni a ty si odstrčil a dokonce si zdupnul.
3: Proč pak jste takový nazlobený? Vy jste přece docela správný malíček. Chtěl jste být zkrátka lepší než ostatní, bystřejší než Čiperka, šikovnější než Šroubek a Vroubek a chytřejší než Všeználek. A tak jste si začal vychloubat a vymýšlet si. Ale teď už to přece dělat nebudete, vidíte, že ne?
4: No, jen se utrhuj, jen se vstekej.
2: Ale já mám vstek na sebe, na ní ne.
4: Tak modroočce odpověz. Vidíš přece, že na to čeká.
3: Řekněte, že ne. Vždyť jste správný malíček.
2: Ba ne, špatný jsem.
3: Ty co, bývají horší.
2: Ale já jsem ten nejhorší ze všech.
3: Tak to ne, to není pravda. Cvoček byl o hodně horší než vy. Víte, co všecko nám prováděla, kolik boulí a modři nám ty jeho kousky nadělali? A vy jste nám nikdy takhle neublížil. Vy jste nikdy nedělal takové neplechy jako on. No a vidíte, polepšil se. A když budete chtít, budou vás mít zase všichni rádi.
2: Mě neměl nikdy nikdo rád.
3: Nemluvte hlouposti.
4: A podívejme se. Modroočka se začervenala. Neználek se začervenal. Copak? Milí poslucháčkové, tady se někdo polepšuje.
3: No tak, řekněte, že už to nikdy neuděláte. Co bylo, bylo. Teď je to za námi. Teď půjdeme k ostatním. Podejte mi ruku.
4: A tak jdou ti dva malíčci, ty dvě okurčičky mezi kvítky, kolem pěkně natřených plůtků a kolem stromů, z nichž je už sklizeno všechno ovoce, jdou a jejím oběma moc hezky. Tak hezky, že vůbec nic neříkají a jenom se usmívají.
1: neználek, chlubílek, neználek, chlubílek a řekni, jak si vymyslel balón a řekni...
3: Že ti není hanba, Čiperko. A vám taky, maličci, že se posmíváte. Proč neználka popichujete? Hmm,
1: tak proč lhal?
3: Lhal nám. A vy jste mlčeli a věděli jste, že si vymýšlí. Tak jste drželi s ním.
5: To znamená, že nejste o nic lepší.
1: Ale jak to, Sněžinko?
5: Věděli jste, že lže a že se chlubí a nikdo jste ho neokřikl. Nikdo jste mu neřekl, že to není správné. A proč? No proč?
3: Tak já vám to řeknu. Jen proto, abyste se dostali z nemocnice. A v tom vám neználek pomohl. Tak a teď už ho nechte. Nebo s vámi nebudeme mluvit.
4: A tak se stalo, že jednoho dne, raz, dva, šlapou si to malíčkové od zelení ke kvítečkovu. Vpředu jde všeználek s kompasem a za ním ostatní malíčci. Na zádech mají baťůšky, které jim ušili malenky a v nich mají na cestu, no, buchty. V pohádce se přece vždycky berou na cestu buchty. Tak, abych to dořekl. V kapsách mají semena různých druhů zelenin a květin, které v kvítečkově nerostou. Malinký s nimi došli až na kraj zelení. A teď už jdou maličkové po cestě mezi keří trávy a polního kvítí.
5: Neználku! Neználku!
4: Otočil se.
5: Dopis! Neználku! Dopis!
4: Neználek zakýval hlavou a zamával, že rozumí.
3: Slyšel mě?
4: A teď už jsou jako sotva viditelné tečky a ještě pár kroků a všichni malíčkové mizí v zatáčce. Malenky se rozcházejí domů a vidím, že ani jedné z nich není do smíchu. No a teď už tu pohádku dopovídáme spolu neználkům. Co teď pořád děláš po návratu ze zelení?
2: Ale to přece nestojí vůbec za řeč.
4: To, co nestojí za řeč? Ten rákosový vodovod, který jsi usmyslel postavit? A ten vodotrysk na náměstí, který jsi udělal?
2: Ale vodovod i vodotrysk jsem přece nedělal sám. Líbilo se mi, jak to mají v zelení hezké. A tak jsme se spojili, malíčkové a malenky, a už je to hotovo. Ale teď bych chtěl... Ale já nechci, aby se zase o mě říkalo, že se chlubím, tak radši neřeknu nic.
4: To taky není dobře. Je to pravda, že chceš malíčkům postavit most přes Okurkovou řeku?
2: To je pravda.
4: No tak to klidně můžem dětem říct. Ano, ano, hlásím, že v Kvítečkově se bude stavět most a že ten nápad měl neználek.
2: Tak já už jdu.
4: A kam? Hrát kopanou nebo volejbal?
2: Depak, na to teď nemám čas. Muška, znáte mušku?
4: To je ta malenka, s kterou kamarádíš.
2: Ale já kamarádím se všemi malenkami, ale muška, ta mě učí krasopisně psát. To víte, že už umím i psací písmena. A to se ale nechlubím.
4: Ale já vím.
2: A ovšem, ještě mi to moc nejde. Muška říká, že místo k píšu takový jako preclík. A že u velkého M mám moc obloučku. A když například chci napsat malé D, tak někdy, teda ale opravdu někdy, ještě udělám bříško vzadu místo vpředu. Tak to víte, tak si to musím procvičit.
4: Aha. A cože procvičuješ zrovna velké M, malé D a malé K?
2: No přece, když chci napsat milá modroočko, tak ta písmenka potřebuju, ne? A musí to být taky krasopisně.
4: No to musí.
2: To musí.
4: Tak neználku, já už opravdu nevím, co ještě v té pohádce o tobě říct. Tak co uděláme?
2: No přece tečku. Jen nechte mě. Já ji udělám. Pěknou. velkou tečku.
4: A místo tečky je tu Kaňka.

0: už chvíli čichám, že tady někde něco voní. To bych jako vzdělaná a inteligentní liška měla zjistit, co to vlastně je. Ale musím být opatrná, aby v tom zase nebyla nějaká čertovina. Chvíli to voní jako kůže. Chvíli zase jako jitrnička. Co by to jen prokrýle pána. Peněženka. A dočista plná velikých zelených peněz. Pro pána Jana, co s tím? Přece to tady nenechám ležet. Nejlepší bude, když to honem odnesu do pelíšku. Třeba se mi jednou budou tyhle peníze k něčemu hodit. Je mináčku pan lesník Březina. To radši honem zmizím někde v křoví.
1: Pan uzenář Špejlík, vinoušku, mi dnes ráno říkal, jakou že on má smůlu. Představ si, včera na večer šel naším lesem do záložny a ztratil cestou náprsní tašku, ve které bylo rovných 10 000 korun.
2: Páni, tolik peněz.
1: No?
2: To jistě ten, kdo peníze najde a poctivě vrátí, dostane od pana Špejlíka jitrničku nebo velikého vůřta.
1: No, chlapče, to by bylo tuze málo. Takovému poctivému nálezci patří za jeho poctivost celých 10%. A to je právě 1000 korun. Tak se hezky dívej po cestě a dávej pozor, jestli tady náhodou neleží. Pan Špejlík by měl, panečku, radost.
0: 1 000 000 brundibárů, to je peněz. Hned je musím přepočítat a zítra hned ráno musím zatelefonovat panu Špejlíkovi, že jeho peníze mám já. Tak, 1, 2, 3, to bude švanda, ten se bude divit. 4, 5, 6 a zaplatím mu tu první šunku, co jsem z něho nepoctivě vylákla. 7, 8, ty poslední dvě platit ještě nemusím, protože mi za ně neposlal účet. 9, 10. Zaplať pámu, jsou všechny. Prosím pana uzenáře Špejlíka.
3: Prosím, posloužím. U telefonu Antonín Špejlík, uzenář v Nohavicích.
0: Dobrý den. Zde je liška od dutého stromu.
3: Prachcec, mazec do jitrnic, aby do tebe všichni ráci. I ty zasko jedna chlupatá, ty jsi mě ještě chyběla k tomu.
0: Okamžíček, pane mistře uzenáři. Nahromujte hned a pěkně mě poslouchejte. Tak ze všeho nejdřív vám musím, jak se sluší a patří, pěkně poděkovat za ty šunčičky.
3: Za šunčičky.
0: Na mou liščí duši musím říct, že byly opravdu výborné a mohu je každému jen vřele doporučit.
3: Tak ty chlupačice jedna, ty si ještě se mě chceš dělat legraci a vysmívat se mě chceš.
0: Ale počkejte, pane Špejlíku, nezlobte se hned a nekřičte. To přece není obchodnické.
3: Co ty víš, co je obchodnické? O 4 šunky si mě ošidila a to je obchodnické.
0: Vaše chyba, pane mistře. A pak já vám ty vaše šunky ještě ani nemohla zaplatit. Vždyť jsem mi ještě ani neposlal účet, o který jsem vás v sobotu žádala, to uznejte.
3: Však ty mě ještě zaplatíš vlastní kůži, ty podvodnice jedna. Jen co tě dopadnu, spočítám ti to potom všechno, i tohle tvé poškrebování. A není ti hanba dělat si ještě ze mě legraci, když mě potkalo takové neštěstí?
0: Pro pána Jána, vždyť já si z vás vůbec nechci dělat legraci, pane mistře. Já bych jen opravdu chtěla, abyste mi brzy poslal ten účet, abych se s vámi mohla, jak se patří, vyrovnat. Víte přece, že se říká, že pořádek dělá přátelé.
3: Zbytečně s tebou ztrácím čas. Kde bys, prosím tě, ty, liška z lesa, sebrala peníze? Našla si poklad, nebo co?
0: No, to je tak, pane Špejlíku.
3: Jak?
0: Včera jsem si to uháněla lesem po cestě k Nohavicům a tu vám najednou, představte si, vidím na cestě peněženku.
3: 5 rand do jitrnic, pardy a klepe, co peněženku říkáš? A co v ní bylo?
0: No, byla plná.
3: Ne, tak to byla určitě ta moje. I pro pána Jana, paní Liško, kam jste jí dala? Víte, jakou má cenu?
0: No pravda, jsem přece vzdělaná a inteligentní liška.
3: No ano, to ano, ano. Promiňte, já jsem zapomněl.
0: No, to nic, to nic. A tu peněženku mám pěkně schovanou doma ve svém pokoji.
3: Je, Mináčku, to se mě ulevilo, paní Liško. A že mi ji vrátíte, vidíte.
0: A proč ne? Ráda. Ale budete mi muset k těm šunčičkám ještě něco přidat. Jako nálezné.
3: Ale je, Mináčku, to víte, že vám dám slušnou odměnu. Vy o peníze jistě nestojíte, ale takové 3 nebo 4 šunčičky. Ty by vám jistě přišly vhod, že? Co tomu říkáte? A zase bychom je dali do toho dutého stromu na rozcestí. Každý týden jednu, ano.
0: No, to by docela šlo.
3: No tak sláva.
0: Vidíte, pane Špejlíku, že když se se mnou jedná solidně a poctivě, že i já dovedu být poctivá a solidní.
3: Ano, jistě.
0: A doufám také, že mi za odměnu dáte jen samé dobré zboží.
3: Ale Mináčku, to je přece samozřejmé. Pro vás jen to nejlepší zboží.
0: I no, tak jsme domluveni. Maucta, nazdar a pozdrav pánbu, pane Špejlíku. A teď hubky dubky alou k dutému stromu, abych viděla až k nohavicům, jestli pojede učedník s vozíkem a se šunčičkou. A jestli splní pan Špejlík slovo.

velikým obnosem peněz. Dnes odpoledne byly peníze odevzdány. Je radostné, že je stále ještě dost poctivých lidí, ale v tomto případě to byla liška, která je našla a odevzdala. O poctivosti lišky svědčí ještě i to, sousedi a sousedky, že si z nálezného, které jí patří, i hned odečetla škodu, kterou přednedávnem panu uzenáři způsobila. Na místo díků nyní, vážení sousedi a sousedky, lišce zahrajeme.

0: Jo, to není jen tak, stát se slavným. To se nesmí nikdo bát pustit se do světa. V zapecí ani v pelechu se nic hrdinského nedokáže. A na slávu se musí opatrně. Kdybych já nebyla tehdy v nohavicích opatrná, visela bych na tyči jako tetka Chňapka a nikdo by o mě v rádiu ani neškyt. Tak děkuju za velikánskou slávu a má úcta, nazdar, naschledanou a dobrou noc.
1: Jak Rákosníček zařídil, aby nepřišla doba ledová.
2: Už je léto, horké léto, léto, tak jak má být.
1: Notoval si jednou ráno Rákosníček a bylo mu dobře jako málo kdy. Jenomže nadarmo se neříká, nechval dne před večerem. Najednou to od severní hráze dýchlo takovou zimou, že se skřítek celý rozklepal.
2: Co se to děje?
1: Drkotal zuby.
2: Že by snad ledový muži Pankrác, Servác a Bonifác si spletli datum.
1: Pak se ale ukázalo, že ti tři zmrzlíci v tom byli nevinně, ale mohl za to někdo úplně jiný. Mrazivého povětří nad Brčáníkem stále přibývalo a v rybníku se začaly dít věci. Sumci obrostly vousky jinovatkou, žabám naskočila husí kůže a kaprovi visely ze šupin rampouchy.
2: Mně snad někdo předělal rybníček na ledničku,
1: zlobil se Rákosníček.
2: Tak to tedy ne. Ne. Uprostřed léta mě tady nikdo mrazit nebude. Na tohle se tam dole tedy osobně podívám.
1: Jen co se pod vodou rozkoukal, hned se staral, co se to vlastně děje. Pojednou ho ale přepadla taková zima, že se skoro nemohl ani hnout.
2: Je zle,
1: bědoval skřítek.
2: Tuhnu a úplně ztrácím svou příslovečnou rychlost. Ovšem jenom chvilku strpení, i hned to všechno budu řešit. Já tě velice lituji,
1: povídá kapr Matěj a setřásl ze sebe pár rampouchů.
2: Za to všechno může ta protivná zima, co sem leze tamhle tou puklou hrází.
1: Z temné rozsedliny opravdu vytékala tak ledová voda, až kolem všechno namrzlo.
2: No jo, vidím,
1: mávl rukou Rákosníček.
2: Na severu mají zkrátka v těch mrazivých bludných proudech zase zmatek a já, abych to za ně dával do pořádku.
1: Pak se podrbal za uchem a pokračoval.
2: Je to ale trochu z ruky a cesta nebude snadná. Tak já tě tam dovezl,
1: nabízel se kapr.
2: No, děkuji za ochotu, Matěj, obrátil se k němu skřítek. Já vím, že jsi dobrák, ale tohle bych chtělo spíše něco jako ledoborec, zkrátka někoho s pořádným krunýřem.
1: Potom se zhluboka nadýchl a začal volat do všech stran.
2: Vavřinče! Raku, Vavřinče, slyšíš? Vylez ven, pojedeme spolu na severní pól.
3: Na pól, říkáš, a na severní,
1: divil se Vavřinec, jen co se vyškrábal spod kamene.
3: No, když na pól, tak na pól. Ale co tam vlastně budeme dělat?
2: Dáme jim trochu do pořádku ten jejich nepořádek,
1: prohlásil furiansky Rákosníček a vylezl rakovi na záda.
2: Nuže, neváhej, dej tam rychlost a vpřed.
3: No jo, přikývl Vavřinec, když vpřed, tak tedy vpřed.
1: A než jim kapr Matěj stačil mávnout ploutví, zmizeli v tmavé rozsedlině. Jeli chvíli sem, chvíli tam, ale čím dál byli od brčálníka, tím studenější byla voda. Začala dokonce houstnout na sněhovou kaši, ale najednou se před nimi bíle rozsvítilo. A všude kolem byly ledové vlny a před nimi seděl vousatý mrož a nevrle se na ně díval.
2: Jo, už je to tak,
1: povzdechl si Rákosníček.
2: Jsme v polárních krajích a jestli se nepletu, tak tenhle ploutvonožec může za to, že máme uprostřed léta z rybníku málem kluziště.
1: A byla to pravda, protože mrož měl tady u severního pólu na starosti polární hospodářství. Jenom na něm záleželo, kam pustí arktickou zimu, kam pošle mrazivé větry a kudy potečou ledové proudy. Byl už ale hodně starý a tak není divu, že každou chvíli něco popletl. Teď se však zle mračil.
3: Co tady chceš ty, trpajzlíku?
1: Povídal a zapráskal vousy tak silně, že praskly hned 4 rampouchy najednou.
2: Já tady prosím chci,
1: odpověděl uctivě Rákosníček,
2: aby u nás na Třeboňsku bylo v létě léto a ne zima.
3: Co to pleteš ty, pidižvíku? Obořil se na něj mrož.
2: Já prostě nepletu nic, to pletete spíš vy. Asi jste nám omylem pustil do rybníka polární ledovou vodu a nám by z toho v jižních Čechách by pomrzly okurky.
3: To je mi fuk, mrzoutil se mrož. Já se zeleninou neživím.
2: No jo, jenomže takhle bych měl v rybníčku z kapra mražené filé.
1: Nedal se odbít Rákosníček.
3: Rybí kuchyni mám náhodou rád, prohlásil mrož. A proto rozšířím své panství až k vám. Takže teď udělám dobu ledovou a všechno nechám zmrznout.
1: Máchl ploutví a hned to dýchlo silným mrazem, zvedly se sněhové závěje a všechno kolem začalo obrůstat ledem. Rak Vavřinec se začal klepat možná víc strachem než zimou, ale Rákosníček se zčista jasna rozesmál.
3: Co se směješ? Nezbláznil ses náhodou?
1: Tetelil se Vavřinec, ale Rákosníček se smál dál, neboť už věděl, že zase slavně zvítězí. Začal mrože popichovat, že dobu ledovou si prý představoval úplně jinak, že takovou zimu, jako je okolo, mívá někdy o Vánocích i v brčálníku a že kdyby ovšem mrzlo tak hodně, aby led vyplnil tady každou skulinu a přikryl každou puklinu, to by pak ovšem byla jiná.
3: Cože? Tohle je ti málo? Dopálil se mrož. Tak to já můžu přidat.
1: Máchl ploutví podruhé a hned bylo všude ledu dvakrát tolik. Jenomže právě tohle si Rákosníček přál. Ledový krunýř totiž začal uzavírat i bránu podzemní chodby, která vedla k jeho rybníku, a rak se skřítkem do ní na poslední chvíli pěkně rychle vklouzli. A za nimi se už neprotáhl žádný pramínek studené vody, natož mrazivé fouknutí polární zimy. Když se vrátili do Brčálníka, kde bylo zase všechno, jak má v jihočeském rybníku být, povídal Rákosníček rakovi.
2: A je podobě ledové, co? No a kdo to zařídil? No, jen to řekni, kdo?
3: No jo, souhlasil Vavřinec. Kdo pak jiný? Přece Rákosníček.

Lesní muž. Velmož jménem Artur si vyjel na lov do lesa. Tu uslyší v houštině před sebou praskání větviček a podezřelé zvuky. Postupuje opatrně vpřed a spatří jakéhosi člověka. Stůj, zavolá na něj. Stůj nebo střelím. To zvláštní stvoření se zastaví. Byl to lesní muž, co žije v přírodě divoce tak jako zvířata. Lovec mu poručí. Půjdeš se mnou, nebo tě zabiju. Šlapej přede mnou a já ti budu říkat kudy. Běda ti, kdybys neuposlechl, nebo kdybys chtěl utéct, to by byl tvůj konec. Tak Artur přinutil lesního muže jít k zámku a když tam dorazili, zavřel ho do prasečího chlívku. Podobný úlovek byl mimořádnou vzácností, protože jen málo komu se podařilo na vlastní oči spatřit divého lesního muže a tím méně ho zajmout. A tak pán, aby se pochlubil, rozeslal několik dopisů, ve kterých pozval velmože ze sousedství, aby se přijeli podívat. Přijeďte na lov a já vám ukážu, co jste ještě nikdy neviděli. A tak se jednoho dne pozvaní šlechtici z okolí dostavili k zámku a vypravili se na lov. Artur, který lesního muže objevil a zajal, měl 8letého synka Rolanda. Ten si v tu dobu hrál na dvoře s míčem a jak si s ním házel, míč mu najednou spadl otvorem do jednoho chlívku pro vepře, tam, kde byl uvězněn lesní muž. Roland ho žádal, aby mu míč vrátil, aby mu ho podal. Lesní muž odpoví: poslouchej dobře, chlapče, vrátím ti tvůj míč, ale jen když půjdeš za svou matkou a řekneš jí, že tě kouše blecha. Mezitím, co jí bude hledat, vsuneš nenápadně ruku do její kapsy, vezmeš odtud klíč od chlívku, který má teď u sebe, a přijdeš mi otevřít. Potom ti dám tvůj míč. A kdyby náhodou klíč v kapse neměla, musíš zjistit, kde visí, a zmocnit se ho. Roland zaváhal, ale protože měl dobré srdce, provedl, co muž řekl. Dostal se ke klíči, odemkl, otevřel závoru a pustil ho na svobodu. Lesní muž, který byl velice spokojený, mu odevzdal míč a řekl: teď zamkni a klíč vrať na místo. Já odcházím. Odměním se ti, dobře poslouchej. Kdybys ode mne někdy něco potřeboval, stačí, když zvedneš levou ruku a řekneš: lesní muži, vyjdi z lesa. Třikrát za sebou. Chlapec si vzal míč a muž zmizel. Za chvíli dorazili na zámek lovci. Usadili se u stolu a když si připili na úspěšný lov, zámecký pán jim pyšně oznámil: nuže, pánové, teď se budete divit. Teď přišla chvíle, kdy vám ukážu, co jste ještě neviděli. Předvedu vám svůj úlovek. Zavolá dva lokaje. Dojděte mi proto, co je zavřeno ve chlívku. A vezměte si řetězy na spoutání. Sloužící tam jdou, odemknou, otevřou a uvnitř nic není. Když to ohlásili pánovi, ten se velice rozhněval a v tom vzteku vykřikl: kdybych jen věděl, kdo toho lesního muže pustil na svobodu, tak bych mu snědl játra. Na to se ozval hlásek jeho malého syna. Tatínku, to jsem byl já. Spadl mi dovnitř míč. Já jsem si vzal klíč. Velmož Rolanda ani nenechá dopovědět a zavolá lokaje: seberete toho kluka a usmrtíte ho. Ne tady, někde dál. A přinesete mi jeho játra. S ním je, jak jsem řekl. Když se páni tenkrát pro něco rozhodli, byť unáhleně, nikdo se neodvážil odporovat. Lokajové hošíka odvádějí. Když byli trochu vzdáleni od zámku, řekli si: zpropadeně, k tomu je třeba mít krutou a otrlou povahu, aby člověk zabil takového malého kluka. A tak se ho zeptali: ztratíš se někam daleko a postaráš se o sebe, když tě necháme jít? Ano, jistě, odpověděl radostně Roland. Tak jdi, ale nesmíš se tady už nikdy ukázat. Zabijeme místo tebe psa a pánovi přineseme jeho játra. Malý Roland tedy musel utéct a vydat se na cesty. Kam jít a co si počít? Byl bezradný. V té chvíli mu svitlo. Zdvihl levou ruku a třikrát zavolal: lesní muži, vyjdi z lesa.
Nic mi nemusíš vykládat, vím všechno, řekl muž, který se před ním zjevil. Podívej se, tady máš ode mne hůlku. Když tou hůlkou udeříš o zem, budeš mít, co chceš. Zde jsou dva psy. Ten první se jmenuje Všadyles a na druhého budeš volat Šipka. Daruju ti také pěkného koně. Ale to nebylo všechno, čím se mu lesní muž odvděčil, čím ho vybavil. Řekl ještě, tady máš peněženku. Až bude prázdná, klepni hůlkou o zem a peněženka se naplní. Náš malý chlapec Roland byl velice